0: To vede k tomu, že úředníci státní od doby, kdy bude tento zákon přijat, už nebudou pracovat pro stát, ale budou pracovat pro vládu. Nemyslím si, že to je dobře. Ten zákon ty věci, které je potřeba řešit ve státní správě, tak neřeší a naopak nové problémy přináší.
1: Poslanci včera o normě nakonec rozhodli po předčasném ukončení debaty. Prosadila to koalice, když dala hlasování na pevný čas. Zákon teď projednají senátoři. Na skoro 40% meteorologických stanic v Česku v pátek padly teplotní rekordy. Nejtepleji bylo v Doksanech na Litoměřicku. Rtuť teploměrů se tam dostala na 38,1 stupně Celsia. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Extrémně horké počasí bude v Česku pokračovat i o víkendu. V neděli by se teploty měly vyšplhat až na 41 stupňů Celsia. Meteorologové proto doporučují dostatečně pít, vyhýbat se pobytu na slunci a nenechávat děti a zvířata v zaparkovaných autech. Ruskem dosazený šéf anektovaného Krymu Sergej Aksionov na poloostrově vyhlásil nouzový režim. Má podle něj pomoct s řešením ekonomických otázek. Rozhodnutí přichází v době, kdy Krym i západ Ruska čelí intenzivním ukrajinským útokům cílícím na ropnou infrastrukturu, zásobovací trasy nebo vojenské objekty. To se podepisuje i na tenčících se zásobách pohonných hmot. Ruské úřady na Krymu už kvůli tomu o víkendu obyvatelům poloostrova zakázaly nákup benzínu a nafty. Na letišti Čápův dvůr v Táboře začal festival Mighty Sounds. Třídenní přehlídka zaměřená na punk rock, hardcore nebo reggae slaví 20 let. Hlavními hvězdami budou zahraniční interpreti jako Pennywise nebo Skindred. Pořadatelé kvůli horku posílili zastínění areálu, doplňuje mluvčí festivalu Markéta Broumová.
2: Veškerá voda v areálu je pitná, takže lidé mohou libovolně doplňovat vodu do svých vlastních nádob. Povolíme mimořádně také malé skládací deštníky, které mohou sloužit jako ochrana proti slunci a na barech budou k dostání elektrolitové tablety pro lepší hydrataci. Ale apelujeme na všechny návštěvníky, aby se mazali krémem, měli pokrývku hlavy a důsledně hydratovali.
1: Fotbalisté Francie porazili na mistrovství světa Norsko 4-1, Senegal vyhrál nad Irákem 5-0. Poslední duel ve skupině teď hrají Španělsko a Uruguay. Zápas sleduje Karel Schamberger.
3: Třetí minuta zápasu Španělsko-Uruguay 0-0 a podobně je tomu také mezi Saúdskou Arábií a Kapverdami. Tam končí druhá minuta a také platí bezbrankový stav. Karel Schamberger, Radiožurnál.
1: 5 hodin ráno našeho času začnou utkání Egypt-Irán a Nový Zéland-Belgie. Fotbalista Tomáš Holeš ukončil reprezentační kariéru. Po útočníkovi Patriku Šikovi je druhým hráčem, který po konci českého týmu na mistrovství světa skončil v národním týmu. 33-letý obránce v reprezentaci nastoupil do 43 utkání a dal 2 góly.
4: Omezení na silnici 68 na Frýdecko-Místecku a nehoda v Orlové. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy před sjezdem na Králův dvůr jsou už průjezdné všechny pruhy. Na kilometru 23,5 je po noční nehodě zavřená už jen krajnice, bliká tam šipka. Na dálnici D35 z Mohelnice do Olomouce, kilometr 250 opět volný, následky nehody auta se zvěří odklidily. Na silnici 68 ze Slovenska do Třince čekejte po ukončené úplné uzavírce omezení. U Jablunkova je po požáru zavřený pravý pruh, v místě je poničený asfalt. Na silnici 59 z Karviné do Ostravy šetří nehodu 2 osobních aut, případně už odklízí následky. Havarovala v Orlové poblíž čerpací stanice Orlen a místo nehody je teď průjezdné. A v Praze počítejte s noční uzavírkou Strahovského tunelu ze Smíchova na Břevnov a Troju. Opravují v něm výtluky. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Dnes bude jasno nebo skoro jasno, během dne na horách na západě Čech skupovitou a místy i vysokou oblačností, nejvyšší teploty v sobotu 35 až 39 stupňů, na severovýchodě 36 a na horách bude většinou kolem 31 stupňů. Tolik zprávy.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
6: prázdniny znamenají nejen možnost svobodně si užívat léta, ale mnohdy také znamenají vyšší míru stresu, zvlášť pro rodiče po rozchodu, kteří řeší, jak spravedlivě rozdělit čas s dětmi. I na to se zaměřili mediátorky Andrea Vyskočilová a Michaela Radoušová. Dobrý den.
7: Dobrý den.
8: Dobrý den.
6: Co je aplikace UpToUs Rodina, kterou jste společně vytvořili?
7: Aplikace UpToUs Rodina je vlastně výsledek naší dlouhodobé práce mediační a obsahuje vlastně všechno to, co my v té mediaci pro ty rodiče se snažíme s nimi nastavit. Takže začíná to vlastně režimem péče, tak aby přesně věděli, kdo kdy pečuje, kdy odváží na kroužky, kdy přebírá ve škole a tak dále. Jsou tam výdaje, které jsou spojené s dětmi. Je tam vlastně přehled, takže okamžitě každý rodič ví, kolik se utratilo a kolik si má kdo zaplatit. Jsou tam také úkoly, takže je jednoduché si rozdělit úkoly spravedlivě mezi sebe a také chat.
6: Jak vznikl ten nápad?
8: Nápad vznikl, s nápadem přišla Andrea. Andrea je autorkou toho nápadu a vycházela přitom vlastně z naší té společné mediační praxe, která ukázala, že na českém trhu chybí nástroj. Vlastně pro nás je aplikace nástroj, který poskytujeme těm rodičům, ať rozvádějícím se, rozvedeným, rozejitým, rodičům dětí, kteří potřebují řešit prostě takovou tu každodenní agendu kolem svých dětí, to, co řešíme vlastně všichni, kteří máme děti. A my jsme věděli z mediační praxe, kdy jsme pracovali pro zahraniční páry, že v zahraničí takové aplikace existují. V Čechách takový nástroj pro rodiče chyběl, současně jsme vlastně neviděli jako naši cestu, abychom tady zastupovali nějakou zahraniční aplikaci, prostě chtěli jsme to přizpůsobit tomu našemu českému prostředí. A to byl vlastně ten prvotní impuls, se kterým Andrea přišla, který vedl k tomu, že dneska teda máme po dlouhé době, mnoha měsících a velkém úsilí skutečně co rodičům nabídnout.
6: Tak to je téma dnešního hovoru. Příjemný poslech vám přeje Vladimír Kroc.
5: Hovory.
6: Aplikace UpToUs Rodina, o které si budeme povídat, je jistě užitečný nástroj, ale sama o sobě rodičovské problémy nevyřeší. Kdo a v jakých situacích se na vás jako na mediátorky nejčastěji obrací?
7: No, to jste řekl úplně přesně. Ta aplikace právě není řešení, je to nástroj. A na nás jako na mediátorky se obrací vlastně rodiče v momentě, kdy zahájí řízení u soudu. Kdy podají návrh, tak soudy právě v těch rodinných věcech velice často usoudí, že je dobré těm rodičům dát příležitost k tomu, aby ty věci nerozhodoval za ně soud, aby právě byli to právě jenom rodiče, kteří budou rozhodovat o svých dětech, a za tímto účelem vlastně nařídí první setkání s mediátorem a ty rodiče přijdou k nám.
6: Rozumím tomu správně, že pracujete ve dvojici, je to unikát?
8: Mezi zapsanými mediátory, tedy těmi, kteří mají státní zkoušku z mediace a jsou zapsáni na seznamu Ministerstva spravedlnosti, jsme s Androu skutečně spíše výjimkou v tom, že pracujeme takzvaně v režimu komediace, neboli ve spolupráci, kdy každou mediaci...
6: Nemá to nic s veselím společného, ale je to společná práce.
8: Je to společná práce, přesně tak. Takže ano, jsme spíše výjimkou.
6: Jaké to má výhody?
7: Ty výhody spočívají v tom, že my jsme mediátorky a zároveň jsme advokátky. Máme každá už velice dobré zkušenosti z toho provázení rodičů i soudním řízením, a to nám vlastně dává hodně podklad pro to, abychom využili maximálně naše vzájemné přednosti. To znamená, každá z nás vlastně zapojíme všechno to nejlepší, tak aby jsme těm rodičům dokázali pomoct rychle a efektivně.
6: A jak se v tom úsilí úspěšná, co lze vlastně považovat za úspěch?
7: No, za úspěch jednoznačně se dá považovat, když rodiče od nás odcházejí s dohodou a hlavně s vizí budoucnosti, nejen pro sebe, ale pro svoje děti. Protože to je to, co potom přináší do těch rodin uklidnění situace a trošku jako optimističtější výhled.
6: A jak je to časté, že se to stane? Že to tak dopadne?
8: Tak statisticky to vychází tak, že zhruba 70% všech mediací je úspěšných, to znamená končí mediační dohodou. My víme, že i těch 30%, které označujeme jako neúspěšné, je mnohdy odrazovým můstkem pro to, aby rodiče k těm dohodám došli třeba mimo mediaci s pomocí soudu, který už je, kdy my jako mediátoři připravíme, soud už je trochu došťouchne k tomu, aby se domluvili. Takže ani těch 30% zbývajících určitě nejsou mediace, které by byly jako ztracené.
6: A kdo usměřuje vás dvě, když se nepohodnete?
8: My se umíme usmířit sami. Nám se taky stane, že má jedna z nás jako těžký den a nebo je prostě nervózní a projeví se to v té vzájemné komunikaci, ale my si to umíme vyříkat. Používáme ty mediační techniky i v komunikaci mezi sebou.
6: A funguje to.
8: Když je to potřeba.
6: Zdůrazňujete, že nejlepším řešením konfliktu je prevence. Jak v ní může napomoci vaše aplikace?
7: Komunikace přes různé, jako třeba e-maily nebo zprávy nebo WhatsAppy, potom znamená to, že rodiče často nevědí, kde mají hledat tu poslední aktuální odpověď, třeba na svou otázku, na změnu režimu o víkendu. Takže ta aplikace v tomhletom je skvělá, že máte všechno na jednom místě a nemusíte mít obavu, že někde máte nějakou jinou zprávu, na kterou jste nezareagoval.
6: Co radíte rozvedeným rodičům, jak konec školního roku s ratolestmi vhodně oslavit?
8: Tak vhodně oslavit. Vždycky je dobré dívat se na konec školního roku pohledem těch dětí, i když jsem rodič. A každé dítě touží potom, aby to svoje vysvědčení a ten závěr školního roku mohlo oslavit s oběma rodiči. My vždycky říkáme rodičům, pamatujte na to, že buď dítě odjíždí samo někam na tábor hned po vysvědčení, nebo odjíždí s jedním z vás na dovolenou. A může se tak stát, že ta doba, kterou s tím druhým z vás není, je prostě příliš dlouhá a ta atmosféra toho vysvědčení během té dlouhé doby nepřítomnosti tak jako vyčpí. A říkáme jim, i když se na sebe zlobíte, i když vy máte mezi sebou různé komunikační bariéry nebo problémy, dopřejte tomu dítěti, aby takové momenty, jako je třeba závěr školního roku a vysvědčení, mohlo skutečně strávit s vámi oběma. Nějak se o to podělte, ale to dítě, vězte, že to dítě bude šťastné.
6: Co všechno přináší vaše aplikace v souvislosti s letními měsíci? Jak může být rodina užitečná právě v plánování a organizování?
7: No, díky tomu, že tam je vlastně sdílený kalendář, tak je úplně jednoduché si tam vlastně udělat změnu z toho běžného školního režimu. Nastavíte si tam vlastně ten plán podle toho, jestli je dítě samo na táboře nebo na soustředění a potom si tam vyznačíte podle dohody vlastně týden třeba, kdy odletíte s dětmi sám k moři a je to právě dobré v tom, že se to dá dobře kontrolovat. Víte, že to je aktuální, že tam, že všechny změny vždycky musíte odsouhlasit si vzájemně, to znamená, můžete se na to spolehnout.
6: Vstupují nebo měli by vstupovat do toho plánování samotné děti?
8: No tak oni zcela přirozeně od určitého věku vstupují a my často říkáme rodičům, to, že se ta rodina rozpadla, zase nemění nic na tom, jak to dítě vyrůstá a že se samostává do určité míry samostatným jedincem, který má taky svoje přání a svoje představy o tom, jak bude trávit volný čas. A stejně tak, jako v úplných rodinách plánujete léto se svými dětmi, v těch rozvedených byste to měli dělat úplně stejně.
6: No a co se týče té aplikace, tak nemusíte jen o rodiny rodičů po rozchodu. Ona může se hodit vlastně i těm, které mají třeba víc dětí nebo mají to organizačně složitější, ne?
7: No, to je přesně také to, co jsme se snažili tou aplikací vlastně jako pokrýt a to jsou rodiny, které se překrývají. To jsou takzvané patchworkové rodiny, kde vlastně dochází k tomu, že rodiče se starají třeba o svoje společné děti a starají se i o děti z té druhé rodiny. A to je vlastně potom jako velká výzva všechny tyhle ty aktivity skoordinovat tak, aby si zároveň rodiče třeba mohli také nastavit svůj pracovní život.
6: Advokátky a mediátorky Michaela Radoušová a Andrea Vyskočilová, které se dlouhodobě věnují rodinnému právu a podpoře rodin v náročných životních situacích, jsou hosty Hovoru.
5: Posloucháte Hovory. Nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
6: Jak se podle APKY dá sdílet nebo rozdělit rodičovskou péči během roku teď, abychom nemluvili jenom o těch prázdninách?
7: My tam máme několik vlastně už přednastavených režimů.
8: Tam 9 základních šablon nebo vzorců té péče, z nichž každá nabízí ještě několik variant v závislosti na tom, jestli si rodiče budou dítě střídat pondělí, úterý, středu, prostě těch variant je tam mnoho. Ve výsledku to vlastně znamená, že ta aplikace nabízí asi 60 různých modelů, ze kterých si rodiče můžou vybrat právě ten svůj.
6: No ale musí se na tom shodnout, tak už jenom shodnout se na tom správném modelu je asi otázka, ne?
7: Ale tím to všechno začíná. Ty rodiče, vlastně to je to, kde je ta startovní čára pro to, aby si mohli ten svůj budoucí život oddělený nějak naplánovat. A ono je to důležité nejenom pro ty rodiče, ale i pro ty děti, aby vlastně věděli, kdy se můžou těšit na toho druhého rodiče. Takže to každý z rodičů ví, že od toho se vlastně musí odpíchnout.
6: Do jaké míry jste se nechali inspirovat právě zahraničí, jak už jste o tom mluvila, že existují takové aplikace venku, ale u nás chyběla, tahle je specificky pro tedy české uživatele. Co pro vás bylo největší inspirací?
8: Nebyly to ty zahraniční aplikace, ty tam vlastně zafungovaly jenom na úrovni té informace, že v zahraničí se něco podobného používá.
6: Takže jste to vlastně tvořili na čistém stole?
8: Ano, dá se to tak říct.
7: My jsme se vlastně opravdu snažili o to, do toho dostat všechno to, co řešíme u těch mediací, protože to nám přišlo důležité. Každá rodina je jiná, každá rodina má jiný příběh, ale ten základ je pro každou rodinu vlastně stejný. Někdo to potřebuje dílčí, jenom úpravy, někdo přijde jenom kvůli režimu péče a kvůli výživnému, někdo potřebuje úplně všechno, celý scénář.
6: Jak důležité je pomocí aplikace sledovat výdaje?
7: To je právě jedna z věcí, které jsme si říkali, že jsou pro rodiče důležité a je to jednoduché v aplikaci. Protože do aplikace vlastně jenom zadáte ten výdaj, pošlete toho druhému rodiči, on to odsouhlasí a rovnou se to započte do všech těch výdajů. A za měsíc se vám vždycky vypočítá vlastně to, kolik si kdo máte vzájemně zaplatit. Ale vy to vidíte i průběžně. A je to právě hrozně důležité proto, aby rodiče tušili, kolik vůbec vydávají peněz, protože ono se to nezdá, to je 2000 tady, 3500 tam, ale ono se to nasčítá. A je to důležité pro ty rodiče, aby vůbec taky mohli plánovat nějaké větší třeba výdaje, když je právě čeká třeba dovolená, tak aby věděli, že na to našetří.
6: Proč považujete za důležitý zabezpečený chat? Ten je taky součástí té aplikace.
7: Ano, je to tak.
8: Proč ho považujeme za důležitý? My spíš považujeme za samozřejmé, že ten chat je zabezpečený. To máme za to, že je jako základní standard, který je potřeba dneska nabídnout na každé komunikační platformě. Čím ten chat náš se odlišuje asi od jiných chatů, je fakt, že v něm nejdou mazat ani editovat zprávy. Zatím stojí myšlenka taková, že ten chat má sklidňovat, deeskalovat tu komunikaci, která může být v určitých fázích toho konfliktu opravdu jako vyhrocená. A ve chvíli, kdy vím, že zprávu, kterou odešlu, tak už nebudu moci změnit, tak u většiny z nás to vede k tomu, že si teda lépe rozmyslím, co do té zprávy napíšu a tím skutečně mohu jako přispět k tomu, aby ta komunikace probíhala ideálně efektivně a věcně.
6: Mimochodem, je to věcnější třeba komunikace právě prostřednictvím mobilu pravděpodobně, nebo já nevím, jestli se používá ta aplikace i třeba přes počítač, ale než dejme tomu telefonát nebo osobní kontakt, že tam možná není tolik emocí v tom?
7: Tak záleží asi na tom určitém rodiči. Je to individuální. Ale to je vlastně zajímavé, když se na to ptáte, protože některé ty zahraniční aplikace nabízejí ještě vlastně takovou službu k těm chatům, že rodičům nabízí slovník, že vlastně vylučuje využití některých peprných výrazů a tím se snaží kultivovat tu komunikaci mezi rodiči.
6: Když se ještě vrátím k tématu prázdnin, jak je to s potřebou souhlasu druhého rodiče, když chcete s potomkem vycestovat na dovolenou do zahraničí?
8: Tak pokud nemáte v ruce soudní rozhodnutí, které by vám něco takového zakazovalo, tak se svým dítětem můžete vycestovat na dovolenou do zahraničí, aniž byste k tomu potřebovali nějaký písemný nebo explicitní souhlas druhého rodiče. Pokládá se za zcela přirozené a v rámci běžného výkonu rodičovské odpovědnosti, že svoje děti bereme na dovolené, a to i na dovolené zahraniční. Platí to ale samozřejmě v situaci, kdy se jedná o běžnou dovolenou. Takže i ten druhý rodič ví, na jak dlouhou dobu odjíždíte, má informace o tom, kde se jeho dítě bude nacházet, a taky se může spolehnout na to, že se s tím dítětem vrátíte. Jiná situace může nastat tehdy, pokud ta cílová země, do které s dítětem chcete jet, vyžaduje nějaký souhlas obou rodičů s pobytem dítěte nebo se vstupem dítěte na její území, tak tam potom je potřeba to projednat. Ale jako v našich českých poměrech souhlas druhého rodiče s tím, abyste vzali dítě do Řecka nebo do Chorvatska, vlastně nepotřebujete.
6: Mimochodem, má vaše aplikace i cizojazyčnou verzi?
7: Má. My jsme totiž v naší praxi se právě potkávali často s páry, které tvoří na jedné straně cizinci, kteří tady žijí, nebo jsou to oba dva cizinci, takže to je taky velice běžné. A přišlo nám to jako logické nabídnout tu aplikaci i v angličtině.
6: Aplikace UpToUs Rodina, tak tu jste představili v dubnu. Jaký je o ní zájem?
7: Ten zájem je veliký. Máme radost, že vlastně počet stažení je ve stovkách a teď čekáme vlastně na to, protože je tam měsíční zkušební doma, bezplatná, takže čekáme teď na to vlastně, jak se v průběhu času ukáže, kdo vlastně to opravdu bude využívat a využije tu placenou verzi.
6: A měli byste nějaký konkrétní příklad z praxe, jak rodinám tedy pomáhá? A zaznamenali jste v tomto směru už ohlasy?
7: Máme tam hezkou recenzi od jedné uživatelky, že jí to vlastně přineslo přehled do veškeré té agendy a že jí to přijde vlastně velice užitečné. Ale zatím...
6: Jste na začátku.
7: Jsme na začátku.
6: No, máte další nápady? Hodláte nějak tu aplikaci rozvíjet dál a nebo uvažujete ještě o nějaké jiné?
7: Máme nápady, protože určitě by tam bylo ještě možnost vlastně navázat na některé ty funkce, které už tam máme, tak aby ještě byly uživatelsky přívětivější, třeba zrovna na výdaje, aby tam třeba došlo i k propojení mezi teda aplikací a bankou, aby tam šlo zadávat platby a tak dále, nebo případně tu aplikaci, aby tam mohlo být více uživatelů, to znamená nejenom rodiče, ale třeba prarodiče a tak dále. No a jinak máme i další vlastně nápady, jak vlastně tento koncept použít pro další
8: samostatné aplikace.
6: Například, pokud chcete prozradit, aby vám to někdo nevyfouk.
7: No, to nevíme. No, určitě by se nabízelo vlastně podobný koncept využít pro péči o seniory. Protože my to vidíme tak, že je to podobná agenda. Tam ale jde o to, že většinou se staráte o svoje rodiče. Když máte štěstí, máte sestru nebo bratra, máte vlastně spoustu zařizování, a takže podobné funkce by vám asi přišly také vhod.
6: Nabízí se otázka, jestli to budou ochotně využívat i ti seniori, ale asi není dobré je podceňovat, že by třeba předpokládat, že nejsou dostatečně gramotní v tomhle směru, čili předpokládáte, že i o to by byl zájem.
7: Předpokládáme, že ano, a je to právě otázka, jaké další funkce ještě do té aplikace zařadit tak, aby to bylo i pro seniory samotné. Aby tam vlastně měli nějaké přidané funkce, které budou pro ně důležité. Nejenom pro ty, kteří se o ně starají, ale primárně to by to mělo být zaměřené na ty osoby, které se starají o ty seniory.
6: Když se ještě vrátíme na začátek našeho rozhovoru, kdy jsme mluvili o tom, jakým způsobem se snažíte pracovat s rodinami, s dětmi, těmi tedy rozvedených rodičů, jak si osobně vysvětlujete často spoustu energie, kterou vynakládají buď oba, nebo někdy jeden z těch rodičů k tomu, aby kladly překážky třeba v tom, aby se ten druhý mohl setkávat se svým dítětem? Proč se neuvědomují, že to vlastně je na škodu zejména té ratolesti?
8: No, ono je potřeba si přiznat, že rozpad té rodiny je jako velice traumatizující záležitost samozřejmě pro všechny zúčastněné. A je to tak bolavý, ti rodiče jsou tak zranění, že mnohdy skutečně dělají věci, které ve chvíli, kdy se z toho jako dostanou, překlenou se přes to emocionálně těžké období rozchodu, tak třeba i sami vyhodnocují, že nebyly úplně správně. To jsou ti rodiče, kterým se to skutečně může jako dočasně vymknout v tom období toho zoufalství, ale kteří jenom potřebují čas na to, aby se znovu nadechli a začali jednat nějak víc racionálně. No potom je skupina rodičů, kteří v tom pokračují, kteří prostě asi potřebují projít těmi složitými vztahy, složitými vzorci jako chování a řešení, ale my v zásadě nikoho nesoudíme, protože víme z těch mediací, že opravdu každá ta rodina je naprosto jiná. V každé ten příběh probíhá úplně unikátně a není vůbec jednoduché takovou jako složitou a zátěžovou situaci uchopit tak, aby to byla celou dobu jenom jako procházka růžovým sadem.
6: A dá se říct, jestli převládají ty rodiny nebo ta společenství, kde jsou ti jednotlivci schopni se domluvit racionálně, anebo spíš tam převládají ty emoce?
7: Já bych to viděla jednoznačně, že převládají ty rodiny a ty rodiče, kteří se dokážou domluvit. Ta mediace pro ně totiž je často i příležitost po dlouhé době si některé věci konečně říct bez toho, aniž by právě prožívali ty strašně silné emoce a nebyli schopní pokračovat v tom rozhovoru, když jsou jenom spolu. To je úžasná chvíle, kdy si vlastně tohle uvědomíme v té mediaci a oni nám to často i dávají jako zpětnou vazbu, že je to po letech, kdy si dokázali takhle dlouho povídat. Běžná totiž mediace trvá 3 hodiny. Oni tam přijdou, ty rodiče, a mají pocit, že vůbec netuší, co si 3 hodiny budou říkat. A potom odchází a říkají, nám to tak strašně uběhlo a my jsme si konečně řekli spoustu důležitých věcí. Tak už jenom tento moment je pro ně často velice důležitý.
6: Když jsme mluvili o vaší novince, tedy aplikaci Aptuas Rodina, tak mě napadá, jestli si tím nezjednodušujete práci.
8: Asi ne, tu naši mediační, ale i kdyby tomu tak bylo, tak my za to budeme rádi, protože pro nás ta mediační cesta je opravdu motivována jako tím pomáhat těm rodinám. Jo, nám přináší největší radost to, když vidíme, že ti rodiče odchází, jsou schopní se spolu bavit. Někteří se dokonce vezmou za ruku, když od nás odcházejí. A to je pro nás jako výhra, to je ta satisfakce, kterou v tom vidíme. A kdyby to bylo tak, že rodiče s pomocí aplikace naší dokážou nastavit ty porozvodové a porozchodové životy, takže nás nebudou potřebovat zase z pozice mediátorů, my za to budeme jenom rádi.
7: Já bych to ještě doplnila, ono to je taky spojené s tou myšlenkou té prevence, o které jste taky mluvil na začátku, protože teď v současné době víme, že pro děti je nejdůležitější mít čas s rodiči, kdy s nimi můžou pouze mluvit, kdy vlastně můžou sdílet svoje názory. A často se nám stane jako rodičům, že právě na takovýhle obyčejný povídání nemáme moc času. Takže smysl aplikace je v tom, aby jsme si jako rodiče a ušetřili vlastně zbytečný čas organizací a díky tomu mohli mít víc času na to trávit s dětmi.
6: Hosty hovoru dnes byly mediátorky Andrea Vyskočilová a Michala Radoušová. Děkuji za rozhovor a přeju klidné prázdniny. Naschledanou.
7: My také děkujeme.
8: Děkujeme za pozvání. Naschledanou.
6: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
5: Půl třetí. Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Íránské revoluční gardy oznámily, že v reakci na americký útok napadly americké vojenské základny v regionu. Informovala o tom agentura AFP. Americká armáda předtím provedla údery na íránská skladiště raket a dronů a taky na pobřežní radarová stanoviště. Íránské revoluční gardy pak pohrozily rychlou odvetou. Podle oblastního velitelství amerických ozbrojených sil CENTCOM byl nejnovější americký úder reakcí na čtvrteční íránský útok na obchodní podvodní loď v Hormuzském průlivu. Trestní stíhání v takzvané bitcoinové kauze bude pokračovat. Rozhodlo o tom nejvyšší státní zastupitelství. Jeho žalobce zamítl stížnosti exministra spravedlnosti Pavla Blažka, jeho bývalého náměstka Radomíra Daňhela a advokáta Káry Matice proti zahájení stíhání. Trojice čelí obvinění z praní špinavých peněz a zneužití pravomoci úřední osoby. Hrozí jim až 12 let vězení. Blažek a Daňhel vinu odmítají. Tic se k případu zatím nevyjádřil. Evropská komise navrhla prodloužit dočasnou ochranu pro ukrajinské uprchlíky o další rok, tedy do března 2028. Návrh ale zároveň počítá s částečným omezením. Dočasnou ochranu by už neměli dostat nově příchozí muži, pro které platí branná povinnost a kterým Ukrajina nepovolila zemi opustit. Nová opatření musí být podle komise flexibilní a musí zohledňovat schopnost Ukrajiny zajistit vlastní obranu proti stále se prodlužující ruské agresi. Správci Národního parku Šumava opravují lávku nad výběhem vlků v Srní. Smrkové nosné sloupy byly po zhruba 10 letech provozu schnilé. Lávka je kvůli tomu od loňského léta uzavřená. Její oprava teď přijde na 2,5 milionu korun. Ve výběhu je aktuálně 10 vlků. Správci chtějí lávku znovu zpřístupnit v polovině července. Fotbalisté Španělska hrají na mistrovství světa závěrečné utkání ve skupině oproti Uruguayi. Duel sleduje Karel Schamberger.
3: Gólovou šanci zatím zápas mezi Španělskem a Uruguayi nenabídl, takže v 31. minutě 0-0. V souběžně hraném duelu Cap Verde Saudská Arábie také 0-0. Karel Schamberger, Radiožurnál.
1: Francouzi už předtím porazili Norsko 4-1 a Senegal vyhrál nad Irákem 5-0. V 5 hodin ráno našeho času pak odstartují zápasy Egypt-Irán a Nový Zéland-Belgie.
4: Omezení na D1 na Vysočině a další na dálnici D10 u Svijan. Dálnice bez nahlášených nehod s několika odstavenými vozidly. Na D1 z Prahy do Brna u Velkého Meziříčí stojí osobní auto s přívěsem. Mezi dvěma sjezdy do města 143. kilometru blokuje krajnici. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Sadskou další odstavené osobní auto. 30. kilometr na krajnici za Šipkou. Na dálnici D10 z Prahy do Turnova pomaleji. Na exitu 67 na sjezdu na Svijany stojí na krajnici porouchané nákladní auto. A na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1 je za sjezdem na D5 do Plzně noční uzavírka. Kilometry 23 až 22 údržba zavřela pravý pruh. Projíždí se plynule jen nárazově, je v místě hustší provoz. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Čekáme slunečno a velmi teplo, teploty 35 až 39 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
9: Americká diplomacie na Blízkém východě po konfliktu v Perském zálivu. Předběžné opatření ústavního soudu a spor o summit v Ankaře či ruský profit z cizích šarvátek. Nejenom tato témata rozeberou v následující půlhodince názorů a argumentů naši komentátoři. Příjemný a ničím nerušený poslech přeje Petr Švárc.
5: Názory a argumenty.
9: Zatímco se ve Švýcarsku konalo první kolo mírových jednání mezi Spojenými státy a Íránem, americký ministr zahraničí Marco Rubio tento týden navštívil Spojené arabské emiráty, Bahrajn a Kuvajt. Tedy tři z amerických spojeneckých zemí v Perském zálivu, na jejíž území jsou americké základny a které se staly terči íránských odvetných útoků raketami a drony. Navíc na ně těžce dolehla iránská blokáda Hormuzského průlivu, kterým směřoval do světa jejich export ropy a plynu. A o Rubiově první cestě na Blízký východ od začátku konfliktu v Perském zálivu teď budu mluvit s komentátorem Českého rozhlasu Janem Fingerlandem. Dobrý den, Honzo.
10: Dobrý den.
9: Proč se Rubio vydal do Perského zálivu právě teď a s jakým cílem?
10: No vlastně v tuhle chvíli probíhají další jednání, která mají nějakým způsobem interpretovat tu dohodu o vzájemném porozumění mezi Spojenými státy a Íránem, takže je to v podstatě boj o interpretaci a je asi dobré dodat důležitou věc, že žádný z těch států, které teď Rubio navštívil, neměli prakticky žádný přímý vliv na to, jak to memorandum o dorozumění bude formulováno. A zároveň jsou to státy, které byly asi nejvíce z těch 6 států arabského poloostrova postiženy právě těmi iránskými vojenskými operacemi. To znamená, on navštívil Bahrajn, Kuvajt a Emiráty, nikoli v Katar, Omán a Saudskou Arábii. No a teď se v podstatě odehrává taková další fáze, kdy ministr zahraničí přijíždí k těmto spojencům a snaží se ubezpečit, že Amerika nějakým způsobem zůstává ve hře, to znamená zůstává přítomná na Blízkém východě, protože to je vlastně jeden z těch obtížně vyčistitelných nákladů toho amerického kompromisu s Íránem, to znamená ztráta americké důvěryhodnosti obecně, ale zejména v té oblasti. V zásadě všechny tyto země budou muset hledat nějaké nové způsoby, jak se zabezpečit po té, co se ukázalo, že Amerika je ochotná s Íránem se dohodnout, dát mu různé záruky, dát mu dokonce peníze a podobně. A tyto státy pravděpodobně se budou snažit nějakým způsobem se dohodnout právě s Íránem a případně i mu platit nějaké v uvozovkách výpalné za to, že budou mít od něj klid. To je vlastně jako docela velké přeuspořádání toho regionu. Bude to znamenat také vtažení dalších států do té hry, zejména Turecka, Pákistánu. A Rubio v podstatě tohle všechno přijíždí žehlit. Musíme si také uvědomit, že čistě ekonomicky tyhle státy vlastně byly na prahu nové éry i v tom, že se snažili nějakým způsobem vybudovat své ekonomiky nově na například budování velkých serverů pro umělou inteligenci, že to jsou státy, které jsou velice v uvozovkách křehké, co se týče také třeba výroben pitné vody, z mořské vody a podobně. Pak je tady samozřejmě další důležitá rovina celé věci, že všechny tyhle země jsou velice znepokojeny perspektivou, že Írán bude mít nějakou pravomoc nad provozem Hormuzského průlivu a případně, že bude vybírat nějaké poplatky. To by pro Spojené státy tahle interpretace znamenala obrovskou prohru i reputační. No a v neposlední řadě tady ještě jedna rovina, to je otázka, co to vlastně znamená, že do té oblasti přijel právě Rubio a nikoliv třeba J.D. Vance, to znamená, každý má svoji specifickou úlohu. J.D. Vance tu věc hájí, řekněme, před světovou veřejností, Rubio přijel do zálivu.
11: To byl kolega Jan Fingerland. Honzo, děkuji.
10: Děkuji, nashledanou.
9: Ústavní soud sice předběžným opatřením rozhodl, že vláda nemá bránit prezidentovi republiky v účasti na summitu Severoatlantické aliance v Ankaře, tím však spor hlavy státu s představiteli vládní koalice a především zástupci motoristů sobě nekončí. Slovo má komentátor Českého rozhlasu Ondřej Konrád.
12: Překvapení, ale i očekávané ohlasy. Tak by se daly popsat velmi živé reakce na středeční výrok pléna ústavního soudu. Nečekan je pro Leckoho samotný souhlas s žádostí hlavy státu na vydání předběžného opatření ohledně její účasti na summitu NATO. Ale kdo ještě předtím pročetl obsáhlý dokument, který k soudu odešel z radní kanceláře, tušil, že vedle poměrně komplikované otázky výkladu ústavního článku 63, říkajícího, že prezident zastupuje stát navenek, a tím se bude soud zabývat až po prázdninách, je tah s předběžným opatřením k aktuální cestě do Ankary za pouhé 2 týdny poměrně nadějný. Nepřekvapivé jsou pak ovšem výroky jak z rozčileného vládního tábora, tak od uspokojené opozice. A také od některých politiků ve výslužbě. Z těch prvních jsou nejčastěji citována slova ministra zahraničí Macinky, že jsme svědky, cituji, pokusu o ústavní puč, což sice nemá argumentační oporu, ale zní to dostatečně břeskně. Podle Macinky, který se dříve dušoval, že nikdy nenapíše prezidentovo jméno na příslušnou akreditační listinu, a vypadalo to celkem dlouho pravděpodobně, prý prezident rozpoutal válku s vládou a k žádnému smíru nemůže dojít, naopak bude to ještě tvrdší. To zase znělo, jako kdyby ministerskému kabinetu sám snad předsedal. A kde kdo si přitom pamatuje jeho lednové noční SMS prezidentovu poradci, ve kterých naopak vyhrožoval prezidentovi nesmiřitelným bojem, pokud se tedy nestane poslanec Turek ministrem. Aspoň životního prostředí, když už to předtím neklaplo se zahraničím, kterého se ovšem pak sám s viditelnou chutí ujal. A Václav Klaus, jeho někdejší šéf ve svém institutu, dnes považuje Macinku po pouhém půl roku v úřadu

0: když řadoví občané se například rozvádějí a soudí o majetky celá léta, což je zase pro změnu příklad totálně jiného pytle občanských sporů. Napříč vládní většinou pak zní macinkou ještě v zimě a vlastně kvůli Turkovi vyfabrikované označení prezidenta jako lídra opozice. A do ústavního soudu si rýpl i další bývalý prezident Zeman, který ovšem měl s touto institucí bídné vztahy ještě za předsednictví Pavla Rychetského. Samotná opozice je opět očekávaně s předběžným opatřením spokojená. Podle ní neměla vláda důvod prezidenta z účasti na summitu oproti všem svým předchůdkyním vyřazovat a inscenovat tak nedůstojné divadlo pro domácí veřejnost i zahraničí. A vyčítá premiérovi, že především motoristy trochu v jejich protipavlovském rozjezdu nebrzdí. A to ještě neví, jestli se Macinka nějakým způsobem nepokusí učinit prezidentův pobyt v Ankaře v podstatě podružným. Ačkoliv, když bude Pavel součástí delegace, měl by jako nejvyšší ústavní činitel také vést. A přirozeně se o to i hlásí, což vypadá na další kámen úrazu.
1: U mikrofonu byl kolega Ondřej Konrád. Ruský profit z cizích šarvátek. Pod tímto titulkem komentuje dopady právě i vyhroceného sporu prezidenta republiky s představiteli vládní koalice Alexandr Mitrofanov ze serveru Novinky.cz.
2: V českém politickém životě je momentálně nejžhavějším tématem konflikt, který vyvolala vláda Andreje Babiše s prezidentem Petrem Pavlem, což vyústilo v kompetenční žalobu podanou hlavou státu k ústavnímu soudu. Lidé v Česku, kteří jsou přesvědčeni, že jich se politika netýká, možná nebudou vnímat tyto události jako součást hybridní války, kterou vede Rusko proti Západu. Jenže součástí této ruské války, český konflikt, stejně jako další vnitropolitické šarvátky v zemích EU a NATO, ve skutečnosti je. Český ústavní soud o prezidentově žalobě zatím nerozhodl, ale předběžným opatřením uložil ministrovi zahraničí, aby zajistil účast hlavy státu na červencovém summitu NATO jako člena české delegace. Reakce premiéra Andreje Babiše, ministra zahraničí Petra Macinky a neministra z Macinkovy strany Filipa Turka se lišily intenzitou, ale shodně obsahovaly pohrdání českým ústavním systémem. Nejdále zašel Turek, který prohlásil, že by ústavní soud neměl existovat. Turkova pověst je sice spíše komická než státnická, přesto je členem vládního týmu. Ministr Macinka má vyšší postavení než Turek a jeho slova o tom, že v České republice došlo k puči, přičemž původcem údajného puče má být ústavní soud, mají pro posouzení míry kompatibility této vlády s demokratickým zřízením mnohem větší vypovídací hodnotu. Kdo v Česku kvůli pracovnímu zařazení nebo z vlastního zájmu pravidelně sleduje ruskou politickou a mediální sféru, ví, jak bleskorychle se každý výrok kteréhokoliv účastníka společenského života na Západě, obsahující zpochybnění demokratického systému, objevuje v oficiálních ruských médiích a ve výrocích zástupců státu. Jde-li však přímo o vysoké ústavní činitele, stávají se takoví jedinci doslova miláčky Kremlu, protože objektivně pomáhají naplňovat hlavní cíl ruské hybridní války, kterým je rozkol uvnitř demokratických zemí a mezi nimi. Svého času byly premianty ruského vlivu v EU a NATO, které ruská propaganda servírovala svým konzumentům jako oddané přátelé Moskvy v doupitě nepřítele, Václav Klaus a zejména Miloš Zeman. Nyní aspirují na tuto funkci Andrej Babiš a Petr Macinka. Výkřiky o puči, který měl údajně provést v Česku ústavní soud v žoldu prezidenta země, jsou balzámem pro strategii a taktiky ruské hybridní války. Mnohem lepší výsledek by samozřejmě získali z Česka v případě, že by se vládě podařilo odříznout prezidenta od účasti na summitu NATO, protože Moskva nepotřebuje, aby

0: Česko tam odjel odborník na slovo vzatý, který navíc osobně zná ruské představitele a nedá se od nich obalamutit. Ale nyní se Kreml musí spokojit aspoň s tím, že česká vláda vědomně podkopává politickou stabilitu v zemi. To je v zájmu Ruska. A to nejen v českých podmínkách. Momentálně Moskva obrovsky profituje z roztržky mezi Polskem a Ukrajinou.
1: O tom, jak Rusko těží z politických šarvátek v demokratických zemích, hovořil Alexandr Mitrofanov ze serveru Novinky.cz.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Veřejnoprávní média, Český rozhlas a Česká televize jsou víc než jen běžná média. Máme je v genech, tvrdí dlouholetá komentátorka Rádia Svobodná Evropa i Českého rozhlasu Lída Rakušanová. Více už v následujícím komentáři.
3: Voláme českou policii, české četnictvo, vládní vojsko. Voláme všechny Čechy. Přijďte nám okamžitě na pomoc do Českého rozhlasu. SS-mani nás zde vraždí. Tato slova se 5. května 1945 linula z média, které se v té chvíli stalo symbolem národního odporu. O 23 let později, 21. srpna 1968, se po invazi vojsk Varšavské smlouvy staly Československý rozhlas a televize hlavními centry nenásilného odporu. Když byla po krvavých střetech s okupanty obsazena rozhlasová budova v Praze, pokračovalo svobodné rozhlasové vysílání nepřetržitě z desítek náhradních a utajených pracovišť po celé republice. A improvizované přenosy organizovala i televize, která informovala o skutečném průběhu okupace z utajených pracovišť ještě řadu dní. Obojí je dodnes považováno za jednu z nejpozoruhodnějších operací improvizovaného a svobodného vysílání v evropských dějinách rozhlasu a televize. V každém případě to byl v Československu poslední svobodný hlas na dalších 21 let. Když dnes demonstrují tisíce lidí v ulicích proti záměru vlády nahradit rozhlasové a televizní poplatky financováním ze státního rozpočtu, je zdrojem jejich obav nepochybně i tato historická zkušenost. Kromě toho mají rozhlasové poplatky v českých zemích víc než stoletou tradici. Úřady je začaly vybírat už v září 1923, krátce poté, co společnost Radiožurnál začala pravidelně vysílat. V 50. letech k nim přibyl 15-korunový poplatek za televizi, což měřeno kupní silou znamená, že je dnešní poplatek za rozhlas a televizi ani ne třetinový. Pravdou nicméně je, že o poplatcích pro veřejnoprávní média se diskutuje už řadu desetiletí nejen v Evropě. Jejich zastánci tvrdí, že veřejnoprávní rozhlas a televize jsou generálně k dispozici celé společnosti, ať už je někdo využívá nebo ne, protože zajišťují nezávislé zpravodajství, vzdělávání, kulturní obsah a vysílání v krizových situacích. A především jsou přece jen chráněny před závislostí na vládě. Na druhé straně je nepřímé financování přes daňový systém vůči občanům férovější, protože ti movitější odvádějí do státní pokladny víc peněz a tudíž automaticky podporují i veřejnoprávní média víc než ti, kteří vydělávají míň. Teoreticky tím ale vláda získává mnohem větší možnost média kontrolovat a manipulovat. Což demokratické vlády nedělají, protože respektují, že veřejnoprávní média nejsou jejich majetkem, ale jsou nezávislá a slouží občanům a veřejnému blahu. A teď je otázka, kam si kdo zařadí Babiše, Okamuru, Macinku a spol.
1: Uzavřela dlouholetá komentátorka Rádia Svobodná Evropa i Českého rozhlasu Lída Rakušanová. a ještě jednou se vrátíme na Blízký východ. Podle expertů většiny světových médií je podpis memoranda o porozumění americkým prezidentem Trumpem a jeho iránským protějškem Pezeškianem v tomto znění spíše iránským vítězstvím a přiznáním americké porážky. Jedním z důvodů, který pro tento závěr bývá uváděn, je to, že se Spojeným státům a Izraeli nepodařilo dosáhnout jednoho z hlavních deklarovaných cílů – změny režimu v Teheránu. Podle názoru publicisty Jefima Fishteina se ale tito experti mýlí a změny režimu se dosáhnout podařilo, jen to není ještě tak zřetelně viditelné.
4: Výměna režimu, pokud to není výsledek revolučního převratu nebo okupace, se nikdy neodehrává přes noc. Je to vždy transformační proces, který určitou dobu trvá, než bude rozpoznán a všeobecně uznán. A to je právě to, co nyní probíhá za pestrobarevnou oponou iránské politiky. Podle všech místních zdrojů Mojtaba Chamenei, takto politický a duchovní vůdce země, vyslovil jednoznačný nesouhlas s podpisem dohody mezi Iránem a jeho odvěkým nepřítelem, velkým satanem. Pak s ní podmínečně souhlasil. Jestliže dohoda byla přesto slavnostně podepsána prezidentem Pezeškianem, o čem to asi svědčí? Tento fakt nelze vnímat jinak, než jako důkaz toho, že politická váha Rahbara a celé jeho instituce za nových okolností radikálně klesla. V iránských městech nedávno proběhly masové protesty proti přílišné ústupnosti Teheránu, rozuměj proti chystanému memorandu o porozumění. Všeobecně se mělo za to, že demonstrace byly iniciovány sborem Straží islámské revoluce, pokládaným za nejtvrdší jádro totalitního režimu. Jestliže memorandum bylo přesto podepsáno, protesty, neprotesty, pak o čem to asi svědčí? O čem svědčí fakt, že ani Ahmad Vahidi, ani jiný velitel revoluční gard nevydal hlásku proti nadcházejícímu podpisu? O čem svědčí skutečnost, že revoluční gardy označují Hormuz za neprodyšně usavřený, leč Američané tvrdí, že volně doprovází naložené tankery ven z průlivu? Jak rozumět tomu, že zástupci Iránu co chvíli mluví o přerušení jednání až do splnění jakýchsi nehorázných podmínek, ale jednací stůl na dobro neopouštějí a probírají stále konkrétnější závazky? Nejspíš to svědčí o tom, že skupina reformních činitelů dokázala získat na svou stranu nějaké silné mocenské struktury, možná regulérně iránskou armádu, možná významné kmenové náčelníky, jakých v zemi není málo. Všimněte si, z koho je složena nová teheranská moc. Jsou to přesně titíž politici, o nichž Donald Trump celou dobu mluvil. Ministr zahraničí, mluvčí parlamentu, prezident republiky. Dá se předpokládat, že vláda Iránu, která se na jejich základě utvoří, bude mít zcela jiné rozvojové priority než pokračování agresivní a vyčerpávající politiky. Taková je každopádně logika vývoje, s níž určitě počítá americká administrativa. Před našima očima a přesto takřka nepovšimnut vzniká v Iránu nový politický režim. Jen to umět rozeznat.
1: To byl názor publicisty Jefima Fishteina. A na řadě už je pravidelná závěrečná glosa. Padělaná kletba od hudebnice a básnířky Evy Turnové.
5: O prokletých předmětech jsem vždycky četla jen v knihách. Ať už to byly šperky po mrtvých hraběnkách, egyptské amulety nebo obrazy, které se sami vracely na půdu, odkud byly odneseny. Nikdy by mě nenapadlo, že něco podobného zažiju osobně. Na chalupu přijal zájemce o můj nový obraz nazvaný Don Quixote. Líbil se mu natolik, že ho chtěl koupit Bolkovi Polívkovi k narozeninám. Ani se nezeptal na cenu, což už samo o sobě působilo lehce nadpřirozeně. Vyzvedla jsem Felixe na nádraží v Kolíně a 4 hodiny jsme pak seděli na chalupě a mluvili o tom, jak si léčí Kronovu chorobu valašskou kiškou, že večer jede do Prahy natáčet sběrný dokument s Kurtem Gebauerem a že dnešní medicína zdaleka nedocenuje léčivé účinky marihuany, což mi cestou zpět do hotelu Relax názorně předvedl. To jsem ještě netušila, že tím začíná 3denní sága o jeho cestování mezi hotelem Relax, hlavním nádražím a hotelem Relax. První zpráva přišla večer z Hlaváku. Evo, sedím na jediné bezdomovci a jinými zvláštními existencemi neobsazené lavičce v parku před Hl nádražím. Pokuřuju moje zdravotní cigarillos a čekám na vlak do Kolína. Dnes jsem v Praze totiž až moc bloudil, jak svině. Evo, napadlo mě, nejsi ty třeba ještě teď v Praze a že bych se a moc rád s tebou svezl zpět do hotelu Relax. Felix. Pokračování bylo ještě o něco výživnější. Evo, přes noc jsem zůstal na Hl nádraží. Podařilo se mi nakonec natočit velmi slušně zpívajícího bezdomovce Josefa z Budapešti. Při placení kávy jsem však ztratil platební kartu a tak to teď se mnou vypadá, že jsem zcela v pr. Navrhla jsem jednoduché řešení. Až bude v bance řešit ztracenou kartu, ať mi pošle zálohu na obraz. Dostala jsem zprávu. Ahoj Evo, po mé včera prodělané kletbě, to ještě vydýchávám, po té ztrátě, myslím, že v Nerudovce v kavárně s keramikou Maříš, mi pak nějací vykutálenci vyluxovali můj běžný účet a nechali mi na něm 64,03 korun. Evo, kdy pojedeš do Prahy? Vzala bys mě sebou a vyhodila uhl nádraží? A cestou bychom se mohli domluvit, jak to uděláme s Donem Kichotem? Felix. Neodpověděla jsem. Ze všeho nejvíc mě zaujala přesnost zůstatku na účtu. Po hodině mi přišla zpráva. Ahoj Evi, nevím, jestli toto čte ta první, která mě v úterý vyzvedla na Kolínském nádraží, pozvala na chalupu a nabídla skvělý oběd, nebo píšu té druhé Evi, která chtěla jen dobře a rychle prodat obraz. Psal jsem ti totiž dnes kolpoledne, zda bys mě vzala v podvečer autem z hotelu Relax do Prahy. Neodepsala mi však ta první ani ta druhá Eva. A to jsem chtěl cestou v autě oběma Evám říci, že obraz považuji za prokletý a koupit už jej nechci. Felix. Když jsem dorazila domů, došlo mi, že během celé kauzy se prokletému obrazu vlastně nestalo vůbec nic. Celou dobu visel na zdi, mlčel a jen se proklatě usmíval. Don Kichot.
1: Glosou Evy Turnové končí páteční názory a argumenty. Za všechny kolegy, kteří pořad připravili, přeje příjemný poslech dalšího programu Českého rozhlasu Plus Petr Schwarz.
2: Nejen události, ale i komentáře plus rozhovory plus diskuse. Jediná česká stanice mluveného slova. Český rozhlas Plus. 3 hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Česko o víkendu zasáhnou extrémní horka. Český tým hasičů a záchranářů v sobotu odletí pomáhat do Venezuely. Fotbalisté Španělska bojují na mistrovství světa proti Uruguayi. Čeká nás slunečný a velmi teplý víkend. Dnes bude až 39 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Meteorologové varují před extrémním horkem o víkendu. Teploměry můžou ukázat až kolem 41 stupňů Celsia. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Nejvyšší teploty zaznamenávají měřící stanice hlavně v Polabí, Poohří, na jižní Moravě a ve středních Čechách. Záchranáři mají kvůli horkému počasí nadprůměrný počet výjezdů. V posledních dnech se pohybuje okolo 350 za den. Často ošetřují lidi po kolapsech, nevolnostech nebo třeba z úpal a úžehem. Postarat se musí i o seniory, kteří jsou sice doma, ale ve vyhřátém bytě málo pijí a jsou dehydratovaní. Další případy popisuje mluvčí záchranářů Michaela Botová.
7: Jezdíme také k seniorům, kteří si takzvaně nedají říct a třeba v pravé poledne bez pokrývky hlavy jdou pracovat na zahrádku, skolabují, my přijedeme na místo a dozvíme se, že ten senior i velmi málo pil.
6: Do zemětřesením zasažené Venezuely vyrazí český tým hasičů a záchranářů dnes dopoledne. Z letiště Václava Havla odletí armádním Airbusem. Kdy přesně se Češi k záchranným pracím připojí, není jasné. Celkem do Caracasu dorazí 70 specialistů, říká mluvčí generálního ředitelství hasičů Klára Ochmanová.
8: Jádro týmu tvoří příslušníci Hasičského záchranného sboru České republiky specializovaní na vyhledávání, záchranu a vyprošťování lidí ze sutin. A součástí odřadu jsou také statici, specialisté dronové služby, kinologové se záchranářskými psy vycvičenými na vyhledávání osob, dva lékaři a tlumočnice policie České republiky.
6: Dvě silná zemětřesení zasáhla Venezuelu ve středu večer místního času. Zemřelo přes 900 lidí a asi 3300 lidí je zraněných. Dalších 50 tisíc lidí úřady pohřešují. Do polí vyjeli kombajny, začaly žně. V prvních dnech sklízely hlavně plodiny, jako je vojtěžka nebo jetel. Teď vyjíždějí i do polí s ječmenem nebo pšenicí. Podle mluvčí Agrární komory České republiky Barbory Pánkové letošní výnosy zřejmě ovlivní suché jaro.
9: Už nyní je zřejmé, že porosty obilovin a řepky ovlivnila kombinace několika nepříznivých faktorů. Dubnové mrazy vystřídalo výrazné sucho, které patřilo k nejhorším od začátku měření. Přestože v polovině června přišly srážky, na řadě míst už nedokázaly dřívější škody významně zmírnit.
6: Fotbalisté Francie vyhráli na mistrovství světa základní skupinu. V závěrečném utkání ve skupině totiž porazili Norsko 4-1. Senegal vyhrál nad Irákem 5-0. Teď hrají závěrečný zápas ve skupině Španělsko s Uruguayí. Vzájemný duel sleduje reportér Karel Schamberger.
10: Španělé vedou v Guadalajáře nad Uruguayí po prvním poločase 1-0 a to díky gólu záložníka Baeny. V souběžně hraném duelu v Houstonu mezi Kapverdami a Saudskou Arábií platí po první půli stav 0-0. Karel Schamberger, Radiožurnál.
6: Za 2 hodiny začnou na světovém šampionátu ještě zápasy Egypt-Irán a Nový Zéland-Belgie. Tenistka Karolína Muchová postoupila do finále turnaje v Bad Homburgu a zahraje si o 3. titul na okruhu WTA. Rumunku Ruseovou porazila v generálce na Wimbledon 2x6-4. O 2. titul v sezóně se nasazená 4 utká s turnajovou 6 Japonkou Osakovou.
11: Dálnice volné a uzavírky v Praze. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Trhový Štěpánov stojí dodávka s defektem. 57. kilometr v odstavném pruhu označená, objedete ji plynule. Z dálnic hlavních tahů nehody hlášeny nejsou. V Praze ve Strahovském tunelu opravují výtluky ve směru ze Smíchova na Břevnov a Troju. Je proto v noci zavřený. V Praze pod Vyšehradem je neprůjezdné Rašínovo nábřeží. Uzavírka kvůli sportovní akci je mezi železničním mostem a Podolskou vodárnou. Možné objízdné trasy je vedou přes Pankrác a po magistrále nebo druhém břehu Vltavy, po Zborovské a Strakonické ulici a přes Barandovský most. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
12: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
6: Dnes bude slunečno a velmi teplo. V celém Česku čekejte jasno nebo skoro jasno. Během dne na horách na západě Čech skupovitou a částečně i vysokou oblačností. Meteorologové varují, že bude 35 až 39 stupňů Celsia, na severovýchodě nejvýš 36 a na horách kolem 31 stupňů. Tolik zprávy.
13: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
14: Jedním z nejfrekventovanějších slov v období komunistického režimu bylo slovo družba. Je převzaté z ruštiny, kde znamená přátelství. U nás se jeho smysl trochu posunul. Družba znamenala spíš partnerství a spolupráci. ať už mezi podniky, školami, městy nebo státy. Ovšem pouze těmi socialistickými. Ale co se také družba jmenovalo? Ropovod, obchodní domy, důl, několik bytových družstev, cigarety, vojenské cvičení nebo stanice metra. No a pak také byly vlaky družby a právě o nich budou následující minuty. Z archivních nahrávek vybírala, od mikrofonu zdraví a pěkný poslech přeje Veronika Kindlová.
12: Archiv Plus.

0: Černá nad Tisou. Je něco po 5. hodině a na železniční stanici vchází mimořádný rychlík z Moskvy. Je to vlak družby, který přináší na návštěvu do naší vlasti 300 sovětských odborářů ze všech republik velké socialistické vlasti. Přicházejí k nám přátelé, bratia. Vlak zastavil a hostia vystupují. Jsme svědkami srdečného zvítania s úprimnými stiskmi rúk v rúčné objatia boskov. Atmosféra je sviatočná. Stanica je slávnostne vyzdobená, nechýbajú ani dychovky, súbor potravinár a malá tribúna, kde našich milých hostí privítajú politické odborácky činitelia ústredia, kraja i samotného Trebišovského okresu.
1: Vysílali rozhlasové noviny 18. září 1972. Vlaky družby byly nepravidelné vlakové spoje, dnes bychom řekli čártrové, které vozily obyvatele Sovětského svazu na zájezdy do sousedních socialistických zemí a naopak. Ovšem šlo o zájezdy velmi angažované, které měly posílit přátelství, tedy družbu, mezi jednotlivými národy a upevnit víru v socialismus.
2: S vedoucí delegace sovětských odborářů, která přijela vlakem družby na návštěvu do Československa, tajemnicí Ústřední rady sovětských odborů soudružkou Ludmilou Zemljaníkovou hovoří náš redaktor Lambert Ježek.
3: Soudružko, tajemnice, vlakem družby přijelo do Československa více než 300 sovětských odborářů. Jaké je složení této početné delegace?
4: Sestav očin interesný. Je to 130 člověk robočích i představitelí našeho kolchozního křesťanstva. Robočí samých rozličných profesí i rozličných...
5: Složení naší delegace je skutečně pestré. 130 dělníků a zemědělců nejrůznějších profesí ze všech odvětví našeho národního hospodářství. Přijelo také 41 hrdinů socialistické práce a 17 poslanců nejvyšších sovětů svazových republik. Pochopitelně nechybí ani zástupci sovětské inteligence, vědy, zdravotnictví a kulturního života naší země. V naší delegaci je také 120 žen.
3: Jaký je program pobytu delegace v Československu a jaké jsou jeho hlavní cíle?
4: Program, který nám představili для проведения всех встреч чехословацкие профсоюзы, Центральный совет очень интересные. Но нам кажется, что самое главное...
5: Программ, который є připravený, є skutečně bohatý, ale vůbec nejdůležitější jsou na něm setkání s představiteli vaší dělnické třídy, s vašimi pracujícími. Navštívíme řadu měst, krajů a okresů. V Praze se setkáme s dělníky závodu Tesla, nakladně zase s pracujícími SONP. A všude budou zcela jistě probíhat zajímavé rozhovory a besedy spojené s naším životem, s naší prací.
1: Výpravy vlaků družby organizovaly jednak odbory, jak jsme právě slyšeli, a pak také Svaz mládeže na československé a mládežnická organizace Komsomol na sovětské straně.
6: Mladé tváře, úsměvy, veselí a vojenská hudba. To je atmosféra dnešního rána na Smíchovském nádraží, kam přišli představitelé Socialistického svazu mládeže přivítat své přátele 300 mladých lidí, členů přesvazového leninského komsomolu ze všech koutů Sovětského svazu.
1: Tento vlak družby přijel v prosinci 1972 a jeho účastníci ještě na peróně ukázali, že to umějí pořádně rozbalit.
6: Jak vy čustujete v těch prvních minutách Prahy?
7: A já думаю, že za mě už odpovídá вот эта песня, которая сейчас здесь звучит. Мы чувствуем себя как на родине, среди настоящих и верных друзей. Не как среди друзей, а действительно с друзьями. Вот это чувство у нас очень и очень сильное. Спасибо.
3: Mladí sovětští hosté se tedy na návštěvu v Československu těšili a cítí se u nás jako doma. To jste ostatně jistě sami vyrozuměli z našeho reportážního záběru a z rozhovoru s Vladimírem Andrejevičem Žitěněvem, tajemníkem Ústředního výboru Všesvazového leninského komsomolu.
1: Jen pro ilustraci dodám, že v roce 1972, kdy sovětští komsomolci na Smíchovském nádraží váleli Kaťušu, na prohnilém západě vydali Deep Purple své slavné album Machine Head. No a u nás jezdily vlaky družby. Sovětské mládežníky, jak uslyšíte v další ukázce, čekal v Československu zajímavý program. Redaktorka hovoří s Jurajem Varholíkem, předsedou Socialistického svazu mládeže.
6: A zatímco se tu na peroně ozývají první slova radosti, radosti ze shledání, zeptám se soudruha Juraje Varholíka, jaký program jste pro mladé sovětské hosty připravili?
8: Program je velmi bohatý. Je velmi dobré to, že především všetké akcie budou probíhat přímo na závodoch, v dědinách, učilišťách, na středních školách, v jednotkách našich ozbrojených sil. Budou různé večery, přátelstva, diskuzie, různé soutěže, budou meetingy. Přicházejí pravda k nám aj dvě soubory sovětské, jeden ryšského rozhlasu a televizie a druhý soubor, štátní soubor Litevské svazové republiky. Přicházejí k nám aj přední sovětský olympionici. Takže si myslím skutečně, že aj ten zostav, s kterým přišli komzomolci k nám, nám umožňuje, aby jsme skutečně urobili velmi pestrý, velmi bohatý program.
1: Vlaky družby přijížděly také u příležitosti významných dnů. Jejich pasažéři bývali o něco významnější než v jiných vlacích. Jako například 7. května 1979, tedy dva dny před oslavami konce druhé světové války. Vysvětlení pro ty mladší, východní blok tehdy slavil konec války až 9. května.

0: to zvučilo v odpoledních hodinách první nástupiště hlavního nádraží v Praze, kam krátce po 13. přijel vlak družby z Moskvy. V něm aktivisté společnosti Sovětsko-československého přátelství, veteráni velké vlastenecké války, váleční hrdinové i hrdinové práce, generálové a důstojníci i vojáci v záloze, čestní občané mnoha měst obou našich bratrských zemí.
1: Hlásil z hlavního nádraží Ilja Jenča, který posluchačům s jedním z nich přinesl rozhovor.
0: Nebylo snadné najít na přeplněném nástupišti velitele, který tenkrát své vojáky přivedl do Prahy, dvojnásobného hrdinu Sovětského svazu Michaila Fomičova, ale podařilo se to a toto je záznam našeho krátkého rozhovoru.
2: Československého rádia věšťania. Můžete skazat toto nebuď o tom, s jakými čustvami přijíždějete? Прагу.
3: В общем, с хорошими чувствами приехал я в Прагу. С большим желанием. Потому что это все люди.
0: Přijíždím do Prahy s velmi dobrými pocity i s velkým přáním. Tito lidé, ukázal soudruh Fomičov na své spolucestující, kteří přijeli, osvobozovali československé území a také město Prahu. Šli jsme ze severozápadu, my vojáci 4. tankové armády.
1: Na podzim 1979 přijel vlak družby na Dny Moskvy, které se konaly u příležitosti výročí bolševické revoluce.
4: Květinami, hudbou a přátelskými stisky rukou jsou vítáni zástupci více než 120 podniků, organizací a institucí hlavního města Sovětského svazu. Mezi 360 předními pracovníky moskevských závodů a obvodů, členy společnosti Sovětsko-československého přátelství, přijeli novátoři výroby, iniciátoři komunistických subotníků a socialistického soutěžení na počest 62. výročí Velké říjnové socialistické revoluce. K mikrofonu jsem pozval Sergeje Jackovova, strojvedoucího depa Iljiče hlavního města Moskvy, hrdinu socialistické práce a poslance nejvyššího sovětu Svazu sovětských socialistických republik.
5: Depo, naše lokomotivní depo Iljiče v Moskvě, my družíme s depo Vršovice, Praga Vršovice.
6: Naše železniční depo Moskvě má dlouholetou družbu s depem Praha Vršovice. Jsme přesvědčeni, že si odtud opět odvezeme mnoho pěkných zážitků, že si vyměníme mnoho užitečných a potřebných poznatků, které využijeme v naší práci. A tak jsem šťasten, že se toto setkání uskutečňuje. Lidé, kteří nás vítali, nám připravili velkou radost.
7: Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Premiéra v pátek po 8. večer na Plusu.
1: Jak už bylo řečeno, vlaky družby, které k nám přivážely na návštěvu sovětské občany, neodjížděly domů prázdné. Na oplátku vozily zase Čechy a Slováky do Sovětského svazu.
8: Z Plzně dnes odjel do Sovětského svazu vlak družby s 330 členy Socialistického svazu mládeže Západočeského kraje. Kromě funkcionářů Socialistického svazu mládeže v Západočeském kraji jsou mezi účastníky také nejlepší z kolektivů, které se zúčastnili soutěže k 50. výročí Komunistické strany Československa. Před odjezdem vlaku družby se v Plzni konal meeting, na kterém byla slavnostně vyhodnocena soutěž 50 konkrétních svazáckých činů.
1: Doplním, že to bylo v roce 1971. Výpravy vlakem družby trvaly kolem 10 dnů, z toho významnou část trávili cestovatelé ve vlaku. Jak to tam vypadalo, to si můžete poslechnout v reportáži z roku 1966. Ta není sice přímo z vlaku družby, ale z turistického zájezdu. Ovšem zážitky jsou podobné.
9: Jaké dojmy jste měli hned na tom nádraží, abychom začali? Bylo to v noci, že? Skoro v půlnoci.
10: Tak jsme byli rozespalí takový a tak jsme nejdřív scháněli, kde se ubytujem, no pak jsme dostali ten lůžkový vůz, tak se nám to tam teda moc líbí. Je tam přepichově zařízený, je tam umyvadlo a voda teplá, studená, bar je tam a všecko je tam jako komfort.
1: Pamětníci, kteří jeli vlakem družby v 80. letech, vzpomínají, že s teplou vodou to v těchto dobách už tak horké nebylo. Ve vlacích se mohlo cestující setkat se sovětskými i našimi průvodčími.
11: Řeknete nám své jméno?
12: Franta Jech.
11: A 7 let tady.
12: 7 roků jezdím na trati Praha Moskva.
9: A sem k vám chodí na pivo, že? Plzeňské, chutná.
12: No to sem chodí z druhých vagónů. Sověti už se naučili taky na to pivo. Už se ho taky kupí jako podárek domů.
13: Už jste se tady za ta léta naučil se s nimi dohovořit, že?
12: To se musíme dohovořit s každým všelijak. Někdy vás bolejí ruce odpovídání. Někdy máte cestující, že jsou zlatý. Někdy jsou všelijaké takové šrvátky mezi nimi, obzvláště kvůli lůžkům. Každý chce mít spodní lůžko a nahoru nikdo nechce jít na ořeši.
9: Vy se taky dostanete do Moskvy z toho vlaku?
12: Do Moskvy to chodíme někdy večer, někdy ráno, to je různo. To my už Moskvu známe skoro lepší jak Prahu.
1: Zatímco český průvodčí prodával pivo, tak sovětský čaj. Ve vagónech byly instalovány samovary, ze kterých průvodčí za pár kopiejek čepovali cestujícím, jak opět pamětníci vzpomínají, velice dobrý černý čaj. Prodával se v tradičních ruských skleničkách, usazených v ozdobených kovových držáčcích s ouškem. Rusky se jim říká podstakánník. Pojďme se ještě zastavit na československo-sovětských hranicích. Ty se přejížděly v Černé nad Tisou. Na sovětské straně leželo a dodnes leží ukrajinské město Čop. Tady vlak nějakou dobu stál. Jednak kvůli celním kontrolám a pak také proto, že se tu vlakové soupravy musely přeložit z československých kolejí, které měly užší rozchod, na ty sovětské.
14: Nás překvapilo hlavně ten způsob, jakým vysunujou ty koleje dole. Já jsem byl toho názoru, že se budeme přestěhovávat z jednoho vagónu do druhého, přičemž oni nadzvedávají přímo ten vagón, což jsem vůbec tam nepředpokládal, že takovýmhle způsobem a tak rychlým způsobem to budou provádět.
9: Tomu by snad bylo třeba nějaké menší vysvětlení. Kdo to neviděl, tak aby si mohl představit zhruba, jak se asi přemisťují vagóny z užšího rozchodu na širší. Vyměňuje se u nich podvozek tím způsobem, že se vagóny zdvihnou takovými zdviháky do výše asi 1,5 metru a pracovníci vejdou pod vagóny, odmontují všechny kabely a spoje. Potom veliký jeřáb mostový přetáhne podvozky, vtáhne tam ty širší po druhé koleji, která tam souběžně je postavena a pracovníci zase sešroubují, smontují tyto podvozky k vagónům. Cestující může klidně spát ve vlaku přitom, nebo se dívat z okna, nebo si

0: Každý vlak družby měl svého vedoucího. Vlak, který Sovětský svaz navštívil v květnu 1979, měl za vedoucí Marii Kabrhelovou, bez přehánění legendární funkcionářku svazu žen, ale také tajemnici ústřední rady odborů. A jako taková tehdy Kabrhelová vlakem družby jela. O jeho pasažérech a programu vyprávěla Československému rozhlasu.
1: Vlakem družby jede z celého Československa 300 odborářů. Mezi účastníky je 118 žen. Je to daleko více, než tomu bylo v minulých vlacích družby. Velký počet nejlepších pracovníků, členů brigád socialistické práce, zlepšovatelů a nositelů různých státních a odborových vyznamenání.
2: Jaká je trasa zájezdu?
1: Vlak družby během 16 dnů projede téměř 7 000 kilometrů. Trasa je dlouhá, ale krásná a zajímavá. Navštívíme konkrétně 4 sovětské socialistické republiky. Navštívíme města Kyjev, Minsk, Rigu, Leningrad a Moskvu.
2: Mohla byste nás ještě seznámit s celkovým programem vlaku družby?
1: Ano, velmi ráda. Naši hostitelé, odboráři Sovětského svazu, nám připravili velmi pěkný, bohatý, ale i náročný program. Chceme ještě hlouběji poznat, jak sovětští lidé žijí a pracují a navázat s nimi další upřímné přátelské styky. Sovětští odboráři nám umožní navštívit kolem 40 důležitých závodů, škol, institucí a jiných pracovišť. Jsou mezi nimi například v Kyjevě strojírenský závod Krásný, exkavátor, v Minsku kolchoz Nový život a republikové výpočetní středisko, ústřední obchodní dům v Leningradě a podobně.
0: A jak to vypadalo, když v říjnu 1973 vyrazili vlakem družby do Sovětského svazu českoslovenští svazáci?
3: 330 účastníků mládežnického vlaku družby věnovalo dnešní druhý den svého pobytu v sovětské metropoli prohlídce města. Nejprve si středoškoláci a vysokoškoláci z celé naší vlasti prohlédli mauzoleum Vladimíra Iljiče Lenina na Rudém náměstí a položili také věnce ke hrobu neznámého bojovníka. Většina svazáků je v Moskvě poprvé. A když jsem pak s některými z nich hovořila o jejich dosavadních dojmech, všichni se shodli na tom, že na dnešní den nikdy nezapomenou. Jejich dojmy zůstanou po celý život v jejich srdcích. Ani večer však pro účastníky vlaku družby není nezajímavý, spíše naopak. Od 7:30 moskevského času probíhá zde v Moskvě v klubu Vladimíra Iljiče Lenina přátelské setkání se sovětskými komsomolci.
0: V Moskvě si účastníci vlaku družby prohlédli zpravidla mauzoleum s vycpaným Leninem, Kreml, Lomonosovu univerzitu, v Leningradě, dnes Petrohradě, samozřejmě zimní palác s Aurorou. Pro mladší ročníky dodám, že to byla klíčová místa bolševické revoluce. A v Kyjevě si zas prohlédli 100-metrovou sochu Mať rodina. Ale samozřejmě si našli čas navštívit i obchody. I ty tehdy měly své zvláštnosti. Popsali je turisté z roku 1966.
4: Já jsem říkala, kdyby to bylo podle mě, tak já bych, myslím, ani neuvařila, protože ten nákup, to je tak opravdu obtížný, že strašně moc lidu a ti lidé jsou takový, že prostě se docpou všude.
5: Oni v tom už umějí chodit, ovšem my, když tam přijdeme, tak prvně se musíte podívat po ceně, pak zaplatit, ovšem nevíte, co kupujete. Tam jsou, řekněme, zatím půltenci prodavači, kteří vlastně čekají, až někdo donese ten lístek, aby vydali to zboží. Či za půlten jsou vydavači, ano, prodavači jsou vlastně pokladny, kde dostanete ten bilet, ten lístek, s kterým potom jdete vybrat to zboží. Ovšem já si myslím, že to dobrý není, tak jsme o tom uvažovali prostě, že to zdržuje ten nákup.
6: Když se na to díváte jako hospodyně, která by měla chodit tam nakupovat, tak řekněte to, posluchači nevědí, jak se nakupuje v Moskvě, v Leningradě, v krámech, je to trochu jiné než u nás, že?
7: No, tak musíte nejdřív zaplatit a pak teprve jdete si vybírat, co chcete. Tak já nevím, no, pro cizince to je dost obtížný. No.
6: Je to tam vystavené?
7: No, musíte... Je to vystavené, jsou tam ceny a musíte si to všechno spočítat a je to zaplatit nejdřív a pak to bude jít proto, no. Není to prakticky, no, tak mně se to teda nelíbilo. Je to zvyk, no. Já myslím, že to je u nás lepší, no.
0: Smíšené pocity měli tito cestovatelé i z restaurací.
8: Jsem byl překvapený po stránce rychlosti. My jsme jako skupina byli všude velmi rychle odbaveni. A k tomu je třeba říct, že na druhé straně neodborně odbavený. Tam řekněme, jak čišník, tak servírka, nikdo neumí pořádně vzít 3 talíře do ruky. Ale ta rychlost, to bychom se zase mohli od nich naučit. To by se tady měl každý vrchní čišník přijít podívat, jak to tady rychle dělají. A přitom, když to říkám pro odborníky, představte si, že ta servírka vám přijde obsloužit a nese 2 talíře, pak je ponese zase 2 zpátky. A když zase sklízí, oni neumějí si srovnat vidličky a pod to nože nebo tak, oni si neumějí srovnat do ruky 5-6 talířů, oni to berou po 2, po 3, nebo to nahromadějí takhle pohromadě, jako by to dělal muž, který poprvé sebere 3-4 talíře do ruky.
0: V rozhlasovém archivu se dochovala také reportáž o vlaku Družby, který jel do Sovětského svazu v srpnu roku 1969. Tedy přesně rok po invazi sovětských vojsk. Vztek byl ještě živý, oběti invaze ještě nebyly zapomenuty, v zemi se konaly demonstrace k prvnímu výročí, při kterých bylo zastřeleno 5 lidí a desítky dalších byly zraněny. A do toho se 28. srpna 1969 vrátil ze Sovětského svazu vlak Družby.
1: Dnes dopoledne za velkého jásotu mladých lidí přijel na hlavní nádraží vlak Družby. Mladí členové SČSP a Svazu mladých nadšeně vyprávěli své dojmy z cesty po Sovětském svazu. Navštívili řadu míst v Sovětském svazu, odkud si podle vlastních slov přivážejí silné zážitky. Když dozněly poslední tóny písně Kaťuša, přivítal účastníky zájezdu představitel sovětského velvyslanectví soudruh Igor Čerkasov a tajemnice SČSP soudružka Kudrnová.
0: Vedoucí vlaku soudružka Tichá jen překypovala dobrými dojmy a dojetím, se kterými se neváhala svěřit rozhlasovým posluchačům. Jak uslyšíte, za to, že do Sovětského svazu jela právě rok po invazi, se vůbec nestyděla. Naopak.
9: My při našem odjezdu jsme si dali takový jako závazek, tak nějak každý v duchu. A sice, že v Sovětském svazu budeme reprezentovat naši československou mládež. Tento svůj úkol jsme splnili. Byli jsme velice rádi, že to bylo právě v srpnových dnech, kdy jsme sovětským soudruhům ukázali, jaká naše mládež je. A že za přátelství, za které zahynulo, jak u nás, tak v Sovětském svazu, příliš mnoho lidí, že se budeme bít, ať se to komu líbí nebo nelíbí. Na nádraží v Moskvě, kdy jsme se loučili a odjížděli, tak jsme křičeli všichni společně Družba, Družba. Dávali jsme si slib, že socialismus si budeme budovat společně, že se budeme navzájem od sebe učit. A já si myslím, že toto přání nás mladých rozhodně podpoří i starší soudruzi, kteří znají daleko víc než my, kteří si svůj život prožili a vědí, co je to hoře, hoře matek.
0: Co k tomu dodat? Možná snad nahrávku z roku 1973, kdy naši zem navštívil ten, kdo k nám tanky poslal, Leonid Brežněv. Jel k nám tehdy také vlakem a po cestě se zastavoval ve velkých městech. Takhle ho vítali na nádraží v Ostravě.
10: Takže je Družba, Družba, Družba.

0: Здравствуй, трудовой народ Чехословакии!
1: Tak to by asi stačilo. I za technika Jana Braunera se loučí a za pozornost děkuje Veronika Kindlová.
2: Nejen události. Jdeme dál. Dokumenty, reportáže, příběhy. Vidíme věci v souvislostech. Jediná česká stanice mluveného slova Český rozhlas Plus. Půl čtvrté. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Komunální volby budou společně s prvním kolem senátních voleb 9. a 10. října. O vyhlášení voleb rozhodl prezident Petr Pavel, informoval o tom Hrad na svém webu. Teď musí usnesení spolu podepsat premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Komunální volby se konají jednou za 4 roky ve všech obcích Česka. Ve větších městech lidé vybírají zástupce i do městských obvodů nebo částí. Poslanci schválili ve třetím čtení zákon o státních zaměstnancích. Norma má nahradit současný služební zákon. Podle vládní koalice by se mělo zaměstnávání státních úředníků přiblížit soukromé sféře. A to díky zjednodušení zaměstnávání i propouštění. Opozice se změnou nesouhlasí a snažila se ji ve sněmovně blokovat. Podle ní jde o politizaci státní správy. Návrh teď dostane k projednání Senát. Ukrajinská premiérka Julia Sviridenková na konferenci o poválečné obnově Ukrajiny v Polsku uzavřela víc než 160 dohod v hodnotě přes 240 miliard korun. V Gdaňsku jednala i s českým premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. Podle něj se bavili mimo jiné i o zapojení českých firem do rekonstrukce Ukrajiny po konci války. Premiér taky uvedl, že už na podzim by měl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z ANO vést na Ukrajinu podnikatelskou delegaci. Český export na Ukrajinu podle vlády rychle roste. Jen loni vynesl zisk 52 miliard korun. Až do neděle platí výstraha meteorologů před extrémními teplotami. Kvůli nim se ruší akce na jižní Moravě. Jde například o letecký den v Břeclavi. Náhradní termín plánují v srpnu nebo v září. Neuskuteční se ani břeclavská cyklojízda a závody chrtů v Lednici nebo vítání prázdnin v Babicích u Rosic na Brněnsku. Další akce se pořadatelé snaží horku přizpůsobit. Fotbalisté Francie vyhráli na mistrovství světa nad Norskem 4-1 a Senegal porazil Irák 5-0. Duel Španělsko-Uruguay sleduje Karel Schamberger.
4: 68. minuta zápasu a Španělé stále vedou nad Uruguayí 1-0. A jelikož Kapverdy hrají se Saudskou Arábií v 69. minutě 0-0, tak by to aktuálně znamenalo, že na prvním místě by ve skupině skončilo Španělsko a na druhém právě Kapverdy. Třetí by byla Uruguay. Karel Schamberger, Radiožurnál.
3: A v 5 hodin ráno našeho času ještě začnou zápasy Egypt-Irán a Belgie-Nový Zéland.
5: Roční práce na D7 u Chomutova a omezení na silnici 68 u Jablunkova. Na dálnicích teď je plynulý provoz, na D7 se v úseku Chomutov sjezd na most a Žatec pohybuje údržba. Mezi kilometry 66 až 76, jak směr Praha, tak směr Chomutov sekají trávu a po pojíždí pozor v levém jízdním pruhu. Na silnici 68 ze Slovenska do Třince zůstalo po ukončené úplné uzavírce omezení u Jablunkova. Po požáru čekejte, zavřený pravý pruh v místě je poničený asfalt. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: A přes den bude jasno nebo skoro jasno, během dne na horách na západě Čech s kupovitou a místy i vysokou oblačností, nejvyšší teploty v sobotu většinou 35 až 39 stupňů, na severovýchodě území do 36 a na horách bude většinou kolem 31. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
6: Dvě strany současné vládní koalice, hnutí SPD a motoristé sobě, prosazovaly zrušení školní inkluze. S hnutím ANO se nakonec dohodli, že systém, který má zajišťovat rovný přístup ke vzdělávání, zůstane, ale projde zásadní revizí. Ministr školství Robert Plaga před pár dny přiblížil, v čem by tahle revize měla spočívat. Navrhuje, aby se změnil způsob, jak se přidělují asistenti pedagoga. Nově už by se nevycházelo z doporučení pro konkrétního žáka, ale z toho, kolik je dětí ve třídách a jaké mají potřeby. Bude to změna k lepšímu?
7: Pro a proti Lukáše Matošky.
6: Našimi hosty tady ve sněmovním studiu Českého rozhlasu jsou dva místopředsedové výboru pro vědu, vzdělávání, mládež a sport. Poslanec hnutí STAN Jan Berky, dobrý den.
8: Dobrý den.
6: A poslanec zvolený za motoristy sobě Miroslav Krejčí. Dobrý den.
9: Dobrý den, díky za pozvání.
6: Jde revize inkluze, kterou představilo ministerstvo školství správným směrem, pane Krejčí?
9: Určitě tato změna, která je v současnosti představena ministerstvem školství, je krok správným směrem, ale určitě bych to nenazýval tím, co se řešilo kolem voleb, a to je zrušení inkluze nebo velká revize inkluze.
6: Pane Berky, váš pohled na tu ministrem školství představenou změnu?
8: Vzhledem k tomu, že co se týká parametrizace asistentů pedagoga, navazuje ta současná vláda na naší, tak ten směr považuji v zásadě za dobrý. Ono ostatně málo kdy potkáte někoho, kdo by řekl, že parametrizaci nechce, než přijdou čísla. Předpokládám, že o tom se také budeme za chvilenku bavit, o některých těch parametrech, kde jsou případně rizika. Ale základní idea je správná.
6: Takže tady nejste v nějakém zásadním sporu. Když jste, pane Krejčí, úvodem říkal, že teď se inkluze nebude rušit, tak jste právě narážel na ten volební slib mimo jiné motoristů, kteří říkali ústy některých představitelů, třeba pana Gregora, vašeho kolegy, že dokonce zrušení inkluze je podmínkou ke vstupu do vlády, ale to se tedy dít nebude.
9: Pokud jsme po volbách, jsme si sedli v rámci současné koalice a dohodli jsme se na tom, jaké změny v inkluzi mají proběhnout během současné vlády, a určitě asistenti pedagoga byli jeden malý dílek z té dohody, a byť ještě teda neříkám, že to je finální podoba, tam bude primárně záležet na tom, přesně jak zmínil kolega Berky, jak budou nastavené ty parametry.
6: K čemu se dostaneme? Každopádně rušení inkluze nebo její podstatné části ve hře není. Na tom jste se nedomluvili, z toho jste vy jako motoristé sobě ustoupili.
9: No, já jsem přesvědčen o tom, že a stejně tak to vnímala i SPD, že k velkým změnám dojde, ale toto není ta velká změna. Velké změny by teprve měly přijít.
6: Pane Berky, vítáte, že zatím, jak se zdá, inkluze v té podobě, jak tady funguje řadu let, bude pokračovat, jenom se bude revidovat?
8: To, že ten systém potřebuje nějakou revizi, tak na tom jsme se podle mého názoru shodli všichni. To, co se třeba ukázalo, je, že speciální vzdělávání, respektive speciální školství má nějaké svoje místo. To, co si ale nemyslím, že by to mělo vést, je k tomu, že budeme zase děti se speciálními potřebami, ať už daný fyzickým handicapem nebo nějakým jiným handicapem, segregovat do speciální škol. Já si třeba myslím, že spíše cesta je podpora speciálních tříd při běžných základních školách, což není vždycky úplně jednoduché, to přiznávám. Zároveň je potřeba se podívat na to, jak více podpořit některé podpůrné pozice. V tomto smyslu revize by za mě také byla OK, ale zrušení inkluze považuji za velmi špatný krok pro společnost.
6: Pane Krejčí, když vy jste tady před chviličkou řekl, že ty velké změny teprve přijdou, souvisí to s tím, že vláda chce zásadně posílit kapacity jak speciálních škol, tak speciálních tříd a tam přesunout část těch dětí se speciálními potřebami, jak teď na to narazil váš pan kolega?
9: Přesně tak, to je ten hlavní díl dohody, která vznikla při tvorbě programu vlády nebo programového prohlášení vlády. To znamená, přesně jak tu bylo řečeno, rozšíření kapacit speciálních tříd, respektive speciálních škol, přičemž preferovány budou přesně tak, jak tu zaznělo, speciální třídy v běžných školách, aby ty děti nebyly segregované do samostatných jiných subjektů a byly v prostředí, kde se vzdělávají standardní děti.
10: Preferovány tedy budou speciální třídy, nicméně v programovém prohlášení vlády stojí, že se bude posilovat kapacita i speciálních škol. Takže bude se část těch dětí se speciálními potřebami, které dnes chodí do běžných tříd, vyčleňovat do škol speciálních?
9: Takhle bych to určitě nedefinoval. Do speciálních škol nebo speciálních tříd by měly chodit děti, které to potřebují proto, aby se mohly smysluplně vzdělávat. Náš požadavek v rámci změn inkluze byl vedený především tou myšlenkou nebo tím pohledem, že zavedením inkluze, tak nešťastně, jak to vzniklo před 12-14 lety, tak začali trpět učitelé a začali trpět běžně nadaní a více nadaní žáci v těch třídách, kde se v tuto chvíli vzdělávají.
10: A proto chcete část těch žáků se speciálními potřebami přesunout do speciálních škol?
9: Já nebudu mluvit o speciálních potřebách, protože speciální potřebou je spousta různých věcí, které vůbec neovlivňují standardní režim třídy, a tyto děti v těch běžných třídách mají zůstat.
10: Pane Krejčí, nezlobte se, v programovém prohlášení vlády stojí, že se budou posilovat kapacity speciálních škol. Ano. Tak já se ptám, z jakého jiného důvodu by se ty kapacity posilovaly, než proto, aby tam část těch dětí se speciálními potřebami byla znovu přesunuta?
9: Primárně je to z důvodu toho, že například desítky procent dětí s lehkou mentální retardací chodí do běžných tříd, ačkoliv jim tam nejsou schopny učitelé poskytnout adekvátní péči.
10: Tedy by se měli přesunout do těch speciálních škol.
9: Ano, tam, tak, kam patří.
10: To je ta odpověď, kterou jsem tady jasně chtěl slyšet, pane Berky.
8: Otázkou ovšem je, jestli řešením toho, že tam nedostávají dostatečnou podporu, je to, že je vemu a dám je někam jinam. Jo, jedna z věcí, kterou pořád v tom systému jako zapomínáme, nebo respektive přiznejme si, že společné vzdělávání skutečně je náročné. Nikdo podle mě jako neříká, že to je jednoduchá věc. Zároveň ten, kdo ale dává odborné doporučení o tom, jestli pro to dítě je vhodné vzdělávání v takzvaně v mainstreamu, nebo to speciální, je pedagogicko-psychologická poradna. Nemá být tím zásadním kritériem, jestli to je jednoduché, nebo to není jednoduché. A zároveň jako nezapomínejme na to, že jedním z důležitých

0: A ten, kdo v tomhle má hrát důležitou roli, je skutečně ta pedagogicko-psychologická poradna, ne dojmy někoho jiného.
1: S tím byste souhlasil, pane Krejčí?
2: Ještě tady zmíním drobnou věc, když se tady mluví o handicapu fyzickém, to znamená, když nějaké dítě je, nedej bože,
1: znevýhodněno
2: fyzicky postižené, třeba na vozíčku, nebo postižené zrakově, nebo sluchově, tak o těchto dětech jsme nikdy neřekli, že by měly být separované z běžných tříd. To není žádný důvod k tomu, aby tyhle děti někdo se snažil tlačit do speciálních tříd, protože tyhle ty děti žádným významným způsobem neblokujou běžnou výuku. To jsou věci, které se dají podpořit standardními pedagogickými opatřeními, pomůckami, a ty děti s nějakou obvykle technickou pomocí můžou zvládat běžný vzdělávání ve třídě.
1: A souhlasili byste, že to hlavní slovo by měly mít pedagogicko-psychologické poradny, jak tady zaznělo?
2: Já si primárně myslím, že hlavní slovo by měl mít ředitel školy, protože ten je schopen říct, jestli je tomu dítěti schopen poskytnout adekvátní způsob formou vzdělávání nebo ne.
0: A to v tom se právě...
1: Vydržte, nechte dokončit pana Krejčího větu, hned vám dám slovo, pane Berky.
2: A samozřejmě, že by měl být kladen primárně důraz na doporučení poradny. Školský systém by se měl snažit a udělat všechno pro to, aby splnil to, co poradna napsala, ale v případě, že situace, že ředitel není schopen splnit to, co po něm chce poradna, tak přece musíme přijmout nějaké jiné opatření. A teď neříkám, jaké.
1: A tím už se tedy dostáváme k té změně, která je na stole, kterou představil ministr školství Robert Plaga. A to je, že by ta hlavní odpovědnost za přidělování asistentů pedagoga ve třídách měla být nově na ředitelích, nikoli na pedagogicko-psychologických poradnách. Proč vám ta změna vadí, jak jste signalizoval, pane Berke?
0: Ne, já jsem signalizoval jenom to, že mi vadí ten přístup. Má být jako z mého pohledu opačný. To znamená, pedagogicko-psychologická poradna řekne nebo doporučí, co je pro toho žáka dobré, a ředitel, ředitelka mají říct, co k tomu potřebují, a stát má mít povinnost jim to zajistit. Nikoli to, že řeknu, nezvládnu to v tuhle chvíli, tak to dítě nepřijmu. To proti tomu jsem já chtěl protestovat.
1: Moment, jenom abych si to vyjasnil. Jestli já tomu správně rozumím, tak i v tom novém systému by tomu mělo být tak, že pedagogicko-psychologická poradna bude mít ten poradní hlas, který ředitel školy samozřejmě zohlední, ale bude to ředitel školy, který v poslední instanci rozhodne, kam toho asistenta pedagoga přidělí.
0: Co se týká asistentu pedagoga a parametrizace, tam s tím problém nemám. Já jsem reagoval na to, co říkal kolega Krejčí o tom obecném principu. My totiž měníme systém, a ten byl i v tom našem původním návrhu, kdy původně vlastně byl asistent jakoby přidělován dítěti, respektive byl takzvaně dítěte. Někdy se říkalo, že dítě si ho jakoby nosí v batohu na zádech, to znamená, když přechází s ním asistent pedagoga. A teď do toho se vnáší stabilita. V tomhle ten koncept je vlastně úplně stejný, jako měla ta naše vláda, a to si myslím, že je správně. A ten ředitel potom na základě toho, že tam má toho asistenta nastálo, může s ním pracovat, ví, jaké jsou aktuální potřeby, tak ho umisťuje.
1: S tím tedy problém nemáte? A s čím problém máte?
0: Výjimkou jsou, a tam neříkám, že bych byl úplně proti, otázkou ale je řešení u podpůrných opatření 4. a 5. stupně, protože tam v zásadě je z mého pohledu potřeba spíše přiznat, že ten asistent je skutečně toho dítěte, a je tedy otázkou, jestli se má napočítávat parametricky, a nebo jestli u opatření toho 4. a 5. stupně, což jsou těžká postižení nebo handicapy, tak tam je otázkou, jestli to nemá být spíše teda skutečně vázáno na to dítě.
1: Než budeme pokračovat, připomenu, že našimi hosty zůstávají poslanec hnutí STAN Jan Berky a poslanec za motoristy sobě Miroslav Krejčí.
3: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Pane Krejčí, v návaznosti na to, co jste teď slyšel za kritiku, bude ten nový systém fungovat v případě těch vyšších stupňů postižení dětí, systém nového přidělování asistentů pedagoga?
2: Pokud jsem dobře pochopil ten materiál předložený ministerstvem školství, tak se počítá výhradně s tou parametrizací a s přidělováním na školu.

0: takže asi se už nepočítá s tím přidělováním na žáka tak, jak to bylo v původním podobě, která se nahrazuje. Nicméně je na řediteli školy, jakým způsobem rozhodne, kam přidělí, na kolik hodin, na jakou dobu toho asistenta, a já si myslím, že je vhodnější, aby to bylo v moci ředitelů tak, jak je navrženo, protože jsou hodiny výukové, kdy i v tuto chvíli ten žák se čtvrtým nebo pátým stupněm toho asistenta třeba úplně nepotřebuje a ten asistent může pomoct někomu jinému jako mnohem víc, než když je v tu chvíli, kdy ho na nějakou hodinu nepotřebuje to jedno konkrétní dítě.
1: A to všechno zvládne tedy posoudit ředitel na základě doporučení pedagogicko-psychologické porady?
0: Určitě, s tím se ten ředitel musí poprat, a také, když se podíváte, tak asistent má hodin, počet pedagogických hodin práce vyšší, než kolik hodin výuky má dítě v jedné třídě. Takže to už samo o sobě naznačuje, že by ten asistent měl strávit v práci více času, než být s jedním dítětem po dobu jeho výuky.
1: Pane Berky, nebude to takto obecně řečeno dobře fungovat, když tedy asistenti pedagoga budou přidělováni spíš tedy podle toho, kolik je dětí ve třídách a jaké jsou jejich potřeby?
2: Ale znovu říkám, tuhle část já vůbec nerozporuju, ta byla i v tom původním návrhu u toho čtvrtého, pátého stupně. Ten rozdíl možná, který já vnímám oproti kolegovi Krejčímu, je, že pořád se nevylučuje, že ten ředitel ho použije nějak jinak, ale bude počítán nad tu parametrizaci. Nebude součástí té parametrizace, ale u toho opatření čtvrtého, pátého stupně prostě toho asistenta skutečně jako i přiznáváme, že je vlastně vázán na to dítě. To je jakoby ta změna.
1: Takže ta vaše obava spočívá v tom, že vy si myslíte, že v případě dětí s těmi závažnějšími stupni handicapu ti asistenti v tom novém systému můžou i chybět.
2: Oni obecně, když se podíváte i do té předkládací zprávy, i do těch výpočtů, tak to bude znamenat pokles počtu asistentů pedagoga v tom systému, což já v zásadě nijak rozporovat nechci, protože by to ode mě bylo trochu pokrytecké, neb to bylo i v tom našem jako původním návrhu. Ale právě v diskuzi té předchozí za naší vlády jsme narazili na ten problém u těch čtvrtých a pátých stupňů a ukázalo se z mého pohledu spíš, že by lepším řešením bylo je počítat nad tu parametrizaci. Skutečně je vázat na to podpůrné opatření. U těchhle z těch dvou stupňů, u těch předchozích tří, to nijak nerozporuje.
1: Je to ještě ke zvážení, pane Krejčí?
0: My jsme ten vlastní návrh parametrů neviděli, neviděli jsme, jak to bude model, jak bude modelovaný dopad na ty školy, které školy ztratí nějaké množství úvazku asistentů, které školy získají navrch, takže teď je asi předčasné o tom diskutovat, ale určitě někomu někde budou asistenti chybět, protože ten návrh, jak tu zaznělo, globálně přispěje ke snížení počtu asistentů.
1: Ale chcete zabránit tomu, aby asistenti pedagoga nechyběli těm dětem, které je potřebují nejvíce?
0: Určitě ti nejpotřebnější je musí dostat.
1: Tahle odpověď vás uspokojuje, pane Berky?
2: Ideově ano. Otázka bude toho technického provedení a skutečně analýza, jestli tak, jak ty parametry budou nastaveny, k tomu povedou. Ale zároveň je teda potřeba ještě říct jednu věc, že se potýkáme poměrně s problémem, že právě školy, a tady se vracím i k těm speciálním školám, o kterých už tu byla řeč, velmi často pro ty děti vyžadují asistenci zdravotnickou, nikoli pedagogickou. A to je třeba téma, které je dlouhodobě neřešeno. A mně přijde, že zrovna tohle je vhodná příležitost k tomuto otevřít a skutečně s ministerstvem zdravotnictví najít řešení i například pro zdravotnickou asistenci.
1: Čili, že by vedle asistentů pedagoga měli přibýt ještě asistenti zdravotnického charakteru?
2: No, my jako z mého pohledu je otázku, jestli to někdy nenahrazujeme, jestli ve skutečnosti nedáváme asistenta pedagoga tam, kde bychom ve skutečnosti potřebovali zdravotnického, protože ten systém na to není úplně připraven. Tak jenom je to otázka, která mi přijde, že by byla dobrá při téhle souvislosti otevřít.
1: Je nebo není to námět pro tu zásadní revizi, která teprve začíná, pane Krejčí?
0: Určitě to je námět, kterým se musíme zabývat.
1: Obecně vzato bych se zeptal, byť pan Berky, pokud tomu správně rozumím, připouští, že se počet asistentů pedagoga může snížit, je to tak?
2: Ano, akorát problém bude, kam to dopadne nejvíc, protože dá se předpokládat podle těch parametrů, že to budou malé školy, a tam je otázka, jestli jsme připraveni na to jim pomoci jinak.
1: Nebude hrozit, že se ten počet sníží až moc, pane Krejčí, a že potom budou někde chybět?
0: To je čistě rozhodnutí současného ministra Plagy a bude to záviset čistě na tom modelování dopadů, které my v tuto chvíli nemáme dostupné. Takže počkejme.
1: Moment, rozumím tomu správně, že tedy ta zásadní revize se začíná bez nějaké hlubší analýzy?
0: Ministerstvo tu analýzu 100% má, nebo předpokládám, že ji mají, ale my to nemáme v tuto chvíli dostupné, my jsme to neviděli, takže o tom nemůžeme mluvit. Až to uvidíme, tak potom si můžeme sednout nad čísly a diskutovat o tom, co by se stalo, kdyby se tohle číslo změnilo.
1: Nedává to smysl, pane Berky?
2: No, ono to není, omlouvám se, úplně pravda, protože když se podívám do té předkládací zprávy, tak tam vlastně vidím, že jeden z těch prvních parametrů je počet běžných tříd prvního ročníku v základní škole s počtem 15+. Další ta kritéria jsou navázána na naplněnost. Což znamená z mého pohledu, že se skutečně bavíme o tom, že malé školy ty asistenty přijdou. Ona ta logika základní zase není úplně jako nesmyslná. Ona říká, když máte málo dětí ve třídě, můžete se jim věnovat více i s tím jedním pedagogem. Ten problém ale je v tom, že když tam máte dítě s nějakou speciální potřebou, tak vy potřebujete především pomoc s tím, jak s tím dítětem pracovat. Nikoli jenom to, že na něj máte čas. Hmm. A tam třeba já vidím zase další jako riziko toho systému, je, že nemyslíme na to, jak podpořit pedagogicko-psychologické poradny, které krom diagnostikování mají také za úkol právě tu metodickou pomoc, ale na ní v tuhle chvíli vlastně nemají příliš času. Tak tam já vidím zase druhé riziko, což nebude legislativní úprava, ale měli bychom pomoct pedagogicko-psychologickým poradnám, aby měli čas na tu metodickou činnost.
1: Pamatuje se v té revizi, pane Krejčí, na pedagogicko-psychologické poradny?
0: No, pedagogicko-psychologická poradna je primárně ten subjekt, který dává doporučení nebo který posuzuje to dítě. Ale když tu kolega Berky zmínil, že není pravda, že to nevíme, co se týká toho nastavování parametrů, já jsem to nemyslel tak, že nevíme, že parametrem bude počet tříd pod 15 dětí, ale že nevíme, jaký dopad do toho výpočtu to bude mít, jestli tam bude jeden, dva nebo půlka asistenta, když je tam jedna tahle ta třída. Takhle jsem to myslel.
1: Takže to se teprve ukáže a i na základě těch zjištění, která ještě očekáváte, tak to konkrétní paragrafované znění této navrhované novely může být změněno.
0: Já si nejsem jistý, že ten vlastní výpočet bude v novele.
1: To nepředpokládám, ale ptám se na to, zda ta novela dozná ještě určitých změn po tom, co ten výpočet přesnější s analýzou budete mít.
0: Já si teď nejsem jistý, jestli ten vlastní výpočet, ten vzorec bude v novele nebo ve vyhlášce. Já bych skoro typoval, že bude až ve vyhlášce, takže se to nebude týkat novelového znění.
1: Když tady bylo mluveno z vaší strany, pane Berky, o metodickém vedení, respektive o fungování těch pedagogicko-psychologických poraden, oceňujete, že v tomto se, že na toto se v té předkládané novele myslí, když se hovoří o metodickém vedení asistentů pedagoga, které doposavat chybělo?
2: Tam je ale v té novele, pokud se nepletu, myšleno jako v rámci té školy, to znamená, máte-li tam tým, musíte k ním mít jako určeného člověka. Já jsem spíš mířil k tomu, jak těm školám pomáhat s nimi pracovat dobře, a to jsou, na to by právě měly být ty pedagogicko-psychologické poradny. A ještě tam je jedna věc, když se bavíme o metodice, a já už jsem to panu ministrovi i naznačoval, že otázkou, jestli v té novele třeba například nemá být i zmocnění pro ministerstvo vydávat závaznou metodiku pro pedagogicko-psychologické poradny, co se týká právě diagnostiky určující potom ta podpůrná opatření, tak aby vlastně skončila trošku turistika některých jako rodičů, že hledají tak dlouho pedagogicko-psychologickou poradnu, až která jim jako napíše to opatření, které chtějí. Takhle, kdyby ty poradny byly vlastně i kryty z vrchu, že stát říká, taková to jsou kritéria, jasně, že to nebude úplně se striktními jako hranicemi, to by ani nešlo při té diagnostice, ale budou tam mít oporu, tak to si třeba myslím, že je taky jedna z věcí, o které se máme bavit.
1: Čili ty mantinely by mělo jasně pedagogicko-psychologickým poradnám říct přímo ministerstvo.
2: Ano, aby jim vlastně i vytvořilo jako a v tomhle krylo záda.
1: Pane Krejčí, nezabránilo by to tomu, o čem hovořil pan Berky, co tady nazval turismem rodičů?
0: Tohle to je určitě velký problém a my dlouhodobě prosazujeme to, aby poradny byly striktně vázané metodikou z ministerstva, co se týká stanovení vlastně spádovosti poraden, to je věc, co by taky velmi pomohla. Proto budeme se za to zasazovat, aby dítě mělo určenou poradnu svým bydlištěm a nemohlo jít do jiné poradny pro doporučení. A osobně si myslím i to, že by neměly existovat soukromé poradny a všechny by měly být jenom státní.
1: A u toho skončíme pro dnešek s poslancem zvoleným za motoristy sobě Miroslavem Krejčím a poslancem hnutí STAN Janem Berkym. Pánové, oběma vám děkuju.
2: Děkuju, hezký den.
0: Díky, hezký den.
1: Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
3: Chyba systému. Detektor problémů české společnosti.
4: Spojené státy slaví 250 let od vyhlášení deklarace nezávislosti. Podle stávajícího prezidenta země zažívá zlaté časy. Zároveň se ozývají varování, že demokratický systém brzd a protivách slábne. Klesá zahraniční prestiž Spojených států, stoupá domácí inflace a sílí rozladění z nesplněných slibů. Jak Spojené státy změnil Donald Trump, kdo přijde po něm? A jak se nás v Česku všechno tohle týká? Speciálním hostem je politolog se zaměřením na mezinárodní vztahy, vysokoškolský pedagog s dlouhou zkušeností z prestižních amerických univerzit a bývalý ředitel knihovny Václava Havla Milan Babík.
3: S novinářkou Apolenou Rychlíkovou a komentátorem Davidem Klimešem poslouchejte na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích. Nebo v sobotu po 11. hodině dopoledne a v neděli po 15:30 odpoledne ve vysílání Českého rozhlasu Plus. Vojenské intervence.
5: Maďarská revolta proti domácím stalinistům i maďarskému komunismu dozrávala několik let. Protesty v roce 1956 odstartovali studenti.
6: To, co začíná 23. října 1956 jako demonstrace studentů, masová demonstrace v Budapešti, se postupně přelívá v jakési pouliční srážky a konflikty s tou maďarskou mocí.
3: V tématu Plus v sobotu po 20. a v neděli po 11. hodině na Plusu. Novinky o přírodě i lidé. To je rozhlasová laboratoř, ve které se pravidelně setkávají vědci a herci. Znalosti expertů, vysvětlení pro lajky a špetka humoru. To je laboratoř Martiny Maškové. Každou sobotu po 10. hodině dopoledne na Plusu. A pak na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas nebo v dalších podcastových aplikacích. Hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
7: Vládní koalice odložila projednávání mediálního zákona na září. Ukrajinský prezident Zelenský ohlásil novou operaci, která má Rusko přimět k ukončení války. Fotbalisté Francie vyhráli na mistrovství světa nad Norskem 4-1. Čeká nás slunečný a velmi teplý víkend. Dnes bude až 39 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
7: Vládní koalice odložila projednávání mediálního zákona až na září. České televizi to řekl ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný z motoristů. První čtení měla sněmovna původně stihnout ještě v červenci. Zákon počítá se zrušením rozhlasových a televizních poplatků a s převedením financování veřejnoprávních médií pod státní rozpočet. To kritizují opozice i obě média veřejné služby. Podle Šťastného dál platí, že chce vláda zákon prosadit do konce roku, aby mohl platit od ledna 2027.
8: Zákon o změně financování médií veřejné služby je jasnou prioritou této vlády. My očekáváme poměrně silnou nevoli ze strany opozice, ale musíme ji přečkat.
7: Počty obětí dvou zemětřesení v jihoamerické Venezuele dál rostou. Podle posledních informací zemřelo 920 lidí. Zraněných je přes 3000 a dalších 50 tisíc lidí se pohřešuje. Španělský ministr zahraničí José Manuel Álvarez řekl, že o život přišli tři Španělé. Do Venezuely dnes taky odcestuje takzvaný USAR tým z Česka. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyhlásil 40-denní operaci, která má Rusko přimět ukončit válku. Bez dalších podrobností to napsal na svém telegramovém účtu.
9: O nové operaci jednal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský se šéfem zpravodajské služby SBU generálem Jevhenem Chmarou a chválil zejména centrum Alfa, které spadá pod SBU a provádí mimo jiné dronové operace zaměřené na ruskou energetickou infrastrukturu. Z toho podle komentářů vyplývá, že právě tyto jednotky budou páteří 40-denní operace. Jejím hlavním cílem budou zřejmě ruské rafinérie, sklady pohonných hmot a přečerpávací stanice. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
7: Kvůli začínajícím prázdninám policisté upozorňují na hustý provoz na silnicích. Řidiči by se taky měli připravit během léta na víc policejních hlídek než obvykle. V rozhovoru pro Radiožurnál to řekl ředitel dopravní policie Michal Hodboť.
10: Těch opatření celá řada, větší jsou vždycky na začátku, pak v průběhu jsou spíš ty lokální, protože to zase ve specifikách těch jednotlivých regionů. Ono to není jenom o tom dohledu jako takovém, o těch pokutách, ale je to spíš i o té plynulosti silničního provozu. Si nesmíme zapomenout, že policie zajišťuje nejenom bezpečnost, ale i plynulost silničního provozu.
7: Kvůli aktuálním vysokým teplotám, které se můžou o víkendu dostat až ke 41 stupňům, by řidiči taky během jízdy měli dodržovat pitný režim a pravidelné přestávky. Fotbalisté Francie porazili na mistrovství světa Norsko 4-1 a zajistili si prvenství ve skupině. Senegal vyhrál nad Irákem 5-0. Poslední duel ve skupině teď hrají Španělsko a Uruguay. Závěr zápasu sleduje Karel Schamberger.
11: Španělsko vyhrálo nad Uruguayí 1-0. Divoký závěr utkání, ve kterém převládaly více emoce a dohady s rozhodčím než fotbal, přinesl také jednu červenou kartu, a to pro Uruguayce Canabiu. Španělsko tak ovládlo skupinu H, druhé jsou Kapverdy po remíze 0-0 se Saudskou Arábií. Karel Schamberger, Radiožurnál.
7: A už za hodinu našeho času začnou utkání Egypt, Irán a Nový Zéland, Belgie. I těchto zápasů, z těchto zápasů uslyšíte na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport pravidelné vstupy.
12: Omezení na Pražském okruhu a uzavírka v Praze. Na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1 je za sjezdem na dálnici do Plzně noční uzavírka. Mezi kilometry 23 až 22 údržba zavřela pravý pruh. Projíždí se plynulé, komplikovanější je nájezd z Chrášťan na kilometru 22,5 směr D1. Je tam stopka a najíždí se do levého pruhu. V Praze ve Strahovském tunelu v noci opravují výtluky směrem ze Smíchova na Břevnov a Troj. Má být ještě hodinu zavřený. V Praze je neprůjezdné Rašínovo nábřeží. Uzavírka kvůli sportovní akci je mezi železničním mostem a Podolskou vodárnou. Možné objízdné trasy vedou přes Pankrác a po magistrále nebo druhém břehu Vltavy, po Zborovské a Strakonické ulici a přes Barandovský most. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
7: A dnes bude jasno nebo skoro jasno. Během dne čekáme na horách na západě Čech i kupovitou, místy i vysokou oblačnost. Nejvyšší denní teploty vystoupají na 35 až 39 stupňů, na severovýchodě bude 36 a na horách většinou kolem 31. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
13: Začíná dokument z cyklu Příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Přinášíme vzpomínky těch, kdo ji tvořili. Vyprávíme příběhy, na které se zapomnělo, nebo se na ně mělo zapomenout. I novodobé české dějiny mají své hrdiny i zbabělce. Temná období a chvíle velkých činů.
14: V lockdownu za covidu to vypadalo, že bude muset paměť národa přestat nahrávat vzpomínky pamětníků. Jakýkoliv kontakt se starými lidmi představoval riziko právě pro ně. A my jsme se přirozeně obávali, abychom nikoho nenakazili. Lámali jsme si hlavu, jak dál. A přišli jsme na řešení. Sestrojili jsme průhledný kufr, do kterého jsme instalovali zapnutou techniku. Diktafon, kameru, tablet, který online přenášel tvář redaktora. Dezinfikovaný kufr jsme položili před dveře a pamětník si ho vzal do svého obýváku. Položil ho na stůl a mohl se natáčet. A takto jsme zaznamenali třeba příběh někdejšího politického vězně v 50. letech amerického špiona Miroslava Freuda.
15: Tak slyšíme se?
16: Ano, já vás slyším dobře. Vy slyšíte ve mně dobře?
15: Ano, to je nádherný zařízení, to funguje, jo?
16: No, vypadá to, že jo.
15: To je nový...
16: Tak jo, takže všechno by mělo fungovat v pořádku, takže můžeme začít.
15: Prosím.
14: Příběhem vás od mikrofonu provází Mikuláš Kroupa. Miroslav Freuda se narodil 7. března 1933 v Plzni. Jeho otec Václav, vyučený cukrář, kdysi nájemce jedné plzeňské restaurace, velmi sportoval, hrál skvěle fotbal. Za Viktoria Plzeň, později Olympia Plzeň. Dokonce působil 3 roky jako trenér v Tunisu. Miroslav, jeho syn, ho zná ale jenom z fotografií a vyprávění. Byly mu 4 roky, když mu táta náhle zemřel.
15: V roce 1937 zemřel na základě rychlého zápalu plic. Připojila se i tuberkulóza. Tehdy se to nedalo jako léčit. Takže mě byly 4 roky, tak jsem prakticky vyrůstal bez otce. Moje matka se vdala podruhé až po 11 letech.
14: Jeho maminka musela vydělávat. Nastoupila v Plzni do zámečnické dílny. Později se stala uvadičkou v plzeňském divadle.
17: Mikrofonem z Moravské Ostravy. Skýtá se nám obdobný obraz, jaký jsme již viděli v celé řadě českých a moravských měst. Desítitisíce pracujících lidí se sešlo, aby vyslechlo slova pana ministra školství a ministra lidové osvěty Emanuela Moravce.
14: Miroslav chodil do 1. třídy, kdy začala 2. světová válka. Bitvy se neodehrávaly jen na západní a východní frontě, ale i v plzeňských ulicích u německé a české školy.
15: My jsme byli napadáni Hitlerjugend. Oni byli uniformovaní, někdy nosili i nože. My jsme prakticky byli nuceni chodit kolem této školy. A jednoho dne, já nevím, kolik mě bylo, no tak... Ve 44. to by bylo asi 9-10 let, jo. Takže já mám vzpomínku, kdy teda mě zastavil Němec, teda ne v uniformě, měl hubertus a tyrolský klobouček, chyt mě za sako, trhnul se mnou a nazval mě českou svíní. Takže já na to vzpomínám dodnes, protože já jsem mu tak rozmlátil hubu a ještě měl takové nohsledy menší, tak já jsem pak se pustil i do nich, strával jsem jim tačky a hásel jsem to přes plot. No a pak jsem byl vyšetřován, Němci si stěžovali, ředitel jménem Urč, tak to byl správný Čech, tak to zahrál do autu. Spolužáci mě dosvědčili, že jsem byl napaden a že prakticky jsem se bránil.
14: Freudovi žili v Plynární ulici v Plzni hned u řeky Radbůzy. V 1. patře žila německá rodina Braunshoferovi, která chudým českým sousedům v přízemí všemožně pomáhla.
15: Takže já měl možnost za války jako rozlišit přímo v řadách Němců dobro od zla. Jo, to byli velmi solidní lidé a já mu, on se jmenoval Karl Branzov, takže já jsem pak řadu let mu dával na hrob květiny.
14: Miroslav si z války pamatuje jen určité obrazy, jak se schovával pod peřinou během bombardování, jak sbíral střepiny po leteckých pumách a dělal si sbírku ze šrapnelu z protiletadlových střel. Také si živě vybavuje jeden den, 6. května 1945. Kolem 8 hodině raní pronikly do Plzně jednotky americké 16. obrněné divize. Tito vojáci osvobozovali jihozápadní Čechy a měli za sebou boje na území Německa. 6. května válka pro Plzeňany skončila.
15: Vzpomínám si na jejich příjezd. Řada lidí jim teda dávala buchty. Samozřejmě nevěděli, jak oni jsou skvěle zásobovaní. Takže já jsem prakticky tehdy za války, mi maminka platila hodiny angličtiny, takže já ještě dítě jsem byl schopen neznat, že bych ovládal angličtinu dokonale, ale byl jsem schopen tlumočit různým takovým podnikavcům, šmelinářům, který jim nabízeli buď filmy nebo alkohol, tak jsem byl schopen jim to tlumočit. Že? Já jsem prakticky Američany viděl denně, protože byli ubytovaní v kasárnách a v blízké škole dnešní Benešově na Doudlevecké třídě. Obdivovali jsme jejich výstroj, uniformy a samozřejmě, že jako děti oni nám často věnovali čokoládu nebo žvíkací gumy a jednou, když jsem tlumočil, tak mi ten Američan nabídl asi 2 krabičky cigaret amerických Camel a že je to pro otce. Já jsem teda mu řekl, že otce nemám, ale on mávnul rukou a prostě vzpomínky na ně mám velice pozitivní.
14: Německá rodina Braunshoferových, ta, co bydlela nad nimi, byla vyhnána revolučními gardami a jejich byt vykraden.
15: Měli 2 dcery a jedna měla holčičku, já nevím, jestli 3 nebo 4letou, jmenovala se Ingrid a okamžitě jako rudá garda jim zabavila byt, že je vyhnali do nějakého internačního tábora a prakticky to byli vlastně první komunisti, že rudá garda. Měli pásky RG, no a první jejich snahou bylo jako vykrást, co se dalo. No a jelikož nikdy nebojovali, tak se obvykle tím Němcům chovali jako krutě. Jo. To byl další můj zážitek, kdy jsem tu rodinu litoval, té jsem je měl rád a oni se ke mně chovali celou válku velmi dobře. Chovali se velmi čestně.
14: Bývalí členové revolučních gard dnes tvrdí, že jen honili po lesích SS-many. A to je jistě pravděpodobné, jenomže kromě toho také rabovali majetek po Němcích a dopouštěli se násilí na bezbraných.
18: To bylo takový všechno hr a počkej, jo.
14: Toto je Josef Klesa. Kdysi zlatnický a hodinářský učeň, který se po roce 1945 stal bachařem na Borech. Po roce 1948 vstoupil do KSČ, aby měl prý jednodušší život. Vystřihl jsem z jeho hodinového vyprávění pro paměť národa 3 momenty. Co zažil v květnu 1945, jak se dostal k dozorcům na Borech a jak dnes nahlíží na komunismus.
18: Po lesích jsme honili ty SSáky, které utíkali, americké armádě utíkali, jo? Chtějí se dostat do Dobřana, do toho, že se vzdají radši. No my jsme potom, vždycky jsme tu četu chytili, pochytali jsme po lesích, no a tady jsme předávali v Přešticích do toho sběrného tábora.
19: A to se mělo i zbraně, nebo?
18: Ne, to co se hnal, Hajnej 2 pušky měl, já jsem měl Gold, už dřívějška, sovětský Nagant.
14: Jak se dostal k bachařům?
18: Ten strýda říkal, hele, nech hovodí řenu a to zlatně si pověš na hřebík. Tady máš jistý, to je státní zpráva, tady máš jistý jako já, pojď sloužit sem, ne? Oni dostali za to asi 5 000, když nás nabírali ty starý dozorci, jo? Tak měli za to nějaký peníze, nebo 3 000, nevím už, dostali. Prostě když udělají nábor a ten příslušník to vydržel, byli tam hromadu, se nás vystřílelo taky tady na Borech z Lukavice a z tuhle ty kluci, že to rozkrádali, že se dá dostat jenom ze zejištěných důvodů, no ty tam nevydrželi. Tam se vystřídalo za rok hromadu lidu.
14: A jak nahlíží na komunismus?
18: Komunistická ideologie je dobrá, když se správně dělá. Já nevím, jak to bych to řekl.
19: Jak by se měla dělat?
18: To já vlastně nevím ani, jak by to... Aby dělník dostal práci, aby bylo... A ne zase takový oliváci, který si šli akorát pro peníze. No to by asi tak bylo všechno.
20: Posloucháte příběhy 20. století.
14: Miroslav Frojda věděl, co je komunismus zač. Jak se bachaři chovají k politickým vězním, protože jeho příbuzný seděl ve vězení na Borech. Jeho sestřenice ho navštěvovala a všechno doma vyprávěla. S komunistickým režimem, co slibovala ráj na zemi, hrubě nesouhlasil. Miloval Ameriku. Komunismus ze Sovětského svazu mu byl zhlouby protivný. Pionýrské a svazácké pochody a brigády mu připomínaly Hitlerjugend. Jeho svět byla Amerika. Učil se anglicky, miloval americkou hudbu, jazz, blues, swing.

0: Rok před maturitou v 19 letech, někdy v roce 1952, s kamarádem Václavem Šmucrem se pustil do poměrně ostré protikomunistické akce. I když z dnešního pohledu se to zdá být až legrační, že i tak to vypadal odboj. Vloupali se do dvou kluboven SSM a rozmlátil jim nábytek. Zajímavý je jeho kamarád Vašek, se kterým tyto akce podnikal. Ten pocházel z rodiny plzeňského živnostníka lakírníka. Václav byl skvělý harmonikář, který po Plzni jezdíval na kole vlastní úpravy. Řídítka zohýbal a prodloužil tak, aby kolo připomínalo amerického Harleje. Tito dva kluci, Mirek a Vašek, co obdivovali Ameriku, chodívali do místních putik, zpívali a hráli písně. Bavili tím všechny a ku podivu je nikdo neudal.
1: Já jsem s jedním kamarádem zlikvidoval prakticky dvě klubovny Svazu mládeže tam na čtvrti. Aniž by nás teda chytli, takže my jsme byli vysloveni zaměřen proti. Od mládí.
2: Jak jste zlikvidovali?
1: No, že jsme tam vtrhli a to zařízení jsme zničili prakticky.
2: Přišli na vás?
1: Ne. To se nikdy o tom mluvím, až snad teď poprvně.

0: Vy půdy bude rolníkům ústavně zaručeno.
1: Miroslav Frojda vystudoval strojní průmyslovku, na které v roce 1953 maturoval. V té době se Československo už zmítalo v hrůzné budovatelské fázi oné bezstřídní komunistické společnosti. Desetitisíce lidí mizely v uranových lágrech.
2: Pořízek se dopustil velezrady, že byl ve spojení s touto velezrádnou skupinou.
1: Noviny denně psali o západních špionech a o nové třetí světové válce. Miroslav doufal v brzké vítězství svobodných demokratických zemí v čele s Amerikou. Toužil potom vystudovat leteckou vojenskou akademii, aby se stal pilotem stíhačky, se kterou by bez komplikací uletěl na západ. Absolvoval základní pilotní výcvik pro bezmotorová letadla. Složil těžké letecké zkoušky, ale u přijímaček to nevyšlo.
3: No já jsem od mládí se chtěl stát pilotem, napřed vojenským a pak pilotem z povolání. To byl můj takový plán létat u aerolínii. Bohužel asi jsem někde měl nějaký protistátní řeči, takže jsem nebyl přijat jako létající personál, ale bylo mi nabídnutý jako letecký specialista. Z dnešního pohledu to vidím jako chybu. Měl jsem nastoupit jako letecký specialista za rok po nějaké přetvářce se dostat do pilotního výcviku. Ale další můj zájem byl teda po dosažení hodnosti poručíka, dokončení pilotního výcviku, uletět s nějakým vodným strojem Američanům. To byl můj plán, který já jsem důsledně sledoval.
1: Miroslav si uvědomoval, v jaké době žije, co jsou komunisté zač. Jeho sestřenice měla za manžela brankáře Modrého, mistra světa v hokeji, který byl v Monster procesu Modrý a spol. Odsouzen na 15 let vězení.
3: To samozřejmě mě naladilo proti komunistům, protože sestřenice ho navštěvovala v Plzni na Borech, tak se u nás vždycky stavěla.
1: Jeho sestřenice vyprávěla, co viděla, jak svěstní dozorci neurvale zachází. Což dozorce na Borech Josef Klesa vehementně popírá.
4: Pokud já jsem viděl to, nebo to jsem se slyšel, takže se s nima zachází jako s dalším normálníma vězněma.
5: Oni často vypráví tyhle političtí vězni, že byli bytí.
4: Ne, to ne. Jestli si dám některý, si se dobýval ven, nebo pustil si hlubu na špacír, jak jsme říkali, ne? Tak to byla jeho věc osobní, ale když jsem choval slušně, tak nikdo se ani nevšiml.
1: Nutno připomenout, že právě borské oddělení samotek ovládal sadistický dozorce Václav Brabec, který byl později v 60. letech kvůli násilí na vězních souzený. Na Borech se s politickými vězni zacházelo výjimečně surově. Bití a ponižování bylo na denním pořádku. Vězeňský řád byl nastavený nesmírně tvrdě. Miroslav Frojda se nedostal na leteckou akademii a tudíž se mu rozplynul sen o stíhačce a jeho vzdušné cestě do Ameriky. Nevzdal to a rozhodl se, že to zkusí po svých. Využil strýce, žijícího ve Vranově nad Dyjí, v podstatě na česko-rakouské hranici. Znal to tady dokonale. Od dětství jsem jezdil za dědou. U Vranova na jednom statku JZD si zařídil letní svazáckou brigádu přižních. Z Žitného pole to měl na hraniční čáru k ostnatému drátu ani ne hodinu. Zhruba 10 kilometrů. Přes les ještě méně.
3: 14 dní až 3 neděle jsme měli možnost sledovat pohyb hlídek, přítomnost stráží na věžích.
1: Miroslav Frojda tady mluví v množném čísle. K útěku přes hranice přesvědčil o rok mladšího kamaráda Jaroslava Kláse.
3: No a pak jsme se rozhodli v útěku kolem Poledního. Jsme nalezli takový lovecký posed, kde byl žebřík. Já jsem ho vyvrátil nohama. Ten žebřík jsem přiložil na sloup, aby jsme se vyhnuli elektrickému napětí. Jo, tak ten kolega druhý byl elektrikář. Skočili jsme, prakticky jsme museli přejít dvoraným pásem, tím jsme zanechali stopy, ale využili jsme chvíle, kdy na nejbližší věži strážní nikdo nebyl, takže jsme se plazili nějakou obilovinou až na rakouskou stranu a tam se nás ujeli rakouští zemědělci. Je to obec Riegersburg, kde jsem až dodatečně zjistil a i jsem ho navštívil, byla sovětská posádka, kterou ubytovali v zámku. Takže oni prakticky říkali, dělejte jako, že nám pomáháte na poli. Takže my jsme pak asi po 2 hodinách zjistili, že ten náš přechod byl zjištěn. To znamená, že zjistili stopy v zoraném pásu, vystřelili raketu. My jsme se prakticky na to dívali, snad z dálky asi 0,5 kilometru. No a dělali jsme, že jsme Rakušáci, že děláme na poli.
1: Do Rakouska na konci druhé světové války vstoupila řada spojeneckých vojsk. Američané, Britové, Francouzi a Rudá armáda. Traduje se, že Rakušané pokřik ura sovětských bojovníků vysvětlovali, že se jedná o odvozené slovo ze slova ur, hodinky. Krádeže hodinek a všech možných osobních cenností byly jedním z hlavních znaků chování sovětských vojáků. Ale o chování Sovětu na německém a rakouském území nelze mluvit jako o osvobozování, ale jako o dobývání a porobě. Rudoarmějci znásilnili podle historických odhadů na tomto území více než 80 tisíc Rakušanek. Myslím, že i toto chování Sovětů způsobilo, že v Rakousku po válce komunisté totálně propadli. Měli ve volbách pouze 5% a ze 165 mandátů získali jen 4. V očích Rakušanů se z osvobození Sovětským svazem velmi brzo stala okupace. Rakousko bylo tedy rozděleno do 4 zón. Stejně tak hlavní město, Vídeň. Centrum ovšem zůstávalo mezinárodní. Uspořádání Rakouska připomínalo Německo, které bylo také takto rozděleno. Pro všechny uprchlíky z komunistického Československa bylo nebezpečné padnout do rukou udavačů, spolupracovníků se sovětskými vojáky, kteří zatčené okamžitě deportovali zpátky. Miroslav Frojda a Jaroslav Klas měli obrovské štěstí. Narazili na slušné Rakušany.
3: Starosta obce nám poslal peníze na autobus a instruovali nás, kudy pak máme jít a kde máme nastoupit na autobus. Já nevím, jestli to bylo Pulkau nebo Weitersfeld, ale tam jsme prakticky nastoupili na autobus. A ještě krásný zážitek byl, že na té cestě nás nechali nějací dobří Rakušáci jako přespat. Vyčistili nám boty, aby jsme nebyli nápadní, až budeme vstupovat do autobusu. Naučili mi požádat německy jako volísky. Jo? A my jsme prakticky to pak další den ráno zrealizovali a dostali se do Vídně.
1: Teď příběh na chvíli přerušíme, po zprávách se k němu vrátíme a uslyšíte, jak se z něj stal americký špion, jak ho Američané vycvičili, dali mu peníze a vrátili zpátky. Nebudu teď prozrazovat, jestli ho STB dopadla. Počkejte si, teď mají slovo kolegové s krátkými zprávami.
6: Fotbal i v době válečných konfliktů přinášel radost hráčům a divákům. Pokud ovšem fotbalový zápas válku sám nevyvolal. Pohled do dějin nejpopulárnější hry světa nabídne červnový speciál Historie Plus – Fotbal a válka. Zavede vás na světový šampionát v roce 1938, který se odehrál v předvečer druhé světové války. Popíše, co znamenal fotbal pro Čechoslováky v době protektorátu. Připomene Terezínskou fotbalovou ligu, která byla pro vězně únikem před hrůzami geta. A nezapomene na válku, kterou odstartoval fotbalový zápas Honduras-Salvador v roce 1969. Cyklus Historie Plus, fotbal a válka poslouchejte každou červnovou sobotu v 17:30 večer a v neděli v 9:30 ráno na Plusu. A pak také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Půl páté. Český rozhlas Plus. Zprávy.
7: Extrémní teploty a sucho zvyšují riziko požárů, varují před nimi meteorologové. Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu platí ode dneška pro většinu Čech. Na jihu Moravy platí už od středy. Zákaz rozdělávání ohně v přírodě vyhlásil třeba Olomoucký kraj. Podle meteorologů požáry nehrozí jen kvůli aktuálnímu tropickému počasí. Hodnotí taky suchost, vegetace, množství srážek nebo vítr. Venezuela po ničivých zemětřeseních omezila přístup do nejvíc zasaženého státu La Guaira. Kontrolu nad oblastí převzala armáda. Oznámil to předseda parlamentu Jorge Rodriguez. Už dřív úřady vyzvaly obyvatele, aby do oblasti necestovali. Úřady uvedly, že opatření má zajistit veřejný pořádek a usnadnit záchranářům práci. La Guaira leží severně od Caracasu. Je tam mezinárodní letiště a hlavní venezuelský přístav. Kvůli dvojitému zemětřesení je ve Venezuele potvrzených zatím 920 obětí. Zraněných je přes 3000 a další tisíce jsou pohřešovaní. Soud v Německu uložil doživotní trest muži, který předloni vjel autem do davu na vánočních trzích v Magdeburku. 51-letý psychiatr saudsko-arabského původu Talib Abdal Muhzihin zabil 6 lidí, včetně 9-letého chlapce. Dalších víc než 300 osob zranil. Kuriozní plavidla dnes vyplují na Vltavu mezi Vyšším Brodem a Rožomberkem nad Vltavou na Českokrumlovsku. Registrace k 52. ročníku závodu začíná v 10 hodin pod kempem ve Vyšším Brodě. Plavidla se na vodu vydají přesně ve 13 hodin a 27 minut. Porota bude kromě pořadí v cíli hodnotit originalitu lodí nebo výsledky pivní štafety týmů. Fotbalisté Španělska vyhráli na mistrovství světa nad Uruguayí 1-0 a postoupili z prvního místa. Kapverdy remizovali se Saúdskou Arábií 0-0. Francie porazila Norsko 4-1 a Senegal vyhrál nad Irákem 5-0. Za půl hodiny začnou zápasy Egypt, Irán a Nový Zéland, Belgie.
8: Omezení na D11 u sjezdu na Český Brod a nehoda na Pelhřimovsku. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Český Brod stojí osobní auto. Na 20. kilometru s poruchou na krajnici. Na D7 se v úseku Chomutov sjezd na Most a Žatec pohybuje údržba. Ještě více než hodinu mají popojíždět mezi kilometry 66 až 76 jak směr Praha, tak směr Chomutov popojíždí v levém pruhu. Na trase Pelhřimov Zachotín je osobní auto v příkopu. Nehoda je na silnici 347 mezi odbočkami na Jihlavu a Častonín. Obešla se bez zranění a uzavírku místa policie nehlásí. A v Praze ve Strahovském tunelu skončily opravy výtluků ve směru ze Smíchova na Břevnov se už v tunelu jezdí. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
7: A dnes bude slunečno a velmi teplo v celém Česku. Čekejte jasno nebo skoro jasno během dne na horách na západě Čech s kupovitou a částečně i vysokou oblačností. A meteorologové varují, že bude 35 až 39 stupňů Celsia, na severovýchodě nejvýš 36 a na horách bude kolem 31. Tolik zprávy.
6: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Posloucháte příběhy 20. století.
9: A dnes vyprávíme osud Miroslava Frojda, rodáka z Plzně, pocházejícího z rodiny cukráře a fotbalisty. Muže, který překládal v květnu 1945 osvobozujícím vojákům americké armády. Člověka, který v 50. letech po plzeňských putikách s kamarádem zpíval americké šlágry. Toužil se stát vojenským pilotem a sloužit v americké armádě. V 19 letech v roce 1953 utekl s kamarádem Jaroslavem Klasem přes hranice do Rakouska. A my jsme před zprávami skončili ve chvíli, kdy se za dobrodružných okolností úspěšně dostali do Vídně. Příběhem vás provází Mikuláš Kroupa. Po příjezdu do Vídně se oba kluci poměrně snadno dostali do části spravované Američany a tam pak vyhledali vojenské velitelství s tím, že chtějí vstoupit do armády. Američané je nejprve ubytovali společně s dalšími uprchlíky. Jejich pokoj byl umístěn v překrásné vídeňské vile v Gregor Mendel Štráse 56. Je to rozsáhlá vila s velkými okny a výhledem do překrásné zahrady. Dnes vila slouží jako soukromá školka.
3: Velmi slušné stravování. Prakticky každý den, kromě sobota, nedělí, jsme byli vytěžováni zpravodajsky. Neboli samozřejmě jsme neměli žádné zábrany, na co se nás zeptali a věděli jsme to, tak jsme jim ochotně řekli. V armádě jsme nebyli, takže ty údaje nemohly mít nějakou extra kvalitu nebo hodnotu, ale tak obecně, já nevím, o objektech, letištích.
9: Po pár dnech byli čeští uprchlíci z Vídně převezeni do amerického kasárenského objektu v Linci na adresu Ausweitenweg 36. Tady probíhaly další výslechy a rekrutace do tajných služeb. Miroslav při výslechu totiž řekl tři klíčové věci. Že chce bojovat proti komunistům, že má doma u kamaráda dokonce schovaný samopal, beretu, což byla pravda. Jednalo se ale ovšem o velmi zastaralou zbraň a Miroslav k ní neměl ani zásobník. A třetí věc, kterou u výslechu Freuda řekl, je, že chce žít v Americe a stát se americkým vojákem. Nabídli mu tedy, že ho vezmou. Pakliže půjde zpátky do komunistického Československa, založí odbojovou skupinu, která bude sbírat informace o československém vojsku a bude tyto informace ukládat do takzvané mrtvé schránky. Pakliže toto splní, zavazují se, že ho přijmou do armády ve Spojených státech a časem získá i občanství.
3: Samozřejmě, že se tam dostávali i provokatéři, kteří pracovali třeba s STB. Jo. Takže obvykle jim STBáci vytvořili nějakou legendu, no a oni tam infiltrovali, že jo. Takže ono to Linec, prakticky to byl dělící čára, tam byl Dunaj a přes most Urfár tam už byli Rusové. Takže na jedné straně mostu stál Rusák a na druhé straně Američan, že jo. Takže prakticky i to město bylo nebezpečný, tak potom, když jsme přijali spolupráci se spravodajskou službou, tak oni nás ubytovávali jako v horách, mimo Linec, tak aby jsme nebyli jako v dosahu.
9: Před lety jsem pro paměť národa natočil svědectví někdejšího majora státní bezpečnosti Vratislava Herolda, který se právě podílel na operacích v takzvaném protirakouském oddělení. Tady jsou krátké sestřihy z jeho vyprávění.
10: Když jsme tak spolu diskutovali třeba na tom pracovišti, tak jsme došli k závěru, že ty Američané sem posílají lidi, aby jsme je my chytali. Vysloveně takhle. A to z toho důvodu, že tam třeba přišel uprchlík, oni ho získali ke spolupráci, dva dny ho školili nebo tři dny a vyslali ho sem. Pro úplnou blbost, třeba získání telefonního seznamu v Praze, když ty seznamy měli na americké ambasádě, pochopitelně pro ně nebyl problém to sehnat. Třeba to nebylo tak, ale na nás to dělalo dojem, že nás sváně posílají, aby jsme chytali tady ty jednoduchý lidi, aby jsme se s tím zasekali, aby oni potom se mohli chodit, poslat někoho vhodného, schopného.
9: Jeden z nejslavnějších agentů chodců, Otar Rambousek.
11: Telefonní seznamy, no tak dvě knihy, což byla normální, to se nedalo, nedalo nic, že jo, tak tolik toho. Papír je těžký, jo, nebo cokoliv. No a to je limitovaný, když jste pak musel jít terénem, kde ve tmě, jo, kde teda, tak to šlo o zlomení nohy, jo, klopítat napříč brambořištěm, nebo kde byla řepa, nebo dokonce obilí, jo, který bylo metrový, tak prodírat se Člověk byl mokrý až po stehna od rosy, nebo to. Směrem do Německa na tom nezáleželo, ale když se šlo dovnitř, tak musel člověk vypadat, jako když před půl hodinou vyšel z domova, že brzo ráno, v 5 hodin ráno, když šel na první vlak, který nerychlík, jakýkoliv, dostat se pryč z Chebu, že jo, ať to jelo nahoru na Karlovy Vary, nebo ať to jelo na Plzeň, že jo. Prostě první vlak, který jel, tak do něj skočit a říct, já jsem přijel na poslední chvíli, dejte mě jízdenku, že jo. Čili já jsem si kupoval jízdenku od průvodčího, jo. Když to dopadlo takhle. Ale tak si říct, že to množství věcí a tak dále je limitovaný. Jo. To taky nebyl náš účel, aby jsme nosili, dělali nějakého toho, tam šlo speciálně o poštu. Jo. Tady spojka konečná sebrala veškerou počtu, že jo, která tady byla o to, no počtu zkazy a zprávy a tak dále. Takže to se dalo vzít, jo, ale aby člověk nes nějaký věci, které jsou těžké, to se prostě nedalo.
9: Tolik o Rambousek. Vraťme se ještě k Vratislavu Heroldovi, majorovi státní bezpečnosti, který v té době pracoval v takzvaném protirakouském oddělení.
10: Tam jsem dostal přidělený taky spolupracovníky, který byli v Rakousku, který pro nás pracovali. Celkový počet já nevím, já vím asi o 3. Pochopitelně jich muselo být hodně víc, ale myslím, že 3, nebo možná ze 4, ale víc určitě ne. A ty přicházeli pod nasmluveným heslem, přicházeli na hranice, tam jsme si je přebírali v pátek nebo v sobotu, vytěžovali a v neděli se zase posílali do zahraničí. Tato práce mě pochopitelně bavila, to bylo něco živýho. Takže jsme měli celkem velmi

0: Radek Schovánek.
1: Z historických výzkumů víme, že bylo několik lidí, kteří ať už byli přímo vysazeni tedy do uprchlických táborů, nebo byli později získáni, pokud jsem přešel jako agenti chodci, dokonce to místo, kde byli získáváni ke spolupráci, byl objekt ve Vintrově ulici, tehdy se tomu říkalo statek. A samozřejmě je to možné, protože ti lidé tady byli zadrženi a měli vlastně dvě možnosti, buď riskovat mnohaleté vězení, případně popravu, nebo se zavázat ke spolupráci a odejít tedy zpátky na druhou stranu. Otázka je, nakolik takovou věc vyzradili, ale pravda je, že značná část lidí, kteří sem chodili jako agenti chodci, byla pod kontrolou Státní bezpečnosti.
2: Jaká část? Dá se to?
1: To se dá těžko nějakým přesným způsobem popsat, ale pravděpodobně většina.
0: Miroslav Freuda vzpomíná, že Američané věděli, že mají mezi sebou takzvané krtky, double agenty. I to byl prý důvod, proč se často stěhovali.
3: STB a vůbec ruská spravodajská služba jako jsou známí jako svou lstivostí a prohnaností, že neboli. My jsme samozřejmě to nezaznamenali, ale jako teoreticky nám bylo jasný, že tam vysílají i uprchlíky jako svý agenty, že jo, který vybavili nějakou historkou, který se tam klidně mohli mezi námi pohybovat. A hlavní nebezpečí bylo, že když jsme pak jako vstoupili do služeb zpravodajské služby, tak jsme samozřejmě byli honorováni a mohli jsme utrácet v restauracích poměrně víc než běžný uprchlík, který prakticky měl jenom jako skromný kapesný. Takže i tady mohli pohybem v určitých restauracích a hospodách, že jo. To je v tom Linci, se to obvykle stahovalo lunch trase, že jo, Café GT nebo Café Traxlmeier, no, Klosterhof, jo, to se tak vzpomínám, no tak tam, když si nasadili nějaký agenty, no tak mohli získat jako informace tohoto druhu. Ale Američané si toho byli vědomi, takže my jsme pak byli ubytováni v oblasti Gmundenu, to je na jezeře Traunze. No a konkrétně jsme byli ubytováni v Altminsteru a potom Traunkirchenu, jo, což jsou velice hezký malební místa na břehu jezera Traunze. Takže tam jsme mohli, já nevím, jsme jezdili i na Plachetnicích a prostě jsme si to nějak užívali. A už měl člověk pocit, že není bezprostředně vystaven nebezpečí, jako v tom Linci.
4: Jakým způsobem probíhala ta příprava vaše?
3: Čistě teoretická. Dostali jsme samozřejmě technické prostředky překonání překážek, to znamená kleště, gumové rukavice, pláštěnky, peníze, hodinky, které jsme měli, to byl nedostatkové zboží, jako případně uplácet, že? Dostali jsme falešný legitimace, dále falešný i pracovní průkazy. My jsme byli prakticky ten aparát, že? Vytvoření těch tajných schránek, to se dá jako všelijak organizovat, že jo.
4: A nějaký praktický výcvik, kamufláž, zacházení se zbraní?
3: Ne. My jsme, můj jako kamarád, to byl takový pistolník. Já jsem tu pistoli odmítl, mi nabízeli armádní Colt, který byl těžký a jenom by překážel v pohybu, jo. Takže jsme měli nože, který prakticky měli sloužit, případně já nevím, píchat, jestli není mina. I ta úroveň toho školy

0: nešla nějak do hloubky, protože prakticky založením té skupiny a vyslovením jejího souhlasu, vytvoření tajných schránek, tak prakticky oni už by si to dirigovali sami.
1: Pochybnosti o tom, že příprava československých agentů chodců nebyla v západních zemích dostatečná, jsou, zdá se mi, v čemsi odůvodněné. Nutno si ale uvědomit, že tajným službám na západě šlo o čas. Každý, kdo se dostal z komunistického koncentráku, nesl množství informací. Například, kdo je ochoten proti komunistům doma něco dělat. Znali také cestu přes hranice. Dokázali popsat konkrétní okolnosti života za železnou oponou. Jenomže okolnosti se rychle měnily. Cesty přes hranice mizely, převaděči mnohdy pod nepředstavitelným tlakem spolupracovali se státní bezpečností. Obecně úkolem agentů vracejících se do Československa bylo vytvářet v komunistické zemi odbojové skupiny, sbírat zpravodajské informace a dostávat je na západ. Používali k tomu systém takzvaných mrtvých schránek, což si můžeme představit jako tajná místa, kam spolupracovníci ukládali vzkazy. Agenti chodci také převáděli lidi přes hranice, i když z toho západní zpravodajské služby postupně ustupovaly, protože mezi lety 1952 až 1953 došlo na hranicích k zaminování, k zavedení vysokého elektrického napětí.
2: Posloucháte příběhy 20. století.
1: V neděli 8. srpna 1954 v noci se Miroslav se svým přítelem, kolegou, agentem Jaroslavem Klasem, krátce i doprovázeni převaděčem, se kterým je skontaktovala americká tajná služba, se vypravili československo-rakouským hranicím směrem k Dolnímu dvořišti. Převaděč je vskutku doprovodil až k čáře. Klas, vybavený revolverem a kleštěmi, úspěšně vystříhal díru v hraničních drátech, plížili se pásmem. Proběhli lesíkem a ocitli se nedaleko osady Český Heršlák. Pršelo, byla tma a zima. Báli se nejen pohraniční hlídky, ale především jejich psů. Měli na ně obranu.
0: Což spočívalo v ampuli, tekutina v ampuli, obalená nějakou podezní motou. Na to, když jste šlápl a vláčel to na provázku za sebou, tak pokud na vaši stopu by narazil pes, tak ztratil čich. No a jelikož poprchávalo, my jsme postupovali tím hraničním pásmem, jeho šířku dneska těžko odhadnu, ale mohlo být třeba i 8 kilometrů. No a po zdolání nějakých 4 kilometrů jsme probíhali, samozřejmě napřed jsme se drželi v lese, ale pak jsme přišli do úseku, kdy jsme museli přes nezarostlou plochu a dostali jsme se do úseku, kde byl násep železniční tratě s podchodem. Jo, tak to jsme zatrnuli, jsme nevěděli, jestli ten podchod třeba nebude hlídán, ale nicméně nic tam neprošli jsme. No a dál, bohužel to nebylo příliš jako zalesněné, takže jsme nebyli moc krytí. No a zřejmě nás ta hlídka zahlídla a vystřelila raketu, ale nevím, jestli měli svůj signál, nevím, narušitel, ale vyhledali jsme takovou plochu, kde byla taková skoro větší louže, jako takový močál, jako. A tam v domnění, že ten pes nás tam nenajde, že jo, tak jsme zalehli. No a já mu ještě kolegovi pošeptal, aby se zbavil zbraně. Na to mohlo jako třeba dojít, že by byl i trest smrti. Že? A vzdali jsme to až tehdy, když ten pes mě tahal bez štěknutí. On byl na dlouhém vodítku za nohu, za kalhoty. Tak jsme jako vykřikli nestřílet, jo? Vzdáváme se. Jo? No.
1: Podle zatýkacího protokolu byli mladíci zatčeni 9. srpna po půlnoci, asi v 1 hodinu ráno. Nemile mě překvapilo, že zatčení a uvěznění obou mladíků podle protokolu z 11. srpna nařídil major státní bezpečnosti jistý Kroupa. samozřejmě vylučuji, že bychom s ním jako rodina měla co dočinění, i když člověk nikdy neví.
2: Posloucháte příběhy 20. století.
1: Miroslav byl ve vazební cele v Plzni prohledán, jeho osobní věci mu byly zabaveny. Estébáci u něj našli silné gumové rukavice, které mu posloužily k překonání osnatých drátů, falešný občanský průkaz na jméno Vladimír Nejedlý, dvoje náramkové hodinky, pan Freuda je měl od Rakušanů k rozdávání jako odměnu těm, kteří by mu pomohli. U sebe měl i buzolu, jodovou tinktúru, baterku, pláštěnku. Také mu policisté zabavili pěkný štůsek bankovek. Asi tak 2 až 3 tisíce ve 100 korunách a menších bankovkách. Stovky rakouských šilinků. Celkem to představovalo docela slušný obnos. Dejme tomu, že odpovídal tenkrát 2 měsíčním platům.
0: Naše situace byla taková, že my jsme, jelikož nás zatkli při první cestě, tak jsme se nestačili s těmi lidmi spojit. Neboli ani ti lidé nemohli spáchat nějaký protistátní čin. Jo. Nás netloukli. Je fakt, že na nás působili neustálou teda buzerací těch stráží. Neustále chodit, že vždycky se otevřela špehírka od té cely. A když jste si sedl nebo přestal chodit, v noci svítila žárovka, že jste prakticky, jste se musel nějak, a to vás, na vás žvali, že si nesmíte zakrývat oči, neboli oni vás deptali jako jiným způsobem, nebo se snažili zbudit dojem, že teda by to mohl být i trest smrti. Jak jsem tomu nevěřil. Jo. To je zajímavé, že vás začnou zajímat i takový detaily, jako je třeba, nevím, pohyb pavoučka někde jako v té cele, nebo pokud moucha. Prostě začnete vnímat úplně jinak, že jo, ale zase pomocí takové logiky si říkám, nemůžou tě dát trest smrti, když si prakticky to nevykonal, že jo, vlastní akt nějak zpravodajský.
1: V některých dalších příbězích 20. století vám přiblížím detaily ze života těchto lidí v komunistických kriminálech. Jak s nimi režim zacházel po propuštění, proč většina agentů chodců, západních špionů po kriminále ztratila zájem proti režimu něco dělat. Miroslav Freuda dostal 15 let a odseděl si 11. Jeho kriminál byl opravdu velmi těžký. Zažil Bory, Valdice, Leopoldov, Mírov.
0: Měli jsme pouta ocelový, ale jeli jsme autobusem a to bylo z Borů na Pankrác a pak hned zase z Pankráce do Leopoldova. Takže to, že člověk mohl sedět v autobuse a viděl ten civilní život, tak to byl dost silný zážitek, že obtedy nás zajímali v tom věku pochopitelně ženy, dívky, ale zajímavý zážitek byl, když ten autobus z Plzně na Prahu vystoupá k ústřednímu hřbitovu a tam je pochovaný můj otec. Zajímavý, že jsme projížděli nějak zvolna a já jsem jako se modlil, jo, za tátu. To byl dost silný zážitek, protože já jsem pochopitelně prošel i takovou fází bezvědectví, ale zajímavý, že v těžkých momentech prostě ta víra a ta modlitba se nějakým způsobem vrací.

0: Milí posluchači, na závěr mi dovolte poděkovat za všechny z Paměti národa a z neziskové organizace Postbellum. Děkuji za vaši pomoc a podporu.
1: Právě jste slyšeli dokument z cyklu Příběhy 20. století. Víte, jak vzniká? Znáte internetový portál Paměť národa?
2: Pak možná víte, že vzpomínky pamětníků natáčejí lidé z neziskového sdružení Postbellum.
1: Jejich práce se neobejde bez vaší podpory. Děkujeme všem, kteří posílají dary. Budeme rádi, když se stanete členem klubu Přátel Paměti národa.
0: Stačí se přihlásit na 3x2tv.pamětnároda.cz. Budeme vás zvát na výlety, výstavy, koncerty. Budete od nás dostávat i časopis a mnoho dalšího. Děkujeme. Naslyšenou se těší Mikuláš Kroupa.
3: Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv.postbellum.cz.
4: Místo činu. Nikdo by na něm nechtěl být, ale každého zajímá. Právě proto vás mezi kriminalisty, policejní techniky a forenzní lékaře zavede cyklus Místo činu.
5: Na místě činu je vždycky bordel, nepořádek, když je tam mrtvo, tak je tam ještě navíc většinou hromada krve a dalších věcí.
4: Jak vypadá ohledání místa činu? Jak se získávají stopy? Jak si kriminalisté dělí práci? Jak vypadalo vyšetřování slavných případů v historii? To všechno zjistila Kateřina Radhouská a prozradí to v cyklu pořadů Místo činu. Poslechnout si ho můžete už teď v aplikaci Můj rozhlas a také v sobotu po 5. odpoledne a v neděli hodinu popoledni na Plusu. Ohlédnutí za uplynulými 7 dny v souvislostech. To je Týden Plus. Co přinesl končící týden? Které události ovlivnily život v politice, ekonomice a kultuře? Týden Plus. Každou sobotu po 18. hodině a v neděli v 9 dopoledne na Plusu. Pět hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Spojené státy zaútočily na Írán v odvetě za íránský útok na nákladní loď v Hormuzském průlivu. V Česku bude extrémní teplo. Záchranáři varují před kolapsy. Fotbalisté Belgie hrají na mistrovství světa proti Novému Zélandu. A bude slunečno, místy kupovitá oblačnost a teploty až 39 stupňů.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Americké jednotky v oblasti Hormuzského průlivu v noci udeřily na íránské sklady raket a pobřežní radary. Reagovali tak na útok, který den předtím podle Washingtonu provedly íránské revoluční gardy na kontejnerovou loď opouštějící průliv. Íránské revoluční gardy pak oznámily, že v odvetě napadly vojenské základny Spojených států.
7: I don't like the fact that they took a shot.
8: Americký prezident Donald Trump podle svých slov nebyl rád, že Írán zaútočil na jednu z lodí v Hormuzském průlivu a označil to za hloupé porušení příměří. Americké centrální velitelství proto zasáhlo íránské sklady raket a dronů a radarová stanoviště na pobřeží. Byla to odveta za to, že Írán ve čtvrtek na lodě v průlivu vypálil 4 drony. 3 americká obrana sestřelila, jeden zasáhl horní palubu kontejnerové lodi. Jde o první podobný incident od podpisu memoranda o otevření průlivu. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
6: V Česku platí výstraha před extrémním horkem. Dnes může být až 39, zítra až kolem 41 stupňů. Nejvyšší teploty mají být podle meteorologů hlavně v Polabí, po Ohří, na Jižní Moravě a ve středních Čechách. Pražští záchranáři varují před kolapsy z tepla. Lidé by měli podle mluvčího záchranné služby Karla Kirse omezit fyzickou zátěž a pobyt na přímém slunci a měli by dodržovat pitný režim.
9: Ideálně bychom měli pít pravidelně během celého dne a nečekat na ten pocit žízně, který vlastně už signalizuje, že té vody není úplný dostatek v tom těle. Ideálně minerální vlažné vody, nedoporučujeme přeslazené nápoje anebo alkoholické nápoje.
6: Dnes je den památky obětí komunistického režimu. Připadá na výročí justiční vraždy političky a právničky Milady Horákové. Tu spolu s dalšími třemi muži přesně před 76 lety v pražské pankrácké věznici oběsili komunisté. Skupinu předtím odsoudili za údajnou velezradu a špionáž. Na období vykonstruovaného procesu před několika lety vzpomínala ve vysílání Českého rozhlasu dcera Milady Horákové, Jana Kánská. Bylo jí 16 let, když její matka zemřela.
10: My jsme to sledovali samozřejmě velice pečlivě, každý večer jsme byli u rády a všecko jsme slyšeli a pořád jsme doufali, že snad se podaří, aby dostala milost, o kterou ona si sama nechtěla požádat, tak jsme pak požádali já s mým dědečkem, no a bylo zamítnuto.
6: Stejně jako žádosti o milost od světových osobností, například vědce Alberta Einsteina. Milada Horáková byla jedinou ženou, kterou komunisté v Československu odsoudili k trestu smrti z politických důvodů. Fotbalisté Belgie hrají v posledním utkání ve skupině mistrovství světa proti Novému Zélandu. A sleduje to Štěpán Bém.
11: Třetí minuta utkání Belgie hraje s Novým Zélandem 0-0. Stav souběžně hraného zápasu mezi Egyptem a Iránem je 0-0.
6: Postup do vyřazovací fáze z prvního místa má jistý Francie po výhře nad Norskem 4-1 a taky Španělsko, které porazilo Uruguay 1-0. V play-off si zahrají taky Kapverdy díky remíze 0-0 se Saudskou Arábií. Senegal porazil Irák 5-0.
12: Omezení na Pražském okruhu a nehoda na Olomoucku. Na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1 je za sjezdem na D5 do Plzně noční uzavírka, teď už spíše ranní. Mezi kilometry 23 až 22 údržba zavřela pravý pruh, projíždí se plynule, jen malinko komplikovanější je nájezd z Chrášťan na kilometru 22,5. Směr D1 je stopka a najíždí se do levého pruhu. Na silnici 373 z Litovle do Konic narazilo osobní auto do domu. Nehoda je v obci Luká. Na místo vyjeli záchranáři, objíždí se kivadlově jedním pruhem. Na trase Pelhřimov Zachotín havarovalo osobní auto. Na silnici 347 mezi odbočkami na Jihlavu a Častonín je v příkopu. Obešlo se to bez zranění, omezený průjezd čekejte během vyprošťování vozidla. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
13: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
6: Bude slunečno, během dne místy kupovitá oblačnost, hlavně na západě Čech. Teploty 35 až 39 stupňů, na severovýchodě 33 až 36 a na horách 30. Foukat má slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr. Tolik zprávy.
14: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
15: Významný český spisovatel, novinář, publicista a překladatel Jaroslav Putík patřil k předním představitelům české prózy 60. let 20. století. Po roce 1968 vyjádřil nesouhlas s okupací Československa a za takzvané normalizace měl zakázáno oficiálně publikovat. Jeho díla tehdy vycházela pouze v samizdatu nebo v exilových nakladatelstvích. Svůj životní příběh odvyprávěl v roce 2002 publicistovi Milanu Hanušovi pro pořad Pamětníci.
14: To nejlepší z archivů Českého rozhlasu.

Je to na vás. Příběhy pamětníků, jejichž osudy nesmí být zapomenuty. Spisovatelé, svědomí národa anebo zrádci vlastních talentů a vzdělanosti. Jaká osobní zkušenost, jaké důvody vedly umělce, literáty, intelektuály k sympatím s politickou levicí a komunistickou ideologií? Jaké bylo jejich vystřízlivění? Bylo splaceno i osobní obětí? Bylo dostatečné? Žádná všeobecně platná odpověď tady zřejmě neobstojí. Lidské příběhy se nevejdou do škatulek. Ani ten následující, který nyní v repríze uvádíme. V pořadu Pamětníci vám ničím nerušený poslech přeje redaktor Milan Hanuš.

0: I když mám za sebou hodně dramatických okamžiků, že, včetně koncentráku a takovýhle věcí a zvratů a převratů, a včetně že, těch politických kotrmelců všelijakých, tak to nicméně bych to jako drama neoznačil. Rozhodně je tam teda silná ironická složka, která mě pomáhá vlastně celou tu tíhu toho všelijakého osudu unést. A jako příběh to rozhodně vnímám. To je příběh.
1: Jaroslav Potík patří ke generaci spisovatelů, která prošla složitým vývojem. Válka, strana, vystřízlivění, perzekuce. Jeho psychologický generační román Smrtelná neděle ze sklonku 60. let byl tehdy událostí. Nosím ten čtenářský zážitek stále v paměti a vybaví se mi při každém našem setkání. Tentokrát k němu došlo v redakci Revue Prostor, časopisu, do kterého Jaroslav Potík přispívá svými jemnými i břitkými glosami, ale umí být i poutavým vypravěčem.
0: No, já jsem původem teda z Mostu. Narodil jsem se v Mostu, na to si příliš nepamatuju. Takový ranní mládí bylo spíš v Ervinicích. Ty už snad ani neexistují, že jo? A dokonce i ten Most neexistuje. Můj otec byl tesař, stavební dělník, matka, jak se psalo v domácnosti. No a později byla městná v továrně. Ale to je to nejranější mládí právě na tom Mostecku, včetně toho, že protože to byly 20. 30. leta minulého století, tak i ty tlaky nacionální, co tam byly. Já vím, že my jsme se stěhovali 31 do Libiše Neratovic, takže ten učitel, jak... A já jsem tomu samozřejmě tak nerozuměl. Říkal, jak to, že odsaď odcházíte, že hrdí hraničáři, jsme jako říkali. Že litovali, že ubývá český element. Jenže u toho otce, no, nebylo mu to tam moc příjemný, ale jemu šlo o práci samozřejmě. Že? A takže ho to táhlo k Praze a sám je taky od Prahy, tady blízko Prahy, Radonice. No, takže tím jsme se přesunuli do těch středníček, takže to jako považuji spíše ty Neratovice a okolí považuji za svou domovinu ten.
1: Co jste absolvoval za vzdělání?
0: No tak chodil jsem normálně do obecní školy, měšťanské školy, 4. třídy. Že? No a samozřejmě byla otázka, jestli bych šel na nějak, byla jedna možnost na týd na obchodní akademii, ale to byla otázka taky financí, které nebyly. A do jisté míry i moje taková vlastně nerozhodnost, co vlastně jsem cítil, že se něco stane, že to prostě vlastně všecko nemá cenu. Takový pocit předběžného tušení, že všecko jako vlastně jedno, jestli něco děláš nebo neděláš, to bude úplně jiný. Zajímavý, že teda v tak raném věku už tato jistota tady byla. Že? Tak
1: jistota nejistoty.
0: Jistota nejistoty, že to prostě nemůže takhle zůstat. Tak vyšlo takový východisko, to si vymyslel otec, že? Který jako na těch stavbách, že? V tom dešti a v tom všechno, tak si nejvíc cenil práci v suchu. Mm-hmm. V suchu, v teple. Že? A sehnal mi místo modeláře. To je modelář, který dělá podle výkresů, že jo, modely na odlitky a tak. Je to krásná práce v suchu, teple. Musí být teple, protože to se klíží a klich nesnáší chlad. Že jo. Kdybych to chtěl opravdu dělat, tak to bylo ideální. Ale já jsem k tomu neměl žádný vztah, takže to naše soužití bylo opravdu velmi komplikované.
1: Jak jste vnímal poměry za první republiky a jak jste byl jako politicky vůbec tak laděn?
0: Politika mě zajímala enormně a to tenkrát se dalo těžko tomu vyhnout. A vůbec na to formování názoru, že, nebo cítění a vlastenectví, nebo jak chceme, to měl rozhodující vliv učitel. To vědomí toho ohrožení a takový to nacionální vzepětí, to tam bylo, i když třeba jako byl sjezd, ten sled všesokolský, že to žili všichni a mě se to, jako já jsem neměl rád na začátku masový projevy, tak mě to bylo tak cizí, že jsem jel za tou babinkou do toho Mostu a ty Němci říkali, jak to, že nejsem na sledu, proč nejsou všichni Češi jsou na sletu. A mně to přišlo podivný, že bych se vymykal z obecného rámce, ale nebylo to nějaký uvědomělosti, bylo to jenom normální reakce, že prostě se mi to nelíbí.
1: Vy jste spíš sympatizoval s levicí? Nebo
0: S levicí, to určitě. Ale nebylo to jako takový, já bych řekl to, nějaký třídně vidění, to rozhodně nebylo, že jo.
1: Bavila vás literatura ve škole?
0: A literatura mě samozřejmě bavila. A vlastně velice brzo jsem měl i nějaký pokusy, že? Takže dokonce mě vyšla v roce 1941 ilustrovaným zpravodaji mě vyšla povídka jménem Jepice. Měl to jenom určitou vadu na kráse, že místo Putík mi tam napsali Pulík. Takže mi tu radost jako takhle...
1: No, toho jste čet?
0: No, já jsem tenkrát četl opravdu bez skladu všechno. To byla taková vlastně až žravost. Já jsem všecko spolikal od čeho do čeho, do odvážné literatury, detektivky. Ale v té literatuře jsem se dostal zajímavou oklikou a to už souvisí vlastně tím dalším příběhem. Jsem měl přítel, který se má Ladislav Prošek. Tím jsem chodil teda až do té čtvrtý
1: měšťanky
0: a on potom šel na tu obchodní akademii. Vlastně jsem měl takový úmysl jít s ním. No a on začal dost brzo psát povídky. Na mě to udělalo úžasný dojem, že tady znám člověka, který píše a tisknou, že? Mm-hmm. Takže jsem měl tu ctižádost, jako se mu vlastně vyrovnat. No a on mě taky vlastně přitáhl, potom se na mě obrátil už za okupace, takže mě zasvětil do toho, do té ilegální činnosti. To teda bylo v roce 40. On potom, jo, zatkli, odvezli do Mauthausenu, nebo do Dachau, já už přesně nevím, no a tam ho utloukli.
1: Spisovatel Jaroslav Putík vypráví první dějství ze svého životního románu, má název Válka. Už tehdy si zamiloval Chopinovu hudbu.

0: do jaké činnosti teda ilegální vás zasvětil? Co to bylo?
1: No byla to, jmenovalo se to Národní hnutí pracující mládeže. No byla to teda taková Národní fronta, míněno to tak bylo. V podstatě to bylo komunistický, že jo. Já jsem si to vlastně uvědomil přesně až zase dodatečně. Například tam jsem měl schůzku na Mělníku s nějakým jako instruktorem, který přijel na kole, tak jsem chodil. No a já jsem potom po válce viděl fotografii toho, že se jmenoval Krásný, a byl to jeden z vedoucích ilegálních činovníků partaje, takže který ho popravili. Ale má motivace nebyla naprosto jako stranická, politická, ale byla nacionální.
0: Co bylo vaší činností vlastně?
1: No tak činností bylo, že jsme malovali různý nápisy proti německy a tak to opravdu vzbudilo obrovský rámus, tam policajti.
0: Tam u vás nebo v Praze?
1: Tam.
0: Tam, na Neratovicku.
1: No, takže oni snad mysleli, že je tam opravdu nějaká to. A nás bylo pár kluků, takových 17, 18 let. Byly i takový ty pokusy, že jsme šeli jak na nádraží, že sypat písek do těch ložisek. Potom jsme rozšiřovali různý teda letáky přes ti známí. Další úkol bylo sehnat zbraně, který se nám samozřejmě nepovedl. Byl to jeden z úkolů a to nám taky samozřejmě potom hodili na krk.
0: No. Co Heydrichiáda, ta vás nezastrašila?
1: No Heydrichiádu jsem prožil vlastně v nejstrašnějších okolnostech, protože já byl zavřený.
0: Už?
1: No a tam to vybírali. Jestli mě vyberou nebo ne, to byla věc.
0: Jak k tomu došlo, k tomu zatčení?
1: No tam se vyskytnul zrádce v té naší. Přidal se k vlajtkařům. A jak to přesně bylo teda, jak to prozradil, to nevím, ale na tom výslechu Mladý Boleslavy, že jo, tak mě ho přivedli. Byl jsem s ním konfrontován. A mělo to ještě ten, jak si tyhle ty lidi opravdu, že se potom ještě vrátil, když mu teda dělali výpověď a tak. A se začukal, otevřel dveře a ještě žádal, aby mu zaplatili jízdenku zpátky z Boleslavy.
0: Po dobře vykonané práce.
1: Mu nezaplatili jízdenku. Na chvíle tyhle ty detaily. No.
0: Čili jste se měl čeho obávat? A jak se to vyvinulo?
1: Tak člověk jako si samozřejmě nějak nepřipouští ty věci, ale to bylo hrozný, protože tam to byla Mladoboleslavská věznice gestapa. Ta byla asi z poloviny vyklíděla a ty lidi popravili, že? Pamatuju se ještě takový děda, byl z Blat u Mělníka a příšerně teda tloukli tam, to měl ten obličej, to byla krvavá houba, jo. A on mi říkal, hele, ty jsi mladej, ty to můžeš přežít. Až se vrátíš, tak musíš oznámit, že mě udala vlastní žena. Což já jsem teda opravdu cítil jako závazek, že? Tak jsem to oznámil a byl soud. Přišli tam děti, tyhle ty. No a prostě ten soud samozřejmě to nemohl rozsoudit, protože ačkoliv to bylo jasný, jo. Koncem 45. nebo 46. No tak, ale teď ta Heydrichiáda, to bylo samozřejmě i to, ta celá atmosféra, že jo. To se prostě podvážili, stříleli, teď to máte ty zprávy a tam něco. To musíte mít v životě štěstí. To je metafyzika, protože proč tam do toho jeden spadne, druhý nespadne, vůbec se nedá logicky odůvodnit. Oni nás tuhle, tu naší partu, to jsme byli tři, naložili v tom květnu po té Heydrichiádě, posadili nás na nákladák, vezli nás SS a vezli nás do Jičína. A to nás vlastně zachránilo. To znamená, ty, co tam zůstali, tak skoro všechny byly popraveny jako schvalování atentátu na Heydricha.

0: Generaci Jaroslava Putíka natrvalo poznamenaly válečné události, ale skutečná traumata a tíživé zkušenosti měly ještě přijít.
1: V tom Jičíně jsme byli dva, tři měsíce, pak jsme jeli do Prahy, přes Prahu do Litoměřic. V Litoměřicích jsme měli soud. Tam byl takzvaný Oberlandesgericht. Už jen to, že jsem byl mladistvý, měl tento důsledek. Když mě potom poslali do Káznice v Golnově, to je dneska, je to Polsko, že u Štětína, tak jako mladistvý jsem musel být sám. Jenomže na to tenkrát to bylo, že když se ten zákon přijímal, tak byly jiný samozřejmě podmínky. Ale tady to vedlo k tomu, že já jsem byl 2 roky na samotce. Já jsem nemohl mluvit, já už jsem se odnaučil mluvit. Já jsem prostě 2 roky seděl v té kleci.
2: Tak jste to přežil.
1: Přežil jsem to nějakým... Asi to má nějaký následky, já nevím. Ale přežil jsem to a nakonec jsem si v tom liboval. Oni mě tam, to je to dokreslení, že oni mě třeba tam byla knihovna vězeňská. No já jsem tam přečet celého Shakespearea v Schillingově překladu, to nikdo o to neměl zájem, tyhle takovýhle věci, Goethe a v podstatě celýho. Oni byli udivený, že nějaký Čech se zajímá teda o takovýhle věci, to byly svazky, na který nikdo 20 let.
2: To byla univerzita.
1: Ano, to bylo to. A pustili mi tam nějakou učebnici němčiny nebo něco, na který jsem si jako čmáral svý nějaký poznatky. No vlastně ono tohle vám vyprávám věci, které svým způsobem všechny jsou v literatuře. Zpracovaný. Že? To nějakým způsobem někde propašoval. Ale vypučil jsem si Hitlerův Mein Kampf. Já ho teda skutečně přečet.
2: V originále prostudoval.
1: Hmm. A dělal jsem si z toho výpisky, což bylo samozřejmě zakázané, protože nemá smít ani papír, ani tušku. Tak vím, že jsem si tam napsal Hitlerův výrok a takový asi tohleto druhu. Německo nikdy nemůže vyhrát válku, pokud ji povede současně proti Rusku a Anglii. Tato válka je ztracena. Oni mi to našli, tam byl takový mrcha dozorce, který si toho všiml, že si tam něco a udělal prohlídku a našli mi to. Takže mě vsadili do klece, dostal jsem prostě hladovku a tak dále. A teď to šlo o život, jo, taková situace. A dostal to ředitel té Káznice, šlechtic von Noltke, to vím, co si pamatuju do dneska. Ten pochopil celou věc, jo. Takže ten musel vědět a musel si říct, parchat do toho vidí.
2: Usvědčuje našeho vůdce vlastně.
1: Takže tomu musel rozumět velice prostě.
2: A tam jste teda pobyl a potom ke sklonku, jo, na sklonku války vás...
1: Potom zjistili, no to jsou právě ty osudový takový kotrmelce, který se nedají jinak nějak vysvětlit, ale buď vám jdou na ruku, nebo prostě vás zničej, že jo. Takže oni zjistili, že jsem modelář.
2: Pracující v suchu.
1: A ve věznici, která se jmenuje Landsberg am Lech, Bavorsku, to je věznice, kde seděl Adolf Hitler, že? Takže se znova s ním setkávám. A aby to bylo úplně, myslím, nevěrohodné, ale je to pravda, jeho cela byla pod naší celou. Tam byly dva. Takže jsem vždycky v sobotu a v neděli pozoroval z okna ty průvody Němců až do konce, tedy se šli podívat, jak vůdce trpěl tady v tom strašném kriminále. No a tam byla speciální dílna největších odborníků, techniků, kteří zřejmě pracovali na raketách. No takže tam jsem byl...
2: Jako pomocný dělník, jako, v podstatě, jako pomocná síla.
1: Jako modelář moc nevím, opravdu nepomohl. No a pak bych měl bývat jít domů, ale to mě nepustili a poslali mi do Dachau, který byl od toho Landsberga celkem asi 100 kilometrů, ani ne snad. No.

0: Na své křižové cestě měl Jaroslav Putík ještě jedno zastavení. Má jméno Dachau.
1: No tak padalo to už, samozřejmě se to rozkládalo, už přece každý tušil, že to jaksi už asi dlouho nebude, takže já jsem tam například si dovolil věc, která je normálně už nepředstavitelná, že jsem se popral s kápem, to se trsalo bunkrem a byl konec. Ale já jsem byl pověřen, abych hlídal misky. Abyste se najet, tak jsem jim misku. A ty se kradli. Jeden z těch druhých, to byly ty, tomu se říkalo štůbe, že jo, ty místnosti. Prostě přišel a ukradl ty misky, které já jsem hlídal. Tak já jsem se na něj vrnul, ty misky jsem musel zápas dvou komárů, že jo. A ten příběh, ten kápo z té druhé strany, vím, že to byl nějaký Rakušák, asi, co tam byli sociální demokrati, jo, většinou to byli ty Rakušáci. No a ten se na mě vrnul a já, jak jsem byl v tom zaslepení, tak jsem prostě do něj vrazil taky. Což nepředstavitelné porušení subordinace. Jo. Takže z toho byl jako proces, protože teďka ten kápo, co mě vyslal, abych to tam hlídal, tak ten se postavil za mě. Takže vznikl spor
2: dvou kápů,
1: obrovských grizzlyů a já jsem tam byl opravdu jako ten, co se mnou bude, že jo, co. Tak to rozřešili, tak to, vlastně to šlo pořád o život, že jo, a že jsme šli k veliteli, tak to byl zase takzvaný barak Elteste, přes celý ten jo, ty byly na ty světnice, ty baráky a pak jsou celá ta řada baráků měla jednoho velitele. To byl polský plukovník, obrovský chlap taky, který ležel nahoře na té palandě a teďka ten mu tam teda referoval, co se stalo. A teď vám tu scénu nikdy nezapomenu, protože on, jak byli takhle, jak byl na té palandě, tak ty hlavy byly na stejné úrovni, jo? Mm-hmm. A on vzal takhle ty dvě hlavy a tak je srazil a říká, raus, jste idiot. Jako řekli, že blbci, končí válka, tady budete dělat takovýhle ten.
2: A co vy?
1: A končilo to tím, že nastoupil celý ten útvar a já jsem se musel omluvit tomu kapu, to, jako teďka máme ty omluvy. Ale tak to už je samozřejmě s tím zpětným pohledem je to legrace, ale při věci sami moc smíchu není.
2: Jak jste se dostal domů?
1: No, to byla taky drama. Já jsem tam zřejmě chytil tyfus nebo něco, to já nevím, protože mě bylo hrajeno hrozně špatně a hrozně to šlo dolů. Slabost. No a teď to se odjíždělo, to nás odvážili nás vojáci západní armády, že měli tu Čekoslovákia, na ramenu si pamatuju. No a ten den, kdy jsme odjížděli, tak jsem se šel vykoupat, to bylo taky ohromný. A usnul jsem. A ty auta už odjížděli. Takže oni mě nakonec
2: objevili.
1: Byl jsem s Polákama, že jo, a Ukrajinci, tady se neustále mezi sebou prali, to bylo. Já jsem skončil sám, ve světnici byli Poláci a Ukrajinci a ty se nenáviděli takovým způsobem, že se třeba rvali hodiny o to, kdo bude rozdávat jídlo, jo? To jídlo už bylo bohaté, už tam byli Američané, byli tam Francouzi, prostě bylo až moc bohaté, taky jsme to odnesli hodně. No a ty se byli těma vařečkama po hlavě, těma do krve a tak. A já jsem tam stál zase jako ten, který nepatřil ani tam, ani ona.
2: A oni vás objevili někde ve sprše, nebo
1: ne, na posteli jsem usnul, ale ty věděli, že vlastně odjíždí mi, tak mě zbudili ještě nějaký polský kněz, nebo myslím, že to byl biskup, mě dal takový obrovský kabát, který mi stál skoro na zem. Ona byla zima, ačkoliv byl konec května. Jo. A tak jsem klusal zatím, no a do toho posledního auta mě vytáhli a takhle tam skončil.

0: vstoupil jste do strany?
1: Jo.
0: Kdy?
1: No, to jsem vstoupil někdy v 45. No.
0: Jo, a net no. Takhle vlastně no. Popřít.
1: No tak oni, já jsem ku podivu nad tím...
0: Jako sám, jo? Jste
1: ne, vstoupil. Asi, abych řekl, oni předpokládali, že to nemůže být jinak, jo? Jako samozřejmě ty jsi byl jaksi takhle, že jo, zavřený a to... No já jsem byl hlavně zklamaný koncem toho lágru. Když jsem viděl teda ty vojáci, jak to prostě... Já vím, že to bylo daný tím, že oni žili v nepředstavitelných podmínkách, ještě horší než ty ostatní, jo, ale to byla hrozná masa, jo. To taky byli nakonec teda různý uprchlíci, jo, a takovýhle ty... Takže ten pohled na to, že jsem měl takový, jako bych řekl, ideální představy o tom Rusko, že tak ta konkrétní ta srážka s tou ruskou realitou tady v této podobě byla strašná. To mě vlastně právě vedlo takovým rozpadcik, jestli je to vlastně chytrý, nebo jestli je to ne, ale to už prostě šlo jako, jako taková vlna, ale pak jsem nějaký známý mě pozval do Ústí, nad Labem, jo. Takže jsem tam dělal jakýhosi tajemníka okresního výboru svazu mládeže. Jenom ale vím, že jsem byl na schůzích, že jsem se snažil mluvit a cítil jsem sám, že to prostě není absolutně můj ten. No a zatím už se otvírala ta škola vysoká politická a sociální, na kterou jsem mohl vstoupit, protože jsem neměl maturitu. Že? Takže tam se dělali nějaké ty psychotechnické zkoušky, jestli máte. No. Pustil jsem se do velice horlivého studování. Skutečně, jako jsem to bral.
0: Studoval jste marxismus?
1: Marxismus jsem studoval všecko možný. Ale už od začátku jsem měl jakési heretické, s Engelsem, dialektika přírody a tak dále, to už jsme si říkali, no to jsou nějaké pitomosti, to není úplně možný. Takže byla tam vždycky jakási, ale jako v podstatě jsme to brali jako velice vážný a velice závažnou věc. No a tyhle ty, ten už vlastně, co se dneska říká stalinismus nebo něco, tak to mě bylo vždycky teda velice protivný. Už tím stylem, jo, už tím už tou mrtvým jazykem, takovým tím toporným a tak.
0: No a vy jste byl ale vlastně skvěle připravený kádr. Jak to bylo s vámi? Jo? Protože pak už přitul.
1: No, tak já jsem v té době dostal nabídku, abych šel do novin, což bylo zase dnešního hlediska vlastně neuvěřitelný, protože jsme byli jako nedovařený, nedovzdělaný samo sebou a najednou takováhle to. A šel jsem do Lidových novin. Vlastně si mě vytáhl Drda. Ne, on mě nezná, ale někdo mu nějako doporučil, hej, to je mladej, ten ti tam pomůže, že jo. Protože Drda, ten dělal velkou politiku. Byl poslanec a tak. To byla moje první štace. No, já jsem vlastně dělal zahraničí. A svým způsobem jsem tam jako v tom vedení vlastně opravdu zastupoval někdy toho Drdu, že jo, v tomhle tom asi takováhle byla ta pozice. Ale ono to netrvalo dlouho a teď už začínají ty 50. léta procesy, že jo. No a teď zase ta náhoda, že jo, teď mě poslali na vojnu. Já jsem teprve dodatečně zjistil, že jsem na tu vojnu nemusel. Ale já jsem jako Švejk opravdu sloužil, ale...
0: Plné 2 roky?
1: No, asi bez 3 měsíců. Než jsem na to přišel, že musíte si uvědomit, že jsem měl za sebou tu válku. A to vědomí, že v podstatě ten život nakonec, i když nás konkrétně osvobodili Američané, tak z veliký míry děkujeme těm z toho východu, ať už to bylo, jak chtělo. A to jak si ovlivňovalo to nazírání. Jo. To znamená, že i když jako vědomí toho, že tam se dějí teda nějaký příšernosti občas v tom Rusku, tak zároveň tam bylo, tady jsou ty Němci a to nás tohle, a to je nějaká protiváha, takže k tomu nebyl takovej vyostřeně kritický, jak by vlastně asi by to normálně mělo být.
2: Já
0: Jaroslav Potík a jeho Odysea po Česku. Patří k ní i minulost prominentního redaktora a literáta se stranickým průkazem.

0: Jaká byla atmosféra v tom literárním provozu tenkrát, teda v polovině 50. let? Do jaké skupiny sám jste jako patřil?
1: No, byly skupiny, což nebyly skupiny, ale v podstatě takové dělení bylo vždycky mezi ortodoxy a lidi, kteří měli nějakým způsobem kritické myšlení. To se dělilo, taky to někdy se přelévalo, že jo, z jedné strany na druhou. To uvědomění si celé té věci a toho, těch souvislostí bylo velice nízký. A vlastně nám otvírali tak oči, pomáhali dokonce i ty ruský materiály, že? Kde se byly nějaké diskuze, prostě vůbec, samozřejmě byly dirigovány, ale byly tam třeba názory úplně, třeba jenom proto, aby ho mohli potom setřít, že? Tak se to, ale to u nás nebylo, že? Tady to bylo tak zabetonované, že anebo Poláci, že? Kteří prostě byli daleko volnější svým způsobem. Nebo když, já nevím, ve Francii, že, Aragon a ty, to se všechno jako toho tady chytala ta druhá strana, že, která hledala v tom nějaký možný vývoj a tak.
0: Tušili jste něco o komunistických lágrech, koncentrácích, o těch nepřátelích lidu?
1: No, tak tušili samozřejmě nějaký věci vždycky, jako se zaslechli, ale že bychom tomu nějak moc věřili, to nevím. Proto taky třeba i ten projev slavný, že jo, tady Seiferta s tím Rubínem.
0: To bylo tuším v 56. na sjezdu.
1: Ta labuť v tom ledu, jo. Tak to nás úplně, jsme si mysleli, že to snad trochu přehání, to snad ani není takhle možný do týhletý. Oni byli v tomhletom dál, no, protože taky zažili si už nějaké věci a znali nějaké ty básníky, znali ty věci jaksi z konkréta, že jo, to pro nás bylo, jo, vědělo se, že jsou nějaký katolici a že nějaký hlubší zájem nebo hlubší starost o to nebylo, to se bralo jako, že to tak, jsou tam nějaké pochybnosti, ale ne jako, víš, takovým tím plným teda uvědoměním si tý.
0: Kdy jste začal tak jako opravdu, teď myslím, střízlivět a ten svůj názor revidovat? Až v těch 60. letech?
1: To bylo asi dřív, ale ta kritičnost taková, ta tam byla vlastně od začátku, že jo? Jenomže vlastně se týkala třeba věcí, které nešly jaksi k podstatě.
0: K meritu věci, ano.
1: A teprve jaksi tím prohlubováním se to tak, takže těžko říct teda, kde je nějaký ten předěl, že jo. A teď třeba v těch 60. letech, který považuji za velikou éru, že vlastně jsme měli pocit, že je všecko výborný, jo? Že se tady jsou sice nějaký problémy, ale to už to bude a tak. Takže ani nebyla nálada něco domýšlet, že by tamhle byli někdo zavřený a že by se
0: chtěli. Navíc jste byli etablovaní literáti. Máte vzpomínku na ten slavný sjezd spisovatelů v tom 67. roce, který to vlastně odstartoval?
1: Tam byla jedna věc, která vlastně do dneska nebyla nějak a nebude asi nikdy pořádně zhodnocena. Já jsem byl v tom partajním vedení. A to byla instituce, o které se jako ani moc nemluví, ta se jmenovala partgrupa. A to byla rozhodující složka, protože ta partaj to řídila všecko. Pomocí teda té stranické organizace, tam bylo 99% komunistů, nekomunistů tam bylo opravdu spočítatena. A neboli ta stranická skupina, partgrupa, fakticky rozhodovala o tom, co se bude dělat. A oni taky přišli za náma a tak dále. A Hendrich tlačí nás prostě k tomu, aby tyhle ty výstřelky, že jo, Pavel Kohout odsoudilo a tak. A rozhodující bylo, že my jsme se postavili proti.
0: Kdo tam byl ještě?
1: Já vám nevím, já vím, že tam byl Karel Táčník, tam byl určitě. No, oni tam byli, tam museli být v podstatě všichni, takový ty jména, co známe, on tam byl samozřejmě i Kohout. A ta partgrupa se postavila proti a tím se vlastně to celý zavařilo. A jenom díky tomu, že ten vývoj už šel tak, tak oni to vlastně nemohli a do jisté míry i ten Hendrich byl jaksi takový mírnější nebo hledal jinou perspektivu než ty sekyráři, který by nás bývali všichni tenkrát vyházeli. To, co se stalo potom po roce 68, tam ten konflikt v té čirý podobě vlastně už vrcholil tom a už to byl konflikt partají teda.

Další kapitola životního příběhu spisovatele Jaroslava Potíka by se mohla nazývat uklidnění, vystřízlivění, nebo možná spíš osvobození.

0: Kdy vám spadly ty klapky z očí definitivně, když jste očekával jste to vůbec, ty tanky v ulici?
1: Jo, jo.
2: Překvapen jsem tímhletím nebyl, ale pořád jsem myslel, že snad se něco stane, co tomu třeba zabrání, nebo nějak se to vyvine jinak.
0: To už jste teda opravdu zřejmě iluze o tom režimu neměl.
2: No to teda rozhodně ne. Iluze ne.
0: Iluze ne, ale zůstával jste ve straně.
2: Já jsem vystoupil.
0: Kdy?
2: No já jsem vystoupil hned na jaře 68.
0: A motiv?
2: Jsem tam napsal takový dopis, že už tedy to nemůžu snášet, jak se to, že je to příliš proti mým přesvědčení. No a oni mě vlastně měli vyloučit, ale oni snad zase, že jsem byl zavřený, nebo co to je. Tak se

0: zpracovatelem informací o počítačové technice. Za každou bylo, za takovou informaci bylo 5 korun, toho jsem nasekal. A potom díky teda různým přátelům jsem dostal překlady. Z němčiny a z franštiny. No, přiložil jsem spoustu věcí.
1: Pod cizími jmény nebo pod svými?
0: Pod cizími jmény, ano.
1: Udržoval jste kontakty se svými kolegy z orientace a z literárek?
0: Ano, to byla velice pevná skupina. My jsme si říkali sirotci z literárek. Jo? A ta se scházela u různých redaktorek literárních novin. Mm-hmm. To bylo velice pravidelné.
1: Čili v bytech, jo?
0: V bytech, taková bytová ta. Tam chodili, dneska by se řekl, velmi známý jména, že jo? Pithard, Petr Pithard, Rychetský, Goldsticker, Eva Krýzeová. To šlo po tyhle ty linii. Anna Nováková, ta překladatelka, Rektorisová, Františka Faktorová, Dupalová, takže ty jako dělali takový to krytí. No.
1: Trvalo to až do období charty, nebo i potom?
0: Potom, pořád. To nám velice všem pomáhalo, tenhle takový ten styk, kde se samozřejmě vyměňovaly všechny informace, včetně drbů a tak.
1: A jaký vztah byl k chartě váš? Zřejmě asi jste se také rozhodoval pro podpis, nebo ne?
0: Já jsem se celkem nerozhodoval, protože u mě to bylo... Já jsem, mám dceru cizině, že to je vlastně takový jediný pojítko je, aby se sem ona mohla dostat, abych se mohl eventuálně dostat. Já tam. To znamená podepsat tu chartu znamenalo...
1: Zavřít dveře.
0: Zavřít ty dveře. Takže to byl u mě docela jednoznačně tento základní motiv.
1: Jaký vůbec máte názor na ten český takový sklon k tomu přežití za každou cenu?
0: Zaprvé já si nemyslím, že to, že jsem třeba nepodepsal tu chartu, neznamená, že jsem nebyl v odporu proti tomu režimu, protože ten podpis opravdu to můžeme brát jako nějaký absolutní měřítko, jo? To teda bych chtěl potrhnout. No jinak já nemám rád takový to bičování se, že Češi jsou takový a onaký. Oni samozřejmě jsou takový a onaký, ale kdo není? Já znám dost svět a znám dost ty a já v tom nevidím žádný podstatný rozdíl. Já myslím, že za určitý, no, vemte si Francouze, vemte si Němce, vemte si, ale posuzovat někoho a vůbec vzít si tu pravomoc, nebo to mě připadá až drsý, jako mluvit jménem národa, odsuzovat nějaký národ. Na to bych si teda velice dával pozor.
1: No ale proběhla diskuse letos o antichartě, která byla v podstatě polemická, revolverový.
0: Nemusel, ale jsem přesvědčen, že to není nutné, aby to ty lidi podepisovali. A velice mě mrzí, že tam byla řada těch men známých a velice zasloužilých a tak. To je velice smutné. To už by k té diskuze u národním charakteru by mohlo patřit.

0: co podle vás udělala s českou společností ta nová doba, myslím, to, jak k nám vtrhla?
1: Kino je to osvobozený, je to, ten dekl se zvedl a lidi se ukazují, jaký jsou. Hmm. Jsou schopní a taky schopní všeho, to je vidět. Ale nepatřím k těm, kteří by tady sejčkovali, že to prostě je konec světa. A

0: se ubíráme někam do bažin, to myslím, že ne.
1: Přece jenom trošku myslím, že jsme dlužni tomu vašemu spisovatelskému řemeslu. Co pro vás vlastně to psaní znamenalo?
0: Svým způsobem by se to dalo nazvat, že si hrajete, že vás to, jako vás baví hra, ale tohle to samozřejmě není hra, že? Je to, ten moment v tom je, ale máte dojem, že musíte něco sdělit, něco vylíčit, něco popsat, ukázat, že si něčeho všimáte, že jste viděl věci, které jiný člověk nevidí, že, a že te máte teda právo to někomu sdělit. Já jsem si psal takové věci už v té době, než mě zavřeli a tak.
1: Co to je práce na románu? Je to kus života nebo je to ta hra pro vás?
0: Musí vás to bavit, musí. On člověk někdy se sám diví, co ho napadne. Jakoby tady byl někdo jiný, kdo vám to jako skoro diktuje, jo. Říkáš, no to je zajímavý, to. Není tam ten, já byste to vyjadřoval přesně nějaký logický, prostě berete různý impulzy, různý nějaký zvuky, nebo něco, který vám, máte sice nějakou představu, že jo, co chcete asi říct, ale jak to dopadne, jak se to, kam se to posune, jako na co vyškrtnete, co vyhodíte, to je ten proces teda toho psaní. Takže je tam samozřejmě ten moment té zábavy.
1: Mně se zdálo, že vy jste vlastně celý život byl modelářem v suchu. Jenomže jste modeloval trošku jiný materiál.
0: No, je to hezký příměr, ale u toho modeláře je jeden rozdíl. To je prostě něco proti tomu, protože tam máte plán, ten je přesný na milimetr. Takže je to tvůrčí proces, ale v jiné oblasti, jako bych řekl, v matematice nebo...
1: Co teď píšete? Deníkový záznam, povídku, fejeton, nebo román?
0: Píšu povídky, právě jsem jednu napsal. Je to z takové oblasti, která mě baví, no jestli to bude bavit čtenáře, to nevím. Já jsem byl v Itálii, ve vinařské oblasti Barolo, tam je nejlepší víno asi světa, ale vinaři mě jistě budou odporovat, protože každý si myslí, že to jeho je nejlepší, že jo. No a mám tam takový střetnutí s králem Barola, jo, Barolo je to nejlepší, no a ty, co jsou nejlepší, můžou si na ty vinity dát 5 skliniček, tak, no a já tam mám s ním jako rozhovor. No a okolo toho se motá. Takže je to takový rozhovor o víně a o životě a o tom, jak on vidí ten svět. A teď je tam tomu krásné, ale to je autentický zase, Magor, který má malý autíčko, takový to, co se užívá v městech, jo, protože se otočí vlastně na místě. A ten chlap jezdí ve dne v noci a někoho hledá. Mě to úplně Fellini, jo.
1: Tak si na to Barolo přitukne. Máme ještě čím? Já myslím, že jo. Tak, ať je Barolo. S Jaroslavem Potíkem jsme si nepřipili jenom na jeho čerstvě dopsanou povídku, ale na celé dílo, které je obsáhlé, bohaté, ale i ceněné a překládané do řady světových jazyků. Už 2x byl spisovatel odměněn cenou Egona Hostovského, naposled za román Plyšový pes. Z toho také vysvítá, na jakou literární tradici Jaroslav Potík navazuje. Když jsme se rozloučili, napadlo mě, že znovu sáhnu po smrtelné neděli. Myslím, že ani po 30 letech nebudu zklamán.

Dnešní pořad Pamětníci pro vás připravili a loučí se s vámi režisérka Hana Vohrysková, zvuková technička Markéta Bižovská a od mikrofonu Milan Hanuš. Za týden se těším opět na slyšenou.

0: Návraty časem, tedy to nejlepší, co jsme vybrali z archivu Českého rozhlasu, najdete také na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas. Archiv Plus.
1: Odstraňování pomníků na znamení rozchodu s minulostí se v naší zemi s ohledem na její dramatickou minulost stalo bezmála tradicí. První republika poslala do lapidárií sochy Habsburků. Komunistický režim zas zatočil s Masarykovými pomníky, aby je nahradil Gottwaldy, Leniny a dalšími revolucionáři, které do depozitářů poslala doba po sametové revoluci. Pojďme se zastavit u těch pomníků socialistických. Odhalení Gottwaldova pomníku na nábřeží Ludvíka Svobody v Praze v roce 1973 bylo opravdu velkolepé. Vzácní hosté, dlouhé projevy a také recitace.
2: A nyní po československé státní hymně přistupuje k mikrofonu člen divadla EF Buriana Josef Větrovec, aby zarecitoval báseň Josefa Nohy Únor.
3: Bíjí nás po hlavě, po duši nás bíjí, že chceme lásku uzákonit tam, kde dosud vládla džungle plná zmijí a kde byl člověk vydán samotám. Kde ruce lidské, které hladit chtěli, matku i ženu, dítě, celý svět, pro jejich zisk se marně utráceli a svobodně směli jen hladovět.
1: O 4 roky později, v květnu 1977, byl na Žižkově před budovou Ústřední rady odborů odhalen pomník dalšího prezidenta a odborového předáka k tomu Antonína Zápotockého.
4: Nech tato socha stále připomíná občanům Prahy a všemu pracujícímu lidu Československé socialistické republiky zásluhy Antonína Zápotockého o vítězství dělnické třídy a jejího předvoje Komunistické strany Československa a jeho podstatný podíl na vzniku a úspěšné činnosti našich jednotných odborů revolučního odborového hnutí.
1: Rozhlasový archiv uchovává památku nejen na dnes už odstraněné sochy, ale i pamětní desky. Třeba tu, která byla v roce 1971 odhalena v Kostomlatech pod Milešovkou, nedaleko Teplic. Měla připomínat dva sovětské novináře, kteří zde zahynuli při havárii vrtulníku během invaze vojsk Varšavské smlouvy v srpnu 1968. Měli patrně invazi zajišťovat propagandisticky. Sověti se z havárie pokusili nařknout československé fašisty, ale ve skutečnosti šlo o nehodu. Reportáž z odhalení desky je mimořádně slyská.
5: Když jsem se dopoledne při odhalování pomníku v Kostomlatech díval do tváří manželek obou tragicky zahynuvších sovětských novinářů a na malého Zvorykinova syna Andreje, znovu jsem si uvědomil, jak hluboce jsou zakořeněny principy proletářského internacionalismu v sovětských lidech. Totéž jsem vyčetl i z očí našich občanů, kteří se zde shromáždili, aby manifestovali svoji lásku k Sovětskému svazu, hlubokou úctu k idejím Velké říjnové socialistické revoluce a podporu současné politice naší strany.
0: Všechny historické pořady Českého rozhlasu Plus najdete na webu plus.rozhlas.cz. Cítíte se ztracení ve světě plném událostí, informací a dezinformací? Potřebujete mít jasno a vědět, proč se děje právě to, co se děje? Vysvětlujeme, analyzujeme, komentujeme. Pravdivě a neskresleně. Jsme tu pro vás nonstop.
6: Je 6 hodin.
0: Český rozhlas Plus.
6: Íránské revoluční gardy napadly základny Spojených států v regionu. Reagují na nejnovější americký úder. Vládní koalice odložila projednávání mediálního zákona na září. Na dnešek připadá Den památky obětí komunistického režimu. Dobré ráno, zpráv přeje Naďa Procházková. Iránské revoluční gardy oznámily, že v reakci na americký útok napadly americké vojenské základy v regionu. Informovala o tom agentura AFP. Americká armáda předtím provedla údery na iránská skladiště raket a dronů a taky na pobřežní radarová stanoviště. Iránské revoluční gardy pak pohrozily rychlou odvetou. Podle oblastního velitelství amerických ozbrojených sil CENTCOM byl nejnovější americký úder reakcí na čtvrteční iránský útok na obchodní loď v Hormuzském průlivu. Teherán a Washington nedávno uzavřeli memorandum o porozumění, které má během 60 dnů vést k trvalému míru. Rusko a Ukrajina si v pátek vyměnili po 160 zajatcích z každé strany. Informovala o tom ruská státní agentura TASS. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský pak na sociálních sítích potvrdil, že se do vlasti vrátilo 160 vojáků, kteří byli v ruském zajetí od roku 2022 a účastnili se mimo jiné boju o Mariupol. Ukrajina se už víc než 4 roky brání rozsáhlé ruské agresi. Právě výměna válečných zajatců a předávání ostatků padlých vojáků jsou jednou z mála oblastí, ve které Kyjev a Moskva spolupracují. Z pražského letiště Václava Havla dopoledne odletí do Venezuely tým českých specialistů na záchranu lidí ze sutin. Pomáhat tam budou s následky 2 rozsáhlých zemětřesení, které zemi zasáhly v polovině týdne. Celkem do Caracasu dorazí 70 specialistů. Hasiči, statici, specialisti dronové služby nebo kynologové sepsy.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Vládní koalice odložila projednávání mediálního zákona až na září. České televizi to řekl ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný z motoristů. První čtení měla sněmovna původně stihnout ještě v červenci. Zákon počítá se zrušením rozhlasových a televizních poplatků a s převedením financování veřejnoprávních médií pod státní rozpočet. To kritizují opozice i obě média veřejné služby. Podle Šťastného dál platí, že chce vláda zákon prosadit do konce roku, aby mohl platit od ledna 2027.
7: Zákon o změně financování médií veřejné služby je jasnou prioritou této vlády. My očekáváme poměrně silnou nevoli ze strany opozice, ale musíme ji přečkat.
6: Trestní stíhání v takzvané bitcoinové kauze může pokračovat. Exministr Pavel Blažek, dřív z ODS, jeho bývalý náměstek Radomír Daňhel a advokát Karim Tic neuspěli se stížnostmi proti svému stíhání. Rozhodlo tak nejvyšší státní zastupitelství. Případ souvisí s miliardovým darem z bitcoinu pro ministerstvo spravedlnosti od odsouzeného drogového dílera Tomáše Jiříkovského. Blažek, Daňhel a Tic čelí obvinění z praní špinavých peněz a zneužití pravomoci úřední osoby. Vysvětluje mluvčí nejvyššího státního zastupitelství Petr Malý.
8: Státní zástupce stížnosti obviněných zamítl jako nedůvodné, neboť dospěl k závěru, že trestní stíhání obviněných bylo zahájeno důvodně a v souladu se zákonem. Další opravný prostředek proti tomuto postupu není přípustný.
6: Všichni 3 obvinění jsou stíhaní na svobodě, hrozí jim až 12 let vězení. Blažek a Daňhel vinu odmítají. Tic se k případu zatím veřejně nevyjádřil. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Česko si dnes připomíná Den památky obětí komunistického režimu. Připadá na výročí justiční vraždy političky a právničky Milady Horákové. Tu spolu s dalšími 3 muži přesně před 670 lety v pražské pankrácké věznici oběsili komunisté. Skupinu předtím odsoudili za údajnou velezradu a špionáž. Na období vykonstruovaného procesu před několika lety vzpomínala ve vysílání Českého rozhlasu dcera Horákové, Jana Kánská. Bylo jí 16 let, když její matka zemřela.
9: My jsme to sledovali samozřejmě velice pečlivě. Každý večer jsme byli u rády a všecko jsme slyšeli. A pořád jsme doufali, že snad se podaří, aby dostala milost, o kterou ona si sama nechtěla požádat. Tak jsme pak požádali já s mým dědečkem. No a bylo zamítnuto.
6: Stejně jako žádosti o milost od světových osobností, například vědce Alberta Einsteina. Milada Horáková byla jedinou ženou, kterou komunisté v Československu odsoudili k trestu smrti z politických důvodů. Horská služba v Orlických horách upozorňuje turisty, aby nepodceňovali vysoké teploty ani při výletech na horské hřebeny. Lidé by měli přizpůsobit délku i náročnost tur aktuálnímu počasí, nezapomínat na dostatek tekutin, pokrývku hlavy a počítat i s možností odpoledních bouřek, říká náčelník Horské služby Orlické hory Josef Hepnar.
10: Jsou tady taky vyšší teploty, i když o něco nižší než dole v nížinách. V lese je to příjemnější ve stínu, ale určitě je potřeba myslet na to, že tady teplo je a mít pokrývku hlavy, dostatečný množství tekutin a být připravený na to, že můžou přijít odpolední bouřky z tepla, aby náhodou lidi neprochladli.
6: Počasí bude jasno nebo skoro jasno, během dne se může tvořit kupovitá oblačnost, hlavně na západě Čech, teploty 35 až 39 stupňů. Na severovýchodě území až 36, na horách kolem 30, pované slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr. To byly zprávy, vy už si poslechněte Interview Plus.
11: Na červencové setkání NATO v Ankaře prezident Petr Pavel pojede i přes nesouhlas vlády. Rozhodl o tom ústavní soud vydáním předběžného opatření. Neměli ústavní soudci projevit větší zdrženlivost při vstupu do aktuální politické kauzy? Začíná Interview Plus. Při poslechu vás vítá Petr Vizina.
0: Interview Plus.
11: Hostem Interview Plus je bývalý předseda ústavního soudu Pavel Rychetský. Dobrý den.
12: Hezký den.
11: Pane Rychetský, mohou se podle vás premiér Babiš a ministr zahraničí Macinka cítit poškozeni rozhodnutím ústavního soudu o předběžném opatření? Ono má totiž stejný efekt, jako kdyby prezident svou žalobu, alespoň ve věci summitu NATO v Ankaře, už vlastně vyhrál.
12: No tak především, ústavní soud je tak jako jakýkoliv jiný soudem. Jinými slovy, před ním dochází ke sporu dvou nebo více stran a je v celku normální, že ta strana, která neuspěje, to nevnímá zrovna nějak libě, tvrdit, že se cítí poškozena, nechci teda jejich emoce vyjadřovat, ale v každém případě to rozhodnutí je předběžným opatřením. Jinými slovy, upravují se pro tuto chvíli poměry těch účastníků tak, aby ten spor neeskaloval, aby se to, abych tak řekl, trochu zamrazilo a přitom jasně stanovilo, jak si ten další postup. To znamená, je rozhodnuto a pan prezident prostě pojede na summit NATO.
11: Když už to říkáte, máte dojem, že ten spor už nebude eskalovat, když vidíte, jak je to rozehrané?
12: Tak nebude eskalovat, abych to řekl, v tom řízení před ústavním soudem. Ale to, že mezi vládou, respektive tou marginální menšinou částí vlády představovanou Macinkovými motoristy a panem prezidentem, tam je evidentně situace velmi napjatá. Prostě ten Macinka není schopen se vůbec vyrovnat s tím, že neuspěli s nominací Turka na člena vlády. Neunesl to evidentně tedy, co si budeme namlouvat. Není to vlastně dospělý soudní člověk a politik. Chová se jak malé dítě.
11: Ústavní právník Jan Kysela v našem vysílání konstatoval, že vydání předběžného opatření v takovéhle politické kauze je značně neobvyklé. Prezident je obklopený nápaditými právníky, kteří na tohle řešení přišli a zjevně ústavní soud přesvědčili, řekl Jan Kysela. Vidíte to stejně? Je to neobvyklý tah?
12: Tak no, především se třeba uvědomit, že to, co je neobvyklé, je tento typ sporu. Kompetenční spor mezi vrcholnými ústavními činiteli, to je situace, kterou téměř nepamatujeme. A už málo kdo si vzpomene, že takový spor asi před 20 lety před ústavním soudem probíhal v kauze tehdejšího prezidenta Miloše Zemana, Národní banky, jmenování různých profesorů a podobně. Takže neobvyklé je to, že se opět vracíme do situace, kdy mezi vrcholnými ústavními institucemi je tak výrazný rozpor, tak výrazný nesoulad, že jim nezbývá, než se obrátit na ústavní soud, aby tento spor rozhodl.
11: Jan Kysela na druhé straně novinkám CZ řekl, že mluvit o ústavním puči, jak to dělá minister Macinka, je skandální a že v civilizované zemi by Macinka už ministrem nebyl. S tím byste souhlasil?
12: Upřímně řečeno, v civilizované zemi by Macinka nebyl ministrem a nikdy by tato hrozná slova nevyslovil. Prostě bohužel jsme v situaci, kdy vítězné politické straně, tomu hnutí ANO Babišovu, nezbylo, než aby vůbec získalo důvěru, udrželo se ve vládě a mimo jiné vyhnulo se trestnímu stíhání jejího předsedy Babiše, než se spojit i s takovými subjekty, jako je právě ta Macinkova motoristická strana.
11: Což je na druhou stranu legitimní politicky.
12: No jistě, že samozřejmě, ale jenom je třeba si uvědomit, jaká je realita. Prostě Macinka nereprezentuje nějakou většinovou nebo teda výrazně silnou část národa. Zatímco hnutí ANO skutečně ve volbách zvítězilo, má legitimní nárok sestavit vládu a dostal se do situace, kdy vlastně nebylo schopno jinak tu vládu dát dohromady.
11: Teď mi řekněte, vláda se snaží spor o Ankaru vyprávět tak, že prezident a teď už v jistém smyslu i ústavní soud patří k opozici a že ústavní soud při nejmenším rychlosti svého rozhodnutí oslabuje důvěru v demokracii. Jak vám tohle zní?
12: No tak, buď to jsou slova osoby, subjektu, který je naprosto neinformovaný o našem ústavním systému, anebo to je vědomé zkreslování skutečnosti, protože upřímně řečeno, hlavní smysl a účel předběžného opatření je rychlost. To je jeho podstata. Proto vůbec bylo do našeho právního řádu zakotveno, aby se rychle, pokud možno okamžitě, než dojde k vleklému sporu, upravdy poměry účastníků zakonzervovali. Takže ten, kdo si myslí, kdo kritizuje rychlost rozhodnutí ústavního soudu, to je člověk, který se vůbec nevyzná ve fungování soudních systémů a práva. Já bych dokonce řekl, že to nebylo rychlé, že to mohlo být i rychlejší. Tím to trvalo 2 dny, než to předběžné opatření přijali. Je běžné, že obecné soudy, většinou tedy na úrovni samosoudce, třeba ve sporech opatrovnických, přijmou to předběžné opatření, kterým rozhodnou o dočasné úpravě výchovy toho chudáka dítěte, o které se soudí rodiče, okamžitě, během hodin a nikoli během dnů.
11: Když ještě zůstanu u tématu oslabování důvěry v demokratické instituce. Ta opačná námitka zní, že demokracii naopak oslabujeme s pochybňováním nestrannosti ústavního soudu, tak na tomhle něco je?
12: No, tak je to opravdu hloupé. Podívejte se, ústavní soud je instituce, která skutečně absolutně nepodléhá žádným politickým vlivům. Na to se pamatovalo nejen při jeho koncipování a zakotvení do ústavy, ale i do celého právního řádu. Například tím, že má svůj rozpočet, že není napojen na státní rozpočet vlády, že má svoji rozpočtovou kapitolu, kterou si sám obhospodařuje, sám si každý rok vyjednává v parlamentu. Takových institucí u nás mnoho není. Jinak jsou vlastně všechny finančně napojeny na vládu a ministerstvo financí.
11: A ten argument, že ústavní soudci jsou prezidentovi blízcí, protože je jmenuje?
12: Tak to je opět argument účelový a hloupý. Já jsem byl 20 let v čele ústavního soudu, takže jsem zažil několik prezidentů. A nemohu nezapomenout na jednu svou kolegyni, místopředsedkyni Elišku Wagnerovou, bohužel už není mezi námi, která naopak razila na ústavním soudu zajímavou teorii. Ona ji nazývala teorie povinného nevděku. Že tedy ústavní soudci jmenování prezidentem jsou od tohoto okamžiku povinni jistým nevděkem. To znamená, musí se jednoznačně vyprofilovat tak, aby nemohl ani stín podezření padnout z hlediska jejich rozhodování na jakousi údajnou podjatost.
11: Hostem Interview Plus je bývalý předseda ústavního soudu Pavel Rychetský.
0: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas, podcastových aplikacích a video na našem profilu na YouTube.
11: Vy jste zmínil teorii povinného nevděku, Elišky Wagnerové. Já u toho zůstanu. Plénum ústavního soudu rozhodlo o vydání předběžného opatření 10 hlasy. A ty 2 disentní hlasy, Jana Vintra a Dity Řepkové, což jsou soudci jmenovaní prezidentem Pavlem, upozorňují, že na místě by byla větší zdrženlivost vstupovat do probíhajících politických kaos, jako je tato. Podpořil byste jejich argumentaci zdrženlivostí?
12: Samozřejmě, že samotný, řekněme, požadavek zdrženlivosti ve vztahu k ústavnímu soudu je obecně na místě. Ústavní soud má totiž gigantické pravomoci. Ústavní soud je mimo všechny instituce, které ve státě máme, stojí nad nimi. On je vlastně ten, který jejich spory rozhoduje, a z tohoto hlediska je skutečně potřeba dbát o to, aby ústavní soud byl zdrženlivý ve svém rozhodování. Na druhé straně, v daném případě moc ta tvrzení těchto dvou disentujících soudců nejsou na místě, protože on si nic neuzmul. On prostě je v situaci, kdy musí rozhodnout. Ústavní soud si nevybírá, co bude soudit. Ústavní soud musí, je povinen soudit to, co mu je aktivně legitimovaným subjektem předloženo. K tomu došlo a proto tedy zatím rozhodl jenom o předběžném opatření, což je čistě procesní rozhodnutí, a mimochodem vlastně si vyhradil ohromně dlouhou lhůtu na to rozhodnutí. To může mít dva důvody, to je teďka moje spekulace. První je ten, že začínají letní měsíce a spousta soudců ústavního soudu patrně má již zaplacenou dovolenou v zahraničí, nebo mají prostě přece jenom nárok na něco, co bych nazval soudní prázdniny. Ale druhým důvodem též může být to, že se ústavní soud připravuje na to, že ve svém nálezu v této kauze nebude řešit pouze otázku účasti hlavy státu na jednom summitu NATO, ale že bude řešit celkově otázku ústavního vymezení, postavení prezidenta republiky jako hlavy státu, vlády jako nejvyššího orgánu výkonné moci. A to je tak složitá problematika, tak důležitá. Zdá se, že u nás dosud pracovaná jenom teoreticky v učebnicích na právnických fakultách, že si zaslouží nějaký zásadní judikát.
11: Vy říkáte, že zdrženlivost obecně je na místě. V tomto konkrétním případě byste ale nesouhlasil s argumentem tím, že ústavní soud měl být zdrženlivější. Tak budu citovat komentátora Lukáše Jelínka, který v Českém rozhlase poznamenal, že ústavní soud tu není od toho, aby politikům vyhrával jejich bitvy. Není alarmující, že ústavní soud tady kritizuje nejen člověk, kterému ústavní soud nedá za pravdu?
12: Tak já stále ještě nechápu, jak si někdo může myslet, že ústavní soud nějakým způsobem vstoupil do politiky. Ústavní soud v té politice je. Ústava jemu zvěřuje rozhodování sporů mezi vrcholnými politicky vygenerovanými institucemi. Takže tady ústavní soud, a ještě jednou to opakují, on si nevybírá, co bude rozhodovat. On je povinen rozhodovat to, co mu ti, kteří k tomu jsou oprávněni, předloží jako návrh. Takže já si tady cením toho, že ústavní soud se, abych řekl, nevyhýbá své odpovědnosti, nesnaží se nějakým způsobem kličkovat a uniknout. A zdá se, že se rozhodl skutečně tu otázku ústavního vymezení kompetencí hlavy státu na jedné straně a vrcholu výkonné moci, to je vlády, na druhé straně, podrobit mnohem hlubší analýze a zkoumání, než pouze rozhodnutí jednoho sporu o to, kdo pojede na summit NATO.
11: Když přesto zůstanou u tohohle konkrétního sporu, co soudíte o argumentu zavedenou praxí, který se opírá o skutečnost, že prezidenti České republiky vždy byli součástí státní delegace na jednání NATO, pakliže jim to zdraví umožnilo. Je to pro tenhle případ rozhodující argument?
12: Podívejte se, pro tento případ jsou rozhodující dva základní ústavní faktory. Jedním je samotný text ústavy a ten říká doslova, prezident republiky zastupuje stát navenek. Takže tady ústavní soud prostě respektuje to, co ústava jasně artikuluje. A teď vedle toho je ta argumentace ústavního soudu přirozeně argumentací, která přihlíží k tomu, jak po dlouhá desetiletí, že ústavu nemáme od včerejška, máme ji tady skutečně dlouhá léta, dokonce jsme jeden z mála zemí, která má ústavu, tuším, že 30 let, více než 30 let, bez nějakých zásadních změn, kromě té jedné, to je volba prezidenta, tak za této situace to, co se nazývá ústavní zvyklosti, to zná to, co se mimo ten říct sepsaný text ústavy, mimo to obecné ustanovení ústavy, ty mezery vyplní tím, co se stane ústavní zvyklostí, co se tedy zavede jako praxe naplňování těch jednotlivých ustanovení, která, jak říkal Vojta Cepl, nejsou návodem k obsluze automatické pračky. Prostě ta ústava tady nechává prostor pro ústavní soud k tomu, aby s ohledem na vývoj situace, moderní technologie, na dobu, ve které žijeme, aby ústavní soud měl možnost tato ustanovení bez toho, aby tlačil na jejich změnu a novelizaci, mohli interpretovat v souladu se současným pojetím demokratického právního státu.
11: Čili máte dojem, že ten argument tou zavedenou praxí bude hrát nějakou roli v tom uvažování ústavních soudců?
12: No, nepochybně bude ústavní soud vycházet jak ze samotného textu ústavy, který stanoví postavení prezidenta, tak z dosavadních ústavních zvyklostí, protože ta ústava není mrtvá, ta právě těmi zvyklostmi, tím, jak se po desetiletí aplikuje a interpretuje, tím se stává živou normou, živým pravidlem chování a fungování státu.
11: Hostem Interview Plus je bývalý předseda ústavního soudu Pavel Rychetský. Prezident veřejně svou žalobu k ústavnímu soudu formuluje tak, že je třeba jednou provždy upřesnit, co se tím myslí, že zastupuje stát navenek. Od premiéra a ministra zahraničí slyšíme, že to sice platí, ale ne nutně vždy. Jak tomuhle rozumíte?
12: Tak víte, panu Macinkovi je těžké rozumět, protože občas plácá a asi sám neví, co vlastně říká. V daném případě je nepochybné, že prezident republiky vlastně žádá od ústavního soudu velice zásadní krok. To znamená nejen rozhodnutí toho sporu, kdo pojede do Ankary, ale rozhodnutí toho základního vymezení působnosti a rozsahu kompetencí mezi vrcholnými ústavními institucemi. To nám skutečně do této chvíle poněkud chybí, takže já se nedivím tomuto požadavku a zřejmě proto se ústavní soud rozhodl, ne, že bude rozhodne v září, ale že vlastně v září začne ve věci jednat na plenárním zasedání, do té doby si jej připravovat. Takže asi tedy ústavní soud se této velmi náročné role interpretace ústavy ujme.
11: Vláda říká, že za zahraniční politiku země odpovídá vláda. Tak je, vlastně je jádrem toho sporu, jak skloubit ty dvě věci, že prezident zemi zastupuje navenek a zároveň za zahraniční politiku odpovídá vláda země?
12: To je trochu problém české ústavy. Ona má takzvanou hybridní formu. na jedné straně dominantním prvkem našeho ústavního systému je parlamentní forma vlády. Vláda odpovídá parlamentu. A teď tam máme z jistých historických důvodů, vzpomeňme na roli Masaryka, najednou, abych to řekl, strčenou do té ústavy figuru prezidenta, a teď ti autoři přemýšleli, jak tedy zachovat tento svým způsobem historicky cenný institut. Prostě v naší zemi funkce prezidenta je od pádu Rakousko-Uherské říše velice ceněna a svým způsobem navazuje na tradice monarchistické. Takže jsme v situaci, kdy se hledalo pro prezidenta důstojné postavení v ústavě, aniž by se narušil ten princip, že tedy rozhodujícím institutem pro určování politiky a denního chodu ve státu je vláda, odpovídá parlamentu a nikoli prezidentovi. To, co se vymyslelo, je zajímavé, protože vláda je sice odpovědná parlamentu, respektive dolní sněmovně poslanecké, vláda tam se musí ucházet o důvěru, tam oni může přijít, tam musí rezignovat, ale jmenuje ji prezident. A to je situace, která už teda u nás platí, že jo, dlouho, stejně jako ústava, a kterou řešili prezidenti vždycky podobným způsobem. Místo, aby po volbách jmenovali předsedu vlády, rozhodli se někoho pověřit jednáním o vládě a v této fázi měli vlastně možnost ovlivňovat složení vlády, nejen politické, ale i personální. Protože v této chvíli ten, koho pověřili, doufal, že bude jmenován premiérem, a proto se snažil v uvozovkách s prezidentem dohodnout, což je výborné, protože my potřebujeme, aby se byli schopni dohodnout. Ale když se pak stane,
11: že se nedohodnou,
12: potenciálním premiérem člověk, který pochází jaksi z politického spektra výrazně odlišného, který není jaksi schopen dohody, nebo je ve vleku jaksi jiných malých koaličních partnerů, ale bez nich se neobejde, pak jsme se dostali do té situace jisté skutečně ústavní krize.
11: A vy jste označil tu situaci za zajímavou. Já chápu, že zajímavé je to z hlediska právníka, jak se tohle to bude řešit, ale úplně prakticky. Prezident přece v té žalobě zmiňuje takový termín, značně nezvykle nám zní, zlá vůle. Jako opak dobré vůle. Vy jste říkal, že tohle to všechno funguje za předpokladu, že ti lidé mají dobrou vůli ve prospěch celku se dohodnou. No ale co pak, když ji nemají?
12: No, tak já stále ještě předpokládám, že rozhodující osobou nebude Macinka a jeho marginální politický subjekt, ale rozhodujícím bude vztah dvou vysokých ústavních činitelů, prezidenta a premiéra. Takže tady se lze spoléhat na to, že snad se podaří mezi nimi dohodnout uspořádání, které nebude eskalovat tu situaci, ale naopak ji uklidní. Ale když se ptáte, co potom, když se nedohodnou, to je velice jednoduché. Prostě dospějeme k předčasným volbám, protože v tu chvíli ta moc z těch výšin Strakovky a Pražského hradu přechází dolů k lidu a lid rozhodne v těch volbách, kdo bude teda této zemi, abych to řekl, vládnout. Takže řešení těchto krizí je na snadě. Nové volby, předčasné volby a nové zjišťování většinové politické vůle občanů této země.
11: Vláda rozhodnutí o předběžném opatření respektuje. Prezident podle všeho tedy do Ankary pojede. Není to nakonec dobrá zpráva, že je vláda ústavně konformní, že přes silná slova o ústavním puči a o tom, že by bylo vlastně dobré, kdyby vůbec ten ústavní soud ani neexistoval, že vláda rozhodnutí ústavního soudu respektuje?
12: No, já si nebudu představit cokoliv jiného. Jakmile bychom byli v zemi, kde by nějaká vysoká ústavní instituce nerespektovala rozhodnutí ústavního soudu, pak to je konec demokratického právního státu. Prostě To není žádná floskule demokratický právní stát. To je dokonce jistá dichotomie. Demokracie znamená vláda většiny, ale právní stát znamená naopak vláda práva. A sladit tyto dva někdy proti sobě rozpordě stojící fenomény, to je právě úlohou odpovědných politiků.
11: Co bude podle vás rozhodnutí ústavního soudu, až k němu dojde, znamenat prakticky pro společné fungování prezidenta a vlády?
12: Tak já především předpokládám, že bude mít výrazný přesah na to současné politické rozložení. Když si ústavní soud vyžádal tak relativně dlouhou dobu pro to zásadní meritorní rozhodnutí, zdá se, že učinil odvážný krok a že je rozhodnut neřešit jenom současný spor pana Macinky a premiéra Babiše na jedné straně a prezidenta Petra Pavla na druhé straně. Zdá se, že se ústavní soud pokusí, a na to jsem velice zvědav a těším se, pokusí tento ústavní model, který máme, interpretovat tak, aby to mělo i obecný přesah pro budoucnost.
11: Já to přesto vztáhnu na ten konkrétní případ, protože na těch se ukazuje nejlépe, jak ty principy jsou vlastně praktické. Vezměme to například u tohoto summitu NATO v Ankaře. Kdyby už teď dal soud prezidentovi za pravdu, znamenalo by to, že ministr zahraničí Macinka prezidenta automaticky akredituje, že o tom prostě nebude žádná debata, žádný spor?
12: No samozřejmě, můžeme si myslet o panu Macinkovi ledacos, ale myslet si a do éteru si veřejně vyslovit, že Macinka je rozhodnut bojkotovat nález vykonatelný, pravomocný nález ústavního soudu, no pak prostě by musel přestat být ministrem, pak prostě není možné, aby byl ve vládě státu, který jeho členové té vlády skládají slib přísahu na dodržování ústavy.
11: Hostem Interview Plus byl bývalý předseda ústavního soudu Pavel Rychetský a já vám za to mnohokrát děkuji.
12: Také všechny zdravím.
11: Za pozornost děkuje Petr Vizina.
0: Chyba systému. Detektor problémů české společnosti.
11: Spojené státy slaví 250 let od vyhlášení deklarace nezávislosti. Podle stávajícího prezidenta země zažívá zlaté časy. Zároveň se ozývají varování, že demokratický systém brzd a protivách slábne. Klesá zahraniční prestiž Spojených států, stoupá domácí inflace a sílí rozladění z nesplněných slibů. Jak Spojené státy změnil Donald Trump, kdo přijde po něm? A jak se nás v Česku všechno tohle týká? Speciálním hostem je politolog se zaměřením na mezinárodní vztahy, vysokoškolský pedagog s dlouhou zkušeností z prestižních amerických univerzit a bývalý ředitel knihovny Václava Havla Milan Babík.
0: S novinářkou Apolenou Rychlíkovou a komentátorem Davidem Klimešem poslouchejte na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích. Nebo v sobotu po 11. hodině dopoledne a v neděli po 15:30 odpoledne ve vysílání Českého rozhlasu Plus. Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
13: Americká diplomacie na Blízkém východě po konfliktu v Perském zálivu. Předběžné opatření ústavního soudu a spor o summit v Ankaře či ruský profit z cizích šarvátek. Nejenom tato témata rozeberou v následující půlhodince názorů a argumentů naši komentátoři. Příjemný a ničím nerušený poslech přeje Petr Švárd.
0: Názory a argumenty.
13: Zatímco se ve Švýcarsku konalo první kolo mírových jednání mezi Spojenými státy a Íránem, americký ministr zahraničí Marco Rubio tento týden navštívil Spojené arabské emiráty, Bahrajn a Kuvajt. Tedy tři z amerických spojeneckých zemí v Perském zálivu, na jejíž území jsou americké základny a které se staly terči íránských odvetných útoků raketami a drony. Navíc na ně těžce dolehla iránská blokáda Hormuzského průlivu, kterým směřoval do světa jejich export ropy a plynu. A o Rubiově první cestě na Blízký východ od začátku konfliktu v Perském zálivu teď budu mluvit s komentátorem Českého rozhlasu Janem Fingerlandem. Dobrý den, Honzo.
14: Dobrý den.
13: Proč se Rubio vydal do Perského zálivu právě teď a s jakým cílem?
14: No vlastně v tuhle chvíli probíhají další jednání, která mají nějakým způsobem interpretovat tu dohodu o vzájemném porozumění mezi Spojenými státy a Íránem, takže je to v podstatě boj o interpretaci a je asi dobré dodat důležitou věc, že žádný z těch států, které teď Rubio navštívil, neměli prakticky žádný přímý vliv na to, jak to memorandum o dorozumění bude formulováno. A zároveň jsou to státy, které byly asi nejvíce z těch 6 států arabského poloostrova postiženy právě těmi iránskými vojenskými operacemi. To znamená, on navštívil Bahrajn, Kuvajt a Emiráty, nikoliv Katar, Omán a Saudskou Arábii. No a teď se v podstatě odehrává taková další fáze, kdy ministr zahraničí přijíždí k těmto spojencům a snaží se ubezpečit, že Amerika nějakým způsobem zůstává ve hře, to znamená zůstává přítomná na Blízkém východě, protože to je vlastně jeden z těch obtížně vyčíslitelných nákladů toho amerického kompromisu s Íránem, to znamená ztráta americké důvěryhodnosti obecně, ale zejména v té oblasti. V zásadě všechny tyto země budou muset hledat nějaké nové způsoby, jak se zabezpečit po té, co se ukázalo, že Amerika je ochotná s Íránem se dohodnout, dát mu různé záruky, dát mu dokonce peníze a podobně. A tyto státy pravděpodobně se budou snažit nějakým způsobem se dohodnout právě s Íránem a případně i mu platit nějaké v uvozovkách výpalné za to, že budou mít od něj klid. To je vlastně jako docela velké přeuspořádání toho regionu, bude to znamenat také vtažení dalších států do té hry, zejména Turecka, Pákistánu a Rubio v podstatě tohle všechno přijíždí žehlit. Musíme si také uvědomit, že čistě ekonomicky tyhle státy vlastně byly na prahu nové éry i v tom, že se snažili nějakým způsobem vybudovat své ekonomiky nově na například budování velkých serverů pro umělou inteligenci, že to jsou státy, které jsou velice v uvozovkách křehké, co se týče také třeba výroben pitné vody z mořské vody a podobně. Pak je tady samozřejmě další důležitá rovina celé věci, že všechny tyhle země jsou velice znepokojeny perspektivou, že Írán bude mít nějakou pravomoc nad provozem Hormuzského průlivu a případně, že bude vybírat nějaké poplatky. To by pro Spojené státy tahle interpretace znamenala obrovskou prohru i reputační. No a v neposlední řadě tady ještě jedna rovina, to je otázka, co to vlastně znamená, že do té oblasti přijel právě Rubio a nikoliv třeba J.D. Vance, to znamená, každý má svoji specifickou úlohu. J.D. Vance tu věc hájí, řekněme, před světovou veřejností, Rubio přijel do zálivu.
13: To byl kolega Jan Fingerland. Honzo, děkuji.
14: Děkuji, nashledanou.
13: Ústavní soud se předběžným opatřením rozhodl, že vláda nemá bránit prezidentovi republiky v účasti na summitu Severoatlantické aliance v Ankaře. Tím však spor hlavy státu s představiteli vládní koalice a především zástupci motoristů sobě nekončí. Slovo má komentátor Českého rozhlasu Ondřej Konrád.
15: Překvapení, ale i očekávané ohlasy. Tak by se daly popsat velmi živé reakce na středeční výrok pléna ústavního soudu. Nečekan je pro Leckoho samotný souhlas s žádostí hlavy státu na vydání předběžného opatření ohledně její účasti na summitu NATO. Ale kdo ještě předtím pročetl obsáhlý dokument, který k soudu odešel z radní kanceláře, tušil, že vedle poměrně komplikované otázky výkladu ústavního článku 63, říkajícího, že prezident zastupuje stát navenek a tím se bude soud zabývat až po prázdninách, je tah s předběžným opatřením k aktuální cestě do Ankary za pouhé 2 týdny poměrně nadějný. Nepřekvapivé jsou pak ovšem výroky jak z rozčileného vládního tábora, tak od uspokojené opozice. A také od některých politiků ve výslužbě. Z těch prvních jsou nejčastěji citována slova ministra zahraničí Macinky, že jsme svědky, cituji, pokusu o ústavní puč, což sice nemá argumentační oporu, ale zní to dostatečně břeskně. Podle Macinky, který se dříve dušoval, že nikdy nenapíše prezidentovo jméno na příslušnou akreditační listinu, a vypadalo to celkem dlouho pravděpodobně, prý prezident rozpoutal válku s vládou a k žádnému smíru nemůže dojít, naopak bude to ještě tvrdší. To zase znělo, jako kdyby ministerskému kabinetu sám snad předsedal. A kde kdo si přitom pamatuje jeho lednové noční SMS prezidentovu poradci, ve kterých naopak vyhrožoval prezidentovi nesměřitelným bojem, pokud se tedy nestane poslanec Turek ministrem. Aspoň životního prostředí, když už to předtím neklaplo se zahraničím, kterého se ovšem pak sám s viditelnou chutí ujal. A Václav Klaus, jeho někdejší šéf ve svém institutu, dnes považuje Macinku po pouhém půl roku v úřadu za našeho vůbec nejlepšího šéfa diplomacie od roku 1990. Klaus se také k předběžnému opatření vyjádřil očekávatelně, ústavní soud považuje za aktivistický a mocensky nezdrženlivý a tak dále. Poněkud naopak zdrženlivější premiér Babiš rovněž vrtí hlavou nad svižností soudu, ale do tého špitle jako Klaus a s ním souhlasící motoristé ho přece jen nehází. Také šéf třetí strany ve vládě Okamura nechápe, jak mohli soudci rozhodnout tak svižně, když řadoví občané se například rozvádějí a soudí o majetky celá léta, což je zase pro změnu příklad z totálně jiného pytle občanských sporů. Napříč vládní většinou pak zní Macinkou ještě v zimě a vlastně kvůli Turkovi vyfabrikované označení prezidenta jako lídra opozice. A do ústavního soudu si rýpl i další bývalý prezident Zeman, který ovšem měl s touto institucí bídné vztahy ještě za předsednictví Pavla Rychetského. Samotná opozice je opět očekávaně s předběžným opatřením spokojená. Podle ní neměla vláda důvod prezidenta z účasti na summitu oproti všem svým předchůdkyním vyřazovat a inscenovat tak nedůstojné divadlo pro domácí veřejnost i zahraničí. A vyčítá premiérovi, že především motoristy trochu v jejich protipavlovském rozjezdu nebrzdí. A to ještě neví, jestli se Macinka nějakým způsobem nepokusí učinit prezidentův pobyt v Ankaře v podstatě podružným. Ačkoliv, když bude Pavel součástí delegace, měl by jej jako nejvyšší ústavní činitel také vést. A přirozeně se o to i hlásí, což vypadá na další kámen úrazu.
13: U mikrofonu byl kolega Ondřej Konrád. Ruský profit z cizích šarvátek. Pod tímto titulkem komentuje dopady právě i vyhroceného sporu prezidenta republiky s představiteli vládní koalice Alexandr Mitrofanov ze serveru Novinky.cz.
16: V českém politickém životě je momentálně nejžhavějším tématem konflikt, který vyvolala vláda Andreje Babiše s prezidentem Petrem Pavlem, což vyústilo v kompetenční žalobu podanou hlavou státu k ústavnímu soudu. Lidé v Česku, kteří jsou přesvědčeni, že jich se politika netýká, možná nebudou vnímat tyto události jako součást hybridní války, kterou vede Rusko proti Západu. Jenže součástí této ruské války, český konflikt, stejně jako další vnitropolitické šarvátky v zemích EU a NATO, ve skutečnosti je. Český ústavní soud o prezidentově žalobě

0: měl existovat. Turkova pověst je sice spíše komická než státnická, přesto je členem vládního týmu. Ministr Macinka má vyšší postavení než Turek a jeho slova o tom, že v České republice došlo k puči, přičemž původcem údajného puče má být ústavní soud, mají pro posouzení míry kompatibility této vlády s demokratickým zřízením mnohem větší vypovídací hodnotu. Kdo v Česku kvůli pracovnímu zařazení nebo z vlastního zájmu pravidelně sleduje ruskou politickou a mediální sféru, ví, jak blesku rychle se každý výrok kteréhokoliv účastníka společenského života na Západě, obsahující zpochybnění demokratického systému, objevuje v oficiálních ruských médiích a ve výrocích zástupců státu. Jde-li však přímo o vysoké ústavní činitele, stávají se takoví jedinci doslova miláčky Kremlu, protože objektivně pomáhají naplňovat hlavní cíl ruské hybridní války, kterým je rozkol uvnitř demokratických zemí a mezi nimi. Svého času byly premianty ruského vlivu v EU a NATO, které ruská propaganda servírovala svým konzumentům jako oddané přátelé Moskvy v doupěti nepřítele, Václav Klaus a zejména Miloš Zeman. Nyní aspirují na tuto funkci Andrej Babiš a Petr Macinka. Výkřiky o puči, který měl údajně provést v Česku ústavní soud v žoldu prezidenta země, jsou balzámem pro strategii a taktiky ruské hybridní války. Mnohem lepší výsledek by samozřejmě získali z Česka v případě, že by se vládě podařilo odříznout prezidenta od účasti na summitu NATO, protože Moskva nepotřebuje, aby za Česko tam odjel odborník na slovo vzatý, který navíc osobně zná ruské představitele a nedá se od nich obalamutit. Ale nyní se Kreml musí spokojit aspoň s tím, že česká vláda vědomně podkopává politickou stabilitu v zemi. To je v zájmu Ruska. A to nejen v českých podmínkách. Momentálně Moskva obrovsky profituje z roztržky mezi Polskem a Ukrajinou.
1: O tom, jak Rusko těží z politických šarvátek v demokratických zemích, hovořil Alexandr Mitrofanov ze serveru Novinky.cz.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Veřejnoprávní média, Český rozhlas a Česká televize jsou víc než jen běžná média. Máme je v genech, tvrdí dlouholetá komentátorka Rádia Svobodná Evropa i Českého rozhlasu Lída Rakušanová. Více už v následujícím komentáři.
3: Voláme českou policii, české četnictvo, vládní vojsko. Voláme všechny Čechy. Přijďte nám okamžitě na pomoc do Českého rozhlasu. SS-mani nás zde vraždí. Tato slova se 5. května 1945 linula z média, které se v té chvíli stalo symbolem národního odporu. O 23 let později, 21. srpna 1968, se po invazi vojsk Varšavské smlouvy staly Československý rozhlas a televize hlavními centry nenásilného odporu. Když byla po krvavých střetech s okupanty obsazena rozhlasová budova v Praze, pokračovalo svobodné rozhlasové vysílání nepřetržitě z desítek náhradních a utajených pracovišť po celé republice. A improvizované přenosy organizovala i televize, která informovala o skutečném průběhu okupace z utajených pracovišť ještě řadu dní. Obojí je dodnes považováno za jednu z nejpozoruhodnějších operací improvizovaného a svobodného vysílání v evropských dějinách rozhlasu a televize. V každém případě to byl v Československu poslední svobodný hlas na dalších 21 let. Když dnes demonstrují tisíce lidí v ulicích proti záměru vlády nahradit rozhlasové a televizní poplatky financováním ze státního rozpočtu, je zdrojem jejich obav nepochybně i tato historická zkušenost. Kromě toho mají rozhlasové poplatky v českých zemích víc než 100letou tradici. Úřady je začaly vybírat už v září

0: 1923, krátce poté, co společnost Radiožurnál začala pravidelně vysílat. V 50. letech k nim přibyl 15-korunový poplatek za televizi, což měřeno kupní silou znamená, že je dnešní poplatek za rozhlas a televizi ani ne třetinový. Pravdou nicméně je, že o poplatcích pro veřejnoprávní média se diskutuje už řadu desetiletí nejen v Evropě. Jejich zastánci tvrdí, že veřejnoprávní rozhlas a televize jsou generálně k dispozici celé společnosti, ať už je někdo využívá nebo ne, protože zajišťují nezávislé zpravodajství, vzdělávání, kulturní obsah a vysílání v krizových situacích. A především jsou přece jen chráněny před závislostí na vládě. Na druhé straně je nepřímé financování přes daňový systém vůči občanům férovější, protože ti movitější odvádějí do státní pokladny víc peněz a tudíž automaticky podporují i veřejnoprávní média víc než ti, kteří vydělávají míň. Teoreticky tím ale vláda získává mnohem větší možnost média kontrolovat a manipulovat. Což demokratické vlády nedělají, protože respektují, že veřejnoprávní média nejsou jejich majetkem, ale jsou nezávislá a slouží občanům a veřejnému blahu. A teď je otázka, kam si kdo zařadí Babiše, Okamuru, Macinku a spol.
1: Uzavřela dlouholetá komentátorka Rádia Svobodná Evropa i Českého rozhlasu Lída Rakušanová. A ještě jednou se vrátíme na Blízký východ. Podle expertů většiny světových médií je podpis memoranda o porozumění americkým prezidentem Trumpem a jeho iránským protějškem Pezeškianem v tomto znění spíše iránským vítězstvím a přiznáním americké porážky. Jedním z důvodů, který pro tento závěr bývá uváděn, je to, že se Spojeným státům a Izraeli nepodařilo dosáhnout jednoho z hlavních deklarovaných cílů – změny režimu v Teheránu. Podle názoru publicisty Jefima Fištejna se ale tito experti mýlí a změny režimu se dosáhnout podařilo, jen to není ještě tak zřetelně viditelné.
2: Výměna režimu, pokud to není výsledek revolučního převratu nebo okupace, se nikdy neodehrává přes noc. Je to vždy transformační proces, který určitou dobu trvá, než bude rozpoznán a všeobecně uznán. A to je právě to, co nyní probíhá za pestrobarevnou oponou iránské politiky. Podle všech místních zdrojů Močtaba Chamenei, takto politický a duchovní vůdce země, vyslovil jednoznačný nesouhlas s podpisem dohody mezi Iránem a jeho odvěkým nepřítelem, velkým satanem. Pak s ní podmínečně souhlasil. Jestliže dohoda byla přesto slavnostně podepsána prezidentem Pezeškianem, o čem to asi svědčí? Tento fakt nelze vnímat jinak, než jako důkaz toho, že politická váha Rahbara a celé jeho instituce za nových okolností radikálně klesla. V iránských městech nedávno proběhly masové protesty proti přílišné ústupnosti Teheránu, rozuměj proti chystanému memorandu o porozumění. Všeobecně se mělo za to, že demonstrace byly iniciovány sborem Straží islámské revoluce, pokladaným za nejtvrdší jádro totalitního režimu. Jestliže memorandum bylo přesto podepsáno, protesty, neprotesty, pak o čem to asi svědčí? O čem svědčí fakt, že ani Ahmad Vahidi, ani jiný velitel revoluční gard nevydal hlásku proti nadcházejícímu podpisu? O čem svědčí skutečnost, že revoluční gardy označují Hormuz za neprodyšně usavřený, leč Američané tvrdí, že volně doprovází naložené tankery ven z průlivu? Jak rozumět tomu, že zástupci Iránu co chvíli mluví o přerušení jednání až do splnění jakýchsi nehorázných podmínek, ale jednací stůl na dobro neopouštějí a probírají stále konkrétnější závazky? Nejspíš to svědčí o tom, že skupina reformních činitelů dokázala získat na svou stranu nějaké silné mocenské struktury. Možná regulárně iránskou armádu, možná významné kmenové náčelníky, jakých v zemi není málo. Všimněte si, z koho je složena nová téhranská moc. Jsou to přesně titíž politici, o nichž Donald Trump celou dobu mluvil. Ministr zahraničí, mluvčí parlamentu, prezident republiky. Dá se předpokládat, že vláda Íránu, která se na jejich základě utvoří, bude mít zcela jiné rozvojové priority než pokračování agresivní a vyčerpávající politiky. Taková je každopádně logika vývoje, s níž určitě počítá americká administrativa. Před našima očima a přesto takřka nepovšimnut vzniká v Íránu nový politický režim. Jen to umět rozeznat.
1: To byl názor publicisty Jefima Fištejna. A na řadě už je pravidelná závěrečná glosa. Padělaná kletba od hudebnice a básnířky Evy Turnové.
3: O prokletých předmětech jsem vždycky četla jen v knihách. Ať už to byly šperky po mrtvých hraběnkách, egyptské amulety nebo obrazy, které se sami vracely na půdu, odkud byly odneseny. Nikdy by mě nenapadlo, že něco podobného zažiju osobně. Na chalupu přijal zájemce o můj nový obraz nazvaný Don Quixote. Líbil se mu natolik, že ho chtěl koupit Bolkovi Polívkovi k narozeninám. Ani se nezeptal na cenu, což už samo o sobě působilo lehce nadpřirozeně. Vyzvedla jsem Felixe na nádraží v Kolíně a 4 hodiny jsme pak seděli na chalupě a mluvili o tom, jak si léčí Kronovu chorobu valašskou kiškou, že večer jede do Prahy natáčet sběrný dokument s Kurtem Gebauerem a že dnešní medicína zdaleka nedocenuje léčivé účinky marihuany, což mi cestou zpět do hotelu Relax názorně předvedl. To jsem ještě netušila, že tím začíná 3denní sága o jeho cestování mezi hotelem Relax, hlavním nádražím a hotelem Relax. První zpráva přišla večer z Hlaváku. Evo, sedím na jediné bezdomovci a jinými zvláštními existencemi neobsazené lavičce v parku před Hl nádražím. Pokuřuju moje zdravotní cigarillos a čekám na vlak do Kolína. Dnes jsem v Praze totiž až moc bloudil, jak svině. Evo, napadlo mě, nejsi ty třeba ještě teď v Praze a že bych se a moc rád s tebou svezl zpět do hotelu Relax. Felix. Pokračování bylo ještě o něco výživnější. Evo, přes noc jsem zůstal na Hl nádraží. Podařilo se mi nakonec natočit velmi slušně zpívajícího bezdomovce Josefa z Budapešti. Při placení kávy jsem však ztratil platební kartu a tak to teď se mnou vypadá, že jsem zcela v pr. Navrhla jsem jednoduché řešení. Až bude v bance řešit ztracenou kartu, ať mi pošle zálohu na obraz. Dostala jsem zprávu. Ahoj Evo, po mé včera prodělané kletbě, to ještě vydýchávám, po té ztrátě, myslím, že v Nerudovce v kavárně s keramikou Maříš, mi pak nějací vykutálenci vyluxovali můj běžný účet a nechali mi na něm 64,03 korun. Evo, kdy pojedeš do Prahy? Vzala bys mě sebou a vyhodila uhl nádraží a cestou bychom se mohli domluvit, jak to uděláme s Donem Quixotem. Felix. Neodpověděla jsem. Ze všeho nejvíc mě zaujala přesnost zůstatku na účtu. Po hodině mi přišla zpráva. Ahoj Evi, nevím, jestli toto čte ta první, která mě v úterý vyzvedla na Kolínském nádraží, pozvala na chalupu a nabídla skvělý oběd, nebo píšu té druhé Evě, která chtěla jen dobře a rychle prodat obraz. Psal jsem ti totiž dnes kolpoledne, zda bys mě vzala v podvečer autem z hotelu Relax do Prahy. Neodepsala mi však ta první ani ta druhá Eva. A to jsem chtěl cestou v autě oběma Evám říci, že obraz považuji za prokletý a koupit už jej nechci. Felix. Když jsem dorazila domů, došlo mi, že během celé kauzy se prokletému obrazu vlastně nestalo vůbec nic. Celou dobu visel na zdi, mlčel a jen se proklatě usmíval. Don Quixote.
1: Glosou Evy Turnové končí páteční názory a argumenty. Za všechny kolegy, kteří pořad připravili, přeje příjemný poslech dalšího programu Českého rozhlasu Plus Petr Švárc.
4: Laboratoř.
5: Jak se u savců organizuje čich? Co mají společného chobotnice s kočkami? A jak můžou tibetští kopytníci pomoci medicíně?
6: Jsou vlastně druhem zvířat, který umí reagovat a žít ve vysokých horských podmínkách.
7: Můžeme navrhnout léčivo nebo použít něco, co už máme, k tomu, aby jsme právě lidem opravili poškozené mozky.
8: V neposlední řadě tato studie tedy ukazuje, že chránit přírodu a jakýkoliv druh má cenu, protože je to knihovna biologických řešení pro problémy lidí.
4: Laboratoř Martiny Maškové. Dnes dopoledne po 10. na Plusu.
9: 7 hodin, sobota 27. června začíná Hraní Plus. Hezký horký víkend vám přeje Ondřej Látal.
4: Český rozhlas Plus.
9: Co nás bude zajímat, do 7:30 v Ranním Plusu iránské revoluční gardy oznámily, že v reakci na americký útok napadly americké vojenské základny v regionu. Americká armáda předtím provedla údery na iránská skladiště raket a dronů. Jak to ovlivní nedávno podepsané memorandum o porozumění? Zajímat nás bude taky česká politika. Koalice mluví o větší flexibilitě, opozice varuje před politizací státní správy. Sněmovna včera ve třetím čtení schválila návrh zákona o státních zaměstnancích. Ten má mimo jiné umožnit snazší pouštění úředníků. A přesně před 76 lety komunisté zavraždili Miladu Horákovou. Stalo se tak po vykonstruovaném politickém procesu za údajnou velezradu a špionáž. Vrátíme se zpátky do minulosti a připomeneme si to. Teď ale zpátky do současnosti. Čerstvé zprávy Plusu má Naďa Procházková.
10: Dobré ráno. Do Venezuely dnes odletí český tým specialistů na záchranu lidí ze sutin. Bude v něm 70 lidí, hasiči, statici, specialisti, dronové služby nebo kinologové se psy. V jeho americké zemi budou pomáhat s následky zemětřesení, které v polovině týdne zasáhly severní pobřeží. Kdy přesně se Češi k záchranným pracím připojí, není zatím podle mluvčí hasičů Kláry Ochmanové jasné.
11: Po příletu do místa nasazení se tým zapojí do mezinárodní koordinace záchranných prací pod hlavičkou OSN a naváže kontakt s místními záchrannými složkami, aby mohl co nejrychleji zahájit činnost v zasažené oblasti.
10: Zemětřesení má přes 900 obětí, víc než 3300 lidí je zraněných. Ruskem anektovaný Krym se po ukrajinských úderech ocitl bez pohonných hmot, částečně i elektřiny, plynu a vody. Krymské okupační úřady proto vyhlásily nouzový stav.
12: Šéf ruské správy anektovaného Krymu Sergej Aksionov na sociálních sítích vyhlásil režim mimořádné situace. Zdůvodnil to nutností zavést pořádek do finančních záležitostí a půjček v souvislosti s náhradami za způsobené škody. Tato procedura musí být zjednodušená, řekl Aksionov a vyzval všechny ke klidu. Ukrajinské síly útočily na loděnice v okupované Kerči, kde poškodili dvě vojenská plavidla a jednu trajektorii. Tovou loď oznámilo velení ukrajinské armády. Potvrdilo také výměnu válečných zajatců s Ruskem po 160 osobách z každé strany. Mezi propuštěnými Ukrajinci je téměř 60 důstojníků. Většina vojáků padla do zajetí v roce 2022 při obraně Mariupolu. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
10: V Česku platí výstraha před extrémním horkem. Dnes může být až 39 stupňů, zítra až kolem 41. Nejvyšší teploty mají být podle meteorologů hlavně v Polabí, po Ohří, na jižní Moravě a ve středních Čechách. Pražští záchranáři varují před kolapsy z tepla. Lidé by měli podle mluvčího záchranné služby Karla Kirse omezit fyzickou zátěž a pobyt na přímém slunci a měli by dodržovat pitný režim.
13: Ideálně bychom měli pít pravidelně během celého dne a nečekat na ten pocit žízně, který vlastně už signalizuje, že té vody není úplný dostatek v tom těle. Ideálně minerální vlažné vody, nedoporučujeme přeslazené nápoje anebo alkoholické nápoje.
10: Elektrická síť je podle distributorů na stávající vlnu veder připravená. Podle ČES distribuce spotřeba kvůli spuštěným klimatizacím stoupá asi o 2%. Pořád je ale nižší než v zimě, kdy domácnosti vytápějí. Problémy teď neočekává ani EGD nebo predistribuce, říká za PRE Jan Bílek.
14: Neočekáváme ani to, že by maximální zatížení o víkendu ve srovnání s pracovními dny nějak zásadně rostlo, spíše naopak. Je to dáno tím, že Praha se koncem školního roku každoročně tradičně vylidní a také tím, že o víkendech obecně spotřeba elektřiny Prahy vždy o něco klesne. Platí také to, že nejvyššího zatížení dosahuje elektrická síť Prahy v zimních měsících, kdy se maximální denní odběr dostává pravidelně i přes 1000 MW.
10: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Kvůli odjezdům na prázdniny policie pokračuje ve zvýšeném dohledu na silnicích. I dnes se podle policejní mluvčí Dany Čírtkové očekává silný provoz a v terénu bude víc hlídek než obvykle.
15: Budou dohlížet, zda řidiči dodržují zejména v obcích nejvyšší povolenou rychlost, zda neusedli za volant pod vlivem alkoholu, případně jiných návykových látek. Policisté se také zaměří na kontrolu, zda převážené děti jsou řádně upevněny v zádržních systémech.
10: Léky na bolest, horečku, zažívací potíže a léky proti alergiím. To všechno patří do základního vybavení lékárničky na cestu, nehledě na to, jestli je cílem Evropa nebo třeba jihovýchodní Asie. Užitečné jsou taky náplasti, obinadla nebo další vybavení, vždy ale záleží na destinaci. Doporučuje to Hana Schneiderová z lékárny fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze.
16: Potřebujete léky na to, abyste nějaké vyřešili běžné problémy a na to, abyste zvládli se k tomu lékaři dostat. Nebo pokud nějaký úraz, že jo, na horách, tak než přijde nějaká pomoc.
10: K pravidelně užívaným lékům je dobré nezapomenout ani na ty proti bolesti, na nevolnosti nebo střevní obtíže. Dronová světelná show dnes zahájí festival Ignis Brunensis na Brněnské přehradě. Začne v 10 hodin večer, potom diváci zhlédnou první soutěžní ohňostroj. Ty mají být součástí festivalu ještě další dva ročníky. Zastupitelé na to tento týden schválili pořadatelům dotaci do roku 2028. Někteří politici, včetně lidoveckého náměstka primátorky Filipa Chvátala, se snažili prosadit úplné nahrazení pyrotechniky drony.
17: Během projednání zastupitelstva přišel takový radikálnější návrh, myslím, že ze strany Pirátů, nebo teď nevím, možná strany Zelených, takže někteří z nás i včetně mě to podpořili, ale bohužel tenhle návrh neměl většinu v zastupitelstvu.
10: O budoucnosti ohňostrojů na festivalu rozhodne Česká inspekce životního prostředí na základě odborného posouzení vlivu ohňostrojů na přírodu. Pokud vyjde záporně, pořadatelé od Brna peníze na pyrotechnické show nedostanou. Počasí čeká nás slunečný a velmi teplý den. Bude jasno nebo skoro jasno, během dne se může tvořit kupovitá oblačnost, hlavně na západě Čech. Teploty vystoupí na 35 až 39 stupňů. Na severovýchodě území naměří do 36, na horách většinou kolem 30 stupňů. Povane slabý, proměnlivý nebo jihovýchodní vítr. Taky zítra bude jasno nebo skoro jasno, v západní polovině Čech se později odpoledne a večer mohou při zvětšené oblačnosti vyskytnout přehánky nebo bouřky. Zítřejší teploty 35 až 40 stupňů, na horách kolem 32. Tolik zprávy a Naďa Procházková.
4: Posloucháte Ranní plus.
9: Skoro 8 minut po 7 ráno přejeme hezkou sobotu. Americké a iránské síly se v noci ostřelovaly poprvé od podepsání takzvaného memoranda o porozumění. Armáda Spojených států v noci našeho času oznámila, že zasáhla několik cílů v Iránu. Ten předtím podle Washingtonu zaútočil na obchodní loď v Hormuzském průlivu. No a podrobnosti už má ve studiu Ranního plusu Jiří Kordík ze zahraniční redakce. Dobré jitro.
18: Dobré ráno.
9: Co přesně způsobilo tu poslední eskalaci?
18: On ten americký úder přišel potom, co Washington obvinil Teherán z porušení příměří. To by mělo platit podle té podepsané dohody minimálně ještě dalších 55 dní, protože ta dohoda určuje, že za těch 60 dní se vyjedná nějaká ta cesta k míru a k té dlouhodobé mírové dohodě. Spojené státy teď tvrdí, že ten útok je reakce na čtvrteční zásah komerční lodi v Hormuzském průlivu. V oválné pracovně Bílého domu ho také okomentoval americký prezident, který vlastně to označil za hloupé porušení příměří ze strany Iránu. Podle Donalda Trumpa vypálil Irán nejméně 4 drony na jednu z kontejnerových lodí, která projížděla Hormuzskou úžinou. 3 z těch bezpilotních letounů se podařilo sestřelit, ale jeden z nich zasáhl horní polubu. Pak se té komerční lodi podařilo průlivem proplout. Nejdřív se k tomuhle incidentu Irán nehlásil, Teherán ale ještě uvedl předtím, že nákladní loď projížděla po nepovolené námořní cestě.
9: Kam pak mířil ten odvetný americký úder?
18: O něm informovalo asi hodinu před půlnocí středoevropského času oblastní americké velitelství ozbrojených sil CENTCOM. Ten útok měl mířit na stanoviště raket a dronů, taky na stanice s iránskými radary na pobřeží. Americká armáda to označila za razantní reakci na ten útok, o kterém jsme mluvili předtím, který právě podle Washingtonu ohrozil svobodu plavby v mezinárodních vodách. A nedlouho potom taky reagovaly iránské revoluční gardy. Ty bez větších detailů zveřejnily takovou krátkou zprávu, že v odvetě za to zaútočili na americké vojenské základny v Perském zálivu, ale oni větších detailech neinformovali, ani nejsou známé žádné škody, takže nevíme, co přesně tím mysleli. Z porušení klidu zbraní se pak postupně začaly obviňovat jednotlivé strany. Třeba člen iránského parlamentu Ibrahim Azizi třeba řekl, že v útoku v době iránských jednání by měl Trump litovat.
9: Jak moc je tedy ohrožené to dosavadní dočasné příměří?
18: Tak jediné, co je teď jisté, je to, že to je první takový incident od podpisu toho memoranda minulý týden a zřejmě i první větší zkouška nebo test těch dosavadních jednání. Dost neurčitě na tu otázku, jak moc to příměří je ohrožené, krátce před těmi údery odpovídal taky prezident Donald Trump.
19: I don't like the fact that they took a shot yesterday, actually 4, we knocked down 3.
18: On řekl, že všichni brzy zjistí, jak Spojené státy zareagují, což jsme tedy zjistili, a že se mu nelíbí ten první iránský útok, a to navzdory tomu, že se podle něj teď ty mírové rozhovory vyvíjí relativně dobře. Situaci okomentoval taky viceprezident J.D. Vance. Na sociální síti X napsal, že Irán podepsal dohodu o klidu zbraní a pokud se mu něco nelíbí, tak kdykoliv může zvednout telefon a stěžovat si prostřednictvím těch diplomatických kontaktů, kanálů, stěžovat si na nějaká údajná porušení příměří. To zakončil pak takovou krátkou douškou, že na násilí bude americká armáda odpovídat vždy násilím. Obě strany teď na základě toho memoranda jednají o té trvalé mírové dohodě. Mezi ty hlavní klíčové a sporné body patří třeba právě iránský jaderný program, taky otázka vybírání poplatků za průjezd Hormuzským průlivem, což se ukazuje, že je vlastně zádrhel i teď v těch dosavadních jednáních a po udržování příměří, ale taky tam patří třeba kontrola iránského balistického programu a roli v tom dalším vývoji hraje taky otázka Libanonu. Právě zástupci tamní vlády včera ve Washingtonu podepsali dohodu se Spojenými státy a Izraelem.
9: Aktuální informace z Blízkého východu měl v Ranním plusu Jiří Kordík ze zahraniční redakce. Moc děkuju a hezkou horkou sobotu přeju.
18: Hezký den.
9: A vracíme se zpátky do Česka. Zajímá nás domácí politika. Propouštění i nabírání státních úředníků bude nejspíš jednodušší. Sněmovna v závěrečném třetím čtení schválila nový zákon o státních zaměstnancích. Ten má od letošního listopadu nahradit stávající služební zákon. Normu navrhli koaliční poslanci, podle kterých změna umožní větší flexibilitu a taky snížení byrokracie. Opozice a odbory ale varují před možnou politizací státní správy.
20: Zákon má zaměstnávání státních úředníků víc přiblížit běžnému pracovnímu poměru tak, aby se v zásadě řídilo zákoníkem práce a odpovídalo pravidlům pro krajské a obecní úředníky. To podporuje i předseda poslaneckého klubu motoristů a ministr pro sport Boris Šťastný.
21: Také státu otevře trochu ruce v tom, aby existovala větší flexibilita v zaměstnávání státních zaměstnanců a trochu se přiblížila ta situace v komerční a státní sféře.
20: Zákon má taky mimo jiné zrušit takzvaný bazén, tedy 3měsíční dobu, po kterou berou úředníci na odchodu až 4/5 platu. Nově by mělo platit, že rovnou odejdou s odchodným. A pokud by pracovní místo bylo zrušené při systemizaci, stát by se mohl zbavit daného úředníka okamžitě. Opozice ale návrh kritizuje. umožní podle ní snadněji propouštět nepohodlné úředníky a povede k politizaci státní správy. Mluví o tom místopředseda hnutí STAN Karel Dvořák.
0: Vidím velký problém v tom, že se úplně odstraňuje role státních tajemníků. To znamená, nebude existovat centrální řízení státní správy na úrovni ministerstev. To považuji za skutečně velice problematické, protože nebude nikdo hlídat nějaké standardy kvality, které by měly být všude stejné. Ta státní správa se začne rozpadat.
20: Koalice včera prosadila pevný termín hlasování. Podle jedné z předkladatelek Zuzany Ožanové z hnutí ANO se už totiž opoziční argumenty opakovaly a někteří řečníci vystupovali vícekrát. Koalice proto odhlasovala ukončení rozpravy, dodává Ožanová.
2: Není to o tom, že by ta debata byla nějak významně zkrácena a opravdu jsme už teď ve třetím čtení. Tyto debaty takhle rozsáhlé obvykle probíhají v prvním a druhém čtení, nikoli ve třetím. Tady šlo pouze o obstrukce.
20: Podle opozičních zástupců ale nechce koalice slyšet kritické názory. Služební zákon platí od roku 2015 a Česko ho přijalo v souladu s požadavky Evropské unie, aby zajistil nezávislost rozhodování státního aparátu. Podle právničky a místopředsedkyně Odborového svazu státních orgánů a organizací Šárky Homfrey ani tato norma zcela úředníky nechránila. Nový zákon ale podle ní například zjednoduší plošné škrty ve státní správě nebo omezí její odbornost.
22: Zdůraznila bych, že zájmem a jedním z těch principů, na kterých ten zákon o státní službě stál, byla právě depolitizace a profesionalizace. To znamená, v tom nepolitickém vedení toho úřadu by měly převládat ty služební kvality, profesní výkonnost a tak dále.
20: Zákon o státních zaměstnancích teď posoudí senátoři. Pokud ho schválí, předlohu dostane k podpisu prezident Petr Pavel. David Šalek, Český rozhlas.
9: Je 7:15, posloucháte sobotní Radní plus, přejeme dobré ráno, přidáme krátké zprávy. Česko dnes vyšle do Venezuely tým specialistů na hledání a vyprošťování lidí ze sutin. Budou tam pomáhat s následky dvou zemětřesení, která sever země zasáhla ve středu. Součástí českého týmu jsou hasiči, statici, kinologové se speciálně vycvičenými psy, lékaři nebo třeba operátoři dronů. Celkem 70 lidí odletí dnes dopoledne armádním Airbusem z pražského letiště Václava Havla. Armáda Spojených států provedla nové údery na íránské cíle. Podle oblastního velitelství amerických ozbrojených sil CENTCOM americká letadla zasáhla íránská skladiště raket a dronů i radarová stanoviště na pobřeží. O víkendu můžou teploty v Česku přesáhnout i 40 stupňů Celsia. Lidé by se proto měli dostatečně chránit, trávit jenom minimum času na slunci a dodržovat pitný režim. V případě nevolnosti je pak nutné vyhledat stín, napít se, případně si lehnout a dát si studený obklad. Každý něco pro vlast. I tak by se dala nazvat následující reportáž z Ukrajiny. Zajedeme v ní do jedné dílny v Oděse, kde ženy a občas i muži už pátým rokem vyrábějí maskovací sítě pro ukrajinskou armádu. A nejen to, rozšířenou verzi reportáže najdete v průběhu dne taky na našich webových stránkách irozhlas.cz.
12: Každé ráno se v suterénu jednoho z krásných historických oděských domů scházejí dobrovolnice, aby tu svými hebitými prsty vpletly do nylonových sítí tisíce stužek z maskovací látky.
23: Z березня 22. roku, když se počalo.
12: Paní Larisa plete sítě už od začátku ruské agrese, od března 2022.
24: Teď právě pleteme síť o rozměru 54 metrů čtverečních. Takových sítí 6 na 10 metrů jsme za týden a půl vyrobili 5, což je dohromady 300 čtverečních metrů. Je nás na to hodně, někteří přicházejí ráno, jiní večer. My jsme důchodkyně a máme na to čas i ruce. Děti i vnuci jsou už dospělí. Všichni mají tuto práci rádi a vědí, že je to potřeba.
23: Всі розуміють, що це треба робити.
25: Що поробиш? Нас поставили в такі.
12: Пані Людмила сам ході і просто, що терпі здравотніми проблеми.
25: Артрит, я не можу довго працювати.
26: Мам артрозу, а не можу працювати довго. На найбільш 2 години, але за то 6 днів в тижні. Інак печу нашим хлопцям різні сладкості, protože їм připomenou domov. A taky pletu čepice. Měla jsem vlastní módní ateliér. Ten jsem sice už zavřela, ale dovednosti zůstaly a proto pletu čepice pro vojáky. Je to spotřební zboží. Namoknou a oni nemají čas je vysušit. Potřebují nové. Je to spotřební zboží jako sítě. Některé vydrží celé roky, jiné do týdne při dronovém útoku schoří.
25: Dron přiletí, ona zhoríla.
12: Motivace většiny Ukrajinců zůstává velmi silná. Každá rodina má své mrtvé nebo zraněné, dodává Ludmila.
25: Jde dívčinka s chlapcem.
26: Viděla jsem, jak asi 16-letá dívka jde na schůzku s chlapcem a nemá ruku. Můj synovec v autě najel na minu a vzal mu to celou pravou stranu těla, nohu i ruku. Druhý synovec už byl asi třikrát zraněný. Je instruktorem a jednou za půl roku musí na bojovou pozici, aby získal aktuální zkušenosti a mohl to potom učit. Moje máma umřela 10 měsíců před začátkem války, ale řekla mi, uvidí, že Rusové k nám vlezou, nenechají nás v klidu. Měla 97 let a věděla, co bude, protože Rusy znala.
25: Ona znala, že to bude, bo ona znala Rusijan. To je moja
12: onuka. Tyto Ukrajinky by si bez zahraniční pomoci určitě poradily, ale měly by to mnohem těžší. Jejich vojáci potřebují nejenom čepice, buchty nebo maskovací sítě, ale také auta.
1: Pozor, tam mám kolobě.
12: A ta jim přivezla česká organizace dodávky plné pomoci.
3: Na postel.
12: Se svým vlastním autem se tady rozloučil také David.
5: Já už jsem o tom nějakou dobu přemýšlel, ještě než jsem se vůbec dověděl o tady té iniciativě dodávky plné pomoci. Takže když potom přišel tady ten impuls, tak vlastně nebylo dlouho čem přemýšlet. Já jsem věděl, kam to auto mám dát, aby dobře sloužilo. Věřím, že je to důležité, že Ukrajina nebojuje jenom za sebe, ale i za nás, takže to je asi opravdu minimum, co člověk může dělat.
12: A další člen této mise, pan Jaroslav, upřesnil, komu je pomoc určená.
6: Ford Transit bude sloužit jako evakuační vozidlo přímo na linii a Ford Galaxy bude využitý v službách 36. samostatné brigády námořní pěchoty. A je to celkově čtvrtá výprava spolku dodávky plné pomoci pro Ukrajinu. Funguje prostřednictvím dobrovolné sbírky, má vlastní facebookový profil a doufáme, že se podaří zase vyburcovat podporu Čechů a doufáme, že nebude tato výprava poslední, že se velmi brzy vydáme znovu s dalšími vozidly.
12: Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
7: O čem píšou dnešní domácí média, to teď řekneme v Ranním plusu v 7.20 s Eliškou Záporockou z domácí redakce. Přeju dobré ráno.
8: Hezké ráno. Doba, o které snili tvůrci science fiction, je tady. Umělá inteligence se stává inteligentnější než člověk. Postupně ho nahradí ve firmách, ale i ve státní správě, uvádí to titulek velkého rozhovoru v Mladé frontě dnes.
7: Lidé možná přijdou o prvenství, se kterým se pojí schopnost ovlivňovat, kam svět směřuje. Říká ve zmíněném rozhovoru pro Mladou frontu dnes Ondřej Bajgar, který působí v Centru umělé inteligence na Českém vysokém učení technickém v Praze. A dodává, že nelze vyloučit, že lidé ztratí nad umělou inteligencí kontrolu a ta je vyhladí, protože pro něj budou překážkou.
8: V obsáhlém rozhovoru se také Ondřej Bajgar zmiňuje o myšlence, že umělá inteligence bude přímo kandidovat ve volbách bez afiliací k nějaké politické straně. Něco takového se podle něj může stát, ale v něčem je to možná ještě děsivější, než kdyby umělou inteligenci kontroloval Donald Trump. Protože v tu chvíli bychom měli vládnoucí AI, u které ani nevíme, jaké hodnoty má. Obává se tedy Bajgar.
7: A jak vysvětluje, jedna věc je, s jakým volebním programem jdou politici do voleb a úplně jiná, co potom reálně dělají ve chvíli, kdy jsou u moci. Něco podobného bychom skoro určitě viděli i u umělé inteligence. Pokud se dostaneme k tomu, že umělá inteligence řídí zemi, pak je otázkou, jaké hodnoty bude naplňovat. Uzavírá Ondřej Bajgar ve velkém rozhovoru o umělé inteligenci v dnešní Mladé frontě dnes.
8: Nakolik vyjde cesta k moři, na to se ptá dnešní Právo. Tankování totiž výrazně zdražilo. Sezóna letních dovolených naplno startuje, dětem začínají prázdniny a miliony Čechů se v příštích 2 měsících vydají k moři, zejména do Chorvatska a Itálie. Velká část pojede autem, deník Právo tedy zjišťoval, o kolik taková cesta oproti loňsku podraží.
7: Dovolenkáři musí kvůli konfliktu Spojených států s Íránem počítat hlavně s citelně dražším palivem. Litr benzínu se ve čtvrtek u tuzemských čerpacích stanic podle společnosti CCS prodával v průměru za 38,97 korun. Začátkem loňských prázdnin byl o 4,50 korun levnější. Všude jinde cestou k moři je taky dráž, s výjimkou Polska. V Itálii, kterou loni navštívilo více Čechů než Chorvatsko, stojí paliva skoro 50 korun za litr.
8: Jak Právo píše, oproti loňsku se ve zmíněných jiných zemích zvedly ceny dálničních známek, v Chorvatsku i mýtného, šetřit na známce se nevyplatí, a to ani ve Slovensku, kde týdenní vyjde na 400 korun a je dražší než desetidenní v Rakousku. Slovenská policie totiž dává za jízdu bez známky pokuty 350 až 800 eur, tedy v přepočtu 8,5 tisíce až 19 400 korun.
7: Právo se zmiňuje taky o neobvyklých přestupcích, třeba vysoká pokuta hrozí na Apeninském poloostrově za vyhození nedopalku nebo odpadku z okna auta. Sankci lze uložit i zpětně na základě kamerového záznamu. I před cestě k Baltskému moři může čekat překvapení. V Polsku je možné pokutovat i za bezdůvodně pomalou jízdu, která se definuje jako 20 a více kilometrů v hodině pod limitem. Uzavírá Právo.
8: Chyby, které rodiče dělají u dětských táborů. Zabalí málo bot a moc triček. Které nejčastější chyby při balení dělají a zařizování tábora tedy rodiče dělají a na co nezapomenout, tak to shrnuje přehled deníku CZ.
7: To vůbec nejdůležitější je vybrat dobrý tábor, což je vlastně základní podmínka, aby letní dětská rekreace proběhla podle plánu ve sjednaných termínech. I proto by měli rodiče provozovatele před odjezdem kontaktovat.
8: A vždycky se vyplatí sjednat si i vlastní pojištění odpovědnosti. To totiž může pokrýt situace, které pojistka organizátora občas nezahrnuje. Například škodu způsobenou dítětem, třetím osobám nebo mimo tábor. A samostatnou kapitolou je i vlastní úrazové pojištění.
7: Podle táborového vedoucího Martina Formana, kterého deník CZ cituje, ale bývá často problém u bot. Cituje ho, to je naprostá klasika, děti dostanou na tábor boty takzvaně na dotahání, protože do lesa to stačí, jenže pak je vlhko, dítě zapadne někam do bláta a je po botách a má třeba jen jedny. Přiblížil častou situaci.
8: Naopak rodiče zabalí hodně oblečení, zejména triček. To se ale míjí účinkem, protože třeba osmileté děti si dvakrát denně tričko měnit nebudou. Nedělají to, jak právě zmínil táborový vedoucí Forman. Další chyby a tipy při výpravě dětí na tábory najdete v deníku CZ.
7: Domácí tisk a servery jsme pročetli s Eličkou Zábrockou z domácí redakce. Díky.
8: Díky, hezký den.
7: Česko si dnes připomíná Den památky obětí komunistického režimu. Přesně před 76 lety, tedy 27. června na 1950, totiž komunistický režim zavraždil po vykonstruovaném soudním procesu právničku, političku a bojovnici za práva žen Miladu Horákovou. Stalo se to brzy ráno na dvoře pražské pankrácké věznice. Horáková je jedinou ženou, kterou u nás komunisté poslali na šibenici z politických důvodů.
10: Tento boj jsem prohrála. Odcházím čestně. Miluju tuto zem, miluju tento lid.
20: Tak to stvárnil poslední chvíle Milady Horákové seriál České století z roku 2013. Hrála ji Petra Jungmanová. Slova se dochovala z dobového protokolu o provedení popravy. Spolu s Horákovou oběsili i Jana Buchala, Záviše Kalandru a Oldřicha Pecla. Ti byli spolu s ní odsouzení v jednom z nejznámějších politických procesů, který trval od 31. května do 8. června 1950.
10: Klajnerová, Zemínová, když jste zrazovali naši vlast.
20: Zmiňuje komunistická prokurátorka Ludmila Brožová-Polednová na dobovém záznamu i další ženy obžalované ve 13členné skupině z velezrady a špionáže pro Západ. Proces s takzvanými nepřáteli lidu doprovázela propagandistická kampaň ve filmu, rozhlase a tisku. Připomíná historik z Ústavu pro studium totalitních režimů Jan Sinek.
11: Bylo zároveň využíváno takzvaných lidových rezolucí, kdy jednotlivé pracovní kolektivy nebo i kolektivy třeba dětí ze škol tak byly nuceny nebo přesvědčovány k tomu, aby sepisovali žádost o přísné potrestání všech obžalovaných.
20: Miladu Horákovou, kterou věznili už nacisté, komunisté zatkli v roce 1949. Důvodem bylo její působení po komunistickém převratu v únoru 1948. To například udržovala kontakt se svými spolustraníky z Národně socialistické strany, kteří emigrovali. Že posílala zprávy na Západ, Horáková řekla i během soudního procesu.
13: To měly být zprávy, které měly napomáhat mé ilegální a jejich rozvratné činnosti, to znamená, že musely být zprávy, které šly přirozeně proti lidově demokratickým, proti dnešním poměrům zde, že.
20: Vypovídala naučenou odpověď podle předem schváleného scénáře Milada Horáková. Během výslechu vyšetřovatelé využívali fyzického i psychického nátlaku. Celý proces podle historika Jana Sinka komunisté dopředu připravili během různých porad.
11: Těch se samozřejmě účastnili jak představitelé státní bezpečnosti, tak představitelé komunistické strany, tak představitelé justice a prokurátoři. Takže ti všichni dohromady vlastně ladili ten scénář toho procesu, který pak byl v podstatě už jenom takovým jaksi divadelním představením.
20: Takhle na dobovou atmosféru před několika lety vzpomínala v rozhovoru pro Český rozhlas dcera Horákové Jana Kánská, které tehdy bylo 16 let.
4: My jsme to sledovali samozřejmě velice pečlivě, každý večer jsme byli u rády a všecko jsme slyšeli a pořád jsme doufali, že snad se podaří, aby dostala milost, o kterou ona si sama nechtěla požádat, tak jsme pak požádali já s mým dědečkem, no a bylo zamítnuto.
20: Případ vzbudil velký mezinárodní ohlas. O milost pro Miladu Horákovou marně žádal i například vědec Albert Einstein nebo britský politik Winston Churchill. Rozsudek během pražského jara v roce 1968 zrušil československý nejvyšší soud. Plná rehabilitace odsouzených byla ale možná až po sametové revoluci. Prezident Václav Havel Miladu Horákovou v roce 1991 posmrtně vyznamenal řádem Tomáše Garrigua Masaryka. David Šalek, Český rozhlas.
14: Místo činu je to nejsvatější, co pro policisty je, a zpackat místo činu, tak ten případ jde do háje.
15: Říká bývalý šéf pražské mordparty Josef Lotés. Nová osmidílná série Místo činu volně navazuje na cyklus forenzní psychologie. Tentokrát se však více zaměříme na práci policie. Přiblížíme některé metody a postupy, věnovat se budeme i případu vraždy Otýlie Vranské, navštívíme Muzeum policie České republiky a podrobněji představíme dva obory – forenzní entomologii a genetiku. Moje jméno je Kateřina Radhouská a budu ráda, když si Místo činu poslechnete na webu nebo v aplikaci Můj rozhlas, v dalších podcastových aplikacích a také ve vysílání Plusu. V sobotu po 5:00 odpoledne a v neděli hodinu popolední.
9: Tady je Ranní Plus. V 7:30 vysíláme zprávy Nadi Procházkové.
16: Český rozhlas Plus.
17: Dobré ráno. Mediální novelou se chce vládní koalice zabývat až po prázdninách. V České televizi to řekl ministr sportu Boris Šťastný z motoristů. Původně měl zákon, který přesouvá financování veřejnoprávních médií pod státní rozpočet, do prvního čtení už v červenci. I přesto chce vláda stihnout zákon prosadit do konce roku. Opozice a taky Český rozhlas i Česká televize návrh kritizují. Podle nich zrušení poplatků oslabí nezávislost médií veřejné služby. V Berlíně pokračuje konference o demokracii a svobodě slova pořádaná stranou Alternativa pro Německo. Včera na ní dorazili i čeští politici. Akci zahájil bývalý český prezident Václav Klaus. Na něj pak navázal předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura z SPD. Stěžovali si mimo jiné na stav svobody projevu v Česku. Oba politici popřáli AfD úspěchy ve volbách. Strana, často označována jako pravicově extremistická, by podle průzkumu aktuálně získala podporu téměř 30% voličů. Klaus i Okamura dnes odpoledne znovu vystoupí v pódiové diskuzi. Ve Spojených státech se chystají protestní akce proti americkému prezidentu Donaldu Trumpovi. V plánu jsou i alternativní shromáždění k oficiálním oslavám 250. výročí nezávislosti Spojených států, které pořádá Trumpova administrativa. Očekává se, že tisíce lidí se zúčastní pochodů, komunitních oslav a kulturních setkání po celé zemi. Extrémní teploty a sucho zvyšují riziko požárů, varují před nimi meteorologové. Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu platí ode dneška pro většinu Čech, na jihu Moravy už od středy. Zákaz rozdělování ohně v přírodě vyhlásil třeba Olomoucký kraj. Podle meteorologů požáry nehrozí jen kvůli aktuálnímu tropickému počasí. Hodnotí taky suchost vegetace, množství srážek nebo vítr. Primátor Karviné Jan Wolf bude v korupční fotbalové kauze stíhaný na svobodě. Rozhodl o tom soud v Ostravě. Soudkyně nevyhověla návrhu žalobce na vzetí do vazby. Neuznala jako obavu, že by Wolf mohl ovlivňovat svědky. Kvůli zmanipulovaným sázkám a ovlivňování zápasů je obviněných 32 lidí. Karvinský primátor vinu odmítá. Minulý týden ho už potrestala etická komise fotbalové asociace pokutou 3 miliony korun a 12-letým zákazem působení ve fotbale. Kuriozní plavidla dnes vyplují na Vltavu mezi Vyšším Brodem a Rožmberkem nad Vltavou. Registrace závodníků začne v 10 hodin pod kempem ve Vyšším Brodě. Plavidla se pak na vodu vydají přesně ve 13 hodin 27 minut. Start je tradičně v tuto dobu, kdy v minulosti odjížděl vlak z nedaleké zastávky. Jeho houkání plavbu vždy zahajovalo. Porota bude kromě pořadí v cíli hodnotit originalitu lodí i výsledky pivní štafety týmů. Počasí bude jasno nebo skoro jasno, během dne se může objevit kupovitá oblačnost, teploty 35 až 39 stupňů, na horách kolem 30. To byly zprávy s Nadějou Procházkovou.
16: Posloucháte Ranní plus.
7: V sobotu 27. června jsme rádi, že jste s námi 3,5 minuty po 7:30. New York tento týden schválil zastropování nájemného o přibližně milionu bytů s regulovaným nájemným, kde žijí obyvatelé s jednoletou anebo dvouletou nájemní smlouvou. Newyorský starosta a demokrat Zohran Mamdani tak podle agentury AP splnil předvolební slib, který dal, když v lednu nastoupil do funkce. Opatření přijala nezávislá městská komise pro směrnice o nájemném, jejíž členy jmenuje starosta města. Krok ale vyvolal i nevoli. Naším hostem je teď v Ranním plusu David Mareček, amerikanista z katedry mezinárodních vztahů a evropských studií Metropolitní univerzity Praha. Přeju vám dobré sobotní ráno.
0: Dobré ráno.
7: Tak newyorský starosta označil zmrazení nájemného v bytech s regulovaným nájmem za historický krok. Jak moc to je výjimečné opatření v americkém kontextu? V tamní tržní ekonomice by člověk takový zásah nejspíš nečekal.
0: Tak je to, jak zmiňujete, tedy Spojené státy samozřejmě jsou spojovány s tím důrazem na, řekněme, tržní mechanismy, vlastnická práva, soukromé investice a tak dále, samozřejmě i, řekněme, menší regulace. A proto je to určitě výrazný zásah, ale samozřejmě musíme se podívat i na to, kde k němu dochází. Tedy v New Yorku, kde už k určitým podobným krokům v minulosti docházelo, pak jsou jiné státy, zejména republikánské, kde by to bylo nemyslitelné, protože tam je to i často zákonem zakázáno. Takže Spojené státy jako celek k tomu přistupují odlišně stát od státu. V rámci New Yorku je to důležité rozhodnutí, ale není, řekněme, historicky úplně přelomové.
7: No a do jaké míry je to tedy skutečná pomoc pro část obyvatelstva města? Objevují se hlasy, že v bytech s regulovaným nájemním v New Yorku žijí lidé nehledě na výši příjmů, takže často i vysoce příjmoví.
0: Tak podle minimálně té, řekněme, progresivní levice nebo progresivních demokratů a progresivní levice právě spojené s současným starostou New Yorku, tak je to výrazná pomoc, kdy Mamdani vlastně kandidoval se slibem, že bude řešit zejména dostupnost jak bydlení, tak zdravotní péče, tak i třeba potravin, který kdy říká, že chudší New Yorkčané si nemohou dovolit ani jedno z toho a že za to třeba mohou právě korporace, že za to mohou ti nejbohatší a tak dále. Takže je to jedna z těch důležitých vlajkových lodí jeho programu a nyní se mu to podařilo splnit. Jestli to pomůže těm nejchudším, pravděpodobně do určité míry ano, zároveň to bude mít možná i negativní vliv, ale na právě ty, kteří pronajímají, protože jim rostou samozřejmě náklady, tak jako všem, a jsou zde obavy o to, jestli budou schopni třeba platit nejrůznější opravy těch budov v případě, že nebudou dostávat větší nájemné.
7: Očekává se, že ten krok komise bude napaden u soudu. Jaké jsou argumenty odpůrců a kritiků toho rozhodnutí?
0: Tak je to přesně to, jak jsem zmiňoval, tedy, že je to neobvyklý krok, že zasahuje příliš do toho volného trhu, že ho nějakým způsobem ohýbá, řekněme, a že v rámci Spojených států by k tomu to nemělo docházet. Já samozřejmě nejsem schopen nyní zhodnotit to, jestli se bude jednat o právní či protiprávní krok, jak to rozhodnou soudy. Nicméně ta kritika skutečně míří zejména z toho republikánského centra a bude se pravděpodobně následně projevovat i na té celostátní úrovni, protože Mamdani může být nyní jakýmsi terčem těch konzervativních republikánů, pokud nechcete, aby Spojené státy byly, řekněme, socialistickou zemí, tak nemůžete volit demokraty jako celek.
7: Zahraniční tisk píše, že popularita newyorského starosty Mamdaniho roste a že patří mezi nejoblíbenější představitele demokratické strany. Jaká je jeho pozice ve straně?
0: Tak viděli jsme, že minimálně v New Yorku v těch primárkách, které se teď konaly, tak dokázal, nebo podařilo se mu velký úspěch, kdy jeho kandidáti nebo kandidáti, které podpořil, vlastně nakonec ty primárky v New Yorku vyhráli nad těmi kandidáty toho demokratického establishmentu, kdy Mamdani tvrdí, že vlastně ten establishment ztratil ten svůj hlas, že nemá co nabídnout a tak dále. To se v New Yorku potvrdilo, ale jsou zde obavy, jak to bude vypadat v jiných státech, protože New York je velmi odlišný od těch swing states, od těch států, kde se bude třeba rozhodovat, a jsou obavy o to, aby právě tady toto výrazně levicové křídlo vlastně nebylo následně označeno protikandidáty za radikály a tak dále a nestrácelo proti třeba republikánům, ať už v těch volbách do kongresu, anebo později tedy v prezidentských volbách.
7: Dodává v Ranní plusu David Mareček, amerikanista z katedry mezinárodních vztahů a evropských studií Metropolitní univerzity Praha. Díky moc, že jste si udělal čas pro Ranní plus. Hezkou sobotu.
0: Děkuji za pozvání, nashledanou.
7: 7 hodina, téměř 40 minut, tady je Ranní plus. A o čem píšou dnešní zahraniční média, to teď řekneme s editorkou dnešního ranního vysílání Ivou Vokrukovou. Přeju dobré ráno.
2: Dobré ráno. Zemětřesení ve Venezuele zabilo 920 lidí. Do země dorazily i mezinárodní záchranné týmy, píše dnešní britská BBC. Podle vlády bylo při zemětřesení dále zraněno přes 3500 lidí. Záchranáři nadále pátrají po přeživších a rodiny zoufale čekají na zprávy.
7: Zranění jsou ošetřováni v provizorních zdravotnických zařízeních potom, co dvě zemětřesení zničila desítky budov na severu země, včetně hlavního města Caracasu. Vysoký vládní úředník uvedl, že do země dorazily stovky mezinárodních záchranářů a další jsou na cestě.
2: BBC připomíná, že Venezuelou ve středu otřásla během několika sekund dvě silná zemětřesení. Druhé zemětřesení o síle 7,5 Richterovy stupnice bylo jedním z nejsilnějších otřesů, které zemi v posledních 100 letech zasáhly.
7: Nejvíce byla zasažena oblast La Gaira, severně od hlavního města, uvedli úředníci. V oblasti se taky nachází jeden ze dvou hlavních přístavů země a mezinárodní letiště Simona Bolívara v Maiquetí, hlavní letiště země. Mnoho lidí se pohřešuje a je pravděpodobné, že počet obětí s pokračujícími záchrannými pracemi poroste.
2: Zdravotnická zařízení jsou údajně přetížená a tamní lékaři pro BBC uvedli, že už před katastrofou bylo obtížné pacienty léčit. Venezuela zažívá více než 10 let intenzivní hospodářské krize, která vedla ke zhoršení životní úrovně.
7: Své týmy vyslali i další země, včetně Spojených států, Nizozemska, Mexika, Švýcarska. Spojené státy taky oznámily nasazení válečných lodí a transportních letadel a taky pomoc ve výši 150 milionů dolarů, píše BBC.
2: A další zpráva od agentury Reuters. Úřadující vysoký komisař OSN pro lidská práva Volker Türk v pátek vyzval k nezávislému vyšetření smrti osob zadržených americkými imigračními úřady. Počet zadržených vzrostl od začátku roku 2025 o 50% na 60 tisíc lidí, uvedl úřad OSN pro lidská práva s odvoláním na oficiální údaje USA, uvedla agentura Reuters.
7: Podle údajů americké vlády zemřelo letos ve vazbě ICE dosud 19 lidí. Pět z těchto úmrtí bylo klasifikováno jako sebevraždy. V loňském roce bylo zaznamenáno 33 úmrtí. Americké ministerstvo pro vnitřní bezpečnost, které má na starosti federální dohled nad imigrací, uvedlo, že dodržuje vyšší standard péče než většina věznic. Jeho mluvčí uvedl, že k žádnému nárůstu úmrtí nedošlo.
2: Analýza agentury Reuters, založená na údajích ICE, uvedla, že úmrtnost mezi zadrženými imigranty se od Trumpova návratu do úřadu v roce 2025 více než zdvojnásobila. Ve svém prohlášení vysoký komisař OSN pro lidská práva Volker Türk uvedl, že ti, kdo jsou zodpovědní za porušování zákona, musí být hnáni k zodpovědnosti, a dodal, že musí být dodržena práva rodin obětí na pravdu, spravedlivost a odškodnění, píše Reuters.
7: A tím v Ranní plusu uzavíráme přehled zahraničních médií, který jsme pročetli s editorkou ranního vysílání Ivou Vokurkovou. Moc za to děkuju.
2: Naslyšenou.
7: A vracíme se zpátky do Česka. Obloha bez jediného mráčku a teploty až kolem 40 stupňů Celsia. Tak to je předpověď počasí pro dnešek a taky zítřek. Taková vedra už ale můžou být hodně nepříjemná, než aby dělala radost. A pokud se před nimi nebudeme dostatečně chránit, hrozí taky zdravotní problémy. Jak tedy horké dny bezpečně zvládnout a neskončit v péči lékaře, tak to si teď v Ranním plusu připomeneme s Michalem Forstem z domácí redakce. Přeju vám dobré ráno.
18: Dobré ráno.
7: Slunné počasí nás obvykle láká tedy ven, když je takové horko. Neměli bychom ale tedy podle té předpovědi tentokrát spíš zůstat doma?
18: Lidé by určitě měli omezit pobyt na přímém slunci, a to hlavně mezi 11. a 15. hodinou, kdy je slunce nejsilnější. Horké dny totiž nezvyšují jen riziko dehydratace nebo úpalu, ale taky třeba infarktu a cévní mozkové příhody. A to i zcela u zdravých lidí, popisuje kardioložka z Pražské fakultní nemocnice Královské Vinohrady Zuzana Maťovská.
19: Protože i zdánlivě zdravý člověk může mít už postižení srdečních tepen nebo jiných tepen, může mít latentní onemocnění, takže určitě ano, představuje to teplotní zátěž, riziko pro všechny věkové skupiny v dospělém věku, ale samozřejmě s věkem se to zvyšuje.
18: Doma je pak vhodné zatemnit okna a větrat jen ráno a večer. Pokud ale půjdeme přes den ven, platí to, co už taky nejspíš známe. Tedy vzít si pokrývku hlavy, namazat se opalovacím krémem a hodně pít. Při koupání bazénu nebo rybníku by zase lidé měli do vody vstupovat postupně a ne do ní hned skákat. Tělu by totiž mohl teplotní skok ublížit. A důležité je samozřejmě i nepřeceňovat své síly, říká prezident vodní záchranné služby Českého červeného kříže David Smejkal.
21: Tím, že jsme někde na dovolené, užíváme si volna, tak mnohdy přeceňujeme své schopnosti a síly. To znamená, že jsou to takové ty hazardy, například přepravy.

0: let vlastně na to napadne, že aha, měl bych. Jo? To znamená, že to udělají třeba méně, než si myslíme, ale alespoň častěji, než by to udělali, kdyby to tam neměli.
1: Ale ani s vodou by to neměli přehánět. Nadměrné pití vody může podobně jako při dehydrataci způsobit bolesti hlavy, poruchy vidění nebo rovnováhy a v krajních případech i otok mozku a srdeční selhání. V létě bychom ale měli taky upravit stravu, tedy omezit smažené a uzeniny a naopak jíst víc zeleniny a ovoce.
2: No a pokud se přeci jenom nebudeme cítit dobře, kdy už bychom měli vyhledat lékaře?
1: Nejdřív je dobré přesunout se do stínu nebo do klimatizovaného prostoru, napít se, případně si lehnout a dát si studený odklad na čelo. Vysvětluje mluvčí zdravotnické záchranné služby v Praze Karel Kirs.
3: Ve chvíli, kdy dojde k poruše vědomí nebo jsou přítomny závažné příznaky typu bolesti na hrudi, dušnost nebo křečové stavy nebo bolesti hlavy, které nereagují na volně prodejná analgetika, tak v takovou tu chvíli je vhodné obrátit se na linku 155.
1: Zdravotní problémy v těchto parních dnech hrozí hlavně seniorům a dětem. Rodiče by proto malé děti neměli nechávat třeba samotné zavřeném autě nebo přikrývat kočárek dekou. Příští týden by se ale podle meteorologů mělo ochladit. Od středy by mohlo být kolem 23 stupňů Celsia.
2: Užitečné informace pro nás v Radním plusu měl Michal Forst z domácí redakce. Moc za ně děkuju.
1: Naslyšenou.
2: A chvíli po 3:15 přidáme krátké zprávy. Česko dnes vyšle do Venezuely tým specialistů na hledání a vyprošťování lidí ze suti. Nebudou tam pomáhat s následky dvou zemětřesení, která sever země zasáhla ve středu. Součástí českého týmu jsou hasiči, statici, kinologové se speciálně vycvičenými psy, lékaři nebo třeba operátoři dronů. Armáda Spojených států provedla nové údery na íránské cíle. Podle oblastního velitelství amerických ozbrojených sil CENTCOM americká letadla zasáhla íránská skladiště raket a dronů i radarová stanoviště na pobřeží. No a tropické počasí by podle distributorů nemělo ohrozit elektrickou síť. Na vysoké teploty je podle nich připravená. Zástupci ČEZu sledují v létě sezónní zvýšení spotřeby kvůli klimatizacím asi o 2%. Spotřeba je i tak nižší než v zimě. Zájemci o státní dluhopisy republiky mají už jenom jeden den a půl na to, aby si o ně zažádali. Ministerstvo financí původně počítalo s emisí dluhopisů za 20 miliard korun, zájem byl ale mnohem větší. A tak ministerstvo výrazně objem nabízených dluhopisů navýšilo. O jaké ze tří typů dluhopisů byl největší zájem a jak se ještě v posledních hodinách dají pořídit? Tak nejen o tom budeme teď mluvit s Filipem Běhalem z ministerstva financí. Dobré jutro.
4: Dobré ráno.
2: Pane Běhale, v jakém objemu nakonec tedy ministerstvo vydalo dluhopisy a stačilo to, dostane se na všechny?
4: My jsme pro velký zájem tu původní kapacitu navýšili bez limitu. V tuhle chvíli zájemci koupili dluhopisy za zhruba 21 miliard korun a další desítky miliard jsou zatím ve stavu objednávky, která čeká na zaplacení. Kdo by ještě měl zájem, tak má možnost až do půlnoci z neděle na pondělí. To znamená ještě něco přes jeden a půl dne.
2: Já už jsem v úvodu zmiňoval, že v nabídce jsou celkem tedy tři typy dluhopisů, dva pětileté a jeden tříměsíční. O který měli lidé největší zájem a kolik lidí si doteď dluhopisy koupilo?
4: Největší zájem je o ten pětiletý dluhopis s fixním průměrným výnosem 4,5% a celkově přesné statistiky budeme mít až na konci, ale už v tuhle chvíli víme, že celkově těch zájemců je něco přes 80 tisíc.
2: No a když ještě někdo třeba dluhopis nemá a chce si ho pořídit, tak jak má postupovat? Co bude potřebovat? Jaká jsou případně omezení?
4: Teď přes víkend už jsou zavřené bankovní pobočky, takže může využít vzdálený elektronický přístup, který je bez poplatků, musí jít na internetovou adresu dluhopisy.gov.cz a tam k přihlášení do nebo vytvoření osobního majetkového účtu využít bankovní identitu nebo e-občanku nebo mobilní klíč e-governmentu, nějaký takovýto nástroj. A tam si může teda vybrat z jednoho z těch tří dluhopisů a limit je v tomto upisovacím období na jednoho člověka 3 miliony korun maximum pro každý z těch tří typů dluhopisů.
2: No a dokdy musí zájemci ty objednané dluhopisy nejpozději zaplatit?
4: Termín pro zaplacení je úterý 7. července, to je termín, dokdy je zapotřebí, aby

0: ty peníze byly už připsány, doručeny na bankovní účet ministerstva u České národní banky, čili my doporučujeme spíše tu platbu provést v průběhu toho příštího týdne, někdy kolem 1. 2. července, aby ty peníze včas přišly. Navíc před tím 7. červencem jsou tam dva státní svátky, takže někdo by mohl i zapomenout někde na dovolené a tak.
1: Tak to jsme tedy teď v současnosti, ale bude v budoucnu nějaká další emise státních dluhopisů podobného typu? A pokud ano, tak kdy?
0: Ano, my máme naplánováno druhé upisovací období, to proběhne od 24. srpna do 4. října. Tam bude v nabídce pouze ten krátkodobý tříměsíční flexibond. A potom třetí upisovací období máme naplánováno na podzimní a adventní období a tam zase budou v nabídce všechny tři typy dluhopisů. A
1: jenom pro upřesnění, mohli byste objasnit, co je to ten flexibond?
0: Ten flexibond je novinkou v letošním roce, ten jsme zatím v minulosti nenabízeli a to je právě ten dluhopis na tři měsíce, který má úrokovou sazbu stejnou, jako je repo sazba České národní banky, to znamená v současnosti 3,75%. Navíc připomínám, že u všech těchto státních dluhopisů platí osvobození těch výnosů od srážkové daně a ten flexibond funguje tak, že vy si ho objednáte, zaplatíte a pak se vám úročí ty tři měsíce a vy buď to si pak zvolíte variantu výběru, aktivně si požádáte o ten výběr po těch třech měsících a pokud neuděláte nic, tak on se automaticky reinvestuje na další tři měsíce.
1: A teď obecně ještě, pane Běhale, na závěr. Proč vůbec stát dluhopisy vydával? Je pro něj výhodnější půjčit si od vlastních občanů, než řekněme od zahraničních bank?
0: Ta výhodnost je srovnatelná. Ten důvod, proč se s ministerstvo financí rozhodlo vydávat dluhopisy republiky, je jednoduchý. Když už si stát půjčuje, tak my pokládáme za vhodné, aby tu možnost profitovat z úroků na těch dluhopisech měli i občané, nejenom banky a velcí institucionální investoři. Vláda tím plní závazek z programového prohlášení. Z hlediska státu je vhodná určitá diverzifikace mezi držiteli státního dluhu a pro občany to naopak může být spolehlivý a atraktivní způsob, jak zhodnotit jejich úspory.
1: A ještě na závěr, pane Běhale, jak je možné při nákupu dluhopisu ten dluhopis uhradit? Je více možností?
0: Tak záleží, jestli ten zájemce využil ten vzdálený elektronický přístup, což je většina zájemců. Tam v tom vašem majetkovém účtu, když si vytvoříte tu objednávku, tak u té objednávky se vám zobrazí platební údaje, které můžete jak ručně přepsat v elektronickém bankovnictví, tak využít jednoduchou platbu QR kódem, anebo, ale to už samozřejmě teďka o víkendu nejde, to případně pro ty další upisovací období, tak nabízí pomoc s tou koupí i platbou pobočky České spořitelny a ČSOB, naši smluvní partneři.
1: Říká v Ranním plusu Filip Běhal, mluvčí ministerstva financí. Děkuju moc a přeju vám hezké sobotní ráno.
0: Děkuju, nashledanou.
2: Posloucháte Víkendový Ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Každou sobotu od 7 do půl desáté na plusu.
1: Za 7 minut bude 8 ráno a teď přichází na řadu pravidelné sobotní ohlednutí v Ranním plusu za končícím týdnem od našeho komentátora Petra Švarce.
3: Dny se opět začaly zkracovat, slunovratem začalo léto. A pěkně zhorka, o víkendu by vedro mělo podle meteorologů přesáhnout 40 stupňů Celsia a zřejmě překonat všechny dosavadní rekordy. Teplota se zvýšila i na české politické scéně po rozhodnutí ústavního soudu, podle kterého vláda nemůže prezidentovi Pavlovi bránit v cestě na summit NATO v Ankaře. Přestože se jedná o předběžné opatření týkající se výhradně onoho jednoho summitu a o kompetenční žalobě hlavy státu jako takové budou ústavní soudci teprve rozhodovat později a jejich nynější krok nepředjímá, jaký verdikt vynesou. Premiér Babiš uvedl, že rozhodnutí respektuje a zároveň se vůči němu ostře vymezil. Je podle něj nezvykle rychlé a také naprosto absurdní, protože zahraniční politiku má hájit vláda, která je za ni podle ústavy zodpovědná. Předseda sněmovny a SPD Okamura označil ústavní soudce za vazaly prezidenta, nejdále šli ale motoristé sobě. Jejich předseda, vicepremiér Macinka, obvinil Hrad a ústavní soud z pokusu o ústavní puč. Podle čestného prezidenta strany a vládního zmocněnce Turka napadl ústavní soud ústavní pořádek a neměl by vůbec existovat. Takže po pořadě. To, že bylo rozhodnutí rychlé, bylo důsledkem toho, že vláda svůj záměr prezidentovi v účasti na summitu zamezit oficiálně přijala až jen pár dní před termínem, do kterého se složení delegace muselo nahlásit. Ústavní soud už ale přijal v krátké době i mnohem důležitější rozhodnutí. V takzvané kauze Melčák v roce 2015 rozhodl během jediného dne dokonce o prvním zrušení přijatého ústavního zákona a tímto verdiktem shodil ze stolu už prezidentem vypsané předčasné volby. Dále, zastupovat stát navenek je jednou z hlavních pravomocí hlavy státu a českou delegaci na summitech NATO vždy vedl prezident, ať byl jeho vztah s tou kterou vládou jakýkoli. I za Fialovy vlády by na summit NATO jel tehdejší prezident Zeman, kdyby mu to lékaři nezakázali. Dále. Současné ústavní soudce sice v drtivé většině navrhoval i jmenoval prezident Pavel, ale schválit je musel Senát, horní komora parlamentu, součást ústavního pořádku přímo zvolená občany. Navíc soudcem zpravodajem v tomto případu, tedy tím, kdo navrhuje verdikt, byl někdejší předseda nejvyššího soudu Šámal, jmenovaný na ústavní soud ještě za hradního působení Miloše Zemana. Proti rozhodnutí naopak své disentní stanovisko vznesli dva soudci jmenovaní Pavlem. A není to tak, jak se tváří vládní koalice, že vyhrané sněmovní volby dávají v podstatě absolutní moc. Je paradoxní, že motoristé sobě hovoří o ústavním puči a zároveň napadají demokratické a ústavou dané instituce. Konec konců, celá aféra, která poškozuje Česko uvnitř i v zahraničí, není ničím jiným než nijak nezakrývanou snahou právě motoristů pomstit se prezidentovi za nejmenování Turka ministrem. A cena za to je stále vyšší pro všechny. Pracovníci veřejnoprávních médií Českého rozhlasu a České televize vstoupili na začátku týdne do jednodenní výstražné stávky. Svým způsobem měla pravdu bývalá komunistická šéfka Konečná, ač to myslela jinak, když stávkující chtěla shodit slovy, že to prý nedělali s nadšením, naopak snad z donucení. Ano, jsme donuceni bránit se snahám vládní koalice vzít veřejnoprávnímu rozhlasu a televizi nezávislost a dostat je pod kontrolu. Z toho těžko někdo může být nadšen. Prý mají veřejnoprávní média šetřit, tak pár čísel. Se stejnými úkoly by konkrétně rozhlas měl napříště vystačit se stejným množstvím peněz jako v roce 2024, jak tvrdí vláda, jenže to je prakticky stejně jako v roce 2005. Poplatky se totiž nezvyšovaly léta a navíc rozhlas přišel a dost možná přijde i o další příjmy. Ceny za to rostly setrvale. Od roku 2005 kumulovaná inflace dosáhla až 99%. Dnes tedy má tehdejší objem příjmů poloviční hodnotu. Tolik čísla. Závěr ať si učiní každý sám. A ještě jedna poněkud směšná historka zpoza oceánu. Americký prezident Trump byl velmi hrdý na to, jak vymyslel opravu známého zrcadlového jezírka ve Washingtonu, 400-metrové obdélníkové nádrže, ze které dlouhodobě unikala voda. Svým geniálním nápadem se dokázal dlouhé minuty chlubit i na zasedání své vlády. Opravu svěřil napřímo firmě, která mu v jednom z jeho domů dělala bazén a nechal dno a boky nádrže k šoku památkářů natřít bazénovou barvou na tmavomodro. Stát to mělo 1,25 milionu dolarů, nakonec to stálo víc jak 10x tolik, přepočtu nějakých 300 milionů. Jenže tmavá barva dobře pohlcovala sluneční záření a jezírko bylo rázem zelené od rozmnožených synic. Údržba tedy lila do nádrže peroxid, aby se synic zbavila, jenže působením toho se barva začala v plátech loupat. Z čehož Trump obvinil jakési vandaly, prý pravděpodobně demokraty, kteří měli s noži v ruce nátěr ničit. Nechal tedy jezírko obehnat plotem a pečlivě hlídat. Ať jsme chráněni před nápady mocných snažících se vše přeorat k obrazu svému, přeje posluchačům Českého rozhlasu Plus sobě i celému světu Petr Švárc.
2: Historie Plus.
4: Zatímco v Salvadoru žilo 142 lidí na kilometr čtvereční, v Hondurasu to bylo pouhých 21 obyvatel. To znamená, Salvador byl zaledněná země, ve které nebyla půda.
5: Může se stát z fotbalu regulérní válka? V roce 1969 ve střední Americe k tomu došlo, ale fotbal v tom byl vlastně nevinně.
4: Ten fotbal pouze akceleroval něco, co by se asi stalo tak jako tak.
2: Historie Plus v sobotu po 17:30 večer a v neděli po 9:30 dopoledne na Plusu.
1: Je 8 hodin v sobotu 27. června, ladíte Ranní Plus. Dobrý den vám za celý ranní tým, přeje Ondřej Látal.
2: Český rozhlas Plus.
1: A tady je naše nabídka pro následující minuty vysílání Plusu. Dočasná ochrana pro ukrajinské uprchlíky v zemích Evropské unie by měla být prodloužena o další rok. Navrhuje to Evropská komise. Nicméně s omezeními pro muže, na které se vztahuje branná povinnost. Naše první téma hned po zprávách, které začnou do minuty. Taky dnes nabídneme pravidelný přehled politického dění v uplynulém týdnu. Tentokrát zejména o rozhodnutí ústavního soudu k účasti prezidenta na summitu Severoatlantické aliance v Ankaře. A nejen v Česku je velmi horké počasí, zpomalené nebo zrušené vlaky, uzavřené památky a taky zakázané venkovní akce, tak to jsou jen některé důsledky vlny veder ve státech Beneluxu. V Belgii tento týden padají 50-leté teplotní rekordy. Řekneme víc, zprávy Plusu má teď Naďa Procházková.
6: Dobré ráno. Jedna z nejdůležitějších tras přes rakouské Alpy se dnes na 2 hodiny zastaví. Obyvatelé Tyrolska a ekologické organizace zablokují silnici přes Fernský průsmyk na pomezí Německa. Neprůjezdná bude od 10 hodin dopoledne zhruba na 2 hodiny. Protestující chtějí upozornit na plán tyrolské vlády rozšířit tamní dopravní infrastrukturu.
7: Uzavírka se týká 34-kilometrového úseku mezi městy Rojte a Nassreit. Lidé protestují proti plánům tyrolské vlády v oblasti vybudovat nové tunely a zavést mýto. Podle nich to dopravní situaci v už tak vytíženém regionu ještě zhorší. Upozorňují také, že počet kamionů projíždějících přes průsmyk se od 90. let zdvojnásobil. Tyrolská vláda kritiku odmítá a tvrdí, že cílem projektu je zvýšit bezpečnost a plynulost dopravy. K blokádě dochází v době, kdy v část sousedního Německa začínají prázdniny a rakouské úřady tak očekávají komplikace i na objízdných trasách. Bára Vránová, Český rozhlas.
6: V libanonském Bejrútu vypukly demonstrace proti včerejšímu podpisu rámcové dohody s Izraelem. Informovala o tom agentura DPA. Militantní hnutí Hizballáh vyjednávání mezi Libanonem a Izraelem odmítá. Uvedlo, že se postaví všem opatřením, která z ujednání vyplývají. Po podpisu dohody vyrazili v noci do bejrútských ulic příznivci Hizballáhu. Podle DPA zablokovali ulice hořícími pneumatikami. Dohodu zprostředkovaly Spojené státy. Podle amerického ministerstva zahraničí dokument zavádí rámec pro trvalý mír a bezpečnost v regionu. Od minulého pátku platí v oblasti příměří. Tento týden ale izraelská armáda provedla v Libanonu řadu útoků.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Meteorologové varují před extrémním horkem. Dnes může být až 39 stupňů, zítra až kolem 41. Nejvyšší teploty mají být podle nich hlavně v Polabí, Poohří, na jižní Moravě a ve středních Čechách. Lidé by se před horkem měli dostatečně chránit, omezit pobyt na přímém slunci i fyzickou zátěž a dodržovat pitný režim. Pokud se člověku udělá špatně, je dobré vyhledat stín, napít se, případně si lehnout a dát si studený obklad, vysvětluje mluvčí zdravotnické záchranné služby v Praze Karel Kirs.
8: Ve chvíli, kdy dojde k poruše vědomí nebo jsou přítomny závažné příznaky typu bolesti na hrudi, dušnost nebo křečové stavy nebo bolesti hlavy, které nereagují na volně prodejná analgetika, tak v takovouto chvíli je vhodné obrátit se na linku 155.
6: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Na železniční trati mezi Hořicemi v Podkrkonoší a Ostroměří nejezdí vlaky. Důvodem je včerejší srážka osobního vlaku s nákladním autem. Původně se počítalo s obnovením dopravy ještě v noci. Podle zprávy železnice ale vlaky na trať vrátí až dnes dopoledne. Zatím provoz zajišťují náhradní autobusy. České hotely a penziony letos meziročně zdražily o necelých 5%. Český rozhlas to zjistil od Asociace hotelů a restaurací. Obsazenost podle ní bude zhruba stejná nebo lepší než loni. S rezervacemi pobytů zatím čeští turisté váhají, potvrzuje David Jiráček z prezidentské chaty v Jizerských horách.
9: Máme nějakou stálou klientelu, která nám jezdí pravidelně, ale zároveň jsou tam i volný pokoje, který se snažíme co nejlépe samozřejmě doobsadit. Takže tak z poloviny jsme obsazení.
6: České dráhy ruší kvůli vysokým teplotám a riziku požárů víkendové jízdy parních vlaků. Týká se to například tratí mezi Veselím, Nadlužnicí a Jihlavou nebo Horní Cerekví a Táborem. Ze stejného důvodu nevyjedou parní vlaky ani na části Jindřichohradecké úzkokolejky na Obrataň. Dnešní jízda do Nové Bystřice ale vyrazí podle plánu. Podle mluvčí společnosti Gepard Express Markety Bočkové doprovodí vlak speciální hasicí drezína.
10: Její posádka bude hlídat, zda je na trati za vlakem všechno v pořádku. Lokomotiva je vybavená stříkáním vody do popelníku, popel se tak ochlazuje a nemůže se vznítit. Pod komínem lokomotivy máme i speciální síta, která zachytávají jiskry.
6: A organizátoři zrušili třeba i dnešní tradiční krojovaný průvod hlavní třídou Strážnice na Veselsku. Další podrobnosti třeba i o těch zrušených akcích už za chvilku v Ranním plusu. Počasí bude slunečno a velmi teplo. Jasno nebo skoro jasno, během dne se může tvořit kupovitá oblačnost, hlavně na západě Čech. Teploty 35 až 39 stupňů, na severovýchodě do 36, na horách kolem 30. Povane slabý, proměnlivý nebo jihovýchodní vítr. Taky zítra bude jasno nebo skoro jasno. V západní polovině Čech se později odpoledne a večer mohou při zvětšené oblačnosti vyskytnout přehánky nebo bouřky. Teploty zítra 35 až 40 stupňů, na horách kolem 32. To byly zprávy s Naděou Procházkovou.
2: Posloucháte Ranní plus.
1: Jsme za to rádi, 6,5 minuty po 8 ráno přejeme hezkou sobotu. Dočasná ochrana pro ukrajinské uprchlíky v zemích Evropské unie by měla být prodloužena o další rok, tedy do března 2028. Navrhuje to Evropská komise, počítá ale s částečným omezením. Rozebereme to podrobně teď s naším hostem v Ranním plusu, Bohdanem Rajčinecem z ukrajinské iniciativy, zástupcem ukrajinské menšiny v Radě vlády pro národnostní menšiny. Přeju vám dobré sobotní jitro.
11: Dobrý den.
1: Tak tu dočasnou ochranu by podle toho plánu Evropské komise už neměli dostat nově příchozí muži, pro které platí branná povinnost a kterým Ukrajina nepovolila zemi opustit. Jaký názor na to podle vašich informací mají, řekněme, třeba Ukrajinci v Česku? Rozumí tomu kroku a nebo jim naopak připadá přísný?
11: Já si myslím, že kroku rozumí, ona to není úplná novinka, protože o tom zda muži věku, který tedy je odvodový, mají či nemají přicházet, se diskutuje docela dlouho. Takže je tu nějaké mezinárodní právo versus realita ukrajinské války, takže není to úplná novinka. Myslím, že tomu rozumí a že jaksi neměli bychom očekávat nějaké velké emoce, které se budou k tomuto vztahovat. Víme, že například v Dánsku už se implikuje tento proces a je velmi pravděpodobné, že tedy ho využijí všechny země EU.
1: A chápu-li to správně, když říkáte, že to není novinka, tak v čem tedy bude podle vašeho názoru spočívat teď to zpřísnění ze strany zemí Evropské unie? Je to tak, že se vlastně tedy nic nezmění a bude to pořád stejné tak, jak to je, nebo opravdu k tomu zpřísnění dochází?
11: Bude k němu docházet, to znamená, že muži od jistého věku, je tedy otázka, zda se bude ještě debatovat o tom, jaký věk to přesně má být, protože samozřejmě plnoletosti dosahujeme v 18. Ovšem i dnes mohou muži starší 18 let, asi do těch 23, 25 let Ukrajinu v jistých případech opouštět. Uvidí se, jak to bude dál.
1: A omlouvám se, jaké jsou ty případy, které zmiňujete?
11: No, oni mají možnost vyjet, jo. To znamená, že to jsou to jsou muži, kteří, a o tom právě Evropa diskutuje, kteří mohou vyjet, a to jim zajistila tuto možnost i Ukrajina. Takže to je ta hlavní, řekl bych, politicko-diplomatická diskuze, která tu dva roky je. No a znamená... Můžeme mladé muže a jejich potenciál vypouštět z Ukrajiny, nebo ne? Je to správné, nebo ne? A na to je dost hodně různých názorů.
1: Čili je to jenom tedy to morální, řekněme, dilema, anebo to znamená, že Ukrajina prostě nemá nějaké jiné možnosti, jak své muže ve vlasti udržet?
11: Ona je má, ale prostě... Aspoň jeden argument, který tedy z Ukrajiny zaznívá, je, že to je mladý lidský potenciál, který by se neměl ztratit již dnes, a proto mu dáváme možnost i vyjet. Předpokládá Ukrajina i to, že se ti muži vrátí, protože mají tam své rodiny a tak dále. To zase opravdu vrátí nebo nevrátí, je zase další diskuze. Nicméně Ukrajina toto předpokládala a těm mužům mladým tu možnost dala. Nicméně tato, řekněme, předpoklad se změnil do té míry, který tedy teď s vámi diskutujeme. To znamená, že už toto možné pravděpodobně nebude a dočasná ochrana zcela nebude nahlížet na muže jako na předmět, tedy ten, který dočasnou ochranu obdrží, a můžeme myslet pouze na to, že to budou dále spíše ženy nebo starší muži.
1: Dotkne se nějak tento návrh i mužů v braném věku, kteří už pobývají na území Evropské unie?
11: Nemělo by to tak být, protože obecně to chodí tak, že se zpětně nemají aplikovat pravidla, která již byla zavedena. To znamená, když to trošku zjednodušíme, pokud někdo obdržel dočasnou ochranu, tak by ji neměl ztratit jen proto, že se změní pravidla v průběhu toho, kdy tu dočasnou ochranu čerpá.
1: Jak se nedostatek mužů v ukrajinské armádě projevuje na frontě a potažmo i v ukrajinské společnosti?
11: To je dlouhodobý problém, se kterým se Ukrajina vyrovnává různými tedy způsoby. Za a motivačním rekrutingem, který je, řekněme, novinkou v ukrajinské společnosti, ale obecně v Evropě. A není divu, pokud Ukrajina má fungovat dál i, řekněme, v případě uzavření nějakého dočasného míru nebo trvalejšího míru. Nikdo v Ukrajině, a myslím, že už ani v Evropě, nepředpokládá, že bez kvalitní, stálé, profesionální armády ukrajinské bude možné ten mír udržet. To znamená, že jsou různé motivační a profesionální programy na to, aby muži, kteří ještě nejsou v armádě, ale i ženy samozřejmě, mohli mít možnost projít školením a profesionální přípravou na budoucí účast v armádě.
1: Teď už prosím jenom stručně, ale jak ten plán Evropské komise vnímají lidé přímo na Ukrajině? Mluvili jsme už o Ukrajincích v Česku, ale objevuje se třeba i nějaká kritika toho plánovaného opatření?
11: Nemyslím si, že Ukrajina kritizuje toto opatření. Spíše asi vítá to, že reakce evropské naší společnosti je tu na to, že nejvíce civilistů bohužel zahynul na Ukrajině ne první dva roky, ale až v loňském roce. Čili toto zohledňuje i evropská politika. To, že bohužel zahynulo mnohem více civilistů a je tedy možné je dále ochránit až do toho roku 28.
1: Bohdan Rajčinec z ukrajinské iniciativy, zástupce ukrajinské menšiny v Radě vlády pro národnostní menšiny, byl s námi v Ranním plusu. Moc za to děkuju a přeju hezký víkend. Naslyšenou.
11: Hezký den, děkuji.
1: A i dnes pro vás máme v Ranním plusu připravený pravidelný přehled politického dění v uplynulém týdnu. Hlavním tématem se znovu stal spor o účast prezidenta na červencovém summitu Severoatlantické aliance v Ankaře. V pondělí totiž účast Petra Pavla vláda definitivně odmítla. V úterý kvůli tomu prezident podal kompetenční žalobu, no a ve středu pak ústavní soud předběžným opatřením rozhodl, že hlava státu na summitu v Ankaře být má. Týden v politice shrnuje Vojtěch Tomášek.
12: Ve středu odpoledne ústavní soud oznámil, že vláda prezidentovi v účasti na summitu bránit nesmí. V podvečer pak přichází před novináře ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů.
13: Dovolte mi, abych se vyjádřil tady k tomu pokusu o ústavní puč, který se včera rozehrál na Pražském hradě a dneska pokračuje v Brně.
12: Šéf diplomacie potvrzuje, že vláda prezidenta na summit akredituje. V jakou roli bude Petr Pavel v delegaci mít, rozhodne vláda podle Petra Macinky v pondělí.
13: Já vnímám tady tu situaci celou tak, že prezident prostě vyhlásil válku vládě a svými kroky také nekonečně rozeštval celou českou společnost. To podle mého názoru není úlohou prezidenta, to je spíše chování nějakého politického nájezdníka, který se snaží dobít nějaké území.
12: I po rozhodnutí ústavního soudu zůstává několik nevyjasněných otázek. Zatímco motoristé například počítají s tím, že delegaci povede podle původního plánu premiér Andrej Babiš z hnutí ANO, prezident Petr Pavel řekl, že to bude ze své pozice nejvyššího ústavního činitele automaticky on. Zároveň počítá s tím, že si sám rozhodne, kterých částí summitu se zúčastní. Ministr zahraničí naopak mluvil o tom, že například na neformální večeři Petr Pavel nepůjde.
14: Pan ministr evidentně znovu nepochopil dělbu rolí a funkcí v tomto státě. Je potřeba jasně říci, že pokud je prezident v jakékoliv delegaci, je automaticky vedoucím této delegace.
12: Prezident tvrdí, že se s vládou pokoušel domluvit. Slova o ústavním puči, která použil ministr zahraničí, striktně odmítá.
14: Velmi silná slova od člověka, který je součástí vlády, jsou na hranici šíření poplašné zprávy. Myslím si, že každý politik, který má jen trochu odpovědnosti ke své zemi a k její reputaci v zahraničí, by měl taková slova velice vážit.
12: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO rozhodnutí ústavního soudu respektuje. Bylo ale podle něj nezvykle rychlé. A navíc upozornil, že se k tomu vláda před soudem nemohla vyjádřit. Spor podle něj poškozuje Českou republiku.
15: Je to směšné, je to trapné, budeme zase světoví.
12: Kdo delegaci nakonec povede, předseda vlády neupřesnil. Odkázal k pondělnímu zasedání kabinetu.
15: Pokud pan prezident se rvá do nějakou židli v Ankaře, tak je to jeho výběr. Sliboval před volbami, že bude spojovat tu společnost, dělá všechno pro to, aby ještě více rozděloval.
12: Tématem se taky zabývali poslanci. Opozice se ke sporu prezidenta vyjadřovala třeba při debatě o programu schůze. Slova ministra zahraničí o pokusu o ústavní puč zástupci opozičních stran ostře kritizovali. Třeba podle předsedy lidoveckého klubu Mariana Jurečky byly výroky za hranou.
16: Útočit na nezávislé instituce, které mají dané jasné kompetence ze zákona, je něco nepřijatelného a nejde to přejít mlčením a běžnými komentáři na sociálních sítích. Chci se tady vůči tomu vymezit.
12: Předseda klubu motoristů a ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný nicméně řekl, že i politici mají svobodu slova a mají právo říkat své názory.
17: Sformovala se nám tady třetí komora. Ono to nějakou dobu se šuškalo, ale teď už je to naprosto jasné. Máme tady vládní koalici, máme tady opozici, vedenou prezidentem republiky.
12: K předběžnému opatření ústavního soudu se kriticky vyjadřovali i další zástupci koalice. Třeba předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura z SPD se taky pozastavil nad rychlostí, s jakou ústavní soud předběžné opatření vydal a upozornil, že běžní občané čekají podstatně delší dobu. Sněmovna se tento týden taky znovu zabývala zrušením služebního zákona. Tentokrát už přišla řada na hlasování. Koalice totiž prosadila pevný čas pro ukončení rozpravy a svými hlasy návrh schválila. Vláda služební zákon nahrazuje novým zákonem o státních zaměstnancích. Podle koalice to má zjednodušit zaměstnávání i propouštění státních úředníků. Opoziční poslanci změnu kritizují. Podle předsedy Starostů Víta Rakušana je cílem zákona státní správu zdeformovat.
18: Podmanit státní správu politické vůli tak, abyste mohli rychleji vyhazovat lidi. Tak, abyste měli ovládání téhle země snazší.
12: To, že by zákon státní správu mohl spolitizovat, koalice odmítá. Jak říká poslanec Libor Vondráček za SPD.
19: Vrchní úředníci nemohou být ani politickými straníky. To znamená, ten vliv těch politických stran by se naopak v tomto smyslu měl omezit.
12: Změny teď posoudí Senát. Vojtěch Tomášek, Český rozhlas.
1: 8 hodin, 18 minut, posloucháte Ranní plus a krátké zprávy. V libanonském Bejrútu vypukly demonstrace proti včerejšímu podpisu rámcové dohody s Izraelem. Informovala o tom agentura DPA. Militantní hnutí Hizballáh vyjednávání mezi Libanonem a Izraelem odmítá. Uvedlo, že se postaví všem opatřením, která z ujednání vyplývají. Čeští hasiči a záchranáři dnes odletí pomáhat do zemětřesením zasažené Venezuely. Tým 70 specialistů tam bude hlavně hledat a vyprošťovat lidi zavalené sutinami. Kromě techniky si sebou česká posádka veze i mobilní zázemí, ubytování a taky jídlo. Severní pobřeží země zasáhla dvě zemětřesení v noci ze středy na čtvrtek našeho času. Mrtvých jsou zatím potvrzené stovky, zraněných tisíce lidí. A Česko zasáhnou o víkendu tropické teploty. Lidé by proto měli omezit pobyt na příbém slunci na minimum a měli by pít dostatek vody. Podle lékaře Josefa Štolfa může hlavně seniorům pomoct, když si doma na různá místa rozmístí sklenice a láhve s vodou. Pohled na něj jim pak pomůže dodržovat pitný režim. A Extrémní teploty tento týden sužují taky obyvatele zemí Beneluxu. V Belgii podle meteorologů 3 dny po sobě padaly a padly 50-leté rekordy. Některé regiony kvůli vedrům zrušily veškeré víkendové venkovní akce a narušená je taky veřejná doprava. Situaci na místě sleduje bruselská zpravodajka Zdeňka Trachtová. Dobré horké ráno.
20: Dobré ráno.
1: Jak vedra snášejí lidé v hlavním městě Belgie?
20: Brusel je v těchto dnech opravdu rozžhavený. Data z družice Copernicus zaznamenala tento týden teploty zemského povrchu ve městě, na městských površích v Bruselu, více než 47 stupňů Celsia, zatímco teploty pod korunami stromů v nedalekém lese Sonian byly ve stejnou dobu jen 25 stupňů, čili je tu opravdu výrazný efekt tepelného ostrova. Navíc Brusel nemá, na rozdíl třeba od Prahy, prakticky žádná veřejná koupaliště a bazény a koupání v rybnících v bruselských parcích je zakázané. Naštěstí moře je odsud vzdálené jen asi 100 kilometrů, takže velká část obyvatel Bruselu na víkend odjíždí k pobřeží. Úřady obyvatelům také posílají varování. I mně včera přišla SMS zpráva s výstrahou před velkými vedry a připomínkou, že je třeba skutečně vyhnout se fyzické námaze a všude sebou brát vodu.
1: A co zbytek země? Přijali úřady kvůli vedrům nějaká krizová opatření?
20: Ano, v Belgii byly zrušené některé vlakové spoje, protože to horko roztahuje kovové součásti a hrozí tam tedy větší riziko nehod. Ze stejného důvodu se společnost Infrabel rozhodla snížit rychlost trati TGV mezi Bruselem a Paříží. Konkrétně teď tedy vlaky jezdí rychlostí 170 km na místo 300 km za hodinu. Zrušené byly také některé autobusové linky, protože ne všechny autobusy mají klimatizaci. No a v některých částech země byly také zakázané veškeré venkovní akce.
1: Provoz omezili taky některé památky. O co turisté v Belgii tedy tento víkend přijdou?
20: Omezenou otevírací dobu má například bruselské Atomium, tedy jedna z nejvýznamnějších místních památek. Atomium je tedy v těchto dnech otevřené pouze dopoledne a ve 14 hodin zavírá. Zavřela také nejdelší lanovka v zemi ve městě Huy a belgické úřady kvůli extrémnímu horku zrušily rekonstrukci bitvy u Waterloo z roku 1815, která se měla právě odehrávat tento víkend a která připomíná porážku francouzského císaře Napoleona. A tato akce každoročně přiláká tisíce diváků, ale to tedy byla kvůli vedrům zrušena. Úleva by snad měla v Belgii částečně přijít v pondělí, kdy teploty mají klesnout pod 30 stupňů.
1: Z rozpáleného Bruselu se do ranního plusu přihlásila tamní zpravodajka Zdeňka Trachtová. Moc děkuju.
20: Naslyšenou.
1: A my pokračujeme v tématu a zamíříme do oblasti, kde jsou vysoké teploty zcela běžné. Je možné se tam inspirovat. A jaké zkušenosti má cestovatelka Linda Picknerová, afrikanistka, členka expedice Z101? Dobrý den.
21: Dobré ráno.
1: Tak zatímco tropické teploty paralyzují i ty části Evropy, kde jsou vysoké teploty spíš výjimečné, tak v jižních zemích jsou běžné. Jak se například v afrických zemích nebo zemích Blízkého východu vypořádají s vysokými teplotami? Jak se liší životní rytmus v horkém prostředí oproti oblasti třeba právě střední Evropy?
21: Začnu od konce právě tím životním rytmem. Platí, že životní rytmus většiny Afriky je prostě přizpůsoben tomu, co to místní klima přináší. A to, co my vlastně považujeme třeba v souvislosti s jižní Evropou za takový rozmar, což je nějaká, řekněme, siesta nebo nastavení toho denního režimu podle toho, jak je teplo a jak se vlastně lidem funguje v rámci nějakého přirozeného cyklu, tak to v Africe je prostě princip, který funguje po generace. A vlastně zcela běžně vidíme to, že lidé prostě fungují brzy ráno a nebo potom pozdě odpoledne. A považují to za naprosto přirozené a vlastně přizpůsobení se tomu rytmu, tak je takový jako základ úspěchu pro fungování cizince v tom prostředí.
1: Teď jenom k tématu, tady koukám ještě do agentur, tak deník Le Monde píše o tom, že metropole v Africe využívají mimo jiné třeba reflexní nátěry střech proti přehřívání budov, městské zelené plochy nebo úpravy pracovních režimů. Přestože tedy u nás v Česku teploty už několik dnů dosahují 30 stupňů a víc, tak je možné tu a tam vidět běžce nebo jiné sportovce v akci. Je tohle běžné v jižních zemích nebo tam se spíše v denní době, kdy jsou ty teploty nejvyšší, vyhýbají fyzickým aktivitám a mají je případně až v pozdějších hodinách?
21: Rozhodně v pozdějších hodinách. Já bych dokonce řekla, že takovéto naše sportování, abychom si uchovali nějakou jako fyzickou kondici brzo ráno, tak to je něco, co je takovým jako výdobytkem moderní civilizace. A klasicky v Africe to je k vidění právě třeba jenom ve velkých městech, v těch velkých aglomeracích, ale mimo ta velká města, tak se s ničím takovým vlastně úplně jako nesetkáváme. Ale ještě bych se vrátila k tomu, k té poznámce ohledně těch nátěrů a těch velkých měst, tak to je něco, co se používá v Africe tradičně. Prostě my, když se podíváme na architekturu tradiční africkou, třeba v pouštích na Sahaře, tak uvidíme, že často ty domy jsou vlastně jako přizpůsobeny tomu, jak tam to klima vypadá, to znamená, používají se třeba bílé nátěry na vnější omítku. Ty budovy se staví z kamene, mají široké stěny, používá se minimum oken, aby tam ta cirkulace toho vzduchu prostě mohla být co nejlepší. Zároveň se třeba staví tak, že ty domy nejsou jako daleko od sebe, aby to horko a ten vzduch vlastně se nedostával do těch prostor mezi těmi domy. A takže ta architektura je jako přizpůsobená tomu klimatu, jo. To, co my tady vlastně považujeme za takové objevování Ameriky, že teda je potřeba se nějakým způsobem přizpůsobit k tomu, co se děje, tak je úplně běžné, protože ti lidé tam žijí, nemají se kam odstěhovat a jsou na to zvyklí.
1: A možná, že to právě zjišťujeme, když zažíváme podobné teploty, jako tam zažívají už řadu desítek let. Liší se výrazně strava v porovnání se stravováním v chladnějších oblastech?
21: Určitě. Je typické pro Afričany, že se ochlazují teplými nápoji. To, co my považujeme za možná pořád trošku nestandardní, tak tam je vlastně zcela běžné, pije se třeba ibiškový čaj nebo mátový čaj, který je buď teplý úplně, nebo je maximálně vlažný. A to funguje jako velmi dobře, když nás to zase jako středoevropany může překvapit. A i ta strava je jako mnohem lehčí. Jí se mnohem víc takových jako produktů, jako je ovoce, zelenina. A zase se nejí v průběhu toho dne, ale jí se ráno a jí se potom večer. A přes ten den se spíš tak jako odpočívá, pokud prostě nejste v místech, kde je dostupná klimatizace, což mimochodem v těch velkých městech je, když se podíváme na taková ta jako centra, jako je Nairobi nebo Addis Abeba, Káhira, Lagos, tak ve všech veřejných budovách nebo v bankách, v hotelech, tak je klimatizace, ta je úplně jako standardní a musím říct, že Afričané klimatizaci milují a využívají skutečně naplno. Takže taková naše doporučení, že by klimatizace neměla být nastavena o pár stupňů, nebo měla by být nastavena jenom o pár stupňů níže, než je venkovní teplota, tak to Afričané úspěšně ignorují a klimatizují skutečně naplno.
1: A jak si netrpí potom třeba nějakými angínami a tak podobně? Jsou na to zvyklí?
21: Jsou na to zvyklí a naopak si to užívají, protože je to známka vlastně z takového jako luxusu toho, že si to můžete dovolit a mají to velmi rádi.
1: Vy sama inspirujete se v těch zemích, jak zvládat horko? Máte nějaký osvědčený recept?
21: Nosím vrstvené oblečení. A neaplikují to, co tady často vidíme zase ve střední západní Evropě, že když je horko, tak je potřeba se co nejvíce vysléct, ale nosím vrstvené oblečení a ideálně z přírodních materiálů, což je vlastně něco, co zase v Africe je naprosto běžné a standardní, že i muži nosí vrstvené oblečení a vlastně zahalují se, protože to lépe izoluje to horko a ty jednotlivé vrstvy toho vzduchu mezi tím oblečením vlastně vám pomáhají v termoregulaci.
1: Vy už jste mluvila o tom, že nejlépe tedy oblečení z přírodních materiálů. Z jakých konkrétně se tedy vyrábí oblečení pro tyto účely? A mají vliv barvy?
21: Ideálně je bavlna a len. A to je úplně nejvhodnější a vyhýbat se čemukoliv, co je z nějakého polyesteru. A což vlastně Afričané jako dodržují zcela přirozeně, protože tyhle ty látky oni jsou zvyklí využívat. A pokud jde o ty barvy, tak se nejčastěji nosí nějaké jednobarevné světlé. Můžeme vidět velmi často bílou barvu nebo nějakou světle modrou. A samozřejmě se bavíme o těch oblastech třeba v pásmu Sahelu, jo, v těch místech, kde ty výdobytky té moderní civilizace třeba ještě nejsou tak daleko. Samozřejmě, když se podíváme na to, jak vypadají lidé ve městech, co nosí na sobě, tak To jsou prostě ty oblečení, které je velmi často třeba z nějakého fast fashion brandu. Ale když se podíváme na to tradiční, čím bychom se třeba mohli inspirovat, tak je to bavlna, len dlouhé rukávy, dlouhé nohavice a ideálně prostě nějaké světlé barvy.
1: My jsme zvyklí plánovat den podle pracovní doby, v Africe tedy se spíš plánuje podle slunce a teplot. Je to pravda? A prosím už jenom velmi stručnou odpověď.
21: Je to tak a je potřeba to respektovat, i k tomu potřeba se přizpůsobit a nemyslet si, že naše hodinky to nějakým způsobem zlomí.
1: O horku a o tom, jak se s ním vypořádávají v Africe nebo třeba na Blízkém východě, mluvila v Ranním plusu cestovatelka Linda Picknerová, afrikanistka, členka expedice Z101. Moc děkuju, že jste si udělala čas na Ranní plus a přeju vám hezký den.
21: Děkuju za pozvání, pěkný den.
1: No a popůl se zaměříme na mistrovství světa ve fotbale. Spojíme se s naším zvláštním zpravodajem, který je přímo na turnaji. Ještě předtím ale zprávy. O 8:30 má je Naděja Procházková.
2: Český rozhlas Plus.
6: Dobré ráno. Do Venezuely dnes odletí z Prahy český tým specialistů na záchranu lidí ze sutin. Bude v něm 69 lidí. Hasiči, statici, speciální dronové služby i kynologové sepsy mají pomáhat s likvidací následků zemětřesení. To zemi zasáhlo v polovině týdne. Úřady hlásí zatím 920 obětí. Íránské revoluční gardy oznámily, že v reakci na americký útok napadly americké vojenské základny v regionu. Informovala o tom agentura AFP. Americká armáda předtím provedla údery na íránská skladiště raket a dronů a taky na pobřežní radarová stanoviště. Íránské revoluční gardy pak pohrozily rychlou odvetou. Podle oblastního velitelství amerických ozbrojených sil CENTCOM byl nejnovější americký úder reakcí na čtvrteční iránský útok na obchodní loď v Hormuzském průlivu. Tropická noc, kdy teploty neklesnou pod 20 stupňů, byla na dnešek na pětině stanic v Česku. Nejtepleji bylo v Praze, kde teplota neklesla pod 23,7 stupně. Vedra budou celý víkend, dnes až 39 stupňů, zítra až 41. Na horké počasí by si lidé měli dávat pozor i na horách. I na hřebenech může být tento víkend až ke 30 stupňům. Třeba horská služba v Orlických horách upozorňuje, že by měli turisté přizpůsobit délku i náročnost túry aktuálnímu počasí. Měli by mít sebou dostatek tekutin, pokrývku hlavy a počítat i s možností odpoledních bouřek. Pražská MHD přešla do prázdninového režimu. Metro, tramvaje i autobusy od dneška jezdí v prodloužených intervalech. Například u linky metra A budou ve špičkách pracovních dnů delší zhruba o minutu. Do běžného režimu se MHD vrátí 29. srpna. Dronová světelná show dnes zahájí festival Ignis Brunensis na Brněnské přehradě. Začne v 10 hodin večer. Potom diváci uvidí první soutěžní ohňostroj. Ty mají být součástí festivalu ještě další dva ročníky. Někteří brněnští politici se snažili prosadit, aby pořadatelé budoucnu pyrotechniku úplně nahradili drony. Návrh ale neprošel. Na Wilheringskou poutní cestu se dnes vydají první poutníci z vyššího brodu na Českokrumlovsku. Výchozím bodem je tamní cisterciácký klášter. Slavnostní otevření přeshraniční trasy do Horního Rakouska představitelé kláštera naplánovali od 10 hodin. Součástí programu je zároveň otevření a komentovaná prohlídka expozice Závišova kříže.
0: Nová trasa o délce 132 km propojuje 6 etap vedoucích mezi kláštery Wilhering a Vyšší Brod. Na své cestě prochází 10 obcemi a 14 kostely. Součástí slavnostního programu bude požehnání poutníkům, kteří vykročí na novou stezku. Z Vyššího Brodu Eva Dubská Petrová, Český rozhlas.
6: Den bude slunečný a velmi teplý, jasno nebo skoro jasno. Během dne se může tvořit kupovitá oblačnost, hlavně na západě Čech. Teploty dnes vystoupí na 35 až 39 stupňů. Na severovýchodě území naměří kolem 36, na horách do 30 stupňů. Povane slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr. Taky zítra bude jasno nebo skoro jasno. V západní polovině Čech se později odpoledne a večer mohou při zvětšené oblačnosti vyskytnout přehánky nebo i bouřky. Teploty zítra 35 až 40 stupňů, na horách kolem 32. To byly zprávy s Nadějou Procházkovou.
2: Posloucháte Ranní plus.
1: Přejeme dobré jitro, 4 minuty po půl deváté. Fotbalisté Egypta a Iránu remizovali 1-1 v takzvaném zápase hrdosti. Tak ho alespoň označili lokální pořadatelé ve Seattlu, kde právě začíná tradiční Pride Weekend na oslavu práv sexuálních menšin ve Spojených státech. Vedení obou týmů ze zemí, kde je homosexualita kriminalizována, se snažili, aby se během utkání projevy podpory LGBTQ komunity nesměly objevit. Zápas v Seattlu sledoval náš zvláštní zpravodaj na turnaji Jan Kaliba. Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
1: Jak to tedy nakonec během zápasu vypadalo? Objevily se nějaké problémy?
3: No z toho, co jsem pozoroval já ze své tribuny, tak si to všichni užili po svém a tolerantně nikdo neměl s ničím problém. Viděl jsem například fanouška Egypta, jak si před zápasem rozbalil kobereček a vlastně tady přímo na ochozu za tribunou se pomodlil. Vedle něj procházeli lidé se symboly na podporu LGBTQ komunity. Ty duhové vlajky se nakonec spíš ztrácely v egyptských a iránských barvách, ale i přes ten velký odpor od federací obou zemí, tak ze hřiště nikdo demonstrativně neodcházel. Ten Pride zápas zůstal jen na tribunách, což odpovídá tomu, že šlo o akci neformální, utkání lokálním organizačním výborem, ne FIFA, jen tak volně napojené na zdejší víkend hrdosti, ke kterému se mimochodem běžně přidávají zdejší sportovní týmy fotbalu, baseballu či amerického fotbalu. Takže řekl bych, že si to každý užil po svém a vzájemně tolerantně.
1: No a přišli s duhovými vlajkami na stadion jenom místní, anebo je měli i někteří fanoušci Egypta a Iránu?
3: Měli je, dokonce jsem viděl vedle sebe iránskou faninku slavit vášnivě gól duhovou vlajkou, to by v Iránu na fotbale opravdu možné nebylo, a s iránskou, nutno podotknout, monarchistickou vlajkou, tedy proti současnému režimu namířenou, a zároveň s duhovou vlajkou přišel fandit i třeba Said, který z Iránu odešel před 14 lety a teď žije tady ve Spojených státech.
5: Iran and supporting the LGBTQ community.
22: Ano, podporuju iránský tým i LGBTQ komunitu. Když jsem žil ještě v Iránu, měl jsem kamarády geje, ale mluvili o tom jen s lidmi, kterým opravdu důvěřovali. Bojí se to tam dávat otevřeně najevo. Mají strach, že za svou orientaci budou popraveni. Jsou pod velkým tlakem. Vláda a náboženská komunita se tváří, že tam homosexualita neexistuje. I tady v Americe někteří vystupují proti LGBTQ lidem. Ale ti lidé existují. Žijí v Iránu a všude mezi námi. Neměli by být ignorováni a my jsme to přišli oslavit.
3: Trochu nervóznější momenty ty jsem zaznamenal před zápasem u stadionu vedle něj. Tam jsem místy zaznamenal i odpor k duhovým vlajkám, k tomu, k té myšlence Pride zápasu, nebo i nenávistné projevy vůči LGBTQ komunitě.
1: Duhové vlajky FIFA nezakázala, jak si iránská výprava přála, ale ty iránské z dob před islámskou revolucí na stadionech povolené nejsou. Jak to, že je Said pronesl?
3: No nejenom Said, ale i mnozí ostatní. Ostatně tak jako v těch předchozích iránských zápasech tady na šampionátu, při tom prvním v Los Angeles se to řešilo dokonce i u kalifornského soudu, který ponechal ten zákaz od FIFA v platnosti, ale Iránci tedy ty vlajky monarchistické s těmi symboly lva a slunce masově pronášeli i tak na stadion a teď se to tedy opakovalo i tady v Seattlu. Znovu tady byla i demonstrace hlučná před stadionem proti režimu v Teheránu. místy to bylo i vyhrocené, protože se tu samozřejmě pohybovali i prorežimní Iránci, ale na stadionu se zase Iránu fandilo. Už jsem byl, jak jsem říkal, na druhém iránském zápase tady a musím říct, že Iránci patří k týmům s největší podporou tady ve Spojených státech a i ti protirežimní z té místní diaspory se nechají vždycky tím fotbalem strhnout a ten tým podporují, přestože mu vyčítají, že je loajální vůči režimu, takže přestože fanoušci z Iránu mají zakázáno cestovat do Spojených států, tak díky té diaspoře tady mají podporu, jednu z nejlepších, řekl bych.
1: Zvláštní zpravodaj na fotbalovém mistrovství světa Jan Kaliba. Přeju ti do Seattlu hezkou skoro půlnoc.
3: Díky, hezké ráno, hezké dopoledne.
1: Posloucháte Ranní plus. Osobní zkušenost s partnerským a domácím násilím má v Česku 17-40% lidí. Co se týče žen, tak je to každá pátá, zatímco u mužů je to každý desátý. Konkrétní čísla se liší podle druhu násilí. Vyplývá to z projektu datových novinářů z našeho zpravodajského serveru iRozhlas.cz a vědkyň ze Sociologického ústavu a Karlovy univerzity. Cílem bylo zmapovat bariéry v systému pomoci obětem domácího násilí. Výzkum probíhal od února do června napříč celou republikou a opírá se o 35 rozhovorů s experty z praxe. Od zástupců policie, OSPODu a probační a mediační služby přes neziskové organizace až po právníky a soudce. Na projektu se podílala i antropoložka Dana Moré z Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy. Dobré ráno.
4: Dobré ráno.
1: K čemu jste dospěli? Jak moc se český systém umí postarat o oběti domácího násilí?
4: Tak já bych začala dobrými zprávami. Myslím si, že ještě důležitý doplněk je, že my jsme vlastně podobný výzkum dělali v době covidu před 5 lety. A teď jsme se vlastně snažili srovnat, co se posunulo. A vraceli jsme se i na stejná místa, to znamená, ten posun je jako i regionálně nějak ukotvený. A myslím si, že dobrá zpráva je, že v tuhle chvíli víc spolupracují ty jednotlivé organizace jako policie, OSPODy, intervenční centra, neziskové organizace v těch jednotlivých místech. Je tam nějaká automatičtější schopnost zavolat tomu druhému, řešit to nějak dohromady, což takhle působí možná formalistně, ale ono to samozřejmě zvyšuje možnost těch ohrožených osob nějak rychlejc a efektivněji řešit tu jejich situaci. A zároveň je potřeba říct, že zůstává ten aspekt člověk od člověka, že v některých místech, v některých regionech tohle funguje fakt hezky a někde je to takové pomalejší, nebo ten systém vlastně nespolupracuje, ty jednotlivé organizace nespolupracují takhle dobře. Další dobrá zpráva je, že před těma 5 lety bylo domácí násilí hodně asociováno spíš s fyzickým násilím, kdežto dneska už jako kdyby platilo větší uznání toho, že i psychické, sociální, ekonomické násilí je součástí té situace a že to, z toho vyplývá, že ta ohrožená osoba potřebuje pomoc i tady v těch typech násilí. A to, co taky vidíme, je, že jsou hodně reportované situace násilí na seniorech, sexuální násilí mezi teenagery a také hodně ty jednotlivé organizace mluví o kybernásilí, kyberšikaně, která radikálně roste teďka. No a špatné zprávy, když to teda rovnou takhle zkusím shrnout, tak to, co je opravdu závažné, je, že zůstává ten trouble kolem opatrovnických soudů, které nemusí přihlížet na fakt domácího násilí, což samozřejmě velmi jednak zvyšuje práh té schopnosti a ochoty řešit násilné situace a jednak se pak může stát, že například ty děti, které byly terčem násilí a nebylo to prokázané, tak se pak musí stýkat s násilným rodičem nebo mají dokonce střídavou péči, nebo dneska už se tomu neříká střídavá péče, ale musí pravidelně prostě chodit k oběma těm rodičům. Akutní nedostatek je v oblasti bydlení. A to jak dostupnost krizových bytů, tak azylových pobytů, tak normálního jakoby bydlení dostupného, které by zařizovalo, že ty ohrožené osoby mohou tu situaci začít řešit třeba včas. A z toho vyplývá i nejistota financování těch organizací, které tyhle služby zajišťují. Takže já jsem se teďka pokusila tak jako shrnout v kostce ty výsledky.
1: Děkuju za to, bylo to vyčerpávající. Na řadu těch věcí jsem se chtěl zeptat vlastně, takže naprosto v pořádku. V rámci toho projektu jste se zabývala i generačním přenosem domácího násilí. Co přesně to znamená?
4: No, já bych tady možná sáhla po výzkumu, který jsme ještě dělali v mezičase. My jsme zpovídali 10 lidí 18+, který pochází ze situací, které byly systémem označený za běžnou rozvodovou kauzu, to znamená, nepodařilo se jim prokázat násilí a zároveň oni to násilí jako velmi radikální reportují. Máme mezi něma slečnu, která 5 let spala s nožem pod polštářem, protože to doma prostě bylo ohrožující a tak dále. Jo. A když se podíváme na to, jak potom žijí dospělý život tyhle ty lidi, kteří to zažívali, tak já zkusím říct čísla tady z toho výzkumu. Jo. Z 10 lidí 4 se pokusili o sebevraždu, 5 jich skončilo na psychiatrii, všichni mají noční můry, musí chodit na dlouhodobou terapeutickou péči a vlastně všichni reportují takový ty věci jako, já to zkusím říct na příkladech, jo. Mm-hmm. Partner, který je milej, hodnej, ale vezme do ruky rychle nůž a ta slečna se cítí ohrožená, protože jí to okamžitě jakoby naskočí ty zkušenosti, které měla dlouhodobě z dětství. Tohle je ten mechanismus. Já se vlastně snažím popsat ten mechanismus.
1: Něco podobného.
4: V podstatě. No a ono to potom dá hrozně moc práce, jakoby dostat tu svoji zkušenost jako do takového stavu, aby člověk mohl normálně fungovat ve vztazích, v partnerství, vychovávat děti. Těm lidem se to daří, to neznamená, že když to někdo zažije, tak je odsouzený k tomu, že ten život je špatný, ale samozřejmě některé mechanismy se potom mají tendenci transgeneračně přenést. A potom myslím si, že důležité je ještě říct, že ty lidi, kteří opravdu na tom začnou dělat potom v dospělosti a snaží se z toho dostat, to je taky jenom část těch lidí, ale část těch lidí prostě dostane tak zavyučenou, že na to třeba nemají sílu. To znamená, že v tom našem vzorku byly často ženy, které měly mladší sourozence, které skončily třeba jako bezdomovci, protože prostě už toho bylo moc. Takže násilí není něco, co je lokalizovaný a separovaný pro tu jednu konkrétní situaci, ale ono jakoby zanechává nějaký otisk, nějakou stopu a s tou ty lidi potom musí dál pracovat. To znamená, že i z hlediska toho systému je to celý hrozně drahý, protože ono se to prostě recykluje. A čím dřív to zastavíme, tak tím větší je samozřejmě šance pro ty jednotlivce, ale i pro ten celý systém, že bude zdravý.
1: Vysvětluje antropoložka Dana Moré z Fakulty humanitních studií Univerzity.

0: že v reakci na americký útok napadly americké vojenské základny v regionu, informovala o tom agentura AFP. Americká armáda předtím provedla údery na íránská skladiště raket a dronů a taky na pobřežní radarová stanoviště. Íránské revoluční gardy pak pohrozily rychlou odvetou. A dnes je to přesně 76 let od justiční vraždy Milady Horákové. Komunisté ji 27. června 1950 popravili spolu s dalšími třemi muži v pražské pankrácké věznici. Předcházel tomu vykonstruovaný politický proces. Výročí jejich smrti dnes připomíná Den památky obětí komunistického režimu. O čem píšou dnešní domácí média? Ve studiu je teď Pročteme s Eliškou Zábrockou z domácí redakce. Ještě jednou dobré jitro.
1: Dobré ráno. Nakolik vyjde cesta k moři, tak na to se ptá dnešní Právo. Tankování totiž výrazně zdražilo. Sezóna letních dovolených naplno startuje, dětem začínají prázdniny a miliony Čechů se v příštích 2 měsících vydají k moři, zejména do Chorvatska a Itálie. Velká část pojede autem a deník Právo tedy zjišťoval, o kolik taková cesta oproti loňsku podraží.
0: Dovolenkáři musí kvůli konfliktu Spojených států s Íránem počítat hlavně s citelně dražším palivem. Litr benzínu se ve čtvrtek u tuzemských čerpacích stanic podle společnosti CCS prodával v průměru za 38,97 korun. Začátkem loňských prázdnin byl o 4,50 levnější. Všude jinde cestou k moři je taky dráž, s výjimkou Polska. V Itálii, kterou loni Češi preferovali před Chorvatskem, stojí paliva skoro 50 korun.
1: Právo se zmiňuje také o neobvyklých přestupcích, například vysoká pokuta hrozí na Apeninském poloostrově za vyhození nedopalku nebo odpadku z okna auta. Sankci lze uložit i zpětně na základě kamerového záznamu. I při cestě k Baltskému moři může čekat překvapení. V Polsku lze pokutovat i za bezdůvodně pomalou jízdu, která se definuje jako 20 a více kilometrů v hodině pod limitem, uzavírá Právo.
0: No a pročetli jsme taky regionální deník. Rodiče zabalí málo bot a moc triček, které nejčastější chyby při zařizování a balení dětí na dětských tábor rodiče dělají a na co nezapomenout, tak to shrnuje přehled deníku CZ.
1: To vůbec nejdůležitější je vybrat dobrý tábor, což je základní podmínka, aby letní dětská rekreace proběhla podle plánu ve sjednaných termínech. I proto by měli rodiče provozovatele před odjezdem kontaktovat.
0: Vždycky se vyplatí sjednat si i vlastní pojištění odpovědnosti. To totiž může pokrýt situace, které pojistka organizátora občas nezahrnuje. Třeba škodu způsobenou dítětem třetím osobám anebo mimo tábor. A samostatnou kapitolou je pak i vlastní úrazové pojištění.
1: Podle táborového vedoucího Martina Formana, kterého deník CZ cituje, ale bývá často problém u bot. Jak říká, to je naprostá klasika, děti dostanou na tábor boty takzvaně na dotahání, protože do lesa to stačí, jenže pak je vlhko, dítě zapadne do bláta a je po botách a má třeba jen jedny. Přiblížil častou situaci Forman.
0: Naopak až moc zabalí rodiče oblečení, zejména triček. To se ale míjí účinkem, protože třeba 8leté děti si 2x denně tričko měnit nebudou. Nedělají to, zmínil táborový vedoucí Forman. Další chyby a tipy při výpravě dětí na tábory najdete v deníku CZ.
1: Doba, o které sněli tvůrci science fiction, je tady. Umělá inteligence se stává inteligentnější než člověk. Postupně ho nahradí ve firmách, ale i ve státní správě, uvádí to titulek velkého rozhovoru v Mladé frontě dnes.
0: Lidé možná přijdou o prvenství, se kterým se pojí schopnost ovlivňovat, kam svět směřuje. Říká v tom zmíněném rozhovoru pro Mladou frontu dnes Ondřej Bajgar, který působí v Centru umělé inteligence na Českém vysokém učení technickém v Praze. Dodává, že nelze vyloučit, že lidé ztratí nad umělou inteligencí kontrolu a ta je vyhladí, protože pro ně budou překážkou.
1: V obsáhlém rozhovoru se také Ondřej Bajgar zmiňuje o myšlence, že umělá inteligence bude přímo kandidovat ve volbách bez afiliací k nějaké politické straně. Pokud se dostaneme k tomu, že umělá inteligence řídí zemi, pak je otázkou, jaké hodnoty bude naplňovat. Uzavírá Ondřej Bajgar ve velkém rozhovoru o umělé inteligenci v dnešní Mladé frontě dnes.
0: A domácí tisk a servis jsme naštěstí pročetli s živou Eliškou Zábrockou, ne s umělou inteligencí. Díky za to.
1: Naschledanou.
0: Loni touto dobou lámaly ceny drahých kovů historické rekordy. Prudce zdražovalo zlato, stříbro i platina. Vrcholu dosáhly na konci ledna. Od té doby ztratilo zlato na světových trzích asi čtvrtinu hodnoty a před pár dny zlevnilo pod psychologickou hranici 4000 dolarů za trojskou unci. Stříbro od 28. ledna zlevnilo dokonce o polovinu a aktuálně se dá pořídit za míně než 58 dolarů za unci. Byl předchozí růst cen jenom spekulace, anebo se drahé kovy zase brzy pamatují. Tak o tom teď v Ranním plusu budu mluvit s analytikem společnosti XTB Jiřím Tylečkem. Dobré ráno.
2: Hezké dobré

0: Ráno.
1: Zlato bývá v dobách geopolitické nestability vnímané jako bezpečná investice. Že by se situace, řekněme, ve světě výrazně zlepšila, to se asi říct nedá. Tak proč ten pokles?
0: Tak vy už jste to naznačil v tom svém úvodníku. Byla tady určitá spekulativní mánie na drahých kovech. Kovy vzrostly v těch posledních měsících minulého roku o desítky procent. Ty růsty vyvrcholily a tak, jak se vlastně vyfukují bubliny na jiných aktivech, tak se vyfoukly na tom zlatě. A není to o tom, že by zlato přestávalo být bezpečným přístavem, ale zkrátka přitáhlo příliš rychlých spekulací, kterých se aktuálně tedy zbavuje.
1: No a je podle vás zlato při těch 4 000 dolarech za unci ještě pořád moc drahé? A nebo je to teď situace, kdy už zase dává smysl ho koupit?
0: My tady máme za sebou přibližně čtvrtinový pokles z těch maxim, kde byly na konci ledna okolo 5600 dolarů za unci. Aktuálně teda bojujeme o úroveň 4000. Ono se to nezdá, ale v zásadě pro zlato se toho změnilo za poslední měsíce dost a zatím teda je vidět, že ta spekulativní manie se spíše neobnovuje, takže mě by nepřekvapilo, kdybychom ještě nová minima měla vytvořit, nicméně zlato nemyslím si, že by bylo daleko od těch hodnot, kde by přibližně mohlo být, takže mě by nepřekvapil nějaký pohyb do strany, řekněme, v těch následujících měsících.
1: No a co, když lidé zlato nebo stříbro nakoupili loni? Je lepší ho teď tedy držet a doufat, že se zpamatuje, anebo radši jít od něj pryč?
0: Ono hodně závisí s jakým důvodem ho nakupovali, jestli ho nakupovali jako ten, řekněme, ve formě zlaté cihličky, jako nějaký ten bezpečný přístav pro třeba případ nějaké katastrofy, tak to si myslím, že má smysl držet dlouhodobě v zásadě bez ohledu na cenu. Kdo ho samozřejmě koupil spekulativně, tak tady závisí na jaké ceně, jaký vlastně s tím, co s tím zamýšlel se zlatem udělat. Takže nedá se říct úplně jednoznačná rada, ale když se tak nějak podívám na tu aktuální situaci, co by zlato mělo prospívat, co spíše méně, tak mi z toho nevychází, že to zlato má před sebou minimálně, řekněme, v tom horizontu těch několika, možná více než několika měsíců, takže by mělo co příliš nabídnout. Takže já nejsem úplně optimista, ale zároveň na druhou stranu ty důvody, proč by zlato mělo padat, tak v současnosti také nevidím.
1: Podobně prudkým poklesem jako drahé kovy prošly ve stejném období i kryptoměny. Je to podle vás, pane Tylečku, podobný typ investice?
0: No, ono se to nezdá, protože samozřejmě kryptoměny vnímáme jako to velmi rizikové aktivum, zlato jako ten bezpečný přístav, ale tady je dobře vidět, že zkrátka ta spekulativní manie může na obou těchto aktivech a můžeme k tomu třeba přidat i technologické akcie. Tak zkrátka, když je o to zájem, tak ta cena se může rychle vyhoupnout a potom samozřejmě zlato zůstává tím bezpečným přístavem, ale dokud se nevyfouknou tyhle ty spekulativní záležitosti, dokud neodejdou ti investoři, kteří to vnímali, řekněme, jako nějakou prostě krátkodobou věc, která jim dokáže rychle zhodnotit, tak potom se to zlato spíše chová právě třeba jako to krypto nebo jako ty technologie a vidíme to i na těch pohybech na trzích, kdy potom, když klesá jedno to aktivum, tak v zásadě klesá ve stejnou dobu i to druhé, i to třetí, co jsem zmínil.
1: Ještě mě na závěr zajímá jedno téma. Po firmě SpaceX se letos chystají další dva velké primární úpisy akcí v Americe. Nehrozí kvůli tomu drahým kovům další pokles?
0: Neřekl bych, že přímo kvůli toho, i když můžeme si to spojit s tím, že investoři vybírají peníze z jiných aktiv, aby si právě nakoupili část těchto firem, takže do téhle míry ano, ale nemyslím si, že by to bylo něco, co by způsobovalo nějaký výraznější pokles drahých kovů nebo právě zlata.
1: Vysvětluje analytik společnosti XTB Jiří Tyleček, byl s námi v Ranním plusu. Děkuju.
0: Díky moc.
1: Posloucháte Radní Plus. Koňský důchod prožívá více než desítka koní po dostihové kariéře v útulku v Drahýšce u Jindřichova Hradce. Aby lépe zvládali současná vedra, vymýšlí ošetřovatelé všemožné způsoby, jak je ochladit.
2: To zavlažovač sice na trávník, ale když ho předěláme na zeď, tak by je to tady mohlo chladit a ani by se tady tolik neprášilo.
3: Já myslím, že jo, že to bude fungovat určitě.
2: A uvidíme, jak to přivítají.
4: Mlžítko na trávu poslouží jako zavlažovač pro koně. Takhle kreativně přistupuje k ochlazování koní
2: Ester Rešková.
3: Díky.
2: S dobrovolníkem, nadšencem do koní, motorkářem Mirďou.
4: V útulku pro koně Druhá šance je 14 koní.
2: Já jsem se původně specializovala na exdostihové koně a neumím říkat ne, takže tady máme i koníky, který nejsou anglický plnokrevníci nebo neběhali dostihy. Jsou to starší koníci, často s nějakýma zdravotníma problémama nebo psychickýma problémama a podobně.
4: V těch párných dnech se koně raději zdržují tady vevnitř v otevřené stáji.
2: Už třeba v 8 hodin ráno si sem zalezou, jsou tady ve stínu, je tady chladnější než venku. Pokud se nejdou napít nebo tak, tak vychází ven ze stáje až třeba kolem 8 hodiny večer.
4: A vedro ovlivňuje i spoustu praktických věcí, jako je třeba příprava krmení.
2: Mám tady koně, který třeba nemá zuby, dostává obědy a večeře a musí se to namáčet. Ve standardních teplotách si takovou věc jako chystám den dopředu. Tak tady stojíme, já jsem Montíkovi chystala teď oběd, zalívala jsem mu jeho kyblík. Kdybych to udělala včera večer, tak dneska bychom stáli nad skvašeným krmením. Krmení, co dostávají i ostatní koníci a standardně se musí zalívat, tak teď nedávám.
4: Nádoby na vodu nesmí zůstat ani chvíli prázdné.
3: Ne, nesmí v tomhle roku vůbec. Ty koně potřebují pít jako lidi.
2: Mají radši, když je čerstvá a chladná.
4: Už mi tady někdo funí za záda, tvoří se za námi fronta na vodu.
2: Na poušti ním. Tady máme třeba Frenka a ten miluje vodu, takže ten nám tady i chvilku postojí a nechá se osprchovat. Při té příležitosti, když už napouštíme vodu, tak je i osprchu, aby se trošičku schladili.
3: Jdeme k vodě, aby se ochladili a trošku si zařádili.
4: No. Už se těší.
3: No, už ví.
4: Rybník je naštěstí nedaleko. A jdou se koupat jenom dva koně z celého toho stáda.
3: No, bohužel, je jich tady víc. Každý by se chtěl v tomhle horku vykoupat, každý z těch koní.
4: Takže ruce dobrovolníků by se tady ještě uživily.
3: No, určitě by se tu uživily. Kdo má zájem poznat na blízko koně.
4: A vyzkoušet třeba i jak se plaví.
3: Je to úžasný. Úžasný pocit dneska.
4: Útulek pro exdostihové koně Druhá šance působí od roku 2019. Původně u České Lípy a teď již čtvrtým rokem v Jihočeském kraji. Z Jindřichohradecka Eva Marvanová, Český rozhlas.
1: Tady je sobotní Radní Plus, teď mám pro vás pozvánku na dnešní Zaostřeno po 9:30 na Plusu. Sucho, přívalové srážky i rostoucí teploty mění způsob, jakým česká města a obce přemýšlejí o vodě. Co funguje a co bude potřeba do budoucna, tak to budou vysvětlovat starostové i odborníci v pořadu Zaostřeno. Víta Pohanky dnes po 9:30 na Plusu.
5: Laboratoř.
6: Jak se u savců organizuje čich? Co mají společného chobotnice s kočkami? A jak můžou tibetští kopytníci pomoci medicíně?
7: Jsou vlastně druhem zvířat, který umí reagovat a žít ve vysokých horských podmínkách.
8: Můžeme navrhnout léčivo nebo použít něco, co už máme, k tomu, aby jsme právě lidem opravili poškozené mozky.
9: V neposlední řadě tato studie tedy ukazuje, že chránit přírodu a jakýkoliv druh má cenu, protože je to knihovna biologických řešení pro problémy lidí.
5: Laboratoř Martiny Maškové. Dnes dopoledne po 10:00 na Plusu.
10: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je 9 hodin, tady je Ranní Plus. Zdraví vás Ondřej Látal.
5: Český rozhlas Plus.
1: V Vstupujeme do poslední části sobotního ranního plusu. S jakými tématy? V rakouském Tyrolsku se dnes na 2 hodiny zastaví jedna z nejdůležitějších tras přes Alpy. Místní obyvatelé a ekologické organizace zablokují silnici přes Fernský průsmyk, který využívají tisíce turistů na cestě do Rakouska a Itálie. Začíná sezóna letních dovolených, Češi ale stále váhají s rezervací ubytování. Naše reportérky zjišťovaly, kde jsou pokoje ještě volné. Povíme vám to za chvíli. A Omar Sharif, Yusuf Shahin, Laila Muradová, to jsou slavná jména zlatého věku egyptského filmu. Podle milovníků stříbrného plátna je ta doba dávno pryč, stejně jako jsou nenávratně pryč desítky biografů v centru Káhyry. Něco přesto přežilo do dnešních dob a program jednoho z káhyrských kin teď obohatila i česká Jihlava. Řekneme detaily, nejdřív ale zprávy, plusu dnes je pro vás chystá Naďa Procházková.
11: Dobré ráno. Čeští hasiči a záchranáři se připravují na odlet do Venezuely. Speciální záchranní tým bude pomáhat po ničivém zemětřesení, které v polovině týdne zasáhlo severní pobřeží. Kdy přesně se Češi k záchranným pracím připojí, není zatím podle mluvčí hasičů Kláry Ochmanové jasné.
12: Po příletu do místa nasazení se tým zapojí do mezinárodní koordinace záchranných prací pod hlavičkou OSN a naváže kontakt s místními záchrannými složkami, aby mohl co nejrychleji zahájit činnost v zasažené oblasti.
11: Ukrajina v noci a brzy ráno zaútočila na průmyslová zařízení v ruském městě Volgograd. Úder zranil nejméně 10 lidí, oznámil to gubernátor oblasti Andrej Bočarov. Řízené střely podle něj poškodily výrobní zařízení jedné továrny a způsobily několik lokálních požárů. Gubernátor neposkytl podrobnosti o typu zasažené fabriky. Nepotvrzené zprávy ruských a ukrajinských médií ale naznačují, že jde o ruského výrobce raketových a dělostřeleckých systémů. Ukrajina v poslední době zintenzivňuje údery na ruské necivilní cíle. Kromě zbrojní výroby míří hlavně na ropnou infrastrukturu. Kyjev se tak snaží oslabit možnosti Moskvy financovat válku z prodeje nerostných surovin.
5: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
11: Na dnešek připadá v Česku Den památky obětí komunistického režimu. Ten od roku 2004 připomíná výročí smrti Milady Horákové, kterou komunisté zavraždili po vykonstruovaném politickém procesu 27. června 1950. Spolu s dalšími 12 lidmi byla obžalovaná z velezrady a špionáže pro Západ. Před soudem museli obžalovaní například říkat předem naučené výpovědi. Celý proces totiž komunisté připravili během různých porad. Popisuje historik z Ústavu pro studium totalitních režimů Jan Sinek.
13: Těch se samozřejmě účastnili jak představitelé státní bezpečnosti, tak představitelé komunistické strany, tak představitelé justice a prokurátoři. Takže ti všichni dohromady vlastně ladili ten scénář toho procesu, který pak byl v podstatě už jenom takovým jaksi divadelním představením.
11: Milada Horáková je jedinou ženou, kterou u nás komunisté v politickém procesu odsoudili k trestu smrti. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Klíšťová encefalitida zanechává trvalé následky bez ohledu na věk. Mladé pacienty můžou dlouhodobě trápit například bolesti hlavy nebo poruchy paměti a soustředění. Ve studii to potvrdili lékaři ze 4 infekčních klinik českých nemocnic. 200 hospitalizovaných pacientů sledovali déle než rok.
14: Dlouhodobě sledujeme a teď máme podpořené i těmi našimi daty, že tyto následky nejsou věkově závislé a že vídáme u mladých lidí.
15: Říká infektolog Martin Slížek z 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Bulovka, podle kterého měla i půl roku po prodělané nemoci alespoň jeden přetrvávající následek skoro polovina sledovaných pacientů.
14: Potom musí například měnit práci nebo v ní úplně končit, ukončují studia a tak dál.
15: Naopak motorické problémy se podle studie objevily spíše u starších lidí. Lékaři v Česku každoročně diagnostikují kolem 700 případů klíšťové encefalitidy. Andrea Skalická, Český rozhlas.
11: V Ústeckém kraji platí kvůli smogové situaci výstraha meteorologů, a to až do odvolání. Hlavně ve městech je vysoká koncentrace přízemního ozonu. Lidé by měli omezit fyzickou zátěž, to platí hlavně u pacientů s chronickými dýchacími potížemi. Kvůli tropickým teplotám zavádí speciální opatření Pražská zoologická zahrada. Provozuje tam 30 mlžítek. Jsou rozmístěná například u dětských hřišť, ale taky ve výbězích některých druhů, jako jsou kapibary, sloni nebo tučňáci. V červenci pak chovatelé do výběhů zvířat dovezou několik tun ledu, říká mluvčí zoo Filip Mašek.
16: Všechna zvířata samozřejmě mají přístup do často klimatizovaného zázemí, do stínu, nikdo je nenutí být někde na sluníčku v expozici. Současně připravujeme také další turnus té ledové zoo, která se osvědčila zejména u ledních medvědů, kdy dovezeme několik tun ledových kostek.
11: Počasí bude jasno nebo skoro jasno, během dne se může tvořit kupovitá oblačnost, hlavně na západě Čech. Teploty 35 až 39 stupňů, na severovýchodě území naměří do 36, na horách kolem 30. Pované slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr. To byly zprávy s Nadějou Procházkovou.
5: Posloucháte Ranní plus.
1: V 9 hodin a 6 minut, hezké sobotní ráno a pěkný víkend. Pokud se dnes chystáte autem do rakouských Alp a nebo do Itálie, možná budete muset přehodnotit trasu v Tyrolsku, totiž už za necelou hodinu začne blokáda silnice přes Fernský průsmyk, kterou využívají tisíce turistů na cestě z Německa do západního Rakouska a taky dál na jih Evropy. Místní obyvatelé a ekologické organizace tak protestují proti plánům zemské vlády vybudovat nové tunely a zavést mýto. Proberme to s naší zpravodajkou Bárou Ránovou. Dobré ráno.
17: Dobré ráno.
1: Báro, proč lidem plány na modernizaci trasy vadí?
17: Podle odpůrců projektu Tyrolsko samo vytváří problém, proti kterému už roky bojuje. Zemská vláda chce do projektu investovat zhruba 500 až 600 milionů eur a postavit nový tunel pod Fernským průsmykem, německy Fernpasem, rozšířit tunel u Lermosu a zavést průjezdní mýto. Místní ale tvrdí, že tohle vše přivede do regionu další auta a kamiony. Upozorňují přitom, že počet nákladních vozů projíždějících průsmykem se od 90. let zdvojnásobil a podle dnešních dat veřejnoprávní rakouské stanice ORF každou sobotu o prázdninách projede touto trasu zhruba 20 000 aut. Tyrolskou dopravní politiku místní proto označují za schizofrenní v uvozovkách, protože zatímco na Brennerském průsmyku, což je další vytížená oblast, tentokrát u italských hranic, se zemská vláda snaží tranzitní dopravu omezovat, u toho Fernského podle nich vytváří podmínky pro její další růst.
1: No a jak na tu kritiku reaguje tyrolská zemská vláda?
17: Tato odmítá, tvrdí, že cílem projektu není zvýšit kapacitu silnice, ale především bezpečnost a plynulost dopravy. Argumentuje taky tím, že Fernpass zůstane horskou silnicí a že zákaz tranzitu pro kamiony nad 7,5 tuny zůstane zachovaný. Podle úřadu navíc většina nákladní dopravy v oblasti souvisí s místním zásobováním. Kritici ale namítají, že každá nová silniční infrastruktura nakonec může přivést další dopravu a že Fernský průsmyk se může stát jakousi alternativou k přetíženému Brennerskému průsmyku.
1: Jak bude dnešní protest vypadat a jaké komplikace tedy můžou řidiči očekávat?
17: Silnice se uzavře od 10 hodin dopoledne a zůstane zavřená zhruba na 2 hodiny, tedy do 12.00 na 34-kilometrovém úseku mezi městy Rojte a Násrajt. Demonstrace se budou konat na několika místech podél této trasy. Rakouské úřady očekávají komplikace také na objízdných trasách a preventivně proto uzavřou i horskou silnici Hantenjoch. Policie navíc nevylučuje, že část řidičů se rozhodne tu dvouhodinovou uzavírku jednoduše vystát, řekněme, že tam zůstanou. Protest přichází vlastně na začátku letní sezóny dovolených, kdy provoz na alpských trasách tradičně výrazně roste, zejména ze sousedního Německa.
1: Takovéto protesty ale v Rakousku v poslední době nejsou vlastně ničím výjimečným. Je to tak? Nedávno byla podobná blokáda taky právě u toho Brennerského průsmyku.
17: Přesně tak, ta byla koncem května. Ty protesty proti tranzitní dopravě se v Tyrolsku v posledních letech staly, řekněme, asi takovou pravidelnou součástí veřejné debaty. I ta Brennerská blokáda vznikla ze stejného důvodu, kdy koncem května se doprava na tomto úseku zastavila zhruba na 8 hodin a důvody byly v podstatě totožné jako u toho dnešního protestu. Místní tvrdí, že alpské regiony nesou zdravotní, ekologické i ekonomické dopady evropské dopravy, aniž by z ní sami výrazně profitovali. Právě proto požadují přísnější omezení kamionové dopravy, protihluková opatření nebo větší přesunutí části dopravy na železnici. Organizátoři protestů zdůrazňují, že s blokádami jen tak skončit nehodlají. Další opět u Fernského průsmyku Fernpasu je naplánovaná už na srpen.
1: Zpravodajka Bára Vránová v Ranním plusu. Díky.
17: Naslyšenou.
1: A teď zpátky do Česka. Děti mladších 15 let čím dál častěji experimentují s alkoholem. Vyplývá to z průzkumu České asociace Streetwork, která provádí sociální práci přímo v terénu. Průzkumu se zúčastnilo 65 nízkoprahových zařízení pro děti a mládež z celé České republiky. Konzumaci alkoholu zaznamenali v průměru u každého třetího nezletilého klienta. U dětí mladších 15 let to bylo skoro u jednoho z pěti. Čím to je a jak to řešit? Tak na to se teď zeptám ředitelky z České asociace Streetwork, Martiny Zikmundové. Dobré sobotní ráno.
18: Dobré ráno.
1: Co je podle vás, paní Zikmundová, hlavní příčina toho obratu, kdy po letech vlastně mírného poklesu znovu evidujete nárůst konzumace alkoholu mezi nezletilými?
18: My jsme ten průzkum udělali proto, že jsme měli z několika sociálních služeb v Praze informace, že děti do 18 let, ale taky do 15 let se velmi snadno dostávají k alkoholu. A nás zajímalo, jestli ta situace je výjimečně pražská, anebo jestli se to týká celé republiky. Proto jsme ten průzkum dělali a zjistili jsme nejenom toto, ale i mnoho dalších věcí, že skutečně oproti tomu, co jsme předpokládali, že alkohol není u dětí příliš oblíbený a není to u nich jako primární zájem v těch psychoaktivních látkách. A zjistili jsme, že v posledních třech letech naopak dochází k častějšímu užívání a oblibě alkoholu mezi dětmi, a to tedy i do 15, i do 18 let. A zjistili jsme také to, že preferovaným alkoholem u nich je tvrdý alkohol. To bylo podle těch sociálních pracovníků dokonce v 50% dětí, je to tvrdý alkohol. Dalších 30% dětí pak rádo užívá ochucené alkoholové drinky.
1: A mluvíme tedy o všech dětech, anebo především o těch, které vyrůstají, dejme tomu třeba v obtížných sociálních podmínkách?
18: Ano, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež je sociální službou, která pracuje s dětmi v nějaké nepříznivé situaci životní, v náročné životní situaci, takže určitě nemůžeme říct, že toto je fenomén, který bychom zjistili u celé populace dětské, ale máme tu zkušenost, že u této více zranitelné dětské populace se často ty trendy ukazují v první řadě, jako první. Takže dá se předpokládat, že tento trend můžeme potom později vysledovat i u běžné populace.
1: No a před čím, když se vrátíme k těm dětem, tak předtím ty děti utíkají. Co v té konzumaci alkoholu vlastně jako hledají?
18: Ptali jsme se po těch příčinách, co děti vede k tomu užívání, a zjistili jsme i takové věci, které by se daly předpokládat, to znamená, je to nuda, je to situace v partě, kdy vrstevník prostě něco přinese, nabídne a ostatní prostě ochutnají, případně teda užívají pravidelně. Ale zjistili jsme také, že v posledních letech začíná být fenoménem užívání alkoholu také snižování úzkosti, snižování stresu. Ti sociální pracovníci tam doslova psali zapomenout na problémy. A zjistili jsme, že ten alkohol velmi často děti dostávají taky z rukou svých rodičů. A to nejenom doma, ale třeba i v restauracích.
1: A když už jste zmínila rodiče, tak jak rodič pozná, že dítě nepije v uvozovkách jen výjimečně, třeba na nějakém večírku, ale že alkohol používá právě jako způsob zvládání stresu, úzkosti a tak podobně?
18: No, tady je důležité si říct, že co by mělo být naším zájmem, nejenom zájmem rodičů, zájmem odborníků, je včasná identifikace obtíží toho dítěte. Všimnout si, že to dítě není v pohodě, a to, jakým způsobem tu nepohodu řeší, už je potom druhotná věc. U alkoholu se to pozná relativně snadno, protože tam jsou ty příznaky, které tak nějak všichni známe, to znamená opilost a případně agrese, podrážděnost, a je to i cítit, ale v případě těch ostatních látek, které děti někdy s tím alkoholem kombinují, a to se také v tom průzkumu objevilo, a to jsou například, nebo velmi populárně u dětí vapování, nikotinové sáčky, marihuana, HHC, kratom a dochází vlastně ke kombinování těch látek. A u těch látek v kombinaci s alkoholem už to rodič vlastně na první pohled, na první dobrou nepozná. A tam je důležité prostě s tím dítětem být v dobrém kontaktu, ptát, hovořit s ním, sledovat, jak se chová, jestli tam jsou změny chování, jestli to dítě vlastně se straní třeba kontaktu, utíká vlastně z toho kontaktu. Pro toho rodiče je zásadní prostě, aby se snažil s tím dítětem vlastně nestratit ten kontakt.
1: Dodává v Ranním plusu Martina Zikmundová, ředitelka České asociace Streetwork. Díky moc za váš čas.
18: Také děkuji, hezký den všem.
1: Půl minuty po čtvrt na 10 přidáme krátké zprávy. 69 lidí a 8 psů odlétá z Česka do Venezuely na pomoc po ničivém zemětřesení. Speciální tým složený z hasičů, statiků a nebo kynologů tam bude vyhledávat a zachraňovat lidi ze sutin. Česko nabídlo Venezuele pomoc krátce po katastrofě, která jeho americkou zemi zasáhla tento týden. Pro přepravu potřebné techniky získal tým letoun za pomoci armády od Severoatlantické aliance. V Česku hrozí extrémní vedra, teploty se podle meteorologů můžou vyšplhat až na 40 stupňů Celsia. Lidé by se tak před horkem měli dostatečně chránit, mimo jiné omezit pobyt na přímém slunci a taky dodržovat pitný režim. A části Japonska by mohly zasáhnout tropické bouře Higos a Mekala. Země kvůli nim zrušila přes 200 letů a desítky vlakových spojení. Lidé se taky museli evakuovat z některých oblastí, kde hrozí povodně a sesuvy půdy. Začínají prázdniny, s nimi i doba letních dovolených. Podle Asociace hotelů a restaurací se ceny ubytování v Česku meziročně zvýšily o necelých 5%. Provozovatelé očekávají stejnou, možná ještě o něco vyšší obsazenost než loni. Turisté ale s rezervacemi čekají do poslední chvíle. Jak to s ubytováním vypadá na horách na severu Čech, zjišťovala reportérka Kateřina Kubíčková. Dobré dopoledne.
19: Dobré dopoledne. Kapacity oslovených hotelů a penzionů v Jizerských horách a Krkonoších jsou naplněné zhruba z poloviny, ale například v Harachovském penzionu Krakonoš mají rezervovaných jen něco málo přes 20% pokojů. Majitel Daniel Beneš řekl, že takto špatně na tom s rezervacemi na léto ještě nebyly. Většina oslovených zařízení mírně zdražila, třeba Labská bouda zvýšila ceny o 3%. Jako nejčastější důvod zdražení uváděli provozovatelé růst nákladů na mzdy. Petra Poucho z Horské boudy Dvoračky v Rokytnici nad Jizerou řekla, že víkendové pobyty musely kvůli vyššímu zájmu zdražit o desetinu. V Jizerských horách také přibylo jednodenních pobytů, typicky jde podle hoteliérů o turisty, kteří procházejí například stezku Českem nebo jiný horský pochod. Podobnou návštěvnost jako loni mají i některé kempy v Královéhradeckém kraji, třeba autokemp Rozkoš u České Skalice nebo autokemp Náchod Bělovez. Ale například kemp Bučnice u Adršpařsko-Teplických skal je obsazený jen zhruba z pětiny, což je na léto méně než obvykle.
1: Dodává redaktorka Kateřina Kubíčková. Díky moc.
19: Díky, naslyšenou.
1: A jak jsou na tom na Moravských horách? To zjišťovala reportérka Sabina Millerová. Dobré dopoledne.
20: Dobré dopoledne. Zájem o letní pobyty v Jeseníkách je podle oslovených ubytovatelů vyšší než loni. Například hotelu Valdes v Loučné nad Desnou mají už teď obsazeno zhruba 80%. Rychle se plní i kapacity na Červenohorském sedle. Ubytovatelé se shodli, že za vyšším zájmem stojí mimo jiné i aktuální situace ve světě, kdy lidé kvůli pocitu bezpečí volí častěji právě tu zemskou dovolenou. Co se pak týká chat a chalup, tak tam je zájem o ubytování o něco nižší než loni. Pokud se podíváme na další horské oblasti na Moravě, tak hotely a penziony ve Zlínském kraji hlásí před sezónou průměrnou obsazenost kolem 65%. Ve Skydech na Vsetínsku je to pak zhruba 60%. Menší penziony v Beskydech ale podle provozovatelů evidují spíše pokles rezervací. Podle provozní penzionu Adéla na Valašsku Zuzany Hrabalové lidé z rezervací vyčkávají na poslední chvíli. Naopak v penzionu Mikulčin Vrch v Bílých Karpatech mají na červenec obsazeno zhruba 70%. První týden prázdnin mají pak zcela vyprodaný.
1: Zjistila redaktorka Sabina Millerová. Děkuju.
20: Naslyšenou.
5: Posloucháte Víkendový Ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Každou sobotu od 7 do 9:30 na plusu.
1: Pro obyvatele 20-milionové Káhiry je taková Jihlava jen malou vesnicí. Přesto se teď jméno metropole Vysočiny učí Egypťané vyslovovat. V káhirských ulicích se na několik dní objevilo v souvislosti s filmem. Jihlavský mezinárodní festival dokumentárních filmů a Česká centra přivezli několik festivalových snímků do Káhiry. A jak říká náš zpravodaj Štěpán Macháček, vybrané egyptské dokumenty naopak možná přivezou na podzim právě do Jihlavy.
0: Centrum Káhiry bývalo plné biografů, a to i letních, ve dvorech zdejších domů. Dneska z nich zbyla už jen hrstka. Kino Miami, Metro, Kosmos. Je tu ale také jedno trošku jiné a poměrně nové kino. Jmenuje se Zawiya, což arabsky znamená roh. A dějí se v něm podivuhodné věci. Právě v těchto dnech je heslem tohoto kina Jihlava. Vcházím z rušné káhirské ulice do kavárny Kina Zawiya a je tady opravdu plno mladých lidí, což je obrázek, který z egyptských kin v poslední době příliš neznám.
21: V kině Zawiya promítáme nekomerční filmy, které diváci v jiných kinech neuvidí. Tento měsíc máme na programu Český jihlavský festival a příští měsíc máme program k nedožitým s tým narozeninám Jusufa Šahína.
0: Nejslavnějšího egyptského režiséra zmiňuje Nawara Shukriová, programová ředitelka Kina Zawiya. Povídáme si u baru kina, obklopení egyptskými filmovými plakáty, které jsou velmi ceněným uměleckým žánrem sami o sobě.
21: V Zawiyi se schází lidé, kteří sledují náš program. Dozvědí se o nových filmech a jsou tu i cinefilové, kteří čekají na konkrétní filmy. Chtějí po nás promítání určitých snímků. Jsou mezi nimi mladí, studenti i starší diváci.
0: Nawara si myslí, že kultura chození do kina v Egyptě upadá i proto, že vstupné zdražuje a nabídka filmů je stále omezenější.
22: V centru Káhiry tahle kultura ještě přežívá. V téhle ulici Imáduddin je kin hned několik. Já chodím s kamarády každý týden. O tom českém festivalu jsem se dozvěděl až teď, tak uvidíme.
0: Abdallah je studentem Filmového institutu v Gíze a na výběr z Jihlavského festivalu se přišel podívat se dvěma kamarády. Prvním jihlavským filmem v Káhiře jsou Amířiny děti. Režisérka Markéta Eckert-Válková v něm od roku 2015, tedy od uprchlické krize, sledovala osud rodiny syrských uprchlíků v Praze. Autor této reportáže si najednou uvědomil, že se stejnou rodinou natáčel ve chvíli jejího odletu z azylu Jordánsku do českého neznáma.
23: Byl to časozběr, pro mě je to teda fascinující, že znáte vlastně dřív než já. Já jsem je poznala asi druhý měsíc po tom, co přijeli, a já jsem vlastně natáčela s nima 10 let, což je jako šílená doba, když si to člověk představí v té konkrétnosti, že má prostě člověka s kamerou za zadkem 10 let a jeho život tak trochu podléhá tomu výstupu, který se někdy v budoucnu zakončí a bude střihat.
0: Markéta Eckert-Válková říká, že se k rodině Syřanky Amíry dostala skrze školu svých dětí, kam byly přiřazené právě i děti Amířiny. A chce vůbec rodina po pádu Bašára Asada po těch dlouhých letech v Česku ještě zpátky do Sýrie?
23: Trochu ten film o tom vypráví. On končí ve chvíli, kdy ten režim padl vlastně. A je pravda, že o tom vážně uvažují, že už se tam vypravili letos v létě, že začínají trošičku opravovat ten svůj dům, který je úplně na cimpr campr.
0: Pokud by se vrátili do Sýrie, sledovala byste jejich návrat?
23: Hrozně ráda bych. Myslím si, že teď těch 10 let bylo opravdu šibeničních, aby jsme to zvládli při dobrých vztazích. A máme moc hezký vztahy, ale ty děti samozřejmě prochází pubertama, různýma fázema a bylo už nemyslitelný dál po nich chtít nějaký pravidelný natáčecí rytmus.
0: Těžko říct, jestli 50-tisícové české městečko udělá ve 20-milionové egyptské metropoli nějakou díru. Známý festival dokumentárních filmů tady ale stopu určitě zanechá. Z Káhiry Štěpán Macháček, Český rozhlas.
1: Skoro za 5 minut bude 9:30, posloucháte Radní plus. Teď pro vás máme pozvánku k poslechu nedělních příběhů 20. století. Nový díl našeho dokumentárního cyklu bude věnovaný vzpomínkám Adolfa Vondráška, někdejšího starosty Jihočeských Mirovic. Jemuž bude příští rok 90 let. Jeho rod hospodařil od poloviny 16. století na statku v Těchařovicích. Po komunistickém převratu v únoru 1948 byl otec pana Vondráška uštván k smrti. Jeho ženu a 5 dětí vyhnali úřady z domova, statek byl zabaven a poté zcela zdevastován. Po telefonu zdravím autora pořadu Adama Drdu. Dobré ráno.
2: Dobrý den, dobré ráno.
1: Adame, můžete prosím tedy přiblížit ten příběh rodiny Vondráškových a říct, jestli se v nějakém ohledu vymyká z těch kolektivizačních historií, které jste dosud v příbězích zpracovávali?
2: Ten příběh rodiny Vondráškových je výrazný tím, že patří k těm tragičtějším, které jsme zaznamenali na paměti národa, ale zároveň bych určitě neřekl, že je docela výjimečný v tom kontextu násilné komunistické politiky, kolektivizace a rozkulačování takzvaného v 50. letech. Podobně to dopadlo na stovky nebo tisíce rodin. S Vondráškovými to bylo zhruba tak, oni měli v těch Hazovicích 50 hektarový, čili na tu dobu obrovský statek. Komunisté se snažili udělat družstvo, což se moc nedařilo, a o ten statek chtěli Vondráškovi připravit, a když se nechtěli vzdát dobrovolně, tak je zatížili nesplnitelnými dodávkami, a když pak pan Vondrášek starší ty dodávky neodváděl, tak šel do vězení a zavřen byl takhle celkem 3x, vždycky na několik měsíců. To už tedy měl cejch v té komunistické propagandě venkovského boháče neboli kulaka, a když si pro něj přijeli po 4., tak zrovna oral, viděl to ve stébácké nebo úřední auto, sundal koni jednu oprať a v té beznaději si vzal život. Oběsil se, nebo se spíš uškrtil na té oprati. A byl to člověk, který podle vyprávění syna Adolfa Vondráška dal vlastně veškerý svůj život do rozvoje toho rodového hospodářství, které se předávalo z generace na generaci, a ti komunističtí funkcionáři mu vlastně vzali smysl života, umořili ho. A když zemřel, tak vdovu Marii Vondráškovou a samozřejmě celou tu početnou rodinu vyhnali z domova a všechno jim ukradli.
1: A jaký byl další osud rodiny Vondráškových? Vrátili se někdy domů a k hospodaření?
2: Ten další život rodiny byl velice těžký, protože všichni členové byli mnoho let perzekováni jako třídní nepřátelé, že kádrově měli zcela nevyhovující materiály, nesměli studovat a podobně. Marie Vondrášková, vdova po tom mrtvém sedlákovi, skončila v podstatě bez peněz. Vyměřili jí, že má zaplatit asi 80 000 korun, zase na tu dobu obrovské peníze, za to, že na tom statku pro ně pracovala strojní traktorová stanice, a to tam pracovala, protože jim předtím ukradli veškerou techniku. A touhletou pokutou vlastně dosáhli komunisté toho, že Vondráškovi se nakonec museli toho statku formálně úředně vzdát takzvaně dobrovolně, což je myslím ještě jako děsivější než to, že byl ten statek jenom ukraden. No ale současně je ten příběh pana Vondráčka a jeho rodiny velice silný v tom, že ti lidé se tak si nevzdávali ani v těch nejtěžších podmínkách. Pan Vondrášek je hudebník, elektrotechnik, praktikující katolík. Je to člověk mnoha zájmů a dovedností a dovedl vlastně v mnoha ohledech neuvěřitelně obstát, včetně toho, že třeba v 70. letech se přátel s pozdějším kardinálem Miroslavem Vlkem, a v době, kdy Miroslav Vlk neměl státní souhlas a nesměl tedy oficiálně působit jako kněz, tak právě u Vondrášků doma se konala pod jeho vedením různá křesťanská setkání. Ten statek v Těchařovicích dostali pak po pádu komunismu zpátky v restituci, totálně teda zdevastovaný. To si pak mohou posluchači prohlédnout na fotkách na stránkách Českého rozhlasu plus od neděle. Hmm. A pan Vondrášek s bratrem ten statek opravil, vyčistil les, ale bohužel k hospodaření už se nevrátili. Už ta rodová kontinuita, která trvala od roku 1530, tam je doložena, tak ta se prostě přetrala.
1: Už na začátku jsme říkali, že Adolf Vondrášek byl starostou Jihočeských Mirovic, a pokud se nemýlím, tak v 90. letech se dost intenzivně zabýval historií koncentračního tábora v nedalekých letech u Písku. Je to tak?
2: Je to tak, on se stal starostou jaksi v roce 1990 nebo 91, teď nevím, jestli to říkám přesně, a bydlel mimo jiné s manželkou v době, v kterém předtím žil někdejší dozorce z toho tábora v Letech u Písku. Pan Vondrášek se začal zajímat o tu historii a v roce 92 nechal v Mirovicích vystavit zřejmě první takovýhle jako oficiálnější pomníček romským obětem nacismu a slavnostně ho vysvětit, což když si připomeneme, jak vypadaly ty diskuze, jak dlouho to trvalo, než jak si vůbec bylo uznáno, že tam byl koncentrák, že to místo se zasluhuje nějakou pietu, tak byl, myslím, čin dost jaksi dobrý a dost vepředu proti zbytku společnosti.
1: K poslechu příběhu 20. století nás pozval Adam Drda. Moc za to děkuju.
2: Já taky děkuju. Naschledanou.
1: Pořad vysíláme na Plusu zítra po 8. večer. Ranní Plus končí. Loučí se Ondřej Látal.
11: Je 9 hodin a 30 minut.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
11: Dobré dopoledne. Pátek byl na silnicích v Česku zatím nejtragičtějším dnem letošního roku. Při dopravních nehodách zemřelo 5 lidí. Ukazují to policejní statistiky. Podle nich se v poslední den školního roku při dopravních nehodách taky 9 lidí těžce zranilo. Loni byl nejtragičtějším dnem 15. červen s 8 mrtvými. Policie upozorňuje na rizika dlouhých cest na dovolené. Řidiči by měli dělat dostatečně často přestávky na odpočinek a dodržovat pitný režim. Už za půl hodiny se uzavře fernský průsmyk v Rakousku. Důležitou alpskou trasu na pomezí s Německem zablokují na 2 hodiny obyvatelé Tyrolska a ekologické organizace. Chtějí tím vyjádřit nesouhlas s plánem tyrolské vlády rozšířit tamní dopravní infrastrukturu. Mají se vybudovat nové tunely a zavést mýto. V květnu byla kvůli podobnému protestu proti nadměrné dopravě na 8 hodin uzavřená Brennerská dálnice, klíčová spojnice Rakouska s Itálií. V Berlíně pokračuje konference o demokracii a svobodě slova pořádaná stranou Alternativa pro Německo. Včera na ní dorazili i čeští politici. Akci zahájil bývalý český prezident Václav Klaus. Na něj pak navázal předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura z SPD. Stěžovali si mimo jiné na stav svobody projevu v Česku. Oba politici popřáli AFD úspěchy ve volbách. Strana, často označovaná jako pravicově extremistická, by podle průzkumů aktuálně získala podporu téměř 30% voličů. Klaus i Okamura dnes odpoledne znovu vystoupí v pódiové diskuzi. Na průtahu Českou Lípou je dnes omezený provoz. Silničáři asfaltují opravovaný úsek Děčínské ulice. Pracují na pravé straně vozovky ve směru z centra města. Uzavřené jsou křižovatky s ulicemi Příčná, Heroutova, Hálkova, Antonína Sovy a Bendlova. Provoz je řízený kyvadlově, omezení potrvá do nedělního rána. Kuriozní plavidla dnes vyplují na Vltavu mezi Vyšším Brodem a Rožmberkem nad Vltavou na Českokrumlovsku. Registrace k 52. ročníku závodu začíná za půl hodiny pod kempem ve Vyšším Brodě. Plavidla se na vodu vydají přesně ve 13 hodin a 27 minut. Porota bude kromě pořadí v cíli hodnotit originalitu lodí nebo výsledky pivní štafety týmů. Počasí čeká nás slunečný a velmi teplý den, bude jasno nebo skoro jasno. Během dne se může tvořit kupovitá oblačnost, a to hlavně na západě Čech. Teploty vyšplhají na 35 až 39 stupňů, na severovýchodě území na 36, na horách bude kolem 30. Povane slabý, proměnlivý nebo jihovýchodní vítr. A podobné počasí vydrží i zítra, jasno nebo skoro jasno, a bude ještě tepleji než dnes, 35 až 40 stupňů. To byly zprávy, teď už Vít Pohanka a Zaostřeno.
4: Jak česká města a obce hospodaří s vodou v době klimatické změny? Starostka Jihomoravských Sudic Olga Dočkalová je také předsedkyní Komise životního prostředí Svazu měst a obcí.
6: Tak nyní je takovýto období po tom výrazném suchu v roce 2015-16 se změnila dost koncepce práce starostů. A oni se začali více věnovat vlastně tomu okolí.
4: V tomhle vydání pořadu Zaostřeno uslyšíte také ředitele Českého hydrometeorologického ústavu pro hydrologii Jana Daňhelku.
7: Ono hospodaření s vodou ve městě je součástí daleko širšího aspektu životního prostředí toho města jako takového.
4: Od mikrofonu vás zdraví a při poslechu vítá Vít Pohanka.
5: Zaostřeno.

0: Stojím na břehu řeky Sázavy ve Žďáře nad Sázavou. Podle Českého hydrometeorologického ústavu tady, jenom pár kilometrů od pramenů, v průměru proteče necelý kubík vody za sekundu. Asi 900 litrů, když bych měl být přesnější. Jenže to je průměr. V období sucha, jaké panuje právě teď a která se v posledních letech opakují stále častěji, může průtok klesnout i na méně než třetinu téhle hodnoty. A možná proto si městský úřad, který tady každoročně touhle dobou pořádá slavnosti města, zvolil jako jejich letošní hlavní téma právě vodu. Vysvětluje starosta Martin Mrkos.
1: Proč tohle téma Žďár nad Sázavou a krajina kolem něho je historicky spjat s hospodařením cisterciáckých mnichů? A cisterciáčtí mniši byli známí tím, že velmi dobře s vodou pracovali, ať už pro hospodářské účely nebo pro nějaké liturgické a další. A vzhledem k tomu, že budeme otevírat v dohledné době právě cisterciáckou stezku, tak letošní den žďáru, slavnosti města, jsou zaměřeny právě na ten element, se kterým mniši velmi dobře pracovali, a to je voda.
0: Opouštím teď starostu Martina Mrkose a mířím mezi stánky. Jak se tohle téma snaží v praxi přiblížit víc než 20 vystavovatelů?
2: Dobrý den, Vít Pohanka, Český rozhlas. Já jsem jenom den, tak ano. Si tady natáčím tak jako atmosféru. No. Posluchači to nevidí. Ano. Co tady máte, proč tady jste?
3: Tak dobrý den, mé jméno je Vítěz Klíma, jsem tady dneska za vodárenskou akciovou společnost. A chceme trošku přiblížit lidem, že vůbec nějaká vodárenská ve Žďáře, protože si osobně myslím, že hodně lidí vůbec neví, že je nějaká vodárenská. A dneska tady máme připravený program pro děti. Můžou si tady složit takový manigární potrubí, aby vůbec věděli, kudy ta voda teče, jak to funguje. Potom tady máme krásný fotokoutek, kde se můžou vžít helmu. Máme připravený velký bublifuky a házení míčků do hydrantů a spoustu dalších aktivit. Takže určitě můžou přijít, hezky počasně nakonec.
4: Karolina Kostečková.
0: Ze střední průmyslové školy. Stačí takhle.
4: Tak my tady dneska jako střední průmyslová škola ve Žďáře nabízíme 3D brýle, kde můžete vidět vodní svět. Pak tady nabízíme propojování trubek, metrových trubek na čas, instalatérských. Máme tady vodní mlhu, máme tady přečerpávací elektrárny a všechno z toho můžete osahat a vidět na vlastní oči. Dnešním tématem je voda, takže my jsme vzali hlavně instalatérský obor a obor technické zařízení budov, který se tou vodou primárně zabývá, ale samozřejmě máme tady i širokou nabídku fyziky a chemie, můžeme vidět molekul vody, takže...
0: Takže se to snažíte využít i tak trošku jako pro přilákání studentů.
4: Určitě, chceme ukázat, že jsme silná a velká škola, kde se nebojíte, nemusíte vás studovat.
0: Super. Takhle se tedy snaží téma vody uchopit ve zhruba 20-tisícovém Žďáře nad Sázavou. Kam se ještě vrátíme? Hospodaření s vodou ale pochopitelně řeší taky mnohem větší česká města. Nedávno jsem se proto vydal do skoro 200-tisícové Plzně, kde magistrát ve spolupráci s malou startupovou firmou začal pečlivěji sledovat spotřebu vody a hledat úniky v budovách, které spravuje. Od škol přes celý areál zoologické zahrady až k multifunkční budově Tech Tower v areálu bývalého pivovaru Světovar.
5: Já jsem projektový manažer Nextdrop Petra Drexler.
6: František Mach, Nextdrop, jeden ze zakladatelů.
0: Kde teď jsme? Co tady vidíme?
6: Teď se nacházíme na hlavním přívodu vody do budovy Tech Tower, což je multifunkční městská budova. To, co tady vidíme, tak je vlastně hlavní přívod do budovy. Je vidět, že ty trubky už mají docela velký průměr, protože ta budova má velkou spotřebu. A vidíme tady víceméně standardní sestavu, která se nachází ve všech městských budovách. Zásadní věc, kterou asi každý pozná, tak tady je fakturační vodoměr vlastně plzeňské vodárny, na který my jsme připojení a naše technologie se nachází tamhle vzadu v tom rozvaděči. A kromě toho vodoměru, tak tomu přísluší i ten elektromagnetický ventil a tlakoměry. To, co tady realizujeme, tak v reálném čase odečítáme průtok vody a zároveň měříme tlak. A na základě těch parametrů odhadujeme, jestli ten průtok a spotřeba té budovy je v nějaké normě nebo je nějaká anomálie. Pokud objevíme nějakou anomálii, nejčastěji se jedná o nějaké skryté úniky nebo případně havárii, tak automaticky upozorníme správce budovy nebo majitele budovy. A pokud se jedná o velkou havárii, tak automaticky budovu uzavíráme. Pokud se jedná o drobnější únik, tak vyčkáváme na to, co se bude dít dál.
0: Mě první, co jako napadne, jako super, tak jste takový startup, že jste to tady instalovali, to je hezké. A proč se o to nestará sama ta vodárenská firma?
6: Tak vodárna tady má svůj vzdálený odečet, ale...
7: Tam má spíš zájem na tom možná, aby se spotřebovávalo co nejvíc. Tak napadá.
6: Zatím musím říct, že všechny vodárny, se kterými jsme se setkali, tak mají něco, co je jako morální postoj k vodě. To znamená samozřejmě, jako vodárna je vlastně prodejce vody, ale zároveň i se snaží jako všemožně tou vodou šetřit. A ať už sama na vlastních vlastně rozvodech, protože v průměru v Čechách a Plzeň je pod průměrem, tak je nějakých 15% ztráty vody nefakturované, když se voda vyrobí, než jenom doteče vlastně ke spotřebě. Ale tak i u spotřebitelů se snaží vlastně apelovat na hospodární nakládání s vodou.
7: Právě jsem chtěl zmínit, já jsem před asi 8 lety dělal zaostřeno právě o tom, kolik vody se ztrácí různě. Samozřejmě je to různé v různých částech republiky. Záleží to na tom, jestli mají staré budovy, třeba často městské památkové rezervace, kde to je hodně problematické. Takže Plzeň jste říkali pod 15% zhruba, ale obecně asi tady jsou taky budovy, kde, nebo části, kde to je horší, nevíte.
5: Těch 15% tak je na cestě od vodárny do těch budov. Uvnitř budov, tak je to ještě jiné. Shodou okolností, tak v průměru to vychází taky kolem těch 15-20%, že jsou ztráty. Ale
7: ještě další teda.
5: Další. Ale to už vodárna neřeší. Na druhou stranu, když dojde k velké havárii, tak ani pro vodárnu není jednoduché s tím klientem řešit ty jejich finanční ztráty a dost často to končí nějakým soudním sporem. Takže i z tohohle důvodu si myslím, že jsou vodárny nakloněny tomu, že se klient sám stará o to, jestli nějaké ztráty na své straně má.
7: A vy jste projektová manažerka, tak co třeba připravujete teďka? Na čem děláte?
5: Teďko tak v nedávné době jsme, vlastně v loňském roce, tak jsme osadili velký sportovní stadion tady v Plzni. Je to vlastně místo, kde trénuje náš prvoligový klub, plzeňská Viktorka. A tam ty výsledky tak jsou velmi dobré a město se rozhodlo, že bude osazovat i další sportoviště. Takže teďko nás čekají bazény, atletické stadiony a podobně.
7: A kromě té Plzně, jestli se můžu zeptat, jestli už se vám daří třeba trošku se rozrůstat, šířit po republice nebo v okolí?
5: Po okolí to úplně není. Naše další instalace tak byly v Brně a teď postupně se rozrůstáme do dalších míst, například do Hradce Králové, Dvora Králové. Shodou okolností tak kolegové jsou v tuto chvíli na festivalu Rock for People, kde také zajišťujeme nějaký monitoring toho vodohospodářství.
7: Ono to je asi celkem nabílední, ale pro jistotu se zeptám. Jestli tomu dobře rozumím, tak vy se zaměřujete hlavně na to, aby prostě ta voda nikde neutíkala, netekla prostě pryč, nezabýváte se třeba efektivnější distribucí rozvodů vody nebo podobně?
6: Zabýváme se i distribucí. Já bych řekl, to, v čem vynikáme, tak je datová analytika a vytěžování dat o spotřebě vody. Ta instalace, kde stojíme, tak je jedna z nejčastějších, kterou máme. Protože vidíme obrovský potenciál v tom šetřit veřejným budovám, veřejným institucím náklady na vodné stočné tím, že eliminujeme zbytečné skryté úniky. Ale pocházíme z akademické sféry, inženýrník nás velmi baví a velmi rádi bereme, řekněme, projekty, které jsou většího rozsahu, kdy se snažíme pomáhat těm našim partnerům v tom, aby jsme efektivněji využívali jejich vodu. Jeden z nejpěknějších příkladů tak je Plzeňská zoologická zahrada, kde vlastně v tuto chvíli děláme takřka kompletní vodní management, protože zoologická zahrada je jeden z největších spotřebitelů ve městě, nikoli v pitné, ale užitkové vody. A je napojená samozřejmě na vodní řád, ale zároveň má vlastní hlubinní vrty, sbírá dešťovou vodu a čerpá vodu z řeky. A to, co děláme my, je balancování těch jednotlivých vodních zdrojů. To znamená, snažíme se maximálně využít dešťovou vodu, je ten přirozený zdroj a vhodný zdroj pro zalévání například. A využíváme vlastně čerpání z řeky Mže, což je kilometr vzdálený říční tok od plzeňské zoo, kde snažíme se na maximum čerpat, ale zároveň neovlivnit vlastně vodu řece. No a potom se snažíme vlastně využívat a čerpat i z hlubinných vrtů, aby nestráceli svoji vydatnost. Takže efektivní využívání vodních zdrojů, případně plánování spotřeby, dopouštění retenčních nádrží, tak je jedna z věcí, kterou děláme a děláme velmi rádi.
0: Řekli mi Petra Dreixler a František Mach ze společnosti Nextdrop. Inženýra Luďka Šantoru, ředitele správy informačních technologií města Plzně, jsem zastihl na městské akci, která se právě v hlavní budově Tech Tower konala.
8: Ten příběh je o tom, že nám tady vlastně z univerzity vznikl spin-off, který jsme pomohli jako město postavit v uvozovkách na nohy. Pomohli jsme mu vlastně jako něco, co bych nazval živou laboratoří, že k nám mohli přijít, mohli si na městských budovách tu technologii nasadit, vyzkoušet, odladit. Pak jsme je koupili, takže jsme se stali vlastně jako prvním zákazníkem, nějakou první referencí. A dneska jsme ve stádiu, kdy vlastně na to řešení koukáme tak, že ho nasazujeme třeba na školách, kde děti mají neuvěřitelnou schopnost si hrát na něco, co se tady zrodilo a říká se to mokrý bandité. A prostě pro ně je neuvěřitelná výzva nechat protýkat záchod celý víkend. A v podstatě za, řekněme, dobu nasazení, kdy my to máme tady v Tech Toweru, anebo to máme na našich budovách jako sitka, tak jsme se někde dostali na kolem

0: stavili, jak se říká, úplně na zelené louce.
1: A ten nápad přišel z té firmy, to je vlastně jakoby jejich nápad. Dneska jsme třeba v oblasti, kdy se bavíme i o pohledech, které nás prostě třeba před rokem vůbec nenapadly. Koukali jsme na to jako na informaci, jak vám teče voda v objektu, jestli někde prostě uniká, neuniká. Dneska na to koukáme, takže jsme v objektu, kterému říkáme Tech Tower, a v podstatě tady máme v klasickém dnu kolem 600 lidí a my vůbec nevíme v případě, že by tady vznikl požár, kolik lidí tady skutečně je. A vlastně dneska přemýšlíme o tom, že tu technologii bychom dokázali využít tak, že by nám dala informaci, že třeba před 30 minutami v objektu bylo tolik lidí, protože ze signatury spotřebité vody by dokážete rozpoznat, kolik lidí bylo třeba na sociálkách, kolik lidí třeba čerpalo vodu v kuchynkách. Prostě to čerpání vody a ta spotřeba vody je velmi spojená s lidským chováním a může to být vlastně jako další zajímavý pohled pro služky integrovaného záchranného systému, že ví, když v té budově bude hořet, budou zasahovat, že tady třeba nějaké množství vody.
2: Luděk Šandora, ředitel správy informačních technologií města Plzně. Ředitel Českého hydrometeorologického ústavu pro hydrologii Jan Daňhelka má určitě obecný přehled o tom, jak se s vodou v celé zemi nakládá. Co tedy říká takovému projektu, který Plzeň rozjela?
3: Rozhodně to není věc, která by na jednu stranu vyřešila veškeré problémy, na druhou stranu je to určitě velmi významný přínos k tomu. Vlastně to, že dneska jsme bez problémů zásobování vodou, je i díky tomu, že jsme dokázali velmi výrazně snížit naši spotřebu vlastně od 90. let oproti té době let 80., kdy opravdu se tou vodou nešetřilo. A vlastně bez toho, aby jsme vybudovávali nějaké další vodní zdroje, tak fungujeme dnes právě díky velkým úsporám. A on ten potenciál těch úspor samozřejmě na začátku je velmi velký, ale to, co bylo snadno uspořitelné, už jsme vlastně vyčerpali. A dnes tedy musíme jít tou chytrou cestou, abychom dokázali už tak nízkou spotřebu v přepočtu na člověka snižovat dál. Na druhou stranu, když se podíváme do světa, tak třeba Izrael dokáže pořád nebo se soustředí právě na to, co nejefektivněji vodu využívat, co nejefektivněji zabránit ztrátám v potrubí vlastně recyklaci. Právě proto, aby dokázal s těmi omezenými vodními zdroji vyjít. Takže když se na to podíváme dnes, ta spotřeba v průměru na člověka někde mezi 80 a 90 litry na den, ale pořád třeba ještě ztráty ve vodovodní síti jsou někde okolo 20 litrů na člověka na den. Takže ono to není procentuálně velké, tak to vždycky nula je nedosažitelná, ale pořád je to vlastně část ta poměrně významná, kterou dokážeme ušetřit.
2: Ředitele Jana Daňhelku ještě uslyšíte, ale předtím také něco o tom, jak se mění hospodaření s vodou v mnohem menších obcích a městech, než je zmíněná Plzeň.
4: Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy důležitých problémů. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
2: Česko je v evropském měřítku svým způsobem unikát. Na necelých 11 milionů obyvatel připadá víc než 6 tisíc samostatných obcí. Každá z nich se musí po svém vyrovnávat také s tím, jak hospodařit s vodou v době klimatické změny. Olga Dočkalová je starostkou obce Sudice na Jižní Moravě s necelou 500 stálých obyvatel. Zároveň předsedá Komisi pro životní prostředí Svazu měst a obcí.
5: Já jsem starostkou asi 16 let a musím říct, že tam je diametrální rozdíl. Zatímco přes 16 lety jsme to okolí až tak moc neřešili jako starostové. Ty investice vesměs šly všechno přímo do obcí. Tak nyní je takovýto období po tom výrazném suchu v roce 2015-16 se změnila dost koncepce práce starostů a oni se začali více věnovat vlastně tomu okolí, tomu svému katastru. To znamená i prostřednictvím sázení stromořadí, jo, tady těch klidových zón, a myslím si, že je to dobře. Samozřejmě je to dobře jak pro přírodu, tak i pro nás, pro všechny. A myslím si, že je to docela i hodně vidět, když někdo vyjede na kole, tak vidí, že kolem obcí prostě vznikají různé klidové zóny a zelené a zasakovací pásy.
2: Podle Olgy Dočkalové už tak dneska většina starostů bere hospodaření s vodou jako samozřejmou součást své práce. Jenže ne všechny obce mají samozřejmě stejné podmínky.
5: Spousta obcí dneska ještě nemá centrální vodovodní přivaděče, které prostě zásobují pitnou vodou obec, ale mají třeba svoje nějaké vrty. Ty se většinou nachází někde za obcí nebo někde i v lesích. No a tam si myslím, že také nastaly

0: období sucha takový fenomen další, kdy se museli kolikrát jejich vodojemy zavážet pitnou vodou, to znamená vodárenská třeba zavážela po nocích vodojemy pitnou vodou, aby lidem pořád teklo z kohoutka. Ty obce jsou potom, bych řekla, hodně v kritických situacích.
1: No a co teda s tím? Je nějaký způsob, jak to řešit?
0: Ten jeden je, že buď se ta obec taky přidá k tomu vodovodnímu přivaděči, stojí to samozřejmě nemalé investice, pokud to stavebně a technicky jde, tak se napojí na ten vodovodní přivaděč. Pak samozřejmě tu vodu může využívat v době sucha, když ji dochází ve vlastním vrtu. A nebo druhý způsob řešili hodně starostové tím, že právě kolem vrtu třeba stahovali tu vodu z krajiny prostřednictvím prostě nějakých zasakovacích zase opatření, jako jsou mokřady a tak dále.
1: Starostka obce Sudice a současně předsedkyně Komise pro životní prostředí Svazu měst a obcí Olga Dočkalová.
2: Posloucháte Zaostřeno.
1: Česká republika leží na hlavním evropském rozvodí. Prakticky všechny významné řeky u nás pramení a žádná velká řeka k nám nepřitéká. Voda, která na našem území naprší nebo vyvěrá, tak nakonec odteče do Severního, Baltského nebo Černého moře. Mimochodem, podobně jsou na tom v Evropě, jen Švýcarsko nebo Andora, i když jejich hydrologická situace je úplně jiná. Dají se ještě na českém, historicky tak dlouho a relativně hustě osídleném území, najít nějaké nevyužité vodní zdroje? Zeptal jsem se ředitele Českého hydrometeorologického ústavu pro hydrologii Jana Daňhelky.
3: Nové zdroje vody najít můžeme, vytvořit můžeme, zejména podzemní vody, ne všechny zvodně, takzvané odborně zásoby podzemní vody, jsou využívány. Na druhou stranu ono je to vlastně dvousečné. To, co potřebujeme, je vlastně hospodařit s množstvím vody, které máme. Ono to zní vlastně tak jako banálně, tohleto konstatování, ale to hospodaření spočívá hlavně v tom, že my té vody nemáme v průběhu roku pořád stejně. Ono se to mění. Chvíli mi je jí víc, chvíli mi méně. My musíme se zaměřit na to, jak tu vodu ve chvíli, kdy je víc, si ji vlastně uložit na tu dobu, kdy bude méně. Takže nejklasičtějším příkladem toho jsou samozřejmě vodní nádrže. Bez vodních nádrží bychom nemohli fungovat tak, jak fungujeme dneska. Do budoucna několik vodních nádržích připravovaných je. Mluví se třeba o vodní nádrži Kryry na Rakovnicku, mluví se na Zlínsku o nádrži Mlachovice. To jsou všechno vlastně oblasti, kde dnes ty povrchové zdroje nejsou. Co se týče těch podzemních zdrojů, tak ta voda v podzemí nějakým způsobem je. Ale to doplňování její je mnohem obtížnější, zejména teda v měnících se klimatických podmínkách, kdy často to jarní doplnění v podobě velkého tání sněhu a nám třeba vypadne a vlastně začíná ten pokles dřív. Takže čistě vrtání nových studní může být krátkodobým řešením, ale není to řešení stoprocentní a ne všude bude funkční.
1: Evidentně nejenom v Plzni, i v jiných městech si uvědomují, že prostě s tou vodou je potřeba nějak šetrněji hospodařit. Vidíte z vašeho pohledu hydrologa, že společnost opravdu začíná nad vodou víc přemýšlet, že se mění myšlení lidí, abych tak řekl, než jenom třeba legislativa a tvrdá opatření jako nějaká nařízení, zákazy a příkazy?
3: Kdybyste mi tuhle otázku položil před 10 lety, tak bych parafrázoval jednoho známého, který říkal, na to, jak je voda důležitá, jak má strašně špatný marketing, jo. Strašně špatný public relations. A myslím si, že tohleto se v hlavách lidí přece jenom malinko posunulo. Že ta důležitost vody, to, že její nedostatek není jenom nějaký výmysl, ale že se opravdu v tom létě často ta voda nedostává minimálně prostě v té krajině, že ty vodní toky nejsou v takové podobě, jako si ještě někteří z nás pamatují, kolikrát byla dobrá vodácká sezona a sízné některé řeky, že se to vlastně v naší společnosti uchytilo jako téma, o němž aspoň víme, o němž se aspoň hovoří a to je skvělé, že by to bylo tak, že by bylo úplně prioritní, asi zatím není. Na druhou stranu opravdu to vodní hospodářství u nás je natolik vyspělé historicky, že lidem dokáže tu vodu zprostředkovat, ale už to vědomí toho, že to nemusí být samozřejmost, je velice dobré a velice prospěšné k tomu, aby jsme to nebrali, jako že se nemůže nic stát a opravdu o té vodě přemýšleli, což je dobré. Já vždycky následuje na to otázka, co děláte vy. Tak jako já jsem říkal, že jsem před mnoha lety, nebo v podstatě od jak živa odmítl, že bych zaléval trávník na naší malinké zahrádce. To mi prostě přijde, že pitnou vodou v Praze zalévat trávník v žádném případě a nepřipustím. A šel jsem proto, abychom vysadili nějaká suchoodolná nebo suchomilná druhy trav a do toho trávníku. Ten trávník nevypadá tak krásně jako anglické udržované trávníky, ale je tam. A tuje, které prostě uschly, tak bohužel uschly. Už nenahrazujeme novými tujemi, ale nějakou momentálně spíš, řekněme, středomorskou florou nebo habrem, který přece jenom je krásný strom, sem patří a to sucho snáší daleko lépe než tuje. Tak prostě se tomu přizpůsobujeme tímhle tím způsobem. No plus teda úsporná hlavice na sprše, aby to sprchování uspořilo aspoň pár litrů.
1: Ředitel Českého hydrometeorologického ústavu pro hydrologii Jan Daňhelka. Nakonec se vracím tam, kde jsem tenhle pořad zaostřeno začal. Na břeh řeky Sázavy, kde jsem si o vodě povídal se starostou Žďáru Martinem Mrkosem.
4: Já jsem už při natáčení tohohle pořadu mluvil s odborníky a takový téma, který se tam objevuje neustále, co se týče hospodaření s vodou a s městy a obcemi, je, že je potřeba změnit myšlení lidí. Že jako technologie jsou, legislativa se dá změnit, ale těma nařízeníma a omezeníma a příkazy se to stejně definitivně jaksi úplně zefektivnit nedá. Co si o tom myslíte?
5: Já s tím plně souhlasím. My jsme země modrých ok, to znamená těch různých bazénů, na zahradách. Osobně mě třeba vlastně trošku dráždí, že splachujeme pitnou vodou, umýváme auta pitnou vodou. To jsou věci, které dneska jdou technologicky řešit jinak a pořád žijeme v takovém vědomí jako vodního blahobytu, který ale s těmi delšími periodami sucha nemusí platit. A třeba jako město změnu tady a příchod fenoménu těch delších period sucha reflektujeme a například se mohu pochlubit tím, že v tom sportovním kampusu Bouchalky tak nově máme instalovaný 3 obrovské retenční nádrže, které se budou využívat, bude-li v nich dostatek vody na závlahu fotbalového trávníku nebo tenisových kurtů. Zmiňoval jste moderní technologie, v bazénu máme dneska zařízení, které recykluje asi 75% vody. Dříve každý den bezúčelně odtékalo do kanálu 50 kubíků vody. Dneska se vlastně těch 35 kubíků znovu použije, recykluje. Ty zbývající kubíky chceme využít vodu pro splachování v nedalekém připravovaném rezidenčním projektu Batiskav.
1: Slova starosty Žďáru nad Sázavou Martina Mrkose končí dnešní zaostřeno, ale vysílání Českého rozhlasu Plus samozřejmě pokračuje. K poslechu dalších pořadů vás zve a naslyšenou se těší Vít Pohanka.
2: Jdeme dál než ostatní. V diskuzích, dokumentech, komentářích a reportážích. Jediná česká stanice mluveného slova Český rozhlas Plus.
6: Radioservis představuje
2: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
7: Je 10 hodin.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
7: V Tyrolsku začíná blokáda fernského průsmyku. Policie posiluje kvůli odjezdům na dovolené kontroly na dálnicích a vytížených silnicích. Hotely a penziony mají na prázdniny stále volná místa. Češi s rezervacemi váhají. Dobré dopoledne u zpráv přeje Naďa Procházková. V rakouském Tyrolsku začala blokáda silnice přes Fernský průsmyk. Protest tamních obyvatel a ekologických organizací proti rozšíření dopravní infrastruktury potrvá asi 2 hodiny. Fernský průsmyk je jednou z nejdůležitějších tras přes rakouské Alpy.
8: Uzavírka se týká 34-kilometrového úseku mezi městy Rojte a Nasrajt. Lidé protestují proti plánům tyrolské vlády v oblasti vybudovat nové tunely a zavést mýto. Podle nich to dopravní situaci v už tak vytíženém regionu ještě zhorší. Upozorňují také, že počet kamionů projíždějících přes průsmyk se od 90. let zdvojnásobil. Tyrolská vláda kritiku odmítá a tvrdí, že cílem projektu je zvýšit bezpečnost a plynulost dopravy. K blokádě dochází v době, kdy v části sousedního Německa začínají prázdniny a rakouské úřady tak očekávají komplikace i na objízdných trasách. Bára Vránová, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
7: Stovky dopravních policistů dnes vyráží na kontroly kvůli odjezdům lidí na dovolené. Chtějí tím snížit riziko nehod. Třeba na jižní Moravě se hlídky soustředí například na křížení dálnic D1 a D2 u Brna, na dálnici D2 na Slovensko, ale taky na silnici první třídy číslo 52, která vede přes Mikulov směrem do Rakouska.
9: Tak, zpravím.
10: Balíme do Rakouska, máme spoustu vody, máme spoustu džusů, klimatizace běží, spousta jídla, jsme připraveni.
11: Dechovou zkouškou Pavel Peřina z České Lípy prošel a než s karavanem odjede, policisté mu doporučují, aby dělal při řízení pauzy. Odpočinek je podle policejního mluvčího Davida Chaloupky ideální prevencí, jak zabránit typické letní nehodě.
12: Tady na této komunikaci je častou příčinou únava. Řidič, který dlouho řídí, usne za volantem a plynule přejede do protisměru.
11: Intenzivní kontroly plánuje policie na celou sobotu. Alena Hesová, Český rozhlas.
7: České hotely a penziony letos meziročně zdražily o necelých 5%. Český rozhlas to zjistil od Asociace hotelů a restaurací. Obsazenost podle ní bude zhruba stejná nebo lepší než loni. S rezervacemi pobytů zatím čeští turisté váhají. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Na první prázdninový týden platí výstraha meteorologů před extrémními teplotami. Dnes bude až 39 stupňů, zítra až 41. Nejtepleji má být v nížinách, v Polabí a Poohří. Na co si v takovém počasí dávat pozor, říká meteorolog Josef Hanslík.
13: Je samozřejmostí, že bychom se měli vyhýbat pohybu na přímém slunci a v rozpálené zástavbě, zejména při těch nejvyšších odpoledních teplotách. Měli bychom dodržovat pitný režim, zcela se vyhýbat fyzické zátěži.
7: Začátkem týdne už by ale vlna veder měla končit. Bude oblačno až zataženo. Od pondělí pak čekáme postupně na celém území přehánky nebo bouřky, místy i silné. A teploty ty budou postupně taky klesat. V polovině týdne naměříme kolem 24 stupňů. A teď ještě to dnešní počasí. Slunečný, velmi teplý den, jasno nebo skoro jasno. Během dne se může tvořit kupovitá oblačnost, hlavně na západě Čech. Teploty 35 až 39 stupňů. Na severovýchodě území do 36, na horách kolem 30 stupňů Celsia. A pované slabý, proměnlivý nebo jihovýchodní vítr. To byly zprávy, vy už si můžete poslechnout Laboratoř.
14: Nejsme my lidé více čichoví, než se zdálo?
15: Myš je na tom výrazně líp, má 5x víc chemosenzorických čichových neuronů, ale zřejmě jsme ani o tom nevíme.
14: Partnerské chování je s tím trošku spojeno.
16: Antilopy se určitě orientují hodně podle pachu, dokonce si nechávají vzkazy na stromech, vlastně si tak povídají.
14: Tomu máme daleko.
15: Já si myslím, že ne, protože když jdu po ulici a cítím ráno, jak už se smaží cibulka, mám vyloženě prostorovou orientaci čichovou, že se otočím a bude guláš. A takhle to máte i v té přírodě, že jo? Že poznáte, jako bude pršet, nebude pršet, taky nám to říká čich.
14: V dnešní laboratoři účinkují zoologové Pavla Hejcmanová. Dobrý den.
17: Dobrý den.
14: Pavel Stopka.
15: Dobrý den.
14: A student téhož oboru Tomáš Jelínek. Vítejte.
18: Dobrý den.
2: Laboratoř. Laboratoř.
17: U lidí je čich pravděpodobně velmi podceňovaný orgán.
18: Ten čich je ještě složitý o to víc, že tam nejsou zapojeni jenom ty čichové receptory. Je to prostě divadelní hra s mnoha herci.
15: Chobotnice se naučila používat to zrcadlo jako nástroj. Neprojevila známky vysoké úrovně vědomí, ale vysokou úroveň učení.
14: Badatelé z lékařské fakulty na Harvardu popsali, jak se u savců organizuje čich. Na myších popsali nervové buňky, které přijímají ty čichové signály. Tyto takzvané čichové receptory se řadí do úhledných řad, které se navzájem překrývají. Pro účely této studie vědci popsali miliony nervových buněk. Dalo by se tedy říct, že náš mozek má smysl pro pořádek? Ptám se Pavly Hejcmanové.
16: Já si myslím, že příroda má ohromný smysl pro orientaci a přežít v krajině, celkově na planetě Zemi, v jakémkoliv měřítku, ať v tom globálním nebo v tom mikroměřítku, je potřeba, aby ten organismus se dokázal orientovat. No a samozřejmě to se musí někde promítnout v adaptacích, které ty organismy mají, aby se opravdu neztratily.
14: Nemluvíme o ničem akademickém, protože, jak známo, čich u nám ubývá třeba s postupujícím věkem ve stáří. Mnozí z nás to pozorovali při covidu, jak to bylo nepříjemné nemít čich. Jak se vlastně děje to, že vědci dokážou počítat a popsat miliony nervových buněk? To je úplně nepředstavitelné.
15: Díky metodě, která se nazývá prostorová transkriptomika, kdy vlastně dokážeme dneska už vizualizovat exprese jednotlivých transkriptů v nějaký tkání. To je vlastně ten hlavní objev, který v té práci je.
14: A co to je ty transkripty?
15: Transkripty to jsou vlastně produkty DNA, vyrobí se RNA, sestříhá se, máme transkript, který potom je návodem pro výrobu toho proteinu, toho receptoru například.
14: Takže vlastně je to přepisování dědičné informace, ale to novum té práce je v čem?
15: To novum je vlastně ta vizualizace, protože to, že máme čichové receptory nebo myš, za to dostala Linda Buck a Richard Axel Nobelovu cenu v roce 2004, to, že jsou uspořádány v diskrétních zónách, to taky objevili oni. Následně to popsal Miloš Novotný z Blooming u přídatného čichového orgánu a to, že je to propojený spárování s konkrétními okrsky glomeruly v čichovém laloku v mozku, tak to se taky vědělo, ale tu detailní mapu pomocí těch fajnových metod jsme ještě nevěděli do dneška.
14: Je tam ale i česká stopa, jak slyším.
15: Ta česká stopa není přímo v tom článku, ale ten Miloš Novotný se obdobnou problematikou taky zabýval, konkrétně jak se ty feromony vážou na ty konkrétní čichové receptory.
14: Vy k tomu máte nejbliž tematicky, ne?
18: Ano, já jsem to studoval hodně, ale já jsem spíš taky studoval, jak ten čich ještě složitý o to víc, že tam nejsou zapojeni jenom ty čichové receptory, ale další proteiny, které nám to tam možná nějak dováží, vychytávají a my pořádně ani doteď nevíme právě, jak ta celá plejáda se odehrává, protože to je tak krásně komplikovaný systém. Je to prostě divadelní hra s mnoha herci. Já se snažil nějak pochopit právě, jak to funguje matematicky trošku.
14: Takže vy věříte, že jsme lidé čichoví?
18: Já mám chronickou rýmu, takže jako z mého pohledu já u sebe to úplně nejsem schopný porovnávat, ale kdyby jsme nebyli čichoví, tak ten nos nemáme.
14: Co vás, Tomáši, zaujalo na téhle práci?
18: To právě, jak oni zmapovali tu organizaci, protože já jsem třeba osobně očekával, že ta organizace bude mnohem více třeba podle toho, jaký výjem nám to vyvolá. Jestli cítím něco sladkého, jako budu se mi zbíjat sliny, tak jsem čekal, že to bude v jednom místě. Ale ono se ukazuje, že jak ten mozek si to tam uspořádává v tom takzvaném čichovém laloku, tak je podle právě prostoru, podle místa toho neuronu. Takže to není podle toho ani, co on váže za ligandy, s čím je spojený, s jakým procesem, ale je to podle prostoru, což mě velice zaujalo.
14: Tak přijde nějaký čichový vjem. Dobře, můžeme zůstat u té cibulky, jo? Pavel Stopka jde po ulici, cítí cibulku, říká si, tak tamhle se něco smaží a v tom nose se děje co?
15: Ty organické látky, které charakterizují, to je víc látek najednou, to není jedna látka, vstupují do nosu, kde jsou receptory pro tu vůni, tak se aktivují ty receptory a ty pomocí dlouhých axonů pošlou tu informaci do čichového laloku. Co je ještě zajímavé je, že ty diskrétní zóny jsou bilaterálně symetrické, jsou v levé i v pravé části nosu. To znamená, že čich je vlastně i prostorovým orgánem.
14: Kolegové upozornili na takovou maličkost, že těch nervových buněk čichových je hrozně moc. Tisíce typů, tady mluvíme o milionech nervových buněk, ale třeba pro rozeznávání barev, že jsou jako tři typy těch buněk, tak to je obrovský kontrast.
15: Ten RGB systém, ty vlastně receptory v oku, on je založený na podobným proteinovým základu. To je všechno rodopsínová rodina, včetně těch čichových receptorů. Čili on funguje dost podobně. Tam dochází, tomu se říká kombinatoriální kódování k tomu, že vlastně on si ty barvy poskládá na základě intenzity toho světla a převede do RGB, aby to bylo jednodušší.
14: Že nepotřebuje tolik buněk.
15: Nepotřebuje tolik buněk a tolik barev. Ten svět je výrazně jako barevnější a složitější. zvenčí, kdybychom se podívali třeba pomocí nějaký spektrální analýzy, tak bychom se divili, kolik těch barev tady vůbec je.
14: Trošku jsme si přisvítili, ale aspoň něco. Tomáš Jelínek se hlásí, že chce doplnit.
18: Jenom právě ono taky tam jde o to, jaký je rozdíl mezi tou fyzikou a chemií. Oni zachytávají tu danou vlnovou délku, nějaký určitou část toho spektra a z toho už se to docela snadno proskládá. Ale když se podíváte, jakou plejádu máme molekul, jak mají různé tvary, jaké funkční skupiny, tak nejde vytvořit jednoduše nějaký protein, který by vychytával obrovskou hromadu a tak kombinatorálně. Oni jich vychytávají vícero, ale není to, že by jich zachytili třeba tisíce. Jsou to nějaký menší jednotky, maximálně desítky bych čekal. Ono pořádně doteď tomu nerozumíme, jak to všechno oni chytnou. Ale ten čich je právě, ta plejáda molekul je mnohem zkomplikovanější fyzikálně, chemicky pro nás vychytávat, než nějakou část spektra světla. Proto bylo to nutné vyvinout si tolik strašně možných receptorů.
14: Kolegyně Pavla Hejsmanová, myslím, taky ještě chtěla poznamenat, já jsem pořád přemýšlela o těch antilopách v tom smyslu, že vlastně tady je to popsáno pro nás všechny, pro nás, pro myši, pro antilopy.
16: No, já jsem chtěla poukázat na to, že vlastně čich, chemická komunikace je úplně základní, evolučně základní typ komunikace, který se vyvinul už u jednobuněčného organismu. Každá buňka, ať je samostatná nebo v nějakém organismu, musí komunikovat s prostředím. A to je prostřednictvím nějakých receptorů, nějakého porozumění chemické látce, která k té bunce, k jejímu povrchu přijde a nějaké reakce na ní.
14: Ono se to vlastně týká i takových věcí, jako je bezpečnost, že? Poznat, že jsem nebezpečí, tak musím čichat.
16: Určitě živočichové používají chemickou komunikaci, tedy čich, k rozpoznávání obrovské spousty podnětů z prostředí. A to je jak nebezpečí, ale taky si tím povídají a zjišťují, jak jsou na tom další členové skupiny. To znamená, jestli jsou přátelé či nepřátelé, kdo je dominantní, kdo je submisivní, nebo jestli jsou připraveni k reprodukci, nebo kde jsou dobré potravní zdroje.
14: A Pavel Stopka dá tečku tomuhle prvnímu tématu.
15: Další význam chemické komunikace je rozpoznání jednak hygienického stavu a hlavně teda zdraví nemocný. Myši běžně rozpoznávají nemocné jedince, aby se s nimi nepářili, aby něco nechytili. Doktoři ještě donedávna používali čich třeba v 17. století, aby rozpoznali typ choroby, že třeba tuberkulóza má vůni jako zetlelé listí, nebo různý dermatitidy se dají poznat podle čichu, jako je to spálení nebo je to zánět, to se dá všechno poznat podle čichu. Akorát my jsme se nějak odnaučili to používat, protože ne všechno máme dneska drahé, složité přístroje, tak už ho nepoužíváme a zapomínáme, že byl v evoluci důležitý.
16: Já bych doplněla, že vlastně u lidí je čich pravděpodobně velmi podceňovaný orgán, ačkoliv to, co jsem řekla předtím o té společenské komunikaci, nebezpečí i reprodukční připravenosti, to platí vlastně i na lidi, ale je to překryto kulturami a tím, co je vhodné, přijatelné či naopak nepřijatelné.
14: Tak budeme zase více zkoumat, jestli si voníme. Mm-hmm.
2: Posloucháte Laboratoř. Laboratoř.
14: V dnešní laboratoři účinkují zoologové Pavla Hejcmanová a Pavel Stopka a student téhož oboru Tomáš Jelínek. Chobotnice, o který bude řeč v souvislosti s další prací, kterou jsem vybrala, využívají zrcadlo, aby nacházeli potravu, kterou nevidí. Neurovědci z amerického státu New Hampshire tvrdí, že tato zvířata se chováním dají přirovnat dokonce ke kočkám. V tomto ohledu potravě se dostala v 73% případů. Ta zvláštnost, jestli jsem to dobře pochopila, je v tom, že tahle schopnost je doménou savců a ptáků, vyžaduje určitý trénink, co asi museli dát chobotnici, aby si pro jídlo nakoukla za roh.
15: Tam stačil ten obrázek toho kraba, protože ona ho, když ho vidí, tak jde po něm a chce ho vlastně sežrat. A teďka to kouzlo toho experimentu, který se dělal na mnoha jiných druzích, říká se mu seberozpoznávací test, spočívá v tom, že my si myslíme, jako vědci, že to odhalí nějaký aspoň fragment vědomí toho zvířete, protože když něco rozpoznám, tak o tom přemýšlím. To je ta první část. No a ta druhá část je, že by to zvíře mělo rozpoznat sebe. A ty chobotničky vlastně, když viděli v zrcadle chobotničku jinou, ale sebe, tak mysleli, že je to jiný jedinec. Teprve, když jim tam dali tu potravu, tak tam byla nějaká motivace, ta spustila učení a ta chobotnice se naučila používat to zrcadlo jako nástroj. Čili v tu chvíli ta chobotnice neprojevila známky vysokého vědomí, úrovně vědomí, ale vysokou úroveň učení. A v tom jsou právě chobotničky známí, že oni se strašně rychle učí.
14: To se mi taky líbilo. Poznámky naší dalšího hostu.
16: Tento experiment ukazuje vlastně, že živočichové jsou schopni řešit důležité prostorové úlohy a jsou samozřejmě důležité pro jejich přežití. To znamená, evolučně to navazuje na schopnost rozpoznání, co je v prostoru přínosem, v tomto případě teda nějaká potrava, co může být nebezpečné, případně jestli je tam nějaký jiný jedinec, s kterým se může to zvíře pářit.
14: Dám slovo Tomášovi.
18: Ono to není úplně jako poprvé, co vidíme, takhle schopnost přemýšlet prostorově a dostat se za potravou. Ono třeba právě v New England v akváriu v roce 1982, tam zaznamenali kuriozní případ, kdy jim zmizely platýzové z vedlejšího akvária a našli tam chobotnici, která tam vůbec neměla být, a to je s tím, že ona si zkrátka vyklouzla víkem, protože jak oni nemají kosti a ve finále je omezuje pouze jejich ústí, tak proklouzla a vlezla si do akvárka, kde vůbec neměla co být, a snědla tam veškerý ty, ne veškerý, 6 platýzů.
14: No, nebyly platýzové. Pavel Stopka pokračuje.
15: Tady je ještě dobré dodat, že ten experiment je strašně jednoduchý sám o sobě. Já když jsem byl ještě jako, měl jsem fellowship, postdoc v Oxfordu, tak jsem byl součástí toho akademického sboru a tam jsme tento model používali na praktikách. Jsme měli rybky a dávali jsme zrcadlo nebo obrázek predátora dokonce. K tomu predátorovi nešli, ale když byli dvě nebo tři, tak už provokovali a šli k němu. Aha. Takže tohle je jeden vlastně z úkolů, který se dělá běžně na praktikách na různých vysokých školách, a vlastně nic moc nestál tenhle experiment. To je jako na tom docela kouzelné, ale jinak, když si vyhledáte všechny články o tady těch zrcadlových experimentech, tak to jsou jako stovky v časopise třeba Animal Behavior. A zajímavý třeba, že kočka taky jako nechápe, co je v tom zrcadle. Medvěd to taky jako asi moc nechápe, ale pak jsou různý krkavcovičí ptáci, který to jako umějí, straka to umí, ta pochopí velice rychle. A jedna taková teorie říká, že ty druhy zvířat, který mají zkušenost s vodní plochou, kde vlastně se zrcadlí ten jedinec, tak ty jsou spíš schopný pochopit, že vidějí sami sebe.
14: Kočka, když si chodí lovit pstruhy do potoka, tak ta se s tou vodní hladinou setká, ale nepoznala by sama sebe v zrcadle?
15: Asi ne. Jako některé kočky to zřejmě jako umějí. Nějaká frakce, to nedokážu vypočítat, ale ta kočka, to je vlastně noční živočich. A celá řada nočních živočichů ten self-recognition test jako nepochopí nebo neukáže, že má dobré vědomí, protože se prostě orientuje jinak nebo v jiných spektrech světelných, takže svět je opravdu složitý.
14: No, tomu přistupují nějaké individuální schopnosti těch jedinců, že? Že ne, není chobotnice jako chobotnice, není kočka jako kočka?
16: Určitě v tom ta individualita má nějaký význam. Vlastně tento experiment neměl být nejspíš experiment na to sebeuvědomění, jako spíše ukazuje na schopnost učení a řešení prostorové úlohy. A když se podíváme na velkou ekologickou škálu, tak si uvědomíme, že třeba antilopy také musí řešit obrovsky složité ekologické úlohy, které souvisí s prostorem. Například migrující antilopy si vlastně musí pamatovat trasu, musí si pamatovat kam nějaké orientační body, pamatují si různé zdroje vody, pamatují si třeba svou pozici ve stádě, pokud migruje obrovské stádo najednou, jako v případě pakoňů a zeber v ekosystému Masai Mara. Takže je to skutečně komplexní kognitivní proces, kde je proces učení, proces paměti a využití dalších smyslů.
15: Strašně moc záleží na tom primárním nastavení toho zvířete. Chobotničky jsou vizuální predátoři, ty musí vidět tu kořist, zatímco kočka ta reaguje na zvukové věmy, třeba uslyší ptáčka, na pachové věmy, když loví vlastně na zemi, a pak teprve přichází ty oči. A ty oči rozhodují pouze o tom, jako vypadá nebezpečně, nevypadá nebezpečně, nebo je to malý, je to myš. Ale detailní feature, nějaké rysy nesleduje. Zatímco my jsme úplně vizuální. To zrcadlo u nás dává naprostou jako jasnou logiku.
14: Mm-hmm. To je na světě nejkrásnější. A Tomáš Jelínek, myslím, ještě chtěl poznamenat něco k tomu, jak se liší jedinci v těchto výkonech.
18: Ano, tady je právě zajímavé na tady tom výzkumu, že ve finále všechny chobotnice, co to dokončili, byly samečci a ne samičky. A ten důvodem je, že když samička je březí, tak ona potom velice rychle umírá. Říkají tomu senescence. No a tak to bohužel dokončili jenom muži, ale vykompenzovali teda tady tu nerovnost alespoň tím, že ty samičky pojmenovali po ženách významných vědeckých, takže se jmenovala třeba Rosalind Franklin, Adele Vlis a tak. Byť je to ženské jméno, tak takhle pojmenovali samečky.
14: Moderátoři dnes účinkují zoologové Pavla Hejcmanová, Pavel Stopka a Tomáš Jelínek, který studuje tentýž obor. Neopomeneme antilopy, obor Pavly Hejcmanové, protože ta další studie o nich bude. Mutace, která pomáhá tibetským antilopám nebo také jakům přežít ve velkých nadmořských výškách, by mohla najít uplatnění medicíně. Vědci ze Šangaje přišli na to, že u zmíněných kopytníků umožňuje regeneraci nervové tkáně. Nedostatek kyslíku ve velkých nadmořských výškách totiž ničí obal nervových vláken, myelin. Tohle je téma moc zajímavé jako medicínsky, ale já se přece jenom dostanu nejdřív k té etologii, abych si představila tu antilopu průměrné nadmořské výšce kolem 4,5 kilometru. Jak žije?
16: Antilopa tibetská, nebo také ji známe pod jménem Chiru, anebo Orongo, žije výhradně na tibetské náhorní plošině, to znamená v obrovské výšce ve specifickém prostředí, a tak se vytvořila spoustu zajímavých adaptací. Jedna z nich je tedy adaptace na hypoxii. Je to ukázka obrovské rozmanitosti antilop. Je to jedna z antilop, která ukazuje, jak je obrovsky přizpůsobivá podmínkám prostředí. Antilopy mají obrovskou spoustu druhů, celkově kolem 90 druhů, záleží podle toho, jakou taxonomii použijeme, a žijí v obrovském množství prostředí, které si můžeme představit. To znamená například v těchto vysokohorských podmínkách, ale antilopy obecně přežijí i v horkých pouštích, anebo v deštném pralese, v zaplavených oblastech či v otevřených savanách, a z každé té antilopy si můžeme vybrat nějakou zajímavou adaptaci.
14: Teď propojeme obory našich dvou vědeckých hostů, protože budeme mluvit o myších. Pokus byl, myslím, dělán na myších, protože myši s touhle mutací, která umožňuje přežití ve velkých nadmořských výškách, vystavili podmínkách, jak žijí antilopy, a najednou myšky se lépe učily, lépe si pamatovaly, měly více toho myelinu. To je docela překvapivé, ne?
15: Je to překvapivé, a ono je to hlavně tím, že oni našli u právě těchto vysokohorských kopytníků mutaci v genu RedSat, který vlastně ovlivňuje nebo reguluje konverzi z vitamínu A na retinoidy. Má to celou řadu dalších vlivů, třeba mnohem lépe díky zvýšenému působení retinoidů ukládají energii do tukových tkání, což se ve vysokých horách děje. Na těch myších se to vlastně projevilo naprosto identicky.
14: Tak tomu potřebujeme vitamin A.
15: K tomu potřebujeme vitamin A. A taková ta největší bomba je, že ta tibetská antilopa není antilopa. To patří do tribu kapriny, kde jsou kozy, ovce a kamzíci. A je to vlastně tibetská koza. To znamená, ona je bazální linie všech koz. Je to bazální, to znamená sesterská ke všem ostatním. Čili ona se jmenuje antilopa, latinsky dokonce pantolop. To znamená jako úplná antilopa, ale vůbec to antilopa není. Ta
14: ten
15: metabolismus a funguje podobně jako kozy nebo vysokohorské ovce, než ty antilopy právě v té Africe. Takže to je jedna taková. Ale ten myší model, ano, ukázal, že evoluce, hlavně teda jako selekce, funguje, že dokáže vybírat z populace různých jedinců ty jedince, který mají nějakou výhodu. A ta výhoda právě spočívala v té mutaci tady toho genu RedSat.
14: Takže vlastně jsme si udělali pořádek v tom názvosloví. I když se to jmenuje antilopa tibetská, tak ve skutečnosti to má vlastnosti kozí a žije to v Tibetu a má to velkou odolnost k vysokým nadmořským výškám. A teď to má ještě takovou zajímavou souvislost, to, že ubývá toho myelinu, tak to se týká třeba takové vážné nemoci, jako je roztroušená skleróza. Tohle to nejspíš hodně zajímá vědce.
15: A tady ještě musíme trošku rozšířit ten náš pohled. Oni ukázali vliv na myelinizaci vlastně těch nervových vláken, ty retinoidy. Oni jsou důležité v celé organogenezi, morfogenezi, například při výrobě spermí, spermatogeneze nebo vajíček, nebo při růstu zubů. Tam jsou všude tady ty retinoidy, to jsou takový jako stavby vedoucí, který potom zapínají, vypínají různý buňky, které produkují transkripční faktory, které pak ovlivní, co se s tou buňkou dál bude dít. To samé, jak jsme hovořili o čichu, o mozku, tak tam jsou právě retinoidy taky strašně důležité při iniciálním vlastně růstu těch neuronů do nosu z mozku. A retinoidy říkají těm buňkám, co mají dělat a jak mají prostorově organizovat vlastně tu dynamiku buněčnou.
14: Tomáš Jelínek chtěl ještě poznámek téhle práci.
18: Já jsem chtěl doplnit ten bioinformatický pohled, že tam je zajímavé, že tam došlo k změně substituce pouze jedné aminokyseliny. Tak malinká změna, taková, když se řeknete blbost, 500 aminokyselin dlouhý protein, jedno jediné písmenko změníme a máme úplně jinou funkční dráhu.
14: Tohle byla ta dráha, která umožňuje přizpůsobivost těm velkým nadmořským výškám.
18: Ano, právě, že oni dělají mnohem více tu konverzi. A co je taky zajímavé, já jsem se podíval do genomové databáze, jestli nějaký člověk náhodou tady to taky nemůže být. A normálně máme mezi náma nějakou toho chodícího antilopáka, u nějž to zachytili, že má přesně tady tu mutaci. Nejspíše on to sám neví, protože se nevystavuje hypoxii a nevidí, že mu je lépe, ale teoreticky i my lidé třeba postupem času můžeme sami taky zafixovat tady tu mutaci, ale jenom my nejsme vystavováni často té hypoxii, mimo teda nějaké tibetské šerpy.
14: No tak, právě, ale... jestli to není jeden šerpa.
18: Byl nalezený v Evropě, takže asi není.
15: Mm-hmm. To je vlastně první věc, která mě napadla. U těch lidí ta mutace je taky v nějaké části a je dost možný, že je to jeden z těch genů, který jsme získali od našich sesterských linií, to znamená od těch Denisovanů, protože Denisovani, kteří mají větší zastoupení v Nepálu, v Číně, v Tibetu než ve zbytku světové populace, tak mají celou řadu genetických odlišností, které jim umožňují vlastně žít v hypoxickém prostředí. A druhá ta populace v Indonésii, ty se naopak vydrží třeba 5 minut potápět pod vodou, což já nedokážu. A za to může stejný gen.
14: No ale že nám ti Denisované nevydrželi, když jsou takhle odolní.
15: Evidentně. Vydrželi tam, kde ty podmínky byly horší pro ty druhý linie, to znamená Homo sapiens a Neandertálec.
14: Mně je vlastně líto, že tady s náma nezůstali. To bylo zajímavé.
15: To je tak, jako to my si myslíme. Ale my jsme všichni taková jako mozaika. U nás taky může být 5 až 10% z Neandertálců, nějaký procento z těch Denisovanů. Za to mimochodem byla udělena Nobelova cena před 5 lety.
14: Možná, že bych to máte pravdu, no. Prostě oni jsou té naší dědičné informaci.
15: Jsou skrytí. Jako někdo je víc neandrtálec, někdo je víc homo sapiens, někdo je víc Denisovan. A díky tomu může žít ve vysokých horách nebo se potápět 10 minut pod vodou.
16: Já myslím, že tahle studie je dobrou ukázku také toho, proč stojí za to chránit přírodu. Protože nikdy nevíme, co nového objevíme a co může pomoct lidem. Co vlastně taková věc, jako je hypoxie, jako je nějaká mutace u kopytníka, který žije někde daleko, přitom může mít daleko sáhlý dopad na lidské zdraví a na lidskou medicínu.
14: Tak děti si budou se zájmem prohlížet jaka v zoologické zahradě?
15: Důležitá věc, která by měla zaznít, ta aplikace v medicíně, ta tady byla dřív, než vlastně tenhle gen byl vůbec popsán. Protože jedna ta varianta toho retinoidu, dihydroretinyl, se běžně používá právě na ty dermatitidy, protože on otvírá kanály kožní a umožní jiným aktivním substancím, třeba hydrokortizonu, pronikat do těch poškozených tkání. Používá se při léčbě nejrůznějších onemocnění a při vývojových problémech, takže my vlastně ty retinoidy používáme desítky let. Retinol nebo retinová kyselina byla poprvé popsaná v roce, myslím, 1903, a od té doby se vlastně intenzivně studuje. Víme, že je zahrnutá úplně ve všech procesech vývojových, ale pořád nevíme jak.
14: Aha, takže i proto je zajímavé studovat tady ty kozy lomeno antilopy tibetské a,
15: ano,
14: a nebo jaký.
15: Dá se to zobecnit tak, že vlastně jakýkoliv výzkum, nejenom lékařský výzkum, ale jakýkoliv výzkum je ve finále částečně nebo hodně užitečný i pro vlastně studium člověka.
18: Nikdo se může právě podívat, proč zkoumáme nějaké antilopy nebo třeba ještěrky, ale třeba protože jsme právě zkoumali sliny ještěrek, tak máme Ozempic, který nyní užívá podstatná část populace. No a třeba právě protože jsme zkoumali tady ty horské kozy nebo antilopy, tak můžeme lépe chápat tady tu dráhu, protože nám ta mutace umožnila pochopit, jak se to v tom mozku vlastně děje. A právě tady vždycky ten mozek zkoumáme skrze to, že se tam něco většinou pokazí a díky tomu víme, aha, tak to je zodpovědný za tady to. No a nebo se tam něco změní a teďka vidíme ty změny a právě my víme, že ten dihydroretinol nám tam funguje jako progenitor pro ty buňky, aby nám dělali tu myelinizaci a můžeme ho třeba potom podávat těm lidem, kteří mají roztroušenou sklerózu. Uvidíme, to je zatím čistě teorie, ale aby se jim lépe hojily právě ty jizvy, které jim způsobily ty jejich imunitní buňky splašené.
14: Tohle je hudba, v budoucnosti vždycky to trvá desítky let, než se objeví nový lék, ale tady možná ne.
15: To je hudba minulosti a současnosti, jo, protože ty retinoidy se dlouho zkoumaly a zkoumají a ví se jako opravdu hodně, jaký je vliv retinoidu na nějakou funkčnost nebo uzdravování, ale ten přesný mechanismus, co ty retinoidy dělají, jak spolupracují s různými transkripčními faktory, tak ten úplně jako ještě neznáme.
14: Tak je ještě co objevovat, je ještě zase dostávat Nobelovy ceny. A já moc děkuji za inspirativní debatu. V dnešní rozhlasové laboratoři účinkovali zoologové Pavla Hejcmanová. Děkuji vám.
16: Děkuji.
14: A Pavel Stopka.
15: Naslyšenou.
14: A student téhož oboru Tomáš Jelínek.
18: Též děkuji.
14: Děkuji moc, že jste se zapojili. Martina Mašková se těší za týden zase naslyšenou v rozhlasové laboratoři. Laboratoř.

0: Je 10 hodin a 30 minut.
1: Český rozhlas Plus. Zprávy.
0: Dobré dopoledne. Tropická noc, kdy teploty neklesnou pod 20 stupňů, byla na dnešek na pětině stanic v Česku. Nejtepleji bylo v Praze, teplota neklesla pod 23,7 stupně. Vedra budou celý víkend, dnes až 39 stupňů, zítra až kolem 41. Pořadatelé kvůli tomu ruší některé akce, například letecký den v Břeclavi nebo krojovaný průvod na folklorním festivalu ve Strážnici. Distributoři neočekávají, že by vysoké teploty ohrozily elektrickou síť. I přesto, že se spotřeba v letních měsících kvůli klimatizacím zvýší, nepřekročí zimní spotřebu. Sezóně se během horkých dnů zvedá spotřeba zhruba o 2%. Problémy proto o víkendu neočekává ČES, PRE distribuce ani EGD. Ukrajina v noci a brzy ráno zaútočila na průmyslová zařízení v ruském Volgogradu. Úder zranil nejméně 10 lidí, poznámil to gubernátor oblasti Andrej Bočarov. Řízené střely podle něj poškodily výrobní zařízení továrny a způsobily několik lokálních požárů. Podrobnosti o zasaženém podniku nejsou jasné. Nepotvrzené zprávy ruských a ukrajinských médií ale naznačují, že jde o ruského výrobce raketových a dělostřeleckých systémů. V Maďarsku je dnes 31. ročník pochodu Budapešť Pride. Tamní policie letos uvedla, že nevidí důvod průvod zakazovat. Minulý rok byla akce na podporu komunity LGBT+ z iniciativy vlády tehdejšího premiéra Viktora Orbána oficiálně zakázaná. I přesto se pochodu tehdy zúčastnili 100 000 lidí. Nový maďarský premiér Péter Maďar opakovaně dává najevo podporu rovnosti a svobodě shromažďování. V libanonském Bejrútu vypukly demonstrace po tom, co země podepsala rámcovou dohodu s Izraelem, informuje o tom agentura DPA. Militantní hnutí Hizballáh vyjednávání mezi Libanonem a Izraelem odmítá. Uvedlo, že se postaví všem opatřením, které z ujednávání vyplývají. Po podpisu dohody vyrazili v noci do bejrútských ulic příznivci Hizballáhu. Podle DPA zablokovali ulice hořícími pneumatikami. Ve Vítkově na Opavsku dnes otevřou novou turistickou atrakci. Originální vyhlídkové kolo stojí u cesty do Klokočova na kopci zvaném Cabák. Konstrukce ve tvaru kola odkazuje na nedaleký důl Velhotce. Další zastavení připomínají někdejší těžbu břidlice. Počasí bude jasno nebo skoro jasno, během dne se může tvořit kupovitá oblačnost, a to hlavně na západě Čech. Teploty 35 až 39 stupňů, na severovýchodě území až 36, na horách kolem 30. Povane slabý, proměnlivý nebo jihovýchodní vítr. To byly zprávy. Teď už Světlana Vitovská a Osobnost Plus.
2: Psům a židům vstup zakázán. Bylo mi 8, když právě tahle cedule na cukrárně definitivně ukončila moje dětství. Najednou jsem pochopila, že už nejsme normální rodina jako ostatní, vzpomíná spisovatelka Eva Erbenová, přeživší holokaustu, která žije už 77 let v Izraeli a dodává, když se někde vraždí, tak má svět křičet. Co říká na nárůst antisemitismu po celém světě a jak moc se jí život změnil po útoku Hamasu ze 7. října 2023? Dobrý den, paní Erbenová.
3: Dobrý den.
2: Děkujeme, že jste přišla.
3: Děkuji za pozvání.
2: A dobrý poslech přeje Světlana Vitovská.
1: Osobnost Plus.
2: Letos oslavíte 96. narozeniny. Jak se vám daří?
3: Děkuju, dobře, obdivuhodně dobře. Ani nemůžu věřit, že jsem tak stará. A jsem vděčná za to, protože člověk v tomhle stáří nějak vidí a váží si života jinak. Mohlo to být všechno úplně, úplně jiný. A nakonec
2: je to
3: dopadlo
2: dobře.
3: To dobře. Jsou tu děti, jsou tu vnuci.
2: Přestože žijete v Izraeli už 77 let, pořád říkáte, že jste Češka.
3: Určitě.
2: Spíš než Izraelka. Jak to mají vaše děti, vnoučata a pravnoučata?
3: Moje děti jsou Izraelci. Moje dcera ještě rozumí česky, ale nemluví, protože mateřština je česká. Ale co bylo to hlavní? Podívejte, Židi jsou hosti na celém světě. A my v Čechách, můj dědeček, pradědeček, všechno byli Češi. Češi, Masarykovi lidi, který, že jsme byli Židi, to nám nevadilo. Tak nevadilo, nebyl takový antisemitismus.
2: A mimochodem, kolik máte vnoučat a pravnoučat?
3: Vnoučat mám 9 a pravnoučat mám 16.
2: 16, to je velká rodina, když se sejdete. Co se vám jako první vybaví, když řeknu Děčín?
3: Skály, Hřensko, dědečková továrna na konzervování ryb, celý ten ta vůně, Labe a krásný život, který jsme měli. Já si vzpomínám do 5 let, že to byla taková pohoda. V Děčíně krásné okolí. My jsme nebyli nějak chudí, ani ne tak bohatí, ale nebyli jsme chudí. Dělo se krásně.
2: A první vzpomínka na Prahu?
3: První vzpomínka na Prahu je úplně tak divná z Slavín. Já vím, že jsme užívali Prahu, taky rodiče, jo? Že Hradčany, Slavín, že jsme stáli u těch hrobů a maminka mě říkala, kdo je Dvořák a všechny ty lidi. Praha pro nás byla poklad a taky jsme tam byla ve Strašnicích a ještě jsme měli naši Boženku a naše auto, tatínek měl svou firmu a mysleli jsme, že jako Čechy, Češi to vydrží a my to vydržíme s nima.
2: A když řeknu Terezín a Osvětim?
3: Když řeknu Terezín a Osvětim, podívejte, když jsme dostali předvolání, když jsem nesměla už do školy a když do Terezína, tak tatínek tak řekl, dobře, všechno nám sebrali. S 50-kilovým kufrem jsme odešli z ty krásné vily, když se otočím a vidím tam ty moje hračky a moju postýlku a moje obrázky a moje knížky, všechno. A jste pryč a nevíte kam a nevíte na jak dlouho. Ale táta řekl, nevadí, ta obluda Hitler nebude věčně, my to přežijeme, vrátíme se, budeme pracovat. Optimismus, a to nebyl jenom můj táta, to byli český Židi. A já, než jsem teďko jela do Prahy, tak jsem si vzala hovorit s TG Masarykem od Čapka, abych se trochu vrátila. Protože já jsem ještě Masaryka viděla na koni, jako malá holčička. A celá jeho filozofie životní, co on si myslel o Židech, on se taky zastával Dreyfus, tu aféru, jak tenkrát, tak ta jeho filozofie je tak humanistická, tak demokratická, tak lidská, že kdyby dneska se na lidi vrátili k desatero přikázání, rabin byl věřící.
2: A co pro vás znamená Postřekov na Domažlicku?
3: A domov, úplný domov. To je rodina. Teď jsem tam byla taky. To je rodina, tam přijdu, to prostě, já jsem jich teta. To je moje rodina prostě, no.
2: A Aškalon?
3: Aškalon byly naše začátky. My jsme přišli do Izraele s jedním kufrem a s příškem a brzy se nám narodila holčička. A neměli jsme nic, ne rodinu, ne peníze, ne byt. A lidi se k nám nechovali nějak. Víte, izraelská společnost, ta, která žila a nezažila holou válku, tak říkala, no, jak jste se nechali vraždit, šli jste jako dobytek na jatka. No a to mě strašně, strašně rvalo.
2: Když se zastavím u Osvětimi, kde vás podle vašich slov zachránila vaše teta dobrou radou, co vám tehdy řekla?
3: Ne, v Osvětimi mě nezachránila teta. My jsme přijeli do Osvětina a vyklopili nás z těch vagónů a vůbec nevíte, kde jste, že Osvětin je vůbec na této planetě. Co je to za místo? To je tak něco strašného.
2: Ale vy jste někde říkala, že jste musela říct, že je vám víc let než...
3: Přijeli a najednou maminčina přítelkyně, která byla v Terezíně, už dřív se byla v Osvětině a to byla taková herdek ženská, měla ode, že jako něco dělá. Chytla mě od maminky a řekla, když se budou se zeptat, jak jsi stará, tak řekni 18. No a jsem neviděla proč, co a jak, jenom jsem pořád koukala, kde je maminka, protože Mengele se viděl dítě, jo, když se zeptal, tak malý a 14-letý neměli velkou šanci zůstat naživu.
2: Takže to vám zachránilo život?
3: Ale ne, já vůbec nevím, jestli se mě něco ptal. Já jsem viděla ten naleštěný holinky a já jsem si jenom pořád dívala, kde je maminka. Ale v dokladech po válce Jad Vašem vidím Eva Levitová Auschwitz, ročník 1927. tak jak na to přišli, nevím. Ale jestli jsem to řekla nebo ne, na co si už nevzpomínám.
2: Důležitým místem vašeho života je právě Postřekov na Domažlicku, kam jste došla během pochodu smrti, během kterého bohužel vaše maminka zemřela. Ale vám se podařilo přežít díky rodině, o které teď mluvíte jako o svojí rodině. Kdo vás tehdy zachránil a jak?
3: Podívejte, já jsem usnula. To nebyla žádná moudrost, žádný to, že jsem se zachránila. Maminka umřela a já jsem byla víc mrtvá než živá. A nachránil nás ten večer do stodoly a mě byla hrozná zima. A ve stodole to bylo takový, lidi se začali rvát, kde, kdo, místečko. A já jsem někde viděla v rohu krávu, ale já nevím, jestli tam byla kráva, nebo tam byl jenom honoj. Ale kouřilo to tam a bylo tam teplo. A já jsem si prostě do toho žuchla a usnula jsem. A když jsem se probudila, tak jsem byla sama. Tak nikdo tam nebyl. A najednou se objevil vedle mě nějaký mladý kluk, asi tam 25, nevím. A takhle mě mačkal tady na krku a říkal, já nevím, jestli se živá nebo jestli ještě mrtvá, ale že to tady tukalo, tak se rozhodl, že jsem živá, přinesl mě něco pít a řekl, že musím jít ven, že mě tam zabijou. No dobře. A mluvil polsky. Polsky, český člověk, rozumí trochu. A jsem vyšla ven a nikde nebylo nic. Les, luka a nic. Nějaký domeček, když jsem viděla malej, tak jsem se bála tam přijít. Špinavá, zavšivená. Ne, bála jsem se lidí. A pod sněhem byly sněženky. A to mě tak upoutaly, ty sněženky. Já jsem se tak někam do toho sněhu zabalila a začala jsem ty sněženky vytahovat a dělala jsem mamince hrobeček. A tak jsem tam nějak usnula. A když jsem otevřela oči, tak se zleknutím se na mě díval německý voják a taky mladý kluk. A povídá, co tu děláš německé, a německy mluvím, co tu děláš. Jsem mu řekla, Osvětín a tak dále. Co je to Osvětín? No jako mladý kluk, dneska, když ho vidím, to můj pravnuk, to může být 25, 20 letý kluk. Posadil se vedle mě, dal mě kus chleba a napít jeho termosky a řekl, že je 17. dubna. Tak jsem viděla, kdy maminka umřela a odešel. Je dezertér, zbud, konec.
2: A pak vás někdo našel?
3: A odešel a nechal mě. A to bylo přátelské setkání. Člověk s člověkem.
2: A ta rodina, která vás potom...
3: Šla jsem kousek dál. Druhý den, já jsem spala v noci sama. Druhý den jsem šli okolo mě, naproti mě dva kluci a mluvili česky a ten jeden povídá, já jdu tak a ten kluk jeden povídá, podívej, potkali jsme mrtvolu. No a tak jsem se zasmála, řekla jsem, že jako nejsem mrtvá. Úplně se na mě dívali, jako kdybych přišla, já nevím, odkud. A řekli, pojď s námi, my ti pomůžeme, tady dolů je vesnice, všechno Češi. A pojď. A já jsem s nima nemohla jít. Já jsem byla strašně slabá. Nemohla. Tak mi řekli, ti tady tudy a tady dole a tady je do potok a my tě na tebe budeme čekat. No tak já jsem šla a najednou slyším halt. A z budky, které tam hlídali, vyskočil německý voják a mířil na mě. A už takhle
2: natáhl
3: pušku. No a už jsem viděla to konec. V tom okamžiku vyskočil druhý voják a chytil ho takhle za ruku, za páži a říkal německy Lassi gehen die Krepiert von allein. To znamená, nech jít, ona chcípne sama. A tak mě strčili, no a to jsem pomodlila už. A probudila jsem se v posteli, čistá, okolo mě samý krásný malovaný hrnečky, lidi mluví česky a jedna paní povídá, ta potřebuje doktora, ta umře. Ta druhá povídá, nemůžeme doktora. On je taky pro Němce, protože oni se spojou pijou. A Němci ne všichni byli vrahové, to byli taky děti, vojáci, kteří prostě byli Němci, no tak byli na vojně. A v Postřekově, byli v Postřekově, no taky to byli lidi. Tak ne, doktora ne. Tak co uděláme, ona umírá. To jsem jenom slyšela, nemohla jsem mluvit vůbec, tak jsem ani se nehlásila k životu, protože jsem vůbec nevěděla, co se mnou děje. Jsem si myslela, pane Bože, jestli tohle je nebe, jsem se dostala do nebe. A přišla nějaká babka a přinesla hrneček s něčím, co mě strkali do pusy jako lžičkou a bylo to moc špatný, ale polikala jsem to a přinesla mateřské mlíko od nějaký rodičky, co tam byla. A tak mě krmili několik dní. A když se mě potom udělali takové místo taky ve světnici, celý Postřekov věděl, že tam mají, já jsem neřekla, že jsem židovka, jsem řekla, že se jmenuji Eva Králová. Mm-hmm. Ale oni věděli, protože kdo jiný byl v koncentráku, ne? Ale nechtěla jsem říct.
2: A... Takže to byla vaše další rodina.
3: Úplně. Pak jsem byla Eva Jánuc, poněco byli Jánovi a teta zadělával se chleba nebo tak, se nekupovalo a ten chleba jsem dostala do nůže a z nůži jsem šla k pekaři. No tak Jánuc Eva tady přinesla chleba.
2: Vy jste říkala v jednom rozhovoru, že vám dětství skončilo v 8, když jste v cukrárně viděla ten nápis psům a židům vstup zakázán. To vám bylo 8. Co taková 8letá holčička si v tu chvíli pomyslí?
3: Já jsem myslela, že to vtip. Já jsem to nebrala vážně.
2: A jak vám to vysvětlili rodiče?
3: No, já nevím, jestli mě to vysvětlili. Já myslím, že jsem to pochopila, jo? Protože rádio, tenkrát nebyla televize, a byla, to bylo v době, kdy byl

0: starší, tím si víc uvědomuju, jak katastrofálně a rychle se to zničilo, rozbilo, ztratilo. Mojí touhou bylo to zaznamenat a sdělit nejen mým dětem, ale taky světu. Jakou zprávu tu jako přeživší holokaustu světu chcete nechat?
1: Abych to řekla, vědomí, vědět věci, jak byly, fakta, rozum, jsou krev života. Protože podívejte, celá nenávist vůči Židům je tisíciletá pořád. Proč se říká, že potřebujeme krev, aby jsme udělali macesy? Proč se říká, když se někde něco stane, v Gaze nějak měli zkaženou vodu, protože tam měli pod tím nějaký zmí a já vím, jaký hnůj, no tak řekli, že to udělali Izrael. Ale že se nechají potom operovat v našich nemocnicích, Krán Husein, nechal udělat katarax. Žena od Abu Mazena dostala srdeční záchvat, tak přišla do nemocnice. Tak to, o tom se nemluví. Proč? To je taková nemoc. Dneska není antisemitismus, dneska je antiizraelismus. A nikdo nevidí ten malinký stát, že my jsme z těch trosek, co nám zůstalo, postavili domy, nemocnice, školy, porodili děti.
0: A jak jste si jako dospělá vysvětlovala to, co dopustilo lidstvo během druhé světové války? Že nechalo nacisty dojít až tak daleko, že začali stavět továrny na smrt?
1: Víte, když jsem četla Božskou komedii Danteho, tak tam stojí na konci nebo na začátku, že ten, kdo se dívá, jak se křivdí a dějou bez práva lidem a mlčí, je největší hřích. A že svět se provinil strašně na nás. Ne každý židovský člověk je pomilováníhodný. Ne s každým chci pít kafe. Rozhodně ne. Ale nezabiju ho kvůli tomu. Nechám ho žít ve svým bordílku, ať se žije, jak tě chce. Ale, a to je na celém světě. Ne s každým Čechem chci jít na výlet nebo chraň pán Bůh do postele.
0: No a přesto, že jste přišla o oba rodiče, máte za sebou Terezín, Osvětim, Pochod smrti, máte v sobě pořád spoustu síly a optimismu.
1: Já myslím, že
0: Vy pořád máte víru v lidstvo?
1: Ano. Mám. Protože jsem měla neobyčejné štěstí s lidma. Maminka vždycky říkala, jak se do lesa volá, tak se z lesa uzývá. Já ještě si řídím svoje auto a víte, stará ženská řídí auto, tak nějaký takový mladý přejde a tak má se. No a já se usměju, pošlu mu pusinku, zamávám ho, děk čertu. Prostě brát život a hodně mě pomáhla více filozofie, nežli psychologie nebo vůbec, že věc je tak hrozná, kolik jí dáváte důležitost. A šoa je důležitost, když vám zavraždí rodiče, když všechno ztratíte, no tak je to těžké to brát na lehkou váhu, tak to je katastrofa. Ale na druhé straně, z Postřekova jsem se dostala k tetičce, jsem byla rok v Jeronově Městci, tam jsem ještě chodila do školy rok a tam jsem našla naše album, co maminka dala tetičce, než jsme odjeli do Terezína, taky dala album. Vlastně tetička mě ho dala. A najednou jsem viděla ty naše výlety a kde Hřensko pod Ralskem a já v Krkonoších lyžuju a maminku a tatinka, všechny tyhle fotky tady máte, to zůstalo v Čechách. Tak jsem řekla, takový život, já chci zpátky.
0: A čím si vysvětlujete, že pořád jsou na světě lidi, kteří holokaust třeba zpochybňují?
1: No, protože jsou blbí. Kde je rozum? Proboha, jak člověk může? A řeknu, že jsme si to vymysleli, aby nám bylo lépe. A já se taky ptám, já vidím tisíce dětí ve školách v Německu hlavně, tak se ptám, jestli život se stal lepší po tom, co 6 milionů Židů, jestli někdo je zdravější, šťastnější, no, tak nic dobrého to světu nedalo.
0: Na co se vás děti ptají v Německu?
1: Děti v Německu, musím říct, jsou úžasný. Jeden kluk mě skočí a povídá, co byste dělala, kdybyste potkala Hitlera. Mám, no co bych já, bych ho pozvala domů a ukázala bych mu domov a ukázala bych mu třeba fotky a pak bych ho vzala na procházku. Ukázala bych mu třeba, jak u nás sad kvete, jak obilí a řekla, to všechno byla poušť. A to jsme udělali, voda a tak. Pak bych ho vzala do Tel Avivu, ukázala bych mu naše univerzity a naše nemocnice. Taky bych ho vzala k vojsku, ukázala bych mu naše kanony a naše letadla a naše vojáky. No a všechno takhle. Pak bych ho

0: k moři a děti už se tak vrtějí, co dělám s Hitlerem. A objednala bych mu dobré jídlo, takový ryby, izraelský. A řekla bych mu, podívejte, pane Hitler, vy jste se tak namáhal tenhle národ vyhubit, že se vám to podařilo 6 milionů zabít. To není maličkost, to je moje rodiče nežijou kvůli vám. Moje děti neměly nikdy babičku. Ale ten malý zbytek, který přežil, udělal všechno to, co jste teď viděl. Vy máte třeba taky telefon, máte Waze, máte WhatsApp a víte, tam to všecko izraelský mozek. A já vám přeju teď dobrou chuť. A tady je náš Šinbet a ten se o vás už postará.
1: Říká Eva Erbenová, spisovatelka, která je hostem Osobnosti Plus.
2: Posloucháte Osobnost Plus. Atraktivní hosté a moderátorka Světlana Vitovská. K jejich rozhovoru se můžete vrátit také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: V Izraeli bydlíte v Aškalonu, což je kousek od pásma Gazy. Nad vámi letejí dost často rakety. Jak se vám tam žije?
0: Víte, já už jsem tolik válek a tolik raket. Je to něco, člověk si nějak zvykne se nebát, protože nemůžete lítat pořád do krytu. Já nemám kryt, absolutně ne, nejsem ochotná. Petr vždycky říkal, můj manžel říkal, že rakety nezná naši adresu. Tak jsme klidně seděli, ale 600 raket, když vám přiletí přes barák a dokonce jedna spadla do zahrady vzadu a okna vyletěly. No a v tom okamžiku volalo české vyslanectví, že je tady letadlo a že abych jako, že mě by mohl být.
1: To bylo v roce 23, po útoku Hamasu.
0: Ano, to bylo. A já jsem říkala, nechci, protože jsou děti. A to, tak můj syn telefonoval, mámi, prosím tě, odjeď, bude o jednu starost míň. No tak jsem přiletěla do Prahy. A to je snad dobré poděkovat se České republice, jak se chová k Izraeli a jak neopouští nás Čechy, že taky víme, že sem patříme trošku.
1: Já jsem četla, že když nad vámi létají rakety, tak vy, kromě toho, že nechodíte do krytu, protože žádný nemáte, tak třeba pečete vanilkové rohlíčky.
0: Ano. Měli jsme narozeniny, můj syn se narodil, máme stejný den a já jsem pekla vanilkové rohlíčky, který se elektrika na elektrách nebyla, zhaslo to všechno. Ale dopekli se a pak jsem to všechno sebrala z trouby a přinesla to do Ludu a seděli jsme tam s českou vlajkou a izraelskou vlajkou a jedli jsme vanilkové rohlíčky.
1: Vy říkáte, že nemáte strach, ale obavy o děti máte.
0: Ano.
1: A z čeho máte ty obavy?
0: Podívej, já říkám tak, že Izrael musí existovat. To malé místečko, které tam můžou kritizovat vládu, která je teďko strašná a kterou my nechceme a doufáme, že padne. A bude zase, ta vláda nereprezentuje Izrael. Když přijde do Tel Avivu, tak si myslíte, že jste někde. No to je Amerika plus. Všecko tam je dobré jídlo, kultura, hudba, všechno.
1: A myslíte si, že předčasné volby, ke kterým možná Izrael míří?
0: Teďko bych se jenom chtěla vrátit. Ano. Ty rakety, že jsou poslaný, ty místa, odkud to posílají rakety, jsou pod školama, pod nemocnicema. A my to víme, ale celý svět to ví. A teďko já mám v rodině tolik pilotů a já vím, že Izrael posílá letáky, evakuujete tu nemocnici, evakuovat tu školu. My to napadneme, protože se musí zničit to místo, odkud se to posílí.
1: No vy se na tu současnou vládu ale hodně zlobíte. A co byste chtěla, aby se změnilo?
0: Aby ta ultraortodoxní a ta nenávistná taková, víte, Arabové a Palestinanci, no dobře, tam jsou taky úplně normální lidi, kteří jsou inteligentní a kteří chtějí žít. My jsme měli hodně přátel a hodně lidí a oni sami se bojí toho hamaského režimu, jo? Takže to není, a ta nenávist těch ultraortodoxních a těch, jakože řeknou, že každý Arab je špatný. No to nereprezentuje Izrael. Protože v Izraeli žijou 2 miliony Arabů. Já mám arabského lékaře, chodím do lékárny a jsme v nejlepším tom. Ty mezilidský vztahy by mohly být výborný, kdyby nebyla politika. A Gaza už mohla být Singapur 3krát to byl nejdřív Arafat, pak Abu Mazen a teďko nevím, kdo ještě, dokud žil rabin, tak jsme byli na cestě k míru. A co je ta katastrofa? Kdo zabil rabina? Právě tahle ultraortodoxní, super pobožná, to nejsou Izraelci, to jsou prostě Židi.
1: Po útoku Hamasu 7. října roku 23 se po celém světě zvedla antisemitská vlna.
0: Ano.
1: Jakou zkušenost máte s antisemitismem po druhé světové válce vy? Osobně.
0: Já žádnou. Ale víte, to je tak něco nepochopitelného. Já jsem měla Zoom s studentama z Oxfordu a to nejsou blbí lidi, když někdo studuje na Oxfordu, že kde, jak můžete se natchnout tady pro lidi, kteří sami hlásají jenom smrt. Víte, všecko, kdo nevěří, kdo není s nima, nesmí žít. A kde zůstal ten intelekt? Proč to nerozumíme? Jaký je tady konflikt šílený? Co je to from the river to the sea? Víte, já jsem byla teďko v Německu a na Vánoce. A šla jsem na takové, vždycky se ptám těch dětí, těch muslimských dětí, jak se jim líbí Vánoce, ty všechny hvězdičky a svíčičky a dárečky. Tak oni mě řeknou, nám se to líbí, ale my to nesmíme říct, poněvadž Hamas to nelegitimizuje. No tak jsem šla na trh a viděla jsem tam takový stánek, taky arabský, který tam prodává různý tretky. No a tak jsem tam šla, jsem si myslela, jako Izraelka, tam něco koupím, udělám dobrý takový to relationship. No a tak si tam vybírám a to a najednou boom, někdo začne křičet from the river to the sea, zapálej izraelskou vlajku. No a jsem šla pryč, tak to nepotřebuji být. Ale víte, že já myslím, že se musí světová organizace jít do škol, vidět, jak ty děti, já jsem ošetřovatelka byla v Aškalonu a v porodnici. Každý porod, který byl nějak komplikovaný v Gaze, přišel do Aškalonu. Porodili se děti stejně hezký, stejně milý, stejně jako naše, vaše, ty arabský. Spřátelili jsme se, telefony jsme si vyměnili. V okamžiku, jak ty lidi se vrátí do Gazy, tak mají taky strach z toho Hamasu a stanou se anti.
1: Říká spisovatelka Eva Erbenová, která byla hostem Osobnosti Plus. Moc vám za to děkuju a přeju vám pevné zdraví.
0: Děkuju a já přeju republice na věky, aby byla taková, jaká je, a díky.
1: Od mikrofonu zdraví Světlana Vitovská.
2: Nejširší výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií, jaký na českých rozhlasových vlnách můžete slyšet. To je Svět ve 20 minutách. Jedinečný pohled na stránky zahraničního tisku. V sobotu po 1 hodině odpoledne a v neděli po 7 hodině večer na Plusu. A pak na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
3: Je 11 hodin.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Český tým odletěl pomáhat do Venezuely po ničivém zemětřesení. Včerejšek byl na českých silnicích zatím nejtragičtějším dnem letošního roku. Začal prázdninový provoz pražské MHD. Spoje jezdí v delších intervalech. Dobré dopoledne. Zprávy má pro vás Naďa Procházková. Šedesát devět lidí a 8 psů odletělo z Česka do Venezuely na pomoc po ničivém zemětřesení. Speciální tým, složený z hasičů, statiků nebo kynologů, tam bude vyhledávat a zachraňovat lidi ze sutin. Česko nabídlo Venezuele pomoc krátce po katastrofě, která jihoamerickou zemi zasáhla tento týden. Pro přepravu potřebné techniky získal tým letoun za pomoci armády od Severoatlantické aliance. Pokračuje generální ředitel hasičského záchranného sboru Vladimír Vlček.
4: Tak, jak jsme informováni ze strany Evropské unie, bychom měli mít plnou podporu venezuelských úřadů. Na druhé straně je třeba říct, že Venezuela sama o sobě je nebezpečná země a ten hlavní úkol, který je pro ten náš tým, není samozřejmě jenom provádět ty vyprošťovací a záchranné práce, ale taky vrátit se všichni bezpečně a ve zdraví zpátky domů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Pátek byl na českých silnicích zatím nejtragičtějším dnem letošního roku. Při dopravních nehodách zemřelo 5 lidí, vyplývá to z policejních statistik. Podle těch se v posledních den školního roku při dopravních nehodách taky 9 lidí těžce zranilo. Loni byl nejtragičtějším dnem 15. červen s 8 mrtvými. Dnes a zítra může být v Česku podle meteorologů kolem 40 stupňů Celsia. Lidé by tak měli omezit pobyt na přímém slunci a pít hodně vody. Praktický lékař z Prahy Josef Štolfa popisuje, co může s dodržováním pitného režimu pomoct.
5: Já vždycky doporučuji svým pacientům, zejména tím starším, aby si ve svém bytě tak po různých místech rozestavěli skleničky nebo plastovky s malým objemem vody nebo tekutiny. Ten pohled vlastně na to napadne, že aha, měl bych. Jo? To znamená, že to udělají třeba méně, než si myslíme, ale alespoň častěji, než by to udělali, kdyby to tam neměli.
3: Divoká zvířata teď hlavně ve městech trpí nedostatkem vody. Ochránci přírody proto apelují, aby lidé, pokud je to možné, umístili někam do stínu misky s vodou. Měly by být zatížené proti převrhnutí a uvnitř mít třeba kámen, aby se v nich zvíře neutopilo. Pokračuje ředitel Českého svazu ochránců přírody Petr Stýblo.
6: Obyčejná miska s vodou, která bude sloužit na napití či na nějaké osvěžení pro to zvíře, skutečně může zachránit život, takže ideálně vzít misku naplnitý vodou, samozřejmě dolejvat tu vodu, zejména v noci ty zvířata budou pít, takže ráno novou vodu, případně misku vyčistit.
3: Africké městské části oblasti zavádějí opatření proti extrémním teplotám, která mohou být inspirací i pro Evropu, informoval o tom francouzský deník Le Monde. Metropole využívají mimo jiné reflexní nátěry střech proti přehřívání budov, městské zelené plochy nebo úpravu pracovního režimu. Například západoafrický stát Burkina Faso při překročení hranice 42,4 stupně Celsia aktivuje třídenní preventivní plán. Jeho součástí jsou informační kampaně, domácí návštěvy u ohrožených osob nebo distribuce vody. Podobná opatření zavádějí taky Senegal, Ghana, Maroko nebo Mauretánie. Pro africké země jsou dlouhá období sucha běžná a extrémní teploty se tam podle expertů stávají novou realitou. Tamní města proto požadují větší finanční podporu od průmyslově vyspělých zemí. Plny veder jsou podle nich tichým zabijákem, který každoročně způsobí tisíce úmrtí a významné ekonomické škody. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Pražská MHD přešla do prázdninového režimu. Metro, tramvaje i autobusy od dneška jezdí v prodloužených intervalech. Například u linky metra A budou ve špičkách pracovních dnů delší zhruba o minutu. Do běžného režimu se MHD v metropoli vrátí 29. srpna. Pokračuje Filip Drápal, mluvčí společnosti Ropit, která organizuje hromadnou dopravu v Praze a okolí.
7: Cestující také musí počítat s několika výlukami, například o prodlouženém víkendu na začátku července nepoje do metro C na části této linky. Tramvajový provoz budou po celé prázdniny ovlivňovat výstavby a rekonstrukce tratí.
3: A počasí bude jasno nebo skoro jasno, během dne se může vytvořit i kupovitá oblačnost, to platí hlavně pro západ Čech. Teploty 35 až 39 stupňů, na severovýchodě území bude kolem 36, na horách do 30 a povane slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr. To byly zprávy. Na řadě chyba systému.
8: Nebude to jednoduchý rok, ale zvládneme.
9: Já to považuji za velmi, velmi nešťastné.
10: Víte, co je to pasy?
11: Naše země nevzkvétá.
12: To jsou všechno lži.
13: Slibuji věrnost České republice.
14: Že nikdy neodstoupím.
15: Nikdy.
2: Chyba systému. Chyba systém. Detektor problémů české společnosti.
16: Ve Spojených státech nadále je hluboce zakořeněná představa svobody, v tom smyslu negativní svobody.
17: A to, jak se Česká republika chová, dává jasné signály pro to, že se může stát, že právě my budeme tím novým spojenectvím pro tu MAGA Ameriku.
18: No to ukazuje, jak moc se staráme o Donalda Trumpa a málo o nás.
17: A zároveň vlastně on se přece jako vměšuje do toho evropského působení.
19: Doufám, že to nebude Graham Plattner z Mainu. Znamenalo by to, že už i demokraté se stupují dolů do toho sklepa s tím Donaldem Trumpem.
2: Chyba systému. Česká společnost v kontextu i v detailu. s novinářkou Apolenou Rychlíkovou a komentátorem Davidem Klimešem.
11: Spojené státy slaví 250 let od vyhlášení deklarace nezávislosti. Podle stávajícího prezidenta země zažívá zlaté časy. Zároveň se ozývají varování, že demokratický systém brzd a protivách slábne. Klesá zahraniční prestiž USA, stoupá domácí inflace a sílí rozladění z nesplněných slibů. Jak Spojené státy změnil Donald Trump, kdo přijde po něm a jak se nás to v Česku všechno tohle týká? Naším speciálním hostem je politolog se zaměřením na mezinárodní vztahy, vysokoškolský pedagog s dlouhou zkušeností z prestižních amerických univerzit a bývalý ředitel knihovny Václava Havla Milan Babík. Dobrý den.
12: Dobrý den, děkuji za pozvání.
11: Vítám tu i Apolenu Rychlíkovou a Davida Klimeše. Dobrý den.
1: Krásný den.
12: Dobrý den.
11: Já se jmenuji Petr Vizina a dnes výjimečně v systému zastupuji Jana Pokorného. Historik Timothy Snyder mi na téhleté stanici v Interview Plus nedávno vyčetl, že jsem nebyl dost pozorný v Trumpově prvním prezidentském období. Snyder psal tehdy o nástupu tyranie a fašismu ve Spojených státech. Mně to přišlo přehnané. Souhlasili byste dneska se Snyderem? Přijdou vám slova jako tyranie nebo despocie pro dnešní Ameriku adekvátní? Pane Babíku.
12: Jsou to slova, která rezonují. Jsou to slova, která si spojíme s určitými obrazy, především ve střední Evropě. Fašismus je ještě úplně něco jiného než ve Spojených státech. Tam se to té společnosti tak napřímo jako nedotklo. Historickou zkušenost s ním takovou nemají. Zde si vybavujeme Benita Mussoliniho, Adolfa Hitlera a tak dál. V tom smyslu, pokud to slovo vnímáme v našem kontextu, mně to přijde lehce přehnané. Ale na druhou stranu, pokud se zamyslíme nad tím, co profesor Snyder v jeho dílech rozpracovává, jak tyranii a fašismus rozebírá na ty různé složky, tak to zas tak přehnané není.
11: Čili vy jste mi dal proti Snyderovi trochu za pravdu, ale pak jste tam malinko zmírnil, on uvedl vaši knihu, takže jste za dobře. Co David Apolena? Slova tyranie, despocie, současné Spojené státy, není to silné?
17: On vám to ale vyčítal v kontextu toho jeho prvního období a tam si myslím, že to do jisté míry trošku přehnané je. My se na to samozřejmě zpětně koukáme trochu jinak. Můžeme to vnímat jako takový první pokus Donalda Trumpa o nějaký rozklad té americké demokracie a těch základů jejího fungování. Ale přece jenom, když to porovnáme s tím, jak raketově začal Donald Trump působit a nejenom v té vnitrostátní, ale i v té jakoby geopolitické politice, tak jsou to podle mě dva opravdu hodně jiné příběhy. Já bych tu současnou situaci v Americe označila vlastně za nějaký jakoby protofašismus nebo nějaký jako nastupující fašismus. Nevím, jestli bych říkala slovo jako tyranie nebo despocie, přijde mi to takové jako orientální. Je to rozhodně nějaká forma až vlastně z našeho pohledu možná evropského, jako těžko pochopitelného kultu osobnosti, který Donald Trump sám buduje a nějakého jako silného posilování nebo prostě důrazného posilování nějaké autokracie. To určitě souhlasím, ale asi jsem takový ten typ člověka, který určitá slova, a myslím, že tyranie nebo despocie mezi ně patří, spíš používá s větší rozvahou. Ale pokud se máme bavit o tomto období, ve kterém nyní Donald Trump vládne, tak za mě to rozhodně nějaká protofašistická vláda nebo protofašistické vládnutí určitě je a můžeme se potom bavit, jak se to projevuje.
11: Já to pro Davida Klimeše ještě trochu posunu. Ta slova tyranie a despocie totiž pocházejí z té deklarace nezávislosti. Tam se ta slova objevují, čili každý Američan, a to nám řekne Milan Babík, jako zbystří, protože to zná z toho zakládajícího dokumentu. Otcové zakladatelé tvrdí v té listině, že lidé mají tendenci si na nesvobodu postupně zvykat. Na co si Američané, podle vás, Davide, v posledních letech museli zvykat?
18: No, já tady před expertem nechci být prozkušován z deklarace nezávislosti, ale tak je třeba to vnímat jako nějaký dobový dokument plný ideálů a který je to neustále work in progress. A konec konců, kdybychom chtěli udělat tu nejklasičtější kritiku deklarace, tak samozřejmě to začíná, že pokládáme za samozřejmé pravdy, že všichni lidé jsou stvořeni sobě rovně dobře, takže ne černoši, ne ženy a teď můžeme jako dávat někam stranu určité skupiny, skupiny a pak nám z té deklarace moc nezbyde. Takže já se s dovolením do té vaší pasti jako nenechám chytit. Ty dokumenty právě jsou o tom, aby ukazovaly nějaké ideální typy a pak je nějakým způsobem konkrétně naplňujeme. A tím se vlastně dostávám asi i k té své krátké a vlastně asi úplně stejné odpovědi na ty velká slova jako fašismus, tyranie. Mně to přišlo i tehdy přehnané a po všech těch tragédiích, co se staly v Americe, tak vlastně možná ne přehnané, ale neproduktivní. Není to pro mě jako analytické, neumím se tím nic moc představit, nekonečná debata, co si myslel Benito Mussolini, co si myslí Donald Trump, mně přijde, že nikam moc nevedou, takže bavme se třeba o nějakém jiném rozdělení, já nemám rád takovéto buď je demokracie, nebo je fašismus, což mám pocit, že pan profesor Snyder občas k tomu tíhne a chápu, že z toho je ta popularita, ale třeba se ještě k tomu dostaneme, já mám rád takovéto dělení v Democracy Reportu, to je nějaká národní konzorcium, které se jmenuje Výdem, a to neříká jako buď nebo, ale říká, máme tu liberální demokracii, pak máme nějakou volební demokracii, pak máme nějakou volební autokracii a pak máme uzavřenou autokracii. Tak třeba o tomhle už bych se dokázal bavit. Ale na to, co si mysleli otcové zakladatelé, když psali to do deklarace, to se asi nenechám chytit.
14: Milan Babík kýval, když jste mluvil. Já začnu nejdřív na to, na co si Američané museli zvykat za dobu Trumpovy éry, protože zdá se, a David to naznačuje, že věci jsou jako v niancích, že to není buď a nebo.
12: Určitě s tím, jednak teda ještě chci zareagovat na to, co říkala paní Rychlíková. To první a druhé období opravdu jsou jakoby jiné šálky čaje. I mezi Američany na lokální místní úrovni je to zřejmé, že to první období byla spíš taková příprava, takové oťukávání toho systému. Pak přišla ta snaha ukrást ty druhé prezidentské volby a fakt, že po 4 letech ta velká lež vlastně pomohla a dopomohla Donaldu Trumpovi dostat se opět k moci. Za mne je i pro něj jasnou známkou, že lze fungovat na základě dezinformací, že lze používat média k podrývání té americké společnosti, k posilování toho kultu osobnosti. To určitě. A co se týče zahraniční politiky, jednoznačně v tom obrovský rozdíl. Tady se bavíme o pomalém rozkladu dlouho zavedených institucí, aliancí jako NATO. Tak to za prvé. Za druhé, ještě bych něco řekl k tomu, k té tyranii. Tyranie je často spojovaná s tyranem jako osobou, která ten systém vlastně určuje, která jemu vládne. Je to forma moci koncentrované do lidské bytosti, která je jakoby na vrcholu té hierarchie. To si myslím, že vůbec nezachycuje dění ve Spojených státech. Tam sice je výrazná osobnost, která je jakoby na hrotu toho systému, Donald Trump, ale měli bychom se opravdu bavit o podmínkách společenských, politických, ekonomických, které vlastně umožnily tuto osobnost katapultovat sebe k moci a ten systém potom posouvat dál.
14: Když se vrátím k té otázce, na co se Američani museli zvyknout, tak to, že někdo vyloženě lže, přehání a bere se to jako hyperbola, tak na tohle už jsou Američané zvyklí?
12: Na tohle jsou zvyklí. Oni si museli už před Donaldem Trumpem zvyknout na mnoho věcí, které pro nás zde v České republice nebo ve střední Evropě by byly naprosto vlastně nezvyklé až absurdní. A nebavím se jen například o tom, že tam nemáme mateřskou nebo rodičovskou dovolenou, že tam nemáme systém vlastně zdravotního pojištění, že je to tam považováno za komoditu, kterou si člověk musí kupovat. Na to jsou už zvyklí dlouho. Ale nyní si musí zvykat i na popírání věcí v přímém přenosu, které ještě o 24 hodin dříve byly pravdivé, nebo byly vykládány jako pravdivé. Doslova lhaní v přímém přenosu a stal se z toho takový vzorec.
14: Já mám otázku pro vás všechny tři, jestli dobře čteme Spojené státy dnešní, jestli jsme se nenechali vlákat do pasti toho, že vidíme toho velkého Trumpa, který si uzurpuje veškerou pozornost. A uniká nám to, o čem teď mluví Milan Babík, třeba sociální aspekt Spojených států.
17: No tak ono je to těžké tady z té druhé strany zeměkoule se soustředit na všechny ty problémy, které Amerika má. Já jsem tam naposledy teda byla před rokem a myslím si, že vlastně kdokoliv, kdo z Evropy poměrně vlastně bezpečného prostoru nebo tak, jak my sami sebe vnímáme konkrétně z České republiky, jedné z vůbec nejbezpečnějších zemí na světě, vstoupí třeba do nějakých amerických měst, kde opravdu je nějaká jako forma sociální segregace, extrémního sociálního vyloučení, na to napojené nějaké jako patologické společenské jevy a kriminalita a násilí, tak si myslím, že to je vlastně pro mnohé lidi, nebo mohly by to být pro mnohé lidi, kteří třeba vnímají Ameriku spíš jako nějakou takovou tu popkulturní vzpomínku, jako náročné to přijmout. Já se přiznávám, že pro mě pokaždé to je náročné přijmout, protože prostě je to něco, na co v tom evropském prostoru nejsem zvyklá, ale možná právě proto je pro mě ještě méně pochopitelné to jednání Donalda Trumpa, ať už se jedná jako o ty jeho intervence geopolitické anebo o tu vnitřní politiku, protože on sám sebe vlastně po nějakou dobu a myslím si, že jako součástí toho MAGA hnutí byl i takový ten klasický mýtus, který se často opakuje u řekněme krajně pravicových politiků, takové to předstírání toho, my jsme tady pro vás, pro obyčejné lidi, my nejsme ty odtržené elity, které vystudovaly těch tisíce univerzit a rodově fungují v té politice prostě de facto na nějakém zásluhovém systému. Tak to do nějaké chvíle Trump dokázal prodávat. Vzpomínám si na dokument HBO, který točila dcera Nancy Pelosi, ona je dokumentaristka, a ona tam vlastně jezdila po Americe s 10 základníma otázkama, jaký je vztah třeba k zbraním, k potratům, k zelené politice. A bylo vlastně zajímavé sledovat, jak třeba ty nízkopříjmové skupiny velmi přitakají Donaldu Trumpovi a říkají ano, ale on aspoň na rovinu říká, že třeba ty doly nezruší. To, že to potom udělal, už byla jiná věc.
14: Zároveň, promiňte, u nás přece rezonuje trumpismus. Ta představa, že kdo má sílu, tak rozhoduje a kdo tu sílu nemá, se musí podřídit, musí snést to, co ten silný rozhodne. Tak to je působivé i v Česku.
17: No pro nějaké politiky určitě, myslím si, že Andrej Babiš s čepičkou mega je opravdu už takovej mem, nebo je to tak už jako legendární, ale jako je opravdu síla v podstatě buranství, je opravdu síla jako způsob chování, které jako v nějakém klasickém kánonu slušné společnosti vlastně vůbec nemá co dělat, je jako síla omilostňování lidí, kteří zaútočili na Kapitol ve velmi vlastně násilném protestu, je to jako lhaní, je to manipulace, je to zastrašování svých takzvaných nepřátel skrz vlastně úplně hraniční věci typu jaderná válka. Nevím, nejsem si úplně jistá, jestli tohle někdo vykládá za sílu, mně to spíš přijde, jako kdybych měla být úplně upřímná, jako projev absolutní jako absence sebereflexe ve vztahu ke svému egu.
2: Chyba systému. Chyba systému. Detektor problémů české společnosti.
14: Myslel jsem na Davida Klimeše, když jsem slyšel slovo buranství nebo slušná děkuju, společnost. Vy byste to nepoužil určitě, to nepatří do vašeho slovníku.
18: Právě jsem chtěl zmínit, že vlastně tady podle mě se teď v té debatě chytáme do té klasické pasti, co nám vadí na Donaldu Trumpovi. Akorát to nevadí nejenom Donaldu Trumpovi, ale i velké části těch Američanů. A to je prostě takový ten kříž, na kterém se pohybujeme, pravda, nepravda, nebo správné, špatné, ale pak jako důležité, nedůležité. Já třeba jsem na tu velkou dálku se zcela splet v těch posledních volbách, kdy jsem si myslel, že Kamala Harris pomůže teda to, že je tam ty demokraté dlouho nevědí co a jak, pak teda nastupuje žena a je tam to velké téma, na které ten tábor vsadil, že tuším rok, dva předtím nejvyšší soud zrušil tu celofederální regulaci potratu a nechal to na argumentaci jednotlivých států. A to jsem si říkal, to asi na sebe pěkně nasedne, to by jí mohlo nějakým způsobem pomoct. Nepomohlo, ale to, co je ještě možná na tom důležitější a proč to říkám, pro toho Trumpa to vůbec jsem měl pocit, nebylo téma. On si říkal, ano, dal jsem tam nějaké ty konzervativní soudce a proto to teda takhle dopadlo, já jsem rád, ale určitě to třeba nebylo v prvních 10 bodech toho, co slibuje. A za mě vlastně tohle je důležité, že on jako pochopil, co ty lidé primárně chtějí a jenom to, z čeho my teď jako nevěříme, je, že on to téma je ochoten nastolit úplně jakýmikoliv způsoby. A je schopen ho třeba i nastolit během 24 hodin, i když předtím říkal přesně, jak tady kolega říkal něco úplně jiného. Tohle podle mě jako to zásadní poučení. Já využiju úplně všechno, abych teď totálním frontovým útokem vlastně do té společnosti dal to téma. A jenom, abychom se Donaldu Trumpovi, respektive přesně tak, není to tyran, je to, my tady vidíme jenom to MAGA, ale prostě to je asi 8 dalších skupin, které jsou v nějaké takové nesvaté koalici a podporují ten současný Bílý dům, tak vlastně, abychom jako nespadli do toho, že je nějakým způsobem jako hloupý, on jako ví, jaké jsou ty témata. A teď jsem čet v Ekonomistu hezké porovnání, jak se třeba změnila ikonická věc na Americe, to jsou ty suburbs, ty předměstí. Jestli v roce 1990 bylo jenom 5% předměstí, kde lidí 65+, tam bylo více než lidí 15-, tak teď je to polovina. Jo, on jako chápe demografii, chápe vlastně ekonomické problémy, to bylo, jo, jakým způsobem se přes Detroit a další dostal k nějakým demokratickým voličům, to chápe. Ano, ty recepty jsou špatné, a nejenom, že jsou špatné, jsou lživé. Ale abychom dělali z Donalda Trumpa, že nedokáže odhadnout, co ta společnost v téhle chvíli řeší, to bych se neodvážil.
14: Milane Babíku, my se vyhneme té pasti, na kterou upozorňuje David Klima, že nebudeme psychologizovat nebo moralizovat Trumpa. Tak co ty checks and balances, ty brzdy a protiváhy, ke kterým jsme vždycky tak zhlíželi? Tohle by se nemohlo stát přece. I když ten prezident bude tvrdit zítra něco jiného, tak existují systémy, jak tomu zabránit, když se chová jako císař.
12: No, existují alespoň na papíře. Ale v praxi, a co se týče různých precedentů, tak exekutivní moc ve Spojených státech má hodně způsobů, ústavních dokonce, právních, jak se vyhnout vlastně těm checks and balances a jak si dělat, co chce. Víme například, že Spojené státy se od druhé světové války zapojily do mnoha ozbrojených konfliktů. Válka s Íránem, jenom poslední příklad. Ale často lidé zapomínají na to, že ve Spojených státech z ústavního hlediska je to kongres, který vyhlašuje válku, a že to se naposledy stalo v roce 1942. Od té doby pokaždé vlastně docházelo k zapojení ozbrojených složek Spojených států v zahraničí na popud exekutivní moci. Existuje něco jako exekutivní privilegium. Jo, je tam prostě jistá představa zažitá, že prezident je nadstranický, že dokáže chápat zájmy země, zájmy nebo otázky národní bezpečnosti lépe než strany nebo straničtí vůdci. To bychom samozřejmě mohli dlouho rozporovat. Nicméně to je takový ten filozofický základ toho exekutivního privilegia. Takže pokud se bavíme o těch checks and balances, my je na papíře máme.
14: Můžeme to použít, ale zrovna teď náš prezident to používat nechce.
12: Ano, a pokud jsme v situaci, kdy je ohrožena národní bezpečnost a ta situace se dá krásně vyvolat, To není pouze záležitost Donalda Trumpa, tady to warmongering nebo fearmongering, snaha vzbudit obavy v tom obyvatelstvu, v té společnosti, to není něco, čeho se dopouští pouze on, s tím jsme se setkali v minulosti, tak to potom dává nebo nabíjí tomu prezidentovi, aby zapojil tu zemi v konfliktech po celém světě.
14: Není tedy tou chybou amerického systému, že pořád počítá s tím, že prezident ve funkci se bude chovat jako prezident a ne jako císař?
12: No, moc brzd tam není. A musím říct, že nejvyšší soud, obzvlášť pokud 3 z 9 ústavních soudců byli vlastně nominováni Donaldem Trumpem a schváleni senátem v reakci na jeho nominaci, tak je to velice, velice náročné.
14: Davide a Poleno, promiňte mi teď tak český můstek, kroky, které česká vláda nekonzultuje s nikým a jedná jako suverén, třeba v tom přesunu té agendy z úřadu vlády na ministerstva, tak David teďka má oči v sloup, protože to je příliš možná divoká analogie. Ale natáčíme ráno 22.6., první den stávky České televize a Českého rozhlasu. Dali by se označit tyhle kroky za lokální verzi trumpismu?
18: Jako tomu samozřejmě rozumím, stejně tak jako jsem byl šťastný za předchozí vlády, když paní ministryně obrany Černochová náhodně tweetovala, že třeba nemáme jako jadernou bombu nebo něco takové, co by reálně mohlo mít dopad na tento svět, tak jsem u této vlády jako rád, že vlastně to, co provádí, je smutné, ale je to opravdu toho lokálního rozměru. Je to, ale zároveň jako rozumím té otázce, ten příměr podle mě, který v téhle debatě jako musí zaznít, a vy už jste to zmiňovali, že ta Amerika byla logicky v tom postkomunistickém období nějaký náš vzor, Jo, takový samozřejmě trošku schematizovaný. Vy se tady třeba bavíte o té síle té exekutivy, tak já myslím si, že to, že v těch dějinách Ameriky bylo to neustále, jestli bude silnější prezident, někdo jiný, bude to více republikánské, bude to více federalistické, tak myslím, že do té doby, než někdo možná z posluchačů viděl muzikál Hamilton, tak vůbec nevěděl, že taková jako historie vůbec v Americe je. Takže rozumím, ale celkově vlastně těch 30 let tady byla ta Amerika vzor mimo jiné i těmi check and balances, možná ještě Británie, myslím, že tady byla jako takový jako nějaký mýtizovaný typ. Takže já to vlastně, tam ta logika je, jestliže v té Americe, v té America First s tou silnou exekutivní mocí se vlastně tohle hroutí, tak vlastně ti, kteřím to přijde zajímavé, nasazují si ty čepičky, tak vlastně proč by to neopakovali v tom z globálního hlediska nepříliš podstatném českém kontextu.
14: Vy jste, Apollo, rozmínila tu čepičku jako první, jestli se nepletu v téhle
17: debatě. Mega čepička.
14: Mega čepičku.
17: To je, oni mají make Europe great again, mají patrioti pro Evropu. Poprvé to představili, myslím, na svém kongresu v Madridu.
14: Přiznal jsem to, když jsem udělal tuto analogii?
17: No, já myslím, že ta velká inspirace minimálně pro lidi, jako je Andrej Babiš, anebo býval Viktor Orbán, konec konců, tak říkalo se svého času, že je to právě Maďarsko, které tvoří ten hlavní most mezi Amerikou a Evropou a do jisté míry to tak samozřejmě bylo. Připomeňme si návštěvu J.D. Vance právě před maďarskými volbami, a nebo i takovou podporu ze strany Donalda Trumpa, která byla taková trumpovská, nevím, jestli úplně si dokázal v ten moment představit, s kým vlastně mluví nebo koho podporuje. Čímž trochu narážím na to, že já si fakt opravdu nemyslím, že on tohle z toho období přesně ví, co dělá a co chtějí američtí občané a občanky. Jo. To bych dost rozporovala, protože minimálně jak v oblasti jako sociální politiky, cel a nebo těch zahraničních intervencí jde z mého hlediska 100% proti tomu, co od něj ti voliči očekávali. Nicméně, myslím si, že se dnes v téhle době hraje o to, kdo bude tvořit ten nový most mezi Evropou a Amerikou. A je vidět velká snaha českého ministra zahraničí Petra Macinky, který samozřejmě se Donaldu Trumpovi také zhlídnul, o to utvářet ty vztahy. A ono to není podle mě dobré brát na lehkou váhu, protože po pádu toho Maďarska, kde si nikdo nedokázal představit, že po 16 letech opravdu ten Orbánův režim spadne nebo padne, bude samozřejmě pro ty americké konzervativní a nebo řekněme jakoby krajně pravicové síly důležité najít si nějakého nového evropského spojence. A to, jak se Česká republika chová, nejenom dovnitř, ale i ven, dává jasné signály pro to, že se může stát, že právě my budeme tím novým spojenectvím pro tu MAGA Ameriku. A nejsem si jistá, jestli Babiš dělá tahle rozhodnutí, která dělá i proto, aby se zalíbil Donaldu Trumpovi, to si myslím, že ne, ale cítím tam nějakou formu inspirace minimálně v tom, a Andrej Babiš to říkal opakovaně před volbami, ho myslím do nějaké míry fascinovala rychlost, kterou Donald Trump dokázal vydávat ty nekonečné množství zahlcujících dekretů, kdy každý den vlastně vydal kolik 17-20 zákonů podepisoval. A Andrej Babiš několikrát říkal, ano, to je vlastně forma vládnutí, která se mi líbí, to bych chtěl udělat v Česku. A když se na to trošku podíváme touhle optikou, tak co jiného tahle vláda dělá, než že vlastně velmi rychle schvaluje věci, které dřív musely podléhat jako demokratickým procesům, že předkládá návrhy skrz poslanecké návrhy, nikoli v tou vládní cestou, aby si ulehčila cestu, aby umenšila tu možnost té opozice, té opoziční kritiky a tak dále. Takže já tam tu inspiraci vidím minimálně v tom, že se řeklo, dobře, on to dokázal, zvládnul prostě tady změnit Ameriku za půl roku a my to uděláme s Českem, protože také potřebujeme do nějaké míry destabilizovat ty naše instituce, aby nám potom nebránilo nic v cestě v prosazování dalších a dalších zákonů.
14: Milane Babíku, a Polena Rychlíková tady zmínila, že můžeme být, pro mě je to dost divoký obraz, že můžeme být hledáčku amerických konzervativců nebo národních konzervativců, jak to říct, namísto Maďarska být takovou filiálkou toho MAGA hnutí v Česku. Je možné, že Česko, které je ateistické, nemá vůbec tu náboženskou veřejnou rovinu, by něco takového mohlo splnit?
18: Asi to možné je. Mě to teda děsí, tenhle obraz. Dvě země, jejichž jsem občanem, toto společně provádět. To je opravdu výhra v loterii. Nicméně jako partner se mi Donald Trump a lidé jemu podobní jeví jako velice nespolehlivý. Je těžké vlastně vytvořit jakoukoliv formu dlouhodobější spolupráce s někým,
16: kdo dokáže během 24 hodin opravdu se otáčet o 360 stupňů, popírat to, co ještě den předtím bylo pravdivé. V tom smyslu si myslím, že partnerství bude jenom jakousi strategickou formou spolupráce, kdy jeden se hodí druhému a druhý se hodí tomu prvnímu, ale nemůže se vlastně zakládat na žádné důvěryhodnosti, očekáváních společných cílů dlouhodobějšího rázu a tak dál. Takže ten smysl toho partnerství je úplně jiný.
18: Já jsem chtěl jenom dodat, že abych doložil nějak tu nespolehlivost vlastně, tak s oblibou sleduju na Politiku, to je nějaký evropský web, jak se proměňuje ta až taková jako kremrologie novodoba, kdo jako bude ten nový Trumpův vyslanec po Viktoru Orbánovi v té Evropě. Tak typovala se třeba premiérka italská Meloniová.
14: To nebude, protože rozpor kvůli fotografii.
18: Přesně tak, a jenom já jsem to zmínil, prostě jo, nadstandardní vztahy italské exekutivy a americké dojeli na tom, kdo se s kým chtěl fotit. Jo. Na téhle jsme úrovni. Typovala se nová bulharská vláda, asi to tak úplně nebude, možná je trošku víc protiukrajinská, ale rozhodně asi ne zcela pro MAGA. Typoval se, znovu nastupuje tuším ve Slovinsku, letitý premiér Janša, tak to asi jako bude rétoricky, ale bude to odpovídat té síle vlastně té země, pochybuji, že bude blokovat Evropskou radu kompletně. No a pak tam byl i ten Andrej Babiš, ale myslím, že tam správně bylo, že jako Andrej Babiš je taky tak jako nestálý v tom, co vlastně chce, že to asi on nebude. A s tím já bych jako souhlasil. Myslím, že Andrej Babišovi vůbec o to nejde. Chce tu čepičku, chce ten okamžitý marketingový zásah. To, co mě spíš děsí, že nechává tu zahraniční politiku, byť jasně hlas Česka i v tom evropském dění jako není příliš jako zásadní, ale že skutečně nechal panu Macinkovi jako tu zahraniční politiku na hraní. A on ví, že je prostě šéf 5% strany a těch 5% můžu udělat i tím, že budu jako extrémně prosazovat a chválit Donalda Trumpa. Určitě to není ani celo český přístup k věci, ale prostě já nevedu 30% stranu, ale tu 5% stranu. A mám shodou okolností zrovna ministerstvo zahraniční na hraní, tak to využiju. To je samozřejmě z mého pohledu, bez ohledu na to, co si myslím o panu Trumpovi nebo panu Babišovi, jako takhle se prostě s černínem nezachází.
14: No a já se odvolám na vaši ekonomickou kompetenci. Může to mít nějaké ekonomické rácio říct? No tak Donald Trump, to řekl nedávno Marco Rubio, říkal, on není politik, on je real estate agent, člověk, který prodává pozemky v pozici politika, no a tak v tu chvíli dělá to, co je výhodné nejvíc. Tak jestli to může být pro tu zemi výhodné, když tedy ten hlavní politický proud je stále jako korouhovička, vždycky vsází na tu nejvhodnější nabídku.
18: Já jenom krátce, pak samozřejmě tady to bude především pro našeho hosta otázka, ale ne, bavil jsem se teď o těch ekonomických aspektech, protože ty opravdu nejsou tak třeba jednoznačné jako ty geopolitické, kde asi ta shoda je větší, jak to hodnotit, tak bavil jsem se o tom s několika Čechy ekonomy, kteří opravdu jako uspěli v té Americe, profesorem Borovičkou z New York University, profesorem Kaslem z Princetonu a vlastně třeba ta akce s celní válkou, jo, ani to nedokážete prosadit tak, aby vám to neschodil nejvyšší soud a teď se budou vracet těm stovkám poškozených nebo možná ještě více importérů, prostě obrovské sumy, to je naprosto jako devastující. Další věc, že je tradiční v tém americkém prostředí ty takzvané shutdowny, ta hádka o tom, jak bude vypadat federální rozpočet. Vlastně ruku v ruce jde to, že když to vyostříte tu polarizaci politickou do nějaké míry, no tak samozřejmě pak ta dohoda se o to hůře hledá a skutečně ten minulý rok to vypadalo, že skutečně pod tím Trumpem, ekonomickým libertariánem se rozjede ta americká ekonomika, ale ta interpretace převládá, že ten shutdown to opravdu zase jako srazil hodně dolů. A možná pak tady mám jako poslední věc, nejčastěji se zmiňuje, OK, ale tak to jsou takové ty staré věci, ale v těch nových to je opravdu jako drak a jede. Podívejte se na AI. Jenže tam vidíte, že ta nerozhodnost taky dojíždí na nějakou věc. Ano, on skutečně nechal těm svým tech big boys, které ho výrazně podporovali a dávali mu peníze, volnou ruku a skutečně Amerika jako je lídrem v AI, o tom snad asi nikdo nepochybuje. No ale když už to bylo moc, tak vydal jeden z těch svých exekutivních příkazů, že pokud se bude dál Mythos, to je tuším Claude od Anthropiku, tak jestli se bude dál rozvíjet tak, jak se rozvíjet, tak ani omylem a nejdřív o tom budou rozhodovat sekuritáci z americké exekutivy. A v té chvíli, jako co ta firma, tak máme něco, do čeho jsme všechno investovali.
15: teď jako nám to teda Trump zakázal, nikdo neví, jak to vlastně přesně myslel, takže tohle je jako ten volný kapitalismus. Takže když to jenom zkrátím a těch témat samozřejmě je strašná řada, tak nejenom to, že prostě o něčem víme, že to bylo předvolební chvástání, já zavalím znovu Detroit pracovními místy a všechny automobilky budou tam zase vyrábět dobře, tak to se asi vědělo, že nemůže být nikdy pravdivé, ale i u těch věcí, co jako dělá, jsou nějakým způsobem nové využívání celních válek, protekcionismu, ale u těch takových těch sexy startupových věcí, jako je AI, tak prostě, když se to vezme, tak je to zklamání a na závěr se všichni děsí, že s novým guvernérem Fedu, centrální banky, by mohla padnout i jedna z těch takových, já nevím, zase kolega to popíše asi správnými slovy, jako jeden opravdu jako z těch pilířů té demokracie, dejme tomu od 80. let, máme tady nezávislou měnovou politiku a to vlastně dělá tu Ameriku silnou. Takže bohužel nenašel jsem moc polehčujících okolností ani v té ekonomické politice.
14: Tomu, co říkal David Klimeš, rozumím tak, že je potřeba stability, aby existovala ekonomická prosperita. Je to tak?
12: No to určitě, ale jak můžeme mít stabilitu, když máme někoho, kdo je v zásadě nepředvídatelný a vlastně ani sám zdá se, neví, k čemu cílí nebo na co cílí. Pak žádná stabilita nemůže být. Ještě se vrátím k něčemu, co tady už lehce zaznělo. Mě ani tak neděsí to, že hodně Američanů zjišťuje, že volili někoho proti svému zájmu. Že to zjišťují nyní, když jdou kupovat benzín, když míří do supermarketu koupit si potraviny, když sledují stav zahraniční politiky. Upozorním, že například tradiční konzervativci, co si ještě pamatují Reagana, se opravdu podivují nad tím, jakým způsobem Donald Trump a současní konzervativci nakládají s Ukrajinou. To by byla sine qua non, že Ukrajinu podpoříme tváří v tvář ruské agresi. Ale mě teda neděsí, že většina z nich, z těchto Američanů, nebo nemožná většina, ale dobrá část z nich zjišťuje, že se vůbec nenaplňuje to, co očekávali. Mě spíš děsí to, že na to nereagují, že nadále jedou v tom vzorci toho vyrušení, neustálého vyrušení. Každý den nové nápady, které se často popírají, takové jakoby politické doomscrolling, jo, že pořád jedna věc za druhou a skutečný život, ta realita se odehrává mimo naše periferní vidění, jo, a vlastně nic se nemění, nebo věci naopak se ještě pořád dál zhoršují.
14: Jak si to vykládáte?
12: To bychom tu byli asi několik dní, ale není to pouze záležitost Donalda Trumpa. Myslím si, že je to ten systém, že jsou to komunikační technologie, že jsou to média, že jsme se dostali do fáze, kdy, když ve 40. letech George Orwell vlastně napsal ve svém románu 1984, že svoboda je svoboda říci, že 2 plus 2 jsou 4. Tak v tom románu k tomu ten Winston musí být donucen, ta hlavní postava. Dnes si lidé tyto nepravdy nosí v kapsách na těch mobilech, sami se k ním vrací.
14: Papulena zrovna má ruce mobil.
17: Já si tady čtu poznámku.
14: To jenom jako upozorňuji na význam těch komunikačních technologií. A my se k ním dostaneme. Jenom typovačka pro vás všechny tři. Už jsme typovali, jestli Česko bude novou maga výspou v Evropě. Kdo je teďka ten korunní princ a kdo bude ten nositel téhleté politické tradice? Bude to J.D. Vance, jehož osobní příběh zastupuje téma toho sociálního zestupu ve Spojených státech? Bude to minister zahraničí Marco Rubio z rodiny kubánských imigrantů? Nebo třeba Peter Hegseth, ministr obrany nebo ministr války, já teďka nevím, jak je to správně, který ukazuje, že Amerika má svaly a že se s někým teda nebude párat? Pane Babíko, začněte s typovačkou vy.
12: Víte co, mě je to úplně jedno, protože ten systém se výrazně nezmění. A je možné, že za ty dva roky, kdy toto bude aktuální, pokud nedojde k nějakému pokusu vlastně ze strany Donalda Trumpa zůstat u kormidla ještě déle, což by byla ta nejhorší varianta, tak já neočekávám, že kdokoliv bude ten korunní nástupce, ten korunní princ, že se bude alespoň v té prvotní fázi příliš odchylovat od toho, co Donald Trump znamená, symbolizuje a tak dále.
17: Já jenom tady chci říct, že vlastně to, co vy jste říkal o tom neustálém vršení těch nápadů, tak kdo četl tu slavnou knížku Bena Lernera, tak tam vlastně on popisuje, jak byl trénovaný na ty debatní diskutérské akce právě budoucím potom marketérem Donalda Trumpa, který právě měl tady tu metodu zahlcování, že vlastně ho učil přesně, jak zahltit. A myslím si, že když jsem četla ten román, tak mě to hrozně se asociovalo právě s tou politikou Donalda Trumpa. Ale jinak opravdu si nemyslím, že pokud se republikáni rozhodnou dál pokračovat v téhle magalini a zatím úplně nic moc nenasvědčuje tomu, že by se jako v rámci brzda protiváh rozhodli, že by možná už bylo dobré zatáhnout za tu brzdu a říct si, OK, tenhle ten směr je prostě naprosto devastující, nejenom jako z ekonomického, geopolitického, ale i vlastně nějak, řekněme, jakoby vnitro amerického hlediska, takže by se to odchýlilo. Konec konců J.D. Vance, ano, samozřejmě jeho slavný příběh z Hillbilly Elegy může trošku nás jako napojovat na něj, že to je ten kluk z toho rezavého beltu, který vlastně uspěl, ale to už dneska vůbec neplatí. On opravdu vlastně v té honbě za tou mocí provedl jako i obrovský nějaký diskurzivní obrat jako směrem právě tomu v uvozovkách technofašistickému politikovi, který je právě napojený ještě možná víc než Donald Trump na ty tech bros v Silicon Valley, nebo dneska už se část z nich teda stěhuje do Texasu. Ale pokud se republikáni nerozhodnou, že ta situace se musí změnit, tak ta politika vlastně bude stejná. A bude možná ještě horší, protože Donald Trump konec konců, a nemyslím to nějak jako zlé, je to prostě člověk, který momentálně oslavil 80. narozeniny, jako dlouhodobě se spekuluje vlastně o jeho zdraví a myslím si, že vlastně síla J.D. Vance nebo jeho agresivita, kterou prokazuje pravidelně třeba při návštěvách Evropy, je v mnohem ohledu jako nebezpečnější než tady tohle zahlcování Donalda Trumpa, který prostě během 24 hodin tweetne 20, nebo dá na social 24 postů a vlastně člověk se tak může trošku bavit nad tím, co ho zase jako napadne zítřejší ráno. J.D. Vance je vidět mnohem větší vlastně fokus na nějaké budování té vlastní legacy.
18: Tak mám si tipnout, jo. Já zrovna to je taková moje guilty pleasure, že načítám ty profily těch lidí okolo, protože jako nemyslím si, že mi to nějak pomůže, ale tak je to jako zajímavá zábava, kdo jak jako upravuje úplně všechno, včetně prostě to, co si myslel před chvílí, aby zůstal v tom kruhu, tak já bych typoval si těch třech lidí, že budu rád, když to bude Marco Rubio, určitě mně přijde jako nejschopnější. A doteďka si teda myslím, že spíš si myslí to, co říkal o Donaldu Trumpovi, když chtěl sám být prezidentem, než co říká teď, ale na to nejsem expert. To, co jako mě víc mnohem zajímá než celá Amerika, tak je prostě Evropa. To je jako logická za mě odpověď a tady jako je fascinující. Stejně jako nám nějakou dobu trvalo, než Evropa dokázala zaujmout nějakou pozici vůči Rusku, tak teď prostě nějakou dobu trvá, než Evropa zaujme nějakou pozici vůči Americe. Já tomu jako rozumím, zjevně to spěje k tomu, že ta pozice bude muset být nějaká jako ostřejší, vyváženější. Myslím, že třeba ještě v horší situaci Velká Británie s tím letitým special relationships, tak jako tohle ještě docela dobrý. Ale jako myslím si, že pro mě, než jestli to bude Marco Rubio nebo J.D. Vance, tak je mnohem důležitější, jak teda bude vypadat ta odpověď Evropské unie. A tady jenom je potřeba zmínit, že vlastně nakonec se plní ten sen všech těch, kteří v těch posledních volbách říkali, typicky to byli politici současné vládní koalice, ale třeba Alexander Vondra a další, ať je to ten Trump, ať nás trošku donutí se postavit na vlastní nohy, ať to trošku jako se rozjede. Já mám rád odpověď pana poslance ODS Karla Crazy, volby Donalda Trumpa, proč je donutí Evropu, aby se starala sama o sebe a nezdružila Ameriku, to potřebujeme, proč jsme trošku rozměklí, pomůže nám to. No, pomůže, ale pomůže v tom, jakože se musíme vymezit vůči tomu Donaldu Trumpovi. A to samozřejmě má to nějaké své konsekvence, ale jako není to tak, že my řekneme díky strýčku Donalde a teď už jsme prostě svalouši, ale bude to ten, kdo přijde po Donaldu Trumpovi, tak musí vědět, že tady má partnera, se kterým se prostě neshodne na mnoha věcech.
2: Chyba systému. Chyba systému. Česká společnost v kontextu i v detailu.
14: se vrátím k tomu, co jste, pane Bavíku, říkal o to sledování politiky jako scrollování na mobilu. Ještě se ujistím, Aplon, že jsem vás nenaštval tím poukazem na mobil.
17: Ne, já
14: jsem chtěl
17: poznámky.
14: Říct, že technologie jsou prostě tady pořád s námi, že se jim nevyhneme. Jak podle vás změní nebo mění podobu americké a konec konců i naší demokracie, že to, jak komunikujeme, určuje několik málo lidí, těch tech bros ze Silicon Valley, teď už z Texasu, jak vy říkáte, Aplon, no to jsem nevěděl, Elon Musk, Mark Zuckerberg nebo Peter Thiel. To jsou všechno lidi, kteří mají v ruce to, jak my komunikujeme, jak sledujeme svět. Jak to podle vás mění náš svět?
12: No zaprvé se říká krásně ve zkratce ve Spojených státech nebo v angličtině knowledge is power. Vědění je moc nebo síla. A pokud prostředky, které se využívají k tomu, aby se vědění, informace šířily společností, jsou koncentrovány do rukou několika málo velkých hráčů, tak to je samo o sobě velice nebezpečné v kontextu demokratické společnosti. Ta koncentrace mediální moci v rukou několika velkých korporátních, dá se říci, firem.
14: Teď s tím ale nemůžeme nic udělat. Můžeme?
12: To nevím. Já jsem třeba v tom českém kontextu jsem strašně rád za takové jakoby gerila formy investigativy, jako tady paní Rychlíková vybudovala poměrně velice rychle Page Not Found. Ale ve Spojených státech vlastně mě po dlouhou dobu zbývalo pouze NPR, co se týče rozhlasového vysílání, veřejnoprávní rádio se svými pravidelnými sbírkami oslováním veřejnosti, protože se sotva uživí. Takže za mne toto je obrovský problém a právě jedna důležitá součást toho kontextu ohledně toho systému, která umožňuje ten současný způsob vládnutí. Všeobecně si myslím, že anglofonní forma liberalismu zanedbává to, jak jsou preference formovány. Jo, že začíná s tím, že lidé mají nějaké preference a potom řeší

0: Service Act je unijní legislativa, která se nás dotýká. Měli bychom to mít už dávno schváleno, ale prostě ne, je to předmětem politického sporu, tomu se vůbec nedivím. Možná to někteří posluchači zaznamenali, pro někoho je to vrchol cenzury a v tom smyslu i tady zmíněný G.D. Vance nás přijel školit na mnichovskou konferenci.
1: Čili promiňte, je to Evropa, která nic sama nevymyslí, nemá ty velké technologie, ne. Ale chce je omezovat? Takhle je to rámováno?
0: Já myslím, že klidně se spokojím s tím, je to prostě cenzura, jak za bolševika, nemůžeme si to dovolit, to je ten jedna věc. Pak ta druhá věc je, tohle nám nějakým způsobem pomůže chránit právě to, jakým způsobem se třeba utváří ty naše preference, že prostě k tomu nemá preferovaný přístup jenom někdo, kdo vládne nějakým platformám. A mě je tahle debata jako neuvěřitelně líto, protože když se podíváme do toho Digital Service Act, respektive té české implementace, respektive toho, na čem se shodla celá Evropská unie, tak to neříká jako, když tady něco si dá Elon Musk na X-Call, tak my to zakážeme. Protože zrovna teď jsme si dali hranolky v Bruselu a máme prostě takovou chuť to zakázat. Ale je to o tom, že musíte být transparentní, musíte říkat, proč se na vrcholku všem zobrazují primárně příspěvky od Elona Muska, když jsou zrovna americké volby. Musíte dodržovat třeba ten přístup, je to takové to volání na ty anděly, abyste se dovolali. Ano, něco vidíte, že někdo o vás něco píše nebo zneužívá na Facebooku, ale komu se jako dovoláte, na nějakou smyčku v Irsku a to je tak jako všechno. Takže musíte mít nějakou ochranu spotřebitele. A takhle bych to vymenovával, já v tom mnoho cenzury teda nevidím. No. A jenom chci říct, že já chápu ty otázky tak jako, co ta Evropa, tak jako nějak si to zařídí po svým rozumím, ale teď jsme v nějaké realitě, ta realita je silně americká, určitě by třeba čínské technologie ruské, chtěla by třeba byly víc čínská, ruská, dobře, ale i americká, to ještě není tak špatné. A právě třeba to DSA vlastně nám zaručuje to, aby vlastně jsme se vrátili v něčem do té doby, kdy vlastně ten přístup do té veřejné debaty nebyl postavený na tom, jak silnou máte tu mediální nebo v téhle chvíli platformovou moc, ale jestli něco reprezentujete. A to mně nepřijde, že na tom je něco špatného.
2: Bych možná k tomu ještě dodala, že pro mě je zcela klíčový koukat se vlastně na tu privatizaci zisku a externalizaci nákladů, což ty platformové firmy reprezentují úplně jako všechny jako do jedné. A je to vlastně jako poměrně neuvěřitelný příběh, který nějak jako souvisí s tím, že my jsme si nechali vnutit, že jako ty technologie primárně jenom obohacují náš život a jakákoliv chybovost v nich je vlastně trochu náš problém. A to DSA podle mě a obecně ty debaty by měly mnohem víc směřovat k tomu, OK, vy vyděláváte jako neuvěřitelné zisky, tak teďka je Elon Musk, co trilionář, nebo já vlastně nevím, jak je.
1: Bilionář, myslím, že 12
2: ano, když jo, 12 opravdu. Já vlastně ani už něko, jo, já už ani vlastně nedokážu si představit, jako co to je za typ majetku, jo. A zároveň vlastně on se přece jako vněšuje do toho evropského působení, způsob třeba, jakým ty technologie poskytoval německé AFD, nebo jakým způsobem vlastně spolupracuje třeba s krajně pravicovými stranami a dává jim vlastně možnost používat ty technologie tak, aby manipulovali v tom veřejném prostoru, je, jako co je to jiného, než vměšování se do nějaké jako evropské nebo lokální politiky a no.
0: Pardon. Já jsem chtěl drobnost, jenom ať ty technologie jenom, nebo ty platformy jenom nepomlouváme, oni jsou jako sami v pasti, že často nevědí, co se po nich chce. A jenom tady jeden příklad, který mě přijde vlastně svým způsobem jako možná i pozitivní pro Facebook, nebo respektive zajímavý, je, že jeden z těch důvodů, proč velmi překvapivě pro mě teda Viktor Orbán prohrál maďarské volby, je, že on věděl dlouhodobě, že když bude dávat obří peníze do politické reklamy na Facebooku, takže v té mladší, nebo v nějaké cílovce, kterou si definoval, tak bude mít jako dobrý dosah. A že takové peníze nemá nikdo jiný a má spoustu jako influencerských pomocníků a ty mu pomáhají. A Facebook vlastně před pár lety řekl, jako to už je tak složitý se v tomhle vyznat, tak jako ty political ads prostě nebudou. Prostě to nám za to nestojí, my tu regulaci nedokážeme naplnit, vlastně moc ani nevíme, co po nás té Evropě chceme. A v té chvíli začal růst Peter Magyar. Protože prostě on ten organický dosah si dokázal získat a proti tomu ten placený týmu Viktora Orbána už nebyl tak silný, protože se změnila pravidla. A teď si uvědomujeme, že výsledek voleb, když to hodně přeženu, závisí na jedné změně algoritmu. Tak nikdo mě nemůže říkat, že tohle nepotřebuje nějakou předvídatelnost a transparentnost. Tak pardon za tu vložku jenom. A to je vlastně pozitivní pro ty platformy.

0: že i oni potřebují ty pravidla, aby dokázali nějakým způsobem stabilně dodržovat a byla to ta stabilita, ale, abyste mohli dělat zisk.
1: Ale oni je nedodržují, jo. Prostě jakoby nedodržují je skoro ve 100% těch případů, to, že někde se stala nějaká výjimka, je sice strašně fajn, ale jako skoro u většiny toho závadného obsahu, kterýmu se třeba věnuju já, ta odpovědnost těch platform je jako doslova nula. Odmítají přispívat na nějaké jakékoliv legislativní řešení, odmítají. A to je vlastně ta otázka i toho DSA pro mě, jako budou platformy přispívat nějaký procento peněz k tomu, abychom my tady skutečně mohli vybudovat nějaká centra, která se budou věnovat těm zločinům v kyberprostoru, nebo ne, ať už se jedná prostě o dětskou pornografii a různý násilný obsah. A poslední věc, já jsem ráda tady zmínil ten Peter Thiel, protože pokud se nepletu, on bude mít takové jako turné po Evropě. A jako to je přece úplně šílený, že on s tím Palantýrem vlastně vybudoval, pomohl vybudovat systém, který opravdu jako pronásleduje americké migranty způsobem, který je jako jak vystřižený vlastně z nějakých jako dystopických filmů z budoucnosti, kde opravdu nastupuje ten technofašistický diktát, kde tady vidíme, jak se zaklekávají pětileté děti a tahají se někam do detencí. A tohle je jako výsledek té úžasné spolupráce jako technologických bros, který políbili prsten Donaldu Trumpovi, že opravdu se páchá násilí na různých komunitách. A kdo teda za to nese odpovědnost? Mimochodem, Palantýr vlastně byl předmětem velkých investigativ v Evropě a čelí také celé řadě vlastně jako legislativních otázek tady, no.
2: Miláne Babíko, vy jste kýval, když mluvila Apolena Rychlíková. Je to ten Evropan ve vás, který vidí, že my nevíme, co s námi ty technologie dělají, nereflektujeme to a Američané vnímají, že oni jsou přece teďka v dostizích s tou Čínou a měli by vyhrát a tyhle věci jsou jakoby podružné, tak jak to vidíte vy?
3: Já bych to ještě celé vlastně rozšířil, že často ty externality, které byly vytvořeny těmi novými technologiemi, nejsou ani popisovány jako externality, natož, aby firmy, které tyto technologie vlastně vytvořily, za ně byly nějakým způsobem zodpovědné. Teď se bavím o záležitostech duševního zdraví, výchovy dětí a tak dál. Takže ten problém je ještě mnohem, mnohem větší. A ve Spojených státech je ještě méně zřetelný než zde nám, Evropanům, nebo ve střední Evropě, aspoň z toho pohledu.
2: Jak to myslíte, že je méně zřetelný ve Spojených státech? Vy jste říkal, že Američané, stejně jako asi Evropani, vnímají politiku jako skrolování po obrazovce.
3: No, ale nehledě na to, ve Spojených státech nadále je hluboce zakořeněná představa svobody, v tom smyslu negativní svobody. Jo, že vlastně jakékoliv tady ty regulace.
2: Že k zásahu musí být opravdu dobrý důvod.
3: Nebo vlastně ta default situation je bez zásahu. Stát, vláda mají být pouze jakýmsi nočním hlídačem. Je tam to pojetí svobody, které například profesor Snyder často kritizuje, negativní svoboda. Takže z jejich pohledu jakákoliv snaha instituční, právní, zabývat se ochranou spotřebitele nebo zachováním nějakého rovného prostředí, nastavení, co se týče té mediální scény, tam to bude nálepkováno jako socialismus, jako přesah vlády, jako zásah do svobod a tak dále.
2: Já bych závěrem chyby systému rád potěšil Apolenu jako filmovou dokumentaristku. Já jsem si našel starý článek filmaře Michaela Moora, který přišel před 10 roky jako jeden z prvních s tím, že Donald Trump vyhraje a řekl 5 důvodů, proč porazí tehdy Hillary Clintonovou. Kdo podle vás nabízí, a může to být filmař samozřejmě, ale taky ekonom, politik,
1: kdokoliv. Zohran Mamdány za mě samozřejmě, ale to je jako, chápu, že to pro někoho může být kontroverzní, ale pro mě nějaká alternativa vlastně ne. Je mi jasný, že to je prostě starosta New Yorku, ale pro mě nějaká jako alternativa i ve způsobu, jak třeba pozitivně vymezovat tu politiku a jako jednat pro ty lidi je jako zajímavá, že to není prostě jenom debata mezi jako liberalismem, pravicí, levicí, ale je to vlastně i nějaké jako správné pochopení dynamiky v té společnosti.
2: A pole nasleduje New York, David?
0: Já asi autora nemám, ale teď koho sleduju asi nejvíc té americké scény, protože prostě zajímá ta ekonomika, tak je Kevin Warsh, nový šéf Fedu, což je prostě v tom je podle mě jako úplně všechno. Ono to má teda ještě, když chceme oslí musky hezké paralely k našemu guvernérovi ČNB. Takže něco si myslíte, jste jestřáb, vlastně jste odchovanec té nezávislé měnové politiky, pak nějakým způsobem chcete uspět, začínáte být jako originální, až jako to trošku překrucujete. dostanete se tam, kam chcete. Donald Trump vás jmenuje šéfem centrální banky a má jasnou objednávku, chci levné peníze, i kdyby to bylo na úkor inflace, chci rozpumpovat tu ekonomiku a on má teď za sebou první zasedání, samozřejmě jeden z mnoha hlasů a ty sazby se nesnížily. Tak já doufám, že tohle je vlastně ten základ pro mě v tom mém trošku jako barvotiskovém obrázku, ten základ té Ameriky. Jasně, nějak se to různě ohýbá, ale pak ta instituce najde ten svůj kor, to své poslání a vlastně to se stává tou prioritou a je tomu ten člověk oddán.
2: Takže jsme měli tipy. Starosta New Yorku, šéf Fedu, Milane Babíku, váš tip zakončí tipu systému. Koho sledujete jako určitou naději pro Spojené státy budoucnosti, tak aby odpovídali té deklaraci nezávislosti?
3: Já bych si hrozně přál, aby třeba Bernie Sanders byl o 30 do 40 let mladší. Zohran Mamdani zde zazněl, Alexandria Ocasio-Cortez taky určitě našim dnešním hostům bude známé jméno. No, já doufám, že to nebude Graham Plattner z Maine, který je jako by Donald Trump na demokratické straně.
2: Co by to znamenalo?
3: Znamenalo by to, že už i demokraté, ti tradiční demokraté, kteří stále ještě dbali na nějaké hodnoty, nějaký osobní projev a tak dál, že se stupují vlastně dolů do toho sklepa s tím Donaldem Trumpem a budou volit kandidáty, kteří se mu v mnohem podobají.
2: Milan Babík, Apolena Rychlíková, David Klimaš, já vám mnohokrát děkuji.
1: Krásný den.
3: Díky za pozvání.
0: Díky.
4: Slyšeli jste podcast Chyba systému. Detektor problému české společnosti. S Apolenou Rychlíkovou a Davidem Klimešem. Všechny díly najdete na webu Českého rozhlasu Plus, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích. Do všech zemí světa se sami asi nedostanete, ale můžete se tam podívat s reportéry Českého rozhlasu. Zavedou vás na všechny kontinenty, do luxusních čtvrtí, špinavých slamů, do hor i na zaoceánské lodě. Posedíte v luxusních restauracích a projdete se po známých místech. Seznámíte se s lidmi významnými, ale i s těmi neznámými, kteří jsou o to zajímavější. Reportáže zahraničních zpravodajů vás na cestu kolem světa vezmou každou sobotu po 14. hodině odpoledne na Plusu. A pak na webu plus.rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Český záchranářský tým odletěl do Venezuely pomáhat po ničivém zemětřesení. Je tropický víkend, teploty můžou vystoupat až ke 40 stupňům. Spojené státy v odvetě znovu zaútočily na íránské území, obě strany se navzájem obvinují z porušení příměří. U české fotbalové reprezentace bude pokračovat trenér Koubek. A na stojící auto pozor na D1 na 15. kilometru směrem do Brna. Je sobota 27. června, jsou tu hlavní zprávy s Vojtěchem Tomáškem.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: 69 záchranářů a hasičů odletělo z letiště Václava Havla v Praze do Venezuely. Desítky specialistů budou hledat lidi v sutinách po ničivém zemětřesení a poskytovat jim potřebnou pomoc.
6: Podle generálního ředitele hasičského záchranného sboru Vladimíra Vlčka odlet speciálního týmu zdržela doprava.
7: Česká republika nemá takový transportní prostředek, nemá takový letoun, aby jsme mohli přepravit celý těžký tým. Nakonec za pomoci armády České republiky se podařilo zajistit letoun pomocí NATO.
6: Záchranáři ze záběru odhadují, že situace bude podobná jako v Turecku v roce 2023, říká velitel záchranného oddílu Petr Vodička.
8: Některé ty objekty ty skutečně vypadají tak, že by v nich ještě lidé mohli přežívat. Bohužel některé vypadají velmi poškozeně.
6: Do Venezuely odletěli kromě specializovaných hasičů také statici, specialisté na drony a kynologové s 8 záchranářskými psy. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Radiožurnál.
5: Kontrolu nad postiženou oblastí ve Venezuele převzala armáda. Potvrzených obětí je zatím 920, zraněných jsou přes 3000 a další úřady pohřešují. První prázdninový víkend je extrémně horký. Teploty teď přesahují na většině míst Česka 30 stupňů Celsia, a to včetně horských oblastí. Před vedry varují i meteorologové. Detaily teď předá Eliška Zábrocká.
9: Nejtepleji je teď v okolí Prahy, v Plzeňském kraji a taky na jihu Moravy. Třeba v Lednici na Břeclavsku je teď 35,7 stupně. Během víkendu ale můžou teploty vystoupat až ke 40 stupňům, říká meteorolog Josef Hanslík.
10: Ta největší pravděpodobnost je v nížinách v Dolním Polabí a také potom v Poohří. A stalo by se tak vůbec po čtvrté v historii měření teplot na našem území.
9: V neděli bude ještě o něco tepleji. Extrémní výstraha meteorologů platí pro většinu Česka. Lidé by tak měli hodně pít, ideálně čistou vodu a nezůstávat na přímém slunci. V pondělí se pak ochladí a nejvyšší denní teploty klesnou pod 30 stupňů. Eliška Zábrocká, Radiožurnál.
5: I přes extrémní vedra vyrazilo přes 1000 lidí běhat na pražský Vyšehrad. Organizátoři závodu Urban Challenge kvůli vysokým teplotám změnili časy startů jednotlivých závodů a taky přidali občerstvovací stanice a chladící prvky.
11: Kdo může, schovává se ve stínu, kde ale teplota v tuto chvíli už dosahuje 34 stupňů Celsia. Na asfaltové ploše kongresového centra Praha, kde je většina zázemí, musí být výrazně přes 50. Lidé se ale můžou ochlazovat vodou a také na trasu přibyly občerstvovací stanice, říká Antonín Pospíchal, hlavní organizátor akce.
12: Přidali jsme občerstvovačky na 5 kilometrech, máme 5 občerstvovaček, každý kilometr je jedna občerstvovací stanice, což je skvělý, na 10 kilometrech jich máme 9.
11: Organizátoři také změnili program a všechny závody posunuli na dopoledne. V tuto chvíli je ještě řada závodníků na trase, ale záchranáři zatím řešili jenom jednotky případů přehřátí a dehydratace. Tomáš Jeník, Radiožurnál.
5: A s vydatným horkem bojují i další evropské země. V Německu včera naměřili celoroční teplotní rekord přes 41 stupňů. Belgie má za sebou nejteplejší den v roce. Ve Francii stále platí nejvyšší stupeň varování před horkem ve více než 20 oblastech. A v Paříži je náš zpravodaj Martin Balucha.
13: Francouzský premiér Sébastien Lecornu schválil objednávku 30 000 klimatizací do nemocnic. Vláda zároveň počítá s investicemi ve výši skoro 2,5 miliard korun na ochlazení zdravotnických zařízení. Výzkumník Pakito Bernard poukazuje na to, že Francie má zpoždění v přizpůsobení se současným vlnám veder oproti Itálii, Španělsku nebo Asii chybí klimatizované prostory. Opoziční národní sdružení chce v týdnu představit rozsáhlý plán klimatizace právě do nemocnic, škol i domovů důchodců. Teplota tady v Paříži klesla na 34 stupňů, lidé v uplynulých hodinách hledali únik třeba v garážích, spali ve sklepech nebo v parcích. Meteorologové předpovídají ochlazení z neděle na pondělí, je ale podle nich možné, že v nadcházejících dnech přijdou další vedra. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
5: A vlně veder se bude věnovat taky publicistika hned po zprávách.
14: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
5: Americká armáda poprvé od podpisu takzvaného memoranda o porozumění udeřila na íránské území. Spojené státy tvrdí, že to byla odveta za íránský útok na komerční loď v Hormuzském průlivu o den dřív. Tehrán vzkázal, že v reakci na toto jeho síly zaútočili na americké základny v Perském zálivu.
15: Iránská diplomacie tvrdí, že americké útoky zasáhly jižní pobřeží země. Mířily na sklady raket, dronů a stanoviště radarů. Teherán to označil za porušení mezinárodního práva i současného příměří. Americký prezident Trump předtím řekl, že svou hloupostí klid zbraní nedodržel Irán. A to, když dronem poškodil nákladní loď projíždějící Hormuzským průlivem. Viceprezident J.D. Vance vzkázal, že Irán místo násilí může vždy zvednout telefon a diskutovat. Na vyjednávání o trvalé mírové dohodě mají obě válčící země podle společného memoranda ještě nejméně 50 dní. Jiří Kordík, Radiožurnál.
5: 700 demonstrantů v Rakousku zablokovalo jednu z nejdůležitějších silničních tras v Alpách, Fernský průsmyk u hranic s Německem. Provoz by se teď už měl opět pomalu obnovovat. Rakouská policie ale varuje, že řidiči mají s komplikacemi počítat až do večera. Průvod demonstrantů úsek ochromil v době, kdy jim desítky tisíc turistů projíždějí na dovolenou.
16: Obyvatelé regionu nesouhlasí s vládním návrhem Fernský průsmyk modernizovat. Podle organizátora protestu Ludviga Grubera projekt za zhruba 500 milionů eur tranzit přes region ještě zvýší. Veřejnoprávní stanice ORF upozornila, že oblastí projede každou sobotu průměrně 20 000 aut, v létě ještě více. Koncem května lidé ze stejného důvodu protestovali na dalším vytíženém úseku, Brennerském průsmyku u Itálie. A podobné blokády jsou naplánované také na srpen. Bára Vránová, Radiožurnál.
13: Dnes je to přesně 76 let od justiční vraždy Milady Horákové. Komunisté ji 27. června 1950 popravili spolu s dalšími třemi muži v pražské pankrácké věznici. Předcházel tomu vykonstruovaný politický proces. Výročí jejich smrti připomíná Den památky obětí komunistického režimu.
17: Slavný státní soude, je mi těžko. Přetěžko.
18: Říká politička a právnička Milada Horáková na dobovém záznamu z procesu. Během něj čelilo obžalobě z velezrady a vyzvědačství pro Západ dalších 12 lidí. Jejich doznání byla ale vynucená a celý soud, včetně výpovědí obžalovaných, byl dopředu připravený, říká historik Jan Sinek.
19: Byl v podstatě už jenom takovým jaksi divadelním představením, které bylo předem připraveno a inscenováno.
18: Horáková je jedinou ženou, kterou u nás komunisté popravili z politických důvodů. Rozsudek v roce 1968 zrušil Československý nejvyšší soud. Plná rehabilitace odsouzených byla ale možná až po sametové revoluci. David Šalek, Radiožurnál.
20: Česká fotbalová reprezentace se vrátila ze světového šampionátu. Národní tým uhrál ve třech zápasech jediný bod a nepostoupil ze skupiny. Spekulace o tom, že by v roli trenéra mohl skončit Miroslav Koubek, po příletu rázně odmítl generální manažer Pavel Nedvěd.
21: Je tady maximální soulad s vedením reprezentace. Máme trenéra, kterýho jsme chtěli, a máme ho na 2,5 roku, takže si myslím, na tom se nic nemění. Do budoucna samozřejmě tenhle tým potřebuje refresh, potřebuje nový síly, nový mladý kluky, a máme už nějakou strategii, s kterou jsme probírali s trenérem, a uvidíme, co nám přinese Liga národů. Já si myslím, že to musíme brát jako v uvozovkách zkouškový období, kdy budeme skládat nový tým na kvalifikaci mistrovství Evropy.
20: Fotbalisté Francie porazili 4-1 Norsko a ovládli skupinu na světovém šampionátu, stejně jako Španělsko, které zdolalo Uruguay 1-0. Do play-off postoupili také Kapverdy po remíze 0-0 se Saúdskou Arábií. Dál jde i Senegal, ten vyhrál nad Irákem 5-0. První ve své skupině skončila Belgie, když zvítězila nad Novým Zélandem 5-1, Egypt remizoval s Íránem 1-1. A tenistka Karolína Muchová vybojovala titul na turnaji WTA v Bad Homburgu. Ve finále v Německu vyhrála první set nad Naomi Osakovou 6-1 a ve druhé sadě Japonka vzdala.
22: Překážka na D3 u Soběslavy a nehoda na pražském okruhu. Na D3 z Českých Budějovic do Prahy dejte pozor, za sjezdem na Soběslav na 93. kilometru překážka v pravém pruhu.
23: A na 93. kilometru praskla kamionu pneumatika a je kus pneumatiky v pravém pruhu.
22: Na dálnici D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Rudnou z 5. kilometru popojíždí kolona, táhne se na ucpaný pražský okruh, zdržení téměř 20 minut. A na pražském okruhu ve směru z letiště na D1 za sjezdem na Ořech na 18.5 kilometru je po nehodě nadále uzavřený levý pruh. Fronta od dálnice D5 je na 25 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
14: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
13: Bude jasno nebo skoro jasno, během dne se může tvořit kupovitá oblačnost. Nejvyšší teploty dnes 35 až 39 stupňů, na horách většinou kolem 30. Tolik hlavní zprávy. Teď je tu publicistika a Tomáš Pancíř.
24: Jaká rizika se z pohledu zdravotní záchranné služby pojí s extrémními vedry, jejichž vlna má v Česku o víkendu vrcholit? Nakolik mimořádně vysoké teploty dolehají na lidskou psychiku? Do jaké míry nejnovější vzájemné útoky Spojených států a Iránu ohrozily šance na mírovou dohodu Washingtonu a Teheránu? A v jakých kulisách se v americkém Seattlu odehrával na světovém fotbalovém šampionátu takzvaný zápas hrdosti na podporu LGBT komunity, ve kterém se utkali Iránci s Egypťany? Na pětině měřících stanic v Česku zaznamenali meteorologové v noci na dnešek takzvanou tropickou noc, kdy teplota neklesla pod 20 stupňů Celsia. Vyskytla se téměř ve všech krajích od nížin po hory. Nejtepleji bylo v noci v Praze, tam teplota neklesla pod 23,7 stupně Celsia. Vedra mají podle meteorologů vrcholit dnes a zítra. Česko v posledních dnech zažívá vlnu veder, očekává se dokonce překonání absolutního českého teplotního rekordu. Ten je ze srpna roku 2012, kdy bylo 40,4 stupně Celsia. A my už jsme teď ve spojení s mluvčím pražské záchranné služby Karlem Kirsem. Dobrý den.
25: Dobrý den vám i posluchačům.
24: Co pokračující vedra znamenají pro záchrannou službu? O kolik výjezdů máte kvůli tomu víc než obvykle?
25: Tak ono ve chvíli, kdy porovnáme červnové statistiky těch výjezdů v rámci letošního roku a v rámci minulého roku, tak letos už se přibližujeme ke 200 výjezdů k pacientům, kteří utrpěli takzvaný kolaps horka, to je naše taková pracovní diagnóza. A v minulém roce to bylo pouhých 40 výjezdů, přičemž teda v tom letošním ještě ten červen ani neskončil. Takže ta zátěž je, řekněme, vysoká. Nutno říct, že tahle pracovní diagnóza kolaps horka je spíš taková ta pomyslná špička ledovce, která je vidět a kterou můžeme bezpečně určit. Nicméně ta pravděpodobnost, že ta výjezdovost narůstá, je i s ohledem na to, že jednou z těch nejrizikovějších skupin v těchto teplých dnech jsou seniori, kteří trpí jedním nebo více chronickými onemocněními a u nich právě může vlivem těch vysokých teplot dojít ke zhoršení toho stavu. A naše posádky aktuálně v těch minulých dnech absolvovaly zhruba 300 výjezdů v rámci denní směny, to znamená za 12 hodin, kdy náš dlouhodobý, ale průměr je plus minus 400 výjezdů za 24 hodin, takže i v tomhle tom je vidět ten nárůst.
24: Jsou ty problémy hlavně právě u starších lidí, tak jak jste o tom mluvil, nebo kolabují zhorka i mladší lidé?
25: Ono to horké počasí zatěžuje každého z nás. Je jedno, jestli jste mladý nebo v seniorním věku, ale samozřejmě pro ty rizikové skupiny je náročnější. Tudíž ta odpověď je taková, že kolabují jak mladí, tak i starší a důležitá v tomhletom ohledu je právě prevence.
24: K té se dostanu za chvíli, ale ještě předtím se zeptám, při jakých příznacích je na místě volat záchrannou službu?
25: Určitě ve chvíli, kdy se objeví závažné příznaky, které můžou potenciálně signalizovat, že se jedná o život ohrožující stav, a to jsou typicky bolesti na hrudi, dušnost, silné bolesti hlavy, které nereagují na ta volně prodejná analgetika, ibuprofen a paracetamol, křečové stavy, anebo ve chvíli, kdy dochází k poruchám vědomí, anebo pokud jsme v rámci i toho stavu udělali naše maximum a ten stav toho člověka se i nadále zhoršuje, tak to je chvíle, kdy se na tu linku 155 obrátit.
24: Teď už pojďme k tomu nejdůležitějšímu. Připomeňte prosím, co dělat a co nedělat, abychom ta vedra zvládli ve zdraví.
25: Tak úplně nejlepší první pomocí v rámci těchto horkých dnů je samotná prevence. A naprostý základ je dodržování pravidelného pitného režimu. Ideálně v tomto ohledu popíjet vlažné minerální vody, naopak se spíše vyhýbat vysoce slazeným anebo alkoholickým nápojům, které naopak tu dehydrataci spíše mohou podpořit. Ve chvíli, kdy je nám horko, kdy nám není úplně dobře, tak je dobré se nějakým způsobem fyzikálně ochladit, to znamená zvenčí ochladit. Pokud jsme u vody, můžeme jít do té vody. Samozřejmě důležité je vždycky postupné osmělení a ne jít s rozpáleným tělem do studené vody. A to samé můžeme aplikovat i v rozpálených bytech, které pokud nedisponují klimatizační jednotkou, tak je nelze vlastně v těchto dech nějak ochránit, ochladit. A určitě je vhodné, pokud ten člověk zvládne si dát příjemně vlažnou sprchu, případně pokud je to třeba ležící člověk, který dlouhodobě nechodí, tak určitě chladit krk, zátylek, hlavu, zápěstí a tak tomu dopřát úlevu.
24: Vy jste mluvil už o pitném režimu, kdybychom to měli rozvést, které nápoje jsou nejlepší a kterým se naopak vyhýbat?
25: Už jsem to právě nakousl. To nejvhodnější, co můžeme v rámci těchto dnů tak popíjet, tak je voda nebo minerální voda, která nám dodá jak ty tekutiny, tak i ty potřebné minerály. Právě ty slazené nápoje a alkoholické nápoje, tak spíše to tělo popuzují k tomu, aby se odvodnilo, což právě v době, kdy těch tekutin úplně nemáme dostatek, zbavujeme se jich jak potem, tak se jich zbavujeme i dýcháním. Není problém vydýchat a vypotit jeden litr tekutin v rámci jednoho dne, tak v tu chvíli tyto nápoje nejsou opravdu vhodné.
24: Říká mluvčí zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy Karel Kirs. Díky za rozhovor, naslyšenou.
25: Já moc děkuji a krásný víkend.
24: Vedra mají samozřejmě vliv také na naši psychiku. O tom budeme teď mluvit s Pavlem Pařízkem, psychologem a psychoterapeutem a zakladatelem konzultačního online projektu Terapie.cz. Dobrý den.
0: Dobrý den.
24: Jak tedy působí vedra, jaká zažíváme v těchto dnech, na psychiku?
0: Tam je možná dobrý se vrátit trošku na začátek, že tělo a mysl tvoří jeden systém. Jo. A když se to tělo brání přehřátí, tak to spotřebovává energii, která nám pak schází vlastně na tu psychiku, jo. Takže se pak hůř sebeovládáme, máme menší trpělivost, či se méně soustředíme. Takže většina takzvaných psychických dopadů těch veder má tenhle jako vlastně v podstatě fyzický základ.
24: Říkáte, že se hůře ovládáme, že máme menší trpělivost. Dá se tedy říci, že mohou vedra vyvolávat i agresivitu?
0: To se může říct, dokonce je to i vědecky hodně doloženo, že mezi teplem a agresivitou je vztah. V těch horkých dnech přibývá hádek, konfliktu i násilných trestných činů. A znovu ten mechanismus je o tom, že se snižuje ten práh vlastně reaktivity, takže ten člověk, který normálně vlastně nevybuchne, tak když má vyčerpaný organismus, tak snáze mu povolí nervy.
24: Ovlivňuje vedro deprese nebo úzkosti?
0: Ano, taky dokonce vlastně máme i naměřené, že ve velkých horkách stoupá sebevražednost. Ten mechanismus je tady ale především skrz spánek, protože horké noci spánek rozbíjí a ten špatný spánek zhoršuje pak náladu a prohlubuje u lidí skleslost.
24: Vy jste říkal, že v horku se hůře ovládáme, máme menší trpělivost, to samozřejmě může vést ke konfliktům i třeba v rámci rodiny. Jaké jsou rady, jak k tomu přistupovat, abychom to zvládli i v tomto směru v rodinách, to současné počasí?
0: No v té vlastně rodině tam je základní problém, že jsou všichni naraz vlastně vyčerpaní, takže ten souběh, takže všichni jsou podráždění a nikdo nemá takový jako emocionální tlumiče, aby tomu druhému odpustil nějakou maličkost a vlastně snadno vzniknou ty hádky. A tam je dobrý vlastně jako myslet na to, že to není o tom druhým, ale skutečně o tom jako vedru jako takovým, takže se můžeme zlobit na vedro a ne na tom druhým. Ale ta vlastně celá intervence, co s tím dělat, je ne na rovině psychické, ale na rovině fyzické, což tady už zaznělo to předchozího příspěvku. To znamená především vlastně, no ten základní intervence bych řekl je mít vychlazenou ložnici, takhle, abyste obnovovali spánek a vlastně během dne se pak vyhýbali ztrátě té energie, to znamená patří jakoby třeba vyhýbat se teplu anebo ten pitný režim.
24: Leckdo z nás má určitě pocit, že v tom počasí, jaké teď zažíváme, jsme méně výkonní. Z toho, co jste říkal, předpokládám, že je to normální a měli bychom se s tím prostě smířit.
0: Ano, není to žádná lenost, je to přirozená reakce přetíženého těla a tady je jako rozumné to přijmout a nějak se za to nebičovat.
24: Média se samozřejmě snaží v těchto dnech varovat lidi, ostatně před chvílí jsme připomínali ty základní informace, mluvili jsme o tom, že záchranná služba má víc výjezdů, stále slyšíme, jaká rizika ta vedra přináší. Nemůže i tohle vést ke zhoršení situace, k většímu stresu, nemůže to mít také negativní efekt třeba právě na starší lidi?
0: Tady je potřeba určitá jako rovnováha, jakože ty rizika veder jsou jako reální, tam je třeba o tom informovat, protože pro starší a nemocné lidi zde jde o, jako skutečně o zdraví a život. Zároveň ale platí, že ten stálý proud katastrofických zpráv zvedá hladinu úzkosti. Jo, pokud z každého počasí budeme dělat hrozbu, tak to má dva efekty, teda že lidé vůči tomu otupí nebo se u nich bude trvale zvyšovat úzkost. A ta informovanost má fungovat tak, že jako člověku by měla pomoci jednat, ne ho jenom děsit. Jo? Tak vlastně tak.
24: Říká psycholog a psychoterapeut, zakladatel konzultačního online projektu Terapie.cz Pavel Pařízek. Díky za rozhovor, naslyšenou.
0: Děkuji taky, naschledanou.
24: Íránské revoluční gardy oznámili, že v reakci na americký útok zaútočili na vojenské základny Spojených států v regionu. Americká armáda v pátek odpověděla novými údery na cíle v Íránu a odpověděla tím na čtvrteční dronový útok na obchodní loď v Hormuzském průlivu. Podle Washingtonu ho podnikly íránské síly, Teherán se ale k této akci nepřihlásil. Dnes íránské vedení uvedlo, že Američané flagrantně porušili nedávno podepsané memorandum o porozumění, které má být základem pro 60-denní jednání o mírové dohodě. dohodě. O krátký komentář teď požádám Josefa Krause, politologa a bezpečnostního analytika z Masarykovy univerzity. Dobrý den.
1: Pěkné poledne.
24: Aniž bychom zacházeli do podrobností těch nejnovějších vzájemných amerických a íránských náletů, jak si vysvětlit ten původní předvčerejší útok na loď v Hormuzu, pokud ho tedy podnikli Íránci?
1: To je právě to, že my ani nemůžeme příliš zacházet do podrobností, protože ty informace nemáme k dispozici a nepouští je ani americká strana, ani íránská, takže vlastně máme jenom velice, velice kusé informace o tom, že došlo k nějakému útoku, Íránci od toho dávají ruce pryč a v zápětí to vedlo k jakési eskalaci mezi americkými a íránskými silami, ale opět zase bez detailů, takže my nevíme, jaké škody to způsobilo jedné nebo druhé straně. Obviňování, sporušování té dohody jsou tady ve vzduchu. Na druhou stranu vypadá to, že dohoda nadále funguje a nic nenasvědčuje tomu, že by ta eskalace měla nadále pokračovat, alespoň zatím.
24: Nemohli nebo neměli Spojené státy na ten čtvrteční incident reagovat zdrženlivěji? Nebyl tam prostor pro nějaké uklidnění situace na diplomatické úrovni?
1: Určitě ano, ale na druhou stranu tady tohleto všechno se také neděje v nějakém vzduchoprázdnu. Ono tady tohleto všechno je na pozadí právě třeba probíhajícího americko-izraelsko-libanonského vyjednávání, které bylo završeno podepsáním celkem bezprecedentní dohody, která potom teď má další důsledky pro vnitro-libanonskou politiku. A tady tohleto všechno je zajímavé samozřejmě také pro Irán. Testování toho, zda je druhá strana připravena nebo nepřipravená použít případně sílu nebo dokonce sabotovat to americko-iránské vyjednávání, je určitě něco, co obě strany dělají. To znamená, je to opravdu testování toho, zda i nadále nějaké příměří funguje nebo nikoliv. Byť tady paralelně dochází k nějakým jiným dohodám, které ale ten region stejně zasahují.
24: Napovídají ty nejnovější přestřelky a ten nejnovější vývoj něco víc o vyhlídkách dalších mírových rozhovorů?
1: Minimálně to ukazuje, že obě strany jsou pořád připraveny toho protivníka testovat a že nic negarantuje, že dojde k podpisu té smlouvy finální dohody do těch 60 dnů. Že vše je pořád otevřené a vždycky je možné se opět dostat do fáze eskalace, byť zcela zjevně ani jeden ten aktér, to znamená Spojené státy nebo Irán, tady tohle to úplně nechce. Zároveň ale nechtějí vypadat jako slabší v tom vyjednávání.
24: Agentura Reuters označuje za jistou známku pokroku dohodu, kterou v pátek podepsali zástupci Izraele a Libanonu. Ta by měla ukončit izraelské útoky na hnutí Hizballáh. Počítá také s postupným odzbrojením tohoto militantního spojence Iránu. Má z vašeho pohledu tahle ta dohoda větší význam?
1: Ta dohoda je naprosto zásadní a bude mít opravdu zásadní dopad na vnitrolibanonskou politiku a vlastně i bezpečnost. Už v tuhle tu chvíli Bejrut a další města jsou zasažena silnými protivládními demonstracemi. Jednoduše řečeno proto, že část toho obyvatelstva to vnímá jako zradu své vlastní vlády, která fakticky vydala velkou část libanonského území okupačním silám, což je pro ně nepřijatelné. Zároveň podmiňovat tu dohodu odzbrojením Hizballáhu je trošku problém, protože Hizballáh se určitě dobrovolně odzbrojovat nebude. A libanonská vláda, libanonský stát nemá sílu na to si toto na Hizballáhu vynutit. Tím pádem je otázkou, o co vlastně přesně v té dohodě jde, respektive jaké to bude mít důsledky, protože ona bude ze své podstaty okamžitě porušována.
24: Říká Josef Kraus, politolog a bezpečnostní analytik z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Díky za rozhovor, naslyšenou.
1: Díky za pozvání, pěkný den všem.
24: Mistrovství světa ve fotbale má za sebou zápas, který už dlouho dopředu budil hodně emocí. A sice zápas hrdosti na podporu LGBT komunity. Ten organizátoři do Seattlu naplánovali dlouho dopředu, v době, kdy ještě nebylo jasné rozlosování turnaje. Ironií osudu prosincový los určil, že se v tomto zápase hrdosti utká Egypt s Iránem. Tedy dvě země, které hodně eufemisticky řečeno nejsou LGBT komunitě nakloněné. Oba státy a jejich fotbalové federace proti tomu protestovali, ale tyto protesty nebyly vyslyšeny. Utkání v noci na dnešek přímo v Seattlu sledoval náš zvláštní zpravodaj na mistrovství světa ve fotbale Jan Kaliba a před vysíláním jsem se ho zeptal, jestli se nakonec zápas hrdosti obešel bez incidentů.
2: Já jsem zaznamenal několik, řekněme, slovních potyček před zápasem u stadionu. Tam byl znát nějaký okrajový odpor k tomu, že to je Pride zápas, nebo i nenávistné projevy vůči LGBTQ komunitě, ale celkově a hlavně na stadionu si myslím, že všechno bylo úplně v klidu. Všichni si to užili po svém. Potkal jsem třeba fanouška Egypta, který si rozbalil svůj kobereček a začal se přímo na ochozu za tribunou modlit. Kolem něj chodili ti lidé v těch duhových tričkách a na tribuně Třeba íránská faninka kousek vedle mě slavila gól vášnivým vířením tou duhovou vlajkou nad hlavou. Takže pro mě to byl docela zážitek a názorná ukázka, jak spolu můžou lidé vycházet, přátelit se a být k sobě milí a tolerantní, když se do toho nemíchají předsudky nebo mocenské zájmy. A konec konců oni se ty duhové vlajky nakonec docela ztrácely v moři egyptských a íránských trikolor.
24: Projevilo se to nějak přímo na hrací ploše, nebo jak se vlastně projevilo v tom zápase to, že to byl zápas hrdosti?
2: Ono to nebylo v režii FIFA, nešlo tedy o oficiální označení zápasu a neprojevilo se to na hřišti, takže kdo se těšil třeba na Mohameda Salaha s duhovou páskou, tak byl asi zklamaný, ale každé město má svůj lokální organizační výbor a Seattle velmi silně podporuje svou LGBTQ komunitu, tradičně v červnu pořádá Pride slavnosti a všechno vrcholí teď o posledním červnovém víkendu, je to tady docela velká věc, kterou nemůžete přehlédnout. Do toho měsíce hrdosti se tu tradičně zapojují právě i zdejší sportovní kluby, takže zdejší organizační výbor využil tu příležitost a adoptoval si do letošního měsíce a víkendu hrdosti i tento zápas mistrovství světa, ale šlo opravdu jen o to povzbudit fanoušky, aby si ty duhové vlajky a další symboly vzali i na stadion, pokud chtějí. A jak mi říkali lidé z managementu zdejšího organizačního výboru, bylo pro ně důležité dát takhle najevo světu identitu města. Je to vlastně připomínka toho, že práva sexuálních menšin v USA nejsou samozřejmě. Most vybojovali je přibližně v posledních 50-60 letech a teď se mnozí obávají, že jsou znovu v ohrožení.
24: Účast Íránu na fotbalovém mistrovství světa je celkově velmi bedlivě sledovaná. Řešilo se to už dlouho dopředu, samozřejmě kvůli situaci na Blízkém východě. Do jaké míry zatím do letošního mistrovství světa ve fotbale promlouvá politika a mezinárodní politické spory?
2: No, řekl bych, že Kanaďané, Mexičané, Američané, že ten šampionát zatím se jim velmi daří atmosférou organizací i přes ty hodně drahé vstupenky, které se řešily a prázdné sedačky, i když je třeba hlášeno vyprodáno jako dnes, tak se dají zaznamenat prázdné sedačky. Tak ten celkový dojem je, myslím, velmi dobrý, ale co to přehluší, ale stále je ta situace vlastně bezprecedentní. Tým, který hraje turnaj na území země, se kterou je ve válce, byť tedy se teď podařilo pokročit v těch vyjednáváních o míru, tak to je nevídané a je to cítit. Já jsem byl na dvou z těch tří íránských zápasů a Íránci se označují za nejutiskovanější tým šampionátu. Trumpova administrativa mění ten jejich režim vlastně před, řekněme, skoro každým zápasem. Teď směli přiletět dva dny před utkáním, předtím jenom den před utkáním, ale vracejí se hned zase. Teď právě jsou někde v letadle ze Seattlu od kanadské hranice do Mexika, protože nesměli tady přespat a museli opustit americké území okamžitě a trenér Galenej neopomene na žádné tiskové konferenci se opřít do Trumpovy administrativy v tomto ohledu.
24: A možná se ještě k dalšímu zápasu do Spojených států vrátí, protože skončili ve skupině Íránci třetí, to znamená, mají ještě šanci na postup. Samozřejmě i to dál bude sledovat náš reportér na mistrovství světa ve fotbale Jan Kaliba. Díky, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
24: A já doplním ještě aktuální zprávu k předešlému tématu. V Hormuzském průlivu byl zasažen neidentifikovaným projektilem tanker. Byl poškozen můstek, informovala o tom před chvílí britská agentura pro námořní bezpečnost. Samozřejmě i to, stejně jako následky pokračujících veder, budeme sledovat v dalším vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu plus další věci uslyšíte v našem odpoledním zpravodajství. Z polední publicistiky už je to všechno. Hezké odpoledne vám od mikrofonu přeje Tomáš Pancíř.
3: Dobrý den, Radiožurnál posloucháte ve 12 hodin a 30 minut. Další zprávy má Vojtěch Tomášek.
4: Meteorologové dál varují před extrémním horkem. Dnes a zítra můžou teploty vystoupat až ke 40 stupňům Celsia. Lidé by měli hodně pít, nejlépe čistou vodu, vyhnout se velké fyzické zátěži a nebýt dlouho na přímém slunci. Kvůli horku platí výstraha i před požáry, a to na většině území Česka. V libanonském Bejrútu vypukly demonstrace proti včerejšímu podpisu rámcové dohody s Izraelem, informovala o tom agentura DPA. Militantní hnutí Hizballáh vyjednávání mezi Libanonem a Izraelem odmítá. Uvedlo, že se postaví všem opatřením, která z jednání vyplývají. Restaurátoři v Kutnohorské Kostnici dokončují stavbu druhé pyramidy z kostí. Rozebrání díla, restaurování ostatků a jejich znovusložení jim trvalo zhruba 3 roky. Hotovo bude do několika dní.
6: Sport. Karolína Muchová vyhrála travnatý turnaj v Bad Hormungu a dva dny před startem Wimbledonu slaví třetí titul na okruhu WTA. Japonka Osakaová totiž ve finále za stavu 6-1 a 1-0 pro českou tenistku kvůli zdravotním potížím vzdala. Golfistky bojují na největším českém ženském turnaji o postup do zítřejšího finále. Podrobnosti z Czech Ladies Open má Krištof Kousal.
7: Nejlepší z Češek po prvním kole Sára Kousková dnes zatím po 15 jamkách plus 1 celkově minus 6 dělená 22. pozice. Jana Melichová je nejlepší z Češek aktuálně na děleném 9. místě s celkovým skóre minus 8. Vede Švýcarka Knechtová, ale druhá polovina startovního pole bude teprve hrát odpoledne. S Berouna Krištof Kousal, Radiožurnál.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
22: Kolona na D5 u Rudné a požár u D4 u Příbrami. Na D5 z Plzně do Prahy od sjezdu na Rudnou z 5,5 kilometru pojedete v koloně, levý pruh jede rychleji. Ta se táhne na Pražský okruh za sjezd na Ořech, tam se před zhruba 5 minutami podařilo po nehodě vše odklidit a kolona se postupně rozjíždí, je ovšem silný provoz, nějakou dobu to ještě potrvá. Na D4 z Prahy do Strakonic za sjezdem na Příbram opatrně na 42. kilometru hořela tráva vedle dálnice, uzavřený je tam pravý pruh, kolona se netvoří. Na D3 z Českých Budějovic do Prahy za sjezdem na Soběslav dejte pozor, na 93. kilometru leží v pravém pruhu pneumatika. Na D1 na průjezdu Brnem směrem z Prahy do Ostravy je už pouze kratší kolona mezi sjezdy na Mikulov a Bratislavu, zdržení do 10 minut. A na silnici 6 z Prahy do Karlových Varů stavějí v Petrohradu most a jezdí se Kyvadlově. Delší fronta směrem do Varů je teď na 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
8: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Bude jasno nebo skoro jasno, tvořit se může kupovitá oblačnost. Nejvyšší teploty 35 až 39 stupňů, na horách bude kolem 30. To byly zprávy.
8: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
9: Bělorusko se přestává spoléhat na ruské spojence. Pěvkyně Dagmar Pecková kandiduje do Senátu. Itálii trápí pracovní vykořisťování. Těmto a dalším tématům se budou věnovat naši renomovaní komentátoři v dnešním vydání pořadu Názory a argumenty. Od mikrofonu dnes zdraví a příjemný poslech přeje Kamila Pešeková.
8: Názory a argumenty.
9: V Bělorusku, které je blízkým spojencem Putinova Ruska, došlo k nečekanému vývoji. Tamní diktátor Alexandr Lukašenko se začal zcela otevřeně distancovat od vládce Kremlu. Vyhověl třeba požadavku Ukrajiny na demontáž zesilovačů pro ruské drony. Co to znamená, nad tím se zamýšlí komentátor Českého rozhlasu Ondřej Soukup.
10: Bělorusko tento týden demontovalo nebo vypnulo ruské retranslační stanice, které na hranici Běloruska a Ukrajiny naváděly ruské drony na cíle v ukrajinském Týlu. Alespoň to tvrdí ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Běloruský autoritář Alexandr Lukašenko zprávu nějak nekomentoval a jeho tisková mluvčí jen oznámila, že Lukašenko v nejbližších dnech odjede na zahraniční turné, v rámci kterého se potká i se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem. Skončila tak alespoň dočasně krize, kdy vzduchem létala ostrá slova a výhrušky. Před týdnem Volodymyr Zelenský požádal o demontáž retranslátorů. S jejich pomocí Rusové zabíjejí naši lidi, útočí na civilní vlaky. Buď je odstraníte vy, nebo se o to postaráme my vlastními prostředky. Prohlásil výhružně. Kyjev také řekl, že na problém upozorňoval Minsk diplomatickými způsoby, leč neúspěšně. Nyní tedy přišel čas otevřených hrozeb. K překvapení mnohých Alexandr Lukašenko zařadil zpátečku. V rozhovoru pro televizní stanici Al Arabiya prohlásil, že nikdy nenechá zatáhnout Bělorusko do války a omluvil se Zelenskému za urážlivá slova na adresu ukrajinského prezidenta. Kromě toho přiznal, že země je více méně bezbraná proti možným leteckým útokům ze strany Ukrajiny. Což je pravda. Běloruská armáda, která je mimochodem menší než česká, má jen pár protileteckých pluků a rozhodně by nebyla schopná zastavit útok několika desítek ukrajinských dronů nebo raket. Na ruské spojence se také nedá spoléhat. Jejich vlastní protiletecké síly nejsou schopné ani ochránit Krym nebo Petrohrad v době konání Mezinárodního ekonomického fóra. Při pohledu na hořící rafinerii v moskevské Kapotně si Lukašenko jistě vzpomněl na běloruské rafinerie v Novopolocku nebo Mozyru, přičemž druhá jmenovaná se nachází pouhých 45 kilometrů od ukrajinské hranice. Kromě toho, Alexandr Lukašenko skutečně nechce svou zemi zatáhnout do války. Znamenalo by to totiž totální závislost na Rusku a jako výsledek definitivní ztrátu suverenity. Což nechce dopustit už proto, že by tak přišel o svou moc. I proto se snaží komunikovat s americkými diplomaty a výměnou za zrušení části sankcí propustil stovky politických vězňů. Otázkou ovšem je, jak dlouho mu podobnou nezávislou politiku bude Vladimír Putin tolerovat.
9: Konstatuje Ondřej Soukup. Pomalu začíná být jasné, jací kandidáti budou na podzim usilovat o zvolení do Senátu. Do horní komory českého parlamentu často kandidují známé osobnosti a tak tomu bude i letos. Mezi nimi je například i mezzosopranistka Dagmar Pecková, která kandiduje za ODS na Praze 9. Více už v komentáři spolupracovníka deníku Forum 24 Martina Fendricha.
5: Kdo sleduje sociální sítě, tomu neušlo, jak aktivní je v poslední době známá mezzosopranistka Dagmar Pecková. Dříve se objevovala na velkých protivládních, protibabišovských demonstracích, kde zpívala českou hymnu. Teď se z aktivistky mění v političku. Dohodla se s ODS, že za tuto stranu bude kandidovat do Senátu v obvodu číslo 24 v Praze 9. Pecková, jež vypadá, jako by poháněl nějaký speciální zdroj nevyčerpatelné energie, je pro ODS nepochybně přínosem. Je to opravdové volební eso. Jako problém se však politické opozici může jevit, že kandiduje proti Davidu Smoljakovi, ten je členem hnutí Starostů a nezávislých a před 6 lety do Senátu kandidoval i s podporou TOP 09 a Pirátů. Tehdy porazil kandidáta lidovců a ODS Eduarda Stehlíka. Letos bude mít scénárista a dramaturg Smoljak těžkou soupeřku. Charakter senátních voleb je ovšem právě takový. Bratrovražedné boje v nich vidíme často. Jde a má jít o střet osobností. V Praze se bude volit ve 3 senátních obvodech. Opoziční strany se spolu popasovat musí. Zároveň platí, že to může vyhovovat hnutí ANO. Leckoho asi překvapí, že se slavná zpěvačka, která mimo dalších ocenění dostala také cenu Thálie v oboru opera za roli Carmen před 6 lety, pokouší vstoupit do politiky. Je to něco jiného, než být občansky aktivní. Senátor je zaměstnání, hodně práce, pokud to člověk bere vážně. Pecková říká, že se o veřejné dění zajímá celý život. Cituji, patřím ke generaci, kterou formoval srpen 1968 a roky nesvobody, pokrytectví a strachu, které následovaly. Kdo zažil nesvobodu, ten ví, že svoboda, demokracie, svoboda slova ani ukotvení na západě nejsou samozřejmost. Popisuje, že čím je starší, tím víc si uvědomuje, že nestačí být jen pozorovatelem. Nestačí jen komentovat dění kolem sebe a čekat, že problémy vyřeší někdo jiný. Cituji, pokud člověku záleží na zemi, ve které se narodil a která je jeho domovem, měl by být připraven převzít svůj díl odpovědnosti. To je spíše nečeské uvažování, cenné uvažování. Zpěvačka kandiduje jako nečlenka za ODS a považuje se za pravicově smýšlející liberálku, cituji. Věřím ve svobodu jednotlivce, osobní odpovědnost, vlastní iniciativu a aktivní občanskou společnost. Zároveň jsem přesvědčenou zastánkyní členství České republiky v Evropské unii a NATO. Pravicová liberálka aktivní v občanské společnosti. Dá se tedy pochopit, proč nevstoupila do ODS. Ta nikdy občanské společnosti příliš nefandila. stejně jako veřejnoprávním médiím, za které se nyní Dagmar Pecková bere. Na síti X zveřejnila video, kde říká, že rozhodnutí vlády o snížení rozpočtu České televize a Českého rozhlasu o 15% považuje za brutální zásah do fungování obou institucí a že se z Oty Klempíře stává hrobař českých veřejnoprávních médií. Ještě jedna poznámka. Nasazení mezinárodně uznávané zpěvačky v době, kdy českou kulturu ve vládě reprezentuje bývalý agent STB, je dobře promyšlený krok.
9: Dodává Martin Fendrich.
11: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
9: V Itálii dochází již dlouhou dobu k něčemu, co by se dalo nazvat moderním otrokářstvím. Levné pracovní síly z Afriky nebo Blízkého východu, které pobývají na Apeninském poloostrově, často ilegálně, jsou připravovány o dohodnutou mzdu. Když si oni řeknou, končí to pro ně často tragicky. Podrobnosti dodává publicistka Veronika Lefrançoa.
12: Čtyři mladí muži, tři Afgánci a jeden Pakistánec, uhořeli zaživa začátkem června v jihoitalské Kalábrii poté, co jejich auto někdo polil benzínem a zapálil. Jediný muž, který z auta vyvázl, vypověděl, že všichni pracovali jako zemědělští dělníci při sběru jahod. Podle jeho svědectví tragédie souvisela se sporem o nevyplácené mzdy a s tím, že usilovali o důstojnější pracovní podmínky. Tragédie z městečka Amendolara znovu otevřela debatu o takzvaném kaporalátu, systému nelegálního náboru a vykořisťování pracovníků, který je v některých oblastech italského venkova hluboce zakořeněný. Nejde zdaleka o první případ, který v posledních letech Itálii otřásl. Před časem došlo k jiné šokující události, tentokrát v regionu Lazio, blízko Říma. Při práci na farmě utrhl zemědělský stroj ruku indickému dělníkovi Sapnamu Singhovi. Místo, aby zaměstnavatel přivolal pomoc, naložil těžce raněného muže do dodávky a pohodil ho na kraji silnice blízko jeho domu. Vedle něj položil plastovou bedinku na ovoce s utrženou končetinou. Záchranáři přijeli příliš pozdě a dělník po převozu do nemocnice zemřel na vykrvácení. Po podobných tragédiích většinou běžné Italy zahryže svědomí a pustí se znovu do debaty o poměrech v zemědělství. Podle odhadů celá čtvrtina zaměstnanců na italských polích pracuje v podmínkách, které připomínají moderní otrokářství. Itálie přitom už před 10 lety přijala jeden z nejpřísnějších evropských zákonů proti pracovnímu vykořisťování. Nicméně problém se stále nedaří vyřešit. Systém funguje jednoduše, takzvaní kaporáli neboli kaprálové vybírají dělníky mezi těmi nejbezmocnějšími, většinou migranty, kteří v zemi často nemají legální ochranu. Kaprálové organizují dopravu na pole v přeplněných dodávkách, zajišťují ubytování v chatrčích, kde se spí po 10, a kontrolují vyplácení mezd, pokud mzdy vůbec vyplácejí. Pracovníci jsou na nich zcela závislí. Za dopravu do práce platí několik eur denně, za ubytování další poplatky. Někdy pracují bez smlouvy, jindy mají smlouvu pouze formálně. Ve skutečnosti odpracují mnohem více hodin, než je uvedeno v dokumentech. Pro běžného zákazníka v samoobsluze přitom zůstává tento svět prakticky neviditelný. Jahody sklizené v Kalábrii, rajčata z Apulie nebo pomeranče ze Sicílie se dostávají do obchodů po celé Evropě. Spotřebitel většinou nemá možnost zjistit, za jakých podmínek byly vypěstovány a sklizeny. Právě po tragédii v Amendoláře proto některé spotřebitelské organizace znovu žádají zavedení tzv. Sociálního značení potravin. Podobně jako dnes etikety informují o původu výrobků, měly by podle nich uvádět i to, zda při výrobě byly dodrženy pracovní standardy a zda nedocházelo k vykořisťování zaměstnanců. Ne všichni věří, že speciální označení problém vyřeší. Kritici upozorňují, že skutečnou příčinou jsou nedostatečné kontroly, ale i obrovský tlak na co nejnižší ceny potravin. Jedna otázka se ale stále vrací. Pokud kilo jahod nebo rajčat stojí jen několik eur, kdo nakonec platí skutečnou cenu?
9: Ptá se Veronika Lefrançoa. Nástup populistů, který je charakteristický pro mnohé západní země, výrazně mění způsob politické komunikace. Díky prudkému rozvoji sociálních sítí a jejich ambici přinášet informace hlavně rychle a ne vždy v kontextu, mají ale paradoxně na oslabování demokracie svůj podíl i novináři, soudí publicista Karel Hvížděla.
15: 19. století bylo stoletím nacionalismu, 20. století bylo stoletím totalitarismu a 21. století začalo ve znamení populismu. Píše Jacques Rupnik v knize Probuzení Evropy s podtitulem Krize demokracie, civilizace, identity. V této poznámce se budu věnovat jen demokracii. Demokracie se původně šířila z centra na periferii, ale dnes je zpochybněno samotné centrum. A to dokonce přímo ve Spojených státech, které sloužily 250 let jako vzor demokracie. Rupnik píše, nejde o nástup diktatury, ale takzvané neoliberální demokracie. Máte ještě volby, ale ne už právní stát, dělbu moci a ohrožena jsou svobodná média. A jak jinde připomíná Zakaria, paradoxem je, že úspěšná ekonomika je spjata s nefunkčním modelem správy věcí veřejných. Třeba v Kalifornii vzrostly výdaje státu o 200%, ale jejich služeb se tento vzrůst netýká,

0: nástup nacionalismu v kontextu rostoucích obav z migrace představuje druhou příčinu. Třetí příčina tkví v kulturní válce. Podle oponentů liberální demokracie starost o různé menšiny rozkládá tradiční hodnoty rodinu, národ a náboženství. To vše způsobuje krizi důvěry ve stát a vyhrocuje střed vzájemně se posilujících trendů technokracie a populismu. Populisté si dělají morální a politický nárok na monopol reprezentace lidu. Mluví ve jménu jednotného lidu proti skorumpovaným elitám, ať jsou to často právě oni, kteří patří k těm nejbohatším. Může za to nový způsob komunikace ve veřejném prostoru. Sociální sítě vnutily ostatním médiím tyranii přítomnosti, která mobilizuje emoce, strach a rychlost. A my novináři si musíme přiznat, že jsme spoluviníky. O tom sice Jacques Rupnik nepíše, ale je to tak. Soutěžíme v rychlosti místo v důkladnosti. Aktuality jsou jen černobílé fotografie událostí. Chybí jim široký kontext, který hledá příčinu a odkrývá viníky. Pokud se nezastavíme, nevystoupíme z vřavy a nezačneme myslet, tedy vidět sebe očima druhých, budeme sami maskovat skutečnost a podporovat umělé rozdělování společnosti. Budeme pomáhat dominantům, kteří z člověka falešnými spory dělají pouhý objekt.
1: Tolik Karel Hvížděla. A v této chvíli se ohlédneme za zajímavými komentáři uplynulého týdne a pozornost zaměříme na státní rozpočet. Ten bývá považován za klíčový zákon státu, který mnoho vypovídá o jeho prioritách a cílech. Z návrhu, který ale schválila česká vláda letos, toho ale občané moc nevyčtou. To zrovna nepřispívá k tomu, aby rostla jejich důvěra ve vládu, domnívá se publicista Petr Holub.
2: Česko se udrží mezi evropskými rozpočtovými premianty a stát přitom dokáže víc investovat do hospodářského růstu. Těmito slovy ministryně financí Alena Schillerová nepochválila návrh rozpočtu na rok 2027, i když už je konec června. Popsala tím fiskální či rozpočtový plán, který v pondělí schválila vláda Andreje Babiše a který následně poslala Evropské komisi. Fiskální plán ovšem nabízí jen obecnější data. Z pohledu daňového poplatníka se ovšem svodka pro potřeby Bruselu stala důležitější, než byla v minulých letech. Nejde jen o to, že se novými rozpočtovými pravidly odkládá povinnost předložit návrh státního rozpočtu, a to včetně celkového schodku až na srpen. Zároveň se rozpočet stal méně závazným, než byl v minulých desetiletích, protože vláda do něho může zásadní změny, včetně navyšování schodku bez velkých problémů, zanést i během projednávání ve sněmovně a dokonce v průběhu rozpočtového roku. Fiskální plán se ovšem musí dodržovat v podobě, v jaké ho pražské ministerstvo do Bruselu poslalo a jak ho Evropská komise schválila. Daňový poplatník jistě nemá radost, že se rozpočtový schodek nezvýší jen letos, ale i v příštím roce. Podle ministryně však půjde jen o desetiny procenta a celoroční sekyra nepřesáhne ani na přes rok 3% hrubého domácího produktu. Přepošteno na hotovost si tedy stát letos vypůjčí 310 miliard korun, v příštím roce by to mělo být kolem 350 miliard. To budeme vědět přesně právě až v srpnu. Ovšem zmíněné navýšení výdajů podpoří hospodářský růst. A tak už od roku 2028 začne deficit poměrně rychle klesat. Až Babišova vláda ukončí svůj mandát, nebude stát rozpočtový schodek vlastně ani za řeč, určitě nepřekročí 200 miliard a co je hlavní, nárůst státního dluhu se zastaví zřetelně pod úrovní poloviny ekonomického výkonu země. Je pravda, že Národní rozpočtová rada takový vývoj zpochybňuje poznámkou, že v předvolebním roce se rozpočtové schodky zpravidla nesnižují, ale nevěřit slibům nakonec patří mezi její povinnosti. Vláda předložila více či méně rozumný plán, zavázala se ho dodržet a my občané tedy víme, co od ní v zásadě čekat. V jednom ohledu se však ministryni Schillerové pochybnosti o rozpočtové kompetenci vlády Andreje Babiše rozehnat nepodařilo. Bude jistě skvělé, až vláda rozjede svá prorůstová opatření a až tato opatření zajistí, že se peníze do státní pokladny budou jen sypat. Je není z fiskální prognózy jasné, o jaká opatření půjde a v čem bude jejich vtip. Vládní dokument je v tomto ohledu spíše neurčitý.

0: Bude přechod na nízkoemisní hospodářství, reformu zdravotnictví, včetně rušení nemocnic, posílení přenosu znalostí do podniků, potlačení šedé práce, kolik ale stát investuje do konkrétních opatření a kolik peněz navíc mu to vynese, to se člověk dozví jedně ze státního rozpočtu, na kterém bude vláda pracovat přes léto. Lidé si zvykli svěřovat státu nepředstavitelné částky peněz a pokud nerezignovali, tak věří tomu, že stát výnosy z daní využije užitečným způsobem. Aktuální vláda prozatím pro posílení důvěry daňových poplatníků mnoho nepodnikla, ale pořád to může přijít.
1: To byl Petr Holub. Nejdřív podepsal Keir Starmer zákony, které měly zjednodušit Britům stěhování. O několik dní později začal chystat stěhování vlastní, i když jen ze sídla britských premiérů. Z jeho strany to ovšem nebyl žádný vtip, protože pokud se něčím jako politik vyznačoval, tak právě mimořádnou suchopárností. Slovo má komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland.
2: Jeho vážnost a sklon k mentorování jistě nebyly hlavním důvodem, proč Keir Starmer po necelých 2 letech v čele vlády končí, ale byly důležitým doprovodným jevem jeho politického stylu. Je jeho velkou zásluhou, že převzal libristickou stranu ve velmi špatném stavu, zbavil ji problematického dědictví Jeremyho Corbyna a nakonec přivedl k velmi výraznému vítězství ve volbách. Byl vnímán jako zachránce demokratické levice a málo koho napadlo, že uvedením libristů do vlády hlavním vchodem to končí. Ukázalo se, že Starmer je sice zdatný právník, ale mizerný politik, který navíc dorazil do vysoké politiky jako padesátník. Neosvojil si vůbec hlavní principy této práce. Jeho pozici například podkopala neochota komunikovat s vlastními poslanci a přesvědčovat je o správnosti vlastních plánů, budovat aliance a vysvětlovat jednotlivým proudům potřebu kompromisů. Rezignoval v okamžiku, kdy před ním byla jen varianta trapného přežívání v Downing Street ve stínu rezignací vlastních ministrů a rozpadu vlády. Krátce předtím zaznamenali libristé sérii porážek v květnových místních volbách a sami pak do parlamentu v doplňovacích volbách protlačili bývalého manchesterského starostu Andy Murnhama, aby jim mohli Starmera snadno nahradit. To bylo pro Starmera nepochybně ponižující. On sám ale prý své spolustraníky urážel svou přezíravostí a mentorováním. A samozřejmě si lidé nemohli nevšimnout, že v politické kultuře, která si tak potrpí na dobrý a duchaplný projev, stanul v čele vlády člověk, který vůbec neumí mluvit k poslancům, straníkům, voličům nebo vůbec všem Britům. Z jejich hlediska ale bylo důležitější něco jiného. Libristé strávili čekáním na svou příležitost mnoho let a sám Starmer poté, co převzal vedení od Jeremyho Corbyna, měl možnost systematicky pracovat na tom, jak libristé změní Británii pozitivním směrem. Jenže se ukázalo, že Starmer nemá žádné plány, které by se pokusil naplnit, natož aby vyvolával pocit, že zemi někam vede. Neustále pak osciloval kolem různých nápadů, které po sebemenším protitlaku zase bral zpátky. Přitom Británie, podobně jako řada jiných zemí, čelí velkým výzvám od deindustrializace, nástupu nových technologií, otázkám imigrace až po válku na Ukrajině. V poslední jmenované záležitosti Starmer zachoval Kyjevu silnou podporu, nastavenou předtím konzervativci. Britští komentátoři si všímají, že hned 4 z 6 posledních premiérů odcházeli od moci, aniž by sami prohráli volby. Dostávali se do problémů, které si sami vyrobili, nerozhodností, impulzivností, neschopností komunikovat nebo sérií naprosto nesprávných úsudků. Podle některých názorů je to i proto, že celá britská politika, a možná nejen britská, je v hlubší krizi. Do vrcholné politiky se dostávají lidé, kteří vůbec neovládají elementární řemeslo svého oboru, nemají nápady ani schopnost chápat, co je potřeba a dlouhodobě to prosazovat. Namísto tradičních stran se tlačí populisté a radikálové. Konkrétně Labour Party ztrácí hlasy ve prospěch krajně levicových zelených a Farageovi Reform UK. Příštím britským premiérem bude s největší pravděpodobností zmíněný Andy Burnham, který se prý vyznačuje úplně stejnou sadou nedostatků. Jen se u toho umí na rozdíl od Starmera, příjemně tvářit.
1: A slova Jana Fingerlanda zazněla na závěr dnešních Názorů a argumentů. Mistr zvuku byl Pavel Vondrák, od mikrofonu se dnes loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Kamila Pešeková.
3: Nejen události, ale i komentáře, plus rozhovory, plus diskuse. Jediná česká stanice mluveného slova. Český rozhlas Plus. Vojenské intervence.
4: Maďarská revolta proti domácím stalinistům i maďarskému komunismu dozrávala několik let. Protesty v roce 1956 odstartovali studenti.
5: To, co začíná 23. října 1956 jako demonstrace studentů, masová demonstrace v Budapešti, se postupně přelívá v jakési pouliční srážky a konflikty s tou maďarskou mocí.
3: V tématu Plus v sobotu po 20. a v neděli po 11. hodině na Plusu. Chyba systému. Detektor problémů české společnosti.
6: Spojené státy slaví 250 let od vyhlášení deklarace nezávislosti. Podle stávajícího prezidenta země zažívá zlaté časy. Zároveň se ozývají varování, že demokratický systém brzd a protivách slábne. Klesá zahraniční prestiž Spojených států, stoupá domácí inflace a sílí rozladění z nesplněných slibů. Jak Spojené státy změnil Donald Trump? Kdo přijde po něm? A jak se nás v Česku všechno tohle týká? Speciálním hostem je politolog se zaměřením na mezinárodní vztahy, vysokoškolský pedagog s dlouhou zkušeností z prestižních amerických univerzit a bývalý ředitel knihovny Václava Havla Milan Babík.
3: S novinářkou Apolenou Rychlíkovou a komentátorem Davidem Klimešem poslouchejte na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích. Nebo v sobotu po 11. hodině dopoledne a v neděli po 15:30 odpoledne ve vysílání Českého rozhlasu Plus.
7: Radiožurnál je 13 hodin. Vojtěch Tomášek má další zprávy.
8: Ukrajinské rakety zasáhly vojenskou továrnu v ruském Volgogradu. Železniční dopravci kvůli vysokým teplotám ruší parní vlaky. Tenistka Muchová ovládla turnaj WTA v Bad Hormugu. Silný provoz čekejte na dálnici D5 na příjezdu do Prahy. A bude slunečno, teploty až 39 stupňů.
9: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
8: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský uvedl, že ukrajinské rakety s plochou dráhou letu zasáhly ruský vojenský podnik ve Volgogradu. Rozsah poškození zatím není známý. Volgogradské úřady tvrdí, že protivzdušná obrana ukrajinský útok odrazila.
10: Očití svědci natočili mobilními telefony 4 velké exploze v továrně Titan Barikády. Tam mimo jiné vyrábí odpalovací rampy pro rakety typu Iskander, Topol a Jars. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský k tomu na sociálních sítích napsal, že každý ruský podnik, který pracuje pro válku, je spravedlivým cílem. Dalším cílem byla už podruhé tento měsíc důležitá přečerpávací stanice v Torovo ve Vladimirské oblasti. Ta zásobuje Moskvu ropnými produkty. Rusko dnes leteckými bombami zasáhlo Záporoží, odkud tamní úřady hlásí nejméně 9 zraněných, z toho 2 děti. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
8: Klíšťová encefalitida zanechává trvalé následky bez ohledu na věk. Mladé pacienty můžou dlouhodobě trápit třeba bolesti hlavy anebo poruchy paměti a soustředění. Ve studii to potvrdili lékaři ze 4 infekčních klinik českých nemocnic. 200 hospitalizovaných pacientů sledovali déle než rok.
11: Dlouhodobě sledujeme a teď máme podpořené i těmi našimi daty, že tyto následky nejsou věkově závislé a že vídáme u mladých lidí.
12: Říká infektolog Martin Slížek z 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Bulovka, podle kterého měla i půl roku po prodělané nemoci alespoň jeden přetrvávající následek skoro polovina sledovaných pacientů.
11: Potom musí například měnit práci nebo v ní úplně končit, ukončují studia a tak dál.
12: Naopak motorické problémy se podle studie objevily spíše u starších lidí. Lékaři v Česku každoročně diagnostikují kolem 700 případů klíšťové encefalitidy. Andrea Skalická, Radiožurnál.
8: České dráhy ruší kvůli vysokým teplotám a vysokému riziku požárů víkendové jízdy parních vlaků. Týká se to třeba tratí mezi Veselým nad Lužnicí a Jihlavou nebo Horní Cerekví a Táborem. Ze stejného důvodu nevyjedou parní vlaky ani na severní větvi Jindřichohradecké úzkokolejky ve směru na Obrataň. Dnešní jízda do Nové Bystřice ale vyrazí podle plánu. Podle mluvčí společnosti Gepard Express Markéty Bočkové doprovodí vlak speciální hasicí drezína.
13: Její posádka bude hlídat, zda je na trati za vlakem všechno v pořádku. Lokomotiva je vybavená stříkáním vody do popelníku, popel se tak ochlazuje a nemůže se vznítit. Pod komínem lokomotivy máme i speciální síta, která zachytávají jiskry.
14: Sport. Fotbalisté Cape Verde remizovali na světovém šampionátu se Saúdskou Arábií 0-0 a postoupili do play-off. Nováček šampionátu byl ve skupině druhý za Španělskem, které zdolalo Uruguay 1-0. V prvním kole vyřazovací fáze nastoupí Cape Verde proti Argentině a pro kapverdského gólmana Vozinu to bude životní zážitek.
15: Myslím, že tohle si nikdo z nás ani nepředstavoval. To, že jsme se kvalifikovali do play-off, je pro nás obrovskou odměnou. Pro každého fotbalistu je to zkrátka sen. Hrát proti Argentině s Lionelem Messim.
14: Belgie porazila Nový Zéland 5-1, Egypt remizoval 1-1 s Íránem, Francie zvítězila nad Norskem 4-1 a Senegal nad Irákem 5-0. Tenistka Karolína Muchová vyhrála turnaj na trávě v Bad Homburgu. Japonka Osaková ve finále za stavu 6-1 a 1-0 pro Češku vzdala.
9: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
16: Situace na D5 před Prahou a nehoda na D46 u Olšan. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Rudnou na 4. kilometru se rozjíždí kolona po dřívější nehodě na okruhu, už jsou to hlavně kamiony v pravém pruhu. Na D4 z Prahy do Strakonic opatrně za sjezdem na Příbram na 42. kilometru se pohybují silničáři po dřívějším požáru trávy vedle dálnice. Uzavřený je pravý pruh, kolona se netvoří i tak opatrně.
17: A ten vlastně za tou dvojitou zatáčkou jsou nějaký silničáři, hrozně blbě se tam jako dobrzdě předtím. To jo, neodpovídá to tý vzdálenosti, co je na značka.
16: Na D46 z Olomouce do Vyškova dejte pozor za sjezdem na Olšany u Prostějova. Na 29. kilometru se srazila dvě auta, blokovaný je pravý pruh, kolona se netvoří. A na D35 z Mohelnice do Olomouce z Bystřete za sjezdem na Unčovice na kilometru 253,5 stojí nákladní auto. Není tam odstavný pruh a musí se vybočovat. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
9: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553.
18: Výlet? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Doktor Max, sponzor programu.
9: Počasí.
8: Dál bude jasno nebo skoro jasno, může se tvořit kupovitá oblačnost. Nejvyšší teploty dnes 35 až 39 stupňů, na horách bude kolem 30. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. To byly zprávy.
9: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
19: Spor Navrockého a Zelenského může pohřbít bratrské vztahy Polska a Ukrajiny.
20: Proč Ukrajina přitvrzuje ve vztazích s Běloruskem?
19: Bývalý ruský politický vězeň Ilja Jašin založil v exilu politickou stranu.
20: Nájemní vojáci z Jižní Ameriky bojují na straně Ukrajiny proti Rusku.
19: Proč Bulharsko blokuje uvalení sankcí na patriarchu Kirila?
20: Taková jsou témata následujícího pořadu.
19: Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravil Jan Machonin.
20: Od mikrofonu vás vítají
19: Šárka Feniková
20: a Lukáš Matoška.
9: Svět ve 20 minutách.
19: Polský prezident Karol Navrocký minulý pátek oznámil, že odebere Volodymyru Zelenskému nejvyšší polské vyznamenání, řád Bílé orlice. Byla to odpověď na skutečnost, že ukrajinský prezident nazval jednu z elitních jednotek ukrajinských speciálních sil po hrdinech ukrajinské povstalecké armády. Ta se ale za druhé světové války dopouštěla masakru civilního polského obyvatelstva na Volyni, píše v komentáři na stránkách deníku Řeč Pospolita Michal Šuldřínsky.
20: V projevu doprovázejícím své rozhodnutí polský prezident mimo jiné prohlásil, že se Polsko nesmí zpronevěřit paměti a rezignovat na důstojnost svých obětí. Autor komentáře uznává, že Navrockého historické argumenty jsou místy sformulované trefně. S odebráním vyznamenání ukrajinskému lídrovi však nemají žádnou logickou spojitost.
19: Krok Navrockého totiž v žádném případě nepřiblíží uctění památky obětí volyňského masakru. Zelenského gesto sice skutečně poškodilo polsko-ukrajinské vztahy a Varšava musí vhodným způsobem vyjádřit svůj protest. Ale uštědřit ráno samotnému ukrajinskému prezidentovi může vést jen k eskalaci sporu.
20: V zápětí poté, co Navrocky oznámil svoje rozhodnutí, vrátil řád za zásluhy Polské republiky ukrajinský ministr zahraničních věcí Andrij Sybiha. Po něm se řádu Bílé orlice vzdali hned tři bývalí ukrajinští prezidenti. Leonid Kučma, Viktor Juščenko a Petro Porošenko.
19: Spor tedy zjevně eskaluje a nebylo by divu, kdyby se práce na hledání, exhumaci a důstojném pohřbívání ostatků obětí z Volyně definitivně zastavilo. Dá se totiž očekávat, že konflikt znemožní pokračovat ve výzkumné práci polských historiků na místech masových poprav.
20: Pokud se práce na připomínání obětí ukrajinské povstalecké armády zastaví, vinu za to ponese Navrocky. V tomto směru se sám zpronevěří tomu, co říkal, když rozhodoval o odebrání vyznamenání Zelenskému, totiž, že paměť na oběti je morální povinností polského státu.
19: Krok Navrockého má také reálný mezinárodní kontext. Vybral pro oznámení svého rozhodnutí ten nejhorší možný okamžik. Po útoku na Kyjevo-Pečerskou lávru provedla Ukrajina bravurní útok na Moskvu a okolí, který zničil důležité rafinérie a zahalil ruské hlavní město dýmem. Reakcí polského prezidenta na tento spektakulární úspěch je pokárání Zelenského.
20: Taky podle dalšího komentátora deníku Řeč pospolita Boguslava Chraboty bylo rozhodnutí Navrockého motivované především vnitropoliticky. Zahraniční politika podle něj pro polského prezidenta nehraje roli.
19: Od chvíle, kdy zmizel ze scény jeho spřízněnec Viktor Orbán, se Navrocky spoléhá jen na Washington. Pohled na Evropskou unii má stejný jako americký viceprezident J.D. Vance a jeho šéf v Bílém domě. 27 je pro něj hnízdo levičáků a nemá smysl se jí zabývat. Už vůbec ho pak nezajímají negativní reakce Paříže, Berlína či Londýna na to, že podněcuje politickou konfrontaci mezi Varšavou a Kyjevem.
20: Navrocky se řídí heslem Polsko a Poláci především. Pro Evropskou unii Západ ani zbytek světa v jeho úvahách nezbývá místo. Zároveň se však opírá o to, že tento pohled s ním sdílí většina Poláků. Odebrání vyznamenání Zelenskému podpořila v průzkumech víc než polovina respondentů. Proti jich bylo jen 35%. O pohledu na státní zájem průzkumy nic neříkají.
19: Důsledky aféry mohou být přitom pro Polsko katastrofální. Nejspíš budou znamenat konec snah proměnit evropskou skupinu E3 v E4. Paříž, Londýn a Berlín totiž své postoje vůči Kyjevu nezmění. Zdá se tak, že se Varšava z proukrajinské evropské čtyřky sama dobrovolně vyloučila.
20: Potvrzuje to fakt, že Zelenský zrušil svou účast na konferenci o obnově Ukrajiny v Gdaňsku. To je zjevná odveta Navrockému, ale zároveň totální fiasko celého projektu. Nemůže tomu zabránit ani přítomnost ukrajinské premiérky a poloviny ukrajinské vlády.
19: Komentátor Chrabota přitom zdůrazňuje, že část viny je i na straně ukrajinského prezidenta. Zelenský podle něj hned dvakrát podcenil Polsko a Poláky. Poprvé, když nazval speciální jednotku jménem hrdinů ukrajinské povstalecké armády, musel moc dobře vědět, jak to bude přijato za Vyslou, ale nepřikládal tomu význam.
20: Po druhé to udělal, když obdržel jasné a četné signály, že Polsko očekává nějaké drobné vstřícné gesto, které by situaci uklidnilo. Nikdo ve Varšavě neměl velká očekávání, ale Zelenský se nezmohl ani na to.
19: Zelenský tedy nese svůj díl viny na tom, co se nyní zdá nevyhnutelné, a to je zhroucení vztahu mezi Kyjevem a Varšavou. Pokud si ukrajinský prezident myslí, že na tom nezáleží, je to z jeho strany velký omyl. Válka totiž jednou skončí a i jemu bude vyčítáno rozhodnutí, v jehož důsledku ztratil srdce Poláků a úplně zbytečně postavil mezi dva velké národy kámen. Uzavírá na stránkách polského deníku Řeč pospolita Boguslav Chrabota.
20: Volodymyr Zelenský dal minulý týden Alexandru Lukašenkovi ultimátum. Běloruské vedení musí do týdne demontovat retranslátory, které pomáhají uskutečňovat útoky ruských dronů na ukrajinské území. Pokud tak neučiní, postará se o to ukrajinská armáda, píše v analýze na stránkách Carnegieho nadace pro mezinárodní mír politický analytik a odborník na východní Evropu Baláš Jarábik.
19: Prohlášení následovalo po setkání Zelenského s lídriní běloruské opozice Světlanou Cichanovskou a je dalším důkazem toho, že Ukrajina ve vztahu k Bělorusku hodlá přitvrdit. Jestliže v prvních letech války se ukrajinské vedení vyhýbalo prudkým gestům, aby se vztahy s Minskem nevyhrotily, teď se objevilo hned několik faktorů, které nutí Kyjev změnit pozici.
20: Ukrajina stále považuje Bělorusko za část ruské vojenské infrastruktury a jeden z nástrojů ruského nátlaku. Kromě jiného Kyjev Minsku vyčítá, že umožňuje ruským operátorům dronů využívat zařízení poblíž ukrajinské hranice.
19: Tyto obavy ještě narostly po rusko-běloruských květnových manévrech, v nichž byly použity prvky ruských strategických ozbrojených sil a jaderné výzbroje. Není vyloučené, že ruské taktické jaderné zbraně byly v Bělorusku umístěny natrvalo, což by zemi ještě více připoutalo k vojenské politice Ruska.
20: Riziko eskalace válečného konfliktu mimo území Ukrajiny tedy narůstá. Čím dál víc dronů překračuje hranice zemí sousedících s Ukrajinou, včetně Běloruska a zemí Severoatlantické aliance. Nic na tom nemění tvrzení Minsku, že drony na běloruské území záměrně posílá Kyjev, upřesňuje Jarábik.
19: Při tvrzení ukrajinské politiky vůči Kyjevu však podle něj není jen odpovědí na bezprostřední hrozbu. V Kyjevě totiž také rostou obavy z rodící se spolupráce mezi Spojenými státy a Běloruskem a z pokračující vojenské integrace Moskvy a Minsku.
20: Stále zjevnější dialog mezi Minskem a Washingtonem může časem vést k normalizaci vztahů obou zemí. Důvodem změny americké politiky byla skutečnost, že sankce uvalené na Bělorusko po roce 2020 nezpůsobily kýžené politické změny. Trumpova administrativa začala hledat nové cesty, jak osvobodit politické vězně, získat zpravodajské informace a snížit ruský vliv na Bělorusko.
19: Do budoucna nelze vyloučit ani osobní setkání Donalda Trumpa s Alexandrem Lukašenkem. Mohlo by ho doprovázet propuštění 600 politických vězňů, kteří jsou doposud za mřížemi. Přesto proces obnovy americko-běloruských vztahů zůstává vratký, především vzhledem k závislosti Minsku na Moskvě a sankcích uvaleným na Bělorusko v souvislosti s válkou na Ukrajině.
20: Evoluce ukrajinské politiky vůči Bělorusku je taky důsledkem nárůstu sebevědomí Kyjeva. Jestliže dřív se spoléhal především na ochranu Západu, dnes se sám stává subjektem regionální bezpečnosti.
19: Jak ukazují průzkumy veřejného mínění, ukrajinská společnost tento posun podporuje. Celých 40% Ukrajinců považuje svou zemi za jednu z nejvýznamnějších v Evropě. Téměř 3/4 se domnívají, že ukrajinská armáda nebrání jen vlastní zemi, ale celou Evropu. Většina dotázaných je také proto, aby Ukrajina poskytla pomoc svým sousedům v případě napadení ze strany Ruska.
20: Takové nálady posilují přání Kyjeva podílet se na formování nové architektury regionální bezpečnosti. A to i přes všechna strukturní omezení, která představuje především závislost na západní finanční a vojenské pomoci, narůstající únava společnosti či nejistota v otázce evropské integrace.
19: Tvrdší linii ve vztahu k Bělorusku Ukrajina zaujala také proto, že chce mít vliv na budoucí vztahy Evropské unie s Moskvou a Minskem. Obává se, že individuální zbližování Evropy s Běloruskem by se do budoucna mohlo stát prologem přehodnocení vztahu s Ruskem v kontextu širšího regionálního uspořádání.
20: Kyjev si zkrátka s Běloruskem spojuje daleko širší strategickou otázku ohledně toho, co se stane základem budoucího evropského uspořádání. Může to být jak zadržování Ruska, tak řízená koexistence s ním. Bělorusko se už dnes stává cvičištěm, kde se budou tyto možné strategie v nejbližší době testovat. Uzavírá svou analýzu na stránkách Carnegieho nadace pro mezinárodní mír politický analytik Baláš Jarábik.
0: Posloucháte Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Vrátit se k ním můžete na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
19: Před dvěma týdny se v Berlíně odehrál ustavující sjezd nové politické strany Mírové Rusko, založené představitelem ruského exilu. Její zakladatel, bývalý moskevský zastupitel a politický vězeň Ilja Jašin, v úvodním projevu prohlásil, že strana sice vzniká v zahraničí, ale nejedná se o emigrantský projekt. Jejím skutečným cílem je totiž převzít vládu v Rusku. Uvádí v reportáži na svých stránkách ruská redakce německé veřejnoprávní stanice Deutsche Welle.
20: Na ustavujícím sjezdu strany Mírové Rusko, kterého se zúčastnilo víc než 100 delegátů, byly přijaty stanovy strany a stranický manifest a byl taky zvolen její první předseda, jímž se stal právě Jašin. V důsledku celé řady pozměňovacích návrhů a živých diskusí při tom hlasování probíhalo až do ranních hodin.
19: Chtěl bych uklidnit ty, kdo mají dojem, že se děje něco nesprávného. Právě takovéto spory představují živý politický proces. To, že se objevilo místo, kde se ruští občané mohou svobodně přijít a hlasovat, je skvělé a musíme si toho vážit. Cituje Deutsche Welle Leonida Volkova z Fondu boje s korupcí, který byl na sjezd nově založené partaje přizván jako host.
20: Za návrat politiky v běžném slova smyslu označil založení strany Mírové Rusko taky další z delegátů sjezdu, Alexander Meňukov. V lidech, kteří se nuceně ocitli v exilu, se podle něj probudil hlad po politických debatách a běžné stranické práci. Právě navrhování kandidátů do předsednictva strany, spory o podobu hlasovacího lístku a další zdánlivě podružné formality dodali ustavujícímu sjezdu punc návratu k reálné politice.
19: Podstatným a přitom reálným cílem nově založené strany se podle Jašina má stát pomoc protiválečně smýšlejícím Rusům, kteří se ocitli v zahraničí. Další metou je navázání kontaktu se západními zeměmi a vznik politického zastoupení, jež by hájilo zájmy těchto ruských emigrantů.
20: Jašin chce dosílit toho, aby představitelé strany na různých úrovních získali postavení, které by jim umožnilo tento základní program uskutečňovat. Jako příklad uvádí možnost integrovat stranické představitele do parlamentu evropských stran na úrovni konzultantů a expertů parlamentních skupin.
19: Strana by podle Jašina neměla fungovat jako nějaký klub nebo výbor, který se zabývá osvětou. Její zakladatel chce vytvořit skutečnou politickou sílu, která bude bojovat o moc. Dnešní ruskou opozici dnes v podstatě nepředstavuje žádná politická strana, která by mohla otevřeně jednat. Dodal Jašin s tím, že právě Mírové Rusko se takovým uskupením stane.
20: Strana nevylučuje, že bude působit i na území Ruska. Z pochopitelných důvodů se ale vedení nebude pokoušet stranu v zemi registrovat. Podle Jašina by to bylo nesmyslné. Naopak lze předpokládat, že nezávislá struktura, která si klade za cíl převzetí moci v Rusku, bude ruskými úřady brzy označena za extremistickou.
19: Práce na ruském území bude proto spojená se značným rizikem a už dnes je jasné, že bude probíhat jen v přísné ilegalitě. Jak ale upozorňuje Jašin, z dějin známe nejeden případ, kdy se politické strany disidentského typu zakládané v zahraničí časem stávaly vládnoucí silou.
20: Podle Olgy Prokopjevové, místopředsedkyně strany z francouzské exilové organizace Rusy Liberté, se už dnes hlásí spousta lidí z Ruska, kteří by se stranou rádi spolupracovali. Zdůrazňuje ale, že na prvním místě bude potřeba dbát o jejich bezpečnost. Bude nutné zvolit takovou formu spolupráce a vzájemných vztahů, která by straníky nevystavovala zbytečným rizikům.
19: Práce s budováním strany bude podle Jašina v nejbližší době dost. Je třeba vybudovat a uvést do pohybu stranickou strukturu, začít nabírat nové členy a promyslet bezpečnostní protokoly, které by pomohly ochránit ty, kdo s nově založenou partají spolupracují.
20: Především se ale musíme pustit do veřejné politické práce, která by dokázala citelně poškodit zájmy Vladimira Putina a pomohla ukončit ruskou agresi na Ukrajině. Uzavírá Deutsche Welle svou reportáž slovy bývalého politického vězně a dnešního předsedy nové exilové strany Mírové Rusko Ilji Jašina.
19: Úřad ukrajinského prezidenta a ministerstvo obrany vyhlásili v polovině června dlouho očekávanou reformu ukrajinské armády, která by měla vyřešit především dlouhodobý nedostatek bojeschopného mužstva. Jejím nejambicióznějším aspektem je možnost verbování dobrovolníků ze zahraničí, píše francouzský deník Le Monde.
20: Podle ukrajinského ministra obrany Michaila Fjodorova by počet cizinců v armádě měl v dlouhodobé perspektivě dosáhnout 30 až 50 % příslušníků pěchoty a útočných jednotek.
19: O tom, že se nejedná jen o vzdálené cíle, svědčí mimo jiné i španělsky mluvící prapor ukrajinské armády Bolívar. Ten má dnes 300 mužů, z nichž 50 prochází výcvikem. Všichni jsou nájemní vojáci, většinou z Kolumbie, Chile, Brazílie, Venezuely, Španělska, Portugalska a Spojených států.
20: Počátek historie praporu je spojený ještě s invazí Ruska na Ukrajinu v roce 2022. José David Chaparro, venezuelský emigrant, který žil od roku 1989 v Moskvě a Kyjevě, tehdy založil dobrovolnickou jednotku v rámci Mezinárodní legie teritoriální obrany. To byl útvar zahraničních vojáků, kteří z vlastní vůle přijeli na pomoc Ukrajině.
19: Chaparro jako politický exulant a kritik Nicolase Madura i jeho kubánských kmotrů odmítal spojenectví mezi Moskvou a Caracasem i přítomnost žoldáků z Wagnerovy skupiny na území Venezuely. Zapojil se do boje po boku Ukrajinců, zvolil si vojenskou přezdívku Bolívar a jménem tohoto venezuelského revolucionáře nazval i svou jednotku.
20: Jeden z jeho mužů, chilský voják, který si zvolil vojenskou přezdívku Glock, má dojem, že zvolil dobře a že je na svém místě. Už v dětství snil o vojenské kariéře, jako mladík prošel několika soukromými vojenskými společnostmi a 2 roky si odsloužil v chilské národní armádě. Dnes je mu 21 let a chce přispět k záchraně Ukrajiny a Evropy.
19: Zatímco Mezinárodní legie fungovala až do svého rozpuštění na konci roku 2025 jen s velkými obtížemi, nejlepší zahraniční bojovníci byli v prvních letech konfliktu přijímáni do řad ukrajinské vojenské rozvědky, kterou v té době řídil dnešní šéf administrativy prezidenta Zelenského Kiril Budanov.
20: Taky jednotka Bolívar přešla v roce 2024 pod velení vojenské rozvědky a stala se jejím prvním zahraničním praporem. Předchozí dobrá pověst umožnila jejímu veliteli nalákat desítky profesionálních vojáků z Latinské Ameriky. V roce 2025 byl prapor Bolívar znovu přeřazen, tentokrát k útvaru Alfa spadajícímu pod SBU, ukrajinskou vnitřní tajnou službu.
19: S Alfou není náš prapor nijak omezený, pokud jde o podporu, prostředky a výzbroj, pochvaluje si plukovník, který stojí v jeho čele již 5. rokem. Spochybňuje přitom zjednodušený obrázek, podle nějž by měli být všichni vojáci z Latinské Ameriky obyčejní žoldáci, kterým jde jen o peníze. Plat, který dosahuje 3800 eur, je podle něj jistě také důležitý, ale u mnohých prý převažují jiné motivy.
20: Někteří skutečně přicházejí, aby mohli posílat peníze svým rodinám. Ale je tu i řada starých zkušených vojáků, příliš závislých na adrenalinu, než aby se vrátili do civilního života, dodává Chaparro. To se prý týká především některých Kolumbijců, kteří si doma prošli občanskou válkou. Pak jsou podle něj v praporu i tací, kteří milují Ukrajinu a nenávidí Rusko. K téhle kategorii se řadí voják s přezdívkou Glock.
19: S mou vojenskou zkušeností jsem mohl jako řada mých přátel odjet do Afriky, pracovat pro soukromé vojenské organizace a brát 5x víc než tady. Ale na Ukrajině mám cíl. Cítím, že jsem tu užitečný a tak se spokojuji s normálním platem. Vysvětluje legionář z Chile.
20: Jako svůj cíl vidí zachránit Ukrajinu a zabránit tomu, aby Rusko rozšířilo válku do dalších evropských zemí. Ostatně nájemným vojákem nechce zůstat až do konce života.
19: Pokud tuto válku přežiju, moc rád bych si tu koupil kousek země a založil si na Ukrajině rodinu. Vysvětluje Glock v závěru reportáže francouzského deníku Le Monde.
20: Ursula von der Leyenová představila začátkem června v pořadí 21. balík sankcí proti ruským, fyzickým a právnickým osobám. Server Euronews záhy s odkazem na svoje zdroje oznámil, že na seznamu je i patriarcha ruské pravoslavné církve Kiril, připomíná na stránkách ruského nezávislého portálu Novaja Gazeta Jeveropa religionistka Lera Furmanova.
19: Čáru přes rozpočet podle ní evropským politikům udělal bruselský premiér Rumen Radev. Když koncem minulého týdne přicestoval do Bruselu na unijní summit, kde měly být nové sankce přijaty, oznámil, že doba křížových tažení skončila a že samotná osoba patriarchy nemůže být předmětem jeho zájmu.
20: Zajímá mě jen to, že stojí v čele ruské pravoslavné církve a taky osudy milionů lidí, kteří se k téhle církvi hlásí, cituje Furmanová z prohlášení bulharského premiéra.
19: Patriarcha vší Rusy se už nachází na sankčních seznamech Ukrajiny, Velké Británie, Kanady, Austrálie, Nového Zélandu, České republiky či Estonska. Uvalit na něj celoevropské sankce se ale nedařilo. Tyto pokusy totiž soustavně blokoval bývalý maďarský premiér Viktor Orbán.
20: Nyní jeho postoj převzal právě Radev, který stojí v čele bulharské vlády od května. Tohoto profesionálního vojáka, který byl do ledna prezidentem, navrhla po parlamentních volbách do premiérského křesla vítězná koalice Progresivní Bulharsko. Ta v předvolební kampani kritizovala Evropskou unii i Západ a prosazovala zblížení Bulharska s Ruskem.
19: Radev má v Rusku a obzvláště v ruské pravoslavné církvi dlouhodobě dobrou pověst. Patriarcha Kiril, který v roce 2018 navštívil Bulharsko, našel pro tehdejšího prezidenta jen slova chvály. Označil Radeva za inteligentního člověka, který má rád svou vlast a zdá se být otevřený dialogu a vzájemným vztahům s Ruskem.
20: Radevovo nedávné bruselské prohlášení rozvinula ministryně zahraničních věcí jeho vlády, podle které nemají podobné symbolické sankce ekonomický dopad a jsou kontraproduktivní. Jen by podle ní otevřeli prostor pro obvinění, že se Evropská unie vměšuje do církevních záležitostí. Dílo dokonali bulharští poslanci, kteří ztotožnili církevního hodnostáře sloužícího putinovské propagandě s předrevoluční pravoslavnou církví, jež se zasloužila o vysvobození Bulharska z 500leté osmanské poroby.
19: Když bulharská ministryně zahraničí formulovala svou pozici vylučující patriarchu Kirila ze sankčního seznamu, odvolala se přímo na autoritu bulharského patriarchátu, především na patriarchu Danila, který se svého úřadu ujal před 2 lety.
20: Bulharští úředníci se tak podle autorky komentáře pokusili svalit odpovědnost za své proruské výroky na církev. Takové metody jsou podle ní obecně charakteristické pro balkánskou politiku a svědčí o setrvačnosti byzantských a osmanských tradic.
19: Pozice Radeva však není až tak jednoznačná. Premiér se zastal patriarchy Kirila a vystoupil dokonce za zrušení sankcí proti ruskému ropnému gigantu Lukoil. Na druhé straně ale podpořil zahájení procesu vyjednávání s Ukrajinou o vstupu do Evropské unie. To ukazuje Radeva jako klasického populistu. Jeho hlasitá veřejná prohlášení jsou určená proruským voličům, zatímco jeho podstatné a právně závazné kroky jsou v souladu s evropskou reálnou politikou. Uzavírá svůj komentář na stránkách nezávislého ruského portálu Novaja Gazeta Evropa religionistka Lera Furmanovová.
2: Svět ve 20 minutách.
20: Dnešní vydání připravil Jan Machonin, jeho plné znění najdete na internetových stránkách plus.rozhlas.cz. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přeje
19: Šárka Feniková
20: a Lukáš Matoška.
2: Neměli jste čas sledovat v týdnu zprávy? Máte informační deficit, protože potřebujete vědět, co se stalo v Česku i v zahraničí? Český rozhlas Plus právě pro vás připravuje pořad Týden Plus. Uslyšíte v něm reportáže, rozhovory i analýzy toho nejdůležitějšího, co se stalo v uplynulých 7 dnech a co rozhodně potřebujete vědět. Poslouchejte v sobotu po 6. hodině večer a v neděli po 9. hodině dopoledne ve vysílání Českého rozhlasu Plus. A pak také v aplikaci Můj rozhlas.
7: Radiožurnál 13 hodin 30 minut. A zprávy připravuje Vojtěch Tomášek.
8: Další plavidlo v Hormuzském průlivu zasáhl neidentifikovaný projektil, informovala o tom britská agentura pro námořní bezpečnost UKMTO. Podle ní střela poškodila lodní můstek, posádka tankeru je ale v pořádku a na místě nehrozí žádné ekologické škody. Podobný incident se stal už ve čtvrtek, kdy útok v průlivu zasáhl obchodní plavidlo. Ústecký kraj se potýká se smogem. Výstrahu vyhlásil Český hydrometeorologický ústav kvůli vysoké koncentraci přízemního ozonu. Platí až do odvolání. Meteorologové proto doporučují omezit venku fyzickou zátěž, a to hlavně u lidí s chronickými dýchacími potížemi. Vdechování ozonu může způsobit pálení očí, kašel nebo třeba tlak na hrudi. Příběhy z Bible se na veřejných školách v americkém Texasu dostanou na seznam povinné literatury. Rozhodla o tom státní školská rada ovládaná republikány. Četba nového zákona se bude vztahovat až na 5 milionů žáků. V Texasu od loňska mimo jiné platí nařízení, podle kterého učitelé musí ve třídách vyvěšovat 10 přikázání.
2: Sport.
8: Fotbalisté Egypta postoupili poprvé v historii do vyřazovací fáze na mistrovství světa. V závěrečném zápase ve skupině jim k tomu stačila remíza 1-1 s Íránem a skončili druzí o skóre za Belgií, která porazila Nový Zéland 5-1. Francie vyhrála 4-1 nad Norskem, Senegal 5-0 nad Irákem, Španělsko zdolalo Uruguay 1-0 a Kapverdy remizovali se Saudskou Arábií 0-0.
9: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
16: Kolona na D1 u Mirošovic a překážka u Vlašimi. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Benešov z 21. kilometru čekejte pomalejší provoz za dopravní omezení na Šmejkalce, zdržení do 10 minut. Na D1 z Prahy do Brna dejte ještě pozor za sjezdem na Vlašim. Na 54. kilometru zastavilo auto, blokuje stoupací pruh v zatáčce a náhle se vybočuje. Na D1 v Brně směrem do Prahy u nájezdu od Výstaviště dejte pozor, je tam pneumatika v pravém pruhu a vybočuje se také. Na D4 z Prahy do Strakonic pomalu za sjezdem na Voznici. Na 26. kilometru se srazila dvě auta na vozovce, může být nepořádek, na místo jede policie a šipka, kolona se netvoří. A na D35 z Mohelnice do Olomouce z Bystřete za sjezdem na Unčovice stojí tam nákladní auto. Na kilometru 253 musí se vybočovat, není tam odstavný pruh a na místě už je policie. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
9: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
8: Odpoledne bude jasné nebo skoro jasné, tvořit se může i kupovitá oblačnost. Nejvyšší teploty 35 až 39 stupňů, na horách bude kolem 30. To byly zprávy.
18: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
1: Dustin Hoffman, Juliette Binochová nebo Jeffrey Wright. To jsou jen některá jména filmových hvězd, které letos přijedou na Karlovarský festival. Na Pražském hradě uzavřela Česká filharmonie svou sezonu open air koncertem a zároveň tam začaly tradiční letní shakespearovské slavnosti. V kulturním magazínu upozorníme i na jiné kulturní události těchto dní. Dobrý den přeje Michaela Vetešková.
18: Kultura Plus.
1: Vedení činohry Pražského národního divadla se pod novým generálním ředitelem nezmění. Martin Glázer, který se stane novým šéfem v roce 2028, se domluvil na pokračování spolupráce s duem Scooter. Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský mají pokračovat v péči o stálý soubor a budování moderního divadla s důrazem na aktuální témata.
21: Měla jsem smutná milého. Život bych dala pro něho. Do ciziny se obrátil.
22: Režijní tandem Scooter vede činohru Národního divadla 4 sezóny. Mezi jeho nejúspěšnější tituly patří Erbenova kytice. Ve své práci bude duo pokračovat až do roku 2034. Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský dostanou důvěru i od nového generálního ředitele Martina Glázra, který se do Prahy přesune z Brněnského národního divadla v roce 2028.
23: My jsme po několika měsících rozhovorů se Scootery zjistili, že se shodujeme v podstatných věcech. Jednak v tom, jak by měla být profilována nová scéna po skončení její generální rekonstrukce.
22: Pojmenovává Glázer hlavní úkoly Scooterů v nadcházejícím funkčním období. Šéfové činohry mají podle budoucího ředitele také důkladně pečovat o stálý herecký soubor. Společnou mají i představu o kreativní stránce divadla.
23: Shodujeme se i na tom, že činohra Národního divadla by měla být moderním současným souborem, který má dostatek tvůrčí odvahy reflektovat svět kolem sebe, reflektovat to, co se děje ve společnosti.
22: Glázer představil i další členy týmu. Z Brna si přivede šéfa baletu Mária Radačovského. Po 16 letech se do čela opery vrátí Jiří Heřman. Filip Svoboda, Český rozhlas.
1: Z českého Stetson City až na jeden z nejprestižnějších festivalů klasického filmu na světě. Limonádovi Joe, režiséra Oldřicha Lipského, měl tento týden světovou premiéru v digitálně restaurované podobě na festivalu v italské Bologni. Národní filmový archiv tak vrací na plátna jeden z nejslavnějších českých snímků.
24: Alkohol podávaný v malých dávkách neškodí v jakémkoliv množství.
25: Karel Fejala, Miloš Kopecký, Valdemar Matuška nebo Vladimír Menšík. Před více než 60 lety si Oldřich Lipský a scénárista Jiří Brdečka vystřelili z amerických westernů. Vznikla komedie, kterou dnes znají generace diváků.
26: Padouch nebo hrdina,
3: My jsme jedna rodina.
25: Film dostal také nový anglický název. Zatímco v minulosti byl v zahraničí známý jako Lemonade Joe, nově se bude uvádět pod názvem Soda Pop Joe, říká ředitel Národního filmového archivu Michal Brgan.
4: Očekáváme, že ten film se nejen vrátí k těm, kteří ho už znali, ale hlavně se otevře těm, kteří ho zatím ještě neměli možnost poznat. A díky tomu, že film je restaurován tak, aby se mohl hrát ve velkých kinech, na velkých plátnech, tak jak se to Limonádovýho zaslouží, tak věřím tomu, že to bude jeho další život a další úspěch.
25: Jedním z důvodů restaurátorských prací byly i slavné barevné efekty. Film totiž záměrně napodobuje postupy rané kinematografie a jednotlivé scény střídají různé barevné odstíny. Restaurátoři proto pracovali s dobovými kopiemi, aby co nejvěrněji obnovili podobu, kterou diváci viděli při premiéře v roce 1964.
5: Noci jsou chladné!
6: Jo, jo, to abych si vzal teplé prádlo.
25: Po premiéře v Bologni zamíří digitálně restaurovaný Limonádový Joe do českých kin. Boloňský festival uvede také film Varhaníku svatého Víta režiséra Martina Friče z roku 1929. Ten je považovaný za jeden z nejambicioznějších němých filmů natočených v Československu. Alžběta Hablová, Český rozhlas.
10: Stovky lidí ve středu večer zaplnili pražské Hradčanské náměstí. Česká filharmonie se tam pod širým nebem rozloučila se svou 130. sezonou. Pod taktovkou francouzsko-arménského dirigenta Alana Altinoglu zazněl americký program.
11: Mám rád tuhle vážnou hudbu. Baví mě to a chtěl jsem to vidět takhle naživo v podvečer v těchto krásných kulisách.
26: Říká mladý muž, který má na sobě žabky a kraťasy, stejně jako většina posluchačů. Solistou večera byl klavírista Marek Kozák, který si na koncertě zahrál díky tomu, že před rokem dostal cenu Jiřího Bělohlávka pro mladé hudebníky.
27: Byla to pro mě premiéra s Českou filharmonií, premiéra v tom Gershwinově koncertu a vůbec jako první open air s orchestrem. Já jsem předtím hrál nějaké koncerty venku v Itálii na klavír, ale že bych si zahrál s velkým orchestrem před tolika lidma a navíc v Praze, v městě, kde žiju. Takže jsou to fakt neuvěřitelný zážitek.
26: Součástí večera bylo i vyhlášení nového laureáta ocenění. Tím se stal česko-palestinský houslista Milan Al-Ashab.
28: Pro mě ta cena je mimo jiné potvrzením, že to, co dělám, dává smysl.
26: A dodává, že už má jasno v tom, jakou skladbu představí příští rok na koncertě on.
28: Já bych rád představil skladbu, která se bude dramaturgicky k tomu večeru hodit, která bude svým způsobem temperamentní, výrazová, ale zároveň i efektní.
26: Další příležitost poslechnout si naživo Českou filharmonii budou posluchači mít až po prázdninách, a to 1. září na zahájení pražské koncertní sezóny. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.
10: Ve středu večer bylo na Pražském hradě dost rušno nejenom díky koncertu České filharmonie, ale také zahájení letních shakespearovských slavností. Nejvyšší purkrabství se proměnilo ve starobylé Syrakusy a diváci po tradičním projevu Martina Hilského sledovali příběh o záměnách, pletichách a šarvátkách, které slavný Alžbětínec proměnil v komedii omylů.
29: Muž má rád, muž má rád svobodu a odchází a přichází, jak jen mu káže čas.
30: Komedie z 16. století, to není úplně jednoduchý úkol pro dnešního diváka ani pro dnešního herce. Jsem na to zvědavá, jak se ty světy střetnou, potkají a jestli dokážeme diváky chytnout u srdíčka.
10: Říká herečka Aneta Krejčíková, pro kterou je komedie omylů první zkušeností s letními shakespearovskými slavnostmi. V nové hře stvární Lucianu ženu, která sama lásku teprve hledá, své sestře už ale ochotně uděluje partnerské rady.
30: Shakespeara nemůže hrát každý herec. Jo, to se nehraje tím způsobem, jako se dneska dělá takový to televizní, filmový, seriálový herectví, takzvaně na půl huby, kdy vám skoro není rozumět, ale chce to řemeslo. A já mám vystudovaný hudebně dramatický obor na Pražské konzervatoři a jsem jako vášnivá herečka, takže jsem to považovala za něco, co divadelní herec určitě musí dělat a musí mít.

0: Na letních shakespearovských slavnostech se premiérově představí také Marek Adamčík. Na hraní pod širým nebem ho lákalo nejen samotné prostředí, ale i setkání s novými kolegy.
1: Ten Shakespeare je tak mnohovrstevnatý, nebo je to takový hřiště, na kterém si všichni můžou hrát podle toho, jak je to baví, a v tomhle tom je to prostě super, že vidíte, jak to berou ty ostatní.
0: Marek Adamčík stvární v komedii Omylu Antifola Efeského jednoho z identických dvojčat, které má pocit, že svůj život pevně řídí, dokud mu ho série nečekaných záměn nepřevrátí vzhůru nohama.
1: Možná by mohlo někoho mást to, jak je ten jazyk prostě nezvyklý a jak je ta hra vlastně něčím opravdu archaická, jako že dneska, když jde člověk do divadla na komedii, tak je zvyklý, že prostě jsou tam tři dveře a postel a volají si mobilama a mluví o televizi a já nevím co, a tady to samozřejmě je úplně z jiného času, ale to, že se to musí naplnit nějakou současností a že tu je nutnost existovat tady a teď, tak to má ten Shakespeare společného se všema ostatníma hrama.
0: Režie letošní novinky se ujal Vojtěch Štěpánek. Na letní shakespearovské slavnosti se vrací už po třetí a po Večeru tří královem, který naskoušel v Ostravě, sáhl i tentokrát znovu po komedii.
2: Mě prostě komedie baví, myslím si, že pod to letní hvězdný nebe komedie patří. Myslím si, že na to venkovní hraní je komedie taky výhodná v tom, že to je takový trošku jarmaneční projev, je to přece jenom trošku vyvolávání textu spíš než prožívání replik.
0: Právě komedie patří podle Štěpánka k těm nejnáročnějším žánrům, které může herec na jevišti zkoušet.
2: Je to hodně těžká práce. Já si myslím právě, že spousta těch politických thrillerů se vlastně dá zahrát poměrně úspornějšími hereckými prostředky, takovým jako zamlčováním, zahlížením. Je to v podstatě přece jenom nějaká práce s psychologií, s atmosférou, ale u té komedie to musíte celý prostě odpracovat, odchodit, odběhat, odpadat, odskákat. Tam skutečně ty pointy musí vzbuzovat smích a to prostě je hrozně těžký. A ta komedie Omylu si myslím, že je jako přímo jako i dobrá škola.
0: Vedle Prahy, Brna, Bratislavy nebo Ostravy můžou lidé letní shakespearovské slavnosti navštívit třeba také na zámku Litomyšl nebo Hluboká nad Vltavou. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
3: Posloucháte týdeník Kultura Plus. Aktuality ze světa filmu, divadla nebo výtvarného umění. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: Tento týden se v Ostravě odehrával pozoruhodný festival Dny nové opery. Festival vznikl v roce 2012 s cílem iniciovat vznik a provedení nových operních inscenací. Zatím jich takto vzniklo 40 a letos byl festival vybrán britským magazínem Gramofon na prestižní seznam světových festivalů. I o tom budeme mluvit v našem magazínu, konkrétně s hudebním publicistou a spolupracovníkem tohoto festivalu Borisem Klepalem. Vy jste v jednom z rozhovoru uvedl následující slova. Opera nezná nevhodná témata a pokud se něco vzpírá mluvené činohře, musí se to zaspívat. O jakých tématech jste zpívali či hráli letos?
5: Letos v Ostravě se zpívalo o soužití s člověkem, který má demenci. To bylo možná jedno z nejpůsobivějších děl, co zatím zaznělo. O nejistotě uchopení světa a vůbec o nejistotě bytí. Potom jsme se dostali k postapokalyptickému stvárnění jakési možnosti, jestli je možné vůbec nějak dobře žít, jestli není lepší se soustředit na to, aspoň nějak rozumně umřít. Potom jsme se dostali do vybydleného hotelu Palace, kde se jednak rozebírá nová nauka o harmonii od Aloise Háby jako prostředek k nalezení tvůrčí svobody a také dílo Jakuba Rata je na motivy 7 japonských haiku.
4: Podle programu i podle toho, co jsem teď právě od vás, pane Klepale, slyšela, bych soudila, že ten program je určený spíš pro publikum, které se v operní tvorbě vyzná a raději než do kina na horor zajde třeba právě na koncert vážné hudby nebo na operu. Jaký ten typ publika na Dny nové opery přichází?
5: No, na Dny nové opery patrně přicházejí lidé, kteří jsou jednak zvědaví a zvídaví, a chtějí slyšet pořád něco nového a ne se nechávat jaksi uklidňovat a ukolébávat pořád dokola stejnými věcmi nebo jenom s maličkými odlišnostmi zpracovanými pořád stejnými náměty. Já si myslím, že je to ale otázka celkem jakéhokoliv umění. Pokud se má mluvit opravdu o umění, tak je potřeba, aby to prostě mělo i nějaký zásah, aby to někdy bylo i řekněme nepříjemné, aby to člověka vybuzovalo a aby to v něm zanechávalo nějaký dojem, nejenom to, že se nějak jako uklidnil po večeři.
4: Když ta nová díla v rámci festivalu vzniknou nebo nové projekty, zaznívají i jinde na festivalech nebo uvádějí je třeba jiná česká nebo mezinárodní divadla?
5: No, to je samozřejmě velký problém, protože operní produkce, to je celkově strašně drahá záležitost a uvést novou operu v repertoárovém divadle, to je vždycky trošku komplikované, ale přece jenom už tady byly nějaké ohlasy, nějaké průniky do, řekněme, dalšího provozu. Byla tady opera Bludiště seznamů od Martina Smolky, která se potom v přepracované verzi hrála v Praze v Alfredovi ve dvoře. A Národní divadlo Moravskoslezské v příští sezóně uvede operu od Bernarda Langa, který je jedním z oblíbených autorů tady na ostravských festivalech a musím říct, že píše výborné opery. Také se tady v Ostravě uváděla šestinotónová opera Přijď království tvé od Aloise Háby a z té se jaksi vyvinulo ne to, že by se ta opera nějak rozběhla do světa, ona je strašně těžká a to asi není repertoárové dílo, ale ono v ní funguje Hábovo šestinotónové harmonium a nyní už je skoro snad dohotovená jeho moderní kopie nebo moderní obdoba a vzniká pro ní nový repertoár.

0: Hollywoodu takovým způsobem, že si hned první výraznou filmovou roli řekne o Oscara. Americký herec Dustin Hoffman to dokázal už v roce 1967 jako nejistý mladík ve filmu Absolvent. A právě tento už klasický snímek uvede osobně na Karlovarském festivalu. Hello darkness, my old
1: friend. Nenápadný a civilní. Jeho Benjamin Braddock působí na plátně spíš jako mladík ztracený ve vlastním životě, než jako klasický filmový hrdina. A právě díky tomu se Absolvent stal generační výpovědí jedním z klíčových filmů nastupující nové vlny americké kinematografie. Look, Mrs. Robinson, I drove you home. I was glad to do it, but I have some things on my mind. Can you understand that? Oscarovém dramatu Půlnoční kovboj z roku 1969 pak herec stvárnil drobného podvodníčka z New Yorku. Před kamerou si nečekaně také zaimprovizoval, když do herce na přechodu málem narazil taxikář. Jednu ze zlatých sošek Oscara získal za roli v road movie Rain Man, kde stvárnil autistického bratra s mimořádnými matematickými schopnostmi.
2: Já mám tu čest zde reprezentovat celý tým, který se o Dustina Hoffmana snažil celá léta. Kristof Mucha, výkonný ředitel, řekl, že si pamatuje, že první zmínky o snahách přivést Dustina Hoffmana do Karlových Varů byly už v době, kdy nastupoval na festival, což bylo na konci 90. let minulého století. Tudíž to jen dokládá, že Dustin Hoffman patří k našim a patřil dlouhá léta k našim vysněným hostům.
1: Popisuje umělecký ředitel karlovarské přehlídky Karel Och. Společně se svým týmem přivítají na červeném koberci v Karlových Varech také herečku Juliette Binochovou. Pamatovat si ji můžete třeba z romantického dramatu Anglický pacient. V něm stvárnila ošetřovatelku Hanu, která se na konci druhé světové války stará o těžce zraněného britského pilota. A právě za tento výkon získala Oscara pro nejlepší herečku ve vedlejší roli. Na 60. ročník Karlovarského festivalu přijede i americký herec Jeffrey Wright, který stvárnil agenta CIA v několika bondovkách a zahrál si i v oceňovaném sci-fi seriálu Westworld. Už po třetí přijede na mezinárodní filmový festival také uznávaný americký herec Harvey Keitel. Stejně jako v loni uvidí diváci v Karlových Varech Stellana Skarsgårda. Tentokrát ale jenom na plátně. Pro festival totiž natočil novou černobílou znělku, která bude mít premiéru na slavnostním zahájení 60. ročníku 3. července.
0: Tolik příspěvek redakčního kolegy Martina Hrnčíře. Ten festivalové dění sleduje dlouhodobě a navíc v novém týdnu vyrazí také do Mariánských Lázní, kde 1. července pořadatelé připomenou okolnosti vzniku festivalu.
1: Léto roku 1896. Karlovy Vary jsou plné lázeňských hostů. Po kolonádách se procházejí dámy s krajkovými slunečníky, pánové v kloboucích debatují o politice a léčivých pramenech. Tentokrát se ale ve městě nemluví jen o lázních. Do tehdejšího Kurhausu dnešních Lázní 3 dorazila totiž novinka, která krátce předtím ohromila Paříž. Kinematograf bratří Lumiérů. Jak vypadalo takové první promítání, připomíná také snímek Báječní muži s klikou režiséra Jiřího Mencla.
3: Tak jsem třeba točil Hrnčíře při práci. Prý na to není nikdo zvědavý.
1: O poznání lepší techniku pak měli přesně o 50 let později organizátoři prvního filmového festivalu u nás, který uspořádali právě v Mariánských Lázních a Karlových Varech.
4: České Lázně se připravují na první poválečný filmový festival v Československu.
5: Kromě teda toho, že se jednalo vyloženě o symbolické umístění, tak i to prostředí těch Mariánských Lázní, které bylo, řeknu, noblesnější, luxusnější, bylo samozřejmě taky poznamenáno válečnými událostmi, ale třeba ne tolik, jako když by ten festival chtěl být situován třeba v Plzni nebo Praze.
1: Komentuje Tomáš Hubáček z Národního filmového archivu. Společně s ním stojíme před plátnem v pražském kině Ponrepo a promítáme si týdeník z roku 1946.
5: Ty Mariánské Lázně nabízely dostatek ubytovacích kapacit z hlediska té lázeňské rekreace. Jednak je to poměrně malé město, takže ta kompatibilita těch přesunů tam byla jako mnohem lepší, ale v první řadě, proč bych řekl, že to tam bylo situováno a ukazují to i archivní materiály, tak je opravdu ten význam jako z hlediska toho poválečného vybudování toho nového československého státu.
6: Karlovy Vary se letos opět staly dějištěm mezinárodního filmového festivalu.
1: Festival v Karlových Varech je druhou nejstarší filmovou přehlídkou na světě. Starší je jenom festival v italských Benátkách, který začal už v roce 1932. Přestože najdete na letošním červenobílém festivalovém plakátu, že jde o 60. ročník, ve skutečnosti slaví akce už 80 let od svého vzniku. Od 50. let se totiž musel střídat s přehlídkou v Moskvě.
7: U Hřída jsme po

0: Kali sovětskou delegaci, ve které jsou i známí režiséři Arnstam a Zarchy.
1: A to se změnilo až v polovině 90. let, kdy odjeli do Ruska umělecká ředitelka akce Eva Zaoralová a herec Jiří Bartoška.
2: Vlastně já jsem tvrdil, že 30. června pro mě skončil festival a 1. července jsem tady jako host. To byl takový bonmot, jakože se už festival mě netýká. Je pravdou to, že mám tady několik sjednaných schůzek, jednak se sponzory, kteří přispěli na tento festival, a jednak se sponzory latentními, které oslovují, vysvětlují jim, provádí mě festivalem, aby viděli prostředí, jak se koná a jak se to povedlo, tento festival, a přesvědčuje, aby do 30. ročníku vstoupili penězma.
1: A od roku 1994 tak festival vítá diváky a filmové nadšence každý rok.
3: Dagmar Havlová odvolala souhlas k užívání jména Václava Havla knihovnou, která je po bývalém prezidentovi pojmenovaná, napsala v SMS zprávě Dagmar Havlová tento týden Českému rozhlasu. Uvedla, že nechce nést odpovědnost za způsob, jakým je Havlovo jméno používáno, a že ztratila důvěru k současnému vedení a směřování knihovny. Osobnostní práva k názvu knihovna potřebuje, aby mohla pokračovat ve své činnosti. Co to pro knihovnu znamená a co vedlo někdejší první dámu k tomuto rozhodnutí? A co bude s dokumenty a archivem dramatika Václava Havla? I to rozeberu v následujících minutách.
4: Šéf knihovny Václava Havla Tomáš Sedláček čelí ostré kritice kvůli svému stylu vedení instituce. Správní rada mu na svém posledním zasedání, na kterém 4 z 5 členů rezignovali, vytkla hned několik pochybení.
3: Touto zprávou vše letos na jaře začalo. Ze strohé informace se během několika minut stala událost, která zaměstnala mnohé novináře na několik týdnů, a zdá se, že zaměstnávat bude i nadále. Osud knihovny Václava Havla stále poutá pozornost.
5: Knihovna Václava Havla. Odchod zaměstnanců, rezignace členů správní rady, konec hlavního.
3: Bylo 19. května roku 2026 a i rozhlas.cz uvedl zprávu, že v knihovně Václava Havla má skončit celkem 17 zaměstnanců. Mezi ně se řadí třeba i Jáchym Topol, jedna ze stěžejních postav instituce. Pár dní na to někdejší první dáma sdělila, že odstupuje od dohody o spolupráci na projektu knihovny Václava Havla, čímž následovala dosavadní sponzory projektu, miliardáře Zdeňka Bakalu a Karla Komárka. Českému rozhlasu poslala následující zvukové vyjádření.
5: Po dlouhém a bolestném zvažování a hledání dalších cest mě nezbývá, než následovat Zdeňka Bakalu a Karla Komárka. K dnešnímu dni tedy bohužel i já odstupuji od naší dohody. Každý projekt má přinášet především radost, a to i těm, kteří jsou za něj jakkoliv odpovědní. Knihovně jsem se věnovala dle svých kompetencí i dle svého nejlepšího svědomí a vědomí 22 let. Konala jsem tak na přání svého muže, a to i v době, kdy ještě žil. V její původní myšlenku jsem do poslední chvíle věřila. Knihovnu jsem ale neřídila, nejsem její zaměstnanec ani člen správní rady. A nemám už sílu ani zdraví víc udělat.
3: Kromě toho se rozpadla také tehdejší správní rada knihovny Václava Havla. Jediným členem zůstal David Dušek z Hnutí STAN, který situaci tehdy komentoval následovně.
6: V momentě, kdy knihovnu pustí paní Havlová a neposkytne knihovně žádná práva, to znamená ani právo osobnostní, tedy k názvu knihovna Václava Havla, a ani práva k edukativním programům, pak opravdu tato instituce pozbývá svůj zásadní smysl.
3: Když předseda správní rady David Dušek o několik dní později v médiích oznámil, že dozorčí i správní rada knihovny Václava Havla jsou zase kompletní a že do správní rady byl zvolen mimo jiné hudebník Michael Kocáb a egyptolog a senátor Miroslav Bárta, ohradila se proti tomu spoluzakladatelka instituce Dagmar Havlová, podle které předseda správní rady David Dušek jmenoval radní bez jejího vědomí a zřejmě i v rozporu se stanovami. Havlová médiím oznámila, že zprávu možnosti použití jména Václava Havla už předala nadaci Dagmar a Václava Havlových Vize 97. Když jsme se ptali nadace na detaily, odmítli je sdělovat s tím, že k tomu se více může vyjádřit pouze Dagmar Havlová, a ta na opakované žádosti o rozhovor nereaguje. Během letních prázdnin v knihovně program není stejně jako léta předtím a zda a v jaké formě bude pokračovat, to zůstává stále nezodpovězenou otázkou. V novém týdnu by ovšem mohlo dojít na jednání zástupců Dagmar Havlové s některými českými kulturními institucemi, které by mohly odkaz mezinárodně uznávaného dramatika a někdejšího českého prezidenta spravovat dál.
7: Kultura Plus je ve finále. Dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přeje Michaela Vitešková a naslyšenou za týden.
8: Léto je tady a s radioknihou Českého rozhlasu Plus bude ještě hezčí. S námi totiž nemusíte číst, ale jen poslouchat se zavřenýma očima. A vybírat bude z čeho. Čeká vás vyprávění o historii turismu nebo o nebezpečné cestě do Afriky. Mrazivý true crime o masové vražetkyni Olze Hepnarové nebo syrový pohled na život disidentů od Ludvíka Vaculíka. Dozvíte se, co v Chorvatsku znamená fiaka a jak se žilo v Ostravě v době normalizace. A taky to, jestli v Londýně opravdu žijí lišky pod Big Benem. Letní radioknihy budeme postupně zveřejňovat na webu Plusu a v aplikaci Můj rozhlas. Přejeme pohodové léto při poslechu Českého rozhlasu Plus. Poslouchejte Plus, když potřebujete. Vraťte si vysílání o hodinu, den nebo o rok. Kompletní audioarchiv najdete na webu plus.rozhlas.cz. Také online jdeme dál než ostatní. Český rozhlas Plus.
9: Posloucháte Radiožurnál, je 14 hodin. Poslechněte si i další zprávy, má je Vojtěch Tomášek.
10: Čeští záchranáři odletěli do Venezuely zasažené ničivým zemětřesením. Demonstranti zablokovali jednu z nejdůležitějších tras přes Alpy, Fernský průsmyk. Tenistka Muchová vyhrála turnaj na trávě v Bad Homburgu. Stojící auto nepřehlédněte na D1 na 54. kilometru směrem do Brna. A odpoledne bude i dál slunečné s teplotami až kolem 39 stupňů.
8: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
10: Lidem zasaženým zemětřesením ve Venezuele budou pomáhat čeští hasiči a záchranáři. Tým odletěl dnes dopoledne z pražského letiště Václava Havla. Záchranáři budou pomáhat hledat lidi v sutinách a poskytovat jim potřebnou pomoc.
11: Podle generálního ředitele hasičského záchranného sboru Vladimíra Vlčka odlet speciálního týmu zdržela doprava.
12: Česká republika nemá takový transportní prostředek, nemá takový letoun, aby jsme mohli přepravit celý těžký tým. Nakonec za pomoci armády České republiky se podařilo zajistit letoun pomocí NATO.
11: Záchranáři ze záběru odhadují, že situace bude podobná jako v Turecku v roce 2023, říká velitel záchranného oddílu Petr Vodička.
13: Některé ty objekty skutečně vypadají tak, že by v nich ještě lidé mohli přežívat. Bohužel některé vypadají velmi poškozeně.
11: Do Venezuely odletěli kromě specializovaných hasičů také statici, specialisté na drony a kynologové s 8 záchranářskými psy. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Radiožurnál.
10: V noci na dnešek zemřel čestný předseda Konfederace politických vězňů František Víndl, bylo mu 102 let. O Víndlovi úmrtí informovala Paměť národa. Za druhé světové války se podílel na protinacistickém odboji a po roce 1948 i na protikomunistickém. Pomáhal uprchnout za hranice desítkám lidí, které režim pronásledoval. Komunisté Víndla kvůli tomu věznili. České hotely a penziony letos meziročně zdražily o necelých 5%. Radiožurnál to zjistil od Asociace hotelů a restaurací. Obsazenost podle ní bude zhruba stejná nebo lepší než loni. S rezervacemi pobytů zatím čeští turisté čekají, říká David Jiráček z prezidentské chaty v Jizerských horách.
14: Máme nějakou stálou klientelu, která nám jezdí pravidelně, ale zároveň jsou tam i volné pokoje, které se snažíme co nejlépe samozřejmě doobsadit. Takže tak z poloviny jsme obsazení.
10: 700 demonstrantů v Rakousku zablokovalo jednu z nejdůležitějších silničních tras v Alpách, Fernský průsmyk u hranic s Německem. Blokáda už skončila, rakouská policie ale varuje, že řidiči mají s komplikacemi počítat až do večera. Průvod demonstrantů úsek ochromil v době, kdy jim desítky tisíc turistů projíždějí na dovolenou.
15: Obyvatelé regionu nesouhlasí s vládním návrhem Fernský průsmyk modernizovat. Podle organizátora protestu Ludviga Grubera projekt za zhruba 500 milionů eur tranzit přes region ještě zvýší. Veřejnoprávní stanice ORF upozornila, že oblastí projede každou sobotu průměrně 20 tisíc aut, v létě ještě více. Koncem května lidé ze stejného důvodu protestovali na dalším vytíženém úseku, Brennerském průsmyku u Itálie. A podobné blokády jsou naplánované také na srpen. Bára Vránová, Radiožurnál.
8: Sport.
16: Čeští fotbalisté se vrátili ze světového šampionátu v Severní Americe, když s jedním bodem skončili ve skupině poslední. Kapitán týmu Ladislav Krejčí přečetl na ruzyňském letišti připravené prohlášení a mluvil i o tom, že věří v lepší fotbalovou budoucnost.
17: Nikdy není pozdě, proto věřím, že náš úspěch v podobě dostání se na mistrovství světa může být tím zlomovým bodem přivést nové lidi, finance a energii na to, aby se začalo budovat nová generace trenérů, která se bude moct vzdělávat od zahraničních lidí, kteří žijí a fungují v aktuálních trendech a budou moct sdílet svoje myšlení a přenášet je mezi sebou. A tyhle turnaje pro nás budou stmelovací událostí a ne tím, co se děje teď.
16: Tenistka Karolína Muchová vybojovala titul na turnaji WTA v Bad Homburgu. Ve finále v Německu Češka vedla 6-1 a 1-0, Japonka Osaková pak kvůli zdravotním problémům vzdala.
18: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
19: Kolona na D1 u Mirošovic a překážka u Vlašimi. Na D1 z Prahy do Brna pomalu za sjezdem na Benešov. Na 21. kilometru se dojíždí do kolony před omezením na mostě Šmejkalka zdržení kolem 10 minut. Na dálnici D1 z Prahy do Brna dejte pozor za sjezdem na Vlašim. Na 54. kilometru stojí porouchané auto, blokuje stoupací pruh v pravotočivé zatáčce. Místo je už označené světelnou šipkou. Na D4 z Prahy do Strakonic opatrně za sjezdem na Mníšek pod Brdy. Na 26. kilometru vyšetřují kolizi dvou aut, kolona se netvoří. Na silnici 6 z Prahy do Karlových Varů hned za Bochovem u druhé odbočky do města stojí dodávka, může se vybočovat. A v Praze na jižní spojce zpozorněte před Barandovským mostem, za sjezdem do Modřanské stojí porouchané auto v pruhu pro autobusy. Je to bez kolony. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
18: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
10: Odpoledne bude dál jasné nebo skoro jasné, tvořit se může i kupovitá oblačnost. Nejvyšší teploty dnes 35 až 39 stupňů, na horách kolem 30. Zítra se ještě oteplí až na 40 stupňů. V západní polovině Čech se pak později odpoledne a večer můžou při zvětšené oblačnosti ojediněle vyskytnout přehánky anebo bouřky. To byly zprávy.
18: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
20: 13 let nás jako zpravodaj Českého rozhlasu informoval o událostech a zajímavostech na Blízkém východě. Na Karlově univerzitě vystudoval arabštinu, později učil v Káhiře egyptské studenty češtinu a poté propadl světu reportáží a živých vstupů. Štěpán Macháček se svým postem loučí, tak si pojďme jeho éru v éteru shrnout v dnešních speciálních reportážích zahraničních zpravodajů. Příjemný poslech vám přejí
21: Štěpán Macháček
20: a Lubica Bergmanová.
18: Reportáže zahraničních zpravodajů.
20: Pro obyvatele 20-milionové Káhiry je taková Jihlava jen malou vesnicí. Přesto se teď jméno metropole Vysočiny učí Egypťané vyslovovat. V káhirských ulicích se na pár dní objevilo v souvislosti s filmem. Jihlavský mezinárodní festival dokumentárních filmů a Česká centra přivezly několik festivalových snímků do Káhiry. A jak říká náš blízkovýchodní zpravodaj Štěpán Macháček, vybrané egyptské dokumenty naopak možná přivezou na podzim právě do Jihlavy.
22: Centrum Káhiry bývalo plné biografů, a to i letních, ve dvorech zdejších domů. Dneska z nich zbyla už jen hrstka. Kino Miami, Metro, Kosmos. Je tu ale také jedno trošku jiné a poměrně nové kino. Jmenuje se Zawiya, což arabsky znamená roh. A dějí se v něm podivuhodné věci. Právě v těchto dnech je heslem tohoto kina Jihlava. Vcházím z rušné káhirské ulice do kavárny Kina Zawiya a je tady opravdu plno mladých lidí, což je obrázek, který z egyptských kin v poslední době příliš neznám.
23: V kině Zawiya promítáme nekomerční filmy, které diváci v jiných kinech neuvidí. Tento měsíc máme na programu Český jihlavský festival a příští měsíc máme program k nedožitým s tým narozeninám Jusufa Šahína.
22: Nejslavnějšího egyptského režiséra zmiňuje Nawara Shukriová, programová ředitelka Kina Zawiya.
24: Vyfadli marad ahad ahuládi fil qalb, oredat alejná fustata safar.
0: Prvním jihlavským filmem v Káhiře jsou Amířiny děti. Režisérka Markéta Eckert-Válková v něm od roku 2015, tedy od uprchlické krize, sledovala osud rodiny syrských uprchlíků v Praze. Autor této reportáže si najednou uvědomil, že se stejnou rodinou natáčel ve chvíli jejího odletu z azylu Jordánsku do českého neznáma.
1: Byl to časozběr, pro mě je to teda fascinující, že znáte vlastně dřív než já. A já jsem vlastně natáčela s nima 10 let, což je jako šílená doba, když si to člověk představí v té konkrétnosti, že má prostě člověka s kamerou za zadkem 10 let a jeho život tak trochu podléhá tomu výstupu, který se někdy v budoucnu zakončí a bude střihat.
0: Markéta Eckert-Válková říká, že se k rodině Syřanky Amíry dostala skrze školu svých dětí, kam byly přiřazené právě i děti Amířiny. A chce vůbec rodina po pádu Bašára Asada po těch dlouhých letech v Česku ještě zpátky do Sýrie?
1: Trochu ten film o tom vypráví. On končí ve chvíli, kdy ten režim padl vlastně. A je pravda, že o tom vážně uvažují, že už se tam vypravili letos v létě, že začínají trošičku opravovat ten svůj dům, který je úplně na cimpr campr.
2: Těžko říct, jestli 50-tisícové české městečko udělá ve 20-milionové egyptské metropoli nějakou díru. Známý festival dokumentárních filmů tady ale stopu určitě zanechá.
20: A jak už jste v úvodu slyšeli, se mnou ve studiu je autor té úvodní reportáže, ale i těch ostatních, které si dnes ještě pustíme, náš už skoro bývalý zpravodaj na Blízkém východě Štěpán Macháček. Tak ještě jednou hezký den.
21: Dobrý den.
20: Štěpáne, pamatuješ si, kdy jsi poprvé vstoupil do budovy Českého rozhlasu? Co jsi tehdy myslel?
21: Nepamatuju. Bylo to před více než 13 lety, to jsem sice zpravodajem, ale už dřív jsem byl spolupracovníkem dlouhá léta, nejdřív na Balkáně, v Bosně a Hercegovině, potom už v Egyptě, takže je to opravdu dlouhá doba. A na mě nikdy velké budovy nedělaly dobrý dojem, přesto rozhlas působil už tehdy těmi lidmi velice přátelsky a příjemně a asi to byl i důvod, proč jsem tak dlouho zůstal.
20: Co ti těch 13 let na zpravodajském postu dalo a je možná něco, co ti vzalo?
21: Dalo mi to hodně, dalo mi to, že jsme já jako Štěpán Macháček a my jako rodina se adaptovali na úplně jiné prostředí a to včetně dětí. Dalo mi to, že jsem mohl dělat 13 let velice zajímavou práci. Dostal jsem se k, řekl bych, možná historickým okamžikům mnohdy. A dalo mi to, že jsem pracoval pro médium, které podle mě je naprosto nejserióznější vůbec české médium a jsem za to strašně rád a rád bych, aby to tak také zůstalo. A co mi to vzalo? Vzalo mi to možná spoustu času pro své koníčky, pro chození po horách, to si říkám, že třeba mi trošku uniklo. Na druhou stranu to ještě stále doufám, že můžu dohnat.
20: Ty žiješ s rodinou v Káhiře. Jak se za tu dobu proměnila? Já se ptám i proto, že se za chvíli pustíme jednu z tvých reportáží, která je o zvucích Káhiry.
21: Já jsem ještě před třeba 5 lety si říkal, že na Káhiře je, že je hezké, že si uchovává ty staré věci, které na ní máme rádi. Že je tam pořád ten starý život vedle toho moderního. Pro mě bohužel v posledních pár letech už pozoruju, že se hodně mění, hodně rychle mění, že se třeba bourají celé staré čtvrti a že i ta Káhira, o které pořád máme představu, že je to ten orientální svět a tohle, že se strašně posouvá směrem k tomu modernímu světu, který je všude jinde.
20: Města můžou být znečištěná odpadky, prachem nebo smogem. Některá ale trpí znečištěním hlukovým. Jedním z nejhlučnějších měst světa je egyptská Káhira. Řidiči mají jednu ruku neustále na klaxonu, mešity přidávají hlasitost voláním k modlitbě. Přesto všechno vidí nebo slyší Štěpán Macháček ve zvukové kulise egyptské metropole určité kouzlo.
2: Totální chaos aut, taxíků, mikrobusů a oslých spřežení tady na křižovatce u mešity Saidi Aishi jasně vysvětluje, proč je hlukové znečištění Káhiry tak pekelné. Já se teď ale potřebuju dostat domů a vyhledávám svůj spoj, jak jinak než posluchu. Bílé mikrobusy jsou natlačené v jednom rohu křižovatky. Na sobě nemají jediný nápis. Takhle řidiči vykřikují své destinace a potenciální cestující tak má zrak uvolněný k hlídání, aby ho nepřejelo auto nebo osel a k vyhledání spoje mu tak stačí jen dobře nastražené uši. Tak a jsem kousek od domova a ještě bych něco nakoupil. Lánkaři se zeleninou halekají na kolem jdoucí, jako by nebylo vidět, že prodávají meruňky nebo cibuli. Tady za rohem je ale větší provoz aut a trhovci už přišli na to, že hlasivky mají jen jedny. Všichni si tady totiž pořídili malý čínský megafon na baterky a ten za ně dokola jako kolovrátek hlásí nabídky. V naší čtvrti jsou ulice přeci jen výrazně klidnější. I když si pak ale sednu doma ke stříhání reportáže, vyplatí se mi mít uši nastražené. I kolem našeho domu totiž procházejí neodolatelné nabídky. Kolportérské řemeslo dovedli ti to pouliční prodavači k úplnému umění. Pan Ahmad ze své motorové tříkolky neboli tuktuku prodává fůl. To jsou vařené boby, tedy lidové egyptské jídlo. No ale do místního éteru už se mu nabourává konkurence. Blíží se pan Fauzí se svými artičoky. No a pan Mahmud vykupuje po domech staré harampádí. A když projíždí zelinář s hromadou rajčat a brambor na oslím vozíku, tak mu hospodyňky spouštějí z vyšších pater na provaze košík s penězi a zpátky si ho vytahujou plný zeleniny. Jediný den v týdnu, kdy si můžou uši trošku odpočinout, je volný pátek. Jenže v páteční poledne zase obsadí veřejný prostor náboženství. Ze všech stran se začnou překřikovat muezíni, kteří už dávno nevolají vlastním hrdlem, ale postupně a nenápadně přidávají hlasitost na svých zesilovačích. A když svolají všechny pravověrné, rozlehne se ulicemi asi hodinové kázání. Život v Káhiře stojí na informacích sluchových. Možná je to zažitý zvyk z dob negramotnosti. Děsím se ale, co nastane, až tady v té hlukové inflaci nakonec všichni o sluch přijdou.
20: Štěpánem, využíváš pouliční prodejce? Kolikrát jsi třeba poslal košík s penězi a koupil si rajčata?
21: Využívám strašně rád,
20: opravdu?
21: Když to jde, ale pozor, ten košík jsem nepoužil ani jednou, protože jsme bydleli v 9. patře a to už nerespektují ani ti prodavači, kteří to běžně dělají. Ale obecně stále ještě pouliční prodej je i s tou zvukovou kulisou velice běžný v Káhiře, ale i tam se teď strašně mění situace, protože se hrozně rozšířil typ doručení nákupu až domů. A teď v ulicích přibyly 10 000 motocyklistů, cyklistů, kteří přivezou úplně odkudkoliv cokoliv, čili stačí naťukot mobilní telefonu a doslova za pár korun to mají lidé za dveřmi. Takže to si myslím, že je ohrožení, velké ohrožení i pro ty pouliční prodejce. Takže i v tom se Káhira asi bude teď hodně rychle měnit.
20: Ono se říká, že se člověk zvykne na všechno. Dá se zvyknout na ten všude přítomný hluk?
21: Já jsem si zvykl, musel jsem. Ale třeba náš syn František, který se do toho hluku narodil před 4 měsíci, tak ten už je vidět, že to má tak nějak v krvi a že on bez toho hluku nedokáže usnout. Takže to došlo tak daleko, že jsem vzal rekordér rozhlasový a šel jsem na ulici nahrát ten pravý káhirský zvukový šum a ten mu pouštíme s tím troubením právě, tak jako se miminkům pouštějí ty hnědé a bílé šumy, tak náš František potřebuje káhirskou ulici.
20: Štěpáne, Blízký východ, tak není malý. Navíc tahle oblast zažívá v poslední době turbulentní období. Jak tohle všechno vlastně můžeš ty jako jeden zpravodaj osledovat?
21: Lubko, nesouhlasím, že v poslední době, protože
20: ne, to pořád.
21: Bylo to celou dobu, co jsem byl na postu přinejmenším a určitě i dlouho předtím. Je to těžké usledovat těch 20 zemí, které v podstatě má ten blízkovýchodní zpravodaj na starosti a vždy je jedna událost nebo jeden konflikt, ke kterému se soustřeďuje veškerá pozornost jak vysílání, tak i toho zpravodaje. Prostě už nemá kapacity se věnovat dalším tématům, což je škoda, protože je spousta zajímavých témat, které tím pádem ustupují do pozadí. Když řeknu úplně svůj osobní takový dojem z toho, mě už to reportování každodenní o tom násilí, o jednom konfliktu několik let nepřinášelo moc radost a vlastně jsem ani nemohl dělat kvůli tomu ty své oblíbené reportáže o životním stylu, o lidech, o životních příbězích a lidských příbězích z těch zemí, takže tohle to je hold také součástí, pro mě bohužel součástí té práce, že v podstatě ten nějaký konflikt ozbrojený vždy pohltí toho zpravodaje celého.
20: Říká náš blízkovýchodní zpravodaj Štěpán Macháček, který je hostem dnešních speciálních reportáží zahraničních zpravodajů.
3: Posloucháte pořad Reportáže zahraničních zpravodajů. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
20: V Egyptě neznají žito ani žitnou mouku. Z okna jednoho bytu v Káhiře se přesto týden co týden hlinula milá vůně českého chleba. Pro krajany ho desítky let pekla paní Jarka, která si ingredience uměla obstarat. Byla nejdéle žijící Češkou v Egyptě.
4: Jsem dlužníkem.
5: Rozhodně ne.
6: Z Káhirské ulice přímo sem do bytu paní Jarky, to je jako příchod do úplně jiného světa. Povědomý nábytek, na stěnách obrázky Prahy a line se tu klasická hudba, kterou má paní Jarka tolik ráda. A za chvíli se tu bude linout i vůně českého chleba.
4: No, já dělám celý život, co jsem tady, tak dělám český chleba.
6: Paní Jarka už má na stole nachystanou mísu, připravené jsou i všechny ingredience, které ale v Egyptě k sehnání nejsou.
4: No tak já třeba si nechám poslat český kmín a někdy já třeba do mě vozí třeba egyptologové, že když tak ty vědí Jára nebo pan profesor Werner, vědí co chci.
6: Paní Jarka má přehled snad o všech Češích, kteří v Egyptě v posledním půlstoletí žili a žijí, nebo do Egypta aspoň pravidelně jezdí. Těsto už je smíchané a za chvíli poputují tři bochánky do Remosek.
4: Jeden si nechám, Karim, ten dostane přijde zítra, no a ten třetí si můžete vzít.
6: Paní Jarka Ezatová je nejdéle žijící Češkou v Egyptě. Celý život učila na zdejší škole angličtinu. Je neuvěřitelným zdrojem informací a vzpomínek o československé komunitě, ale také o tom, jak Egypt vypadal o desítky let dříve.
4: Já jsem přijela 2. října v roce 62.
6: A její přílet za egyptským manželem nebyl tehdy nijak snadný.
4: Tak všichni, kdo se provdal od roku 60 do 65, jsme se museli vzdát občanství. Tenkrát byl prezident Zápotocký a všichni se museli vzdát.
6: Vrátili jí ho až po roce 1989. České Vánoce si ale nikdy vzít nenechala.
4: Vlastně rodina mého manžela je muslimská, že? Ale jelikož manžel byl v Praze 5 let, viděl, jak se Vánoce slaví. A potom, když byly děti, tak můžu říct, že pro moji rodinu i pro mého manžela nejlepší svátky byly Vánoce.
6: Dodnes se u paní Jarky scházejí její synové se svými rodinami. Její muž byl prý poctivý muslim, svou víru jí ale nenutil.
4: Nikdy manžel neřekl, že bych měla přestoupit. Jo? A potom, tak za takových asi 10-15 let, já jsem říkala Ezatovi, já pravděpodobně přestoupím, protože kdyby ty zemřel a já potom zemřela, tak by měli počíst s tím, kde mě mají pochovat.
6: Pro Čechy v Káhiře je paní Jarka takovým majákem, jako třeba pro egyptologa Miroslava Bártu.
7: Tak paní Jarka vždycky to byla taková naše maminka, která nám nosila třeba český buchty nebo český chleba, brala nás na výlety po Káhiře.
6: A až se budu příště do Káhiry vracet, nesmím hlavně zapomenout na pár balíků žitné mouky.
20: Štěpáne, paní Jarka už bohužel nežije, ale nicméně, jak vy jste se tehdy seznámili?
21: Paní Jarka vyhledávala vždy nově příchozí krajany do Káhiry, takže jí zajímali a vždy je zvala vlastně k sobě domů právě na nějaké české jídlo, na českou hudbu, klasickou hudbu, jak bylo slyšet v reportáži, a na český chleba. Tím je pohostila a tím nás vlastně také uvítala, když jsme do Káhiry přijeli na začátku toho celého našeho pobytu a od té doby jsme byli v kontaktu. Paní Jarka byla takovým středobodem české komunity, hodně se přátelila s egyptologií, takže jednu dobu jim dokonce vařila, jako vlastně taková to byla jejich paní maminka, bych řekl až, a egyptologové na ní i proto rádi vzpomínají, takže v tomto smyslu to byla naprosto jedinečná osobnost káhirského krajanského života.
20: Podle čeho se vlastně vybíráš témata reportáží a kde jsou ty hranice? Tohle už kvůli reportáži prostě ne.
21: Já nevím, jestli mám ostré hranice, ale když si vybírám témata reportáží, tak trošku jsem rád, když mi jdou naproti, když v podstatě až v terénu potkávám lidi, kteří jsou schopní vlastně říct příběh, osobní příběh, a můžou to být lidé úplně neznámí a většinou jsou, ale příběh, na kterém se krásně ilustruje nějaká větší problém, nějaká událost, nějaký konflikt, cokoliv. Takže to je asi, řekl bych, pro mě takový vzor reportáže a takové jsem vždycky vyhledával. Pokud jde o ty hranice, tak často je to složitost, protože některé konflikty jsou tak strašně složité, že jedna reportáž je nemůže nějak objektivně a vyváženě popsat a vždycky vyzní nějak jako vlastně v jeden prospěch a není to úplně pravdivá reportáž, tak tam jsem se kolikrát zarazil a říkal jsem, ne, tohle nejde ve dvou minutách zpracovat tak, aby tomu každý porozuměl a zároveň to bylo nestranné.
20: Štěpáne, jsou místa a témata, která si během těch 13 let nestihl natočit?
21: Jsou a nebylo to vždy, protože bych na to neměl čas, nebo jsou to často překážky de facto úřední. Chtěl jsem hrozně moc natočit něco z Alžírska, země obrovská, zajímavá nesmírně, africká země, ale bohužel nepouští tamní úřady cizí novináře oficiálně do země, takže to se nepodařilo. Nepodařilo se mi být ve správný čas na správném místě, bohužel někdy třeba při pádu Bašára Asada v Sýrii, to mě hodně mrzelo, prostě někdy ta situace to nedovolí.
20: Ty jsi zmínil Sýrii a my se teď vydáme do Alepa. Jeho proslavená tržiště, kupecké domy i citadelu postihla v minulých letech jedna ničivá událost za druhou. Od odzbrojených střetů mezi tehdejšími Asadovými silami a povstalci až po třeba zemětřesení. Místní mladí aktivisté se snaží obnovit válkou zpřetrhaná pouta mezi lidmi a jejich městem.
5: U antiochijské brány, jednoho z hlavních vstupů do starého alepského města, se v sobotní podvečer mezi pouličními prodavači schází asi 30 mladých žen i mužů. Tihle se ale očividně nechystají na trh pro vajíčka nebo pro olivy.
9: Tyhle akce děláme jako součást poválečného léčivého procesu. Snažíme se organizovat procházky každou sobotu.
5: Antoine Magdis je příslušník alepské křesťanské menšiny a chystá se těmhle mladým Alepanům ukázat další z aspektů života v historickém centru.
9: Na dnešní procházce potkáme místní lidi, kteří nám ukážou, jak využívali různá zákoutí starého města ke svým dětským hrám. V historických městech Blízkého východu nemáme žádná hřiště, takže lidé si vymýšleli vlastní hry.
5: Antoánovi pomáhá s organizací alepská arménka Zila Demirciánová.
12: Chceme, aby mladí Alepané lépe poznali své město. I když sem třeba chodí, tak nevědí nic o tom, kam vedou které dveře a co je čeká uvnitř. Mladí jsou zvědaví, ne že ne, ale nevědí, odkud začít. A my jim poskytujeme takový rozcestník.
5: Vyrážíme z hlavního souku do jedné postranní uličky starého města a potkáváme tady Amíra. Je to jeden ze zdejších obyvatel a Antoine ho kontaktoval právě za účelem dnešní procházky. Amir vypráví, jak na schodech v uličce s malým placem nahoře hrávali jako děti hry střívky zvané tůž. Pozorně tu poslouchá i Jamil, student alepské architektury.
13: Jsem sice z Alepa, ale staré město vlastně neznám. Zvlášť moje generace, v důsledku války jsem nechodila.
5: Když začala syrská občanská válka, byl Jamil v první třídě. Dalších 14 let neměl šanci se do starého města, kde se bojovalo, podívat.
13: V roce 2008 bylo ale po hlavním městem islámské kultury. Byla tu velká osvětová aktivita. Mou generaci už to ale nepotkalo.
5: Pocházíme dál do jiné uličky před malou mešitou. Tady rostou dva velké morušovníky a Amir dělá patou pod jedním z nich důlek. Rozdává kuličky. Kuličky. Říkám zúčastněným, že jsem jako malý v Česku také hrával kuličky. Antoine hned všem nadšeně oznamuje, že Češi také hrají kuličky. A když dodávám, že důlku říkáme skoro stejně jako Alepané, jsem jejich. Ve zdejším dialektu arabštiny se totiž důlek řekne džoura.
20: Já když jsem se probírala tvými reportážemi a že jich za ty roky nebylo málo, tak jsem zjistila, že se v Praze řídil tramvaj. Co rozhodlo o tom, že u toho nezůstalo?
21: Ještě než ti řeknu o tramvaji, tak se vrátím k těm reportážím, protože jsem si dal práci a v počítači jsem napočítal 270 zápisníků. Ale zpět tedy k těm tramvajím. Já jsem řídil tramvaj v Praze po celou dobu svých vysokoškolských studií, to znamená asi 5 let zhruba, takže jsem to měl jako brigádu a musím říct, že mě to o těch víkendech bavilo, zvláště pak linka 22, která projíždí centrem a bavilo mě radit s materým turistům.
8: To je prý oblíbená,
21: nejvíc. Tak, hodně jezdí cizí turisté, takže mívali všetečné dotazy. A co bylo důvodem, proč jsem skončil? No vlastně, když jsem získal vysokoškolský diplom, tak mi řekli ve vozovně, že už jsem pro tu práci překvalifikovaný a že mě bohužel nemůžou dále zaměstnávat.
8: My o tobě víme, že máš vlaky, vagony, rád, ostatně není tajemství, že opravuješ v Krušných horách nádraží. Přišel jsi na svém i na Blízkém východě, máš třeba projetou část železnice?
21: Tam je paradox, že na Blízkém východě se v mnoha zemích teprve staví ty železnice na arabském poloostrově, takže ty nové tratě, ty jsem si ještě neprojel, ale spíš jsem si prošel některé, které už dávno nefungují. Naopak třeba v Libanonu je celá síť tratí, které přestaly fungovat s občanskou válkou v roce 1975, ale do dneška jsou tam ty koleje, po kterých se dá chodit jako po stezkách, tunely, jsou tam opuštěná depa plná zrezavělých lokomotiv, tak jak tam zůstaly před těmi více než 50 lety a jsou tam železniční zaměstnanci, které stále ještě ministerstvo dopravy platí, přestože už 50 let žádný vlak nejel.
8: A třeba tam ještě zrekonstruuješ v Libanonu nějaké další nádraží.
21: Pozor, jsou takové projekty a nejsiš daleko od pravdy, protože možná se na jednom z nich budu podílet.
8: A to je jedna z mých otázek, co bude dělat Štěpán Macháček od 1. července a uslyšíme tě ještě ve vysílání.
21: No bude rekonstruovat ten nádraží. Tak to, zůstáváme v Káhiře s rodinou, každopádně a já doufám, že se vrátím k těm svým reportážím, které jsem příliš dělat teď nemohl, to znamená reportážím ze života běžného Egypta, Egypťana, nás v Káhře a podobně, a že hlavně v reportážích zahraničních zpravodajů mě budou posluchači slýchat i nadále.
20: Slibuje Štěpán Macháček, který byl hostem dnešních speciálních reportáží zahraničních zpravodajů. Od mikrofonu se loučí Lubica Bergmanová, která přeje příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.
11: Naše pořady najdete také na webu plus.rozhlas.cz.
14: Radiožurnál 14 hodin 30 minut. Se zprávami ve studiu Vojtěch Tomášek.
10: Tropické počasí by podle distributorů nemělo ohrozit elektrickou síť. Na vysoké teploty je podle nich připravená. Zástupci ČEZu sledují v létě sezónní zvýšení spotřeby kvůli klimatizacím zhruba o 2%. Spotřeba je i tak nižší než v zimě. Problémy neočekávají ani pre, distribuce nebo EGD. Bahrajn odsoudil útoky iránských dronů na své území, uvedla to tamní státní tisková agentura. Teherán předtím oznámil, že udeřil na cíle v regionu spojené s americkými silami. Neupřesnil ale, o která místa šlo. Iránská ofenziva byla reakcí na údery americké armády na skladiště raket a dronů a také na pobřežní radarová stanoviště v Iránu. Spojené státy tím odpověděly na čtvrteční útok na obchodní loď v Hormuzském průlivu. Folkloristé ve Strážnici na Veselsku dnes soutěží o titul nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku. Je to tradiční mužský tanec, při kterém soutěžící zpívá a v choreografii předvádí specifické kroky, výskoky a tleskání. O titul usilují 20 tanečníků v podluží Kyjovska nebo třeba Horňácka. Verbuňk je od roku 2005 zapsaný na seznamu mistrovských děl ústního a nehmotného dědictví UNESCO. Sport. Nejvyšší postaveným českým hráčem letošního draftu zámořské NHL je útočník Adam Novotný. 18-letého hokejistu si ze 24. místa vybral Vancouver. Jedničkou se stal podle předpokladů kanadský útočník Gavin McKenna, toho si vybralo Toronto.
18: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
19: Nehoda na D1 u Kývalky a překážka u Vlašimi. Na D1 ve směru z Brna do Prahy pomalu za sjezdem na Výstaviště a před Kývalkou. Na kilometru 183 havaroval motorkář. Průjezd je omezený, blokovaný jeden pruh, je tam krátká kolona. Na D1 z Prahy do Brna dejte pozor za sjezdem na Vlašim. Na 54. kilometru stojí porouchané auto, blokuje stoupací pruh v zatáčce. Místo je označené světelnou šipkou. Na D4 z Prahy do Strakonic opatrně za sjezdem na Voznici. Na 26. kilometru vyšetřují kolizi dvou aut, kolona se netvoří. Na D10 z Prahy do Turnova za sjezdem na Brodce zastavilo auto. Na 37. kilometru je v odstavném pruhu. A na Strakonicku na silnici 173 ze Sedlic do Strakonic za Rojicemi zasahují u následků nehody. Srazil se motorkář s osobním autem. Na místě byl vrtulník, ten před pár minutami odletěl. Čekejte omezený, případně podle potřeby zastavený provoz. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
18: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553.
15: Výlet? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Doktor Max, sponzor programu.
18: Počasí.
10: Dál bude jasno nebo skoro jasno, tvořit se může i kupovitá oblačnost. Nejvyšší teploty dnes odpoledne 35 až 39 stupňů, na horách kolem 30. Zítra se ještě oteplí, až na 40 stupňů. V západní polovině Čech se později odpoledne večer můžou při zvětšené oblačnosti ojediněle vyskytnout přehánky nebo bouřky. To byly zprávy.
18: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Jak to bylo doopravdy?

0: díla zvrhlého umění jsou obludnými doklady nejhlubšího rozkladu našeho národa a kultury. Zvrhlé umění liberálního věku bylo židovským spiknutím proti německému duchu, proti německé krvi. Vyloučením všech rasových znaků, které povznáší sebevědomí árijského člověka, udělalo toto umění z lidí dědičné idioty a mrzáky a podporovalo tak bolševický útok na rodinu a zdraví. Krásu árijského ducha je třeba očistit od špinavého avantgardního umění plného pesimismu a pacifismu.
1: Tato slova pronesl při zahájení výstavy v Mnichově. Bylo to 19. července roku 1937, tedy necelé dva roky před zahájením druhé světové války, německý říšský kancléř Adolf Hitler. Otázkou, tématem dnešního, jak to bylo doopravdy je, surrealisté nebyli terčem nacistů i komunistů? Ze studia zdraví Ivana Chmel-Denčevová. O jakou výstavu se tehdy jednalo? Otázka pro hosta pořadu, literárního a výtvarného historika Radima Kopáče.
2: Byla to jednoznačně výstava, která měla polarizovat, která měla ukázat to, co je zvrhlé, zdegenerované, a to, co je to krásné, co by naopak mělo sloužit té velké tisícileté ideji velkého německého národa. Čili došlo vlastně ke dvěma výstavním projektům, které fungovaly jako komplementarity. Na jedné straně to zdegenerované, to židobolševické, to všechno postimpresionistické avantgardní, a na straně druhé ten návrat do té útěšné realistické náruče Biedermeieru, maloměšťáctví a toho velkoněmectví posilovaného samozřejmě mytologií. Čili na jedné straně svobodné umění, které sází na to, že umění má být autonomní, a na straně druhé umění v uvozovkách svazované ideologicky.
1: Tehdejší ředitel mnichovské expozice Adolf Ziegler řekl, cituji, vidíme výbuchy šílenství, drzosti, špatné práce a degenerace všude kolem nás. Pojďme si říci, kdo byl zařazen mezi ony zvrhlé umělce, jejichž díla měla být zničena či byla zničena.
2: Těch umělců byly stovky a stovky. Byly to vlastně reprezentanti všech těch důležitých postimpresionistických avantgard, čili expresionisté, dadaisté, malíři nové věcnosti, abstrakcionisté, kubisté, futuristé, surrealisté. Čili všichni ti, kteří nějakým způsobem se odvraceli od toho vnějšího modelu a inspiraci brali v sobě, ve své hlavě, ve svých snech, ve svých fantaziích. Umělci nebyli samozřejmě spjati pouze s německojazyčnou kulturou. Byli mezi nimi i mnozí umělci ruští, francouzští a další, kteří s Německem byli v nějakém kontaktu, kteří v Německu tvořili, působili nebo kteří měli k Německu jakékoliv jiné filiace.
1: Tak možná alespoň pro ilustraci některá jména. Chagall, Vasilij Kandinsky, Oskar Kokoška, a ten výčet by mohl pokračovat a byl by mimořádně dlouhým. Na čem nacisté stavěli tu ideu žádaného umění v Německu?
2: To umění, které nacismus preferoval od roku 33, intenzivněji od roku 36 a definitivně od roku 37, bylo umění, které bylo srozumitelné, dobře ovládnutelné a dobře indoktrinovatelné. Čili umění, které odpovídá podle německé ideologie té skutečné verzi pravdy o světě, o důležitosti německé rasy, o nadřazenosti německé rasy.
3: Jsem surrealista. Pro výkřik ze sna, pro křik ze sna, aby se otevřely dveře mučírny lidského tajemství, pro křik ze sna, pro klíč k dětství, pro nenávist k zrcadlu, pro hlavu rozbitou o pelest, pro strašidla v pytli, pro moučnici a rytiny z krvavých románů, pro zavřenou knihu vysoko na skříni, pro ceníky s ortopedickým zbožím, pro tajemství děravé židle spleteného líka, pro šramot v komíně, pro žaludek zkažený z hostie, pro zpovědníků v pach z úst, pro radost z terče, který je flikův nos, pro čtvrtek v neděli, pro kyselé zelí kasárenských zdí, pro nenávist k milostné hantýrce, pro nudu lží, pro směšnost egoismu, pro lhostejnost k smrti.
1: To byla báseň Vítězslava Nezvala nazvaná Proč jsem surrealista z jeho sbírky Žena v množném čísle. Surrealismus má pevné místo v dějinách také české literatury. Jakou roli vůbec sehrál?
2: Surrealismus sehrál důležitou roli nejenom v rámci české literatury meziválečné, ale vůbec celé tehdejší kultury. Dnes se ukazuje zpětně jako jeden z nejživotnějších, ne-li vůbec ten nejživotnější směr. V té Nezvalově básni proudily uvolněné fantazie, důraz byl kladen na snění, spontaneitu, řekněme pudovost člověka, na iracionalitu jeho osobnosti, čili nikoliv na to reálné, co člověk vidí před očima, ale naopak o to snové, fantazijní, imaginativní, co vidí za zavřenýma očima.
1: Byl právě v tom ten problém, že to bylo umění ideologicky, mocensky neuchopitelné?
2: To byl ten základní problém. Surrealismus byl unikavý.
1: Jedním z představitelů českého surrealismu je Rudolf Altschul. Tak to na něj později vzpomínala historička umění Anna Fárová.
4: Jádrem spořilovských surrealistů bylo společné nadšení pro poetismus a pro Karla Taiga. Z jeho díla především pro svět, který voní. Samozřejmě pak Bretonovi spojité nádoby Trocký, Freud. A k tomu nekonečné diskuze, pozorování objektivních náhod, Fárovi surrealistické obrazy a Altschulovi poetické texty.
2: Rudolf Altschul byl vlastně opakem Vítězslava Nezvala. Byl to meteorit, který velice krátce zazářil na té druhoválečné obloze zdejšího umění skrytého, tedy pod tím příkrovem povinné temnoty. Aktivní byl od poloviny roku 42 zhruba do podzimu roku 1944, od svých 15 do svých 17 let. Zbyly po něm básně, spíše v jednotkách, desítkách kusů, texty, které ovšem svědčí nejenom o inspiraci, řekněme tím prvorepublikovým poetismem a surrealismem, Bretonem, Taigem, Nezvalem, ale které sázejí třeba i na důležitost hudby a tudíž otvírají v podstatě brány po válečnému surrealismu, který se vinul mimo jiné v těsném sepětí právě s jazzovou hudbou.
1: Mladičký talentovaný Altschul se dostal do spáru protektorátní správy bývalého Československa, vlastně můžeme říci ze třech důvodů. Jeden byl, že se zapojil do odbojové činnosti kolem takzvaného Spořilovského centra, to bylo tedy to centrum surrealistů, kteří pomáhali rodinám vězněných v Terezíně. Druhý důvod byl, že byl židovského původu a třetí důvod byl, že byl surrealistou. Co bylo největším prohřeškem?
2: Stalo se mu osudným jistě to, že spadal do té kategorie toho zavrženého, zvrhlého, zdegenerovaného umění. Byl to v podstatě židobolševický živel. Čili surrealismus, který byl velmi často napojen právě na levicové myšlení, bolševické myšlení, dále jeho poloviční židovství po otci a ten odboj byla spíše už taková ta příslovečná třešnička na dortu.
1: Rudolf Altschul umírá ve svých 18 letech, neznáme přesné datum, bylo to při pochodu smrti. Válečné zážitky a utrpení tohoto období zobrazil ve své básni Válka 1944.
5: Ohromná tření budoucích matek v každém smyslu jara. Jaro pod záštitou. A severně od střechy z níž kape. Neduživé dívky. V plavkách nahoty. Duše. Řetězy. Duše. Přijď dni, abys nepřinesl nemocný obzor. Přijď, abys nebyl nemocen. Jakýkoliv. Přijď. Duše moře se usmívá zrcadlíc. Nebude dne. Nebude noci. Veliká rozhodnutí. Ve středu města bliká jediná lampa. A život. Opakovaný do smrti. A ještě do smrti.

0: Nástup komunistického režimu v Československu znamenal, že se surrealismus po krátkém nadechnutí dostává opět do centra té nežádoucí pozornosti s tím pomyslným terčem na zádech. Příznačným je text hlavního ideologa komunistické kultury Ladislava Štola, který v roce 1964 ve svém textu k sociologii romantismu napsal.
1: Z individualistické mentality surrealismu vyplývá však stále nebezpečí cesty po idealistické linii, která konec konců vede ke spiritualismu, mysticismu, k reakci. Tento sklon k mysticismu a jeho nebezpečí je stále aktuální. I dnes ještě platí Taigova slova z roku 26, i když je Taige na dnešní stádium surrealismu nevztahuje a nikdy je nevztahoval ani na surrealismus skupiny Bretonovy. Anarchokomunistická povaha těchto revolucionářů je příčinou, proč se mohou dovolávat Marxe i mystiků.
0: Chtělo by se říct, to bylo velké provinění. Ladislav Štol se tímto ohlíží, ostatně celý soubor textu se jmenuje Z bojů na levé frontě, za svou dráhou toho hlavního ideologa, hlavního cenzora literatury a poezie i prózy. Už od počátku s ním polemizoval literární vědec Václav Černý a ten ve svých pamětech napsal.
2: Zvláštní postavení měla knížečka, vlastně pouhá brožura, Ladislava Štola, 30 let bojů za českou socialistickou poezii z roku 1950. Původně referát na pracovní konferenci spisovatelského svazu v lednu téhož roku. No to nutně musela, měla a mohla být jen vzorná ukázka socialisticko-realistické kritiky a měla tedy přinášet i definici a vyjasnění samotného principu socialistického realismu. Měla rovněž, jak její titul sliboval, obsahovat i zhodnocení celého generačního díla z hlediska principu. Prožurce uspořádány ovace, téměř orgastické, stala se dokonce povinnou školní četbou na vyšším stupni středoškolské výuky v národní literatuře.
0: Proč surrealismus tak příliš vadil komunistům, že proti němu museli tak intenzivně bojovat a bojovat a bojovat?
3: Surrealismus vadil komunistům z úplně stejného důvodu, jako vadil nacistům. Ten jmenovatel je společný, možná byla vnější slupka v tom, že komunisté odkazovali k tomu, že my potřebujeme ten čistý socialistický realismus jako to vzorové umění. Nacisté měli to velkoněmecké umění, ale jádro bylo společné. Odpor, strach z toho, že iracionalita, pudovost, fantazie, hry, experimenty jsou nekontrolovatelné a dostávají se nám do toho ty podivné protirežimní obsahy.
0: Co konkrétního to znamenalo pro umělce, kteří byli surrealisty hned po únoru 1948?
3: Velmi těžké, velmi tvrdé, velmi soustavné a likvidační postihy. Stačí zbilancovat přelom 40. 50. let, jak doznívala prvorepubliková avantgarda. Záviš Kalandra oběšen, Konstantin Bíbl vyskočil z okna, Vítězslav Nezval se choulí strachy a prchá, kličkuje jako zajíc pronásledovaný v poli, Jiří Frejka spáchal sebevraždu, Toajen s Jindřichem Heislerem odcházejí do exilu. A vůdčí duch prvorepublikové avantgardy, prvorepublikového surrealismu, Karel Taige, umírá v říjnu 1951 v důsledku rozsáhlého infarktu.
0: Byl uštván komunisty?
3: Bez pochyby byl uštván komunisty, byl uštván tím, že byl dohnán k mlčení. Nemohl oficiálně publikovat, nemohl se ohrazovat proti těm nekonečným invektivám, které padaly zleva na jeho hlavu.
0: A právě o Karlu Taigem Ladislav Štol, hlavní komunistický ideolog literatury, v dopise, bylo to v lednu 1971, adresovaném bývalému tajemníkovi Levé fronty Antonínu Černému, napsal.
1: Taige se zejména ve druhé polovině 20. let a v první polovině 30. let svými bystrými polemikami s buržoazními publicisty

0: pozici.
1: Jak vnímat slova, která Ladislav Štol napsal?
2: Vnímat je lze jako čistě ideologický, ne posudek, ale rovnou odsudek Tajgova génia, kterému Štol nesahal ani po kotníky. Šlo ovšem v jeho očích o velmi přesnou diagnózu toho, že levý teror byl v něčem velmi podobný, ne-li skoro identický s tím terorem pravým.
1: Co následující dekády?
2: Po tom velkém nadechnutí v letech zhruba 63 až 69, spojeném prvořadě s osobností Vratislava Effenbergera, dochází k dalšímu útlumu. Surrealismus opět končí na indexu, v podzemí, odklizen z oficiality. Jakoby neexistoval. Rozhostilo se kolem něj trapné mlčení. Oficialitu vystřídal ovšem u surrealistů underground, podzemí, samizdat. Ovšem dosti dostředivého typu, vlastně mimo veškeré kontakty s disentem, mimo veškeré kontakty s undergroundem, čili v podstatě dvojí izolace. Nejen od té oficiality režimní, ale i od těch druhů v té undergroundové podzemní zbrani.
1: Na Vratislava Effenbergera, který byl tím klíčovým představitelem surrealismu v daném období, tak to vzpomínal spisovatel, básník a překladatel Petr Král.
3: Poznal jsem ho v době, kdy u něj teorie ještě nepřevažovala. Jako myslícího básníka, u kterého senzibilita byla v jednotě s jeho myšlením a aktivismem. Ta didaktická přednášková stránka se objevila někdy kolem roku 1961, kdy po dlouhých letech, které strávil za oponou, najednou mohl na scénu. A snažil se všechno dohnat. Začal psát daleko víc z vůle než z inspirace. Snažil se říci co nejvíc a využít každé příležitosti, kterou k tomu dostal. Tehdy se jeho jazyk zasukoval, zadrhnul, znečitelnil. Stejně jako jeho postoje. Byl to rozhodně velký autor i osobnost, která má dodnes co říci. Příkladem je jeho text Republiku a varlata. V němž se čtou nádherné, na české poměry bezpříkladné a skvostně drzé pasáže.
2: Vratislav Effenberger byl vlastně prokletým básníkem podobně jako Rudolf Altschul. Stačí se podívat jen na data narození 1923 a datum úmrtí 1986. Ta volnost, kdy mohl na tu otevřenou scénu, trvala sotva pětiletku. Byl to velký básník, velký esejista, velký překladatel, velký editor, ale prokletý. A to prokletí si sebou nesl a doléhalo na něj čím dál tím intenzivněji, až se vlastně u něj obrátilo až takovou nenávist vůči vnějšímu světu. Nejen komunistickému režimu zde v Československu, ale obecně proti euroamerické civilizaci. Jejíž diagnózu ve svých esejích podával ovšem naprosto břitkou, skvostnou a stále zjistou básnickou noblesou.
1: Petr Král se ve svém textu zamýšlel také nad tím, jaký je rozdíl mezi českým a francouzským surrealismem.
3: Francouzi se daleko více řídili racionální logikou. Mysleli spíš v pojmech než v obrazech. Náš zájem o předmětný svět a o básnickou každodennost byl pro ně dost okrajový. Byli taky na mne moc manichejstičtí v duchu Bretonova vzestupného znamení. Básnické obrazy dělili moralistně na pozitivní a negativní, málem jako socialističtí kritici. Meze měl v tomhle ohledu i jejich smysl pro humor, který dost chybí Francouzům obecně.
1: Mohlo by se zdát, že surrealismus už patří především do dějin naší literatury. Ostatně jeho počátky se odehrály před zhruba stovkou let, ale skutečnost je jiná, jak vysvětluje profesorka slovanských literatur z Univerzity v Hamburku Anja Tipnerová ve své knize Permanentní avantgarda.
4: Surrealismus se dnes všeobecně považuje za historické hnutí a nikoli za aktuální kulturní fenomén. V Praze je ale jiná situace. Dodnes existují filmaři, spisovatelé a malíři, kteří věří v Bretonovu permanentní revoluci ducha a pokoušejí se ji uvést do praxe, aniž by se tím umělecky sami stavěli do role outsiderů. Je tomu tak navzdory skutečnosti, že největší rozkvět surrealismu se zažil ve 30. letech minulého století. V současné době česká surrealistická skupina tvoří jedno z největších surrealistických uskupení na světě.
1: Otázkou tématem dnešního, jak to bylo doopravdy je, surrealisté nebyli terčem nacistů i komunistů? A stejná otázka pro hosta dnešního pořadu, literárního a výtvarného historika Radima Kopáče.

0: Kováče?
1: Odpověď je jednoznačně ano. Surrealismus, obecně avantgardy, byly vždycky trnem v oku všem ideologiím, všem totalitám, ať šli zleva nebo zprava. Byly totiž nepravidelné, pramenily z podvědomí, pramenily ze snů, pramenily z fantazií. A jako takové ostatně ukazují i po dekádách svoji životnost. Dodnes se vyplatí číst ať už teoretické texty Karla Taiga, básně Vratislava Effenbergera, Vítězslava Nezvala, nebo Rudolfa Alčula.
0: Pokud bychom chtěli zaktualizovat to, že totalitní režimy nechtějí, nesnášejí a likvidují to, co můžeme nazvat svobodným uměním, to, co nelze jednoduše uchopit a svázat do té pomyslné krabičky, máme spozornět, když vládnoucí moc začne hodnotit umělce, hodnotit umění a říkat, co je správné a co je naopak špatné?
1: Jakákoliv moc, pokud se snaží regulovat nebo hodnotit umění, je-li dobré nebo špatné, ukazuje, že je slabou mocí.
0: A tím končí dnešní vydání pořadu Jak to bylo doopravdy. Mistrem zvuku byl Jan Brauner, hudebně spolupracoval Antonín Schindler, režii pořadu měl Michal Bureš. A ze studia vás, milí posluchači, zdraví Ivana Chmel-Denčevová. Nejen tento díl z programové řady Jak to bylo doopravdy si můžete poslechnout na webu plus.rozhlas.cz, v podcastové aplikaci Můj rozhlas a také v dalších podcastových aplikacích.

0: Místo činu. Nikdo by na něm nechtěl být, ale každého zajímá. Právě proto vás mezi kriminalisty, policejní techniky a forenzní lékaře zavede cyklus Místo činu.
1: Na místě činu je vždycky bordel, nepořádek, když je tam mrtvo, tak je tam ještě navíc většinou hromada krve a dalších věcí.
0: Jak vypadá ohledání místa činu? Jak se získávají stopy? Jak si kriminalisté dělí práci? Jak vypadalo vyšetřování slavných případů v historii? To všechno zjistila Kateřina Radhouská a prozradí to v cyklu pořadů Místo činu. Poslechnout si ho můžete už teď v aplikaci Můj rozhlas a také v sobotu po 5. odpoledne a v neděli hodinu popoledni na Plusu. Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
2: Čínský voják a politik Chiang Kai-shek ovlivnil osud celého kontinentu. Byl horlivým studentem, vojákem, generálem, předsedou a nakonec i prezidentem a diktátorem. Nebyl však svržen, ale připravil půdu pro demokratizaci své země. Chiang Kai-shek, prezident Čínské republiky a vládce nad Tchaj-wanem.
3: Život Chiang Kai-shka byl pestrý. Oženil se už ve 14 letech s o 3 roky starší ženou. O 7 let později měl syna. To ale ještě pilně studoval na Tokijské vojenské akademii. Byl sice Číňan, ale Tokio bylo v té době centrem vojenského umění. V roce 1907 tam ale navázal kontakt s čínskými revolucionáři, kteří plánovali svržení manžuské dynastie Čching. Brzy se stal ve skupině váženým členem. K jeho přednostem patřili výmluvnost, nadšení pro věc a bystrost. V roce 1911 se doslechl, že byla svržena v Číně monarchie, a tak nelenil a vydal se pomoci revolucionářům. V tomto konfliktu poprvé zazářil jako plukovník. Revoluce byla ale nakonec na mnoha místech potlačena a Chiang Kai-shek musel do vyhnanství. Neusadil se však daleko, dalších 10 let přebýval v Brity spravované Šangaji.
2: V roce 1924 byl Chiang Kai-shek vyslán do Moskvy, aby tam načerpal revoluční inspirace. Setkal se tam s Trockým a dalšími představiteli, ale sovětský systém mu nebyl po chuti. Byl spíše pravicově smýšlející. V roce 1925 byl jmenován vrchním velitelem Národní revoluční armády a v příštích letech znovu dobýval ztracená území. Také se pokusil na dobro skoncovat s komunisty. Během bílého teroru zahynulo přes 500 000 rudých sympatizantů. V roce 1928 dobyl Peking a politicky sjednotil zemi. Další léta se pokoušel Čínu modernizovat, ale šlo to těžce a vše nakonec překazila válka s Japonskem. To napadlo v roce 1931 Manžusko. Chiang Kai-shek se sice boji dlouho vyhýbal, ale nakonec musel jít do války proti obávanému Japonsku. V roce 1937 vypukla druhá čínsko-japonská válka a podle některých historiků potažmo i druhá světová válka.
3: Chiang Kai-shek za války spolupracoval se spojenci, ale na jejím sklonku bylo jeho vojsko už vyčerpané a zranitelné. Komunisté čekali přesně na tuto chvíli a lid znaven neustálými boji rozhodl se hodit všechnu vinu na Chiang Kai-shka. Ten bránil svůj režim až do roku 1949, kdy se musel s rodinou a zbytkem armády stáhnout na Tchaj-wan. Tam nastoupil znovu do funkce prezidenta a dál reprezentoval celou Čínu v OSN až do roku 1971. Toho roku byla Čínská republika oficiálně nahrazena Čínskou lidovou republikou. Chiang Kai-shek v pozdějších letech pochopil nutnost zemi liberalizovat a poté, co zemřel roku 1975, jeho nástupci dílo dokonali.
4: Radiožurnál 15 hodin. Další aktuální zprávy ve vysílání Radiožurnálu a Vojtěch Tomášek.
5: Meteorologové varují před vedrem, může být až 40 stupňů. Spojené státy v odvetě znovu zaútočily na íránské území, obě strany se navzájem obvinují z porušení příměří. Tenistka Karolína Muchová 2 dny před startem Wimbledonu ovládla turnaj v Bad Homburgu. Na nehodu pozor na D10 na 28,5 kilometru směrem do Turnova. A taky zítra čekáme slunečno, na západě později i bouřky. Teploty až 40 stupňů.
6: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
5: Česko zažívá tropický víkend. Podle předpovědi můžou dnes teploty přesáhnout i 40 stupňů Celsia. Lidé by se tak před horkem měli dostatečně chránit. Mimo jiné omezit pobyt na přímém slunci a dodržovat pitný režim. V Praze se teď teploty pohybují většinou kolem 37. Na koupališti v pražské Divoké Šárce je reportérka Monika Doležalová.
7: letiště dnes praská ve švech. Už od dopoledne se před areálem tvoří dlouhé fronty a uvnitř teď téměř nenajdete volné místo ve stínu. Hodně návštěvníků si přineslo i vlastní slunečníky a v těchto vedrech se většina lidí chladí ve vodě nebo ledovými nápoji. Na občerstvení se ale tvoří stále delší a delší fronta. I přesto, že je bazén studenější, lidem to nevadí a jdou se rádi schladit. Obsazené je také beach volejbalové hřiště, pingpongové stoly nebo trampolína pro děti. Monika Doležalová, Radiožurnál.
5: Teploty nad 35 stupňů Celsia dnes zažije nejméně 193 milionů obyvatel Evropy. Vyplývá to z propočtu agentury AFP. Vedrům čelí velká část kontinentu od Francie, Německa, Polska až po chorvatské pobřeží Jaderského moře. Nejvyšší stupeň varování před horkem platí taky ve Švýcarsku, Rakousku nebo Maďarsku. Americká armáda poprvé od podpisu takzvaného memoranda o porozumění udeřila na íránské území. Spojené státy tvrdí, že to byla odveta za íránský útok na komerční loď v Hormuzském průlivu o den dřív. Tehrán vzkázal, že v reakci na to jeho síly zaútočily na americké základny v Perském zálivu.
8: Iránská diplomacie tvrdí, že americké útoky zasáhly jižní pobřeží země. Mířily na sklady raket, dronů a stanoviště radarů. Teherán to označil za porušení mezinárodního práva i současného příměří. Americký prezident Trump předtím řekl, že svou hloupostí klid zbraní nedodržel Irán. A to, když dronem poškodil nákladní loď projíždějící Hormuzským průlivem. Viceprezident J.D. Vance vzkázal, že Irán místo násilí může vždy zvednout telefon a diskutovat. Na vyjednávání o trvalé mírové dohodě mají obě válčící země podle společného memoranda ještě nejméně 50 dní. Jiří Kordík, Radiožurnál.
5: Restaurátoři v Kutnohorské Kostnici dokončují stavbu druhé pyramidy z kostí. Rozebrání díla, restaurování ostatků a jejich znovu složení jim trvalo zhruba 3 roky. Hotovo bude do několika dní, říká ředitelka organizační složky Radka Krejčí.
9: Pro mě jako pro správce Kostnice je nejdůležitější zajistit návštěvnický provoz. To znamená, že my musíme všechno velmi pečlivě plánovat, protože vlastně jediné finance, které máme, tak pramení z turismu. Takže pokud bychom zavřeli, tak opravovat nebudeme.
10: Sport. Tenistka Karolína Muchová získala v této sezóně druhý titul na okruhu WTA. Po únorovém triumfu v Kataru na tvrdém povrchu uspěla teď na trávě v Bad Homburgu. Ve finále v Německu porazila Japonku Osakovou, která zápas za stavu 1-6 a 0-1 kvůli zdravotním potížím skrečovala. Pokračuje Muchová.
11: Vyhrát skrečí, to asi nechce nikdo. Je mi líto na mě, že byla schopná dohrát, ale myslím si, že jsem od prvního míče až do posledního předváděla dobrý tenis. Věřila jsem si dnes.
10: Po titulu se Muchová v pondělním vydání žebříčku WTA posune na 9. místo. A motocyklový závodník Filip Salač obsadil v kvalifikaci na velkou cenu Nizozemska kategorie Moto 2 11. místo v kvalifikaci. Závod se pojede v neděli ve 12:15 odpoledne.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Překážka na D1 u Vlašimi a nehoda na D10 u Benátek. Na D1 z Prahy směrem do Brna za sjezdem na Vlašim na 54. kilometru stále stojí porouchané auto. Je za světelnou šipkou a ve stoupacím pruhu musí se vybočovat. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Koberovice na 88. kilometru leželo v levém pruhu kolo z auta, to už policie odklidila, jede se plynule. Na D10 z Prahy do Turnova opatrně za sjezdem na Benátky nad Jizerou. Na 28.5. kilometru sraz zilo auto zvěř, na místo jede policie, čekejte překážku na vozovce, kolonu však ne. A v Ostravě na Rudné směrem do Havířova se na křižovatce s Vratimovskou srazila 2 auta, blokují prostřední pruh, je tam pouze krátká kolona. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Zítra bude jasno nebo skoro jasno, v západní polovině Čech se později odpoledne a večer můžou při zvětšené oblačnosti ojediněle vyskytnout přehánky anebo i bouřky. Nejvyšší teploty zítra 35 až 40 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 32. To byly zprávy.
6: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
13: V dnešním magazínu Mezi námi si poslechneme rozhovor s běloruskou investigativní novinářkou Tatianou Ašurkevičovou. Dozvíme se, jak Oliver Lekve edukuje své okolí ohledně ohrožených druhů zvířat a na závěr se dozvíme, kde v Praze můžete narazit na jména bulharských měst a osobností. Příjemný poslech vám přeje Iveta Demeterová.
6: Mezi námi.
13: Napadlo by vás, že protiválečná žurnalistika se bude zabývat horoskopy v ruských novinách? Běloruská novinářka Tatiana Ašurkevičová na první pohled působí jako křehká dívka. Ale kdo ví něco o její práci, hned pochopí, že Tatiana má pro strach uděláno a do investigativní žurnalistiky přináší neotřelá témata i metody. Ve své rodné zemi dnes působit nemůže. Žije v Londýně a píše pro prestižní evropské noviny. Na své návštěvě v Praze Liboru Kukalovi vyprávěla o svých největších investigativních projektech.
14: Já pracuji čas s mým úžasným bulharským kolegou Christo Grozevem.
15: V současnosti pracuji s báječným bulharským kolegou Christo Grozevem. Společně se zabýváme děním v Rusku, propagandou, válkou na Ukrajině. Náš první společný projekt jsme zveřejnili loni v létě. Bylo to odhalení, jak ruské děti vyrábějí drony, které potom útočí na Ukrajinu. V investigativě jsem příznivec kreativního přístupu. Někteří kolegové si myslí, že mantinely žurnalistiky by se neměly rozšiřovat. Já si ale myslím, že když proti nám stojí dva tak hrozné režimy, jako je ten ruský a běloruský, které neuznávají žádné červené linie, tak nám nezbývá, než tomu přizpůsobit naše metody.
14: Использовать какие-то новые методы.
16: Что ты имеешь конкретно на мысли?
14: Поэтому я работаю в направлении undercover.
15: Моя працовна метода є undercover журналістика, тобто в утаєнні а під іншою ідентитою. В рамці інвестигації о дітях сам виступувала як працівниця взділавацього центру, яке організовувало сутіже про діти, які монтували дрони. Обволавала сам людей іменем те пані. Občas jsem byla v úzkých, když se mě lidi začali ptát, jak se mají rodiče nebo na mého psa. Taky jsem volala náměstkovi ministra školství. I on mě potvrdil, že pro ruské školství je priorita vychovat technology a další lidi, kteří budou vyrábět zbraně pro válku proti Ukrajině. Dokázala bych získat tyhle informace, kdybych nepracovala v utajení? Samozřejmě, že ne. Zároveň jsem dokázala, že firma, která mnoho let popírá, že vyrábí drony pro ukrajinskou válku, je samozřejmě vyrábí. Představte si, že se jedná o 11 až 13 leté děti, velmi chytré a talentované, které jsou takto zneužívány.
14: Examen univerzity, поэтому эти компании вот так вот их используют.
16: Váš další projekt měl poměrně nečekané téma.
14: Вот, а второе расследование, которое мне недавно вышло.
15: Druhá investigace, kterou jsem zveřejnila nedávno, se týká ruských věštkyň a astrologů. Všimla jsem si podivné věci, a sice, že v textech těchto lidí, kteří obvykle píšou o vztazích, něco jako bude ti tvůj muž nevěrný a s kým, se nápadně často objevují zmínky o Zelenském, Macronovi, Scholzovi a tak dále. Přitom je jasné, že obyčejné Rusky, které nejvíce čtou horoskopy a další články tohoto typu, se velmi málo zajímají o politiku. Vůbec není jisté, že znají jména těch evropských premiérů. Když ruské věštkyně tak aktivně píšou o evropských politicích, je v tom něco nenormálního. Tak jsem se vydávala za produkční jednoho propagandistického kanálu a 7 věštkyň a astrologů mi potvrdilo, že za finanční odměnu píšou, co Rusko potřebuje, protože jsou vlastenci a samozřejmě podporují válku na Ukrajině. Je třeba říct, že astrologové, kartářky a jim podobní mají tradičně v Rusku obrovské publikum. Teď jsou zváni do televize, kde za peníze vykládají, že Zelenský bude poslední ukrajinský prezident, zatímco Putin má před sebou skvělou budoucnost. Je to silný chlap a skvěle to umí se ženami, na rozdíl od Zelenského a tak podobně.
16: Tohle všechno je část velké ruské kampaně o upadající, zahnívající Evropě, která strádá pod nadvládou homosexuálů, transgendru, cyklistů a jim podobných.
15: Ano, na západě jde úplně všechno špatně. Západ zůstal bez peněz, nemají tam čím topit, protože odmítli ruský plyn, lidi nemají peníze na potraviny, všichni politici jsou zkorumpovaní. Propagandistická média zbožňují legendu o tom, že manželka Emmanuela Macrona je ve skutečnosti mužského pohlaví. Všechno, co se děje na západě, není nic jiného než dechberoucí bakchanálie. A u nás je poslední ostrov stability. Vláda se sice nemění, ale podívejte se, jak se nám dobře žije. To, že lidi kvůli chudobě jdou za peníze střílet na frontu, necháme stranou. Nějaké problémy možná máme, za to tady není propaganda LGBT. Na západě je všechno jinak. A co teprve na Ukrajině, tam je totální rozklad. Když se vrátíme k prognózám astrologů a věštkyň, tam je Zelenský ústřední postava. Nepřetržitě mu předpovídají smrt nejpozději příští měsíc a nikomu nevadí, že se to nějak nenaplňuje. Tak tu prognózu opakují.
16: Ani se nechce věřit, že ruská státní propaganda nenechá stranou ani tak marginální věci, jako jsou horoskopy, karty Taro a astrologii. No a tematický záběr vaší práce je také obrovský.
14: Moje napravení v rozsledovaních, ani dá, ani zcela různé. Já dělala.
15: Moje investigace jsou tematicky velmi různé. V rámci jedné se mi podařilo získat záznamy rozhovorů běloruských činitelů dokazující, že migrační krize na hranicích opravdu byla organizována Lukašenkem. Teď se zabývám využitím umělé inteligence v propagandě a ještě jedním projektem, kde s využitím jiné identity komunikuji s ruskými vojáky a pak mám projekt, který se týká ruské špionáže.
14: Ještě jedno rozhodnutí, které kasuje se ruského špionáže. Vot, no, da.
16: Všechno utajení pod jinou identitou? Skoro jako James Bond?
15: No, skoro. Ale James Bond je chlap a já chci ukázat, že i žena může dělat takové věci. Ale vážně, podle mě práce pod jinou identitou a v utajení přináší lepší výsledky. Chci mít jistotu, že dělám alespoň něco, abych ukázala, jak fungují tyto režimy a alespoň nějak potrestala Putina a Lukašenka za to, co dělají. Ano, moje představy o žurnalistice jsou trošku širší než u většiny novinářů.
13: Říká běloruská investigativní novinářka Tatiana Ašurkevičová. Oliver Lekve vyrůstal v Plzni ve vietnamské rodině. Od dětství ho fascinují nosorožci, ke kterým se dostal velmi blízko během svého působení v safari parku Dvůr Králové. Dnes pracuje v Zoo Praha na oddělení marketingu a komunikace. Na svých cestách dokumentoval návraty zvířat narozených v zoologických zahradách do volné přírody. Jaké téma přibližuje svým sousedům a proč je osvěta důležitá pro ochranu ohrožených druhů, se dozvíte v rozhovoru s Taťanou Čabákovou.
17: Když jste v safari parku ve Dvoře Králové nad Labem nastupoval, ocitl jste se v době, kdy tým zoo řešil záchranu severního bílého nosorožce a vzniklo první embryo tohoto druhu. U tak přelomové věci jste byl v zákulisí zoo v oddělení komunikace. Co přesně tehdy bylo vaším úkolem?
18: Tak já jsem měl na starost jako marketing a komunikace a i vlastně jsem se podělal na vzdělávání a vlastně já jsem do té zoo přišel právě kvůli jako pomoci jako záchraně nosorožců, protože jsem vnímal, že je to nějaká moje morální povinnost vzhledem tomu, že v té době, a doufám, že už to teda tak není, že země mých předků tak se podílí vlastně na konzumací ty rohoviny. Takže jsem to vnímal, že musím těm nosorožcům nějak pomoct, takže jsem tam kvůli tomu do toho dvora šel a právě kvůli těm nosorožcům. Takže v momentě, kdy se zjistilo, že bylo vytvořeno první embryo severního bílého nosorožce, tak to byl samozřejmě obrovský průlom. Ujel mi to radost a vlastně dalo to naději nejenom mě, kolegům, ale všem vlastně lidem na světě a především těm zvířatům, že ještě můžou být jako zachráněná.
17: Sledujete to, co se děje s tím embryem?
18: Sleduju to samozřejmě dál i tady z pražský zoo, i přestože nosorožce nemáme zatím. A s kolegům samozřejmě držím palce, těch embryí se každý rok vytvoří víc a jsou zmražený a jsou uchovaný právě v laboratoři v Itálii a čeká se vlastně na transfer toho embrya do příbuzného podruhu, teda jižního bílého nosorožce.
17: To znamená, že ještě to neproběhlo, že by se narodil nějaký bílý nosorožec tady z těch embryí?
18: A severní bílý nosorožec ještě žádný nenarodil a jak jsem řekl, teprve se chystá ten transfer do toho jižního bílého nosorožce a předpokládám, že to bude buď samozřejmě v Africe někde a případně i v Evropě jsou tady kolegové ve dvoře i třeba nebo v Berlíně na to nachystaný.
17: To jste tak hezky začal, že vlastně to byla vaše osobní motivace hodně silná. O rohovině se často mluví jako o léčivu, protože je tvořena keratinem, tedy látkou, ze které máme my lidé vlasy a nehty. Mluvil jste někdy o tomhle tématu uvnitř vietnamské komunity?
18: Já bych řekl, že jo, hlavně v momentě počátku mý kariéry v zoologické zahradě, hlavně když se jako lidi kolem mě dozvěděli, že pracuji vůbec v zoologické zahradě a dokonce přímo jako z nosorožci, tak já bydlel v Plzni v takové části, kde vlastně bydlí jenom vietnamská komunita, takže jsem se s nimi jako setkával jako neustále, pokud jsem byl doma. A právě jsem tam se mě jako lidi ptali, jestli jako někdy mám přístup jako k těm rohům a jestli bych třeba nějaký domů nemohl přivízt, tak jsem jim to vysvětlil, že vlastně ten roh jako takovej není ničím cenný a jediný, kdo ho vlastně potřebuje, tak je jenom to zvíře. Vědecky nikdy nebylo prokázáno, že má nějaký blahodárný účinky, takže jsem jim to vysvětlil a podle mě to nejlepší vysvětlení je, když jsem vzal rodiče poprvé do safari parku ve Dvoře a oni se s těma zvířatama mohli jako potkat přímo, tak to změnilo úplně jejich pohled na ty zvířata. Jo, že se s nimi jako mohli potkat, dokonce se na ně mohli sáhnout, nakrmit si je a najednou to zvíře, to první se ho nebáli už vlastně nikdy. A řekl bych dokonce, že mamka s tátou, který jako za mnou do zoologicí moc nemusí, protože neustále tvrdí, že tam něco jako smrdí, tak si ty zvířata jako strašně oblíbily. Takže máme doma dokonce i takovou obrovskou rodinnou fotku, kde za náma stojí právě jižní bílí nosorožci. Takže dá se to vyvrátit, musí se jim to vysvětlit, protože je to prostě taková jako mystifikace, která běží a velmi zakořeněné tou společností, hlavně v jihovýchodní Asii, že ten roh nějakým si způsobem dá člověkovi sílu, vyléčí rakovinu, potenci, ale není to tak, je to prostě, jak jste řekla, jenom ten keratin, materiál, který my máme buď ve vlasech, anebo v nehtech, nikomu rozhodně nepomůže a ublíží akorát jenom tomu zvířeti nebo tomu samotnému druhu, že jo.
17: To znamená, že jste se někdy setkal s tím, že i vietnamská komunita tady v České republice uznává tady ten roh z nosorožce, potažmo prášek, jako léčivou látku, i když nežijí v jihovýchodní Asii a už vlastně by měli nebo mohli mít evropské přemýšlení?
18: Já bych řekl, že se to týká především spíš té první generace těch Vietnamců, co tady žijí, tedy mých jako rodičů. A já bych řekl, že ta druhá generace už má spíš to evropské myšlení, takže by je nic takového předpokládám už ani nenapadlo. Ale ta první generace to takhle ještě má a předpokládám, že v jeho východní Asii to jako ještě jaksi jako se traduje dál. Oni jsou jako Vietnamci dost i pověrčiví, že se lec čemu nelze divit, ale jak jsem řekl, ta první generace tomu jsem tam ještě jako věří, no.
17: Takže vaším úkolem je vlastně vzdělávat své krajany.
18: No, bral jsem to jako takovou svoji misi a jako vlastně ještě beru, protože když na to jako dojde, tak jim většinou jim to jako vysvětlím a oni to pochopí a když jim vlastně říkám, že ten nosorožec vlastně vyrůstá od malička, s tím hromu vyrůstá, neustále mu roste a že se s tím ale rohem jako rochní v místech jako detrus a kde močí a tak a zarůstá to do toho rohu, tak je to vlastně i trošku jako přejde tady ta chuť jako na to. Jak říkám, no ta osvěta je hrozně důležitá a myslím si, že by se v tom roku rozhodně měl pokračovat a ty stavy těch nosorožců je to na tom i vidět, že se snad i zlepšujou.
17: Stavy nosorožců narůstají?
18: Řekl bych, že ano. Podle poslední čísel jako narůstají, no. Jde i o to, že vlastně ta jejich ochrana na tom místě jako výskytu je mnohem lepší, jsou financovaný od různých organizací, včetně vlastně moderních zoologických zahrad a když na to dojde, tak se ti nosorožci třeba z Evropy pak posílají do místa jejich původního výskytu.
13: Uzavírá Oliver Lekve.
6: Posloucháte pořad Mezi námi. Magazín o národnostních menšinách. Premiéra v sobotu po 15. hodině na Plusu.
13: Česká metropole má více než 7 000 ulic a z toho 20 je pojmenovaných podle významných míst nebo osobností spojených s Bulharskem. Nacházejí se v okolí Sofijského náměstí v Praze v Modřanech. V posledních letech ke smaltovaným červeným cedulím z názvy ulic postupně přibývají modré dodatkové cedule, které poskytují zajímavé informace spojené s názvem ulice. O projekt se zajímala Jana Šustová.
19: Modré smaltované cedule se zajímavými informacemi o ulicích jsou součástí projektu Bulharská stopa v Praze Buditelé, který iniciovala Bulharská pravoslavná obec v České republice. Jak ještě za doby socialismu pojmenování ulic na bulharské motivy vzniklo, vysvětluje Silvia Krsteva.
20: V 70. letech, kdy vznikalo to sídliště v Modřanech, tak vzhledem tomu, že stavitelé, kteří to stavili, byli z Bulharska jedna část, tak přišli s nápadem, že ty ulice, část ulic, aby nesly bulharské názvy. Tam i náměstí, který je Sofijský, podle hlavního města Bulharska. Potom jsou ulice, které nesou vidní bulharských osobností, které jsou spojení a přispěli o Bulharsko, jako jsou osobnosti, které mají velký význam, a některé osobnosti jsou, které mají evropský význam. A potom jsou města jako Plovdiv, Šumen a Pleven, a to jsou města, ve kterým česká komunita byla nejsilnější, proto asi byli vybraní. Nemluvím o tom, že šumenský pivo zakládali Češi, český sládek, a třeba v Plovdivu jsou osobnosti, které udělali změnu, jak má vypadat to město, takže tam jsou dost velké množství Češi se zasloužili k obnovu bulharského státu po osvobození z turecky nadvládě. Takže z tohoto hlediska je tam krásně vidět to propojení.
19: Díky novým dodatkovým cedulím se lidé dozvědí různé zajímavé informace. Například to, že jeden z vrcholů v pohoří Rila nese jméno českého historika Konstantina Jirečka, který byl v Bulharsku ministrem národní osvěty, podílel se na utváření moderního bulharského školství a napsal významné dílo Dějiny národa bulharského.
20: Třeba Frile, jako planina, to je pohoří, rilské pohoří, který třetí vrch toho pohoří je pojmenovaný po Konstantin Jireček, který pro Bulharsko má velký výhlas, protože on byl zakladatelem některých bulharských úřadů a tak dále. Takže lidi, když si to přečtou, tak potom si můžou tu osobnost vyhledat a dozvědět se jakoby více informace.
19: Silvia Krsteva se ohlíží za minulostí vzniku dodatkových cedulí a nastěňuje, jak budou přibývat další.
20: Ten projekt jsme startovali v roku 22. 24 už byly realizovány první 4 ulice, které nesly ten název bulharský, to znamená Sofijské náměstí jsme začali, protože Sofie je hlavní město Bulharska, a udělali jsme na Levský, Botev, ty modré ceduly. Zatím máme hotový 8. V první fáze jsme udělali 4, v druhé fáze jsme udělali další 4. Ty další jsou Jovkov, Plovdiv. Bulharsku bylo rozdělení po skončení turecky. Po tom osvobození tak jsme byli rozděleni na 2 části. A zrovna minulý rok bylo výročí od toho osvobození. Díky tomu jsme chtěli Plovdiv, protože Plovdiv byla druhý hlavní město té oblasti, který nebyl ještě oficiálně k tým bulharským, který byl osvobozený. A minulý rok byla ta výročí, kde byli sjednoceni do jednoho Bulharska. A nemluvím o tom, že Plovdiv je nejstarší, nejenom v evropský, město, které je nepřetržitě obydlené 8 000 let. A je to dokázané. A teď se řeší, jestli je jenom v Evropě nebo i celosvětově. Protože ostatní města zanikly, ale to je živý město. S bohatou historie, takže na tu ceduli je to tam popsaný, ale měnil si název.
19: K dodatkovým cedulím navíc děti vytváří interaktivní desky, kde uvádí podrobnější informace, které se na modré smaltované desky nevejdou. K dětskému pátrání se někdy váží zajímavé příběhy.
20: To jedno dítě, které vytvářelo ty desky pro ten Plovdiv. Holčička, maminka je Bulharka, tatínek je Čech, a holčička bulharsky neumí. A teď jak byla zaskočena, že maminka, protože je restauraturka, dost vyhlášena v Čechách, tak zjistila, že její maminka restauruje obraz, který se jmenuje Filipopoulos, a to je zrovna starý název Plovdiv. Odkud její maminka pochází? Takže byla zaskočena, takže když dělala ty desky, ty interaktivní, tak do toho to tam dala a rozšiřovala jako ta informace, že byla zaskočena, protože říkala, že jak ten svět je malej, že ani lidi, kteří dali ten obraz, aby to restauroval, tak ani nevěděli, že to je starý Plovdiv, odkud ona je narozena. Takže jako byl takový paradox, a proto i ta holčička si to zvolila, jako když vybírají, pro který ulice mají udělat ty interaktivní desky, většina vybírají takový, který jako jsou spojeni s jejíma rodičema nebo s tím povodem a tak dále.
19: Mezi dodatkovými cedulemi najdeme například tyto.
20: Z minulého roku jsme udělali Plovdiv, Rila, potom jsme udělali Rakovský, protože pro Bulharsko má velký význam tato osobnost. Kdyby nebyl Rakovský, tak by nebyl ani Levský, ani Botev, protože on byl ten impuls, který udělal, aby vůbec bulharský stát byl znova nastartovaný, jako vůbec ta osvoboditelská válka, které jako vedli jako potom Rusové s Osmanskou imperie, tak by vůbec se neuskutečnila, kdyby nebyl Rakovský. Takže proto minulý rok jsme chtěli ta cedule. A další cedule je Jovkov. U něho je zajímavý, že jeho dcera studovala tady na Barrandově a založila potom základy bulharské kinematografie. Ale protože v té době, když ona byla jakoby student, tak Jovkov byl v nemilost v Bulharsku, tak ona je pod jiným příjmením tady studovala. Takže všichni byli zaskočeni, to dítě, který jako to dělalo ty desky, tak to všechno našlo. A potom je to podrobnější zpracování ze strany toho dítěte, který jako to vytvářelo.
19: Sylvia Krsteva vyjmenovává plány na nové dodatkové cedule. Jedna z nich bude věnována Nikolu Vapcarovi, což byl bulharský revolucionář a básník, představitel bulharské sociální poezie, který byl popraven nacisty a byla mu posmrtně udělena Mezinárodní cena míru.
20: Letos připravujeme Vapcarov. Ten je vyhlášený, že udělal básně, které jsou aktuální v některých i doteď. Napsal i dopis, který je aktuální, co se týče toho boje za nezávislost. Bez ohledu na to, proti jakýho boje bojujete, proti jakou návládu, ale je to hrozně aktuální text. Můžu říct, že i teď. Já jsem byla v Chile a oni tam říkají, že ho obdivujou, protože jako básník i pro nich byl aktuální. Takže letos připravujeme Vapcarova jako cedule, potom Mladenov a ráda bychom udělali ještě nějaký pohoří a některé města, ale vzhledem tomu, že vždycky dostáváme určitý prostředky, jakoby letos jsme dostali z magistratu, ale ta částka neodpovídá tolik, kolik bychom si přáli a kolik jsme plánovali, takže myslím, že letos nám asi vystačí znova na ti 40 dole, takže jako budeme mít 12 a zůstanou před náma další 8, které jako asi budeme muset dodělat v dalším období.
13: Říká Sylvia Krsteva. Magazín Mezi námi připravili Tajana Mančalová, Libor Kukal, Taťána Čabáková a Jana Šustová. Od mikrofonu zdraví a příjemný poslech Českého rozhlasu Plus vám přeje Iveta Demeterová.
0: Český rozhlas Plus, kdo je kdo?
2: V učebnicích dějepisu se dočteme o sarajevském atentátu na Františka Ferdinanda Deste. Následník trůnu tehdy 28. června 1914 právě projížděl městem ve voze. Jeho automobil řídil Čech Leopold Lojka.
1: Sloužil jako osobní řidič hraběte Haracha. Narodil se roku 1886 v Telči a roku 1907 se stal poddůstojníkem 6. dragounského pluku v rakousko-uherské armádě. V září 1909 se účastnil vojenských manévrů ve Velkém Meziříčí, kterých se jako hosté zúčastnili i císaři Rakouska František Josef I. a Německa Vilém II., ale také právě hrabě Harach. V noci po manévrech dálkový reflektor splašil koně dragonského pluku. Na blízku byl však Leopold, který koně na vlastní nebezpečí zastavil a uklidnil.
2: Tím si získal sympatie hraběte Haracha, který Leopolda Lojku poslal do Vídně na řidičský kurz. Ten ho úspěšně absolvoval a stal se tak profesionálním řidičem. Ve službách hraběte jezdil ve voze Gräf und Stift Double Phaeton. Roce 1914 byl hrabě Harach povolán, aby se zúčastnil manévru v Sarajevu. Měl sebou vzít také vůz s řidičem a být případně k dispozici arcivévodovi Františku Ferdinandovi Deste.
1: V osudný den 28. června si arcivévoda se ženou vybrali na projížďku právě Harachův vůz se sklopenou střechou a s řidičem Leopoldem Lojkou. První atentát se odehrál cestou na radnici, kdy atentátník Čabrinovič hodil na autobombu. Ta se však odrazila od sklopené střechy a vybuchla pod autem jiným. 20 lidí bylo zraněno a Leopold Lojka spěchal s vozem na radnici. Po návštěvě radnice se arcivévoda s manželkou rozhodli navštívit zraněné v nemocnici. Informace o změnách trasy měl Leopoldovi říct Erich von Merici, který ale byl také v nemocnici a nikoho jiného nenapadlo změny Lojkovi oznámit.
2: Leopold Lojka místo, aby pokračoval po nábřeží Eppelkvai až do nemocnice, odbočil na ulici France Josefa podle původního plánu navštívit muzeum. V této uličce čekal Gavrilo Princip. Guvernér, který se zrovna nacházel v autě, nařídil Lojkovi, aby dal zpátečku a vrátil se na nábřeží. Autu ale v tento moment zhasnul motor a zastavilo se přímo před Gavrilem Principem. Ten vystřelil. Leopold Lojka se pokusil útočníkovi uniknout rychlým zařazením zpátečky, ale už bylo pozdě.
1: Leopold Lojka dostal po atentátu za úkol informovat o smrti následníka trůnu císaře Františka Josefa a děti Františka Ferdinanda d'Este a také německého císaře Viléma II. U soudu pomohl usvědčit Principa. Později dostal od císaře Karla I. odměnu ve výši 400 tisíc korun, za které si koupil hospodu ve Znojmě a později v Brně. Leopold Lojka zemřel roku 1926 v zapomnění.
0: Žárovky aneb mladí vědci a vědkyně mění svět. Přemýšlíte někdy o budoucnosti? Jak se změní medicína? Co za nás bude dělat umělá inteligence? Jak zvládneme klimatickou změnu a energetickou krizi? Jak se v tom všem vyznat? Mladých vědců a vědkyň se na výzkumy, ale také osobní motivace a sny ptají popularizátoři vědy Pavla Hubálková a Jan Lukačevič. Žárovky vás přesvědčí, že věda může být vášeň. Rozsvítí se vždy v neděli po 10:30 dopoledne a po 9:30 večer na Plusu. Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.

0: Stopy, fakta, tajemství. Dávné příběhy a nová pátrání Stanislava Motla. Kdo byl Tenzing Norgay?
1: Úvodem krátká vzpomínka. Společně s polským kamarádem Jackem sestupujeme od ledopádu Kumbu do Sianboče. Zasvěcení už vědí, že se nacházíme na úpatí nejvyšší hory světa, Mount Everestu. Zatímco Jacek se dostal s polskou expedicí až do výšky 7030 metrů, já jsem se musel co by člen jiné polské výpravy spokojit se 6000. I tak to ale považuji za svůj velký osobní úspěch. Pod velkým balvanem se zabivakujeme. Na úzké plošině jsme zachumláni ve spacácích. Nad námi je obloha plná hvězd. Noc má mrazivý dech. Jenomže předtím jsme se museli dobrou půl hodinu věnovat úklidu. Naši neznámí předchůdci po sobě zanechali slušnou dávku odpadků. Všude kolem se povalovaly plastikové láhve, plechovky. Bože, ulevl si v jednom okamžiku Jacek. Vůbec se mi nechce věřit, že Everest byl také někdy úplně panenský a cesta na jeho vrchol byla zcela volná. Můj polský kamarád Mimoděk připomněl, že nejvyšší hora světa už zcela podlehla tomu, čemu říkáme komerce. Výstupy na vrchol hory jsou čím dál větším biznesem. Jakoby i tady nastal už soumrak opravdový dobrodruhů. V té souvislosti ještě než usnu si v duchu vybavím staré černobílé filmové záběry. Záběry, které každý milovník Himaláje, hlavně Everestu, notoricky zná. Píše se rok 1953 a londýnské letiště vítá své hrdiny. Horolezce, kteří před několika dny jako úplně první pokořili nejvyšší horu světa, Mount Everest, objevuje se úvodní titulek. Hrdinové Everestu doma a pak už má slovo komentátor.
2: Colonel Hunt, followed by Tiger Tenzing, leaves the aircraft which brings the triumphant Everest expedition back to Britain. London airport is crowded with hundreds of well-wishers and nearly 100 pressmen. Posing with the rest of his party, Colonel Hunt...
1: Komentátor hovoří o vedoucím expedice Johnu Huntovi, také třeba o muži, který zdolal Everest, Edmundu Hillarym. Zmiňuje se rovněž o přítomném šerpovi Tenzingovi, který si sebou, jak reportér konstatuje, přivezl do Londýna ženu a děti. A to bylo o tomto muži vcelku všechno. Tenzing, tenhle skromný, přitom odvážný a pokorný horský šerpa, byl a zůstává symbolem Mount Everestu. Symbolem toho čistého, nekomerčního. Právě tohle a ledacos jiného jsem si tenkrát u ledopádu Kumbu uvědomil. Celá desetiletí byl Tenzing spíše ve stínu slavného Edmunda Hillaryho. O Tenzingovi se vědělo a ví, zejména u nás, stále velmi málo. Kdo to vlastně byl? Ve stati Tenzing Norgay se o něm uvádí.
3: Nenaučil se číst ani psát. Byl naivní a pro některé lidi snad i jednoduchý. Přesto dokázal udělit lekci těm, kteří si sportovní výkon záměrně pletli s bojem o národní a politickou prestiž.
1: A ještě jednou citát ze zmíněné statě. Pokouší se, dá-li se to tak říci, popsat kořeny Tenzingova života.
3: Rodiče ho poslali do kláštera, aby se stal lámou. Životy šerpů, národa jehož pravlastí je východotibetská provincie Cham, odkud se šerpové vystěhovali do himálajských údolí v Nepálu, provází neodmyslitelně lamaistické náboženství. V klášteře oholili Tenzingovi hlavu. Po několika dnech ho jeden z lámů v záchvatu zlosti uhodil dřevěnou tabulkou do hlavy. Tenzing z kláštera utekl. Čím dál více ho přitahovaly hory, hlavně Chumulangma, bohyně matka větru nebo bohyně matka světa. Tajemný a nehezký vrchol, který Britové pojmenovali na počest ředitele indického zeměměřického úřadu Sira George Everesta Mount Everestem. Tenzing a další šerpové znali ještě jedno její označení. Sagar Mata. Sagar moře, Mata matka. Tenzing Norgay, který se nedaleko úpatí Everestu narodil v roce 1914, byl touto horou posedlý. Přátelé mu později říkávali, to máš určitě od té rány do hlavy, že tě tolik pobláznila.
1: V době Tenzingova dětství přijížděli do Himaláje první odvážlivci, kteří chtěli zdolat Mount Everest, nejvyšší vrchol světa. Vrchol ležící v nadmořské výšce 8848 metrů. Spolu s nimi vstupovali do království sněhu a ledu šerpové. První pokus o výstup na Everest se uskutečnil v roce 1921. Druhý o rok později. Ve 24. roce se Britové vypravili na nepokořitelnou horu potřetí. Potřetí bojoval o vrchol i George Mallory. Společně s Andrewem Irvingem se dostali podle oficiálních údajů do výše 8600 metrů, tedy graně severovýchodního hřebene. Potom ale oba navždy zmizeli. Nyní je zapotřebí malé odbočení. Už také proto, že předčasem byly pod vrcholem Mount Everestu nalezeny Mallorieho ostatky. Peter Firsbrook o tom napsal.
3: Expedici, která se vydala v roce 1999 pátrat po ostatcích těl Mallorieho a Irvinga, vedl Eric Simonsen. Mallorieho tělo bylo objeveno 1. května 1999 v nadmořské výšce 8155 metrů. Zřejmě se stal obětí pádu. I když Irvingovo tělo zatím nalezeno nebylo, podle několika indicí je zřejmé, že oba sestupovali do tábora. Je ale otázkou, zda předtím dosáhli vrcholu či nikoliv. Odpověď neznáme.
1: Ale zpět Tenzingovi. O vrchol Everestu se chtěl prvně pokusit již v roce 1933. Tomu bylo 19 let. Nabídl své služby další britské expedici. Byl odmítnut. Britové ho považovali za příliš slabého. Tenzing bude později vyprávět o svých pocitech americkému spisovateli Jamesi Ullmanovi.
3: Když ta výprava vycházela z Darjeelingu, bylo mi hrozně. Sledoval jsem ty muže s netajenou závistí. Několik nocí jsem potom nemohl pořádně spát.
1: Píše se rok 1935 a 21-letý šerpa Tenzing Norgay dostává svou první velkou šanci. Britové ho přijímají do nově se tvořící expedice. Tenzing tu bude patřit mezi nemnoho nosičů, jimž se podaří i s nákladem vystoupit až na severní sedlo, tedy do výše 6700 metrů. Dále už se ale výprava nedostala. Tenzing se později spisovateli Ullmanovi svěří.
3: Uvědomil jsem si, že se od ostatních šerpů liším. Zatímco kamarádi byli rádi, že mají vyděláno a mohou se vrátit, já chtěl stoupat nahoru. Jsem-li na Everestu, nemyslím na nic jiného. Chci jít pořád dál. Je to sen, potřeba, horečka.
1: V roce 1936 stoupá Tenzing znovu po svazích Everestu. Opět z Brity a opět vystoupali až k severnímu sedlu. Monzun však přišel dříve, než očekávali. Museli se vrátit. Everest pronásledoval Tenzinga jako zlý sen. Nepomohlo, že se oženil. Hora pro něho byla důležitější než vlastní rodina. Přichází rok 1939 a s ním nová britská výprava. Tenzing tu nemůže chybět. Tentokrát ale bude mít doslova z pekla štěstí. V jednom okamžiku ho totiž málem smete lavina. Tak stihne zaseknout cepín do pevného sněhu. Čtyři účastníci expedice dosáhnou 8290 metrů. Hora ale stále odolává. Další výpravy přeruší druhá světová válka. Tenzing prožije osobní tragédii. Ve stati Tenzing Norgay se o tom píše.
3: Uprostřed válečné vřavy zemřel Tenzingovi čtyřletý syn, krátce poté žena. Zůstal sám se dvěma malými dcerami. Znovu se oženil a znovu se chystal na Mount Everest. Psal se rok 1947. Do Himálaje přicestoval Kanaďan Earl Denman, I on se chtěl pokusit o vrchol nejvyšší hory. Pro svůj záměr získal dva šerpy, včetně Tenzinga. Někdo tvrdil, že ho motivovala finanční odměna, kterou kanadský dobrodruh sliboval. Jiná svědectví však říkala, že Denman byl chudý jako kostelní myš. Je více než pravděpodobné, že Tenzinga hnala vidina, umocněná takřka desetilety půstu, kdy pro něho byl Everest tabu.
1: Byl to vpravdě šílený projekt. Všichni tři lesci se však v rekordní době dostali až ke stěně pod severním sedlem. Tenzing Jamesi Ulmanovi řekl:
3: v srdci jsem cítil, že musím jít. Everest byl pro mě přitažlivější než cokoliv na světě.
1: Lesci pak podnikli krátký útok na příkrou sněžnou a ledovou stěnu. Vítr však málem smetl do údolí. Denman trpěl. Nebyl totiž na tejší podmínky moc zvyklý. Naštěstí pochopil marnost svého počínání a vzdal. O blázivém kousku dvou šerpů a jednoho Kanaďana se dozvěděla veřejnost. Horolezci vytýkali Tenzingovi trestuhodnou lehkomyslnost. Mnozí však cítili, že jeho vztah k Everestu přerostl obvyklé meze. Citujme opět ze stati Tenzing Norgay.
3: Doba přinesla nové události. Tibetu se zmocnila komunistická Čína a přístup k Everestu ze severu byl pro horolezce na dlouhou dobu uzavřen. Se žádostmi o povolení expedice se vedoucí výprav obraceli na vládu Nepálského království. Do hry roku 1952 vstoupili Švýcaři. O účast ve své výpravě požádali také Tenzinga.
1: Právě tehdy o Tenzingovi jistý nejmenovaný novinář napsal, že je to muž, který má troje plíce. Populární šerpa se však tomu jen smál. Jinému novináři řekl:
3: troje plíce? K smíchu. Myslím však, že jsem přece jenom uspůsoben trochu jinak než ostatní lidé. Čím jsem výše, tím je mi lépe a dobře se mi dýchá. I v teplém počasí mívám chladné ruce. Lékaři říkají, že mi srdce bije pomalu. Výšky jsou mým domovem, patřím jim.
1: Tehdy se Tenzing společně s horolezcem Lambertem dostali až pod jižní vrchol Mount Everestu. K vrcholu jim chybělo pouhých 260 metrů. Na podzim téhož roku následoval další pokus. Výprava skončila těsně nad hranicí 8000 metrů. Znovu nepřálo počasí. Tenzing později řekl:
3: odcházel jsem dolů a věděl, že se musím opět vrátit. Připadal jsem si už skoro jako blázen. Příště vystoupím na vrchol, říkal jsem si. Buď se mi to podaří, nebo raději zemřu.
1: Je rok 1953. Jaro. Tenzing se opět připravuje na Everest. Posedmé. Posedmé dává v šanc svůj život. Žena mu prý tehdy řekla: jsi opravdu blázen. Teď už to jistě vím. Zabiješ se na té hoře. Zemřeš. Tenzing mi prý v rozčilení odpověděl: dobrá, tak tedy umřu. Raději umřu na Everestu, než v tvém domě v posteli. Znovu dejeme slovo biografické stati Tenzing Norgay.
3: Britská výprava, kterou vedl John Hunt, nastupovala stejně jako před rokem Švýcaři na Everest od jihu. Bylo tedy nejprve zapotřebí překonat ledopád Khumbu, jižní bránu Everestu. John Hunt rozhodl, že o vrchol Everestu se pokusí Tenzing a s ním Novozélanďan Edmund Hillary, 27-letý dlouhán, který do svých 16 let nespatřil hory ani sníh. V průběhu další doby se však stal výborným horolezcem, jenž se velmi dobře orientoval zejména ve sněžném a ledovcovém terénu. Britové vsadili na vytrvalou a nesobeckou spolupráci. Postupně vybudovali tábory na západním ledovci Lhotse, dostali se na jižní sedlo Mount Everestu. Dva členové výpravy se pak dostali na jižní vrchol, poprvé v dějinách lidstva. Od vytouženého cíle je už dělilo pouhých 100 výškových metrů. Horolezci nechtěli pokoušet osud. Stmívalo se a zesílil vítr. Vrátili se do tábora číslo 8. Na jižním vrcholu však nechali kyslíkové přístroje určené Hillarymu a Tenzingovi. Přístroje, které, jak se v zápětí ukázalo, měly cenu zlata.
1: Útok na vrchol zahájili Hillary a Tenzing 29. května 1953. O 6:30 ráno. Počasí přálo. Byl krásný den. Dostali se na jižní vrchol. stoupali dále. Po hodině cesty je zastavil vysoký skalní stupeň. Mezi skalami a zledovatělou převěji se ukázala spára. Hillary po velké námaze překážku slezl. Jednou nohou se přitom vzpíral v úzké spáře. Pak se mu podařilo vyšvihnout přes hranu skalní plotny. Totéž pak učinil Tenzing. Hillary později uváděl, že ho musel vytáhnout lanem.
3: Nakonec se Tenzing zhroutil jako obrovitá ryba, která byla po hrozném zápase vytažena z moře.
1: Hillary rovněž tvrdil, že šerpa měl potíže s dýcháním. Tenzing se ale bránil.
3: Hillary je můj přítel, výborný horolezec a dobrý člověk. Jsem hrdý na to, že jsme spolu dobili Everest. Nemohu se však zbavit dojmu, že přilíčení vrcholového výstupu není ke mně docela spravedlivý.
1: Tenzingovi při výstupu bezesporu pomohla především jeho takřka až neuvěřitelná fyzická, ale také psychická odolnost. Podstatu této kondice objasnil Tenzing spisovateli Ulmanovi.
3: Neustále jsem se něčím zaměstnával. Buď jsem se staral o výzbroj, nebo uklízel ve stanech, vařil. A když jsem neměl vůbec nic na práci, alespoň jsem bušil pěstmi do ledu nebo do skály. Zkrátka dobře, dělal jsem všechno proto, aby krev obíhala a já odolal příznakům slabosti. Proto jsem také nikdy nezvracel, nikdy mě nebolel.

0: Bonbonky a bonbony. Pak zarazil do vrcholu Cepín. Zavěsl na něj vlajky Nepálu, Indie, OSN a Velké Británie. Nabídli Hillarymu, že ho vyfotografuje. Ten však odmítl. V Hillaryho archivu tedy chybí osobní vrcholový snímek z Mount Everestu. Oba strávili na temeni nejvyšší hory světa 15 minut. Začali pak sestupovat k jižnímu vrcholu. Denzing ještě nemohl tušit, že tohle všechno je teprve začátek. Začátek jeho nového života. Života, který pro něho neměl být ani trochu příjemný. Nedarmo spisovateli Ulmanovi řekl.
1: Bylo mi souzeno poznat, jak draze musí člověk za úspěchy platit.
0: Zalistujme nyní v autobiografické stati Tenzing Norgay.
1: V Nepálu vypuklo celonárodní nadšení, nebralo konce. Kolem slavného šerpy se začali točit prazvláštní lidé. Chtěli, aby vyhlásil, že je Nepálec a nikoliv Ind. Nutili ho říci, že na vrcholu Everestu stál jako první. Tenzing na to reagoval. Tyhle lidi nezajímalo dobytí Everestu, pouze politika. Já jim na rovinu řekl, že mě politika nebaví. Až dosud se nikdo nestaral o mou národnost. Proč je zajímá zrovna teď? Ind, Nepálec. Jaký je v tom vlastně rozdíl? Měli bychom si být všichni rovni. Hillary, já, Ind, Nepálec, každý.
0: Tehdy se vynořila řada divokých historek. Tenzing prý vytáhl Hillaryho na vrchol a horu slezl prakticky sám. Nepal a Indie provolávali slávu Tenzingovi a Brity ignorovali. Při jedné z mnoha slavností přistoupil místní reportér s mikrofonem před zaraženého Hillaryho a řekl: mluvte prosím, rádi něco uslyšíme i od druhého muže na Everestu. Vedoucí výpravy John Hunt odmítl tuto schizofrenní situaci snášet a vydal prohlášení.
1: Tenzing není vůbec žádný hrdina, kromě toho není ani dobrý horolezec.
0: Nebylo to však spravedlivé. Stejně jako nebylo úplně spravedlivé Hillaryho zdůrazňování vlastní osoby při výstupu i sestupu v jeho článcích a některých knihách. Když se na to spisovatel Ulman Tenzinga zeptal, ten mu odpověděl.
1: Celou dobu jakoby Edmund Hillary naznačoval, že kdykoliv se něco povedlo, byla to jeho zásluha. Nezdary naopak vznikaly údajně mou vinou. Není to pravda. Nikdy jsem ani slovem nenaznačil, že bych mohl na Everest vystoupit sám. Po celou dobu výstupu i sestupu jsme si navzájem pomáhali, ostatně tak to má být. Nikdo z nás nevedl a nebyl veden. Byli jsme partnery.
0: Tenzing, přestože svou naivitou občas přispěl k nedorozuměním mezi ním a některými britskými kolegy, záhy konečně pochopil, že sestoupil z Everestu do úplně jiného světa. Uvědomil si také, že je snaha udělat z něho snadno manipulovatelnou loutku. Tuto roli odmítl hrát. Zbouřil se. S Hillarym připravil prohlášení o výstupu. Stalo v něm mimo jiné. Vrcholu jsme dosáhli téměř společně. Otázky však neustávaly. Tenzing tvrdil, že odpověď na to, kdo vystoupil na Everest první, není důležitá. Pak se ale rozhodl. Znovu přestoupil před veřejnost. Byť tušil, že tentokrát riskuje ztrátu sympatií u blízkých přátel. A řekl.
1: Těsně pod vrcholem jsme se s Hillarym zastavili. Pohlédli jsme vzhůru, potom jsme šli dále. Lano, na němž jsme byli uvázáni, bylo 10 metrů dlouhé. Většinu jsme ale drželi stočenou v ruce, takže mezi námi byla asi dvoumetrová vzdálenost. Ani mě nenapadlo myslet na to, kdo je první a kdo druhý. Neřekl jsem si, nahoře je zlaté jablko, odstrč Hillaryho a běž pro ně. Pokračovali jsme pomalu a vytrvale. Konečně jsme tam byli. Hillary stanul na vrcholu první, já za ním.
0: V této souvislosti je velmi zajímavé, co o tomhle všem napsal Hans Albert Förster.
1: Při slavnostech v Kátmandu a Dílí docházelo k trapným překvapením. Britové prohlašovali, že Hillary vstoupil na vrchol první. Tenzing opakoval, že taková otázka neměla být vůbec položena. Vystoupil přece na Everest spojen lanem s Hillarym. To jediné by mělo být důležité. Prostý horský vůdce z Nepálu zahanbil Angličany i vedoucího výpravy Johna Hunta, který ho neustále přemlouval, aby prohlásil, že se na vrchol dostal až za Hillarym. Ať už Hunt jednal z vyšší

0: Vyššího příkazu nebo znal své krajany v dílí jejich národní povýšenost, čestného a spravedlivého šerpu hluboce urazil. Hillary se naštěstí těchto trapností neúčastnil. Držel se toho, co mu přikazovala slušnost.
1: Nepálský král udělil Tenzingovi nejvyšší vyznamenání země, nepálskou hvězdu. Britská královna povýšila Hunta a Hillaryho do šlechtického stavu. Tenzing odcestoval do Londýna. Zúčastnil se slavnostní recepce, pozdravil se s královnou, putoval po Evropě a vrátil se pak domů. Opedeme slovo jeho biografické stati.
0: Zájem o Tenzingovu osobu neustával. Byl zoufalý. Muž do té doby zdravý jako skála zhubl o 12 kilogramů a musel ulehnout. Naštěstí se rychle vzpamatoval. Stál u zrodu indické horolezecké školy, pak se věnoval i výchově šerpského dorostu. Z jeho líhně vzešel například Angrita, šerpa, který doprovázel na Mount Everest několik expedicí. V roce 1984 vystoupil na vrchol nejvyšší hory ve společnosti slovenských horolezců Zola Demiana a Josefa Psotky. Žel Psotka při sestupu zahynul. Tenzing Norgay se dočkal i chvíle, kdy se na nejvyšším bodu naší planety objevila i první žena, Japonka Junko Tabejová. Hned po ní vystoupila Tibeťanka Phantongová. Měl možnost blahopřát i mužům, kteří jako první zdolali vrchol Everestu bez umělého kyslíku. Byli to Reinhold Messner a Peter Habeler v 78. roce.
1: Mnoho let po svém jedinečném úspěchu Tenzing řekl:
0: chtěli mě politicky využívat, mořili mě dotazy, proč nosím indický, nepálský nebo zase západní oděv. Ptali se mě, proč byly vlajky na cepínu, který jsem pozdvihl na vrcholu Everestu v určitém pořadí a ne v jiném. Bylo mi na nic a chtěl jsem utéct někam pryč, kde mě nikdo neznal. Musel jsem však vydržet, kvůli Everestu. Je příliš velký, příliš cenný na takové malichernosti. Dobili ho muži z východu i ze západu. Patří nám všem.
1: Pár let před svou smrtí navštívil Tenzing Evropu, Šamony. Tady na úpatí nejvyšší evropské hory, Mont Blancu, poskytl krátký rozhovor. Vzpomněl tu krátce také na svůj výstup na Mount Everest. Máte tedy nyní šanci zaposlouchat se do Tenzingova autentického hlasu. Dodám, že tuto nahrávku uchovává horolezecké muzeum v Šamony.
2: That is the first time in the south we opened with Remo Lobe, myself, and it is not necessary to go. I've been many times in the Everest. 1952 with Remo Lobe, myself, without oxygen.
1: S kamarádem Jackem jsme potom putovali ještě údolími. Dingboče, Tengboče. Museli jsme se občas vyhýbat nejrůznějším expedicím, které směřovaly k base campu. Připadal jsem si občas jako na pražském Václaváku. Invaze horolezců a trekařů tu rok od roku stoupá. Slavný Reinhold Messner před časem řekl: jsem přesycen Himalájem. Ztratil jsem ideály, které mě dovedly k lezení. S Jackem jsme se rozloučili v Jan Boče. Kamarád letěl do Kátmandu letadlem. Mě čekalo ještě několika denní putování horami až do města Džiri. Odtud vede autobusová linka do hlavního města Nepálu. Mnohokrát jsem si ještě cestou vzpomněl na Tenzinga, na tohoto neobyčejného muže, který zemřel v roce 1986 a který pro mě nikdy nepřestane být symbolem toho čistého, pozitivního, co Mount Everest a Himalaj vůbec stále v sobě mají. A co se odtud navzdory komerci nikdy nevytratí.
3: Historie plus.
4: Zatímco v Salvadoru žilo 142 lidí na kilometr čtvereční, v Hondurasu to bylo pouhých 21 obyvatel. To znamená, Salvador byl zaledněná země, ve které nebyla půda.
3: Může se stát z fotbalu regulérní válka? V roce 1969 ve Střední Americe k tomu došlo, ale fotbal v tom byl vlastně nevinně.
4: Ten fotbal pouze akceleroval něco, co by se asi stalo tak jako tak.
5: Historie Plus v sobotu po 17:30 večer a v neděli po 9:30 dopoledne na Plusu.
6: Radiožurnál 16 hodin. Zprávy a Vojtěch Tomášek.
7: Český absolutní teplotní rekord padl. V Doksanech na Litoměřicku naměřili 40,6 stupně. Český záchranářský tým odletěl do Venezuely pomáhat po ničivém zemětřesení. Čeští fotbalisté se po neúspěšném mistrovství světa vrátili do Prahy. Nehodu vyšetřují na dálnici D10 na 28,5 kilometru směrem do Turnova. A taky zítra čekáme slunečno, na západě později i bouřky. Teploty až 40 stupňů.
8: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
7: V Česku dnes padl absolutní teplotní rekord. V Doksanech na Litoměřicku odpoledne naměřili 40,6 stupně Celsia. To je o 2 desetiny stupně víc než dosavadní rekord ze srpna 2012, který drželi Dobřichovice u Prahy. Meteorologové o tom informovali na Facebooku. Upozorňují taky, že maxima dál stoupají a nemusí jít o konečnou hodnotu. Zítra může být ještě tepleji než dnes, hlavně v nížinách, Polabí a Poohří. Na co si v takovém počasí dát pozor, říká meteorolog Josef Hanzlík.
9: Je samozřejmostí, že bychom se měli vyhýbat pohybu na přímém slunci a v rozpálené zástavbě, zejména při těch nejvyšších odpoledních teplotách. Měli bychom dodržovat pitný režim, zcela se vyhýbat fyzické zátěži.
7: 69 záchranářů a hasičů odletělo z letiště Václava Havla v Praze do Venezuely. Desítky specialistů budou hledat lidi v sutinách po ničivém zemětřesení a poskytovat jim potřebnou pomoc. Potvrzených obětí je zatím 920, zraněných jsou přes 3000 a další lidi úřady teď pohřešují.
10: Podle generálního ředitele hasičského záchranného sboru Vladimíra Vlčka odlet speciálního týmu zdržela doprava.
11: Česká republika nemá takový transportní prostředek, nemá takový letoun, aby jsme mohli přepravit celý těžký tým. Nakonec za pomoci armády České republiky se podařilo zajistit letoun pomocí NATO.
10: Záchranáři ze záběrů odhadují, že situace bude podobná jako v Turecku v roce 2023, říká velitel záchranného oddílu Petr Vodička.
12: Některé ty objekty skutečně vypadají tak, že by v nich ještě lidé mohli přežívat. Bohužel některé vypadají velmi poškozeně.
10: Do Venezuely odletěli kromě specializovaných hasičů také statici, specialisté na drony a kynologové s 8 záchranářskými psy. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Radiožurnál.
7: Folkloristé ve Strážnici na Veselsku dnes soutěží o titul nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku. To je tradiční mužský tanec, při kterém soutěžící zpívá a v choreografii předvádí specifické kroky, výskoky a tleskání. O titul usilují 20 tanečníků z Podluží, Kyjovska nebo třeba Horňácka, říká prezident Mezinárodního folklorního festivalu Martin Šimša.
13: Vlastně už posledních 10 let tady máme také zástupce z Brněnska, což je region, který kooptoval uměle verbuňk v posledním půlstoletí. Tancuje tam v zásadě verbuňk zanáckého Slovácka, ale prostě to povědomí, že jsme z Brněnska, máme svůj kroj tak silné, že skutečně nám tam verbuňk expandoval.
7: Verbuňk je od roku 2005 zapsaný na seznamu mistrovských děl ústního nehmotného dědictví UNESCO.
14: Sport. Česká fotbalová reprezentace se vrátila z mistrovství světa. Národní tým na šampionátu v Severní Americe vybojoval jediný bod a nesplnil tak cíl postoupit ze skupiny. Za zklamání označil vystoupení české reprezentace po příletu i trenér Miroslav Koubek.
15: Jsme věřili, že máme takovou výkonnost, aby jsme ze skupiny postoupili. To byl náš cíl, to se nepodařilo, takže to hodnotím já jako trenér jako neúspěch. Nejenom týmu, ale i můj osobní. A jestli bych měl říct takový ten hlavní důvod, tak myslím si, že to mužstvo se nedotklo svýho prahu maximální výkonnosti, který je schopný jako třeba ukázat baráži. Na to jsme nenavázali.
14: Fotbalisté Chorvatska večer zabojují na mistrovství světa o postup do play-off. V závěrečném utkání skupiny L nastoupí v 11 večer proti Ghaně, která už má účast ve vyřazovacích bojích jistou. Ve druhém duelu se vedoucí Anglie utká s poslední Panamou.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
16: Omezení na D1 v Brně a překážka u Nového Jičína. Na D1 na průjezdu Brnem směrem do Vyškova čekejte pomalejší provoz mezi kilometry 194 a 196 kvůli dlouhodobému omezení, zdržení do 10 minut. Na D1 z Brna do Ostravy za sjezdem na Nový Jičín na kilometru 333,5 stojí poruchané auto s vlekem kvůli defektu. Na D1 z Brna směrem do Prahy za sjezdem na Ostrovačice stálo porouchané auto. Na kilometru 177 ho teď nakládají na odtah, uzavřený je odstavný pruh, některá auta tam vybočují. Na D10 z Prahy do Turnova za sjezdem na Benátky nad Jizerou na 28,5 kilometru vyšetřují nehodu, stojí tam auto po střetu se zvěří v odstavném pruhu. A na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy dejte pozor za sjezdem na Teplice, na 57. kilometru stojí kamion, je za světelnou šipkou v odstavném pruhu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
8: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
7: Zítra bude jasno nebo skoro jasno, v západní polovině Čech se později odpoledne a večer můžou při zvětšené oblačnosti ojediněle vyskytnout přehánky anebo bouřky. Nejvyšší teploty 35 až 40 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 32. To byly zprávy.
8: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
17: Za socialismu byl život pro ty, kteří drželi krok s režimem, v celku pohodlný. Pro jeho odpůrce ale nepříjemně trpký. Někteří zemi raději opustili, jiní v ní chtěli i přes veškeré neduhy žít, ale režim jim to neumožnil. To se týkalo třeba disidentů, které se komunistická STB snažila z rodné země vystrnadit. V následujících minutách budeme mluvit o knize Ve vyhnanství s podtitulem Transgenerační vnímání akce a sanace, kterou vydalo nakladatelství Akademia v roce 2025. Dobrý poslech přeje Tamara Kocourková.
8: Ex Libris.
17: Cílem komunistické akce a sanace bylo donutit k vystěhování do zahraničí nepohodlné disidenty, převážně signatáře Charty 77. Příslušníci STB je postupně šikanou i násilím donutili opustit Československo. Nedobrovolní vyhnanci pak zažívali bezmoc, vykořenění, ztrátu domova i ponížení. Trauma z nuceného odchodu i z nesnadných začátků v nové zemi se přitom často dotklo i jejich dětí. Přenos tohoto zranění na další generace zkoumal tým vědců z Národního ústavu duševního zdraví. Trojice psychologů a editorů knihy Ve vyhnanství, Marek Price, Nikola Doubková a Radek Heisler, analyzovala výpovědi tří generací, kterých se akce asanace dotkla. Přímých účastníků, jejich dětí a vnuků. Na úvod si poslechněte, jak se za akcí asanace ohlíží Ivanka Lefevre z první generace, která byla donucena opustit Československo v roce 1982.
18: Akce asanace měla dalekosáhlé důsledky. Poznamenala životy nás dospělých, našich dětí, ale i našich rodičů a prarodičů. V případě naší rodiny zasáhla do životního běhu pěti generacím. Připravila mě o posledních téměř 9 let života mé babičky. Tento traumatizující zásah do rodinných vztahů přesahuje do současnosti, trvá dodnes. A bude nutně nějak přítomen i v dalších generacích. Vykonavatelům akce asanace nestačilo, že nás dospělé, ale i naše 3 děti připravili o občanství, o právo žít, absolvovat školní docházku, vzdělávat se a pracovat v zemi narození. Že nám znemožnili po mnoho let kontakty s nejbližšími členy rodiny a s přáteli, že jsme přišli o profesionální a sociální status. Došlo ke zpřetrhání vazeb, děti vyrůstaly bez širšího rodinného zázemí. Žili jsme a žijeme v situaci nechtěného vykořenění.
17: Popisuje spisovatelka Ivanka Lefevre, která podepsala Chartu 77 a STB ji následně donutila emigrovat do Francie. Přenosem traumatických zážitků obětí komunistické totality a jejich zpracováním dalšími generacemi se zabýval výzkum psychologů a zároveň editorů knihy. Proč se do něj pustili, vysvětluje jeden z nich, Marek Price.
19: My jsme vlastně začali s jinou skupinou lidí, to byl holokaust a první generace a druhá a třetí generace po holokaustu. Měli jsme možnost se zapojit do výzkumných projektů, to mě velmi těšilo a naplňovalo tahle ta práce, stejně jako klinické zkušenosti. A zjistili jsme, že ten model, to, co se děje v těch jako generacích po holokaustu, uvažovali jsme tak, že by to mohlo být v něčem podobné pro jiné skupiny. Nejprve jsme uvažovali o kulacích, kterým byla vzata půda v 50. letech nespravedlivě, ale po diskusích jsme se potom přiklonili k akci asanace jako k jasné ohraničené skupině lidí. Zajímal nás ten dizent a zajímalo nás, jak to mohlo vypadat potom i v těch dalších generacích a měli jsme pocit, že tohle to vlastně nikdo ještě příliš neskoumal.
17: Cílem akce asanace bylo za pomoci stupňovaného psychického tlaku dosáhnout izolace organizátorů Charty 77, omezit jejich aktivity a dosáhnout vystěhování vybraných signatářů a podporovatelů z Československa a zbavit je tak možnosti působit v domácím prostředí. Akce byla nejintenzivnější do roku 1984 a dotkla se asi 300 lidí z prostředí Charty. Asanace byla tajná. Někteří disidenti se dokonce až po revoluci dozvěděli, že byli její obětí, že je příslušníci STB cílenou šikanou donutili k rozhodnutí zemi opustit a snažili se jim vnutit, že to dělají z vlastní vůle. Co bylo na odchodu nejtěžší, popisují přímí aktéři vyhnání, jako už citovaná Ivanka Lefevre.
18: Bylo to jako malá smrt, jako nějaké pohřbívání zaživa. Odjížděli jsme navždy. S mnohými lidmi jsem se nestačila rozloučit, to byl velmi bolestivý pocit. Svěřila jsem se s tím Kamilu Kalinovi v jedné pražské kavárně, když jsem se s ním loučila. A on odpověděl, že s takovým pocitem se i umírá.
20: Těžké bylo všechno. Opustit násilně svou vlast, své rodné a blízké, věc, o kterou jsme usilovali, opustit svůj domov, zvykat si na novou zemi. Nedlouho před odjezdem jsme si koupili domek, kde jsem zavedl ústřední topení, zvelebili jsme zahradu, zasadili stromy. Snad to nejtěžší bylo ono násilné stěhování, donucení. My jsme Československo nikdy opustit nechtěli, byli jsme vyhnáni.
17: Vzpomínal další z chartistů Jaroslav Suk. V rámci akce asanace byli pronásledováni i disidenti, kteří v Československu zůstali, jak popisuje Věra Roubalová-Kostlánová.
21: Ve svém příspěvku bych chtěla ukázat na příkladu akce asanace, jak systematicky a zlotřile pracoval režim v době normalizace, jak cíleně terorizoval občany, kteří chtěli pro svůj život a život svých dětí svobodu. Chtěla bych ukázat, že normalizace jen jiným způsobem pokračovala v teroru z 50. let. Tento teror, založený na strachu, se týkal celé společnosti a přenášel se na další generace. Podle mě bylo nejhorší to, že se oběti navenek jakoby sami rozhodli k legální emigraci. Ale to byl jen závěr obrovského systematického bezpráví a násilí, které je kvůli velkému pronásledování a bezmoci dovedlo k rozhodnutí emigrovat.
17: V mnoha vzpomínkách se ozývá obrovské zklamání, že skoro nikdo z pachatelů psychického i fyzického násilí v rámci asanace nebyl potrestán. Někteří teprve po 30 letech dostali po zdlouhavých a pro disidenty často ponižujících soudních procesech jen podmíněné tresty. Komunisté cílili téměř na všechny aspekty života vybraných disidentů a snažili se jim strpčit život všemi dostupnými způsoby, jak upřesňuje jeden z autorů studie Marek Price.
19: Já bych to asi rozdělil na psychické nesnáze a fyzické. Co se týče toho fyzického, tak tam bylo i hrubé fyzické násilí, něco, co by jistě bylo možné označit i jako mučení. Na té psychické úrovni nebo psychologické úrovni, tak to byly různé praktické nesnáze v běžném životě, třeba nemožnost telefonovat nebo potíže získat práci, potíže, které zasahovaly další rodinné příslušníky, takže to nebylo, netýkalo se to jenom jednotlivce, ale celé rodiny nebo širšího okolí. Takže ti lidé často postupně ztráceli víru, že oni a jejich rodiny tady můžou důstojně žít a to nakonec vedlo i k tomu rozhodnutí o odchodu.
17: Cílem bylo vytvořit u obětí permanentní strach z toho, co se může stát. Disidenti byli neustále odváděni k výslechům a tak žili oni i jejich rodiny v setrvalých obavách, jestli se vrátí nebo skončí ve vězení. To vše mělo vliv i na děti, na rodinné vztahy a na celkovou atmosféru v rodinách. Kromě formálních obstrukcí a byrokratických nesnází se ale příslušníci STB nezdráhali použít ani násilí, jak popisuje ve své vzpomínce Ivanka Lefebvre.
18: Nejednalo se pouze o verbální výhrušky, včetně vyhrožování smrtí nebo únosem dětí, ale také o mučení ve vyšetřovnách, o napadení lidí na ulici či doma. Vlastimila Třešňáka během výslechů pálili hořícími sirkami, Zbyňka Beníška škrtili do bezvědomí mokrým ručníkem, Karla Soukupa několikrát surově zbyli, jednou i v přítomnosti jeho dětí. Nejvíc mě šokoval případ přítelkyně Ziny Freundové. V noci ze 13. na 14. října 1981 byla přepadena ve svém bytě několika příslušníky státní bezpečnosti, byla zbita, ostříhána a vystavena sexuální agresi.
17: To vše mělo směřovat k jednomu cíli, aby se oběti dobrovolně rozhodly opustit republiku. A u části z nich se to opravdu podařilo. U obětí asanace často hrála při rozhodování roli i skutečnost, že se báli o své děti. O to, zda budou moci studovat a aby nebyly v dalším životě vystaveny podobnému obtěžování a nátlaku. Pro mnohé z disidentů ale šikana neskončila ani poté, co z donucení přijali rozhodnutí emigrovat. Zvolení k emigraci tak rozhodně neznamenalo konec obstrukcí, jak opět popisuje Ivanka Lefebvre.
18: Strávila jsem několik měsíců psaním seznamu věcí, které jsme si chtěli odvést do Francie. Bylo to úmorné, časově náročné a potupné. Například každá kniha musela být označena pořadovým číslem, následoval autor, titul, rok vydání a cena. Knihy musely být rozstříděny do několika kategorií próza a poezie, literatura do roku 1952 a od roku 1953, knihy v češtině a cizojazyčné. Rukopisy, rodinné fotografie, doklady, vysvědčení musely být rovněž označeny pořadovým číslem, počtem stran a rokem vzniku. U fotografií byl požadován přesný formát v centimetrech. Museli jsme rovněž sepisovat seznamy stěhovaných svršků. A na těchto seznamech musela být zapsána doslova každá vystěhovávaná ponožka, lžička, počet dětských plen, dioptrické brýle, každý kus oblečení.
17: Lefebvre pak doplňuje, že celní odbavování následně trvalo téměř 7 hodin a jejich zavazadla pak musela být zapečetěna.
18: Byly nám účtovány nepřiměřeně vysoké celní poplatky za vyvážené použité věci, za odebrání občanství, za studia psychologie. Musela jsem podepsat, že se vzdávám mateřských dávek a rodičovských příspěvků a že nebudu žádat Československou republiku o důchod ani uplatňovat případné dědické nároky. Naprosté finanční zrujnování patřilo k represi státní moci vůči vystěhovávaným nepohodlným občanům.
17: Odtržení od rodiny a od všeho, co znali, ponížení a bez peněz, pak byli disidenti nuceni začínat nové životy v zahraničí. Trauma z nedobrovolného odchodu, ke kterému byli donuceni, pak nutně nesli i jejich děti.
5: Posloucháte Ex Libris, unikátní knížky unikátních autorů, které jsme přečetli za vás. Ex Libris si můžete poslechnout také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
17: Dnes listujeme knihou ve vyhnanství s podtitulem Transgenerační vnímání akce a sanace. Je založená na výzkumu trojice psychologů a editorů knihy Marka Prajse, Nikoly Doubkové a Radka Heislera. Autoři analyzovali výpovědi 3 generací, kterých se akce a sanace dotkla. Zatím jsme mluvili o první generaci, tedy přímých aktérech komunistických represí. Nucený odchod, adaptace v nové zemi i atmosféru strachu, ve které žili před odjezdem, měly ale samozřejmě vliv i na jejich děti. Tady je vzpomínka představitelky druhé generace, tedy dětí nucených emigrantů Kristýny Dienstbierové.
21: Bydleli jsme v pražském bytě se Zinou Freundovou a Jirkou Bednářem. Měli jsme doma lešenářskou trubku přes dveře, kterou tam udělali Jirka poté, co Zinu zmlátili estébáci, aby nemohli vykopnout dveře. Díry na zastrčení do zdi i trubku jsme doma měli ještě dlouho poté, co Zina s Jirkou emigrovali. Jednou, bylo mi asi 5 let, jsem byla se Zinou sama doma, když za ní přišli. Pamatuji si to jako živý obraz. Jsme v kuchyni, židle na stole, Zina před jejich příchodem zrovna vytírala. V rohu u okna stojí Zina, asi se 2 estébákama, a něco s nimi řeší. Přede mnou si na ně nedovolili, ale byli hodně nepříjemní. Dlouho jsem si to pamatovala.
17: Podle autorů knihy mají z hlediska psychologie potomci přímých aktérů velmi specifické postavení. Museli se vyrovnat se skutečností, do které mohli jen omezeně zasahovat, ale zároveň se s následky museli vypořádat.
19: Oni byli v obtížné situaci, museli se teda adaptovat na novou zemi, nový jazyk a tak. A zároveň tam vznikala otázka domova, jako kde vlastně ten domov je. A taky doma, ať už to bylo Rakousko nebo Francie nebo jiná země, tak se často mluvilo česky a v tom okolí se mluvilo tím jiným jazykem. Takže ty děti se ocitaly ve složitém prostředí, že je potřeba se postupně adaptovat do té nové kultury a zároveň snaha si uchovat tu kulturu původní. To může být na jednu stranu velké obohacení pro toho člověka, ale na druhou stranu to klade vysoké nároky na tu přizpůsobivost a taky to představuje určitou jinakost v té nové společnosti.
17: Popisuje Mark Price nelehké začátky emigrantů v nové zemi. Snadné to ale, jak už bylo řečeno, nebylo ani pro jejich děti. Ve svém vzpomínkovém textu to přibližuje Vavřinec Hudka, který se s mámou v 6 letech nuceně přestěhoval do Paříže.
0: První roky života si částečně pamatuji. Ne, že bych měl takovou paměť, ale šok z vystěhování byl zřejmě takový, že si pamatuji, co bylo předtím. Vnímám to jako jakýsi první život. Život, když už jsem se konečně naučil rozumět a mluvit a uvědomil jsem si, jak velkou rodinu mám a byl šťastný z toho, že ji mám, že mě mají všichni rádi, a když jsem se naučil vycházet s ostatními, zkrátka jsem přestal být miminkem, tak z ničeho nic jsem se ocitl v Paříži, kde na mě mluvili neznámou řečí, měli neznámé zvyky, kde jsem byl úplně sám. To byl pro mě tak velký šok, že jsem se z toho dodnes nevzpamatoval.
17: Děti emigrantů i dnes často pociťují například nedostatečné rodinné ukotvení, protože se nemohli stýkat s širší rodinou. O tom mluví dcera Ivanky Lefevre Eliška.
18: Rodina pro mne byla zúžená. Byli to otec, matka, bratr a sestra. Babičku, dědečka, prababičku, tetu, strýce, sestřenice a bratrance jsem poprvé viděla, když mi bylo 9 let. Část mojí rodinné historie je mi uzavřená, nepřístupná. Nemohu na ní dosáhnout. Jakoby mi byla ukradena.
17: Děti v nové zemi se potýkaly s pocity vlastní nebo rodinné jinakosti. Napříč generacemi se pak objevují pocity chybějících kořenů. Přesto většina účastníků průzkumu z druhé generace potvrzuje, že jsou rádi, že dostali možnost vyrůstat ve svobodě, naučit se další jazyk nebo studovat. Jak se jim s rodinným traumatem podařilo vypořádat, podle autorů studie výrazně ovlivňuje třeba míra komunikace v rodině. Tedy děti, které se cítily pochopené a které zažívaly pocit otevřenosti ke sdílení zážitků, se přizpůsobovaly snadněji. V některých případech se děti emigrantů vracely po revoluci zpátky do Československa. Po spoustě let mimo domov si pak připadaly, jako by už nepatřili ani sem. Vavřinec Hudka to po návratu ve svém textu shrnuje takto.
0: Mému synovi Danovi je dnes 12 let. Má spoustu kamarádů, některé už ze školky, a bydlí celou dobu na stejném místě. To je to, co bych mu měl přát, pokud to jen trochu jde. A tak je to v pořádku. Tak by to mělo být. Táta jednou řekl, že vyhnanství je horší než trest smrti. Vyhnanství může být na doživotí, i když se podaří se vrátit. Zůstává to zaryté ve vaší hlavě. Často ani jeden jazyk neumíte správně a nakonec nikde nejste doma. V cizině jste migrant,
20: doma jste emigrant. Tuším, že to byl cíl akce Asanace. Ta mi zůstala v hlavě. Tu bylo třeba na dobro vyhnat.

0: Vnímáním komunistické akce a sanace napříč generacemi se zabývá studie trojice psychologů v knize Ve vyhnanství. Autoři Marek Preiss, Nikola Doubková a Radek Heisler ve své studii neskoumají jen prožitky přímých aktérů, vyhnaných disidentů a jejich tehdy malých nebo odrostlejších dětí, ale i zkušenostmi třetí generace, která rodinnou historii už zná jenom z vyprávění. Vnoučata dědičné zranění v některých aspektech dokonce posílilo, vysvětluje jeden z autorů knihy Marek Preiss.
1: Třetí generace často byla již plně adaptovaná v té kultuře, ve které žili, a nějakým způsobem nahlížejí na tu minulost s různou mírou porozumění tomu, co se to v té minulosti dělo, a s různou mírou hrdosti na to, co se těm předkům stalo, a tam hodně záleží na té komunikaci mezi generacemi, co je vlastně předáváno, ale řekl bych, že s čím my jsme získali zkušenost, tak je hlavně hrdost, že mám ve své rodině předka, který byl ochoten a schopen se postavit něčemu, čemu řada jiných lidí nebyla schopna takto čelit.
0: A pokud první a druhá generace mluví o těžkých začátcích a případném traumatu, u třetí generace se pocity podle autorů studie výrazně mění. Jejich rodiče a prarodiče, pokud s nimi sdílejí své vzpomínky na odchod z Československa, snaží se často na celém příběhu hledat už především to dobré. Dochází tak k pozitivnímu přerámování rodinného příběhu. Může za to pravděpodobně i větší ochota o těchto zážitcích mluvit.
2: Pamatuju si, když nám říkali, že dědečka zavřeli, ale že o tom děda nerad mluví a že o tom před ním nemáme moc mluvit. Teda, když jsme byli děti. A teď, když už jsme dospělí, tak mi přijde, že s tím nemá úplně problém. A že je rád, že nás to zajímá, že o tom chceme vědět víc.
3: Tak to není téma, které se dá někam zašoupnout. A pak, veškerý historky otce ze zahraničí jsou vlastně takový pozitivní. Je to špatný vypráví vesele, že na to rád vzpomíná nějakým způsobem. Děda je vždycky naštvaný. Jakmile se zmíní o minulém režimu, tak čtí, vidí červeně najednou. Potom taky historky ze zahraničí o těch prvních pár letech nejsou negativní. Je to většinou vlastně spíš o vděku.
0: Ve vztahu mezi první a druhou generací se často popisuje fenomén takzvané konspirace mlčení, tedy tendence nemluvit nebo zatajovat prožité události, kterou jsme částečně mohli pozorovat také u druhé generace účastníků našeho výzkumu. Ve vztahu mezi první a třetí generací výzkumy popisují větší otevřenost. Oběti akce a sanace podle výsledků výzkumu většinou častěji a ochotněji o svých zážitcích mluvili s vnoučaty než s vlastními dětmi. Vnoučata zároveň vnímají u svých rodičů a prarodičů jistou opatrnost nebo snahu být připraven, která pravděpodobně pramení z prožitých událostí.
4: Na tátovi je to občas vidět. Třeba když přišel covid, museli jsme si s bráchou zařídit pas, kdyby něco. Děda si vždycky pustí zprávy, protože kdyby se náhodou něco dělo, potřebuje to prostě vědět, co se děje, což úplně chápu.
0: U generace vnoučat už výzkumníci převážně nenašli mnoho stop z přeneseného traumatu jejich předků, z nutnosti opustit Československo. Ne všechny nepohodlné disidenty z první generace se ale komunistické STB podařilo vystrnadit. Proč zůstali, vysvětluje na závěr opět Marek Preiss.
1: Když bych měl říct jenom jednu myšlenku, tak myslím, že to bylo to, že když by všichni odešli, tak nezůstane nikdo, kdo by za tu domácí situaci nějak bojoval a angažoval se. To si myslím, že byla ta hlavní myšlenka, ten hlavní důvod, a pak byly různé další, jako třeba zakotvenost té rodiny tady v zemi, nebo třeba neochota některých členů té rodiny odejít.
0: Publikace Ve vyhnanství s podtitulem Transgenerační vnímání akce a sanace, kterou vydalo nakladatelství Akademia v roce 2025, je formálně zajímavou kombinací odborných analýz a autentických osobních výpovědí. Jednak lidí, kteří akci osobně zažili, a také jejich potomků z druhé a třetí generace. Právě mezigenerační srovnání umožňuje unikátní pohled na dlouhodobé dopady tajné komunistické akce a sanace na jednotlivce i celé rodiny. Ve vyhnanství není jen historickou studií, ale i citlivým dokumentem zachycujícím lidské osudy. To jí dodává velkou čtivost, kterou ocení nejenom milovníci historie. Publikace adaptaci jsme vám představili v rámci čtyřdílné série Ex Libris, do které jsme zahrnuli současné knihy, které dokumentují různé aspekty života za socialismu. Citace četli Vladimíra Bezdíčková, Ivo Tajmr, Jiří Sejkora, Anna Jilková, Alžběta Kadlecová a Naďa Reviláková, která je také dramaturgyní pořadu. Jeho zvukovou stránku měli na starosti Jitka Špálová a David Dibelka. A za pozornost děkuje Tamara Kocourková.
5: Poslouchejte Plus, když potřebujete. Vraťte si vysílání o hodinu, den nebo o rok. Kompletní audioarchiv najdete na webu plus.rozhlas.cz. Také online jdeme dál než ostatní. Český rozhlas Plus.
6: 16 hodin 30 minut. Zprávy a Martin Benda.
7: V Česku dnes padl absolutní teplotní rekord. V Doksanech na Litoměřicku odpoledne naměřili 40,6 desetin stupně Celsia. To je 0,2 stupně víc než dosavadní rekord ze srpna 2012, který drželi do Břichovice u Prahy. Meteorologové o tom informovali na Facebooku. Upozorňují taky, že maxima dál stoupají a nemusí jít o konečnou hodnotu. Příběhy z Bible se na veřejných školách v americkém Texasu dostanou na seznam povinné literatury. Rozhodla o tom státní školská rada ovládaná republikány. Četba nového zákona se bude vztahovat až na 5 milionů žáků. V Texasu od loňska mimo jiné platí nařízení, podle kterého učitelé musí ve třídách vyvěšovat desatero přikázání. Ústecký kraj se potýká se smogem. Výstrahu vyhlásil Český hydrometeorologický ústav kvůli vysoké koncentraci přízemního ozónu. Platí až do odvolání. Meteorologové proto doporučují omezit venku fyzickou zátěž, a to hlavně u lidí s chronickými dýchacími potížemi. Vdechování ozónu může způsobit pálení očí, kašel nebo třeba tlak na hrudi. V Paříži zemřela česká spisovatelka, překladatelka a zakladatelka české experimentální prózy Věra Linhartová. Bylo jí 88 let. Pro tvorbu Linhartové je charakteristické prolínání časových pásem, splývání dějů, osob, mísení fikce a reality a hra se slovy. Autorka v Československu patřila do skupiny takzvaných šestatřicátníků. Mezi nimi byl mimo jiné i Václav Havel, Josef Topole nebo Jan Zábrana. Sport. Tenistka Karolína Muchová slaví třetí titul na okruhu WTA v kariéře. Ve finále travnatého turnaje porazila Japonku Osakovou. Ta za stavu 1-6 a 0-1 utkání kvůli zdravotním problémům skrečovala. Muchová se tak v novém vydání světového žebříčku posune na 9. příčku a bude českou jedničkou.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Překážky na D1 u Nového Jičína a na D8 u Prackovic. Provoz na dálnicích je plynulý, bez hlášených výraznějších komplikací. Máme hlášená pouze odstavená vozidla a jednoho chodce. Na D1 z Brna do Ostravy za sjezdem na Nový Jičín na kilometru 333,5 stojí porouchané auto s vlekem kvůli defektu v odstavném pruhu. Na D1 za Brnem směrem do Ostravy za sjezdem na Bratislavu dejte pozor, na kilometru 197 jde chodec. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy za sjezdem na Teplice stojí kamion. Je na 57. kilometru za světelnou šipkou v odstavném pruhu. A na D10 z Prahy do Turnova za sjezdem na Benátky nad Jizerou stojí osobní auto. Na 28,5 kilometru je v odstavném pruhu a je to po střetu se zvěří. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
8: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
7: Zítra bude jasno nebo skoro jasno, v západní polovině Čech se později odpoledne a večer můžou při zvětšené oblačnosti ojediněle vyskytnout přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší denní teploty 35 až 40 stupňů, tisíce metry na horách naměříme kolem 32. Tolik zprávy.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
10: Česká národní banka vynesla v boji za nízkoinflační prostředí první kartu, když zvýšila téměř po 2 letech základní úrokovou sazbu o 0,25 bodu. Udělala to navzdory, anebo možná i kvůli vládní kritice její dosavadní měnové politiky. Tu sama označuje za restriktivní. Co to zvýšení dělá s měnovou politikou a s ekonomikou? A potřebuje Česko zdražit peníze? Budu se ptát mého dnešního hosta, kterým je rektor Vysoké školy ekonomické v Praze Petr Dvořák. Dobrý den, vítejte.
11: Hezký horký den a děkuji za pozvání.
10: Řeč bude také o tom, jak se ovlivňují fiskální a monetární politika a co tedy to zvýšení udělá třeba s financováním státního dluhu. Obohacující poslech přeje Václav Pešička.
8: Řečí peněz.
12: Jádrová inflace zůstává již 6 měsíců zvýšená, těsně pod 3%, bez tendence k poklesu. Jejího snížení je možné dosáhnout dostatečně přísnou měnovou politikou. A k tomu právě přispěje to dnešní zvýšení sazeb.
10: Takto začal vysvětlování možná překvapivého zvýšení základní úrokové sazby na 3,75% guvernér České národní banky Aleš Michl. Podle centrální banky k tomu vedlo zhoršení následujících faktorů.
12: Zrychlující se dynamika úvěru a dluhové financování zvýšených veřejných výdajů přispívá k růstu množství peněz v ekonomice. Trh práce zůstává napjatý a mzdy rostou rychlým tempem. Ceny rostou zejména v sektoru služeb, jehož cenová dynamika je podstatnou částí jádrové inflace. Roste i spotřeba domácností. Proinflačně působí stále zvýšený růst cen nemovitostí. Podle aktualizované prognózy sekce měnové dnešní rozhodnutí povede, a to je důležité, k udržení nízkoinflačního prostředí v České republice. Nová data zároveň naznačují nižší růst ekonomiky v letošním roce oproti naší předešlé květnové prognóze.
10: A právě ekonomický růst a jeho podpora se staly v posledních týdnech tématem ostré přestřelky mezi guvernérem Michlem a premiérem Andrejem Babišem z hnutím ANO. Ten kritizuje přísnou měnovou politiku i poslední rozhodnutí centrálních bankéřů.
13: Proč to navýšila ECB o 0,25% bodu? No protože inflace v Evropské unii je 3,5% nebo kolik, jo? Takže Evropě to stouplo, logicky ECB reagovala 0,25%. U nás to kleslo, jo, a protože tam vykládá nějaké nesmysly tyhle teoretici, tak potom, když nám vyčítají, že hypotéky jsou drahé, tak ať se laskavě všichni obrátí na ČNB, která se tváří, že má nějaký vliv na inflaci. A kdo zrazil tu inflaci? My jsme ji zrazili tím, že jsme zaplatili poplatky za obnovitelné zdroje z rozpočtu. Už v lednu jsme zradili inflaci a teďka držíme inflaci dolů, protože pohonné hmoty stále regulujeme tu marži a tím zlevňujeme lidem život, takže my to držíme a já mám právo se k tomu vyjádřovat, protože byl jsem ministr financí, trošku tomu rozumím a zásadně nesouhlasím s těmito nějakými teoriemi.
10: Říká premiér Andrej Babiš, kterému vadí také velký rozdíl 1,5% bodu mezi základní úrokovou sazbou v eurozóně a v Česku. Právě dosavadní protiinflační kroky vlády, které premiér zmínil, vedly část trhu k očekávání stability úrokových sazeb. Třeba hlavní ekonomka Raiffeisen Bank a členka Národní ekonomické rady vlády předchozího kabinetu očekávala spíše zachování sazeb a případné rozhodování o navýšení až na srpnovém jednání bankovní rady.
14: Doteďka máme levnější potraviny, ty nám snižují inflaci, máme určité stropy na ceny pohonných hmot, ty nám také snižují inflaci a máme také vlastně redukované neboli snížené poplatky za obnovitelné zdroje energie, které převzal stát místo na domácnosti. A to jsou věci, které pomohly snížit tu inflaci na začátku roku dokonce pod 2%, teď ji máme mírně nad 2%, ale ani jedno z těch, řekněme, regulovaných opatření není dlouhodobé, to nelze udržet. To znamená, jak regulace ceny vytváří nerovnováhu na trhu pohonných hmot, má nějaké makroekonomické dopady, nenutí vlastně řidiče omezovat spotřebu i při vyšších cenách, tak jsou to věci, které jsou jedno. jednorázové. Na co centrální banka musí dávat pozor, na ty dlouhodobé efekty. A tam vidíme u služeb inflaci, která je daleko vyšší. Je to inflace, která je tažená růstem mest a ta je nebezpečná pro cenovou stabilitu. Proto nevidím důvod ke snižování úrokových sazeb. O tom nelze vůbec v této situaci mluvit.
10: Říká ekonomka Helena Horská, která ještě před rozhodnutím připomněla, že přísné měnové politice také nahrává posilující kurz české koruny.
14: A česká koruna v nedávné době posílila o 20 až 30 halířů. Jinými slovy, ona tu práci za centrální banku už udělala, protože posilování koruny zhruba o 10% znamená, že úrokové sazby vlastně potažmo vzrostly.
10: Vysvětluje hlavní ekonomka Raiffeisen Bank Helena Horská. Pane rektore, překvapila vás Česká národní banka tím navýšením základní úrokové sazby o 0,25%?
15: Ani úplně ne, protože jsem to do určité míry čekal, protože už i z některých vyjádření předtím bylo zřejmé, že o tom Česká národní banka uvažuje. Pak trošku se přiznám, že jsem zaváhal ve chvíli, když se ta situace kolem Hormuzského průlivu začala měnit, ale jak se ukázalo, tak ten tam faktor v tom rozhodování nebyl ten podstatný a významný, takže z tohoto pohledu to rozhodnutí si myslím, že je logické.
10: A co to říká o tom, jakou inflaci vlastně Česká národní banka vidí, protože se říká nákladová inflace, s tou nemůže Česká národní banka udělat nic, může řešit tu poptávkovou. Jak to čtete?
15: Já bych to rozdělil právě, protože tam je potřeba vidět, že samozřejmě pokud se hýbají ceny ropy, tak to ekonomiku a potažmo inflaci vždycky ovlivňuje, ale tam je zřejmé, že s tím, co jako Česká národní banka, vůbec centrální banka může obtížně co dělat, ale tady vidíme, že jsou právě poměrně významné faktory na té straně poptávkové a to je právě ta situace, na kterou musí centrální banka reagovat a kde má, si myslím, ty účinné nástroje, jak na ní reagovat může.
10: A ona zareagovala, zvýšila základní úrokovou sazbu na 3,75%, tedy o 0,25%. Co vlastně to rozhodnutí aktuálně změnilo? Co všechno to zdražuje?
15: Samozřejmě všude, kde budeme pracovat s úrokovými sazbami, tak se to tam projeví, ale je potřeba vidět tak, že to nebude nějaká okamžitá reakce, ať už vezmeme v oblasti úvěrů či v jiných, protože jasné, že se každé zvýšení, každá změna promítá postupně, tak jak budou se brát nové úvěry, jak se budou vlastně ceňovat aktuální úvěry a samozřejmě z tohoto pohledu se dá říct, že všichni ti, kteří vlastně čerpají peníze, čerpají úvěry, budou asi postupně platit trošku více. Naopak se dá čekat, že určitým způsobem se naopak zvýší sazby pro ty, kteří spoří.
10: Je ale nedostatek kapitálu zásadní brzdou českého biznesu, protože poslední roky se spíše mluvilo o vysoké ziskovosti firem a jako brzda se označovala nedostatek kvalifikované pracovní síly. Jak moc tedy české firmy potřebují levný kapitál?
15: Vždycky, když byste se ptal firem, jestli mají zájem o levnější kapitál, tak každá firma bude mít zájem, aby kapitál byl co možná nejlevnější, ale pokud bych se na to snažil podívat objektivně, tak si myslím, že to není aktuální úplně zásadní problém české ekonomiky, protože musíme si uvědomit to, že ať už to bylo v minulosti, tak i v současné době se dá čekat, že firmy budou spíše potom sahat po eurovém financování, které bude úrokově výhodnější, takže si myslím, že pokud se udrží tenhle ten diferenciál, který je tam v současné době mezi eurovými a korunovými úroky, tak to spíš čekám, že zvýší poptávku po eurových úvěrech.
10: My se k tomu rozdílu dostaneme ještě podrobněji, ale guvernér České národní banky Aleš Michal jako jeden z hlavních důvodů uvedl, že se zvyšuje dynamika úvěrování, tedy že české firmy a české domácnosti čerpají více úvěrů a berou si více úvěrů. Jak moc je to vlastně špatná zpráva? Není to naopak dobrá zpráva, že chtějí firmy investovat a domácnosti, že chtějí utrácet, že si věří?
15: Jistě, to můžeme se dívat, že to je zpráva dobrá, protože to samozřejmě ekonomice pomáhá, ale pak je potřeba vidět, že ta centrální banka musí dobře hlídat, aby vlastně ta zvýšená poptávka, která logicky s tím je spojená, tak byla taková, že se nepromítne do navýšení ceny. Místo tam je potřeba, aby ta zvýšená poptávka se promítala i vyšší produktivity. A tady si myslím, teď právě centrální banka vidí určitá rizika v tom, že ten nárůst úvěru, ať už vezmeme hypotéky, firemní úvěry, ale zejména také z poslední doby spotřebitelské úvěry, logicky zvyšují tu poptávku a nevidíme zatím ten odraz té produktivitě takový a z toho vyplývá potom právě to nebezpečí, že by se mohla ta vyšší poptávka přelít do těch cen a proto ta reakce centrální banky.
16: No, když mluvíte o té produktivitě, tak bývalý člen bankovní rady Tomáš Nídecký v České televizi mluvil o příliš rychlém růstu mezd, které rostou přes 8%. Je to vlivem přehřátého trhu. Kde se bere takovýto růst mezd? Protože my už jsme poslední dva roky slyšeli o tom, že firmy na takový růst 4-5% už mít nebudou, že bude mírnější a teď vidíme 8%.
15: Je to růst, který je možná trochu překvapivý, ale můžeme to přičítat právě, že to ještě určitá reakce právě na to období, které je už snad za námi, ale samozřejmě je to i výsledek toho, že česká ekonomika...
16: Jenom mluvíte o období, kdy jsme měli vysokou inflaci, nižší růst mezd, takže reálné mzdy téměř přes dva roky klesaly.
15: Ano, přesně tak. Jo. Na toto tam, řekl bych, přetrvává a je jasné, že ten propad, který tam byl, tak se projevuje v tom, že kdybychom bývali rostli lineárně, tak jsme dneska někde jinde, takže to tam určitě určitou roli hrát bude, ale je tam i ten fakt, že české ekonomice se, myslím, daří relativně velmi dobře, byla schopná se vypořádat i s různými externími šoky, včetně toho, že třeba když se podíváme dneska na Německo, na které jsme dlouhodobě hodně vázáni, tak si myslím, že ten vývoj české ekonomiky je lepší a to je logické potom, že se promítá určitým způsobem do těch mest.
16: Teď tedy máme růst mest přes 8%, samozřejmě je to v různých oborech a v různých zaměstnáních, jinde ne, každý dostává přes 8%, ale jak dlouho ještě takovýto růst můžeme čekat, tuto kompenzační, dejme tomu, prémii?
15: Ano, já bych chtěl zdůraznit to ošidnost průměru a tady v tomto případě je jasné, že to je rozloženo různě a navíc jako 8% z různého základu jsou potom absolutní jiné částky. Ale jak můžeme dlouho čekat, já si myslím, že bude hodně záviset právě na tom, jak se bude dařit ekonomice dál. Jinými slovy, ty vlivy, které tam budou, tak budou naše interní domácí, ale samozřejmě hodně ty vnější geopolitické, které do značné míry ovlivnit neumíme a nebudeme moci. To znamená, to jsou ty věci, které už jsme zmiňovali a které tady působí. Tam, kdyby došlo k nějaké změně, tak si myslím, že to bude velmi pozitivní impuls nejen pro českou, ale vůbec celosvětovou ekonomiku.
16: No, my máme inflaci poměrně nízkou. Přes půl roku se inflace držela blízko inflačního 2% cíle České národní banky. Guvernér Aleš Michl ale to aktuální navýšení o 0,25% bodu zdůvodňoval tím, že vidí riziko v jádrové inflaci, která poslední půl rok byla vyšší, byla těsně pod 3%. Jak silný ukazatel nebo jak důležitý ukazatel pro nastavování měnové politiky právě jádrová inflace je? V čem je tak důležitá?
15: Očišťuje o tyto položky potraviny, pohonné hmotny a regulované ceny. Jinými slovy, vlastně tam zůstává potom to, co můžeme říci, že je primárně ovlivňováno tím stavem poptávky, nabídky a to je přesně ta oblast, na kterou by centrální banka měla reagovat přes tím, že bude ovlivňovat přes úrokové sazby tu poptávku. Jinými slovy, když vidíme, že je tam určitý nebo hrozí spíš vyšší nesoulad, to znamená převyšující, rostoucí, dynamičtější poptávka, ale ne na straně druhé ta nabídka, že na to reaguje, tak aby se to nepřelilo do těch cen, logicky musí centrální banka reagovat a musí reagovat s předstihem, jo, protože je potřeba si uvědomit právě to, že změna úrokových sazeb se promítá do té ekonomiky s určitým zpožděním.
16: My už roky mluvíme, nebo od inflační krize mluvíme o sektoru služeb, kde ty ceny neustále rostou a ta inflace se nepodařila zkrotit a přiblížit ani tomu požadovanému 2% cíli. Proč?
15: Tam je poměrně vysoká mzdová náročnost těchto odvětvích, to jinými slovy, když je celkově tlak na zvýšení mest, tak v odvětvích, které jsou mzdově náročnější, se to logicky promítá více než v těch, kterých hraje vedle těch mest větší.
16: Takže dokud budeme vyrovnávat tu ztrátu těch reálných mest, tak nemůžeme očekávat, že by služby zlevňovaly nebo nezdražovaly tak rychle.
15: Pokud
16: tak
15: porostou mzdy, tak se dá čekat, že ten dopad do služeb bude větší. Je tam samozřejmě stále i to, že poptávka i přes ten poměrně značný nárůst cen zůstává. Jinými slovy, že obyvatelstvo a firmy jsou ochotní si za služby platit více. Myslím si, že se tam projevuje i to, že jsou větší nároky na kvalitu těch služeb a tohle to všechno potom si myslím, že když dáme dohromady, tak projevuje se v tom, že vývoj inflační v oblasti služeb je nad tím, co je zbytek ekonomiky.
16: Říká rektor Vysoké školy ekonomické Petr Dvořák, který zůstává i nadále naším hostem.
5: Posloucháte pořad Řečí peněz se špičkovými ekonomy a analytiky o jejich světě čísel. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
16: My jsme se bavili o ekonomickém růstu, o tom, jak je důležitý pro vývoj českých mest i pro celou českou ekonomiku. Před a vlastně i po jednání Bankovní rady České národní banky jsme od premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO slyšeli poměrně ostrá slova k směrem k měnové politice. Dokonce chtěl po Bankovní radě nebo na ní apeloval, aby úroky snížila, ale jak řekl guvernér České národní banky Aleš Michl pro agenturu Bloomberg, dokonce v průběhu takzvané mediální karantény, Česká národní banka by měla být apolitická a ohradil se proti těmto výzvám. Podle profesora ekonomie Tomáše Havránka dokonce tento spor uspíšil, to zvýšení sazeb, aby Česká národní banka ujistila o své apolitičnosti, řekl to pro aktuálně CZ. Je to podle vás reálné, že by takovýto mediální střet nebo přestřelka mohly vést k tomu, že by Bankovní rada uspíšila to své rozhodnutí? Například Helena Horská, ekonomka, kterou jsme také slyšeli, hlavně ekonomka Raiffeisen Bank, očekávala, že se sazby zvednou až v srpnu.
15: Já si myslím, že to radní určitě vnímají, ale tak, jak se dívám na to složení Bankovní rady a

0: No a je to takové to, co se mi zdá, že stále hledáme nějakého nepřítele, jako jistě může každý udělat ve svém rozhodování chybu, ale nehledejme a nestavme to do takovéto roviny, do které se to v poslední době mnohdy dostává. To si myslím, že je úplně nešťastné. Ono vůbec si myslím to s tou inflací, co se stalo, že se z toho stalo takové, no to je politikum, ale takové to nešťastné politikum v tom, že dáváme někomu za vinu inflaci, nebo naopak slibujeme, že inflaci udržíme tam, je potřeba si uvědomit, že ta schopnost je omezená a cokoliv takového vytváří se tom povědomí té širší veřejnosti, buď nesprávná očekávání, nebo naopak, že to ovlivňuje nějakou důstojnost a vážnost určitých úřadů.
1: Je ale takovýto politický tlak něco výjimečného? Já mohu připomenout situaci ve Spojených státech amerických, kde prezident Donald Trump otevřeně bojoval proti guvernérovi Fedu Jeromu Powellovi a ten boj zatím nevedl ke zdárnému konci, protože i nástupce jmenovaný nebo dosazený podle přání Donalda Trumpa také nejde v těch jeho intencích a v těch jeho notičkách a nesnižuje nijak zásadně úrokové sazby, aby pomohla ekonomice.
0: Jistě, není to nic neobvyklého. Přesto si myslím, že to je nešťastné, ať už se dostává kdekoliv. Na druhou stranu si myslím, že ta odolnost potom centrálních bank, pokud to ustojí, ukazuje na to, že opravdu tady jsou instituce, které se tomu nepodvolují. A jak jsem měl možnosti včera mluvit s jedním členem bankovní rady, tak říkal, že oni vlastně jakoby to vnímají, takže to není nic úplně tak mimořádného z hlediska, tak jak to funguje třeba v jiných zemích.
1: No ale Aleš Michl mluvil o fiskální stimulech. Jak tedy to rozhodování bankovní rady ovlivňují ty zprávy o příštím rozpočtu, kdy víme, že vláda chce rozvolnit rozpočtová pravidla, aby měla až 200 miliard podle propočtů mimo rozpočtový schodek, tedy navíc, aby mohla vzít toto zadlužení. A pak ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO sama řekla, že schodek rozpočtu na ten příští rok bude ještě vyšší než ten letošní, že si to nedokáže představit. Jak moc tyto zprávy jsou důležité pro rozhodování členů bankovní rady? Jsou takovéto fiskální stimuly v řádu stovek miliard, se kterými se asi nepočítalo dopředu, něčím, co by je mohlo přimět k tomu říci si, aha, tak to musíme ty sazby zvednout rychleji, protože v příštím roce bude v ekonomice, dejme tomu, o 200-250 miliard víc, než jsme čekali.
0: Jistě, každý takový fiskální stimul s tou poptávkou může výrazným způsobem zahýbat a je to něco, co musí brát a bere centrální banka v úvahu. Takže kdybych měl říct si svůj pohled na to, tak si myslím, že tyto kroky jsou z pohledu inflace jednoznačně inflačním rizikem a zase platí.
1: A jsou
0: to,
1: zásadním inflačním rizikem?
0: Bude záležet na tom, jak se moc ten rámec, který se vlastně vytvořil, opravdu skutečně reálně naplní. Jo. To znamená, to bude odvíjet se od toho, kolik skutečně bude potom ten deficit. Každopádně to, co já vidím jako velký problém, že stále nemáme před sebou nějaký koncept, jak se s tím chceme do budoucna vypořádat. Jo. My říkáme, letos to nešlo, teď už zjišťujeme, že příští rok to ještě taky nepůjde a já bych chtěl vidět, co se udělá, aby ten další rok potom už ta situace se zlepšila. Bude to nesmírně těžké, jo. Proto se logicky do toho nikomu moc nechce. Ale o to víc si myslím, že je to důležité udělat ve chvíli, kdy ještě ten prostor pro nějaké řešení, relativně dobré řešení máme.
1: Ty základní sazby úrokové České národní banky ale ovlivňují i takzvanou obsluhu státního dluhu, tedy za jaké úroky si Česko půjčují. Jak moc je to důležité?
0: Dneska se vynakládá na obsluhu státního dluhu někde přes, už to bude přes 100 miliard, což je částka, která je hodně, hodně vysoká už. Jo. A zase nedá se říct, že bychom ji dneska nebyli schopni zvládnout, ale co je podstatné, zase, že pokud neuděláme nic, tak ta částka se bude dále zvyšovat. Zvýšení úrokových sazeb, které teď nastává, tak logicky přispěje k tomu, že ta dluhová služba bude ještě do budoucna vyšší.
1: Premiér Babiš kritizuje velký úrokový diferenciál, o kterém jsme se bavili. V eurozóně, tedy v zemích, kde se platí eurem, je ta základní úroková sazba o 1,5 procentního bodu nižší. Jak velký je to problém, nebo jak velký je to konkurenční nevýhoda pro českou ekonomiku, české firmy? No, jste sám mluvil o tom, že české firmy už si půjčují v eurech, takže by to taková nevýhoda být nemusela.
0: Je to tak, že i v minulosti, když to tak bylo, tak české firmy se s tím vyrovnaly přes eurové úvěry. Takže z tohoto pohledu já si myslím, že

0: dopad na většinu firem, zejména potom těch větších, nebude prakticky žádný. Samozřejmě je jasné, že ti, co nemohou si sáhnout na eurové úvěry, protože banky v tomto směru také jsou obezřetné, musí vnímat měrové riziko s tím spojené, tak tam ten dopad bude větší. Takže z tohoto pohledu bych řekl, že to může právě mít určitý rozdílný strukturální dopad spíš na ty menší. A z tohoto pohledu možná ta diskuze kolem eura, která se vždycky přetočí do nějaké takové politické roviny, je tady opravdu na místě. A tady vidíme konkrétní dopady toho, že euro nemáme.
1: Helena Horská připomněla, že centrální bance pomáhá naopak, ale posilující koruna. A to dost výrazně. Posílila o téměř 10%. Jak velká je za vás ta hrozba inflace, že bankéři sáhli ke zvýšení sazeb už nyní o 4% bodu?
0: Já si myslím, že z těch údajů, které měla bankovní rada k dispozici a které vlastně i zveřejnili, tak to riziko je tam poměrně vysoké a myslím si, že i z hlediska zkušeností z minula je logické, že centrální banka, která má ten hlavní cíl právě držet inflaci, se takto rozhodnout musela, protože uvědomme si, kdyby to neudělala...
1: Takže správné rozhodnutí za vás. Správné rozhodnutí za vás.
0: Správné rozhodnutí, ano, správné rozhodnutí, protože kdyby to neudělala, tak logicky potom může přijít někdo a řekne, a proč jste nezasáhli, když jste tohle věděli. Jinými slovy, tak jak čtu dneska ty faktory, které tam jsou, tak to vede k tomu, že ten krok je na místě. Znovu říkám, je potřeba vidět, že pro centrální banku je na prvním místě inflace. Jo. Jinými slovy, ona se musí dívat na to, aby naplňovala svůj cíl a z tohoto pohledu je to rozhodnutí naprosto logické.
1: Takže uvidíme, jestli centrální banka na svých dalších zasedání bude vidět tato rizika takto vysoko stejně a například zasáhne. A bavit se o tom budeme například s rektorem Vysoké školy ekonomické Petrem Dvořákem, který je dnes naším hostem. A já mu za to moc děkuju.
0: Děkuji ještě jednou za pozvání a přeju všem hezké léto.
1: A obohacující poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Václav Pešička.
2: Děkujeme, že posloucháte Český rozhlas Plus.
3: Co se skrývá pod pojmem inflace?
2: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
3: Inflace je ukazatel, který vyjadřuje, jak nám rostou ceny zboží a služeb v celé ekonomice. Nesleduje jednorázový, ale dlouhodobý růst cen, který může být mírný nebo naopak prudký. V každém případě ale časem snižuje hodnotu měny, kterou za zboží a služby platíme, protože s rostoucí inflací si za stejnou částku můžeme pořídit méně toho, co si koupit chceme. Jakým tempem ceny rostou, ukazuje míra inflace. Tu každý měsíc pravidelně měří a zveřejňuje Český statistický úřad, který pohyby cen pravidelně srovnává v rámci spotřebního koše. Ten v sobě zahrnuje konkrétní druhy zboží a služeb, za které každý měsíc pravidelně platíme, jako jsou potraviny, oblečení, energie nebo třeba účty za telefon. Dlouhodobá inflace je pro ekonomiku nebezpečná, protože zhoršuje orientaci v cenách a tím i schopnost lidí a firem se efektivně rozhodovat o svých nákupech a investicích. Proto máme v každé zemi instituci, která se inflaci vždy snaží držet pod kontrolou a udržovat cenovou stabilitu. O to se v tržní ekonomice stará centrální banka.
2: Odstartujte léto s Českým rozhlasem Plus. Na prodloužený víkend od 4. do 7. července jsme pro vás připravili pestrý program plný zpravodajství, informací, ale také pohledů do historie. Připomeneme význam příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu i statečné postoje mistra Jana Husa. Vrátíme se do doby Trumpů v Československu, ale také do doby indiánských válek v Americe. A v radioknize vám Jan Tomčík bude vyprávět o své dramatické cestě do Afriky. Ať už posloucháte na cestách, u moře, na chatě nebo pod stanem, přeje vám pohodový začátek léta Český rozhlas Plus. A na mail plus@rozhlas.cz nám můžete napsat, kde budete Plus o dovolené poslouchat.
4: Radiožurnál 17 hodin. Zprávy a Martin Benda.
5: Česko dnes zaznamenalo absolutní teplotní rekord, nemusí jít navíc o konečnou hodnotu. Londýnská letiště kvůli bouřkám ruší a odkládají stovky letů. Do nedělního kola golfového turnaje Ladies European Tour v Berouně prošlo 5 Češek a stojící kamion nepřehlédněte na D8 na 57. kilometru směrem do Prahy. Také zítra bude jasno až polojasno a teploty 35 až 40 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
5: V Česku dnes padl absolutní teplotní rekord. V Doksanech na Litoměřicku odpoledne naměřili 40,6 stupně Celsia. To je o 0,2 stupně víc než dosavadní rekord ze srpna 2012, který drželi Dobřichovice u Prahy. Meteorologové také upozorňují, že nemusí jít o konečnou hodnotu. Podobné teploty očekávají v Česku i zítra a na Moravě ještě i v pondělí. Elektrická síť je podle distributorů na stávající vlnu veder připravena. Podle ČES distribuce spotřeba kvůli spuštěným klimatizacím stoupá asi o 2%, pořád je ale nižší než v zimě, kdy domácnosti vytápějí. Problémy teď neočekává ani EGD nebo predistribuce, říká za pre Jan Bílek.
6: Neočekáváme ani to, že by maximální zatížení o víkendu ve srovnání s pracovními dny nějak zásadně rostlo, spíše naopak. Je to dáno tím, že Praha se koncem školního roku každoročně tradičně vylidní a také tím, že o víkendech obecně spotřeba elektřiny Prahy vždy o něco klesne. Platí také to, že nejvyššího zatížení dosahuje elektrická síť Prahy v zimních měsících, kdy se maximální denní odběr dostává pravidelně i přes 1000 MW.
5: Londýnská letiště Heathrow a Gatwick hlásí zpoždění stovek letů, další desítky spojů zcela zrušila, a to včetně spojení s Prahou. Důvodem jsou bouřkové mraky, které se po vlně veder vytvořily nad severozápadní Evropou. Podle stanice BBC je zpožděných letů přes 800, v některých případech zpoždění dosahují až 11 hodin. Hasiči dohašují požár truhlárny a skladu v pražském Suchdole. Oheň už mají pod kontrolou, na místě ale zůstávají i kvůli rozebrání poškozené konstrukce, informovali o tom na síti X. Kvůli přehřátí museli záchranáři ošetřit 7 zasahujících hasičů. Vyhlášený byl 3. stupeň požárního poplachu ze 4. Americká kapela One Republic přiváží do Prahy světové hity. Dnes vystoupí na letišti v Letňanech.
7: One Republic se do Prahy vrací po necelém roce. V O2 aréně vystoupili loni na podzim. Tentokrát se americká poproková skupina představí pod širým nebem při svém největším samostatném koncertu v Česku. Do Letňan přiveze hity jako například Love Runs Out nebo Apologize. Na koncert dorazí i přes rekordní horka desítky tisíc lidí. Jako předskokan zahraje anglický písničkář Tom Grennan. Ani on není pro domácího posluchače novinkou. V Česku vystoupí po čtvrté za posledních 8 let. Filip Svoboda, Radiožurnál.
2: Sport.
8: Nejlepší českou golfistkou turnaje Ladies European Tour v Berouně je po sobotním kole Jana Melichová. Vítězka turnaje z roku 2022 zahrála druhé kolo za 4 údery pod pár a celkově má skóre minus 9. Melichová mluvila o tom, jak těžké bylo ve velkém vedru udržet výkonnost.
9: Asi nebylo tak těžké udržet nervy, ale spíš opravdu tu energii. Měla jsem tam takovou krizičku na přechodu na druhou devítku, kdy jsem opravdu cítila, že mi jako padá drasticky energie, takže jsem začala pít hodně elektrolyty, snědla jsem na nějaký tyčinky a tu energii jsem dodala a fakt jo, mi to strašně pomohlo na tu druhou devítku.
8: Do finálového nedělního kola postoupí z českých hráček ještě Tereza Zapletal-Koželuhová, Lucie Váchová, Sára Kousková a Patricie Maková.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Překážka na D8 u Velemína a na D11 u Chlumce. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy spozorněte za sjezdem na Teplice. Na 57. kilometru stojí kamion, je označený šipkou v odstavném pruhu. Na D10 z Prahy do Turnova před sjezdem na Mnichovo hradiště zastavilo auto, je na 57.5 kilometru také v odstavném pruhu. Na místo jede policie. Podobně na D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Městec zastavilo auto, je na 57.5 kilometru. A silnice 38 z Kolína do Havlíčkova Brodu je u Habrů teď neprůjezdná. Auto tam srazilo chodce, na místě zasahují záchranáři. Dá se to objet přes město. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Zítra bude jasno nebo skoro jasno, v západní polovině Čech se později odpoledne a večer můžou při zvětšené oblačnosti ojediněle vyskytnout přehánky nebo také bouřky. Nejvyšší denní teploty zítra opět vysoké, 35 až 40 stupňů, na horách bude kolem 32. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
3: Český rozhlas Plus a Můj rozhlas uvádí sérii Kateřiny Radhouské Místo činu.
11: On ji poslal vlakem na dvě místa, co nejdál od sebe. To, co se zásadně mění, tak jsou metody, které jsou vázány na vědu, nejnovější vědecké poznatky a samozřejmě technologie. Vy se především musíte dostat k tomu spisu, pokud existuje. Pokud ten spis neexistuje, tak už s tím nikdy podle všeho nic neuděláte.
3: Český rozhlas uvádí sérii Místo činu. Díl čtvrtý. Pomníky a jejich vyšetřování aneb Otýlie Vranská. V dalším pokračování se vrátíme do minulosti, zejména do 30. let 20. století. Jmenuji se Kateřina Radhouská a mým dnešním hostem je ředitel Muzea policie České republiky Radek Galaš, který se společně se svým týmem věnoval objasnění vraždy Otýlie Vranské. O případu napsal také knihu nazvanou Otýlie Vranská, jak to bylo doopravdy s její vraždou. Jméno pravděpodobného vraha známe. Je to rotmistr Josef Pěkný, přičemž zřejmě vraždil za přispění Antonie Koklesové. Jak ale Radka Galaše vůbec napadlo případ znovu otevřít?
11: Já jsem se k němu dostal v okamžiku, kdy jsem se stal správcem sbírkového fondu v muzeu, kde ten spis byl uložený. A Otýlie Vranská byl vždycky známý případ. Tak si říkám, no to si musím přečíst, to je zajímavý. Tak jsem si to začal procházet a najednou si řeknete, dobrý, tak já si k tomu ještě něco přečtu. Ono té literatury k tomu moc nebylo. Ona je specifická mimo jiné tím, že o jejím případě se nedočtete nikde v žádné odborné literatuře. Ani dobové, ani pozdější. Takže jsem si načet, co se dalo a začal jsem si ten případ číst a tam je možná ten okamžik, kdy vy se na to začnete dívat trošičku jinak, protože publicisté, kteří ten případ zpracovávali, tak byli zpravidla, ono to bude znít namachrovaně, ale laici. Prostě nebyli to policisté. A jako policista se koukáte na spoustu věcí trošku jinak. Ono je to taková trošku paranoia, protože vy za něčím furt něco hledáte. A věčná otázka policisty, proč? A proč je nevyslechli? A proč ho vyslechli takhle? A proč je tamhle to? A teď na to začnete koukat úplně jinak. Ono se to může, a taky se to občas děje, u starých případů. V historii je to prokázané mnohokrát, že vlastně případ, s kterým dlouho nemohli hnout, tak nakonec ten nový směr tomu dal úplně nový člověk, který netrpěl tou provozní slepotou. Když s tím spisem pracujete denně, tak se vám po 5 letech může stát, že už ho vlastně ani pořádně nevnímáte. A přijde někdo novej, přečte si to a řekne, no jo, hele, a co kdybychom to udělali takhle? A to byl možná ten okamžik, protože my jsme s Milošem Maničkem začali ten spis pročítat velmi intenzivně a najednou tam vidíte nevysvětlitelné věci. Proč nevyslechli tohohle člověka? Proč nevěnoval nikdo pozornost rozporům ve výpovědi? To normálního laika vlastně ani nenapadne. A to byl ten okamžik, kdy jsem si říkal, no a jdeme na to, jdu se na to podívat. No ale ono to samozřejmě nějaký pátek trvalo.
3: No vyslechnout už jste nikoho nemohli.
11: Bohužel nemohli, no i když měl jsem očitého svědka.
3: Opravdu?
11: Fakt, v roce 2018 se točil seriál se stoletými lidmi. A přivezli nám tam, já jsem ho prováděl, na vozíčku starého pána, pana Laváčka. Jeho tatínek byl policista za první republika za Rakouska-Uherska. Panu Laváčkovi v té době bylo 100 let, 101 už mu táhlo. My jsme ho vozili po té expozici. On sice nemohl chodit, ale mu to úžasně myslelo. A povídá, počkejte, vraťte mě zpátky kousek, tak jsme ho popovezli, tam máme fotografii u antropometrie, kdy profesor Protivenský s nějakým pánem tam měří zločince těma mírama, které zavedl Bertillon. A říkal, no to je táta na té fotce. Pak se otočil, popojíždíme dál, tam je ta kubická vitrína veprostřed, tam jsou kufry. A říká, no jo, to jsou ty kufry Vranský, že jo, tu já jsem viděl v Šantánu. A říkám ještě jednou, No a teď jsem si to počítal, protože on byl ročník 1918, no a v roce 33 ono to vycházelo. Já říkám, počkejte, jak je to možný? Říká, no, já vám to vysvětlím. Víte, ono dřív byl takový zvyk. Ty otcové brali své syny, aby jim ukázali, co je život. No a tak mě tatínek takhle párkrát vedl po různých zapadácích. Tam jsem tu Vranskou viděl. Jsem na ně koukal a v duchu si říká to jo. Na druhé straně není to nereálné, ale je to krásná jakási vzpomínka toho starého pána, protože v té chvíli, kdy ji viděl, nemohl tušit, kdo je to Vranská, kdy ji nikdo neznal. A jestli si ji potom spojil, tuhle vzpomínku s fotkou, kterou viděl v novinách, ale v každém případě to bylo hezké, takže já vždycky říkám ano. Měl jsem jednoho svědka, který viděl Otylii Vranskou, ale je pravda, že jsme nemohli vyslechnout vůbec nikoho. Otylie Vranská v podstatě byla dívka, která přišla v roce 33 z Brezna sem do Prahy. Ona původně se živila tak po různu, dokonce byla trestně stíhaná soudem pro mladistvé, pro potulku, proto také byla daktyloskopována a byla tady v evidenci. Ale tady v Praze podle všeho to vypadá, že chtěla vlastně začít nový život. Jenomže to narazilo na několik úskalí. Jednak byla celkem naivní, i když byla velmi hezká na svoji dobu. A jednak narazila na špatné kamarádky. Jednou z nich byla skutečná prostitutka, ta jí začala ukazovat ten život Prahy trošku jinak. A navíc, jestli znáte Brezno, jak vypadá dneska, to není kdo ví, jaké velkoměsto. Ale tenkrát to musela být úplná, s prominutím, díra pomalu v horách. A teď ona přijde do velkoměsta, najednou se jí otevřou úplně nové obzory. A začala žít trošičku jinak, docela nezodpovědně. To ovšem neznamená, že byla fakt plánovanou prostitutkou. Sex měla velmi ráda. Podle svědků ona si za něj mnohdy nenechala ani zaplatit. Když jí zákazník chtěl platit, no tak co já ti za to dám nic, tak mi kup snídani. Takže to bylo prokázané. No nicméně ona se seznámila s rotmistrem Československé armády a ten jí sliboval hory doly. Tenhle rotmistr v podstatě mimo jiné si jí vzal několikrát domů. Proč asi na bílední. Samozřejmě jí dal i peníze a sliboval jí, že jí najde práci a že by si jí i vzal. Už jenom tohle samo o sobě, tenhle příslib, v té době mohl být trestným činem. Příslib sňatku a pak si ji nevezme. To si myslím, že nakonec bylo vlastně ten problém, který vyústil v celou vraždu, která nebyla podle všeho plánovaná, ale spíš nahodilá, náhodná a k likvidaci mrtvoly tím způsobem, jakým byla zlikvidována, on ji poslal vlakem na dvě místa co nejdál od sebe. Cílem bylo ne se zbavit úplně mrtvoly, to byl taky cíl, ale znemožnit identifikaci nebo ji aspoň oddálit, protože on s ní byl viděn mockrát, takže potřeboval zlikvidovat místo činu a zajistit si alibi. To se mu nakonec bohužel podařilo až do okamžiku promlčení v roce 1953, tak ten případ vůbec nebyl objasněn. Byla tam řada podezřelých, dokonce byl jeden obviněný, nicméně tam se potom ukázalo, policie musela prokazovat jeho alibi, to bylo taky vtipné, ale zavřeli ho zase za jiné podvody, to bylo kouzelné. Takže celá řada lidí prošla tím vyšetřováním, byly to desítky svědků, podezřelých, no nicméně ten skutečný pachatel, ten se vlastně nikdy neobjevil. A ty zkazky o tom, jak se přiznal policistovi na smrtelné posteli a podobně, tak já vždycky říkám, no to víte, že oni tenkrát stejně jako dneska policisté nemají co dělat jinýho na práci, než sedět u umírajícího zločince a poslouchat, co se přizná, že jo. To je nesmysl. Zadokumentovaný žádný přiznání rozhodně nebylo. No a v podstatě to hold muselo počkat tu chvíli až do té doby, než jsme to trošku dali dokupy a tak jako tak, stejně to není a nikdy nebude 100%. Za mě je to 80%.
3: A jak se postupuje při vyšetřování takhle starého případu?
11: To už je badatelská práce, to už není čistě policejní práce, ale když tomu používáte policejní postupy, tak je to samozřejmě plus. Vy musíte vytěžit ten spis, jak to nejvíc jde, udělat si analýzu spisu, zdrojů, ale nejenom tohle, musíte nastudovat dobovou literaturu, dobový tisk, ale i dobovou odbornou literaturu, protože tenkrát soudní lékařství se dělalo třeba trošku jinak než dneska. A tohle všechno si musíte dát dohromady. Problém přijde v okamžiku, kdy zjistíte, že vlastně dvě ohledačky, ty základní a vlastně jediné, tak byly udělané na Slovensku, to už je dneska zahraničí. Mezitím vám prošla druhá světová válka, která třeba v Košicích zlikvidovala kompletně archiv. Záznam o pitvě tam vlastně neexistuje. On je možná někde v Maďarsku. Takže vy musíte vytěžit ten zdroj, co nejvíc to jde, samozřejmě používat selský rozum a pokud máte možnost, a my jsme tu možnost měli, tak použít nejmodernější technologie. A v tomhle případě to byla expertíza DNA, protože v tom spise zůstaly dochovány biologické vzorky, to byly konkrétně vlasy, které byly nalezeny na těle a vlasy Otýlie Vranské, které byly zajištěny pro porovnávací materiál. No a my jsme vlastně mohli dneska použít metodu identifikace podle DNA.
12: Když byste srovnal tehdejší vyšetřovací metody, tedy řekněme v těch 30. letech a dnešní, v čem byl ten nejzásadnější rozdíl?
11: To je asi těžké říct, v čem by rozdíl, protože ti policisté tenkrát stejně jako dneska mají 7 základních kriminalistických otázek. Kdy, kde, kdo, co, jak, čím, proč. Do dneška si je člověk pamatuje a podle toho fungují. A na každou otázku oni musí odpovědět. Pokud na ní odpoví, tak vlastně v závěru toho pachatele mají, pokud se jim ta odpověď podaří. Postupovali úplně stejně. Měli tým soudních lékařů, odborníků, znalců, včetně grafologie, která se tam používala v tomto případě. Měli samozřejmě ne operativce dneska, to jsou operativci detektivy, kteří to museli odšlápnout. Ti policisté, stejně jako dneska poctivý policista, si to prostě musí odšlápnout. Tuška, blok, paměť, selský rozum, analytický myšlení. To ti, kteří se podílejí na objasňování jakýchkoliv skutků, tak vlastně používají dodnes a na tom se nic nemění. To, co se zásadně mění, tak jsou metody, které jsou vázány na vědu, nejnovější vědecké poznatky a samozřejmě technologie. Oni tenkrát uměli určit krevní skupinu, rozlišit lidskou krev a zvířecí, i když, třeba tuším, že je to kuna zrovna, tak tam to teda moc neuměli a to bylo všechno. Oni nedokázali DNA, oni vzali vlasy Otýlie Vranské a ty vzorky a v podstatě konstatovali pod mikroskopem, ano, to jsou vlasy Otýlie Vranské. A teprve po desítkách let genetika řekla, no to ani náhodou, to jsou vlasy úplně jiné osoby. Ale na první pohled pod tím mikroskopem, který oni mohli použít, tak ty vlasy vypadaly stejně. Takže v tom se to dramaticky změnilo. Ale postupy jsou pořád stejné, si myslím.
12: Na vyšetřování starého případu se kromě Radka Galaše podíleli i další policisté ve výslužbě. Už zmíněný Miloš Vaněček, Josef Lotés a forenzní genetik Daniel Vaněk.
11: Všechno ano, vysloužili policisté, takový klub důstojníků v záloze. Ty postupy měli pořád v sobě a mají pořád. A ono upřímně na těch běžných postupech toho příliš nezměníte. Změníte, jak říkám, některé drobnosti a možnosti, které vám dává vymoženost doby a technika, ale ta podstata věci, to přemýšlení a ta analýza, ta vždycky bude jenom na tom člověku. A oni v tomhle byli úplně úžasní.
12: Možná byste mohli ještě říct, jak třeba se ten tým dal dohromady, nebo jak jste vůbec fungovali. Nějak funguje, řekněme, to policejní oddělení, tak jak jste fungovali vy, to vysloužile v uvozovkách policejní oddělení?
11: No, úplně jinak. Tak úplně nejdýl jsem se znal s Milošem Vaněčkem. To jsem byl ještě na základním útvaru, on nám bydlel v revíru a to si pamatuju, já to vždycky dávám dobru. To je více jak 20 let teda. On vždycky přišel ke mně do kanceláře, já už si nespomenu, kde jsem k němu přišel, k tomu člověku. On je takový celkem nevýrazný, má asi 2 metry a asi 130 kilo, bílý dlouhý vlas. A ten mi vždycky seděl v kanceláři, kouřil doutníky, vypil mi všechno kafe, sněd mi všechny zákusky. Já jsem u toho kouřil dýmku, protože v té době jsem kouřil dýmku. No a probírali jsme tam, jak se říkalo, nesmrtelnost chrousta. Ale úžasně jsme si sedli a založili jsme takovou krásnou tradici, která se jmenuje Konference policejních historiků a ti se schází dodnes už 20 let. Vlastně v policejním muzeu a je to třídenní mezinárodní konference. Přes něj pravděpodobně jsem se možná dostal právě k Pepovi Lotésovi. A on potom také docházel do muzea, tak vždycky slovo dalo slovo a když si potom ti lidé rozumí, no a ten dohodil právě Dana Vaňka, s kterým spolupracoval už v těch 90. letech. A jak jsme pracovali potom, no tak jednak dneska to je ta technická vymoženost. Si to posíláte různě mailem, což je bezva, taky mobil je úžasná věc v tomhle směru. No ale nebylo nad to teplé lidské slovo, jak říká kolega Vaněček. Když jsme sedli, dávali jsme dohromady, kdo co má, na co kdo přišel a dávali jsme si nové směry. Navzájem jsme si posílali texty a co kdo k tomu může říct a každý měl ten svůj segment. Dan Vaněk logicky se zasloužil o tu genetickou expertízu, což byla úplná fantazie. Pepa Lotés zase svým operativním pátráním zkušeností pomohl zajistit genetický vzorek od potomků jednoho z aktérů toho případu. No a Miloš Vaněček, to je zase specialista na detektivy první republiky a na jejich postupy. Takže takhle jsme to krásně dali dokupy.
12: Pomohla vám ta genetika?
11: Pomohla. Ona totiž nevyšla. Ale i negativní výsledek u policie je výsledek. Normální badatel by zazoufal a řekl, no tak to je špatně prostě. No ale my ne, že jo. My jsme nadšeně přivítali, že to nevyšlo. V úvozovkách to víte, že by to bylo krásné, kdyby to vyšlo. Pořád vám to říká dobrý, tak tudy ne, musíme jít jinudy. První, co jsme zjistili, že ty vlasy, které neměly folikuly, což byl trošku problém, tak se sice genetika dala udělat, ale pouze mitochondriální DNA. To je řeč kmene, který se nikde nevyučuje, to vám potom vysvětlí odborník. Nicméně jsme zjistili, že ty vlasy jsou ženské. Takže my jsme věděli, že vůbec nemáme jít po potomcích pachatele, ale spolupachatelky. Díky tomuhle poznatku nastoupil Pepa Loté se svojí vynikající operativní činností, až se nám podařilo identifikovat pozůstalé po spolupachatelce a zase další odbornou činností na místě je přesvědčit o tom, že by bylo fajn, kdyby nám ten vzorek dali. Což nám dali a to, že to nevyšlo, sice vyvrátilo, že ty vlasy jsou spolupachatelky, nicméně pak jsme taky ale zjistili další expertízou, že ty vlasy nebyly od jedné ženy, ale od dvou žen. Když jsem potom ještě získal materiály z Košic, kde jsem viděl, jak to tam s prominutím policie zvrzala celý to místo činu, tak i znalec typu Dan Vaněk, který s tímhle pracuje a pracoval velmi dlouho, tak říká, hele, to je kontaminace. Není možné, aby tam byly dvě ženský u toho, to je prostě nesmysl. A vlastně tam ani žádná jiná podezřelá víceméně nebyla. I když dneska už máme zase malinko nový směr, který nám ještě potvrdí ty staré směry, protože příběh Otilie Vranské to je never ending story, jo? Jedeme dál. Takže ta genetika ještě možná promluví, uvidíme. Ale v každém případě on říká, hele, to je prostě kontaminace z těch Košic při pitvě, protože tak, jak oni tam postupovali, tak oni tam skutečně udělali strašnou spoustu chyb a tohle může být jedna z nich.
12: A jak se tedy podařilo pachatele usvědčit?
11: To je ucelený řetěz nepřímých důkazů. Když jsme to konzultovali i s právníky, tak říká jasně, tohle by nebylo problém zažalovat vůbec. Nepřímých důkazů je skutečně celá řada. A to, že se jim ale věnovali i ti detektivové za první republiky, to je z toho spisu úplně jasně vysvítající. Akorát, že oni to nikdy nedotáhli k závěru. Oni prostě nikdy nekonstatovali, a já jsem přesvědčený o tom, že neměli možnost konstatovat, on je tím vrahem. Ale pracovali na něm, ne na žádném jiném rotmistrovi. Oni tady měli v Praze řadu rotmistrů, které museli identifikovat a nikoho neprověřovali tolik jako jeho. Prověřovali okolí jeho bydliště a podobné věci. My jsme zjistili potom, že byl ženatý, byl v rozvodovém řízení, měl dítě, těch nepřímých důkazů byla skutečně celá řada. Další vlastně vyplynuli v okamžiku, kdy jsme zjistili, kde bydlel. Vlastně my jsme našli místo činu, které ale bohužel už od 80. let neexistuje, protože ten dům byl zbouraný. A pak jsme podle sčítacích archů a dalších materiálů zjistili, kdo všechno bydlel v tom domě s ním. No a tam potom zjistíte, že tam s ním bydlela jeho sestra se svým švagrem a další věci. A teď si to skládáte takhle dohromady a nakonec vám z toho vypadne ten nejpravděpodobnější průběh celé té věci a hlavně i toho, jaký měl možnosti ten skutek spáchat úplně v klidu a v tichosti a jak se zbavit těla. Tam je velmi zajímavé to, že nikdo z detektivů neprověřoval jeho bydliště přímo konkrétně tam. Oni ho tam zatkli a potom údajně prověřili jeho alibi a pustili ho. Druhý den se vrátil, vypovídal jinak, no nicméně ani to ty detektivy nepřimělo k tomu, aby navštívili jeho byt. Otázka je, co by tam mohli zjistit. Oni mohli zjistit maximálně krevní stopy. Neudělali to, takže ta možnost potom byla, že zjistíme, kde bydlel, uděláme to my. No, my jsme zjistili, kde bydlel, ale pak jsme zjistili, že ten dům už nestojí. Takže tam těch nepřímých důkazů bylo tolik, ani jeden z nich nebyl přímý. Přímý by bylo doznání, genetika, krevní stopy, které by byly jasné a podobné věci, nebo udání. No nicméně ten řetěz byl úplně tak ucelený, že můžete přemýšlet, jak chcete, a nenajdete tam jiného podezřelého.
12: Kufry, ve kterých byla Otilie Vranská, jsou u vás v muzeu. A kde leží Otilie Vranská?
11: To jsme taky zjistili. A díky badatelům, protože já si pamatuju, že před vydáním knihy tak jsem měl poslední přednášku v Národní knihovně. Povídal jsem o Tilly Vranské, že bohužel nevíme, kde je pochována, že prostě to nemůžeme fakt najít, protože ta zpráva, kterou jsme našli, tak říkala, že je pohřbená na společném pohřebišti na Olšanském hřbitově. Tak jsem říkal, fajn, to najdem. To společné pohřebiště podle vedení, tehdejšího vedení hřbitova, bylo 14 šachtových hrobů, kam se ukládaly ostatky ze zrušených hrobů. My jsme všechny odevřeli a všechny ostatky jsme vyskládali, protože se to mělo rekonstruovat díky nám. Já jsem si připadal jak Hamlet, tolik lebek v ruce člověk jen tak nemá. Ani jedna nebyla otýra. Teď jsme říkali, no ale kde teda je? A všichni nás tenkrát přesvědčovali, že neexistovalo jiné společné pohřebiště. Jenomže pak se ukázalo, že to nebylo společné pohřebiště, ale pohřebiště chudých a nemajetných. A to leželo úplně v zadní části hřbitova směrem k takzvanému Červenému dvoru. Ten už dneska neexistuje, tam je nákladové nádraží. Nicméně už není potom problém vzít staré mapy. A tenhle badatel, který byl na té přednášce, tak mi poslal výstřižek z novin. Tam byla fotografie hrobu, ale to byly noviny z roku 1934. A zde leží pochována nešťastná Otýlie Vranská v hrobě číslo a popsaný kde. Tak jsem říkal, výborně. Taky jsme zjistili v průběhu hledání hrobu, že zrovna z roku 33 žádné hřbitovní záznamy nejsou. Prostě nejsou. No jo, ale díky tomu, že jsme měli tu fotku, ve který vzadu byl vidět ten Červený dvůr, tak jsme použili staré mapy, překryli jste to s novými mapami, zjistíte přibližně, kde to je, uděláte si různý ty trajektorie a pohledy a podobné věci, nafotíte si místo, abyste nakonec zjistila, že ta idea, aby Otýlie Vranská konečně měla svůj označený hrob, protože si ho zaslouží, teď co provedla, pane bože, nic, no tak nikdy mít nebude, protože leží na čestném pohřebišti pohřbených hrdinů Pražského povstání. Tenkrát v roce 45 se tohle pohřebiště zrušilo a začali se tam pohřbívat vlastně padlí hrdinové, jsou tam zahraniční vojáci, myslím, že bulharští, a jsou tam barikádníci. A ona je tam v té dobré společnosti někde mezi nimi. Takže bohužel exhumaci už nikdy neprovedeme, protože to už se prostě nedá. Ale aspoň víme, kde je.
12: Otevřeli jste ten případ v roce 2012 a trvalo to zhruba 10 let?
11: No, zhruba 10 let. To trvalo skoro 11, ale v tom byl covid taky. A třeba ty expertízy strašně zbrzdil, protože ty expertízy se ověřovaly i v zahraničí, aby to opravdu dělala to tady nezávislá agentura, vůbec ne kriminalistický ústav, protože my jsme se báli, myslím si, že je oprávněně toho, že první, co bude, tak někdo napadne, no jo, oni si to objednali u kriminalistického ústavu. Takže dělala to nezávislá agentura, která se tím zabývá, a dělali to ověřování i v zahraničí. Tohle všechno vám to prodlužuje a samozřejmě i do toho vstoupil covid, no a to máte 2 roky sem, 2 roky tam. Ale zase na druhé straně, my jsme to dělali při práci. Takže práce nejdřív a pak ten zbytek. A jo, já myslím, že těch 10 let se vyplatilo.
12: Obecně u těch odložených případů nebo pomníků, z vaší zkušenosti, jak s nimi začít při tom otvírání, na co se třeba zaměřit a co je tedy to nejdůležitější, jaká je vaše taková celková zkušenost po pátrání po vrahovi Otýlie Vranské?
11: Vy se především musíte dostat k tomu spisu, pokud existuje. Pokud ten spis neexistuje, tak už s tím nikdy podle všeho nic neuděláte. A samozřejmě, jak začít? Materiály, prameny, studium materiálu, vytěžit archivy, co to prostě jenom jde. Miloš Vaněček v novinách v dobových, třeba z první republiky, najde případ. A tenkrát je nějaké GDPR vůbec nezajímalo, takže oni tam popíšou případ, jména, příjmení, data narození, všechno. Zjistí, že to byla vražda, plácnu ve Vršovicích, no a začne obcházet archivy a hledat soudní spis. To je ten úplný začátek. Otázka je, na jakou dobu jste zaměřeni. Samozřejmě je období, s kterým nehnete, prostě nehnete. Vemte si, že budete mít vraždu z 60. let, tam neuděláte, pokud jste laik a obyčejný badatel, tak neuděláte vůbec nic, protože vás k těm spisům logicky vlastně nikdo nepustí. Když byste chtěla takhle třeba popisovat případ, i když už je mnohokrát popsaný, ale to neznamená, že je řečeno všechno sériového rámrázka z 50. let, no tak dobře, najdete spis, který existuje, a celý ten spis si musíte nastudovat. Podotýkám, že existují spisy a máme tam třeba jeden takový pěkný, je to vražda ze 74. roku a ten má přes 30 000 stránek. Takže je to časově náročné, Je to náročné i celkově, protože se matláte furt v jednom případu, ale je to nezbytné. A u těch starých případů je to jednodušší o to, že naši předkové byli velmi úsporní. Máte rozsudek trestu smrti nad vrahem Bočkem, který v roce 1907 zavraždil detektiva pětiletého na Žižkově při přestřelce. On dostal teda milost, ale ten rozsudek, který je ručně psaný, tak on má 3 stránky. Ze vším všudy, včetně zdůvodnění. Tam to máte o to jednodušší, ale složitější je ten spis najít. Takže dobový prameny a potom jít krok číslo 2. Samozřejmě do materiálů, které jsou v archivech, v soudech. A když už máte tohle, tak je bezva některého z aktérů mít třeba i toho detektiva. Tak mít příbuzné. Tam už přicházejí ke slovu, to jsme v týmu taky měli, paní Friedrichovou, genealožku. A to je neuvěřitelné, co oni dokážou najít. Takže i genealogie vlastně vám do tohohle bádání může vstupovat.
12: Všechny možné příbuzenské vazby.
11: Pachatelů, poškozených, detektivů. Čím víc těch informací získáváte, tím je to lepší. Když byste měla obrovské štěstí, no tak třeba na vás někde vypadne deník detektiva, že jo? No kéžby. Myslím si, že se nám to ještě nestalo. Takže prameny u těch starých a čím starší, tak tím ty prameny jsou složitější. U těch novějších je to další problém, protože tam to naráží na regulativy právní. Tam už vás do těch spisů nikdo moc nepustí. Vy se můžete dostat k rozsudku, které jsou veřejné, ale ty budou anonymizované. To znamená, že i to může být problém, ale zase v době internetu vy na spoustu věcí můžete najít dobové články, třeba z 90. let a roku 2000, kdy vlastně ty regulativy ještě nebyly takové a některé deníky si servítky moc nebrali, takže zveřejňovali fotografie, jména, příjmení, prostě všechno. Ale taky musíte koukat na to, co je bulvár a co není, což bývá taky složité, ale to, že je to bulvární zpráva, neznamená, že pro vás nemá nějakou hodnotu. Takže hledat. No. Jak já vždycky říkám, ono to je o hlavě, ale hodně o zadku. Vydržet u toho sedět.
3: Končí 4. díl a i příště zůstaneme u historie, protože nás čeká prohlídka Muzea policie České republiky. Naslyšenou za týden.
2: Pojďte se vrátit časem do doby, kdy bylo možné všechno. A co se nemohlo, to se obešlo. Devadesátky. Doba prvních svobodných voleb, změn v politice, ekonomice, ale i zločinu. Desetiletí, kdy se dělila federace, privatizovaly se obchody a průmysl, ale také se objevily mafie. Nejen ty domácí, ale i ruské a balkánské. A také doba boomu knižního trhu, erotických časopisů a pornoprůmyslu. Cyklus 90. léto poslouchejte každý všední den po 9. hodině večer. A vrátit se k němu můžete také na webu Plusu a v aplikaci Můj rozhlas. Hezké léto přeje Český rozhlas Plus. Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
13: Svět v té době bez dechu sledoval přistání lidí na měsíci. U nás byla už v plném proudu Husákova normalizace a ve střední Americe propukla prapodivná válka. Měla co dělat s fotbalem, ale nebyla jen o něm. Dnes se v posledním 4. díle speciálu Historie Plus o fotbalu poznamenaném válkou a politikou podíváme do roku 1969 a k poslechu vás zve Jan Sedmidubský.
2: Fotbal a válka.
13: A 15. června 1969 na sebe při kvalifikačních utkáních pro mistrovství světa v Mexiku 1970 narazily 2 středoamerické země, Honduras a Salvador. A když už ten los dopadl takto, bylo jasné, že může nastat problém? Na tuto otázku mi odpověděl sportovní novinář Stanislav Hrabě.
14: Ten může nastat kdekoliv, ten může nastat v politicky zmítané třeba v Evropě, to může nastat v Africe, nastalo to ve Střední Americe. Jenom bych upozornil, že to byla kvalifikační zóna CONCACAF, takže tam hráli pravidelně jako ty místní týmy a zvláštní to bylo v tom, že tuto zónu neskutečně vždycky úplně v pohodě opanovalo Mexiko, které hrálo na každém šampionátu, ale tím, že byl pořadatel, tak vlastně uvolnilo jedno místo někomu dalšímu. Takže do té doby to ani tak nebylo zajímavé, že věděli, že přijde Mexiko, pak tam byl byly USA, které sice hrály spíš americký fotbal nebo jiné ty sporty, baseball, ale taky mohli mít sílu. A teď najednou se bylo vidět, že někdo se může dostat na šampionát a v roce 70 už viděli, že to je velice prestižní i finančně zajímavý. Systém kvalifikací je nakonec semifinále dal proti sobě a nebylo to nějak řízený, byla to nejspíš náhoda, byl to prostě vývoj těch fotbalových střetnutí.
13: Na první pohled by se mohlo zdát, že podobně jako v Jižní Americe je fotbal i ve středoamerických zemích jednak lidovou zábavou, jednak pro vybrané jedince cestou nahoru, společensky i existenčně. To jistě platí, ale přesto tu rozdíly jsou, jak upřesňuje latinoamerikanista Radek Buben z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.
15: Fotbal v tomto regionu jako je důležitý sport, ale ne tolik, jak my si můžeme myslet. Ta Střední Amerika není fotbalově nějak úspěšná, ty země nejsou nějak silné fotbalově, výjima částečně Kostariky. A ve státě jako je Nikaragua i díky letité americké přítomnosti je mnohem oblíbenější baseball a tak dále. Podobně jsme v Panamě, to úplně ještě jinak. Takže to nejsou úplně ty fanatické fotbalové země. Není to ten jih Ameriky, který jako opravdu fotbalem žije. Ale ano, je to důležitá součást nějaké národní identity. Oni taky, tyto státy, mají ten problém, že oni nemají, tím jak jsou mladé, jednak oni nemají ty dlouhé dějiny. A oni na rozdíl opět od těch jihoamerických států nezažili dva žádné slavné války za nezávislost. Oni získali nezávislost vlastně poté, co opravdu španělská vláda definitivně skončila, tak elita těch zemí usoudila, děláme nezávislost. A původně dokonce se chtěli spojit s Mexikem a tak dále. Takže tam chybí jiná silná pouta národních identit, tak vlastně i ten fotbal jim může být, ale myslím si, ve srovnání s Evropou bych klidně neváhal povědět, že v Evropě najdeme mnohem větší fotbalový fanatismus než v Salvadoru nebo Hondurasu.
13: Fotbalový nacionalismus bychom tedy v pozadí událostí roku 69 možná hledali marně. Příčiny byly jinde.
15: Salvador v té době byla vlastně a zůstává nejhustěji zalidněná země na americkém kontinentu. V podstatě v ní žilo nějakých 3,6-7 milionů obyvatel na území, které ale bylo v rozloze 21 tisíc kilometrů čtverečních. Naopak Honduras byl pětinásobný, je to velká středoamerická země, ale je úplně jakoby vylidněná. Na jeho území v té době žilo o prakticky milion lidí méně. To znamená, ta hustota obyvatel byla taková, že zatímco v Salvadoru žilo 142 lidí na kilometr čtvereční, v Hondurasu to bylo pouhých tedy 21 obyvatel. To znamená, Salvador byl zalidněná země, ve které nebyla půda a byla to stále země zemědělská, ve které zejména káva se pěstovala a v podstatě, kdo se nedostal k pěstování kávy, tak neměl moc šanci se uživit, protože jiné možnosti tam moc nebyly. Naopak v Hondurasu té půdy bylo historicky dost. Byla to země primárně postavená na banánové produkci, která se pěstovala na pobřeží. Bylo tam velké množství státní neosídlené půdy, takže tohle byly dva první rozdíly. Druhý byl, Salvador byl výrazně průmyslovější země. Vydělával na takzvaném středoamerickém volném obchodu, na té zóně volného obchodu, která tam vznikla v 60. letech. Byla to ta země, která na tom vydělala vlastně nejvíce, protože se dostal na trhy sousedních států. Honduras na tom naopak zdaleka nejvíce prodělával, stále zůstával zemí, která dovážela průmyslové výrobky nyní od svých sousedů a vyvážela k ním primárně některé tedy produkty zemědělské, o které ale oni vlastně neměli zájem, protože je produkovali také. Takže Honduras byl vlastně systematicky naštvanou zemí.
13: Ty nepokoje propukly už před tím prvním zápasem Hondurasu, to jest 8. června 69. Já jsem tak trochu pochopil, že Honduras si začal, protože před tím hotelem, kde byli ubytovaní salvátorští fotbalisti, seděly dost neuvěřitelné scény.
14: Běžná věc. To se děje finál teďko, no, jako to se děje běžná věc, že ty týmy se musí hlídat, aby si ohlídat hotel by byl klid, ale je to i dneska, že prostě je ruch, aby se nevyspali, oni jako různě izolujou, takže to není nic neobvyklého, prostě, že přijedete na cizí území jako hosté, tak se snaží vás i tak rozhodit, samozřejmě pak tam, že třeba dopravní obslužnost, stravování a podobně, prostě jde o tolik a říkám, děje se to ještě dneska finál, myslím v hokeji a v dalších těch velkých sportech, takže to bych neviděl, že by to bylo něco výjimečného.
15: Ten fotbal vlastně byl důsledkem pouze, podobně jako ta válka, vyšel ze stejného v podstatě zdroje. Tím zdrojem byl fakt, že opravdu Honduras se viděl jako poražený celé té modernizace toho regionu od 50. do konce 60. let a Salvador viděl jako vítěze. A v momentě, kdy v Hondurasu docházelo k tomu, že do té doby dominantní americké banánové společnosti začaly mechanizovat zemědělství, nezaměstnávali vlastně tolik lidí, ti lidé neměli čeho se chopit, když se zvětšoval počet velkostatků v Hondurasu, kdy honduraská elita začala více chovat tedy dobytek, začala více vyvážet hovězí maso ze Spojených států, Američané tomu byli nakloněni, opět jako forma vlastně i pomoci těmto zemím, tak najednou tam byl hlad po půdě a opět ani honduraská vláda nechtěla sáhnout na půdu domácí pozemkové elity, protože s ní byla spojena. To byl opravdu oligarchický mechanismus. Jako nedovedeme si představit, že by Andrej Babiš teď tomu prováděl pozemkovou reformu v Česku. A stejně tak, ale se nedovolila sáhnout na půdu těch amerických společností. Ty vlastnili až 10% té půdy v zemi. Drželi ji často mnohem více, než ji používali, respektive mnohem více, než ji používali, i z důvodu, aby nikdo jiný jim nemohl v tom pěstování konkurovat. A najednou se ukázalo, že je možné sáhnout na tu půdu jednak vlastnímu cizinci, to znamená lidmi ze Salvadoru, ať už legálně nebo ilegálně, nebo na tu půdu, která je státní, nebyla zatím využívána, na které opět zejména tedy ilegálně fungovali obyvatelé Salvadoru. A pozemková reforma z roku 67, která prohloubila reformu z roku 62, v podstatě už byla jednoznačně antisalvadorsky orientovaná. A v lednu 1969 honduraská vláda odmítla prodloužit migrační pakt se Salvadorem a v podstatě začala se chystat masivní deportace salvadorismu z té země, včetně toho, že se objevily v Hondurasu nacionalistické parastátní skupiny, konkrétně takzvaná Mancha Brava skupina, opravdu taková jakoby bojůvka, která se dopouštěla čas od času útoků na obyvatele salvadorského původu nebo domnělé salvadorského původu.
16: Napětí mezi dvěma středoamerickými republikami Hondurasem a Salvadorem dále trvá. Obě země přerušily před 14 dny diplomatické styky po řadě incidentů, které následovaly po sportovním zápase mezi národními týmy obou zemí. Oba státy podaly stížnost Organizaci amerických států. Ta vyslala do této oblasti zvláštní komisi. Honduraské úřady vydali rozkaz farmářům v oblasti salvadorských hranic, aby opustili svá obydlí vzhledem k možným vojenským operacím. Tisíce rodin se už stěhují do vnitrozemí.
15: Během jara a léta 1969 se ty útoky násobily a lidé z Hondurasu začali odcházet toho salvadorského původu a samozřejmě vedle toho, co se jim negativně dělo, tak se ty věci dofukovaly v salvadorském tisku a tak dále a obě dvě ty země najeli na velmi napjatou jakoby komunikaci a na budování vlastně velmi negativních stereotypů u národů, kde se velmi těžko budují, poněvadž vy nemáte rozdíly jazykové, nemáte rozdíly náboženské, nemáte rozdíly etnické, ale i tak se prostě povedlo oběma těmto zemím vykreslit toho druhého, jako buď tedy toho závistivého, to je ten Honduras, závidí nám úspěch, nebo v případě Hondurasu líčit ty Salvadorany jako cizí v podstatě invazory, kteří jsou líní, alkoholici a tak dále. Existuje spousta studií, které ukazují velmi krásně, jak se během pár měsíců v obou dvou zemích ten obraz toho druhého extrémně zhoršil a vyhrotil.
17: Na závěr si ještě poslechněte dálnopis, který jsem dostal od našeho latinskoamerického zpravodaje Dušana Rupelta. To, co před měsícem začínalo na fotbalovém hřišti, přerostlo v posledních hodinách v opravdovou válku. V akci už nejsou rozvášnění fanouškové, ale letectvo a armády dvou středoamerických minirepublik, z nichž jedna Honduras má 2 miliony obyvatel a druhá Salvador kolem 3 milionů. V obou zemích jsou u moci vojenské režimy, které zřejmě využívají, tak jak se to někdy stává, i sportovních utkání jako záminky tentokrát svých minimocenských cílů.
14: Tenkrát to bylo takový pravidlo, že se rozhodovalo body, nikoli góly, takže přestože první zápas vyhrál Honduras pouze 1-0 a v odvetě prohrál 3-0, tak musel být ještě třetí rozhodující. Začalo se samozřejmě vyčítat, že ty Salvadorčané, kteří žijí na území Hondurasu, šli fandit, šli na ten stadion, že fandili vlastně svými, když byli v Hondurasu. Teď došlo vlastně k vyhoštění těch zemědělců. Takový zajímavý je, že bylo vyhoštěno několik tisíc a dokonce snad 400 dětí, které už se narodili v Hondurasu. Takže podle dnešního práva vlastně už by mohli být jako uznávaný všeobecně, narodili se na ty státu, tak mají i to občanství, takže byli s těma Salvadorčany vyhoštěni taky. Jo. Nakonec se to naoznačilo jako 100hodinová válka, bohužel těch mrtvých tam bylo dost. Odhaduje se, že kolem 6 tisíc lidí že zemřelo, což je opravdu neskutečně hrůzné číslo.
15: Ten fotbal pouze akceleroval něco, co by se asi stalo tak jako tak. Ono, ten fotbal je něco, co je jenom jedním z kroků v tom napětí, protože v momentě, kdy v podstatě z Hondurasu odchází obyvatelé salvadorského původu a Salvador začíná chystat po vzoru Izraele, velmi jakoby po vzoru vlastně šestidenní války, nějakou velmi rychlou operaci, kterou než se svět zpamatuje, tak by dokázal získat takové pozice, na jejich základě by jednak si mohl vynutit návrat těch lidí, anebo odškodnění. Salvador se samozřejmě bál, že několik set tisíc lidí, co se vrátí do země, kde není půda, najednou tu zemi destabilizuje. A ten fotbal jako v červnu 1969, byly to nejprve dva zápasy, jeden v Hondurasu, který Hondurasané vyhráli, už tehdy na tu salvadorskou reprezentaci velmi bučeli a tak dále, nenechali je spát, dejme tomu v hotelu, aby nebyli čerství a tak dále. Potom odveta, kterou zase vyhrál Salvador doma, která byla ještě tvrdší, tam byli zabiti asi i dva fanoušci Hondurasu, mluvilo se i o znásilňování honduraských žen na stadionu přímo, vlajka honduraská byla stržená, byl tam místo ní pověšen špinavý hadr, na hráče se házeli pytlíky sled s čím, ani nebudu popisovat s čím a tak dále. A potom ještě ty dvě země, aby toho nebylo málo, čekalo, protože to bylo vlastně 1-1, tam se hrálo na vítězství, takže to bylo nerozhodně, tak je čekal zápas v Mexiku, který tedy 27. června Salvador v prodloužení vyhrál. V ten moment, už to bylo den poté, co Salvador ukončil diplomatické styky s Hondurasem a už to byl moment, kdy pomalu organizace amerických států začala do toho vstupovat, by viděla hrozící válečný konflikt a v tomto momentě se ještě konal tedy ten fotbalový zápas. Takže nakonec se Salvador kvalifikoval na mistrovství světa, ale mezi tím v podstatě již organizace amerických států vyzývala obě dvě země, aby alespoň podél svých hranic udělali nějakou demilitarizovanou zónu bez vojenské přítomnosti a tak dále. Ale Salvador v této době, jeho vláda prezidenta tedy Fidela Sánchez Hernándeze, byla rozhodnuta zaútočit. Byla rozhodnuta i z toho důvodu, že se obávala, že pokud to neudělá, tak nastoupí jiná potenciálně vojenská chunta, že by byla svržena za zbabělost. Ale také se obávala toho masivního návratu a toho národního ponížení, takže už byli v tento moment rozhodnuti k útoku, také byli mnohem lépe vyzbrojeni.
17: Všechna smírčí jednání Organizace amerických států, která se postavila do funkce rozhodčího, byla dosud marná. Včera zaútočila salvadorská letadla na několik honduraských měst a vzápětí na to honduraská letadla na několik salvadorských. Začala tedy fotbalová válka v plné síle a nikdo z diváků neví, kde to může všechno skončit. Z vojenského hlediska má větší šance Honduras, který má nejsilnější letectvo ve Střední Americe. Na druhé straně však salvadorští vojáci jsou tradičně mnohem více disciplinovaní a mají vojenského ducha. Takže typovat vítěze je zatím velmi těžké.
18: Když se dnes podíváme na fotografii z klíčového zápasu mezi oběma zeměmi v Mexiku, zarazí nás poloprázdné tribuny. To znamenalo jediné. Mezinárodní fotbalová asociace po obou skandálních kvalifikačních zápasech z 8. a 15. června neponechala nic náhodě.
14: FIFA už byla trošičku dál, protože samozřejmě pořádala šampionáty v nesmírně složitých obdobích od 30. let a už začala reagovat. Tehdy zaprvé opravdu se nevědělo, že ten Střední Amerika je tak třaskavá, protože říkám, tam byl většinou klid, tam se hrála kvalifikace, vyhrál Mexiko, jak se říká, naprostou převahou a ty amatérský týmy, jak říkám, odstupovali z kvalifikace, spíš to byla taková prestiž a najednou cítili tu velkou možnost zase na šampionát. Takže FIFA na to reaguje tak, že nedává a priorně nelosuje třaskavé země proti sobě. FIFA potom na tom reagovala aspoň tak, že ten rozhodující zápas, že se nesměl hrát. ani v jedné zemi a hrál se na Mexiku, což bylo zase dobrý, že tam byl na tom aztéckém stadionu, kde se potom se hrálo včetně finále, takže si to vyzkoušeli. A přestože to je stadion, který má kapacitu, tehdy měl přes 100 tisíc, určitě snad 105 tisíc a něco, tak tam pustili 30 tisíc diváků pro jistotu, aby se zabránilo dalším provokacím a konfliktům.
18: Je zvláštní, když se menší země vojensky vrhne na většího souseda, byť je lépe vyzbrojená, i když k té výzbroji se ještě vrátíme. V čase mezi posledním zápasem obou zemí v Mexiku a vypuknutím takzvané 100-hodinové války uplynulo dalších 14 dnů. Během nich už ale probíhaly cílené přípravy Salvadoru na konflikt, bez ohledu na to, že v Mexiku jeho fotbalová reprezentace vyhrála a národní pohana by tím mohla být zlikvidována.
19: Opravdu ten fotbal tam nehrál takovou roli, to byla spíš shoda okolností, že se to dělo, ničemu to nepomohlo, samozřejmě umocnilo to tu lidovou mobilizaci, že ty obě dvě země

0: Co měl slabší proti Hondurasu, bylo letectvo, protože Honduras, jak budoval své ozbrojené síly později, tak paradoxně vlastně kladl větší důraz na tu modernější složku a hlavně jeho vojenský diktátor na konci 60. let byl z leteckých sil, takže honduraské letectvo bylo o něco vybavenější a hlavně vycvičenější, ale pro milovníky zbraní to byla poslední válka, kde se utkali v stroje fakticky z druhé světové války. Na obou dvou stranách létaly adaptované ale Mustangy nebo Korzáry a létaly adaptované Dakoty, které byly v podstatě civilní letadla, z nich se schazovaly často opravdu formou schození jako v první světové válce, hození bomby dolů, prostě bomby. Takže to byla velmi, velmi z tohoto hlediska osobitá válka, ale ta honduraská pozemní armáda byla mnohem méně jednak vyzbrojená a vycvičená, ale hlavně Honduras opravdu nečekal, že ten Salvador by v regionu, kterému dominují Spojené státy, které nechtějí válku, které mají páky na obě dvě ty země, že by Salvador zkusil provést tu válku. Ale Salvador viděl izraelskou akci v roce tedy 67 a hodlal ji zopakovat. A 14. července v 18.10 večer tedy, to znamená ve velmi vlastně neobvyklou dobu začít útok v těchto hodinách, zahájil prostě Salvador bombardování několika cílů v Hondurasu, včetně letiště v hlavním městě Tegucigalpě.
1: Posloucháte speciál Historie Plus o roli fotbalu ve válečných konfliktech. Poslechnout si ho můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikací.
2: Ta válka nakonec byla vlastně dvoudenní. Co se za tak krátkou dobu dalo vojensky stihnout a co mělo ale původně být vlastně tím cílem Salvadoru?
0: Ona byla vlastně pětidenní. Ano, ty tvrdé boje na zemi trvaly v podstatě dva dny. Cílem Salvadoru bylo postoupit co nejdále do Hondurasu, eliminovat rychlými údery jeho letectvo, zabrat co nejvíce území a to území potom využít jako vyjednávací pozici pro návrat obyvatelstva, pro získání odškodnění za zabavený majetek, ale také pro uklidnění domácí nacionalistické vlny, která byla ponížena tím, co Honduras dělal tomu salvadorskému obyvatelstvu. Ten počáteční útok byl velmi úspěšný Salvadoru, ale i tam se samé projevovaly nedostatky té armády. Hlavně Honduras dokázal v jeden moment leteckým mostem přesunout k hranicím část dokonce prezidentské gardy, která dokázala zdržet ten salvadorský postup. Honduras byl pak úspěšnější ve vzduchu, dokázal vlastně zničit pětinu zásob benzínu, paliv tedy v Salvadoru svými nálety. A v podstatě v momentě, kdy plně vstoupilo mezinárodní společenství, respektive americké společenství do té války a pohrozilo oběma zemím sankcemi, zejména tedy Salvador, který byl asi oprávněně označen za agresora, byť oni zase tu válku začínají tím vyháněním toho obyvatelstva, tak v tento moment i ta salvadorská vláda, která sice chystala ještě dokonce výsadkovou operaci u hlavního města Hondurasu, oni chtěli zabrat hlavní město, aby měli co nejvíce tedy těch karet v ruce pro to jednání, tak ta salvadorská vláda vlastně také k tomu 18. červenci akceptovala příměří a začalo se tedy vyjednávat. Tím pádem ta válka, ona, my ji nazýváme fotbalová, ale v tom regionu se nazývá 100-hodinová válka. Byla to válka, která opravdu trvala těch zhruba 5 dní, z čehož 2 dny na té zemi byly opravdu velmi brutální. My si musíme uvědomit, že ta honduraské ztráty jsou uváděny na 1500 lidí za takhle malou krátkou dobu. Bylo to dáno i tím, že na straně Hondurasu bojovali civilisté z těch zabraných oblastí a tam tedy salvadorská armáda se nesporně dopustila mnoha zločinů, protože automaticky popravovala každého, koho našla s něčím, jako je zbraň. A vy jste v regionu, kde každý má mačetu. To znamená, opravdu tam i tyto věci ošklivé se děly. Pokud bychom to brali fotbalově, tak ta první obětí té války byla salvadorská faninka Amélie Bolaños, která se potom prvním prohraném zápasu zastřelila, spáchla sebevraždu a v tom Salvadoru se stala hrdinkou té země, jo, že ona neunesla tu porážku fotbalového týmu v kvalifikaci na mistrovství světa. Vemte si, když se podíváme na neúspěchy českého fotbalu, kolik bychom zde měli za, od roku 2006 do dnes tedy sebevrahu. Takže ti civilisté byli opravdu oběti na té hlavně honduraské straně, ta salvadorská obětě, ta nejslavnější Amélie Bolaños. Ale je to zrážející, ten počet obětí. Oni obě dvě ty strany své negují tu výši těch svých. Paradox, Honduras krátce po té válce oznámil, že padlo 99 jeho vojáků. CIA v té samé době, která měla ty země opravdu pod kontrolou a jejich armády pod kontrolou, pověděla, ne, bylo jich minimálně 1500.
2: Asi nepřekvapí, že obě země se považovaly za vítěze konfliktu.

0: projektu, ale zároveň platí, že Salvador z dlouhodobého hlediska na takzvanou fotbalovou, nebo chcete-li 100-hodinovou válku, doplatil mnohem víc.
1: Ty desetitisíce navrátivších do země opravdu destabilizovali už tamní prekarizovaný trh práce a trh s půdou a i díky dalším tedy politickým problémům v zemi, zejména čím dál tím více antikomunistickému postoji té salvadorské elity, která pak znemožnila jakoukoliv demokratizaci s tím, že vyhrají demagogové nebo prokomunisté, tak v podstatě ta země směřovala k tomu, že její interní problémy se na konci 70. let úplně vymkly mimo kontrolu a v roce 1979-1980 v té zemi začíná občanská válka, která bude trvat až do roku 1992 a která bude stát 70 tisíc životů. Tomu se ten Honduras dokázal vyhnout. On po té válce, ti vojáci v podstatě zavedli takovou více redistributivní, více můžeme povědět levicovou politiku, protože jakoby ocenili ten rolnický lid, který se postavil také na těch hranicích tomu invazorovi a ten Honduras se dokázal vyhnout internímu vojenskému konfliktu, který v 70. hlavně 80. letech zachvátil Guatemalu, Salvador, Nicaragua.
0: Jak by to vypadalo dnes po víc než 55 letech od krvavé války v létě 69, pokud by se obě mužstva zase postavila proti sobě?
2: Bude to napjaté jako vždycky, prostě jako když my budeme hrát se Slovenskem. Bude to samozřejmě méně napjatější, než budou hrát Chorvati se Srbama. Bude to asi na takový úrovni, jako když budou hrát Chorvati s Bosnou Hercegovinou, že když si měli nějaký konflikty nebo tohleto, tam se to prostě přelnulo. Říkám, ta situace byla naprosto výjimečná a ta Střední Amerika, jak říkám, má pořád tu svoji politickou stabilitu, nestabilitu, takovou tu střídavou, ale myslím, že to je tolik let, že ten konflikt si samozřejmě kdo připomene, ale není to už ten třaskavý náboj, aby to vyvolalo a priorně nebo okamžitě nějaký další reakce.
1: Ty staré události opravdu byly vyvolány jinými věcmi a ten výbuch, sice ono to bylo velmi ošklivé, ale myslím, že občas to, co vidíme mezi fanoušky Celticu a Glasgow Rangers jako ve Skotsku, takže si to nezadá s tím, co se dělo kolem těchto zápasů. A nechci tady teď mluvit o tribuně Sever a Slávě Sparta, ale ono to bylo to ošklivé, ale vemte si, že to bylo v situaci, kdy mezi těmi státy se již v podstatě blížila válka a kdy z jedné země byly deportováni obyvatelé té druhé, tak na to v zásadě ještě to úplné drama nebylo.
0: A tím končí čtvrtá část cyklu o fotbalu a politice. Děkuji za spolupráci autorovi námětu Stanislavu Vintrovi, dramaturgyni Veronice Kindlové, archiváři Peteru Markovskému a zvukovému mistru Radku Veselému. Děkuji za spolupráci na pořadu fotbalovému novináři Stanislavu Hraběti a latinoamerikanistovi z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Radku Bubnovi. A s vámi se pro tuto chvíli loučí a za pozornost vám děkuje Jan Sedmidubský.
3: Vojenské intervence.
4: Maďarská revolta proti domácím stalinistům i maďarskému komunismu dozrávala několik let. Protesty v roce 1956 odstartovali studenti.
5: To, co začíná 23. října 1956 jako demonstrace studentů, masová demonstrace v Budapešti, se postupně přelívá v jakési pouliční srážky a konflikty s tou maďarskou mocí.
3: V Tématu Plus v sobotu po 20. a v neděli po 11. hodině na Plusu. Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: V Doksanech na Litoměřicku padl absolutní teplotní rekord, bylo 40,8 stupně. Češi odletěli pomáhat do Venezuely, po zemětřesení je tam už přes 900 obětí. Fotbalová reprezentace se po konci ve skupině vrátila z mistrovství světa a hromadná nehoda zpomalila provoz na D11 na 7,5 km směrem do Prahy. Zítra bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 35 až 40 stupňů. Je sobota 27. června, vysíláme hlavní zprávy. Dobrý podvečer vám přeje Martin Benda.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Česku dnes padaly teplotní rekordy, a to i ten absolutní. Stanice v Doksanech na Litoměřicku odpoledne naměřila 40,8 stupně Celsia. To je o 4 desetiny víc, než byl dosavadní rekord ze srpna 2012, který drželi Dobřichovice u Prahy. Kvůli horku často vyjížděli záchranáři.
7: Nejčastějším pacientem je člověk v seniorním věku, který trpí jedním nebo vícero chronickými onemocněními.
8: Říká mluvčí pražských záchranářů Karel Kirs. Zdravotníci taky ošetřovali několik hasičů zasahující u požáru. Horko ovlivnilo i dopravu v Praze. Podle mluvčí dopravního podniku Anety Řehkové jezdí tramvaje kvůli prověšeným trolejím pomaleji a nabírají zpoždění.
9: Podnik musel plošně snížit rychlost tramvají na 40 km v hodině.
8: V neděli by mělo být ještě tepleji. Rekordy navíc můžou padat i v noci. Na Moravě meteorologové prodloužili výstrahu před extrémními teplotami až do pondělí. Ve zbytku Česka se začátkem příštího týdne ochladí. Eliška Zábrocká, Radiožurnál.
6: 1700 lidí se dnes přišlo ochladit třeba na koupaliště v Brně Zábrdovicích a je tam i reportérka Alena Hesová.
10: Sluníčko i teď v podvečer pořád dost peče, momentálně je tady 36 stupňů Celsia a odchází opravdu zatím jenom málo kdo. Většina lidí se pořád koupe, další odpočívají na dekách ve stínu pod stromy. Na slunci leží opravdu jenom málo kdo. A v obou bazénech se to hlavně dětmi jenom henbží. Takové množství lidí znamená i nápor pro plavčíky. Kolem jednoho z bazénů jich teď chodí v bílých tričkách a červených šortkách aktuálně 6 a poměrně často se snaží především divoké děti trochu usměrnit hvízdáním na píšťalku. Během dne nemuseli provozovatelé vstup uzavírat, na maximum kapacity se zatím nedostali. I zítra očekávají velký zájem návštěvníků, a to nejen na tomhle koupališti. Z Brna Alena Hesová, Radiožurnál.
6: Teplotám nad 35 stupňů Celsia dnes čelí skoro 200 milionů Evropanů. Italští farmáři se obávají vysychání nejdelší řeky Pád. V Německu, kde naměřili rekordních 41,5 stupně, kvůli horku omezují železniční dopravu. Vláda ve Francii pak řeší mimo jiné vysoké teploty v nemocnicích.
11: Nemocnice nebyla klimatizovaná, v pokoji bylo alespoň 42 stupňů. Musela jsem si přinést vlastní klimatizaci, abych ochránila své dítě a sebe.
12: Popsala televizi BFM Saro Usejnovová, která rodila v pařížské nemocnici Lariboisière. Premiér Sebastian Lecornu svolal krizový štáb a odsouhlasil objednávku 30 000 klimatizací do nemocnic. Paříž kvůli horku a tlaku na zdravotnická zařízení zrušila hudební festival Solidays, kterého se mělo zúčastnit přes 20 000 lidí, a posunula taky termín pochodu hrdosti. Meteorologové předpovídají větší ochlazení z neděle na pondělí. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
3: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
6: Mezinárodní námořní dopravci varují, že jejich lodě při proplouvání Hormuzským průlivem nadále nemají zaručenou bezpečnou cestu. V praxi tak podle nich nefunguje americko-íránská dohoda. Cena pojistky na tankerovou loď vzrostla na více než 1 milion dolarů.
13: Írán nově vyžaduje, aby si lodě elektronicky vyřídili takzvanou záruku bezpečného průjezdu u nově zřízeného úřadu. Jenže e-maily se podle CNN vracejí jako nedoručitelné. Místo jedné trasy musí kapitáni vybírat ze tří různých koridorů. Hrozí jim ale, že pokud zvolí íránskou trasu, časem na ně dopadnou americké sankce. Napjatá situace se v týdnu ještě vyhrotila po íránském útoku na nákladní loď a páteční americké odvetě. Dnes si obě strany navzájem vyčetly další útoky v regionu. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
6: Lidem zasaženým zemětřesením ve Venezuele budou pomáhat čeští hasiči a záchranáři. Odletěli popolední. Venezuela hlásí už 920 obětí a přes 3000 zraněných. Další jsou pohřešovaní.
14: Podle generálního ředitele hasičského záchranného sboru Vladimíra Vlčka odlet speciálního týmu zdržela doprava.
15: Česká republika nemá takový transportní prostředek, nemá takový letoun, aby jsme mohli přepravit celý těžký tým. Nakonec za pomoci armády České republiky se podařilo zajistit letoun pomocí NATO.
14: Záchranáři ze záběrů odhadují, že situace bude podobná jako v Turecku v roce 2023, říká velitel záchranného oddílu Petr Vodička.
16: Některé ty objekty skutečně vypadají tak, že by v nich ještě lidé mohli přežívat. Bohužel některé vypadají velmi poškozeně.
14: Do Venezuely odletěli kromě specializovaných hasičů také statici, specialisté na drony a kynologové s 8 záchranářskými psy. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Radiožurnál.
6: Dnes je to přesně 76 let od justiční vraždy Milady Horákové. Komunisté ji 27. června 1950 popravili spolu s dalšími třemi muži v pražské pankrácké věznici. Předcházel tomu vykonstruovaný politický proces. Výročí jejich smrti dnes se připomíná Den památky obětí komunistického režimu.
17: Slavný státní soude, je mi těžko. Přetěžko.
18: Říká politička a právnička Milada Horáková na dobovém záznamu z procesu. Během něj čelilo obžalobě z velezrady a vyzvědačství pro Západ dalších 12 lidí. Jejich doznání byla ale vynucená a celý soud, včetně výpovědí obžalovaných, byl dopředu připravený, říká historik Jan Sinek.
19: Byl v podstatě už jenom takovým jaksi divadelním představením, které bylo předem připraveno a inscenováno.
18: Horáková je jedinou ženou, kterou u nás komunisté popravili z politických důvodů. Rozsudek v roce 1968 zrušil Československý nejvyšší soud. Plná rehabilitace odsouzených byla ale možná až po sametové revoluci. David Šalek, Radiožurnál.
20: Čeští fotbalisté se vrátili z mistrovství světa. Na šampionátu se představil národní tým po 20 letech. Ve třech zápasech ale získal pouze jeden bod a ze skupiny nepostoupil.
21: Nejsem naštvaný ani nazlobený na kluky, protože si myslím, že opravdu ten strop převedli v tom, že postoupili do mistrovství světa.
22: Řekl generální manažer Pavel Nedvěd po návratu týmu ze šampionátu. Cílem byl postup ze skupiny, který reprezentace nesplnila.
23: To hodnotím já jako ten jako neúspěch. Nejenom týmu, ale i můj osobní. Myslím si, že to mužstvo se nedotklo svýho prahu maximální výkon. Který je schopný.
22: Našel hlavní příčinu neúspěchu trenér Miroslav Koubek. Ten sice míchal na šampionátu sestavou, ale výsledky změny nepřinesly a nezlepšila se ani předvedená hra. Přesto by Koubek na lavičce národního týmu končit neměl.
21: Absolutně ne. Máme trenéra, kterýho jsme chtěli, v tom se nic nemění.
22: Prohlásil Pavel Nedvěd, který má s trenérem Koubkem předložit vedení fotbalové asociace podrobnou analýzu neúspěchu na mistrovství světa. Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
20: Fotbalisté Chorvatska večer zabojují na šampionátu o postup do play-off. V závěrečném utkání skupiny L nastoupí ve 23 hodin proti Ghaně, která už má účast ve vyřazovacích bojích jistou. Ve druhém duelu se vedoucí Anglie utká s poslední Panamou. V noci na neděli bude hrát Demokratická republika Kongo s Uzbekistánem, Kolumbie s Portugalskem, Alžírsko s Rakouskem a Jordánsko s Argentinou. Tenistka Karolína Muchová získala v této sezóně druhý titul na okruhu WTA. Po únorovém triumfu v Kataru na tvrdém povrchu teď uspěla na trávě v Bad Homburgu. Finále v Německu porazila Japonku Osakovou, která zápas za stavu 1-6 a 0-1 kvůli zdravotním potížím skrečovala. Pokračuje Muchová. Po titulu se Muchová v pondělním vydání žebříčku WTA posune na 9. místo.
24: Na D11 u Jiren a na 35 u Sichrova. Na D11 z Hradce Králové do Prahy pomalu u sjezdu na Úvaly. Na 7. kilometru se srazilo několik vozidel, blokují připojovací pruha také levý. Jede se pouze pravým, na místě policie, hasiči, sanitka, je tam krátká kolona, ale brzdí se prudce. Na silnici 35 z Turnova do Liberce zvolněte za sjezdem na Sichrov. Na 38. kilometru hlásíte nehodu.
25: Jsou tam dva osobáky, jeden stojí v levém pruhu, druhý je v pravý škarpě. Jsou tam hasiči, je tam sanitka.
24: Místo je už označené, kolona se netvoří. A na D52 z Mikulova do Brna pozorně u nájezdu od Hrušovan na 16. kilometru chystají odtah porouchané dodávky. Blokovaný je připojovací pruh, ten je tak výrazně kratší. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
6: Zítra bude jasno nebo skoro jasno. V západní polovině Čech se později odpoledne a večer můžou při zvětšené oblačnosti ojediněle vyskytnout přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty 35 až 40 stupňů. Tolik hlavní zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
26: První kompetenční žaloba v historii Česka. Prezident Petr Pavel v předběžném verdiktu ústavního soudu uspěl a na summit NATO do Ankary by v červenci měl odjet. Český rozhlas a Česká televize za sebou mají výstražnou 24-hodinovou stávku. Jak to před historickou budovou na Vinohradské 12 vypadalo? Velkou část Evropy, včetně Česka, sužuje silná vlna veder. A proč rezignoval na svou funkci britský premiér Keir Starmer? Je tu souhrn důležitých událostí tohoto týdne. Týden plus. Příjemný poslech přeje Tereza Chlubná.
3: Týden plus.
26: Ostrý spor prezidenta Petra Pavla s vládou premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO vygradoval tento týden kompetenční žalobou u ústavního soudu. Ten v předběžném opatření nařídil kabinetu, aby vyslala hlavu státu na summit NATO. Toho se tak prezident Petr Pavel zúčastní i přes nesouhlas vlády, která nejdřív na začátku týdne rozhodla, že Pavel do Ankary nepojede. Jenže ústavní soud nakonec později v týdnu rozhodl opačně, tedy že Pavel pojede. Například ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů mluví o ústavním puči. Že ministerstvo zahraničí prezidenta Pavla na summit skutečně akreditovalo, chce rezort oznámit až po tomto víkendu. Tématu se věnoval redaktor Krištof Jiřík.
0: Petr Pavel prohlásil, že pokud je prezident součástí delegace, tak je automaticky jejím vedoucím. Reagoval tak na slova ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů. Podle něj totiž delegaci povede předseda vlády Andrej Babiš z ANO a o roli Pavla v Ankaře by měla rozhodnout vláda až na pondělním zasedání. S tím ale prezident Pavel nesouhlasí.
1: Pokud je prezident v jakékoliv delegaci, je automaticky vedoucím této delegace. O tom, jestli se zúčastní kterékoliv součásti summitu, tedy neformální večeře nebo hlavního jednání, rozhodne prezident, ne vláda, ne ministr zahraničí.
0: Na jeho výroky premiér Babiš řekl, že spor poškodí pověst Česka v zahraničí.
2: Je to směšné, je to trapné, budeme zase světoví a teď pokud pan prezident se rvá do nějakou židli v Ankaře, tak je to jeho výběr. Sliboval před volbami, že bude spojovat tu společnost, dělá všechno pro to, aby ještě více rozděloval.
0: Pavel ale oponuje tím, že se posledního půl roku snažil o kompromis. Ministr Macinka a vláda ale podle něj neprojevili žádnou vůli se dohodnout. Argumentovali tím, že zahraniční politika je v kompetenci vlády a že k účasti prezidenta nevidí důvod. Pavel zase tvrdí, že podle ústavy má reprezentovat stát navenek. O tom, kdo má pravdu, rozhodne ústavní soud. O čem si ale nejspíš budou muset politici rozhodnout sami, je právě rozdělení rolí na summitu. Podle bývalého ministra zahraničí Cyrila Svobody vláda nebude k prezidentovi vstřícná.
4: Za normální okolností samozřejmě hlava státu je v čele delegace. Nicméně v tomto konfliktu platí to, že mandát určuje vláda a vláda dokonce může prezidentovi napsat projev, může mu schválit usnesením a řekne, tohle to, pane prezidente, přečtete, nic víc neřeknete, protože my schvalujeme mandát. A dokážu se představit, že vláda také řekne, že tedy v čele delegace bude premiér a prezident republiky se něčeho zúčastní. To se může stát. Mluvíme o situaci, kde je válka.
0: Vládě totiž soud přikázal prezidenta do delegace začlenit, ale ne výslovně do jejího čela. I tak ale toto předběžné opatření koaliční politici kritizují. Například ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO.
5: To, že ta věc budí emoce, je asi zřejmé. Konec konců ústavní soud rozhodl po jednom dni, bez toho, aniž by dal jedné straně vůbec možnost se vyjádřit, tedy nedal možnost vládě.
0: Předběžné opatření ústavního soudu kritizuje i Petr Macinka. Označil ho za ústavní puč. Taková slova ministra zahraničí kritizuje opozice. Třeba poslanec TOP 09 a bývalý ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil označil výroky vládních politiků na adresu justice za nebezpečné.
7: Ti pánové a dámy, co to říkají, tak nevyjadřují pouze svůj názor. Oni tím definují vztah politické elity k nezávislé justici. A zpochybňování justice já považuji za velký problém. Vedle moci výkonné vlády jsou zde ještě další složky veřejné moci, které mají být na vládě nezávislé.
0: Macinkovy výroky ale považují za nevhodné i někteří zástupci koalice. Poslankyně a bývalá ministryně spravedlnosti Helena Válková z ANO řekla, že nejde o první případ, kdy z Macinkových slov nemá radost.
9: Já si myslím, že to nebylo vhodné vyjádření. Těch různých nevhodných vyjádření bylo více, ale to neznamená, že bych spochybňovala to, že má právo se vyjádřit. Jsme ve svobodné zemi a musí potom nést odpovědnost za to vyjádření.
0: Ani Válková ale s předběžným opatřením soudu nesouhlasí.
26: Informoval redaktor Krištof Jiřík. Mluvit kvůli rozhodnutí ústavního soudu o ústavním puči, jako to dělá ministr zahraničí Macinka, je podle ústavního právníka profesora Jana Kysely skandální. A podle bývalého dlouholetého předsedy ústavního soudu Pavla Rycheckého se ministr Macinka chová, cituji, jako dítě. Pavel Rychetský byl hostem pořadu Osobnost Plus a moderátor Petr Vizina se ho ptal třeba na to, zda si myslí, že spor mezi prezidentem a vládou bude dál eskalovat.
27: Nebude eskalovat, abych to řekl, v tom řízení před ústavním soudem. Ale to, že mezi vládou, respektive tou marginální menšinou částí vlády představovanou Macinkovýho motoristy a panem prezidentem, tam je evidentně situace velmi napjatá. Prostě ten Macinka není schopen se vůbec vyrovnat s tím, že neuspěli s nominací Turka na člena vlády, neunesl to evidentně tedy, co si budeme namlouvat. Není to vlastně dospělý soudný člověk a politik. Chová se jak malé dítě.
8: Ústavní právník Jan Kysela v našem vysílání konstatoval, že vydání předběžného opatření v takovéhle politické kauze je značně neobvyklé. Prezident je obklopený nápaditými právníky, kteří na tohle řešení přišli a zjevně ústavní soud přesvědčili, řekl Jan Kysela. Vidíte to stejně? Je to neobvyklý tah?
27: Tak no, je především se třeba uvědomit, že to, co je neobvyklé, je tento typ sporu. Kompetenční spor mezi vrcholnými ústavními činiteli, to je situace, kterou téměř nepamatujeme. A už málo kdo si vzpomene, že takový spor asi před 20 lety před ústavním soudem probíhal v kauze tehdejšího prezidenta Miloše Zemana, Národní banky, jmenování různých profesorů a podobně. Takže neobvyklé je to, že se opět vracíme do situace, kdy mezi vrcholnými ústavními institucemi je tak výrazný rozpor, tak výrazný nesoulad, že jim nezbývá, než se obrátit na ústavní soud, aby tento spor rozhodl.
26: Popsal bývalý předseda ústavního soudu Pavel Rychetský. Evropa zažívá extrémní vlnu veder. Například Francie tento týden hlásí nejteplejší dny v historii měření. Teploty tam opakovaně překračovaly hranici 40 stupňů Celsia a i v noci se pohybují kolem třicítky. Tisícovky škol zrušily výuku nebo upravily rozvrh. Paříž kvůli vlně veder dokonce omezeně zakázala prodej a pití alkoholu a taky výjimečně povolila koupání v kanálu Saint-Martin, kam se každý den vyráželi schladit davy lidí. Natáčel náš francouzský zpravodaj Martin Balucha.
10: Teploměr v Paříži ukazuje 40 stupňů, kanál Saint-Martin se proměnil v jeden velký městský bazén. Stovky lidí na obou stranách nábřeží a další desítky, možná stovky lidí na malých můstcích, které jsou nad kanálem a skákají do vody.
11: Voda je výborná, pane. Nemusíte se ničeho bát, je to tady neuvěřitelné.
10: Edepřil z předměstí Paříže říká, že tam žádné takovéhle koupání nemají a když už, tak se musí platit. A jeden z těch, kteří se koupají v oblečení. Tričko, kraťasy, slipy, nic si nesundal, rovnou tam skočil. A k letnímu koupání samozřejmě hudba. What's your name?
12: Kristen, Florida, USA.
10: Osvěžit se do kanálu přišla i Američanka Christine z Floridy.
12: We're here visiting during the worst heat wave.
13: Přijeli jsme sem na dovolenou a zrovna jsme se strefili do nejhorší vlny veder. Z Floridy jsme zvyklí na velká horka, ale na rozdíl od Paříže máme klimatizaci.
12: We do, but we have air conditioner.
10: Tenhle kanál vznikl na začátku 19. století. Původní myšlenku měl Napoleon Bonaparte a cílem bylo přivádět pitnou vodu do centra Paříže. Později se používal taky jako přepravní tepna, přepravě potravin, surovin, obilovin. A v 70. letech dokonce hrozilo, že ho nahradí čtyřproudá silnice, což se naštěstí nestalo. Naštěstí pro všechny ty davy lidí, kteří se teď v této vodě můžou schladit. Pokračuju dál po nábřeží a tady skupinka studentů v plavkách, na dece, na dlaždičkách. Prénom se komu?
14: Camille.
10: Camille má v ruce pivo a cigaretu.
13: V bytech je teď příliš horko. Nedá se to vyvětrat a nemáme klimatizaci. Chodíme sem aspoň jednou denně po škole nebo po práci. Koupali jsme se tady ještě předtím, než to bylo povolené. Hlídkovali tady policisté a bránili lidem skákat z lávek. Teď už to nikdo nehlídá.
10: Aha, z těch lávek, které jsou nad kanálem, by se nemělo skákat, protože tady jsou kovové zábrany, ale ty dráty, které by měly bránit průchodu, tak jsou nadzvednuté. Stačí se sehnout, vyjít pár schůdků a lidé můžou skákat do vody.
14: Cette vidéo devenue virale.
10: Vytahuji z kapsy telefon a na sociálních sítích jsem našel video, které hodně frčelo v posledních dnech. Jeden z popelářů pomocí hadice stříkal odpadky přímo do kanálu Saint-Martin, kde se koupají teď stovky, možná tisícovky lidí. Starosta to odsoudil, řekl, že to je izolovaný případ a ptám se právě na tohle Kamí, jestli jí to nevadí.
13: Když jsem viděla tohle video, tak jsem si říkala, že do té vody jen tak znovu neskočím. Ale je příliš horko. Na druhou stranu v Normandii už jsem se koupala i ve špinavější vodě. Prostě se pak umyju a snažím se nepolikat vodu.
10: Tak jsem vodu taky vyzkoušel, musím říct, že parádní. Krásně jsem se v tom horku osvěžil. Pravda, není tak průzračná jako v Ženevském jezeru, ale žádné odpadky jsem neviděl v té mé části kanálu. Připomíná mi rybníkovou vodu podle té vůně. A co je tady taky krásné, že se tady mísí různé skupiny obyvatel z předměstí, z centra Paříže. A ještě jednu výhodu to má oproti třeba říčním plovárnám na Seině, které se otevřou až začátkem července, je, že to koupání tady je méně regulované. Člověk má k dispozici větší plochu na koupání a nemusí mít plováky.
26: Ve Francii natáčel náš zahraniční zpravodaj Martin Balucha. Extrémní teplo zasáhlo třeba i Belgii. Jak se s vysokými teplotami vyrovnávají obyvatelé Bruselu, zjišťovala naše zahraniční zpravodajka Zdeňka Trachtová. Ptal se jí moderátor Vojtěch Bidrman.
15: Brusel je v těchto dnech opravdu rozžhavený. Data z družice Koperniku zaznamenala tento týden teploty zemského povrchu na uzavřených městských površích Bruselu více než 47 stupňů Celsia, zatímco teploty pod korunami stromů v nedalekém lese Sonian byly ve stejnou dobu pouze 25 stupňů. Čili je tu výrazný efekt tepelného ostrova. Navíc Brusel nemá, na rozdíl od Prahy, téměř žádná veřejná koupaliště a bazény. Naštěstí moře je odsud vzdálené asi 100 kilometrů, takže velká část obyvatel Bruselu se na víkend přesunula právě na mořské pláže. Úřady obyvatelům Bruselu posílají varování. Mně včera večer také přišla SMS zpráva s výstrahou před velkými vedry a připomínkou, že je třeba vyhnout se fyzické námaze a všude sebou brát vodu.
16: Tolik tady o Bruselu, ale co zbytek Belgie? Přijali úřady kvůli vedrům nějaká krizová opatření?
15: Ano, v Belgii byly zrušené některé vlakové spoje, protože horko roztahuje kovové součásti a hrozí tam tedy riziko větší nehod. Ze stejného důvodu se společnost Infrabel rozhodla snížit rychlost trati TGV mezi Bruselem a Paříží. Konkrétně teď tedy vlaky jezdí rychlostí 170 km na místo 300 km za hodinu. Zrušené byly také některé autobusové linky, protože ne všechny autobusy mají klimatizaci. No a ruší se celá řada akcí, uzavřené jsou částečně některé památky. Belgické úřady kvůli extrémnímu horku zrušily například rekonstrukci bitvy u Waterloo z roku 1815, která připomíná porážku francouzského císaře Napoleona, a každoročně tato akce přiláká tisíce diváků.
26: Dodala zahraniční zpravodajka Zdeňka Trachtová. A v souvislosti s vlnou veder zemřelo ve Španělsku už víc než 200 lidí. Vyplývá to z dat systému pro monitorování úmrtnosti. Španělsko tento týden zaznamenalo nejteplejší červnové dny od začátku měření v roce 1950. Průměrná teplota dosáhla okolo 28 stupňů Celsia. V některých částech země padly i celoroční rekordy. Podle španělské veřejnoprávní stanice RTVE například v regionu Kantábria naměřili v uplynulých dnech skoro 44 stupňů Celsia. A extrémní teploty pociťují už i několik dní v řadě i lidé v Česku. A přestože odborníci doporučují v extrémních teplotách omezit pohyb, v Praze na Vyšehradě se o víkendu běhalo. Přes 1000 lidí, včetně malých dětí, se tam účastnilo série závodů Urban Challenge. Organizátoři nicméně kvůli vedru změnili časy startů jednotlivých závodů a přidali občerstvovací stanice a chladicí prvky. Na místě byl reportér Tomáš Jeník.
17: Kdo může, schovává se ve stínu, kde ale teplota v tuto chvíli už dosahuje 34 stupňů Celsia. Na asfaltové ploše Kongresového centra Praha, kde je většina zázemí, musí být výrazně přes 50. Lidé se ale můžou ochlazovat vodou a také na trasu přibyly občerstvovací stanice, říká Antonín Pospíchal, hlavní organizátor akce.
18: Přidali jsme občerstvovačky, na 5 kilometrech máme 5 občerstvovaček, každý kilometr je jedna občerstvovací stanice, což je skvělý, na 10 kilometrech jich máme 9.
17: Organizátoři také změnili program a všechny závody posunuli na dopoledne. Záchranáři zatím řešili jenom jednotky případů přehřátí a dehydratace.
26: Dodal reportér Tomáš Jeník.
3: Posloucháte Týden plus. Ohlédnutí za uplynulými 7 dny. Souhrn událostí najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
26: Venezuelu tento týden zasáhla dvojce mimořádně silných zemětřesení o magnitudě 7,2 a 7,5 stupně, která následovala pouhých 39 sekund po sobě. Patří k nejsilnějším zemětřesením v zemi za víc než 100 let. Počet obětí neustále stoupá. V době uzávěrky tohoto pořadu jich bylo přes 900. Zraněny jsou nižší tisíce lidí, jenže další desítky tisíc lidí se pohřešují a čísla tak ještě porostou. Pokračuje naše zpravodajka ve Spojených státech Jana Ciglerová.
6: Lidé pátrají po svých blízkých. Americký geologický úřad USGS ale varuje, že konečné číslo obětí může dosáhnout i desítek tisíc. Záchranářům komplikují práci další otřesy a nedostatek techniky. Trosky tak na mnoha místech odklízejí sami obyvatelé. Pomoc do Venezuely posílají v desítky zemí a do postižené oblasti odlétá i český hasičský tým o 68 lidech. Sbírky vyhlásili Člověk v tísni, Charita i Adra. Americká vláda uvolnila v přepočtu přes 3 miliardy korun a dočasně zmírnila sankce, aby šly peníze na pomoc bez problémů.
26: Informovala zpravodajka ve Spojených státech Jana Ciglerová. Do Venezuely míří mezinárodní pomoc z desítek zemí a svůj těžký záchranářský tým tam o víkendu vyslalo i Česko. Součástí bezmála 70 člené skupiny jsou hasiči, kynologové, lékaři nebo piloti dronů. Na místě budou hledat lidi pod sutinami a poskytovat jim potřebnou pomoc. Odlet českého týmu na pražském letišti Václava Havla sledoval v sobotu reportér Mikuláš Vochoska. Na detaily se ho ptala moderátorka Patricie Strouhalová.
19: Hlavním úkolem celého týmu bude vyhledávat a vyprošťovat lidi ze zřícených nebo vážně poškozených budov. Záchranáři věří, že v některých domech jsou stále lidé, kteří by mohli být naživu a právě na jejich záchranu se chtějí po příletu co nejrychleji zaměřit.
20: Kdo všechno je součástí toho českého týmu?
19: Tak to hlavní jádro tvoří příslušníci hasičského záchranného sboru specializovaní na pátrání v sutinách a doplní je statici, specialisté na drony, kynologové s 8 záchranářskými psy, 2 lékaři a také tlumočnice policie České republiky. Tým si veze speciální techniku pro vyhledávání osob, stabilizaci narušených budov i poskytování první pomoci.
20: No a tam my se po tom příletu, co budou dělat, jak to bude všechno na sebe navazovat?
19: Tak ze všeho nejdříve celý ten tým USAR doletí na ostrov Curaçao, odkud bude po přeložení techniky tým pokračovat letounem německého Bundeswehru do Caracasu. Tam se záchranáři spojí s místními úřady a koordinačními týmy OSN. Převezmou předělený sektor a okamžitě zahájí průzkum a záchranné práce. Podle vedení hasičů bude vedle samotné pomoci důležité taky zajistit bezpečnost celého toho českého týmu, protože situace v zemi je komplikovaná. Ve Venezuele si dosavadní zemětřesení vyžádalo stovky obětí a tisíce zraněných. Proto se počítá s tím, že práce českých záchranářů budou mimořádně náročné.
26: O odletu českého záchranářského týmu do Venezuely informoval reportér Mikuláš Vochoska. Britský premiér Keir Starmer končí ve funkci. Oznámil to na začátku tohoto týdne před sídlem premiérů v londýnské Downing Street. O svém rozhodnutí informoval krále Karla III. Pokračuje náš zahraniční zpravodaj Jaromír Marek.
21: V emotivním projevu uvedl Keir Starmer, že vyslyšel hlas své strany a odchází z pozice lídra Labouristů. Otevřely se tak dveře pro výběr nového lídra strany a předsedy britské vlády. Nominace se uzavřou 16. července. Za favorita je považován donedávna starosta Manchesteru Andy Burnham. Starmer slíbil, že na předání úřadu nástupci bude spolupracovat.
26: Informoval zahraniční zpravodaj Jaromír Marek. Pracovníci Českého rozhlasu a České televize v pondělí vstoupili do 24-hodinové výstražné stávky. Důvodem je plán vlády Andreje Babiše z hnutí ANO zrušit televizní a rozhlasové poplatky a nahradit je financováním ze státního rozpočtu. Diváci a posluchači mohli protest po celý den zaznamenat na všech stanicích s výjimkou dětských kanálů Déčko a Rádio Junior. Převod pod státní rozpočet a zároveň výrazné omezení peněz podle obou veřejnoprávních institucí omezí jejich nezávislost a stabilitu.
22: Minuta ticha za stabilitu a nezávislost Českého rozhlasu a České televize.
1: Tikající minutu ticha mohli posluchači spolu s odůvodněním stávky slyšet ve spojeném vysílání všech stanic Českého rozhlasu před hlavními zprávami v 8, 12 a 18 hodin. Některé pořady pak byly zkrácené. Na kanálech České televize pak pořady začínaly se zpožděním, třeba i hlavní zpravodajská relace Události.
2: Výjimečný den, výjimečná relace. Taky Události dnes začínají s minutovým zpožděním. Důvodem je výstražná stávka zaměstnanců České televize.
4: O jejich důvodech a průběhu budeme informovat během relace, jako o každé podobné události. Hezký večer.
1: Pracovníci taky demonstrovali před budovami obou médií. Už od dopoledne se na malém pódiu před Českým rozhlasem ve Vinohradské ulici v Praze střídali hudebníci, třeba první Aneta Langerová. Herci Národního nebo Dejvického divadla pak štefetově předčítali z kodexu Českého rozhlasu nebo ze světových literárních děl. Obdobně se zapojila i regionální studia, třeba v Ústí nad Labem.
5: Timothy Snyder, Tyranie. Historie se sice nikdy neopakuje, ale skýtá nám poučení.
1: Na stávku upozornil na koncertě v Ostravě i symfonický orchestr Českého rozhlasu a jeho ředitel Jakub Čížek.
7: Kultura je bohužel většinou na těch prvních místech, kde se hledají úspory. Proto se jako symfonický orchestr Českého rozhlasu k této stávce takto symbolicky připojujeme.
1: Iniciativa veřejnoprávně, pracovníci obou médií, ale taky třeba Evropská vysílací unie kritizují vládní záměry na změnu financování. Podle nich ohrožují profesní novinářskou nezávislost a finanční stabilitu obou médií, pokračuje mluvčí iniciativy veřejnoprávně Jan Herget.
23: Trváme na tom, že nejvyšší garancí nezávislosti a stability je zachování systému financování prostřednictvím poplatků. Pokud budou snahy o ovládnutí médií pokračovat, jsme připraveni v protestech přitvrdit.
1: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO dnes znovu výtky k návrhu odmítl. Podle vládního návrhu by Česká televize měla proti současnosti přijít o miliardu korun ročně, Český rozhlas o 400 milionů. Podle Andreje Babiše teď instituce dostatečně nešetří.
24: Určitě se tam dá ušetřit a my jenom plníme ten náš program, takže taká nějaká ta atmosféra a ty protesty a urážení, prosté urážení nás na náměstích nic nezmění.
1: Koalice chce změny zavést od příštího roku. Podle ředitelů rozhlasu a televize by to znamenalo rušení pořadů a stanic i propouštění. Opozice chce proti vládnímu návrhu v parlamentu bojovat.
26: Informoval reportér Jakub Vik. V pátek ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný z motoristů řekl České televizi, že vládní koalice odložila projednávání mediálního zákona až na září. A to už je z tohoto týdne Plus všechno. Naslyšenou se těší Tereza Chlubná.
3: Hlavní události víkendu ve zprávách, analýzách i komentářích. To je nedělní odpolední Plus. Doma, v autě nebo při běhání. Poslouchejte pestrý výběr aktualit a informací z domova i zahraničí, z biznesu i vědy a samozřejmě také z dopravy. Reportéři, analytici a komentátoři zhodnotí aktuální události a předpoví, co vás čeká v dalším týdnu. V neděli od 15 do 18.30 na Plusu.
25: Bělorusko se přestává spoléhat na ruské spojence. Pěvkyně Dagmar Pecková kandiduje do Senátu. Itálii trápí pracovní vykořisťování. Těmto a dalším tématům se budou věnovat naši renomovaní komentátoři v dnešním vydání pořadu Názory a argumenty. Od mikrofonu dnes zdraví a příjemný poslech přeje Kamila Pešeková.
3: Názory a argumenty.
25: V Bělorusku, které je blízkým spojencem Putinova Ruska, došlo k nečekanému vývoji. Tamní diktátor Alexandr Lukašenko se začal zcela otevřeně distancovat od vládce Kremlu. Vyhověl třeba požadavku Ukrajiny na demontáž zesilovačů pro ruské drony. Co to znamená, nad tím se zamýšlí komentátor Českého rozhlasu Ondřej Soukup.
28: Bělorusko tento týden demontovalo nebo vypnulo ruské retranslační stanice, které na hranici Běloruska a Ukrajiny naváděly ruské drony na cíle v ukrajinském Týlu. Alespoň to tvrdí ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Běloruský autoritář Alexandr Lukašenko zprávu nějak nekomentoval a jeho tisková mluvčí jen oznámila, že Lukašenko v nejbližších dnech odjede na zahraniční turné, v rámci kterého se potká i se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem. Skončila tak alespoň dočasně krize, kdy vzduchem létala ostrá slova a výhrušky. Před týdnem Volodymyr Zelenský požádal o demontáž retranslátorů. S jejich pomocí Rusové zabíjejí naši lidi, útočí na civilní vlaky. Buď je odstraníte vy, nebo se o to postaráme my vlastními prostředky. Prohlásil výhružně. Kyjev také řekl, že na problém upozorňoval Minsk diplomatickými způsoby, leč neúspěšně. Nyní tedy přišel čas otevřených hrozeb. K překvapení mnohých Alexandr Lukašenko zařadil zpátečku. V rozhovoru pro televizní stanici Al Arabiya prohlásil, že nikdy nenechá zatáhnout Bělorusko do války a omluvil se Zelenskému za urážlivá slova na adresu ukrajinského prezidenta. Kromě toho přiznal, že země je více méně bezbraná proti možným leteckým útokům ze strany Ukrajiny. Což je pravda. Běloruská armáda, která je mimochodem menší než česká, má jen pár protileteckých pluků a rozhodně by nebyla schopná zastavit útok několika desítek ukrajinských dronů nebo raket. Na ruské spojence se také nedá spoléhat. Jejich vlastní protiletecké síly nejsou schopné ani ochránit Krym nebo Petrohrad v době konání Mezinárodního ekonomického fóra. Při pohledu na hořící rafinerii v moskevské Kapotně si Lukašenko jistě vzpomněl na běloruské rafinerie v Novopolocku nebo Mozeru, přičemž druhá jmenovaná se nachází pouhých 45 kilometrů od ukrajinské hranice. Kromě toho, Alexandr Lukašenko skutečně nechce svou zemi zatáhnout do války. Znamenalo by to totiž totální závislost na Rusku a jako výsledek definitivní ztrátu suverenity. Což nechce dopustit už proto, že by tak přišel o svou moc. I proto se snaží komunikovat s americkými diplomaty a výměnou za zrušení části sankcí propustil stovky politických vězňů. Otázkou ovšem je, jak dlouho mu podobnou nezávislou politiku bude Vladimír Putin tolerovat.
25: Konstatuje Ondřej Soukup. Pomalu začíná být jasné, jací kandidáti budou na podzim usilovat o zvolení do Senátu. Do horní komory českého parlamentu často kandidují známé osobnosti a tak tomu bude i letos. Mezi nimi je například i mezzosopranistka Dagmar Pecková, která kandiduje za ODS na Praze 9. Více už v komentáři spolupracovníka deníku Forum 24 Martina Fendricha.
0: Kdo sleduje sociální sítě, tomu neušlo, jak aktivní je v poslední době známá mezzosopranistka Dagmar Pecková. Dříve se objevovala na velkých protivládních, protibabišovských demonstracích, kde zpívala českou hymnu. Teď se z aktivistky mění v političku. Dohodla se s ODS, že za tuto stranu bude kandidovat do Senátu v obvodu číslo 24 v Praze 9. Pecková, jež vypadá, jako by poháněl nějaký speciální zdroj nevyčerpatelné energie, je pro ODS nepochybně přínosem. Je to opravdové volební eso. Jako problém se však politické opozici může jevit, že kandiduje proti Davidu Smoljakovi, ten je členem hnutí Starostů a nezávislých a před 6 lety do Senátu kandidoval i s podporou TOP 09 a Pirátů. Tehdy porazil kandidáta lidovců a ODS Eduarda Stehlíka. Letos bude mít scénárista a dramaturg Smoljak těžkou soupeřku. Charakter senátních voleb je ovšem právě takový. Bratrovražedné boje v nich vidíme často. Jde a má jít o střet osobností. V Praze se bude volit ve třech senátních obvodech. Opoziční strany se spolu popasovat musí. Zároveň platí, že to může vyhovovat hnutí ANO. Leckoho asi překvapí, že se slavná zpěvačka, která mimo dalších ocenění dostala také cenu Thálie v oboru opera z roli Carmen před 6 lety, pokouší vstoupit do politiky. Je to něco jiného, než být občansky aktivní. Senátor je zaměstnání, hodně práce, pokud to člověk bere vážně. Pecková říká, že se o veřejné dění zajímá celý život. Cituji, patřím ke generaci, kterou formoval srpen 1968 a roky nesvobody, pokrytectví a strachu, které následovaly. Kdo zažil nesvobodu, ten ví, že svoboda, demokracie, svoboda slova ani ukotvení na západě nejsou samozřejmost. Popisuje, že čím je starší, tím víc si uvědomuje, že nestačí být jen pozorovatelem. Nestačí jen komentovat dění kolem sebe a čekat, že problémy vyřeší někdo jiný. Cituji, pokud člověku záleží na zemi, ve které se narodil a která je jeho domovem, měl by být připraven převzít svůj díl odpovědnosti. To je spíše nečeské uvažování, cenné uvažování. Zpěvačka kandiduje jako nečlenka za ODS a považuje se za pravicově smýšlející liberálku, cituji. Věřím ve svobodu jednotlivce, osobní odpovědnost, vlastní iniciativu a aktivní občanskou společnost. Zároveň jsem přesvědčenou zastánkyní členství České republiky v Evropské unii a NATO. Pravicová liberálka aktivní v občanské společnosti. Dá se tedy pochopit, proč nevstoupila do ODS. Ta nikdy občanské společnosti příliš nefandila. Stejně jako veřejnoprávním médiím, za které se nyní Dagmar Pecková bere. Na síti X zveřejnila video, kde říká, že rozhodnutí vlády o snížení rozpočtu České televize a Českého rozhlasu o 15% považuje za brutální zásah do fungování obou institucí a že se z Oty Klempíře stává hrobař českých veřejnoprávních médií. Ještě jedna poznámka. Nasazení mezinárodně uznávané zpěvačky v době, kdy českou kulturu ve vládě reprezentuje bývalý agent STB, je dobře promyšlený krok.
25: Dodává Martin Fendrich.
3: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
25: V Itálii dochází již dlouhou dobu k něčemu, co by se dalo nazvat moderním otrokářstvím. Levné pracovní síly z Afriky nebo Blízkého východu, které pobývají na Apeninském poloostrově, často ilegálně, jsou připravovány o dohodnutou mzdu. Když si oni řeknou, končí to pro ně často tragicky. Podrobnosti dodává publicistka Veronika Lefrançová.
8: Čtyři mladí muži, tři Afgánci a jeden Pakistánec, uhořeli zaživa začátkem června v jihoitalské Kalábrii poté, co jejich auto někdo polil benzínem a zapálil. Jediný muž, který z auta vyvázl, vypověděl, že všichni pracovali jako zemědělští dělníci při sběru jahod. Podle jeho svědectví tragédie souvisela se sporem o nevyplácené mzdy a s tím, že usilovali o důstojnější pracovní podmínky. Tragédie z městečka Amendolara znovu otevřela debatu o takzvaném kaporalátu, systému nelegálního náboru a vykořisťování pracovníků, který je v některých oblastech italského venkova hluboce zakořeněný. Nejde zdaleka o první případ, který v posledních letech Itálii otřásl. Před časem došlo k jiné šokující události, tentokrát v regionu Lazio, blízko Říma. Při práci na farmě utrhl zemědělský stroj ruku indickému dělníkovi Sapnamu Singhovi. Místo, aby zaměstnavatel přivolal pomoc, naložil těžce raněného muže do dodávky a pohodil ho na kraji silnice blízko jeho domu. Vedle něj položil plastovou bedinku na ovoce s utrženou končetinou. Záchranáři přijeli příliš pozdě a dělník po převozu do nemocnice zemřel na vykrvácení. Po podobných tragédiích většinou běžné Italy zahryže svědomí a pustí se znovu do debaty o poměrech v zemědělství. Podle odhadů celá čtvrtina zaměstnanců na italských polích pracuje v podmínkách, které připomínají moderní otrokářství. Itálie přitom už před 10 lety přijala jeden z nejpřísnějších evropských zákonů proti pracovnímu vykořisťování. Nicméně problém se stále nedaří vyřešit. Systém funguje jednoduše, takzvaní kaporáli neboli kaprálové vybírají dělníky mezi těmi nejbezmocnějšími, většinou migranty, kteří v zemi často nemají legální ochranu. Kaprálové organizují dopravu na pole v přeplněných dodávkách, zajišťují ubytování v chatrčí, kde se spí po deseti, a kontrolují vyplácení mezd, pokud mzdy vůbec vyplácejí. Pracovníci jsou na nich zcela závislí. Za dopravu do práce platí několik eur denně, za ubytování další poplatky. Někdy pracují bez smlouvy, jindy mají smlouvu pouze formálně. Ve skutečnosti odpracují mnohem více hodin, než je uvedeno v dokumentech. Pro běžného zákazníka v samoobsluze přitom zůstává tento svět prakticky neviditelný. Jahody sklizené v Kalábrii, rajčata z Apulie nebo pomeranče ze Sicílie se dostávají do obchodů po celé Evropě. Spotřebitel většinou nemá možnost zjistit, za jakých podmínek byly vypěstovány a sklizeny. Právě po tragédii v Amendoláře proto některé spotřebitelské organizace znovu žádají zavedení tzv. Sociálního značení potravin. Podobně jako dnes etikety informují o původu výrobků, měly by podle nich uvádět i to, zda při výrobě byly dodrženy pracovní standardy a zda nedocházelo k vykořisťování zaměstnanců. Ne všichni věří, že speciální označení problém vyřeší. Kritici upozorňují, že skutečnou příčinou jsou nedostatečné kontroly, ale i obrovský tlak na co nejnižší ceny potravin. Jedna otázka se ale stále vrací. Pokud kilo jahod nebo rajčat stojí jen několik eur, kdo nakonec platí skutečnou cenu?
25: Ptá se Veronika Lefrancová. Nástup populistů, který je charakteristický pro mnohé západní země, výrazně mění způsob politické komunikace. Díky prudkému rozvoji sociálních sítí a jejich ambici přinášet informace hlavně rychle a ne vždy v kontextu, mají ale paradoxně na oslabování demokracie svůj podíl i novináři, soudí publicista Karel Hvížděla.
9: 19. století bylo stoletím nacionalismu, 20. století bylo stoletím totalitarismu a 21. století začalo ve znamení populismu. Píše Jacques Rupnik v knize Probuzení Evropy s podtitulem Krize demokracie, civilizace, identity. V této poznámce se budu věnovat jen demokracii. Demokracie se původně šířila z centra na periferii, ale dnes je zpochybněno samotné centrum. A to dokonce přímo ve Spojených státech, které sloužily 250 let jako vzor demokracie. Rupnik píše, nejde o nástup diktatury, ale takzvané neoliberální demokracie. Máte ještě volby, ale ne už právní stát, dělbu moci a ohrožena jsou svobodná média. A jak jinde připomíná Zakaria, paradoxem je, že úspěšná ekonomika je spjata s nefunkčním modelem správy věcí veřejných. Třeba v Kalifornii vzrostly výdaje státu o 200%, ale jejich služeb se tento vzrůst netýká, na nich se šetří. Bytů je nedostatek a ceny nemovitostí stoupají. Jinými slovy, prosperita Kalifornie maskuje slabiny státu a to se týká velké části celé naší civilizace. Rupnik vidí tři příčiny tohoto nevyváženého stavu. První příčina je socioekonomická. 1% občanů vlastní 2/3 globálního bohatství. Politický liberalismus je trestán za excesy ekonomického liberalismu. Nástup nacionalismu v kontextu rostoucích obav z migrace představuje druhou příčinu. Třetí příčina tkví v kulturní válce. Podle oponentů liberální demokracie starost o různé menšiny rozkládá tradiční hodnoty rodinu, národ a náboženství. To vše způsobuje krizi důvěry ve stát a vyhrocuje střed vzájemně se posilujících trendů technokracie a populismu. Populisté si dělají morální a politický nárok na monopol reprezentace lidu. Mluví ve jménu jednotného lidu proti skorumpovaným elitám, ať jsou to často právě oni, kteří patří k těm nejbohatším. Může za to nový způsob komunikace ve veřejném prostoru. Sociální sítě vnutily ostatním médiím tyranii přítomnosti, která mobilizuje emoce, strach a rychlost. A my novináři si musíme přiznat, že jsme spoluviníky. O tom sice Jacques Rupnik nepíše, ale je to tak. soutěžíme v rychlosti místo v důkladnosti. Aktuality jsou jen černobílé fotografie událostí. Chybí jim široký kontext, který hledá příčinu a odkrývá viníky. Pokud se nezastavíme, nevystoupíme z vřavy a nezačneme myslet, tedy vidět sebe očima druhých, budeme sami maskovat skutečnost a podporovat umělé rozdělování společnosti. Budeme pomáhat dominantům, kteří z člověka falešnými spory dělají pouhý objekt.
25: Tolik Karel Hvížděla. A v této chvíli se ohlédneme za zajímavými komentáři uplynulého týdne a pozornost zaměříme na státní rozpočet. Ten bývá považován za klíčový zákon státu, který mnoho vypovídá o jeho prioritách a cílech. Z návrhu, který ale schválila česká vláda letos, toho ale občané moc nevyčtou. To zrovna nepřispívá k tomu, aby rostla jejich důvěra ve vládu, domnívá se publicista Petr Holub.
10: Česko se udrží mezi evropskými rozpočtovými premianty a stát přitom dokáže víc investovat do hospodářského růstu. Těmito slovy ministryně financí Alena Schillerová nepochválila návrh.

0: navyšování schodku bez velkých problémů zanést i během projednávání ve sněmovně a dokonce v průběhu rozpočtového roku. Fiskální plán se ovšem musí dodržovat v podobě, v jaké ho pražské ministerstvo do Bruselu poslalo a jak ho Evropská komise schválila. Daňový poplatník jistě nemá radost, že se rozpočtový schodek nezvýší jen letos, ale i v příštím roce. Podle ministrině však půjde jen o desetiny procenta a celoroční sekyra nepřesáhne ani na přes rok 3% hrubého domácího produktu. Přepošteno na hotovost si tedy stát letos vypůjčí 310 miliard korun, v příštím roce by to mělo být kolem 350 miliard. To budeme vědět přesně právě až v srpnu. Ovšem zmíněné navýšení výdajů podpoří hospodářský růst. A tak už od roku 2028 začne deficit poměrně rychle klesat. Až Babišova vláda ukončí svůj mandát, nebude stát rozpočtový schodek vlastně ani za řeč, určitě nepřekročí 200 miliard a co je hlavní, nárůst státního dluhu se zastaví zřetelně pod úrovní poloviny ekonomického výkonu země. Je pravda, že Národní rozpočtová rada takový vývoj zpochybňuje poznámkou, že v předvolebním roce se rozpočtové schodky zpravidla nesnižují, ale nevěřit slibům nakonec patří mezi její povinnosti. Vláda předložila více či méně rozumný plán, zavázala se ho dodržet a my občané tedy víme, co od ní v zásadě čekat. V jednom ohledu se však ministryni Schillerové pochybnosti o rozpočtové kompetenci vlády Andreje Babiše rozehnat nepodařilo. Bude jistě skvělé, až vláda rozjede svá prorůstová opatření a až tato opatření zajistí, že se peníze do státní pokladny budou jen sypat. Je není z fiskální prognózy jasné, o jaká opatření půjde a v čem bude jejich vtip. Vládní dokument je v tomto ohledu spíše neurčitý. Slibuje přechod na nízkoemisní hospodářství, reformu zdravotnictví, včetně rušení nemocnic, posílení přenosu znalostí do podniků, potlačení šedé práce. Kolik ale stát investuje do konkrétních opatření a kolik peněz navíc mu to vynese, to se člověk dozví jedně ze státního rozpočtu, na kterém bude vláda pracovat přes léto. Lidé si zvykli svěřovat státu nepředstavitelné částky peněz a pokud nerezignovali, tak věří tomu, že stát výnosy z daní využije užitečným způsobem. Aktuální vláda prozatím pro posílení důvěry daňových poplatníků mnoho nepodnikla, ale pořád to může přijít.
1: To byl Petr Holub. Nejdřív podepsal Keir Starmer zákony, které měly zjednodušit Britům stěhování. O několik dní později začal chystat stěhování vlastní, i když jen ze sídla britských premiérů. Z jeho strany to ovšem nebyl žádný vtip, protože pokud se něčím jako politik vyznačoval, tak právě mimořádnou suchopárností. Slovo má komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland.
2: Jeho vážnost a sklon k mentorování jistě nebyly hlavním důvodem, proč Keir Starmer po necelých dvou letech v čele vlády končí, ale byly důležitým doprovodným jevem jeho politického stylu. Je jeho velkou zásluhou, že převzal libristickou stranu ve velmi špatném stavu, zbavil ji problematického dědictví Jeremyho Corbyna a nakonec přivedl k velmi výraznému vítězství ve volbách. Byl vnímán jako zachránce demokratické levice a málo koho napadlo, že uvedením libristů do vlády hlavním vchodem to končí. Ukázalo se, že Starmer je sice zdatný právník, ale mizerný politik, který navíc dorazil do vysoké politiky jako padesátník. Neosvojil si vůbec hlavní principy této práce. Jeho pozici například podkopala neochota komunikovat s vlastními poslanci a přesvědčovat je o správnosti vlastních plánů, budovat aliance a vysvětlovat jednotlivým proudům potřebu kompromisů. Rezignoval v okamžiku, kdy před ním byla jen varianta trapného přežívání v Downing Street ve stínu rezignací vlastních ministrů a rozpadu vlády. Krátce předtím zaznamenali libristé sérii porážek v květnových místních volbách a sami pak do parlamentu v doplňovacích volbách protlačili bývalého manchesterského starostu Andy Murnhama, aby jim mohli Starmera snadno nahradit. To bylo pro Starmera nepochybně ponižující. On sám ale prý své spolustraníky urážel svou přezíravostí a mentorováním. A samozřejmě si lidé nemohli nevšimnout, že v politické kultuře, která si tak potrpí na dobrý a duchaplný projev, stanul v čele vlády člověk, který vůbec neumí mluvit k poslancům, straníkům, voličům nebo vůbec všem Britům. Z jejich hlediska ale bylo důležitější něco jiného. Libristé strávili čekáním na svou příležitost

0: mnoho let a sám Starmer poté, co převzal vedení od Jeremyho Corbyna, měl možnost systematicky pracovat na tom, jak Labouristé změní Británii pozitivním směrem. Jenže se ukázalo, že Starmer nemá žádné plány, které by se pokusil naplnit, natož aby vyvolával pocit, že zemi někam vede. Neustále pak osciloval kolem různých nápadů, které po sebemenším protitlaku zase bral zpátky. Přitom Británie, podobně jako řada jiných zemí, čelí velkým výzvám od deindustrializace, nástupu nových technologií, otázkám imigrace až po válku na Ukrajině. V poslední jmenované záležitosti Starmer zachoval Kyjevu silnou podporu, nastavenou předtím konzervativci. Britští komentátoři si všímají, že hned 4 z 6 posledních premiérů odcházeli od moci, aniž by sami prohráli volby. Dostávali se do problémů, které si sami vyrobili, nerozhodností, impulzivností, neschopností komunikovat nebo sérií naprosto nesprávných úsudků. Podle některých názorů je to i proto, že celá britská politika, a možná nejen britská, je v hlubší krizi. Do vrcholné politiky se dostávají lidé, kteří vůbec neovládají elementární řemeslo svého oboru, nemají nápady ani schopnost chápat, co je potřeba a dlouhodobě to prosazovat. Namísto tradičních stran se tlačí populisté a radikálové. Konkrétně Labour Party ztrácí hlasy ve prospěch krajně levicových zelených a Farageovi Reform UK. Příštím britským premiérem bude s největší pravděpodobností zmíněný Andy Burnham, který se prý vyznačuje úplně stejnou sadou nedostatků. Jen se u toho umí, na rozdíl od Starmera, příjemně tvářit.
1: A slova Jana Fingerlanda zazněla na závěr dnešních názorů a argumentů. Mistr zvuku byl Pavel Vondrák, od mikrofonu se dnes loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Kamila Pešeková.
2: Názory a argumenty si můžete poslechnout v celku i jednotlivě také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Příběhy 20. století. To je vyprávění skutečných osudů skutečných lidí, které semlela mašinérie nacistické i komunistické totality. Jsou to příběhy, na které by mnozí chtěli zapomenout, ale zapomenout se na ně nesmí.
4: Ke každému klukovi postavili jednoho střelce a já vím jenom, že jednoho střelili do krku, vyrazil proud krve, 1-2 metry daleko a jeden volal svoji maminku, to jsem taky viděl.
3: Osudy lidí z doby protektorátu nebo komunistické totality, vzpomínky odbojářů, převaděčů i disidentů. To jsou příběhy 20. století. Každou neděli po 8. hodině večer na Plusu.

0: 19 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: V Doksanech na Litoměřicku dnes se naměřili téměř 41 stupňů. Ukrajina vlastními raketami zaútočila na ruský Volgograd. U fotbalové reprezentace by měl dál pokračovat trenér Miroslav Koubek. Nehodu vyšetřují na D11 na 7,5 kilometru směrem do Prahy. A také zítra bude jasno až polojasno, teploty 35 až 40 stupňů.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: V Doksanech na Litoměřicku bylo podle meteorologů odpoledne 40,8 stupně Celsia. Tím o 4 desetiny stupně padl dosavadní absolutní rekord, který držela stanice v Dobřichovicích u Prahy. Meteorologové chtějí překonání dosavadního maxima ještě oficiálně potvrdit. Přes 40 stupňů dnes bylo i na několika dalších místech v Polabí a po Ohří. Rekord pro 27. červen zároveň překonalo nebo dorovnalo přes 90% stanic, které fungují alespoň 30 let. Podle meteorologů může být navíc zítra ještě tepleji. Rekordní horka poškozují německé dálnice. Beton se kvůli teplotám dosahujícím 40 stupňů Celsia roztahuje a praská. Podle automobilového klubu ADAC už jsou kvůli současné vlně veder poškozené úseky na 11 dálnicích. Komplikace kvůli horku hlásí také německá železniční společnost. Deutsche Bahn vyzvala, aby lidé o víkendu vlaky necestovali, pokud to není nezbytně nutné. V nejlidnatější spolkové zemi severní porní Vestfálsko se železniční doprava odpoledne na 6 hodin úplně zastavila. Ukrajinci zasáhli významný vojenský podnik v ruském Volgogradu. Použili k tomu rakety vlastní výroby Flamingo. Ruské úřady informovaly o 10 zraněných.
2: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociálních sítích zveřejnil sestřih letu raket s plochou dráhou letu Flamingo od jejich vystřelení až po přílet do Volgogradu. Jeho obyvatelé zaznamenali 4 velké exploze a požáry v továrně Titan Barikády, která vyrábí odpalovací zařízení pro ruské rakety. Denis Stillerman, šéf firmy Firepoint, která střely Flamingo vyrábí, v rozhovoru pro kanál Pressing oznámil, že zbrojovka už testuje balistické rakety FP-9, schopné zasáhnout Moskvu a Petrohrad, a nové střely brzy na Moskvě vyzkouší.
3: Probujte už raketu na Moskvě.
2: Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Dronová světelná show dnes zahájí festival Ignis Brunensis na Brněnské přehradě. Začne v 10 hodin večer, potom diváci shlédnou první soutěžní ohňostroj. Ty mají být součástí festivalu ještě další 2 ročníky. Zastupitelé tento týden to schválili pořadatelům také v dotaci až do roku 2028. Někteří politici, včetně lidoveckého náměstka primátorky Filipa Chvátala, se snažili prosadit úplné nahrazení pyrotechniky drony.
4: Během projednání zastupitelstva přišel takový radikálnější návrh, myslím, že ze strany Pirátů, nebo teď nevím, možná strany Zelených, takže někteří z nás i včetně mě to podpořili, ale bohužel tenhle návrh neměl většinu v zastupitelstvu.
1: O budoucnosti ohňostrojů na festivalu rozhodne Česká inspekce životního prostředí na základě odborného posouzení vlivu ohňostrojů na přírodu. Pokud vyjde záporně, pořadatelé od Brna peníze na pyrotechnické show nedostanou.
5: Česká fotbalová reprezentace se vrátila z mistrovství světa. Národní tým uhrál ve 3 zápasech jediný bod a nesplnil tak cíl pro šampionát, tedy postup ze skupiny. Spekulace o tom, že by v roli trenéra měl končit Miroslav Koubek, ale po příletu rázně odmítl generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd.
6: Je tady maximální soulad s vedením reprezentace. Máme trenéra, kterýho jsme chtěli, a máme ho na 2,5 roku, takže si myslím, na tom se nic nemění. Do budoucna samozřejmě tenhle tým potřebuje refresh, potřebuje nový síly, nový mladý kluky, a máme už nějakou strategii, s kterou jsme probírali s trenérem, a uvidíme, co nám přinese Liga národů. Já si myslím, že to musíme brát jako v uvozovkách zkouškový období, kdy budeme skládat nový tým na kvalifikaci mistrovství Evropy.
7: Překážky na D7 u Knovíze a nehoda na D11 u Jiren. Na D7 z Prahy do Chomutova pomalu před sjezdem na Knovíz a Slaný. Na 17. kilometru je na vozovce vysypané kamení. Na D11 z Hradce Králové do Prahy u nájezdu od Jiren na 7,5 kilometru vyšetřují dřívější nehodu. Vozidla se podařilo odklidit do levého odstavného pruhu. Místo je označené, kolona se rozjela. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy za sjezdem na Teplice dejte pozor. Na 56,5 kilometru stojí kamení. kamion je v odstavném pruhu, šipka je na místě, auta v místě vybočují. A na silnici 35 z Turnova do Liberce stále opatrně za sjezdem na Sichrov. Odklízejí tam následky nehody. Na 38. kilometru je průjezdný jen pravý pruh. Je to označené, nezdržíte se. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: I zítra čekáme jasno nebo skoro jasno. V západní polovině Čech se později odpoledne a večer můžou při zvětšené oblačnosti ojediněle vyskytnout přehánky nebo také bouřky. Nejvyšší denní teploty vystoupají na 35 až 40 stupňů. Na horách bude většinou kolem 32. Tolik zprávy.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
8: 13 let nás jako zpravodaj Českého rozhlasu informoval o událostech a zajímavostech na Blízkém východě. Na Karlově univerzitě vystudoval arabštinu, později učil v Káhiře egyptské studenty češtinu a poté propadl světu reportáží a živých vstupů. Štěpán Macháček se svým postem loučí, tak si pojďme jeho éru v éteru shrnout v dnešních speciálních reportážích zahraničních zpravodajů. Příjemný poslech vám přejí
9: Štěpán Macháček
8: a Lubica Bergmanová.
0: Reportáže zahraničních zpravodajů.
8: Pro obyvatele 20-milionové Káhiry je taková Jihlava jen malou vesnicí. Přesto se teď jméno metropole Vysočiny učí Egypťané vyslovovat. V káhirských ulicích se na pár dní objevilo v souvislosti s filmem. Jihlavský mezinárodní festival dokumentárních filmů a Česká centra přivezly několik festivalových snímků do Káhiry. A jak říká náš blízkovýchodní zpravodaj Štěpán Macháček, vybrané egyptské dokumenty naopak možná přivezou na podzim právě do Jihlavy.
10: Centrum Káhiry bývalo plné biografů, a to i letních, ve dvorech zdejších domů. Dneska z nich zbyla už jen hrstka. Kino Miami, Metro, Kosmos. Je tu ale také jedno trošku jiné a poměrně nové kino. Jmenuje se Zawiya, což arabsky znamená roh, a dějí se v něm podivuhodné věci. Právě v těchto dnech je heslem tohoto kina Jihlava. Vcházím z rušné káhirské ulice do kavárny Kina Zawiya a je tady opravdu plno mladých lidí, což je obrázek, který z egyptských kin v poslední době příliš neznám.
11: V kině Zawiya promítáme nekomerční filmy, které diváci v jiných kinech neuvidí. Tento měsíc máme na programu Český jihlavský festival a příští měsíc máme program k nedožitým s tým narozeninám Jusufa Šahína.
10: Nejslavnějšího egyptského režiséra zmiňuje Nawara Shukriová, programová ředitelka Kina Zawiya. Prvním jihlavským filmem v Káhiře jsou Amířiny děti. Režisérka Markéta Eckert-Válková v něm od roku 2015, tedy od uprchlické krize, sledovala osud rodiny syrských uprchlíků v Praze. Autor této reportáže si najednou uvědomil, že se stejnou rodinou natáčel ve chvíli jejího odletu z azylu Jordánsku do českého neznáma.
12: Byl to časozběr, pro mě je to teda fascinující, že znáte vlastně dřív než já. A já jsem vlastně natáčela s nima 10 let, což je jako šílená doba, když si to člověk představí v té konkrétnosti, že má prostě člověka s kamerou za zadkem 10 let a jeho život tak trochu podléhá tomu výstupu, který se někdy v budoucnu zakončí a bude střihat.
10: Markéta Eckert-Válková říká, že se k rodině Syřanky Amíry dostala skrze školu svých dětí, kam byly přiřazené právě i děti Amířiny. A chce vůbec rodina po pádu Bašára Asada po těch dlouhých letech v Česku ještě zpátky do Sýrie?
12: Trochu ten film o tom vypráví. On končí ve chvíli, kdy ten režim padl vlastně. A je pravda, že o tom vážně uvažují, že už se tam vypravili letos v létě, že začínají trošičku opravovat ten svůj dům, který je úplně na cimpr campr.
10: Těžko říct, jestli 50-tisícové české městečko udělá ve 20-milionové egyptské metropoli nějakou díru. Známý festival dokumentárních filmů tady ale stopu určitě zanechá.
8: A jak už jste v úvodu slyšeli, se mnou ve studiu je autor té úvodní reportáže, ale i těch ostatních, které si dnes ještě pustíme, náš už skoro bývalý zpravodaj na Blízkém východě Štěpán Macháček. Tak ještě jednou hezký den.
9: Dobrý den.
8: Štěpáne, pamatuješ si, kdy jsi poprvé vstoupil do budovy Českého rozhlasu? Co jsi tehdy myslel?
9: Nepamatuju. Bylo to před více než 13 lety, to jsem sice zpravodajem, ale už dřív jsem byl spolupracovníkem dlouhá léta, nejdřív na Balkáně, v Bosně a Hercegovině, potom už v Egyptě, takže je to opravdu dlouhá doba. A na mě nikdy velké budovy nedělaly dobrý dojem, přesto rozhlas působil už tehdy těmi lidmi velice přátelsky a příjemně a asi to byl i důvod, proč jsem tak dlouho zůstal.
8: Co ti těch 13 let na zpravodajském postu dalo a je možná něco, co ti vzalo?
9: Dalo mi to hodně, dalo mi to, že jsme já jako Štěpán Macháček a my jako rodina se adaptovali na úplně jiné prostředí a to včetně dětí. Dalo mi to, že jsem mohl dělat 13 let velice zajímavou práci. Dostal jsem se k, řekl bych, možná historickým okamžikům mnohdy. A dalo mi to, že jsem pracoval pro médium, které podle mě je naprosto nejserióznější vůbec české médium a jsem za to strašně rád a rád bych, aby to tak také zůstalo. A co mi to vzalo? Vzalo mi to možná spoustu času pro své koníčky, pro chození po horách, to si říkám, že třeba mi trošku uniklo. Na druhou stranu to ještě stále doufám, že můžu dohnat.
8: Ty žiješ s rodinou v Káhiře. Jak se za tu dobu proměnila? Já se ptám i proto, že se za chvíli pustíme jednu z tvých reportáží, která je o zvucích Káhiry.
9: Já jsem ještě před třeba 5 lety si říkal, že na Káhiře je, že je hezké, že si uchovává ty staré věci, které na ní máme rádi. Že je tam pořád ten starý život vedle toho moderního. Pro mě bohužel v posledních pár letech už pozoruju, že se hodně mění, hodně rychle mění, že se třeba bourají celé staré čtvrti a že i ta Káhira, o které pořád máme představu, že je to ten orientální svět a tohle, že se strašně posouvá směrem k tomu modernímu světu, který je všude jinde.
8: Města můžou být znečištěná odpadky, prachem nebo smogem. Některá ale trpí znečištěním hlukovým. Jedním z nejhlučnějších měst světa je egyptská Káhira. Řidiči mají jednu ruku neustále na klaxonu, mešity přidávají hlasito svoláním k modlitbě. Přesto všechno vidí nebo slyší Štěpán Macháček ve zvukové kulise egyptské metropole určité kouzlo.
10: Totální chaos aut, taxíků, mikrobusů a oslých spřežení tady na křižovatce u mešity Saidi Aishi jasně vysvětluje, proč je hlukové znečištění Káhiry tak pekelné.
13: Já se teď ale potřebuju dostat domů a vyhledávám svůj spoj, jak jinak než posluchu. Bílé mikrobusy jsou natlačené v jednom rohu křižovatky. Na sobě nemají jediný nápis. Takhle řidiči vykřikují své destinace a potenciální cestující tak má zrak uvolněný k hlídání, aby ho nepřejelo auto nebo osel a k vyhledání spoje mu tak stačí jen dobře nastražené uši. Tak a jsem kousek od domova a ještě bych něco nakoupil. Stánkaři se zeleninou halekají na kolem jdoucí, jakoby nebylo vidět, že prodávají meruňky nebo cibuli. Tady za rohem je ale větší provoz aut a trhovci už přišli na to, že hlasivky mají jen jedny. Všichni si tady totiž pořídili malý čínský megafon na baterky a ten za ně dokola jako kolovrátek hlásí nabídky. V naší čtvrti jsou ulice přeci jen výrazně klidnější. I když si pak ale sednu doma ke stříhání reportáže, vyplatí se mi mít uši nastražené. I kolem našeho domu totiž procházejí neodolatelné nabídky. Kolportérské řemeslo dovedli tito pouliční prodavači k úplnému umění. Pan Ahmad ze své motorové tříkolky neboli tuktuku prodává fůl. To jsou vařené boby, tedy lidové egyptské jídlo. No ale do místního éteru už se mu nabourává konkurence. Blíží se pan Fauzí se svými artičoky. No a pan Mahmud vykupuje po domech staré harampádí. A když projíždí zelinář s hromadou rajčat a brambor na oslím vozíku, tak mu hospodyňky spouštějí z vyšších pater na provaze košík s penězi a zpátky si ho vytahujou plný zeleniny. Jediný den v týdnu, kdy si můžou uši trošku odpočinout, je volný pátek. Jenže v páteční poledne zase obsadí veřejný prostor náboženství. Ze všech stran se začnou překřikovat muezíni, kteří už dávno nevolají vlastním hrdlem, ale postupně a nenápadně přidávají hlasitost na svých zesilovačích. A když zvolají všechny pravověrné, rozlehne se ulicemi asi hodinové kázání. Život v Káhiře stojí na informacích sluchových. Možná je to zažitý zvyk z dob negramotnosti. Děsím se ale, co nastane, až tady v té hlukové inflaci nakonec všichni o sluch přijdou.
8: Štěpáne, využíváš pouliční prodejce? Kolikrát jsi třeba poslal košík s penězi a koupil si rajčata?
9: Využívám strašně rád, opravdu? Když to jde, ale pozor, ten košík jsem nepoužil ani jednou, protože jsme bydleli v 9. patře a to už nerespektují ani ti prodavači, kteří to běžně dělají, ale obecně stále ještě pouliční prodej je i s tou zvukovou kulisou velice běžný v Káhiře, ale i tam se teď strašně mění situace, protože se hrozně rozšířil typ doručení nákupu až domů. A teď v ulicích přibyly 10 000 motocyklistů, cyklistů, kteří přivezou úplně odkudkoliv cokoliv, čili stačí naťukat v mobilním telefonu a doslova za pár korun to mají lidé za dveřmi. Takže to si myslím, že je ohrožení, velké ohrožení i pro ty pouliční prodejce. Takže i v tom se Káhira asi bude teď hodně rychle měnit.
8: Ono se říká, že si člověk zvykne na všechno. Dá se zvyknout na ten všude přítomný hluk?
9: Já jsem si zvykl, musel jsem. Ale třeba náš syn František, který se do toho hluku narodil před 4 měsíci, tak ten už je vidět, že to má tak nějak v krvi a že on bez toho hluku nedokáže usnout. Takže to došlo tak daleko, že jsem vzal rekordér rozhlasový a šel jsem na ulici nahrát ten pravý káhirský zvukový šum a ten mu pouštíme s tím troubením právě, tak jako se miminkům pouštějí ty hnědé a bílé šumy, tak náš František potřebuje káhirskou ulici.
8: Štěpáne, Blízký východ, tak není malý. Navíc tahle oblast zažívá v poslední době turbulentní období. Jak tohle všechno vlastně můžeš ty jako jeden zpravodaj osledovat?
9: Lubko, nesouhlasím, že v poslední době, protože
8: ne, to pořád.
9: Bylo to celou dobu, co jsem byl na postu přinejmenším a určitě i dlouho předtím. Je to těžké usledovat těch 20 zemí, které v podstatě má ten blízkovýchodní zpravodaj na starosti a vždy je jedna událost nebo jeden konflikt, ke kterému se soustřeďuje veškerá pozornost jak vysílání, tak i toho zpravodaje. Prostě už nemá kapacity se věnovat dalším tématům, což je škoda, protože je spousta zajímavých témat, které tím pádem ustupují do pozadí. Když řeknu úplně svůj osobní takový dojem z toho, mě už to reportování každodenní o tom násilí, o jednom konfliktu několik let nepřinášelo moc radost a vlastně jsem ani nemohl dělat kvůli tomu ty své oblíbené reportáže o životním stylu, o lidech, o životních příbězích a lidských příbězích z těch zemí, takže tohle to je hold také součástí, pro mě bohužel součástí té práce, že v podstatě ten nějaký konflikt ozbrojený vždy pohltí toho zpravodaje celého.
8: Říká náš blízkovýchodní zpravodaj Štěpán Macháček, který je hostem dnešních speciálních reportáží zahraničních zpravodajů.
0: Posloucháte pořad Reportáže zahraničních zpravodajů. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
8: V Egyptě neznají žito ani žitnou mouku. Z okna jednoho bytu v Káhiře se přesto týden co týden hlinula milá vůně českého chleba. Pro krajany ho desítky let pekla paní Jarka, která si ingredience uměla obstarat. Byla nejdéle žijící Češkou v Egyptě.
14: Jsem dlužníkem.
15: Rozhodně ne.
13: Z Káhirské ulice přímo sem do bytu paní Jarky, to je jako příchod do úplně jiného světa.
15: Děkuju.
13: Povědomý nábytek, na stěnách obrázky Prahy a line se tu klasická hudba, kterou má paní Jarka tolik ráda. A za chvíli se tu bude linout i vůně českého chleba.
14: No, já dělám celý život, co jsem tady, tak dělám český chleba.
13: Paní Jarka už má na stole nachystanou mísu, připravené jsou i všechny ingredience, které ale v Egyptě k sehnání nejsou.
14: No tak já třeba si nechám posílat český kmín a někdy já třeba, kdo mě vozí třeba egyptologové, že když tak ty věří Jára nebo pan profesor Werner, vědí, co chci.
13: Paní Jarka má přehled snad o všech Češích, kteří v Egyptě v posledním půlstoletí žili a žijí, nebo do Egypta aspoň pravidelně jezdí. Těsto už je smíchané a za chvíli poputují 3 bochánky do Remosek.
14: Jeden si nechám, Karim, ten dostane přijde zítra, no a ten třetí si můžete vzít.
13: Paní Jarka Ezatová je nejdéle žijící Češkou v Egyptě. Celý život učila na zdejší škole angličtinu. Je neuvěřitelným zdrojem informací a vzpomínek o československé komunitě, ale také o tom, jak Egypt vypadal o desítky let dříve.
14: Já jsem přijela 2. října v roce 62.
13: A její přílet za egyptským manželem nebyl tehdy nijak snadný.
14: Tak všichni, kdo se provdal od roku 60 do 65, jsme se museli vzdát občanství. Tenkrát byl prezident Zápotocký a všichni se museli vzdát.
13: Vrátili jí ho až po roce 1989. České Vánoce si ale nikdy vzít nenechala.
14: Vlastně rodina mého manžela je muslimská, že? Ale jelikož manžel byl v Praze 5 let, viděl, jak se Vánoce slaví. A potom, když byly děti, tak můžu říct, že pro moji rodinu i pro mého manžela nejlepší svátky byly Vánoce.
13: Dodnes se u paní Jarky scházejí její synové se svými rodinami. Její muž byl prý poctivý muslim, svou víru jí ale nenutil.
14: Nikdy manžel neřekl, že bych měla přestoupit. Jo. A potom, tak za takových asi 10-15 let, já jsem říkala Ezatovi, já pravděpodobně přestoupím, protože kdyby ty zemřel a já potom zemřela, tak by měli potíž s tím, kde mě mají pochovat.
13: Pro Čechy v Káhiře je paní Jarka takovým majákem, jako třeba pro egyptologa Miroslava Bártu.
16: Tak paní Jarka vždycky to byla taková naše maminka, která nám nosila třeba český buchty nebo český chleba, brala nás na výlety po Káhiře.
13: A až se budu příště do Káhiry vracet, nesmím hlavně zapomenout na pár balíků žitné mouky.
8: Štěpáne, paní Jarka už bohužel nežije, ale nicméně, jak vy jste se tehdy seznámili?
9: Paní Jarka vyhledávala vždy nově příchozí krajany do Káhiry, takže jí zajímali a vždy je zvala vlastně k sobě domů právě na nějaké české jídlo, na českou hudbu, klasickou hudbu, jak bylo slyšet v reportáži, a na český chleba. Tím je pohostila a tím nás vlastně také uvítala, když jsme do Káhiry přijeli na začátku toho celého našeho pobytu, a od té doby jsme byli v kontaktu. Paní Jarka byla takovým středobodem české komunity, hodně se přátelila s egyptologií, takže jednu dobu jim dokonce vařila, jako vlastně taková to byla jejich paní maminka, bych řekl až, a egyptologové na ní i proto rádi vzpomínají, takže v tomto smyslu to byla naprosto jedinečná osobnost káhirského krajanského života.
8: Podle čeho se vlastně vybíráš témata reportáží a kde jsou ty hranice? Tohle už kvůli reportáži prostě ne.
9: Já nevím, jestli mám ostré hranice, ale když si vybírám témata reportáží, tak trošku jsem rád, když mi jdou naproti, když v podstatě až v terénu potkávám lidi, kteří jsou schopní vlastně říct příběh, osobní příběh, a můžou to být lidé úplně neznámí a většinou jsou, ale příběh, na kterém se krásně ilustruje nějaká větší, nějaký událost. Větší problém, nějaká událost, nějaký konflikt, cokoliv. Takže to je asi, řekl bych, pro mě takový vzor reportáže a takové jsem vždycky vyhledával. Pokud jde o ty hranice, tak často je to složitost, protože některé konflikty jsou tak strašně složité, že jedna reportáž jen nemůže nějak objektivně a vyváženě popsat a vždycky vyzní nějak jako vlastně v jeden prospěch a není to úplně pravdivá reportáž. Tak tam jsem se kolikrát zarazil a říkal jsem, ne, tohle nejde ve 2 minutách zpracovat tak, aby tomu každý porozuměl a zároveň to bylo nestranné.
8: Štěpáne, jsou místa a témata, která si během těch 13 let nestihl natočit?
9: Jsou a nebylo to vždy, protože bych na to neměl čas, nebo jsou to často překážky de facto úřední. Chtěl jsem hrozně moc natočit něco z Alžírska, země obrovská, zajímavá nesmírně, africká země, ale bohužel nepouští tamní úřady cizí novináře oficiálně do země, takže to se nepodařilo. Nepodařilo se mi být ve správný čas na správném místě, bohužel někdy třeba při pádu Bašára Asada v Sýrii, to mě hodně mrzelo, prostě někdy ta situace to nedovolí.
8: Ty jsi zmínil Sýrii a my se teď vydáme do Alepa. Jeho proslavená tržiště, kupecké domy i citadelu postihla v minulých letech jedna ničivá událost za druhou. Od ozbrojených střetů mezi tehdejšími Asadovými silami a povstalci až po třeba zemětřesení. Místní mladí aktivisté se snaží obnovit válkou zpřetrhaná pouta mezi lidmi a jejich městem.
17: U Antiochijské brány, jednoho z hlavních vstupů do starého alepského města, se v sobotní podvečer mezi pouličními prodavači schází asi 30 mladých žen i mužů. Tihle se ale očividně nechystají na trh pro vajíčka nebo pro olivy.
18: For us this is like part of the post-war healing process.
19: Tyhle akce děláme jako součást poválečného léčivého procesu. Snažíme se organizovat procházky každou sobotu.
18: We are trying to do it every Saturday.
17: Antoine Magdis je příslušník alepské křesťanské menšiny a chystá se těmhle mladým Alepanům ukázat další z aspektů života v historickém centru.
19: Na dnešní procházce potkáme místní lidi, kteří nám ukážou, jak využívali různá zákoutí starého města ke svým dětským hrám. V historických městech Blízkého východu nemáme žádná hřiště, takže lidé si vymýšleli vlastní hry.
17: Antoánovi pomáhá s organizací alepská arménka Zila Demirciánová.
20: Chceme, aby mladí Alepané lépe poznali své město. I když sem třeba chodí, tak nevědí nic o tom, kam vedou které dveře a co je čeká uvnitř. Mladí jsou zvědaví, ne že ne, ale nevědí, odkud začít. A my jim poskytujeme takový rozcestník.
17: Vyrážíme z hlavního souku do jedné postranní uličky starého města a potkáváme tady Amíra. Je to jeden ze zdejších obyvatel a Antoine ho kontaktoval právě za účelem dnešní procházky. Amír vypráví, jak na schodech v uličce s malým placem nahoře hrávali jako děti hry střívky zvané tůž. Pozorně tu poslouchá i Jamil, student alepské architektury.
21: Jsem sice z Alepa, ale staré město vlastně neznám. Zvlášť moje generace, v důsledku války jsem nechodila.
17: Když začala syrská občanská válka, byl Jamil v první třídě. Dalších 14 let neměl šanci se do starého města, kde se bojovalo, podívat.
21: V roce 2008 bylo Alepo hlavním městem islámské kultury. Byla tu velká osvětová aktivita. Mou generaci už to ale nepotkalo.
17: Pocházíme dál do jiné uličky před malou mešitou. Tady rostou dva velké morušovníky a Amír dělá patou pod jedním z nich důlek. Rozdává kuličky. Kuličky. Říkám zúčastněným, že jsem jako malý v Česku také hrával kuličky. Antoine hned všem nadšeně oznamuje, že Češi také hrají kuličky. A když dodávám, že důlku říkáme skoro stejně jako Alepané, jsem jejich. Ve zdejším dialektu arabštiny se totiž důlek řekne džoura.
22: Já když jsem se probírala tvými reportážemi a že jich za ty roky nebylo málo, tak jsem zjistila, že se v Praze řídil tramvaj. Co rozhodlo o tom, že u toho nezůstalo?
9: Ještě než ti řeknu o tramvaji, tak se vrátím k těm reportážím, protože jsem si dal práci a v počítači jsem napočítal 270 zápisníků. Ale zpět tedy k těm tramvajím. Já jsem řídil tramvaj v Praze po celou dobu svých vysokoškolských studií, to znamená asi 5 let zhruba, takže jsem to měl jako brigádu a musím říct, že mě to o těch víkendech bavilo, zvláště pak linka 22, která projíždí centrem a bavilo mě radit s materým turistům.
22: Oblíbená nejvíc.
9: Vlastně tak, hodně jezdí cizí turisté, takže mívali všetečné dotazy. A co bylo důvodem, proč jsem skončil? No vlastně, když jsem získal vysokoškolský diplom, tak mi řekli ve vozovně, že už jsem pro tu práci překvalifikovaný a že mě bohužel nemůžou dále zaměstnávat.
22: My o tobě víme, že máš vlaky, vagony, rád, ostatně není tajemství, že opravuješ v Krušných horách nádraží. Přišel jsi na svém i na Blízkém východě, máš třeba projetou část železnice?
9: Tam je paradox, že na Blízkém východě se v mnoha zemích teprve staví ty železnice na arabském poloostrově, takže ty nové tratě, ty jsem si ještě neprojel, ale spíš jsem si prošel některé, které už dávno nefungují. Naopak třeba v Libanonu je celá síť tratí, které přestaly fungovat s občanskou válkou v roce 1975, ale do dneška jsou tam ty koleje, po kterých se dá chodit jako po stezkách, tunely, jsou tam opuštěná depa plná zrezavělých lokomotiv, tak jak tam zůstaly před těmi více než 50 lety a jsou tam železniční zaměstnanci. distanci, které stále ještě ministerstvo dopravy platí, přestože už 50 let žádný vlak nejel.
22: A třeba tam ještě zrekonstruuješ v Libanonu nějaké další nádraží.
9: Pozor, jsou takové projekty a nejsi daleko od pravdy, protože možná se na jednom z nich budu podílet.
22: A to je jedna z mých otázek. Co bude dělat Štěpán Macháček od 1. července? A uslyšíme tě ještě ve vysílání.
9: No, bude rekonstruovat ten nádraží. Tak to, zůstáváme v Káhiře s rodinou. Každopádně a já doufám, že se vrátím k těm svým reportážím, které jsem příliš dělat teď nemohl, to znamená reportážím ze života běžného Egypta, Egypťana, nás v Káhiře a podobně, a že hlavně v reportážích zahraničních zpravodajů mě budou posluchači slýchat i nadále.
8: Slibuje Štěpán Macháček, který byl hostem dnešních speciálních reportáží zahraničních zpravodajů. Od mikrofonu se loučí Lubica Bergmanová, která přeje příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.
0: Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: V Česku dnes se padaly teplotní rekordy, a to i ten absolutní. Stanice v Doksanech na Litoměřicku odpoledne naměřila podle webu Českého hydrometeorologického ústavu 40,8 stupně Celsia. To je o 4 desetiny víc, než byl dosavadní rekord ze srpna 2012, který drželi Dobřichovice u Prahy. Kvůli horku často vyjížděli záchranáři, kteří ošetřovali i několik hasičů zasahujících u požáru. Horko ovlivnilo i dopravu v Praze. Tramvaje jezdí kvůli prověšeným trolejím pomaleji a mohou nabírat spoždění. V neděli by mělo být ještě tepleji. Na Moravě meteorologové prodloužili výstrahu před extrémními teplotami až do pondělí. Ve zbytku Česka se začátkem příštího týdne ochladí. 700 demonstrantů v Rakousku dnes zablokovalo jednu z nejdůležitějších silničních tras v Alpách, Fernský průsmyk u hranic s Německem. Průvod demonstrantů úsek ochromil v době, kdy jim desítky tisíc turistů projíždí na dovolenou. Ústecký kraj se potýká se smogem. Výstrahu vyhlásil Český hydrometeorologický ústav. Kvůli vysoké koncentraci přízemního ozónu platí až do odvolání. Meteorologové proto doporučují omezit venku fyzickou zátěž, a to hlavně u lidí s chronickými dýchacími potížemi. Vdechování ozónu může způsobit pálení očí nebo kaša. Na dnešek připadá Den památky obětí komunistického režimu, připomíná i výročí smrti Milady Horákové. Komunisté ji a další tři odsouzené v roce 1950 popravili v pankrácké věznici za údajnou velezradu a špionáž. Milada Horáková byla právnička, politička a zasadila se mimo jiné o rovnoprávnost a levčí postavení žen. Plavec Jan Čejka zaplaval na republikovém šampionátu v Praze český rekord na 200 metrů polohově. Časem 2 minuty a 12 setin sekundy vylepšil v bazénu v Podolí o 14 setin maximum Miroslava Knedly z roku 2023.
2: Překážka na D1 u Domašova a nehoda na 35C u Sichrova. Na D1 z Brna směrem do Prahy opatrně za sjezdem na 9 křížů na kilometru 168 chystají odtah porouchaného auta z odstavného pruhu. Mírně se tam vybočuje, kolem se pohybují řidiči. Na D46 z Vyškova do Olomouce pomalu při sjezdu na Prostějov sever. Přímo ve sjezdu na 26. kilometru máme hlášenou nehodu. Může se nečekaně brzdit v zatáčce. Na silnici 35 z Turnova do Liberce stále opatrně za sjezdem na Sichrov. Odklízejí tam následky nehody. Na 38. kilometru je průjezdný jen pravý pruh, je to označené, nezdržíte se. Na silnici 7 z Chomutova do Prahy opatrně ke konci stoupání před odbočkou na Třebíz. Zastavilo tam auto, je za zatáčkou a není moc vidět.
3: Je to těsně před tou křižovatkou, takže pomalu opravdu je to takový neviditelný místě, píš, aby tam do toho nikdo nenalí.
2: A na silnici 16 podobná situace z Mělníka do Slaného z Bystřete za odbočkou na Ješín. Zatáhlou zatáčkou hlásíte stojící vozidla.
4: Je to nějaký kombajn, druhý je nějaký traktor. Ten tam jako za ním, ten asi pokažený není, ten stojí za ním, ale pokažený je nějaký ten kombajn.
2: Musí se kvůli tomu přejíždět do protisměru, opatrně tak i ve směru do Mělníka. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Zítra bude jasno nebo skoro jasno, v západní polovině Čech se později odpoledne můžou při zvětšené oblačnosti ojediněle přidat také přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 35 až 40 stupňů. Tolik zprávy.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: Dustin Hoffman, Juliette Binochová nebo Jeffrey Wright. To jsou jen některá jména filmových hvězd, které letos přijedou na Karlovarský festival. Na Pražském hradě uzavřela Česká filharmonie svou sezonu open air koncertem a zároveň tam začaly tradiční letní shakespearovské slavnosti. V kulturním magazínu upozorníme i na jiné kulturní události těchto dní. Dobrý den přeje Michaela Vetešková.
0: Kultura Plus.
5: Vedení činohry Pražského národního divadla se pod novým generálním ředitelem nezmění. Martin Glázer, který se stane novým šéfem v roce 2028, se domluvil na pokračování spolupráce s duem Skútr. Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský mají pokračovat v péči o stálý soubor a budování moderního divadla s důrazem na aktuální témata.
6: Měla jsem smutná milého. Život bych dala pro něho. Do ciziny se obrátil.
7: Režijní tandem Skútr vede činohru Národního divadla 4 sezóny. Mezi jeho nejúspěšnější tituly patří Erbenova kytice. Ve své práci bude duo pokračovat až do roku 2034. Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský dostanou důvěru i od nového generálního ředitele Martina Glázra, který se do Prahy přesune z Brněnského národního divadla v roce 2028.
23: My jsme po několika měsících rozhovorů se Skútry zjistili, že se shodujeme v podstatných věcech. Jednak v tom, jak by měla být profilována nová scéna po skončení její generální rekonstrukce.
7: Pojmenovává Glázer hlavní úkoly Skútrů v nadcházejícím funkčním období. Šéfové činohry mají podle budoucího ředitele také důkladně pečovat o stálý herecký soubor. Společnou mají i představu o kreativní stránce divadla.
23: Shodujeme se i na tom, že činohra Národního divadla by měla být moderním současným souborem, který má dostatek tvůrčí odvahy reflektovat svět kolem sebe, reflektovat to, co se děje ve společnosti.
7: Glázer představil i další členy týmu. Z Brna si přivede šéfa baletu Mária Radačovského. Po 16 letech se do čela opery vrátí Jiří Heřman. Filip Svoboda, Český rozhlas.
5: Z českého Stetson City až na jeden z nejprestižnějších festivalů klasického filmu na světě. Limonádovi Joe, režiséra Oldřicha Lipského, měl tento týden světovou premiéru v digitálně restaurované podobě na festivalu v italské Bologni. Národní filmový archiv tak vrací na plátna jeden z nejslavnějších českých snímků.
24: Alkohol podávaný v malých dávkách neškodí v jakémkoliv množství.
25: Karel Fejala, Miloš Kopecký, Valdemar Matuška nebo Vladimír Menšík. Před více než 60 lety si Oldřich Lipský a scénárista Jiří Brdečka vystřelili z amerických westernů. Vznikla komedie, kterou dnes znají generace diváků.
26: Padouch nebo hrdina, my jsme jedna rodina.
25: Film dostal také nový anglický název. Zatímco v minulosti byl v zahraničí známý jako Lemonade Joe, nově se bude uvádět pod názvem Soda Pop Joe, říká ředitel Národního filmového archivu Michal Brgan.
27: Očekáváme, že ten film se nejen vrátí k těm, kteří ho už znali, ale hlavně se otevře těm, kteří ho zatím ještě neměli možnost poznat. A díky tomu, že film je restaurován tak, aby se mohl hrát ve velkých kinech, na velkých plátnech, tak jak se to Limonádový Joe zaslouží, tak věřím tomu, že to bude jeho další život a další úspěch.
25: Jedním z důvodů restaurátorských prací byly i slavné barevné efekty. Film totiž záměrně napodobuje postupy rané kinematografie a jednotlivé scény střídají různé barevné odstíny. Restaurátoři proto pracovali s dobovými kopiemi, aby co nejvěrněji obnovili podobu, kterou diváci viděli při premiéře v roce 1964.
28: Noci jsou chladné.
29: Jo, jo. To abych si vzal teplé prádlo.
25: Po premiéře v Bologni zamíří digitálně restaurovaný Limonádový Joe do českých kin. Boloňský festival uvede také film Varhaník u svatého Víta režiséra Martina Friče z roku 1929. Ten je považovaný za jeden z nejambicioznějších němých filmů natočených v Československu. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
5: Stovky lidí ve středu večer zaplnili pražské Hradčanské náměstí. Česká filharmonie se tam pod širým nebem rozloučila se svou 130. sezonou. Pod taktovkou francouzsko-arménského dirigenta Alana Altinoglu zazněl americký program.
30: Mám rád tuhle vážnou hudbu. Baví mě to a chtěl jsem to vidět takhle naživo v podvečer.
10: těchto krásných kulisách.
11: Říká mladý muž, který má na sobě žabky a kraťasy, stejně jako většina posluchačů. Solistou večera byl klavírista Marek Kozák, který si na koncertě zahrál díky tomu, že před rokem dostal cenu Jiřího Bělohlávka pro mladé hudebníky.
12: Byla to pro mě premiéra s Českou filharmonií, premiéra v tom Gershwinově koncertu a vůbec jako první open air s orchestrem. Já jsem předtím hrál nějaké koncerty venku v Itálii na klavír, ale že bych si zahrál s velkým orchestrem před tolika lidma a navíc v Praze, v městě, kde žiju, takže jsou to fakt neuvěřitelný zážitek.
11: Součástí večera bylo i vyhlášení nového laureáta ocenění. Tím se stal česko-palestinský houslista Milan Al-Ashab.
13: Pro mě ta cena je mimo jiné potvrzením, že to, co dělám, dává smysl.
11: A dodává, že už má jasno v tom, jakou skladbu představí příští rok na koncertě on.
13: Já bych rád představil skladbu, která se bude dramaturgicky k tomu večeru hodit, která bude svým způsobem temperamentní, výrazová, ale zároveň i efektní.
11: Další příležitost poslechnout si naživo Českou filharmonii budou posluchači mít až po prázdninách, a to 1. září na zahájení pražské koncertní sezóny. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.
14: Ve středu večer bylo na Pražském hradě dost rušno nejenom díky koncertu České filharmonie, ale také zahájení letních shakespearovských slavností. Nejvyšší purkrabství se proměnilo ve starobylé Syrakusy a diváci po tradičním projevu Martina Hilského sledovali příběh o záměnách, pletichách a šarvátkách, které slavný Alžbětínec proměnil v komedii omylů.
15: Muž má rád, muž má rád svobodu a odchází a přichází, jak jen mu káže čas.
16: Komedie z 16. století to není úplně jednoduchý úkol pro dnešního diváka ani pro dnešního herce. Jsem na to zvědavá, jak se ty světy střetnou, potkají a jestli dokážeme diváky chytnout u srdíčka.
18: Říká herečka Aneta Krejčíková, pro kterou je komedie omylů první zkušeností s letními shakespearovskými slavnostmi. V nové hře stvární Lucianu ženu, která sama lásku teprve hledá, své sestře už ale ochotně uděluje partnerské rady.
16: Shakespeara nemůže hrát každý herec. Jo, to se nehraje tím způsobem, jako se dneska dělá takový to televizní, filmový, seriálový herectví, takzvaně na půl huby, kdy vám skoro není rozumět, ale chce to řemeslo. A já mám vystudovaný hudebně dramatický obor na Pražské konzervatoři a jsem jako vášnivá herečka, takže jsem to považovala za něco, co divadelní herec určitě musí dělat a musí

0: Na letních shakespearovských slavnostech se premiérově představí také Marek Adamčík. Na hraní pod širým nebem ho lákalo nejen samotné prostředí, ale i setkání s novými kolegy.
1: Ten Shakespeare je tak mnohovrstevnatý, nebo je to takový hřiště, na kterém si všichni můžou hrát podle toho, jak je to baví, a v tomhle tom je to prostě super, že vidíte, jak to berou ty ostatní.
0: Marek Adamčík stvární v komedii Omylu Antifola Efeského jednoho z identických dvojčat, které má pocit, že svůj život pevně řídí, dokud mu ho série nečekaných záměn nepřevrátí vzhůru nohama.
1: Možná by mohlo někoho mást to, jak je to, jak je ten jazyk prostě nezvyklý a jak je ta hra vlastně něčím opravdu archaická, jako že dneska, když jde člověk do divadla na komedii, tak je zvyklý, že prostě jsou tam tři dveře a postel a volají si mobilama a mluví o televizi a já nevím co, a tady to samozřejmě je úplně z jiného času, ale to, že se to musí naplnit nějakou současností a že tu je nutnost existovat tady a teď, tak to má ten Shakespeare společného se všema ostatníma hrama.
0: Režie letošní novinky se ujal Vojtěch Štěpánek. Na letní shakespearovské slavnosti se vrací už po třetí a po Večeru tří královem, který naskoušel v Ostravě, sáhl i tentokrát znovu po komedii.
2: Mě prostě komedie baví, myslím si, že pod to letní hvězdný nebe komedie patří. Myslím si, že na to venkovní hraní je komedie taky výhodná v tom, že to je takový trošku jarmaneční projev, je to přece jenom trošku vyvolávání textu spíš než prožívání replik.
0: Právě komedie patří podle Štěpánka k těm nejnáročnějším žánrům, které může herec na jevišti zkoušet.
2: Je to hodně těžká práce. Já si myslím právě, že spousta těch politických thrillerů se vlastně dá zahrát poměrně úspornějšími hereckými prostředky, takovým jako zamlčováním, zahlížením. Je to v podstatě přece jenom nějaká práce s psychologií, s atmosférou, ale u té komedie to musíte celý prostě odpracovat, odchodit, odběhat, odpadat, odskákat. Tam skutečně ty pointy musí vzbuzovat smích a to prostě je hrozně těžký. A ta komedie Omylu si myslím, že je jako přímo jako i dobrá škola. Frašky.
0: Vedle Prahy, Brna, Bratislavy nebo Ostravy můžou lidé letní shakespearovské slavnosti navštívit třeba také na zámku Litomyšl nebo Hluboká nad Vltavou. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
3: Posloucháte týdeník Kultura Plus. Aktuality ze světa filmu, divadla nebo výtvarného umění. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: Tento týden se v Ostravě odehrával pozoruhodný festival Dny nové opery. Festival vznikl v roce 2012 s cílem iniciovat vznik a provedení nových operních inscenací. Zatím jich takto vzniklo 40 a letos byl festival vybrán britským magazínem Gramofon na prestižní seznam světových festivalů. I o tom budeme mluvit v našem magazínu, konkrétně s hudebním publicistou a spolupracovníkem tohoto festivalu Borisem Klepalem. Vy jste v jednom z rozhovorů uvedl následující slova. Opera nezná nevhodná témata a pokud se něco vzpírá mluvené činohře, musí se to zaspívat. O jakých tématech jste zpívali či hráli letos?
5: Letos v Ostravě se zpívalo o soužití s člověkem, který má demenci. To bylo možná jedno z nejpůsobivějších děl, co zatím zaznělo. O nejistotě uchopení světa a vůbec o nejistotě bytí. Potom jsme se dostali k postapokalyptickému stvárnění jakési možnosti, jestli je možné vůbec nějak dobře žít, jestli není lepší se soustředit na to, aspoň nějak rozumně umřít. Potom jsme se dostali do vybydleného hotelu Palas, kde se jednak rozebírá nová nauka o harmonii od Aloise Háby jako prostředek k nalezení tvůrčí svobody, a také dílo Jakuba Rata je na motivy 7 japonských haiku.
4: Podle programu i podle toho, co jsem teď právě od vás, pane Klepale, slyšela, bych soudila, že ten program je určený spíš pro publikum, které se v operní tvorbě vyzná a raději než do kina na horor zajde třeba právě na koncert vážné hudby nebo na operu. Jaký ten typ publika na Dny nové opery přichází?
5: No, na Dny nové opery patrně přicházejí lidé, kteří jsou jednak zvědaví a zvídaví a chtějí slyšet pořád něco nového a ne se nechávat jaksi uklidňovat a ukolébávat pořád dokola stejnými věcmi nebo jenom s maličkými odlišnostmi zpracovanými pořád stejnými náměty. Já si myslím, že je to ale otázka celkem jakéhokoliv umění. Pokud se má mluvit opravdu o umění, tak je potřeba, aby to prostě mělo i nějaký zásah, aby to někdy bylo i, řekněme, nepříjemné, aby to člověka vybuzovalo a aby v něm zanechávalo nějaký dojem, nejenom to, že se nějak jako uklidnil po večeři.
4: Když ta nová díla v rámci festivalu vzniknou nebo nové projekty, zaznívají i jinde na festivalech nebo uvádějí je třeba jiná česká nebo mezinárodní divadla?
5: No, to je samozřejmě velký problém, protože operní produkce, to je celkově strašně drahá záležitost a uvést novou operu v repertoárovém divadle, to je vždycky trošku komplikované, ale přece jenom už tady byly nějaké ohlasy, nějaké průniky do, řekněme, dalšího provozu. Byla tady opera Bludiště seznamů od Martina Smolky, která se potom v přepracované verzi hrála v Praze v Alfredovi ve dvoře. A Národní divadlo Moravskoslezské v příští sezóně uvede operu od Bernarda Langa, který je jedním z oblíbených autorů tady na ostravských festivalech a musím říct, že píše výborné opery. Také se tady v Ostravě uváděla šestinotónová opera Přijď království tvé od Aloise Háby a z té se jaksi vyvinulo ne to, že by se ta opera nějak rozběhla do světa, ona je strašně těžká a to asi není repertoárové dílo, ale ono v ní funguje Hábovo šestinotónové harmonium a nyní už je skoro snad dohotovená jeho moderní kopie nebo moderní obdoba a vzniká pro ní nový repertoár, takže ono to prostě přesahy má a hlavně, co je důležité, tak autoři a autorky těch oper prostě se dostanou svá díla na jeviště a můžou si jaksi nabrousit ty svoje schopnosti a ověřit si, co pro publikum funguje, nefunguje. Prostě má to obrovský význam celkem, ale i pro to publikum. Je to prostě významné, aby ta nová díla se dostávala ven a jak už žijí dál, to asi není úplně věc festivalu.
4: Hostem Kultury Plus byl hudební publicista Boris Klepal. Málo kterému herci se podaří vstoupit do Hollywoodu takovým způsobem, že si hned první výraznou filmovou rolí řekne o Oscara. Americký herec Dustin Hoffman to dokázal už v roce 1967 jako nejistý mladík ve filmu Absolvent. A právě tento už klasický snímek uvede osobně na Karlovarském festivalu. Hello, darkness, my old
6: friend. Nenápadný a civilní. Jeho Benjamin Braddock působí na plátně spíš jako mladík ztracený ve vlastním životě, než jako klasický filmový hrdina. A právě díky tomu se Absolvent stal generační výpovědí jedním z klíčových filmů nastupující nové vlny americké kinematografie. Look, Mrs. Robinson, I drove you home. I was glad to do it, but I have some things on my mind. Can you understand that? Oscarovém dramatu Půlnoční kovboj z roku 1969 pak herec stvárnil drobného podvodníčka z New Yorku. Před kamerou si nečekaně také zaimprovizoval, když do herce na přechodu málem narazil taxikář. Jednu ze zlatých sošek Oscara získal za roli v road movie Rain Man, kde stvárnil autistického bratra s mimořádnými matematickými schopnostmi.
7: Já mám tu čest zde reprezentovat celý tým, který se o Dustina Hoffmana snažil celá léta. Krištof Mucha, výkonný ředitel, řekl, že si pamatuje, že první zmínky o snahách přivést Dustina Hoffmana do Karlových Varů byly už v době, kdy nastupoval na festival, což bylo na konci 90. let minulého století. Tudíž to jen dokládá, že Dustin Hoffman patří k našim a patřil dlouhá léta k našim vysněným hostům.
6: Popisuje umělecký ředitel karlovarské přehlídky Karel Och. Společně se svým týmem přivítají na červeném koberci v Karlových Varech také herečku Juliette Binochovou. Pamatovat si ji můžete třeba z romantického dramatu Anglický pacient. V něm stvárnila ošetřovatelku Hanu, která se na konci druhé světové války stará o těžce zraněného britského pilota. The heart is an organ of fire. a právě za tento výkon získala Oscara pro nejlepší herečku ve vedlejší roli. Na 60. ročník Karlovarského festivalu přijede i americký herec Jeffrey Wright, který stvárnil agenta CIA v několika bondovkách a zahrál si i v oceňovaném sci-fi seriálu Westworld. Už po třetí přijede na mezi

0: dámy s krajkovými slunečníky, pánové v kloboucích debatují o politice a léčivých pramenech. Tentokrát se ale ve městě nemluví jen o lázních. Do tehdejšího Kurhausu dnešních Lázní 3 dorazila totiž novinka, která krátce předtím ohromila Paříž. Kinematograf bratří Lumiérů. Jak vypadalo takové první promítání, připomíná také snímek Báječní muži s klikou režiséra Jiřího Mencla.
1: Tak jsem třeba točil hrnčíře při práci. Prý na to není nikdo zvědavý.
0: O poznání lepší techniku pak měli přesně o 50 let později organizátoři prvního filmového festivalu u nás, který uspořádali právě v Mariánských Lázních a Karlových Varech.
2: České Lány se připravují na první poválečný filmový festival v Československu.
3: Kromě teda toho, že se jednalo vyloženě o symbolické umístění, tak i to prostředí těch Mariánských Lázní, které bylo, řeknu, noblesnější, luxusnější, bylo samozřejmě taky poznamenáno válečnými událostmi, ale třeba ne tolik, jako když by ten festival chtěl být situován třeba v Plzni nebo Praze.
0: Komentuje Tomáš Hubáček z Národního filmového archivu. Společně s ním stojíme před plátnem v pražském kině Ponrepo a promítáme si týdeník z roku 1946.
3: Ty Mariánské Lázně nabízely dostatek ubytovacích kapacit z hlediska té lázeňské rekreace. Jednak je to poměrně malé město, takže ta kompatibilita těch přesunů tam byla jako mnohem lepší, ale v první řadě, proč bych řekl, že to tam bylo situováno a ukazují to i archivní materiály, tak je opravdu ten význam jako z hlediska toho poválečného vybudování toho nového československého státu.
4: Karlovy Vary se letos opět staly dějištěm mezinárodního filmového festivalu.
0: Festival v Karlových Varech je druhou nejstarší filmovou přehlídkou na světě. Starší je jenom festival v italských Benátkách, který začal už v roce 1932. Přestože najdete na letošním červenobílém festivalovém plakátu, že jde o 60. ročník, ve skutečnosti slaví akce už 80 let od svého vzniku. Od 50. let se totiž musel střídat s přehlídkou v Moskvě.
4: U Hřída jsme potkali sovětskou delegaci, ve které jsou i známí režiséři Arnstam a Zarchy.
0: A to se změnilo až v polovině 90. let, kdy odjeli do Ruska umělecká ředitelka akce Eva Zaoralová a herec Jiří Bartoška.
5: Vlastně já jsem tvrdil, že 30. června pro mě skončil festival a 1. července jsem tady jako host. To byl takový bonmot, jakože se už festival mě netýká. Je pravdou to, že mám tady několik sjednaných schůzek, jednak se sponzory, kteří přispěli na tento festival, a jednak se sponzory latentními, které oslovují, vysvětlují jim, provádí mě festivalem, aby viděli prostředí, jak se koná a jak se to povedlo, tento festival, a přesvědčuje, aby do 30. ročníku vstoupili penězma.
0: A od roku 1994 tak festival vítá diváky a filmové nadšence každý rok.
6: Dagmar Havlová odvolala souhlas k užívání jména Václava Havla knihovnou, která je po bývalém prezidentovi pojmenovaná, napsala v SMS zprávě Dagmar Havlová tento týden Českému rozhlasu. Uvedla, že nechce nést odpovědnost za způsob, jakým je Havlovo jméno používáno, a že ztratila důvěru k současnému vedení a směřování knihovny. Osobnostní práva k názvu knihovna potřebuje, aby mohla pokračovat ve své činnosti. Co to pro knihovnu znamená a co vedlo někdejší první dámu k tomuto rozhodnutí? A co bude s dokumenty a archivem dramatika Václava Havla? I to rozeberu v následujících minutách.
7: Šéf knihovny Václava Havla Tomáš Sedláček čelí ostré kritice kvůli svému stylu vedení instituce. Správní rada mu na svém posledním zasedání, na kterém 4 z 5 členů rezignovali, vytkla hned několik pochybení.
6: Touto zprávou vše letos na jaře začalo. Ze strohé informace se během několika minut stala událost, která zaměstnala mnohé novináře na několik týdnů a zdá se, že zaměstnávat bude i nadále. Osud knihovny Václava Havla stále poutá pozornost.
8: Knihovna Václava Havla. Odchod zaměstnanců, rezignace členů správní rady, konec hlavního.
6: Bylo 19. května roku 2026 a i rozhlas.cz uvedl zprávu, že v knihovně Václava Havla má skončit celkem 17 zaměstnanců. Mezi ně se řadí třeba i Jáchym Topol, jedna ze stěžejních postav instituce. Pár dní na to někdejší první dáma sdělila, že odstupuje od dohody o spolupráci na projektu knihovny Václava Havla, čímž následovala dosavadní sponzory projektu, miliardáře Zdeňka Bakalu a Karla Komárka. Českému rozhlasu poslala následující zvukové vyjádření.
8: Po dlouhém a bolestném zvažování a hledání dalších cest mě nezbývá, než následovat Zdeňka Bakalu a Karla Komárka. K dnešnímu dni tedy bohužel i já odstupuji od naší dohody. Každý projekt má přinášet především radost, a to i těm, kteří jsou za něj jakkoliv odpovědní. Knihovně jsem se věnovala

0: dle svých kompetencí i dle svého nejlepšího svědomí a vědomí 22 let. Konala jsem tak na přání svého muže, a to i v době, kdy ještě žil. V její původní myšlenku jsem do poslední chvíle věřila. Knihovnu jsem ale neřídila, nejsem její zaměstnanec ani člen správní rady. A nemám už sílu ani zdraví víc udělat.
1: Kromě toho se rozpadla také tehdejší správní rada knihovny Václava Havla. Jediným členem zůstal David Dušek z hnutí STAN, který situaci tehdy komentoval následovně.
2: V momentě, kdy knihovnu pustí paní Havlová a neposkytne knihovně žádná práva, to znamená ani právo osobnostní, tedy k názvu knihovna Václava Havla, a ani práva k edukativním programům, pak opravdu tato instituce pozbývá svůj zásadní smysl.
1: Když předseda správní rady David Dušek o několik dní později v médiích oznámil, že dozorčí i správní rada knihovny Václava Havla jsou zase kompletní a že do správní rady byl zvolen mimo jiné hudebník Michael Kocáb a egyptolog a senátor Miroslav Bárta, ohradila se proti tomu spoluzakladatelka instituce Dagmar Havlová, podle které předseda správní rady David Dušek jmenoval radní bez jejího vědomí a zřejmě i v rozporu se stanovami. Havlová médiím oznámila, že zprávu možnosti použití jména Václava Havla už předala nadaci Dagmar a Václava Havlových Vize 97. Když jsme se ptali nadace na detaily, odmítli je sdělovat s tím, že k tomu se více může vyjádřit pouze Dagmar Havlová a ta na opakované žádosti o rozhovor nereaguje. Během letních prázdnin v knihovně program není stejně jako léta předtím a zda a v jaké formě bude pokračovat, to zůstává stále nezodpovězenou otázkou. V novém týdnu by ovšem mohlo dojít na jednání zástupců Dagmar Havlové s některými českými kulturními institucemi, které by mohly odkaz mezinárodně uznávaného dramatika a někdejšího českého prezidenta spravovat dál.
3: Kultura Plus je ve finále. Dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přeje Michaela Vitešková a naslyšenou za týden.
4: Týdeník Kultura Plus si můžete znovu poslechnout také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: V Doksanech na Litoměřicku dnes naměřili skoro 41 stupňů. Srbský prezident Vučić ohlásil rezignaci a předčasné prezidentské i parlamentní volby. Golfistka Kousková se propadla pořadím po druhém kole turnaje Ladies European Tour v Berouně. A také zítra bude jasno až polojasno a teploty 35 až 40 stupňů.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: V Česku dnes padaly teplotní rekordy, a to i ten absolutní. Finální hodnota naměřená v Doksanech na Litoměřicku je 40,9 stupně Celsia. V případě, že meteorologové údaj potvrdí, překoná o půl stupně dosavadní 14 let staré absolutní maximum ze středočeských Dobřichovic. Kvůli horku dnes často vyjížděli záchranáři.
6: Nejčastějším pacientem je člověk v seniorním věku, který trpí jedním nebo vícero chronickými onemocněními.
7: Říká mluvčí pražských záchranářů Karel Kirs. Zdravotníci taky ošetřovali několik hasičů zasahující u požáru. Horko ovlivnilo i dopravu v Praze. Podle mluvčí dopravního podniku Anety Řehkové jezdí tramvaje kvůli prověšeným trolejím pomaleji a nabírají zpoždění.
8: Podnik musel plošně snížit rychlost tramvají na 40 km v hodině.
7: V neděli by mělo být ještě tepleji. Rekordy navíc můžou padat i v noci. Na Moravě meteorologové prodloužili výstrahu před extrémními teplotami až do pondělí. Ve zbytku Česka se začátkem příštího týdne ochladí. Eliška Zábrocká, Radiožurnál.
5: Srbský prezident Aleksandr Vučić oznámil, že během několika týdnů rezignuje na svou funkci. Ohlásil také předčasné prezidentské i parlamentní volby. Druhý mandát by měl Vučićovi oficiálně skončit až v polovině roku 2027. Prezident rezignaci oznámil na shromáždění vládních příznivců v Bělehradě. Přesné datum, kdy z funkce odejde, neuvedl. Vučić je srbským prezidentem od roku 2017. V posledních letech se na demonstracích proti jeho vládě scházejí desítky, někdy i stovky tisíc lidí. Protesty odstartovala tragédie ve městě Novi Sad, kde po zřícení přístřešku v listopadu 2024 zemřelo 16 lidí. Příběhy z Bible se na veřejných školách v americkém Texasu dostanou na seznam povinné literatury. Rozhodla o tom státní školská rada ovládaná republikány. Četba nového zákona se bude vztahovat až na 5 milionů žáků. V Texasu od loňska mimo jiné platí, že učitelé musí ve třídách vyvěšovat desatero přikázání. České hotely a penziony letos meziročně zdražily o necelých 5%. Český rozhlas to zjistil od Asociace hotelů a restaurací. Obsazenost podle ní bude zhruba stejná nebo lepší než loni. S rezervacemi pobytů zatím čeští turisté váhají, potvrzuje David Jiráček z prezidentské chaty v Jizerských horách.
9: Máme nějakou stálou klientelu, která nám jezdí pravidelně, ale zároveň jsou tam i volný pokoje, který se snažíme co nejlépe samozřejmě doobsadit. Takže tak z poloviny jsme obsazení.
10: Do finálového kola golfového turnaje okruhu Ladies European Tour v Berouně půjde z českých hráček v nejlepší pozici Jana Melichová. Ve druhém kole Tipsport Czech Ladies Open zahrála 4 rány pod normu hřiště a celkově má skóre -9. Pořadím v sobotu klesla Sára Kousková, která zahrála 2 rány nad par. Česká jednička si ale nemyslí, že by hřiště bylo výrazně těžší než v pátek.
11: Asi ne, já si myslím, že v tom hřiště problém nebyl, spíš v těch mých prvních ranách, ale dobrý to bylo, já z toho nejsem úplně zas tak zklamaná. Ty jamky nebo ty navrtání těch jamek byly, myslím si, že v fous těžší, ale furt se dalo skórovat. Asi jsem už taková uvařená, abych to zhodnotila nějak kloudně.
10: Kromě Kouskové a Melichové si finálové kolo zahrají taky Tereza Zapletal-Kuželuhová, Lucie Váchová a Patricie Maková.
12: Nebezpečí na D3 u sjezdu na Třeboň a překážka na dálnici D1 na Vysočině. Na dálnici D3 z Benešovska do Českých Budějovic se pohybují chodci. Za sjezdem na Třeboň kilometry 112 až 113. Na D1 z Brna do Prahy u sjezdu na Měřín je mezi pruhy hlášená překážka. Exit 134, zřejmě je to zakládací klín. Čekejte vybočující auta. Na D46 se zvyškou do Olomouce na exitu 26 Prostějov sever stále pomalej na sjezdu. Osobní auto tam narazilo do svodidel a hasiči odklízí provozní kapaliny. Na D1 z Ostravy do Brna u sjezdu na Ivanovice na Hané stojí autobus. Exit 236 vozidlo blokuje část odbočovacího pruhu z dálnice. A v Olomouci v Pražské ulici na úrovni Globusu se srazila 2 osobní auta a následky omezují průjezd. Vypadá to, že v obou směrech, jak do města, tak na Mohelnici. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
13: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: Zítra bude jasno nebo skoro jasno. V západní polovině Čech se později odpoledne nebo večer můžou při zvětšené oblačnosti ojediněle vyskytnout přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší denní teploty vystoupají opět vysoko na 35 až 40 stupňů. Na horách bude většinou kolem 32. Tolik zprávy.
13: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
14: Proč se po Stalinově smrti a odhalení jeho zločinů začala šířit ve východním bloku panika i naděje zároveň? Jak otřás rok 1956 a 20. sjezd sovětských komunistů střední Evropou? Proč se maďarské protikomunistické povstání prakticky nedalo vyhrát? Kteří světoví hráči zasáhli do dění v Budapešti a co s tím vším má společného Suezský průplav? V tématu Plus otevíráme dnes nový seriál. Poprvé se vydáme po stopách invazí 20. století. Tentokrát tedy Budapešť 1956. A dnešní téma Plus pro vás připravil Jan Sedmidubský.
13: Vojenské intervence. Speciál tématu Plus.
14: Červen 1953 je čtvrt roku po smrti Stalina. V Moskvě vládnou diktátorovi pohrobci Chruščov, Malenkov a Beria. Zatím se drží navzájem v šachu. Na budapeštském letišti nastupuje do letadla mířícího do Moskvy skupina mužů, stranických šéfů Maďarské strany pracujících neboli maďarských komunistů. Po příletu do Moskvy nejvíc Maďarům umyje hlavy Lavrentij Beria. Aniž by tušil, že ho jeho vlastní soudruzi za 14 dní zatknou a ještě před Vánocemi oběsí, Nevybíravým způsobem maďarského malého Stalina Rákosiho se psuje. A to za věci, které předtím Moskva Maďarům celá léta nařizovala. To jest například zbrojit, stavět hlavně továrny těžkého průmyslu, likvidovat soukromé zemědělce, dělat čistky ve všech vrstvách společnosti. Takže teď je třeba změna kurzu. Soudruzi v Moskvě pochopili, že je naopak třeba řešit bídnou životní úroveň lidí, odstranit rysy takzvaného kultu osobnosti a začít napravovat poměry. Lavrentij Beria a další straničtí bosové ve složení Malenkov, Chruščov, Mikojan a Bulganin nakonec se rozhodli, že ideálním mužem, který by měl vystřídat Rákosiho v roli předsedy vlády, bude Imre Naď. To jméno si zapamatujme. Sověti ho měli za spolehlivého muže, už jen proto, že ve 30. letech jako přední maďarský komunista podepsal spolupráci se sovětskou tajnou policií. A zajímavá byla Beriova poznámka na adresu přítomnosti sovětských vojsk v podunajské zemi. Rudá armáda v Maďarsku je, ale nemusí být na věky. Dávám slovo historikovi Janu Adamcovi, spoluautorovi dnešního Tématu Plus.
15: Hned v prvních volbách v roce 1945 výrazně zvítězila malorolnická strana, která reprezentovala spíše takový středopravicový směr, zaměřený hodně na agrární otázky, na zemědělství, a komunisté byli ve výrazné menšině, co se týče lidové podpory. Ale mohli těšit z toho, že měli za sebou podporu Sovětů, mohli těšit z toho, že tvořili velmi odhodlanou stranu, jejímž hlavním cílem byl vlastně převzít moc, těžila z té sovětské podpory. Navíc maďarští komunisté široce otevřeli náruč všem bývalým fašistům, bývalým milášistům a bývalým vlastně příslušníkům zkompromitovaným z té druhé světové války, s tím, aby vlastně jako nabrali co nejvíce členů, takže nebylo neobvyklé, že bývalí fašisté se najednou v rámci toho, aby si zachránili kariéry a životy a aby unikli vlastně trestům po válečné době, tak si převlékli kabát, stali se z nich komunisté a najednou se všechno obrátilo pro ně v dobré. A takhle maďarští komunisté postupně rostli a parlamentními i mimoparlamentními demokratickými i nedemokratickými nástroji postupně likvidovali, to je ta slavná salámová metoda, likvidovali ty své demokratické oponenty, až vlastně v letech 1947-48 najednou komunisté začali plně ovládat ty klíčové instituce mocenské, vnitro, armádu, a v podstatě tam proběhla velmi rychlá sovětizace, která je ukončená někdy v roce 1948-49.
14: Když se vysloví letopočet 1956 a dodá se k tomu maďarské povstání, revoluce či revolta, musíme nejdřív zmínit Poláky a protesty ve městě Poznaň. Byl to jeden z periodicky se opakujících výbuchů polské nespokojenosti. Pro jeho sklidnění tentokrát hodně udělal Vladislav Gomulka, nově instalovaný a ještě nedávno perzekovaný stranický šéf polských komunistů. Ale my teď na okamžik zůstaneme na naší domácí půdě. Mír otřesu stranických šéfů po 20. sjezdu komunistické strany Sovětského svazu v únoru 56 můžeme pochopit třeba ze srovnání dvou projevů Antonína Novotného. Ten první je z doby vrcholících čistek v KSČ. Tímto způsobem perlil tehdejší šéf pražských komunistů na zasedání ústředního výboru v únoru 1951, kde se popravovalo stranicky a vlastně i reálně. Neboť každý věděl, co může následovat po takovémto vyhazovu ze strany.
16: Boj proti trockistům, soudruzi, nám ukazuje, jakými cestami, zpočátku po případě úchylkáři, a nakonec také lidé, kteří bojují o moc a kteří nakonec se stávají špionami. Soudruzi, to nám ukazuje, že i tady, soudruzi, sešlo vědomně a že Švermová nemůže tvrdit, že o věci nevěděla, poněvadž slepý nemohl vědět a nemohl vidět. Slepý by to nemohl vidět a nakonec by to musel ucítit. Že zde nejde o komplot, dobře organizovaný komplot, o rozbití celé strany.
14: Jen tak na okraji Marie Švermová mohla mluvit o štěstí, když si po tomto zasedání odseděla místo doživotí 5 let. A teď Novotný o 5 let později, v březnu 1956, dostal nové noty z Moskvy. Pozor, změna. Za všechno špatné mohl Stalin s Beriou. Novotný ovšem tlumočí Chruščovou řeč nervózně. Drmolí ještě víc než obvykle. A zjevně jen velmi nerad interpretuje tu obrovskou otočku, která nastala v Moskvě. Samozřejmě je třeba dodat, že tato stranická zasedání byla nahrávána jenom pro vnitřní potřebu a na veřejnost se nikdy nedostala.
16: Což bylo nutné tyto lidi fyzicky zničit? Tím, že měl neomezenou moc, dopouštěl se bezohledné zvůle, potlačoval člověka morálně i fyzicky. Když Stalin říkal, že toho a toho je třeba uvěznit, to znamenalo věřit na slovo, že je to nepřítel lidu. A banda Berií hospodařila v orgánech státní bezpečnosti, vší silou se namáhala, aby dokázala vinu uvězněných osob, správnosti sfalšovaných materiálů. A jaké důkazy se uváděly? Přiznání vězněných. A vyšetřující dobývali toto přiznání. Ale jak je možné získat od člověka přiznání o zločinech, který se nikdy nedopustil? Pouze jediným způsobem, použitím fyzického násilí, mučením, zbavením vědomí, zbavením úsudku, zbavením lidské důstojnosti. Tak se dobývala zdánlivá přiznání.
14: Zlatá slova, soudruhu Novotný, jenomže navzdory tomu, co se dělo v nejvyšším patře strany, se nakonec v Československu roku 1956 ve srovnání se sousedy, tak říkajíc, nepohnula ani myš a destalinizace v podstatě ani nezačala. Polští občané byli důslednější, protože novou dobu spojili se základním požadavkem, který by se dal shrnout třeba takto. Když už se nemůžeme zbavit této zločinné politické strany, která to všechno způsobila, musí jít od válu aspoň její šéf.
15: Rok 1956 začíná tajným projevem Nikity Chruščova na 20. sjezdu Komunistické strany Sovětského svazu odhalením stalinových zločinů. A to je v podstatě jako kámen, který když vrhnete do toho socialistického rybníka, tak vyvolával obrovské vlny. No a v Polsku se to propojilo, tahle destalinizace, s kritikou toho předchozího stalinistického vedení, že Boleslava Běruta, který to odhalení Stalina nepřežil a zemřel na infarkt. A otevřela se vlastně jako otázka, kdo bude tím nástupcem. No a jediným tím reálným nástupcem mohl být Vladislav Gomulka, který ovšem od roku 1948 byl v pozici stranického vyděděnce. Je to podobná kariéra v něčem, tedy ne ve všem, něčem, jako byl právě Imre Naď. Do toho přišly nespokojenost Poláků se sociální situací, s nedostatkem potravin, s cenzurou a vyvrcholilo to poprvé v červnu roku 1956 při těch poznaňských protestech, které bychom mohli přirovnat něco jako plzeňské protesty v roce 1953. Dělníci demonstrovali, přerostlo to v jakousi revoltu, ovládli město, že ovládli Poznaň na chvíli a ten polský komunistický režim to potlačil, byť pak ty tresty byly mnohem nižší, než třeba v případě té Plzně a pak se vlastně nad tím jako zavřela voda, ale byl to jeden z prvních velkých projevů nespokojenosti právě v tom roce 1956. I když třeba bychom sem třeba mohli zařadit i ty protesty československých studentů v roce 1956 v souvislosti s Majálesem a v souvislosti s třeba druhým sjezdem spisovatelů. Takže ta poznaňská revolta byla takovým jako prvním velkým varováním, co ta destalinizace může v tom východním bloku přinést.
17: Vladislav Gomulka, prvním sekretářem partii. Partia stanęła na čele přeměn. Za partią stanął národ. Věce i manifestace v celém kraju. Varšava, Politechnika.
14: Toho roku 1956 chybělo vlastně málo k okamžiku, kdyby se první invaze Rudé armády v zemích komunistického bloku odehrála v Polsku. Nebo, abychom byli přesní, sovětským jednotkám v Polsku stačilo věc kasáren, vždyť tam přece byly už od konce války. Proč nakonec nedošlo ke krveprolití, bylo trochu vlivem načasování a především diplomatických schopností samotných polských komunistů. Popravdě řečeno, bylo to na hraně. Za nově instalovaným partajním šéfem Gomulkou přiletěla z Moskvy prakticky celá sovětská delegace v čele s Chruščovem. Úkol byl jasný. Proklepnout si nového šéfa strany, zjistit míru jeho lojality, preventivně ho zastrašit, prostě nastolit způsob komunikace tak, jak to bylo pro Sověty obvyklé. Vtip byl v tom, že polští komunisté v čele s Gomulkou pochopili situaci a racionálně ji vyhodnotili, aniž by přitom ztratili tvář.
15: Chruščov měl celou řadu jako informací od nejrůznějších kanálů z Polska, že se chystá tahle ta mocenská změna. A v prvé chvíli ho vlastně jako ovládlo naštvání tom, že sovětská strana nebyla k tomuhle kroku přizvána, respektive nebyla konzultována. Takže chtěl demonstrovat tu sílu a demonstrovat vlastně nadřazenost Moskvy a přiletěl s celou ekipou nečekaně do Varšavy, přibral si k tomu i své maršály, což vždycky znamenalo, že je ochoten použít i ozbrojené síly, dokonce se k tomu i schylovalo, byl vydán rozkaz a některé sovětské jednotky na předměstí Varšavy se daly demonstrativně do pohybu. A Gomulka, který už věděl, že tedy bude zvolen tím prvním tajemníkem, tak ale to pochopil a promptně vlastně se setkal s Chruščevem ještě vlastně na letišti a zřejmě chápal tu mocenskou hru lépe než třeba Naď, nebo než třeba maďarští komunisté a okamžitě se jal Chruščeva ujišťovat, že tahle ta nová mocenská změna a jeho nástup do čela komunistické strany neznamená narušení polsko-sovětského přátelství, neznamená to narušení spojenectví, neznamená to nějaké otřesy v rámci Varšavské smlouvy, RVHP, jenom to, že prostě Poláci teď změní trošku tu vnitřní politiku a snaží se vyrovnat s tím dědictvím stalinismu a postavit ty sovětsko-polské vztahy na nějakou novou úroveň. Sověti totiž byli i znepokojeni tím, že měli zprávy, že by měly proběhnout čistky i v rámci třeba polského ministerstva obrany a polského armádního sboru, kde bylo nemálo sovětských poradců a sovětských vlastně i velitelů, jako byl třeba maršál Rokosovský, k tomu svému polskému původu. A Sověti to samozřejmě také brali jako jakousi urážku nebo jako jakési narušení těch dosavadních vztahů. Takže Gomulka mu naznačil, že prostě to jádro těch vztahů se nemění, ale že je potřeba ty sovětsko-polské vztahy dát na jinou úroveň, jinak to prostě Poláci nepřijmou. A tady zase pragmaticky Chruščev pochopil, že vojenská konfrontace s Poláky v tuhle chvíli není nijak žádoucí a vlastně i pak pod vlivem těch maďarských událostí Polákům značně ustupoval a snažil se tu Gomulkovu pozici i zlepšit tím, že jim dal významnou hospodářskou pomoc, že souhlasil s tím odvoláním Rokosovského, jo, že prostě Polsko bylo pro Sovětský svaz příliš důležité na to, aby se v tenhle ten kritický moment vrhli do nějaké konfrontace, zvlášť když měl od toho Gomulky slib, že prostě ty základní pilíře toho vztahu se měnit nebudou.
14: Takže v případě Polska se Nikita Chruščov uklidnil, ustoupil a k žádné intervenci ve Varšavě nedošlo. Sovětská delegace odlétala z Varšavy 20. října 1956. Jenomže zatímco na jedné plotně byl oheň uhašen, na druhé se ta kaše začala připalovat znovu. Jiskra přeskočila z Varšavy do Budapešti. A tam se ovšem schylovalo k vývoji, který byl ve srovnání s Polskem dětskou říkankou. Maďarsko začalo připomínat přehradu, přes kterou už se valí voda, a v hrázi se objevují první trhliny. Brzy se vývoj stal nekontrolovatelným.

0: Matyáši Rákošimu se muselo stýskat po časech, kdy se masově v celé zemi slavili jeho šedesátiny a byl považován za jakéhosi poloboha. To bylo ovšem před rokem 1953. Ale i poté, co ho Sověti odinstalovali z křesla maďarského premiéra, mu zůstala klíčová funkce šéfa strany. 4 roky pak dýchal jako supící vlčák Naďovi na záda a obratem sabotoval premiérovu politiku slovy i činy. A dělal to skrytě i veřejně a samozřejmě i zprávami důvěrně posílanými do Moskvy. Za těchto okolností nemohla reformní politika Imre Nagye, tedy reforma takzvaného nového kurzu, uspět. A premiér byl po 2 letech v roce 1955 Moskvou opět odinstalován a vyloučen z maďarské komunistické strany. Vystřídal ho poslušnější dosavadní ministr zemědělství András Hegedűs. Pozitivní změna poměrů se projevila v tom, že Imre Nagy neputoval před soud ani na popraviště. Cynik by řekl prozatím. Nagy se stáhl do ústraní. Jako profesor agrární ekonomie směl jít přednášet na univerzitu. Vlastně by to nebyl špatný osud. Nagy by tam byl asi nejšťastnější. Jak píše historik Jan Adamec, svým blízkým Nagy připomínal starostu jeho francouzského městečka, milujícího svoji rodinu a svoji zahradu. Jenomže pouhé 2 roky jeho předchozí vlády a pokusů o reformu, tak říkajíc, načehrali půdu k boji Maďarů za svobodu a proti sovětskému koloniálnímu systému. Na začátku maďarské vzpoury stály intelektuálové a především studenti. Petr Fiho Kroužek. Byl v tom možná kus romantiky, ale brzy měli od studentů převzít iniciativu skuteční povstalci.
1: Velký vliv na to mají třeba ty PTFIho fóra, což jsou vlastně jako organizace debat na nejrůznější témata a stávají se svobodnou platformou pro debaty o budoucnosti Maďarska, ekonomiky, politiky, maďarské kultury, maďarského zdravotnictví, vysokých škol. No. A vlastně pro komunisty se ty PTFIho kroužky stávají jedinou svobodnou platformou, jak debatovat problémy maďarské, ale i stranické. Jo? A do toho přicházejí ty vnější impulzy z Polska, přicházejí impulzy z Jugoslávie. Celá ta situace se výrazně radikalizuje během léta a samozřejmě tím nejradikálnějším elementem jsou vždycky studenti. Že studenti, když se vrací po prázdninách, tak najednou auly jsou plné debatujících studentů a do toho přicházejí prostě zprávy z Polska, že tam se něco děje, tam polští studenti jsou také v ulicích a také vlastně jako bojují za svobodu. A do toho přichází zpráva o tom, že Gomulka je zvolen tím novým tajemníkem, reformista, v té době je ještě vnímán jako reformista, jako národní komunista. A to má samozřejmě vliv na tu situaci v Maďarsku. Maďarští studenti ve spojení vlastně s maďarskými spisovateli, intelektuály vyhlásí 22. října, že druhý den se bude konat velká demonstrace na podporu těch polských požadavků, na podporu vlastně reform. A maďarské stranické vedení je v šoku. Neví, jak má na to zareagovat. Nejprve tu demonstraci zakáže, pak vlastně pod vlivem toho, že prostě ta demonstrace se už bude konat tak jako tak, tak ji zase povolí. A to, co začíná 23. října 1956 jako demonstrace studentů, masová demonstrace v Budapešti, se postupně přelívá v jakési pouliční srážky a konflikty s tou maďarskou mocí. Jedním z prvních cílů vlastně odpoledne 23. října je maďarský rozhlas, který je vlastně tak trošku jako obléhán, protože studenti a ti demonstranti chtějí, aby maďarský rozhlas odvysílal ty jejich požadavky. Dojde tam vlastně ke konfliktům s tou ozbrojenou stráží rozhlasu, dojde ke střelbě a ta demonstrace se postupně přelívá do ozbrojeného střetnutí, hlavně mezi těmi jednotkami AVH, té tajné maďarské policie. Protože většina třeba vojáků, důstojníků armády nebo policistů se v průběhu té demonstrace dává na stranu těch demonstrantů.
0: Při prohlížení dávných fotografií z doby maďarského povstání roku 1956 nelze přehlédnout obří Stalinovu hlavu, jak se povaluje na rozstřílené ulici. Vedle padlého Stalinova pomníku se symbolem povstání stalo pálení stranických knížek, maďarská vlajka s vykuchanou hvězdou, srpem a kladivem, takže uprostřed zeje kulatá díra, a taky střílení příslušníků tajné komunistické policie bez soudu. Už to byl boj na život a na smrt. Maďaři měli komunismu plné zuby a vzali do ruky zbraně, aby se ho zbavili. V tom okamžiku je do čela vlády povolán znovu Imre Nagy, jako postava, kterou jakž tak všichni respektují, jak potápějící se stalinisté, tak demonstranti, kteří chtějí revoluční změnu poměrů. Od počátku Je to ale nemožná mise.
1: V okamžiku z 23. na 24. října on je vlastně ještě mimo tu vysokou politiku. Nicméně i ti stalinisté pochopili, že on vlastně má v tom národu zatím tedy jako jediný nějakou autoritu tu situaci zvládnout. Proto vlastně ještě toho 23. října večer oni ho povolají do budovy parlamentu a tam má vlastně jako uklidnit projevem ty tisíce demonstrantů, kteří se před tím parlamentem shromáždili, ale ani nať v tuhletu chvíli zcela nechápe tu situaci, jo? Nechápe, že jak ta situace už je radikální. Proto když začne ten svůj projev soudruzi, tak ho vypískají. No. A i on sám je z toho zmaten, že nestačí už ta reformní destalinizační rétorika, přesto vlastně na Nadě stále sázejí a on už toho 24. je narychlo jmenován premiérem na místo zprofanovaného stalinisty Andráše Hegedyše. A stalinisté vlastně jako, protože Erneger je stále ještě jako v čele té strany, doufají, že Nadě takhle jako vystrčí a s jeho autoritou on jim pomůže zvládnout tu situaci. Protože oni od toho 24. října plánují jednoznačné jako bezpečnostní kroky ve smyslu výjimečný stav, střelba, zatýkání, je vytvořen jakýsi ad hoc vojenský výbor, jakási vojenská diktatura, která má jako potlačit ty zárodky toho povstání se sovětskou pomocí. Prostě jede se podle toho plánu, který byl vytvořen po tom východoberlínském povstání vlastně v každé té východoevropské zemi a který vlastně jako nesli jednoznačné znaky, že ho tvořili vojáci a bezpečáci, jo, v tomhle tom smyslu. Jenže už třeba jenom vyhlášený zákaz vycházení toho 24. října je porušován a nakonec ho sám i Mrenať musí odvolat. Jo. Rozpadá se to vedení samotné úplně na vrcholu, protože Nať vlastně nesouhlasí s těmi podmínkami, nesouhlasí s tou vojenskou diktaturou a stále více propaguje, že jediným řešením, jak tu situaci zvládnout, je vyslyšet ty lidi, jednat s nimi, prostě najít nějaký v úzovkách gomulkovský kompromis. Jenže na to už je trošku pozdě, protože ta situace se valí mnohem rychleji a mnohem radikálněji, než by tomu bylo před tím 23. říjnem.
2: Posloucháte speciál Tématu Plus vojenské intervence. Jak se politici snažili ovlivnit dění v jiných státech s použitím síly. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
0: Maďarsko roku 1956 lze možná považovat za jakousi laboratoř toho, co by následovalo u nás v roce 1968, pokud bychom se víc bránili. Jako občané i jako politici. Ale i maďarští komunisté udělali tu chybu, že dali Sovětům najevo, sami to nezvládneme. Jinými slovy, i v Budapešti roku 56 byla k dispozici klika, která požádala o pomoc Sověty. Takzvaných zvacích dopisů vlastně nebylo třeba. Stačilo být v časté komunikaci se sovětskou ambasádou. Velvyslancem tam byl jistý Jurij Andropov, pozdější šéf KGB a dokonce jeden rok generální tajemník sovětských komunistů.
1: A do toho vlastně přichází ještě jedna věc. To maďarské stranické vedení získává ty zprávy o tom, jak ta situace v Budapešti se radikalizuje. A tak vlastně neví, jak má zareagovat. Demonstrace je vlastně jako povolená, ale teď je prostě potřeba nějakým způsobem zvládnout. Oni na to nemají prostředky, tak udělají jednu fatální věc. Začnou komunikovat se Sověty, se sovětskou ambasádou a první maďarský tajemník Erneger, který už po červenci nahradil Matyáše Rákosiho, tak vlastně požádá Sověty o spuštění plánu, který už byl připraven a který vlastně počítal s nějakými jako protesty a který měl koordinovat součinnost sovětských jednotek maďarských bezpečnostních sil. Měla tam být ochrana budov, měla tam být zajištění té základní infrastruktury. Nakonec tedy po určitých zmatcích, protože Chruščov se to dozvídá s určitým zpožděním, neví trošku, jak na to má reagovat. Nakonec tedy ty sovětské jednotky dostanou tedy pokyn, aby oni nebyli v Budapešti, aby vjeli do Budapešti a aby jako demonstrovali sílu, projížděli těmi ulicemi. Ne úplně, aby jako stříleli, aby jako to jako potlačili, ale aby jenom jako pomohli těm maďarským jednotkám v demonstraci síly. Jenže je to jako kdyby přilili olej do ohně. Pro ty Maďary, kteří už jsou vlastně jako dost naštvaní, že je už svržen, už strhli ten Stalinův pomník, tu velkou Stalinovu sochu v Budapešti a jsou pěkně vlastně jako nabroušení. A v tenhle moment najednou v noci z 23. na 24. října začnou vyjíždět do Budapešti sovětské tanky. No a tím se vlastně jako demonstrace proti režimu obohacuje o nový prvek, a to je boj proti vlastně sovětské intervenci. A ty povstalecké jednotky začínají útočit na ty tanky, házejí na to molotovový koktejly, snaží se je nějak jako zastavit a vypukne v Budapešti jakási krizová, velmi zmatečná situace, kterou vlastně nemá nikdo pod kontrolou. Jo. To znamená, narodilo toho Polska, kde se podařilo tomuhle bodu zlomu zabránit, kdy Gomulka to dovyjednal s Chruščevem, nedošlo k té ozbrojené konfrontaci, tak tady vlastně jako shodou, dalo by se říct, náhod špatného managementu, špatné komunikace mezi Moskvou a Budapeští a dalšími faktory došlo k bodu zlomu a přelilo se to vlastně do ozbrojených střetů nejdříve mezi demonstranty a těmi odhodlanými proti těm jednotkám tajné policie a pak vlastně mezi těmi organizovanějšími povstaleckými skupinami a tou sovětskou vojenskou mocí.

0: 25. října dojde k obrovské konfrontaci před budovou parlamentu. Dojde k strašnému masakru, kdy vlastně sovětské tanky rozstřílejí celou tu demonstraci. Jsou tam desítky mrtvých, což samozřejmě volá další velkou konfrontaci a další velkou radikalizaci mezi těmi povstalci, mezi obyvateli Budapešti a nejen Budapešti, protože to už se rozlilo do celé země. A to, co se odehrává v Budapešti, se v menším odehrává v Győru, odehrává se v Debrecínu a v dalších vlastně velkých městech. To už je to celonárodní revoluce. Jo? Už to není jenom jako povstání nebo nějaká radikální demonstrace v Budapešti. Takže tady se zásadně jako rozcházejí ty pozice uvnitř toho maďarského stranického a vládního vedení a do toho vlastně ještě Sověti neméně zmateni tím, co se děje. Jo? Jak to, že nevyšla ta první demonstrace síly toho 24. října, vysílají do Budapešti speciální emisary Miko Jana se Suslovem, který mají nejdřív řídit tu situaci, získávat informace, co se tam vlastně děje, jaké rozložení sil, na jaké pozici stojí nať, co vlastně dál. A mezi tím se samovolně rozpadá úplně stranická struktura té maďarské komunistické strany. No, lidé pálí stranické průkazy, vyhánějí komunisty z těch sekretariátů a strana se v podstatě rozpadá. No, rozpadá se do té míry, že vlastně pak je nucen odstoupit ten zprofanovaný první tajemník maďarské komunistické strany Erne Göhre. A vlastně ho nahrazuje nový muž, který pak ovládne celou tu situaci na dalších 30 let, János Kádár. Ale jeho pozice je stále ještě jako kompromisní. Vládne vojsku, které nemá. Ta stranická struktura je v podstatě v troskách.
1: Kubák Bílo, Erdej Ferenc, Kádár János, Lusonci Gízo, sociáldemokrata...
2: Součástí revoluční vlády Imre Nagye byl mimo jiné i János Kádár. Jenže 2. listopadu se sebral a odjel spolu s Andrášem Hegedűsem na sovětské velvyslanectví. A dál už si příběh příštího maďarského vůdce jistě domyslíte sami. Situace v Budapešti ale na začátku listopadu 1956 jakoby stále byla nerozhodná. Sovětům se zkrátka nedaří povstalce potlačit a zlikvidovat hrubou silou. Mimo jiné proto, že jich není dost.
0: Takže nakonec došlo k dohodě mezi tou maďarskou vládou v čele s Nagyem a sovětskou stranou, že ty sovětské tanky se stáhnou mimo Budapešť na ty základny, kde původně byly. A bylo to vnímáno, bylo to zamaskováno i tou deklarací o vztazích mezi Maďarským a Sovětským svazem, která byla vnímána i jakousi nový dokument sovětské zahraniční politiky, vymezující nově vlastně vztahy mezi Moskvou a jejími satelity. A zároveň ten 30. říjen je vnímán jako jakési vítězství té maďarské revoluce. Sověti se stahují, poslouchají nás, nať má jakousi autoritu stále, ty povstalecké skupiny ho ještě tedy uznávají. Pro komunisty je vlastně jedinou záchranou, jak vůbec jako udržet ten komunistický režim, nebo jakýsi komunistický režim v Maďarsku. Takže ten 30. říjen je jakýsi vrchol té maďarské revoluce s opatrným optimismem.
3: At the end of a six-day fight that astonished the world and shook the Kremlin to its foundations, Hungary was free. Free to fraternize on its own borders and rush in supplies to the stricken city of Budapest along roads littered with burnt-out red tanks, disabled by almost unarmed...
2: Opatrný optimismus se v řádu hodin mění v tragédii. Byla to samozřejmě bouda, taktický ústupek Sovětů. Uvnitř sovětského vedení se řeší, co dál, a brzy dojdou k výsledku, musíme to potlačit vší silou. Invazi ovšem nebylo možné plánovat zcela bez ohledu na mezinárodní kontext.
0: Tady ještě zmíním, ono to bylo důležité i v tom polském příběhu, je vliv Číny. Je vliv Mao Tse-tunga, který vlastně do těch událostí výrazně zasahoval právě proto, že Sovětům vlastně říkal, co si Čína myslí o tom jejich chování vůči Polsku, respektive vůči Maďarsku. Někteří historici dokonce říkají, že ten vliv Mao Tse-tunga byl důležitý při té polské krizi, protože vlastně vyvíjel jakýsi tlak na Chruščova, aby ty tanky nepoužil ve Varšavě a kritizoval vlastně Chruščova za údajný velkoruský šovinismus, za imperiální ambice. Což samozřejmě nebylo nic jiného než obrana proti tomuto stejnému chování Moskvy vůči Pekingu ze strany Mao Tse-tunga. V případě Maďarska Číňané dlouho nevěděli, co se tam vlastně děje. Oni měli spožděné informace, co se vlastně v tom Maďarsku děje, ale velmi záhy se rozhodli, že Maďarsko není Polsko, jo, že tam opravdu dochází k ohrožení socialismu a že naopak tady to použití síly by bylo žádoucí. No a teď Chruščov, který váhal trošku v určitý moment, jestli tu sílu použít nebo ne, tak najednou tady slyší od Číňanů, Použití síly by bylo žádoucí. A tak si Chruščev vlastně mohl říct, no když já ji nepoužiju, tak Číňani mě budou považovat za slabého. Jo? A budou mě vlastně kritizovat, že jsem tu sílu proti Maďarsku nepoužil. Takže neříkám, že to byl rozhodující a byl to jeden z faktorů, který Chruščeva a to sovětské vedení vlastně utvrdil v tom, že jiná cesta než vojenská intervence není možná.
2: Ale ještě jednoho člověka potřebovalo sovětské vedení přesvědčit. Josifa Broze Tita, šéfa jugoslávských komunistů, který si už od konce 40. let jel tak trochu svou vlastní politiku a vysloužil si tak od Stalina a jeho podřízených ve východní Evropě přízvisko Krvavý pes.
0: Jugoslávie v tomhle tom hraje velmi důležitou dvojakou roli, protože jestliže pro Chruščova bylo důležité, aby získal vlastně k té intervenci souhlas Číny, a i dalších vlastně významných hráčů z východního bloku. Připomínám třeba, že Gomulka s tou intervencí nesouhlasil. Že třeba Chruščev nezískal přímo souhlas Gomulky se sovětskou intervencí proti Maďarsku, ale v té době to pro Chruščeva zase tak důležité nebylo, protože on potřeboval hlavně urovnat ty polsko-sovětské vztahy a udržet vlastně Polsko v tom stavu, ve kterém bylo po té dohodě s Gomulkou. Ale pro Chruščeva bylo mimořádně důležité, aby získal na svoji stranu Tita, protože to bylo ve fázi, kdy se vlastně s Titem zbližovali a poslední, co mohl Chruščev potřebovat, byla, aby ho vlastně veřejně pranýřoval Tito za tu sovětskou intervenci. Což vlastně Jugoslávci dlouho dělali, protože kritizovali Sověty za ty špatné sovětsko-maďarské vztahy a Tito byl velmi populární mezi těmi naďovými příznivci a mezi těmi reformními komunisty v Maďarsku. Často říkali, že my chceme zavést Maďarsku něco podobného jako v Jugoslávii, ten systém. No aby si Chruščev vlastně jako naklonil Tita, tak se odhodlal ke spektakulárnímu činu a vydal se za ním ve velmi dramatickém letu v malém letadle s Grigoriem Malenkovem za bouřlivých meteorologických podmínek přistáli v Jugoslávii a tam ještě na malém člunu museli odplout na to Titovo známé oddechové místo v Brionech. Máme i detaily o tom, jak celá bledý, střídavě zelený Malenkov leží na dně té šalupy, na dně toho člunu a zvrací. Až takhle vlastně Tito ponížil Chruščeva a donutil ho, aby za ním přiletěl. Nicméně tam vlastně Chruščev jedná s Titem a daří se mu ho přesvědčit o tom, že v Maďarsku opravdu vypukla kontrarevoluce. No, to znamená, je to podobné jako to čínské stanovisko. No, už to není vlastně reforma socialismu, kterou by Tito podpořil, ale už se nechává přesvědčit, že tedy v Maďarsku převládla kontrarevoluce, že tam vraždí komunisty a že tedy hrozí, že Maďarsko se promění v nějakou jako neutrální kapitalistickou sovětskému bloku nepřátelskou zemi.
2: Tito nakonec hodí Imre Nadě přes palubu a podepisuje mu tím vlastně rozsudek smrti.
4: Sobot Kossuth Rádio Budapest i Sobot Petrici Rádio Győr. Vnímanie, vnímanie. Govorí Budapest. Stancie Svobodnej Kossuth.
5: Attention, attention. This is Free Kossuth Radio Budapest. Prime Minister Imre Nagy has just been on the air and said the following.
6: Szabad Kossuth Rádió Budapest. Kedves hallgatóink, Nagy Imre, a Magyar Népköztársaság minisztertanácsának elnöke.
2: Prohlášení maďarského premiéra Imre Nagye ze 4. listopadu 1956 vysílalo povstalecké Rádio Kossuth i další stanice ve všech světových jazycích. Ale vyhlášení neutrality Maďarska a vystoupení z Varšavské smlouvy tváří v tvář blížící se masivní sovětské invazi číslo 2 už byl vlastně takový akt zoufalství a pokus vyhnat maďarskou krizi do mezinárodních obrátek, zaangažovat do celé věci OSN a světové politické lídry. Se svými blízkými spolupracovníky se 4. listopadu 56 Imre Nagy uchýlí na jugoslávské velvyslanectví v Budapešti, čímž značně zkomplikuje život Titovi.

0: Takže poté, co vlastně jako Chruščev získá takhle souhlas těch klíčových aktérů, nemusím asi dodávat, že souhlas Antonína Novotného, rumunských nebo bulharských komunistů byl vlastně automatický. Antonín Novotný dokonce nabízel, jestli by tedy československé jednotky nemohly nějak jako zúčastnit přímo té intervence, a nabízel velmi proaktivně pomoc slovenských komunistů maďarského původu při té pacifikaci a konzolidaci situace v Maďarsku. Takže poté, co vlastně si zajistil takhle to politické krytí, tak mohl dát vlastně zelenou té intervenci, která začala toho 4. listopadu 1956 a zase k překvapení Sovětů trvala poměrně dlouho. Trvalo jim minimálně měsíc, než definitivně pacifikovali ta jednotlivá hnutí odporu, ta ohniska odporu, a než dokázali opravdu ty Maďary zlomit a museli tak činit i například s pomocí plošných deportací mimo území Maďarska. Třeba v rámci v uvozovkách uklidnění situace zatkli stovky lidí, stovky mladých studentů nebo stovky demonstrantů, nacpali je do vagonů a odvezli je na pár týdnů mimo území Maďarska do sovětských věznic na podkarpatské Ukrajině. Tahle ta bezpečnostní opatření, likvidační opatření, měl na starosti neblaze proslulý tehdejší šéf KGB Ivan Serov.
1: Došlo k nevyprovokované agresi Francouzska, Velké Británie a Izraela proti Egyptu. Došlo k imperialistickému zprísahaniu proti Maďarsku, ktorého cílom bolo zvrátiť ľudovo-demokratický poriadok, nastoliť fašistickú diktatúru a použiť Maďarsko ako hlavné nástupište proti zájmu mieru, bezpečnosti a demokracie v strednej Európe.
2: Tenhle člověk byl z božího dopuštění, nebo spíš dopuštění u VKSČ, československým premiérem, a to dlouhých 10 let. William Široký, člověk s invencí a rozhledem a retorickými schopnostmi tak slabými, že se v křesle nepochybně držel jen proto, že trpěl absolutní poslušností vůči šéfovi strany Antonínu Novotnému. Když ale William Široký mluvil v prosinci 1956 v Československém národním shromáždění o Maďarsku, zcela správně zmínil i Egypt. Pro Maďary bylo neštěstím, že se právě ve dnech jejich fatálního boje o nezávislost na Moskvě rozhodli Francie, Anglie a Izrael zaútočit na Egypt a vyřešit tím svůj problém se zestátněním Suezského průplavu. K tomu došlo v létě 1956. 26. července tuto změnu vítězoslavně ohlásil egyptský prezident Nasser.
3: A new Middle East crisis arises as President Nasser of Egypt tells a wildly cheering crowd in Alexandria that Egypt has seized the internationally owned Suez Canal. His announcement touches off.
2: Výsledkem této souhry okolností pak bylo, že ve dnech, kdy Budapešť krvácela, propukla zároveň válka na Blízkém východě. Netrvala dlouho, ale jejím výsledkem byla porážka Francie a Británie a také pošramocená reputace Spojených států, které v tom své západní spojence nechali. Nebo nechat museli?
0: Tady došlo k velmi unikátní záležitosti, kdy vlastně Sovětský svaz a Spojené státy zastávali stejné stanovisko chvíli a tlačili vlastně na Británii a na Francii, aby se z toho Suezu stáhli. Američané byli rozuřeni, protože Britové a Francouzi takhle touhletou tajnou nekonzultovanou operací dostali do strašně prekérní situace a hlavně oslabili ten narrativ a oslabili tu ofenzívu západu proti Sovětům v situaci Maďarsku, protože sovětští diplomaté teď říkali, no jo, my máme Maďarsko, vy máte Suez, tak co jsme si, to jsme si, jo. Studená válka, jasně, chápeme. Vy nám nechte jako utopit v krvi to Maďarsko a vy si něco dělejte s tím Suezem, nebo jo. A takže v tomhle tom smyslu si Západ dal vlastní branku i tím souběhem těch dvou akcí, Suezu a Maďarska. Prostě Britové a Francouzi měli jiné zájmy než nějaké Maďarsko. Pro ně vlastně to byl východní blok, kde pravidla už byla jasně nastavená a kde nebylo vlastně co řešit, což byla podobná situace jako s námi v roce 1968. Ale tady se to prostě tak nešťastně propojilo, respektive Sovětům to výrazně pomohlo. Kdyby ta suezská krize nebyla, tak by Sověti provedli tu intervenci tak jako tak, ale Američané a Západ a NATO by měli mohli mnohem silnější pozici na půdě OSN při tom tlaku na Sovětský svaz, na případné sankce nebo na případné vlastně i třeba generování minimální podpory ze strany třetího světa. To také bylo jako důležité bojovat o ty hlasy, podobně jako dneska v té rusko-ukrajinské válce, bojovat o ty hlasy vlastně zemí, jako je Indie. Takže i v tomhletom ohledu by měl Západ mnohem snažší pozici, než že musel vlastně hasit vlastní krizi, která pramenila vlastně z vlastní nekomunikace a z vlastní vlastně neschopnosti. Protože kdo byl vítězem suezské krize? No Násir, který jednoznačně tady dokázal v podstatě jako eliminovat britský vliv, to je konec britského vlivu na Středním východě. A Francie měla své vlastní problémy ještě v severní Africe, že? S Alžírskou, ve Vietnamu. Takže Suez je v podstatě takový jako umíráček pro Francii a Velkou Británii, jako ty bývalé upadající koloniální velmoci, které se tímhletím posledním krokem snažili vlastně tu svoji upadající pozici zachránit. A Američané rozhodně nebyli v pozici, že by jim v tom chtěli pomáhat. Naopak, Američané už od dob Franklina Delana Roosevelta říkali Churchillovi, no my nevedeme druhou světovou válku proto, abychom zachránili britské impérium. Že jo? To není náš cíl, s tím se prostě smířte, my vám pomůžeme vyhrát nad nacismem, ale nebudeme vám pomáhat obnovovat vaše impéria po roce 1945. A ten rok 1956 to ukázal v plné nahotě, v podstatě to byl obrovský konflikt uvnitř NATO mezi Američany, Brity a Francouzi, kterého samozřejmě Sověti velmi rádi a velmi šikovně využili.
2: Kromě toho, jak dodává historik Jan Adamec, nebyl tu předtím a vlastně ani potom žádný precedens, který by dokazoval reálnou možnost Ameriky či západního demokratického světa vytrhnout nějakou zemi z komunistického tábora. Prostě to reálně nešlo provést.
0: Otázka byla, zvlášť pro Američany, co s tím, jak s tím naložit a jakým způsobem vlastně to třeba jako využít. A v tomhletom smyslu neexistovaly žádné relevantní scénáře, protože už ta západní reakce na potlačení východoberlínského povstání v roce 1953 ukázala, že Američané a NATO nejsou ochotni jít do otevřené ozbrojené konfrontace, respektive tedy, že hranice narýsované po válce prostě platí. No. A že ani Američané vlastně nepočítají s tím, že by nějaká země se dokázala vytrhnout z toho východního bloku a sama se osvobodit, a vlastně vůbec nevěděli, jak by to udělali, aby jí pomohli nějakým způsobem. Na druhou stranu Maďaři v té největší vlně národního nadšení někdy kolem toho 30. října 1956, kdy se zdálo, že ta revoluce vítězí, tak naopak předpokládali a počítali s tím v těch fantaziích a v těch imaginárních představách, že prostě v Rakousku nebo na hranicích Rakouska v Německu jsou připraveny, abych to tak řekl, americké divize nebo minimálně jednotky OSN pod vedením Spojených států, které vlastně čekají jenom na to překročit tu hranici pod mandátem OSN, třeba obsadí Maďarsko, vytlačí ty Sověty a vlastně tím pomůžou Maďarům k tomu cíli stát se třeba neutrální zemí, jako třeba Rakousko, tak, aby si Maďaři mohli zvolit svoji vlastní politickou cestu. Bohužel k tomu neblaze pomohlo i třeba maďarské vysílání Svobodné Evropy a Hlasu Ameriky, kde vlastně ti maďarští redaktoři podlehli těm iluzím a vlastně možná ještě radikálněji povzbuzovali Maďary dál k tomu podporu, povzbuzovali je k tomu, aby vydrželi a vytvářeli vlastně falešný dojem, že v uvozovkách ty tanky už stojí na hranicích a že vlastně stačí ještě pár dnů, pár týdnů bojovat, aby vlastně Maďarsko bylo svobodné, demokratické a zbavilo se toho komunistického jaha.
2: Možná se ptáte, jak je možné, že Josip Broz Tito, jugoslávský komunistický vůdce a prezident, který před rokem 1956 tak dlouho a vcelku účinně vzdoroval Stalinovi a poté i Chruščovovi, nakonec obětoval i mne Nadě a jeho blízké a nezajistil jim bezpečný odchod z jugoslávské ambasády v Budapešti kamkoliv do exilu. Zpětně to vypadá, že Imre Nagy měl šanci přežít teoreticky jenom na ambasádě Spojených států, tak jako to udělal kardinál Josef Mincenti, který pak na ní strávil dalších 15 let. Úloha Jugoslávie se tak v maďarském dramatu jeví jako velmi ambivalentní. Ale nakonec, stejně jako Imre Nagy, byl i Josip Broz Tito komunista, byť jiného ražení než toho moskevského.
0: Na chvíli to zastavilo i to zbližování mezi Moskvou a Bělehradem. Protože přestože Tito jako souhlasil vlastně s tou intervencí, tak to, co se odehrávalo pak po tom 4. listopadu, zase ty vztahy výrazně narušily. Především ta otázka Imre Nagye, protože, jak jsem tady zmínil, tak Imre Nagy požádal o azyl na jugoslávské ambasádě a nastala pak několika týdení opravdu jako diplomatická přestřelka, handrkování mezi Moskvou a Bělehradem, co vlastně s tím Nagyem, že on měl teoreticky právo na azyl, teoreticky tam mohl zůstat a mohl tam zůstat až do své smrti. Nakonec se Tito rozhodl, že tedy ta ochrana Nagye pro něj větší zátěž, než potřeboval, takže nakonec Nagye pod záminkou z té ambasády propustili. Maďaři jim dali údajně slib, že tedy Nagy bude moci volně odejít domů a pokud slíbí, že se už nebude věnovat politice, tak vlastně mu dají nějakou katedru a bude moci volně jako působit. Ale v okamžiku, kdy opustili brány jugoslávské ambasády, tak byli okamžitě nacpáni do autobusu, který údajně řídili sovětští bezpečáci a sovětská bezpečnostní služba. Dokonce jsem v neautorizovaných pamětech právě toho šéfa KGB Ivana Serova našel, že to byl on, kdo byl v tom autobuse, osobně tu operaci řídil, a Nagy a ti jeho věrní byli okamžitě deportováni do Rumunska, do Snagova, a tam byli drženi dlouho v jakémsi bezprávném stavu mimo Maďarsko, než vlastně se Kádár s Chruščevem dohodl, a zřejmě to byla spíš Kádárova iniciativa, že je nutné Nagye i trestně právně stíhat, je ho potřeba odsoudit jako jednoho ze strůjců a otců kontrarevoluce. Takže pak vlastně maďarská strana přijela do toho Rumunska, sdělila obvinění Nagyovi a tím

0: polgártársak! Az orosz megszállás és a kommunista diktatúra 40 évvel ezelőtt történt bevezetése óta a magyar nemzetnek egyszer...
1: Toto je Viktor Orbán, model 1989. Jako mladý studentský předák a předseda mladé liberální strany Fidesz mluví na slavnostním pohřbení ostatků Imre Nagy a dalších vůdců maďarské revoluce. Je 16. červen 1989. Přesto si dnešní Viktor Orbán, model 2024, dává velmi pozor na to, aby si z odkazu maďarského roku 56 nevzal ponaučení, které by se nabízelo. Hlavně se nepodvolit okupantovi a nekamarádit se s Ruskem. Ten narrativ je vlastně zcela opačný, ale přesto v něčem podobný jako naše zkušenost Mnichova 1938.
2: Nevím, jestli to je všeobecný pocit, ale třeba dá se v některých vlastně jako těch směrech, těch narrativech, které třeba vládní Fides používá vůči Bruselu a vůči Západu, tenhle ten motiv najít. No, tenhle ten motiv vlastně zrady Západu. A trošku se to odráží i v tom postoji Maďarska vůči té ruské agresi proti Ukrajině. A ozývá se v tom takový jako tón, no pozor, Ukrajinci, aby se vám nestalo to, co nám. No. Že vy vlastně budete bojovat se západní pomocí, ale nakonec vás ten Západ hodí pod autobus a nechá vás v tom samotné s těmi Rusy.

0: kapitalistický západ se nějak netajil, že to bude tento nebo jiný rok v tomto období, kdy svede rozhodný boj se světem vlády lidu a socialismu. Prohrál to. Jen bouři odporu tím vyvolal. A nikoli proti Egyptu, ale proti sobě. Prohrál i Maďarsko. Tam měl v první chvíli zdánlivě úspěch. Naštval pomoci nacionálního revanšismu i část maďarského dělnictva. Ale tu zase narazil již přímo na ozbrojenou moc socialistického světa. Spustil sice křik o tom, že někdo si dovolil někomu pomoci bez jeho dovolení. Ale co bylo hlavní, prohrál to i tu.
1: V lednu 1957 tak už mohl i náš proslulý režimní rétor a veleduch Zdeněk Nejedlý konstatovat, že dobrá věc se podařila a Maďaři jsou zpátky v táboře. Jaký byl ale závěrečný účet sovětské invaze do Maďarska a poučení pro budoucí vývoj politiky ve světě? Na první pohled byl Chruščov a Sověti jednoznačnými vítězi maďarské krize. Zaplatili vůbec nějakou podstatnou cenu nebo spíš získali skvělou výchozí pozici pro geopolitické krize, které potom přijdou na přelomu 50. a 60. let? Jan Adamec, historik a spoluautor dnešního pořadu Téma Plus, to vidí přece jen odlišně.
2: Úplně bych to takhle neřekl, protože samozřejmě Moskva za tu intervenci v Maďarsku něco zaplatila. A ta cena nebyla úplně nízká. V prvé řadě ta agenda Maďarska nezmizela z půdy OSN a ještě dlouho se vlastně o tom jednalo a Sověti v vozovkách dostávali kapky. Museli vlastně tu agendu i vlastně v kooperaci s tím novým kádárovským Maďarskem dlouho řešit a vyvinout značné diplomatické úsilí, aby otázka Maďarska byla stažena z toho jednání a aby to přestal být problém. A to trvalo do roku 57-58 poměrně dlouho. No to zase Američané a Západ se snažili vlastně to Maďarsko tam neustále připomínat a neustále v rámci možností vyvíjet tlak na Maďary a na Sověty. Byť to samozřejmě nějaký reálný vliv na tu vnitropolitickou situaci, kde probíhaly čistky, popravy a normalizace, vliv moc nemělo. Druhou cenu, kterou museli Sověti zaplatit, bylo otřesení vlastně image mezinárodního komunismu a vůbec Moskvy jako toho lídra. Po destalinizaci a potom tajném projevu potlačení maďarské revoluce bylo vlastně tím druhým hřebíčkem do rakve mezinárodního komunismu. Jo. Celá řada komunistů vlastně prohlédla. Bylo to pro ně jako šok, že takhle se ale hájit komunismus nedá, nemá. Jo. Prostě tohle není ten komunismus, co my chceme.

0: Takže zvláště mezi třeba italskými nebo francouzskými komunisty došlo k velké vlně vlastně deziluze, případně jako odchodu z komunistické strany, odpoutání se od Sovětského svazu. No. Zároveň se poměrně narušily vztahy mezi Sovětským svazem a Čínou, byť to tehdy ještě nebylo tak úplně zjevné, ale rok 1956 je považován za první krok k sovětsko-čínské roztržce, která pak Sověty stojí hodně a je pro ně jako velkou geostrategickou prohrou, když se naplno rozvine a vede to vlastně v roce 1969 až k malé válce k hrozbám, že Sovětský svaz zaútočí jadernými zbraněmi na Čínu.
1: A ta otázka je vlastně aktuální do dneška.
0: Ano, ty sovětsko-čínské, respektive rusko-čínské vztahy v tomto smyslu neustále se dají tímto způsobem kontextovat.
1: V každém případě operace Vichr přinesla do Budapešti novou éru. Jánoš Kádár se po několika letech krvavých represí rozhodne uplatit svůj národ relativním blahobytem gulášového komunismu a relativní liberalizací v duchu hesla Kdo není proti nám, je s námi. A Nikita Chruščov se začal postupně nadechovat k dalším akcím proti západní Evropě a zejména Američanům. Ti pak rozhodli o invazi na Kubu a otevřeli tím cestu k nejhorší jaderné krizi v dějinách. Kubánské krizi na podzim 62. Ale o takzvané zátoce sviní už bude pojednávat další kapitola našeho seriálu o invazích ve druhé polovině 20. století. Na dnešním tématu Plus spolupracovali jako dramaturgyně Lucie Korcová, technicky spolupracovala Valérie Racmanová a David Dibelka. Děkuji, že jste poslouchali a příště se na slyšenou zase těší Jan Sedmidubský.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Nejdéle působící meteorologická stanice v Česku Praha Klementinum naměřila nový teplotní rekord. Lodní společnosti si stěžují na nebezpečí při proplouvání Hormuzským průlivem. Čeští fotbalisté se po neúspěšném mistrovství světa vrátili do Prahy. A zítra bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty až 40 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Pražské Klementinum dnes zaznamenalo svůj absolutní teplotní rekord. Nejdéle fungující meteorologická stanice v zemi počasí nepřetržitě sleduje od roku 1775 a dnešní maximální teplota tam dosáhla 39 stupňů. Původní rekordní hodnota z roku 1983 byla o 1,2 stupně nižší. Nejvýš dnes podle meteorologů se dostala teplota v Doksanech, kde naměřili 40,9 stupně. Teplotám nad 35 stupňů dnes skoro 200 milionů Evropanů. Vyplývá to z analýzy agentury AFP. Vláda ve Francii řeší mimo jiné vysoké teploty v nemocnicích.
4: Nemocnice nebyla klimatizovaná, v pokoji bylo alespoň 42 stupňů. Musela jsem si přinést vlastní klimatizaci, abych ochránila své dítě a sebe.
5: Popsala televizi BFM Sarah Husseinová, která rodila v pařížské nemocnici La Riboisière. Premiér Sébastien Lecornu svolal krizový štáb a odsouhlasil objednávku 30 000 klimatizací do nemocnic. Paříž kvůli horku a tlaku na zdravotnická zařízení zrušila hudební festival Solidays, kterého se mělo zúčastnit přes 20 tisíc lidí a posunula taky termín pochodu hrdosti. Meteorologové předpovídají větší ochlazení z neděle na pondělí. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
3: Mezinárodní námořní dopravci varují, že jejich lodě při proplouvání Hormuzským průlivem dále nemají zaručenou bezpečnou cestu. V praxi podle nich nefunguje dohoda, kterou uzavřely Spojené státy a Irán. Cena pojistky na tankerovou loď vzrostla na více než milion dolarů.
6: Írán nově vyžaduje, aby si lodě elektronicky vyřídili takzvanou záruku bezpečného průjezdu u nově zřízeného úřadu. Jenže e-maily se podle CNN vracejí jako nedoručitelné. Místo jedné trasy musí kapitáni vybírat ze tří různých koridorů. Hrozí jim ale, že pokud zvolí íránskou trasu, časem na ně dopadnou americké sankce. Napjatá situace se v týdnu ještě vyhrotila po íránském útoku na nákladní loď a páteční americké odvetě. Dnes si obě strany navzájem vyčetly další útoky v regionu. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
3: Vítkov na Opavsku dnes otevřel novou turistickou atrakci. Originální vyhlídkové kolo najdou návštěvníci na kopci zvaném Cabák.
7: Je to konstrukce ve tvaru kola, odkazující na nedaleký důl Velhotce. Další zastavení připomínající někdejší těžbu břidlice, dodává nezávislý vítkovský starosta Jakub Cihlář.
8: A měl by vzniknout takové zájmové místo, které vlastně svým vzhledem bude odkazovat na hornickou minulost tady té oblasti.
7: Z místa je dobrý výhled na okolí. Nová vyhlídka vznikla ve spolupráci s polským městem Glubčice, které v rámci podpory turistiky upravuje zatopený lom po těžbě kamene. Martin Knitl, Radiožurnál.
9: Česká fotbalová reprezentace se vrátila z mistrovství světa. Národní tým na šampionátu v Severní Americe vybojoval jediný bod a nesplnil tak cíl postoupit ze skupiny. Za zklamání označil vystoupení české reprezentace po příletu i trenér Miroslav Koubek.
10: Myslím, že tohle si nikdo z nás ani nepředstavoval. To, že jsme se kvalifikovali do play-off, je pro nás obrovskou odměnou. Pro každého fotbalistu je to zkrátka sen hrát proti Argentině s Lionelem Messim.
9: Omlouváme se za špatný zvuk. Fotbalisté Chorvatska večer zabojují na mistrovství světa o postup do play-off. V závěrečném utkání skupiny L nastoupí za necelé 2 hodiny proti Ghaně, která už má účast ve vyřazovacích bojích jistou. Ve druhém duelu se vedoucí Anglie utká s poslední Panamou.
11: Překážka na D5 u sjezdu na Nýřany a nehoda na silnici 3 na Českobudějovicku. Na dálnici D5 z Rozvadova do Plzně stále pozorně u sjezdu na Nýřany. Na exitu 100 je hlášené v levém pruhu odstavené osobní auto, zřejmě má poruchu. Na dálnici D1 na výjezdu do Brna z Prahy stojí nákladní auto. Na 190. kilometru blokuje část odbočovacího pruhu na výstaviště. U auta je už šipka a oběd jde. Na silnici 3 z Kaplice do Dolního Dvořiště havarovala 2 osobní auta. Nehoda je v úseku z Koronice na Židla. Kolona se teď v úseku poblíž nehody netvoří. A na Zlínsku na výjezdu z Luhačovic do Bojkovic spadl strom, překážku na vozovce. Čekejte kousek za hřbitovem, na místo vyjeli hasiči. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Zítra bude jasno nebo skoro jasno, v západní polovině Čech se později odpoledne a večer můžou při zvětšené oblačnosti ojediněle vyskytnout přehánky nebo také bouřky. Nejvyšší denní teploty vystoupají na 35 až 40 stupňů. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
12: Za socialismu byl život pro ty, kteří drželi krok s režimem, v celku pohodlný. Pro jeho odpůrce ale nepříjemně trpký. Někteří zemi raději opustili, jiní v ní chtěli i přes veškeré neduhy žít, ale režim jim to neumožnil. To se týkalo třeba disidentů, které se komunistická STB snažila z rodné země vystrnadit. V následujících minutách budeme mluvit o knize Ve vyhnanství s podtitulem Transgenerační vnímání akce a sanace, kterou vydalo nakladatelství Akademia v roce 2025. Dobrý poslech přeje Tamara Kocourková.
2: Ex Libris.
12: Cílem komunistické akce a sanace bylo donutit k vystěhování do zahraničí nepohodlné disidenty, převážně signatáře Charty 77. Příslušníci STB je postupně šikanou i násilím donutili opustit Československo. Nedobrovolní vyhnanci pak zažívali bezmoc, vykořenění, ztrátu domova i ponížení. Trauma z nuceného odchodu i z nesnadných začátků v nové zemi se přitom často dotklo i jejich dětí. Přenos tohoto zranění na další generace zkoumal tým vědců z Národního ústavu duševního zdraví. Trojice psychologů a editorů knihy Ve vyhnanství, Marek Price, Nikola Doubková a Radek Heisler, analyzovala výpovědi 3 generací, kterých se akce asanace dotkla. Přímých účastníků, jejich dětí a vnuků. Na úvod si poslechněte, jak se za akcí asanace ohlíží Ivanka Lefevre z první generace, která byla donucena opustit Československo v roce 1982.
13: Akce asanace měla dalekosáhlé důsledky. Poznamenala životy nás dospělých, našich dětí, ale i našich rodičů a prarodičů. V případě naší rodiny zasáhla do životního běhu 5 generacím. připravila mě o posledních téměř 9 let života mé babičky. Tento traumatizující zásah do rodinných vztahů přesahuje do současnosti, trvá dodnes. A bude nutně nějak přítomen i v dalších generacích. Vykonavatelům akce Asanace nestačilo, že nás dospělé, ale i naše 3 děti připravili o občanství, o právo žít, absolvovat školní docházku, vzdělávat se a pracovat v zemi narození. Že nám znemožnili po mnoho let kontakty s nejbližšími členy rodiny a s přáteli, že jsme přišli o profesionální a sociální status. Došlo ke zpřetrhání vazeb, děti vyrůstaly bez širšího rodinného zázemí. Žili jsme a žijeme v situaci nechtěného vykořenění.
14: Popisuje spisovatelka Ivanka Lefevre, která podepsala chartu 77 a STB ji následně donutila emigrovat do Francie. Přenosem traumatických zážitků obětí komunistické totality a jejich zpracováním dalšími generacemi se zabýval výzkum psychologů a zároveň editorů knihy. Proč se do něj pustili, vysvětluje jeden z nich Marek Price.
15: My jsme vlastně začali s jinou skupinou lidí, a to byl holokaust, a první generace a druhá a třetí generace. Po holokaustu měli jsme možnost se zapojit do výzkumných projektů, to mě velmi těšilo a naplňovalo tahle ta práce, stejně jako klinické zkušenosti. A zjistili jsme, že ten model, to, co se děje v těch jako generacích po holokaustu, uvažovali jsme tak, že by to mohlo být v něčem podobné pro jiné skupiny. Nejprve jsme uvažovali o kulacích, kterým byla vzata půda v 50. letech nespravedlivě, ale po diskusích jsme se potom přiklonili k akci Asanace jako k jasné, ohraničené skupině lidí. Zajímal nás ten disent a zajímalo nás, jak to mohlo vypadat potom i v těch dalších generacích a měli jsme pocit, že tohle to vlastně nikdo ještě příliš neskoumal.
14: Cílem akce Asanace bylo za pomoci stupňovaného psychického tlaku dosáhnout izolace organizátorů Charty 77, omezit jejich aktivity a dosáhnout vystěhování vybraných signatářů a podporovatelů z Československa a zbavit je tak možnosti působit v domácím prostředí. Akce byla nejintenzivnější do roku 1984 a dotkla se asi 300 lidí z prostředí Charty. Asanace byla tajná. Někteří disidenti se dokonce až po revoluci dozvěděli, že byli její obětí, že je příslušníci STB cílenou šikanou donutili k rozhodnutí zemi opustit a snažili se jim vnutit, že to dělají z vlastní vůle. Co bylo na odchodu nejtěžší, popisují přímí aktéři vyhnání, jako už citovaná Ivanka Lefevre.
13: Bylo to jako malá smrt, jako nějaké pohřbívání zaživa. Odjížděli jsme navždy. S mnohými lidmi jsem se nestačila rozloučit, to byl velmi bolestivý pocit. Svěřila jsem se s tím Kamilu Kalinovi v jedné pražské kavárně, když jsem se s ním loučila. A on odpověděl, že s takovým pocitem se i umírá.
16: Těžké bylo všechno. Opustit násilně svou vlast, své rodné a blízké, věc, o kterou jsme usilovali, opustit svůj domov, zvykat si na novou zemi. Nedlouho před odjezdem jsme si koupili domek, kde jsem zavedl ústřední topení, zvelebili jsme zahradu, zasadili stromy. Snad to nejtěžší bylo ono násilné stěhování, donucení. My jsme Československo nikdy opustit nechtěli, byli jsme vyhnáni.
14: Vzpomínal další z chartistů Jaroslav Suk. V rámci akce Asanace byli pronásledováni i disidenti, kteří v Československu zůstali, jak popisuje Věra Roubalová Kostlánová.
17: Ve svém příspěvku bych chtěla ukázat na příkladu akce Asanace, jak systematicky a zlotřile pracoval režim v době normalizace, jak cíleně terorizoval občany, kteří chtěli pro svůj život a život svých dětí svobodu. Chtěla bych ukázat, že normalizace jen jiným způsobem pokračovala v teroru z 50. let. Tento teror, založený na strachu, se týkal celé společnosti a přenášel se na další generace. Podle mě bylo nejhorší to, že se oběti navenek jakoby sami rozhodli k legální emigraci, ale to byl jen závěr obrovského systematického bezpráví a násilí, které je kvůli velkému pronásledování a bezmoci dovedlo k rozhodnutí emigrovat.
12: V mnoha vzpomínkách se ozývá obrovské zklamání, že skoro nikdo z pachatelů psychického i fyzického násilí v rámci asanace nebyl potrestán. Někteří teprve po 30 letech dostali po zdlouhavých a pro disidenty často ponižujících soudních procesech jen podmíněné tresty. Komunisté cílili téměř na všechny aspekty života vybraných disidentů a snažili se jim strpčit život všemi dostupnými způsoby, jak upřesňuje jeden z autorů studie Marek Price.
15: Já bych to asi rozdělil na psychické nesnáze a fyzické. Co se týče toho fyzického, tak tam bylo i hrubé fyzické násilí, něco, co by jistě bylo možné označit i jako mučení. Na té psychické úrovni nebo psychologické úrovni, tak to byly různé praktické nesnáze v běžném životě, třeba nemožnost telefonovat nebo potíže získat práci, potíže, které zasahovaly další rodinné příslušníky, takže to nebylo, netýkalo se to jenom jednotlivce, ale celé rodiny nebo širšího okolí. Takže ti lidé často postupně ztráceli víru, že oni a jejich rodiny tady můžou důstojně žít, a to nakonec vedlo i k tomu rozhodnutí o odchodu.
12: Cílem bylo vytvořit u obětí permanentní strach z toho, co se může stát. Disidenti byli neustále odváděni k výslechům a tak žili oni i jejich rodiny v setrvalých obavách, jestli se vrátí nebo skončí ve vězení. To vše mělo vliv i na děti, na rodinné vztahy a na celkovou atmosféru v rodinách. Kromě formálních obstrukcí a byrokratických nesnází se ale příslušníci STB nezdráhali použít ani násilí, jak popisuje ve své vzpomínce Ivanka Lefebvre.
13: Nejednalo se pouze o verbální výhrůžky, včetně vyhrožování smrtí nebo únosem dětí, ale také o mučení ve vyšetřovnách, o napadení lidí na ulici či doma. Vlastimila Třešňáka během výslechů pálili hořícími sirkami, Zbyňka Beníška škrtili do bezvědomí mokrým ručníkem, Karla Soukupa několikrát surově zbyli, jednou i v přítomnosti jeho dětí. Nejvíc mě šokoval případ přítelkyně Ziny Freundové. V noci ze 13. na 14. října 1981 byla přepadena ve svém bytě několika příslušníky státní bezpečnosti, byla zbita, ostříhána a vystavena sexuální agresi.
12: To vše mělo směřovat k jednomu cíli, aby se oběti dobrovolně rozhodly opustit republiku. A u části z nich se to opravdu podařilo. U obětí asanace často hrála při rozhodování roli i skutečnost, že se báli o své děti. O to, zda budou moci studovat a aby nebyly v dalším životě vystaveny podobnému obtěžování a nátlaku. Pro mnohé z disidentů ale šikana neskončila ani poté, co z donucení přijali rozhodnutí emigrovat. Svolení k emigraci tak rozhodně neznamenalo konec obstrukcí, jak opět popisuje Ivanka Lefebvre.
13: Strávila jsem několik měsíců psaním seznamu věcí, které jsme si chtěli odvést do Francie. Bylo to úmorné, časově náročné a potupné. Například každá kniha musela být označena pořadovým číslem, následoval autor, titul, rok vydání a cena. Knihy musely být rozstříděny do několika kategorií: proza a poezie, literatura do roku 1952 a od roku 1953, knihy v češtině a cizojazyčné. Rukopisy, rodinné fotografie, doklady, vysvědčení musely být rovněž označeny pořadovým číslem, počtem stran a rokem vzniku. U fotografií byl požadován přesný formát v centimetrech. Museli jsme rovněž sepisovat seznamy stěhovaných svršků. A na těchto seznamech musela být zapsána doslova každá vystěhovávaná ponožka, lžička, počet dětských plen, dioptrické brýle, každý kus oblečení.
12: Lefebvre pak doplňuje, že celní odbavování následně trvalo téměř 7 hodin a jejich zavazadla pak musela být zapečetěna.
13: Byly nám účtovány nepřiměřeně vysoké celní poplatky za vyvážené použité věci, za odebrání občanství, za studia psychologie. Musela jsem podepsat, že se vzdávám mateřských dávek a rodičovských příspěvků a že nebudu žádat Československou republiku o důchod ani uplatňovat případné dědické nároky. Naprosté finanční zrujnování patřilo k represi státní moci vůči vystěhovávaným nepohodlným občanům.
14: Odtržení od rodiny a od všeho, co znali, ponížení a bez peněz, pak byli disidenti nuceni začínat nové životy v zahraničí. Trauma z nedobrovolného odchodu, ke kterému byli donuceni, pak nutně nesli i jejich děti.
2: Posloucháte Ex Libris, unikátní knížky unikátních autorů, které jsme přečetli za vás. Ex Libris si můžete poslechnout také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
14: Dnes listujeme knihou Ve vyhnanství s podtitulem Transgenerační vnímání, akce a sanace. Je založená na výzkumu trojice psychologů a editorů knihy Marka Prajse, Nikoly Doubkové a Radka Heislera. Autoři analyzovali výpovědi tří generací, kterých se akce a sanace dotkla. Zatím jsme mluvili o první generaci, tedy přímých aktérech komunistických represí. Nucený odchod, adaptace v nové zemi i atmosféru strachu, ve které žili před odjezdem, měly ale samozřejmě vliv i na jejich děti. Tady je vzpomínka představitelky druhé generace, tedy dětí nucených emigrantů Kristýny Dienstbierové.
17: Bydleli jsme v pražském bytě se Zinou Freundovou a Jirkou Bednářem. Měli jsme doma lešenářskou trubku přes dveře, kterou tam udělali Jirka poté, co Zinu zmlátili estébáci, aby nemohli vykopnout dveře. Díry na zastrčení do zdi i trubku jsme doma měli ještě dlouho poté, co Zina s Jirkou emigrovali. Jednou, bylo mi asi 5 let, jsem byla se Zinou sama doma, když za ní přišli. Pamatuji si to jako živý obraz. Jsme v kuchyni, židle na stole, Zina před jejich příchodem zrovna vytírala. V rohu u okna stojí Zina, asi se 2 estébákama, a něco s nimi řeší. Přede mnou si na ně nedovolili, ale byli hodně nepříjemní. Dlouho jsem si to pamatovala.
14: Podle autorů knihy mají z hlediska psychologie potomci přímých aktérů velmi specifické postavení. Museli se vyrovnat se skutečností, do které mohli jen omezeně zasahovat, ale zároveň se s následky museli vypořádat.
15: Oni byli v obtížné situaci, museli se tedy adaptovat na novou zemi, nový jazyk a tak. A zároveň tam vznikala otázka domova, jako kde vlastně ten domov je. A taky doma, ať už to bylo Rakousko nebo Francie nebo jiná země, tak se často mluvilo česky a v tom okolí se mluvilo tím jiným jazykem. Takže ty děti se ocitaly ve složitém prostředí, že je potřeba se postupně adaptovat do té nové kultury a zároveň snaha si uchovat tu kulturu původní. To může být na jednu stranu velké obohacení pro toho člověka, ale na druhou stranu to klade vysoké nároky na tu přizpůsobivost a taky to představuje určitou jinakost v té nové společnosti.
14: Popisuje Mark Price nelehké začátky emigrantů v nové zemi. Snadné to ale, jak už bylo řečeno, nebylo ani pro jejich děti. Ve svém vzpomínkovém textu to přibližuje Vavřinec Hudka, který se s mámou v 6 letech nuceně přestěhoval do Paříže.
18: První roky života si částečně pamatuji. Ne, že bych měl takovou paměť, ale šok z vystěhování byl zřejmě takový, že si pamatuji, co bylo předtím. Vnímám to jako jakýsi první život. Život, když už jsem se konečně naučil rozumět a mluvit a uvědomil jsem si, jak velkou rodinu mám a byl šťastný z toho, že ji mám, že mě mají všichni rádi, a když jsem se naučil vycházet s ostatními, zkrátka jsem přestal být miminkem, tak z ničeho nic jsem se ocitl v Paříži, kde na mě mluvili neznámou řečí, měli neznámé zvyky, kde jsem byl úplně sám. To byl pro mě tak velký šok, že jsem se z toho dodnes nevzpamatoval.
14: Děti emigrantů i dnes často pociťují například nedostatečné rodinné ukotvení, protože se nemohli stýkat s širší rodinou. O tom mluví dcera Ivanky Lefevre Eliška.
19: Rodina pro mne byla zúžená. Byli to otec, matka, bratr a sestra. Babičku, dědečka, prababičku, tetu, strýce, sestřenice a bratrance jsem poprvé viděla, když mi bylo 9 let. Část mojí rodinné historie je mi uzavřená, nepřístupná. Nemohu na ní dosáhnout. Jakoby mi byla ukradena.
14: Děti v nové zemi se potýkaly s pocity vlastní nebo rodinné jinakosti. Napříč generacemi se pak objevují pocity chybějících kořenů. Přesto většina účastníků průzkumu z druhé generace potvrzuje, že jsou rádi, že dostali možnost vyrůstat ve svobodě, naučit se další jazyk nebo studovat. Jak se jim s rodinným traumatem podařilo vypořádat, podle autorů studie výrazně ovlivňuje třeba míra komunikace v rodině. Tedy děti, které se cítily pochopené a které zažívaly pocit otevřenosti ke sdílení zážitků, se přizpůsobovaly snadněji. V některých případech se děti emigrantů vracely po revoluci zpátky do Československa. Po spoustě let mimo domov si pak připadaly, jako by už nepatřili ani sem. Vavřinec Hudka to po návratu ve svém textu shrnuje takto.
16: Mému synovi Danovi je dnes 12 let. Má spoustu kamarádů, některé už ze školky, a bydlí celou dobu na stejném místě. To je to, co bych mu měl přát, pokud to jen trochu jde. A tak je to v pořádku. Tak by to mělo být. Táta jednou řekl, že vyhnanství je horší než trest smrti. Vyhnanství může být na doživotí, i když se podaří se vrátit. Zůstává to zaryté ve vaší hlavě. Často ani jeden jazyk neumíte správně a nakonec nikde nejste doma. V cizině jste migrant, doma jste emigrant. Tuším, že to byl cíl akce Asanace. Ta mi zůstala v hlavě. Tu bylo třeba na dobro vyhnat.

0: Vnímáním komunistické akce a sanace napříč generacemi se zabývá studie trojice psychologů v knize Ve vyhnanství. Autoři Marek Preiss, Nikola Doubková a Radek Heisler ve své studii neskoumají jen prožitky přímých aktérů, vyhnaných disidentů a jejich tehdy malých nebo odrostlejších dětí, ale i zkušenostmi třetí generace, která rodinnou historii už zná jenom z vyprávění. Vnoučata dědičné zranění v některých aspektech dokonce posílilo, vysvětluje jeden z autorů knihy Marek Preiss.
1: Třetí generace často byla již plně adaptovaná v té kultuře, ve které žili, a nějakým způsobem nahlížejí na tu minulost s různou mírou porozumění tomu, co se to v té minulosti dělo, a s různou mírou hrdosti na to, co se těm předkům stalo, a tam hodně záleží na té komunikaci mezi generacemi, co je vlastně předáváno, ale řekl bych, že s čím my jsme získali zkušenost, tak je hlavně hrdost, že mám ve své rodině předka, který byl ochoten a schopen se postavit něčemu, čemu řada jiných lidí nebyla schopna takto čelit.
0: A pokud první a druhá generace mluví o těžkých začátcích a případném traumatu, u třetí generace se pocity podle autorů studie výrazně mění. Jejich rodiče a prarodiče, pokud s nimi sdílejí své vzpomínky na odchod z Československa, snaží se často na celém příběhu hledat už především to dobré. Dochází tak k pozitivnímu přerámování rodinného příběhu. Může za to pravděpodobně i větší ochota o těchto zážitcích mluvit.
2: Pamatuju si, když nám říkali, že dědečka zavřeli, ale že o tom děda nerad mluví a že o tom před ním nemáme moc mluvit. Teda, když jsme byli děti. A teď, když už jsme dospělí, tak mi přijde, že s tím nemá úplně problém. A že je rád, že nás to zajímá, že o tom chceme vědět víc.
3: Tak to není téma, které se dá někam zašoupnout. A pak, veškerý historky otce ze zahraničí jsou vlastně takový pozitivní. Je to špatný vypráví vesele, že na to rád vzpomíná nějakým způsobem. Děda je vždycky naštvaný. Jakmile se zmíní o minulém režimu, tak čtí, vidí červeně najednou. Potom taky historky ze zahraničí o těch prvních pár letech nejsou negativní. Je to většinou vlastně spíš o vděku.
0: Ve vztahu mezi první a druhou generací se často popisuje fenomén takzvané konspirace mlčení, tedy tendence nemluvit nebo zatajovat prožité události, kterou jsme částečně mohli pozorovat také u druhé generace účastníků našeho výzkumu. Ve vztahu mezi první a třetí generací výzkumy popisují větší otevřenost. Oběti akce a sanace podle výsledků výzkumu většinou častěji a ochotněji o svých zážitcích mluvili s vnoučaty než s vlastními dětmi. Vnoučata zároveň vnímají u svých rodičů a prarodičů jistou opatrnost nebo snahu být připraven, která pravděpodobně pramení z prožitých událostí.
4: Na tátově je to občas vidět. Třeba když přišel covid, museli jsme si s bráchou zařídit pas, kdyby něco. Děda si vždycky pustí zprávy, protože kdyby se náhodou něco dělo, potřebuje to prostě vědět, co se děje, což úplně chápu.
0: U generace vnoučat už výzkumníci převážně nenašli mnoho stop z přeneseného traumatu jejich předků, z nutnosti opustit Československo. Ne všechny nepohodlné disidenty z první generace se ale komunistické STB podařilo vystrnadit. Proč zůstali, vysvětluje na závěr opět Marek Preiss.
1: Když bych měl říct jenom jednu myšlenku, tak myslím, že to bylo to, že když by všichni odešli, tak nezůstane nikdo, kdo by za tu domácí situaci nějak bojoval a angažoval se. To si myslím, že byla ta hlavní myšlenka, ten hlavní důvod, a pak byly různé další, jako třeba zakotvenost té rodiny tady v zemi, nebo třeba neochota některých členů té rodiny odejít.
0: Publikace Ve vyhnanství s podtitulem Transgenerační vnímání akce a sanace, kterou vydalo nakladatelství Akademia v roce 2025, je formálně zajímavou kombinací odborných analýz a autentických osobních výpovědí. Jednak lidí, kteří akci osobně zažili, a také jejich potomků z druhé a třetí generace. Právě mezigenerační srovnání umožňuje unikátní pohled na dlouhodobé dopady tajné komunistické akce a sanace na jednotlivce i celé rodiny. Ve vyhnanství není jen historickou studií, ale i citlivým dokumentem zachycujícím lidské osudy. To jí dodává velkou čtivost, kterou ocení nejenom milovníci historie. Publikace adaptaci jsme vám představili v rámci čtyřdílné série Ex Libris, do které jsme zahrnuli současné knihy, které dokumentují různé aspekty života za socialismu. Citace četli Vladimíra Bezdíčková, Ivo Tajmr, Jiří Sejkora, Anna Jilková, Alžběta Kadlecová a Naďa Reviláková, která je také dramaturgyní pořadu. Jeho zvukovou stránku měli na starosti Jitka Špálová a David Dibelka. A za pozornost děkuje Tamara Kocourková.
5: Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Čeští záchranáři dnes odletěli do Venezuely pomáhat s následky ničivého zemětřesení. Součástí specializovaného USAR týmu je 69 lidí z řad hasičů, statiků nebo kinologů. Mají s sebou také 8 cvičených psů. Do Venezuely by měli dorazit před 1 hodinou ráno našeho času. Pomáhat by měli hlavně s vyprošťováním osob ze sutin domů. Čeští záchranáři předpokládají, že ve spoustě z nich stále můžou být živí lidé. Srbský prezident Aleksandar Vučić oznámil, že během několika týdnů rezignuje na svou funkci. Ohlásil také předčasné prezidentské a parlamentní volby. Druhý mandát by měl Vučićovi oficiálně skončit až v polovině roku 2027. Prezident rezignaci oznámil na shromáždění vládních příznivců v Bělehradě. Přesné datum, kdy z funkce odejde, neuvedl. Včerejšek byl na českých silnicích zatím nejtragičtějším dnem letošního roku. Při dopravních nehodách zemřelo celkem 5 lidí, vyplývá to ze statistik policie. Podle těch se v poslední den školního roku také 9 lidí těžce zranilo. Prozatímní počet červnových obětí dopravních nehod v Česku vzrostl na 40. Elektrická sítě v Česku je podle distributorů na stávající vlnu veder připravená. Podle ČES distribuce spotřeba kvůli spuštěným klimatizacím stoupá asi o 2%. Pořád je ale nižší než v zimě, kdy domácnosti běžně vytápějí. Problémy teď neočekává ani EGD nebo predistribuce. Podle jejího mluvčího Jana Bílka se spotřeba elektřiny tento víkend nejspíš nezvýší, protože obyvatelé Prahy po konci školního roku tradičně odjíždějí na dovolenou. České hokejbalistky získaly na mistrovství světa po třetí za sebou stříbro na domácím šampionátu v Ostravě. Podlehly Spojeným státům americkým 0-1. Mužskou reprezentaci čeká finále zítra v 15 hodin 15 minut také proti USA.
7: Možné nebezpečí na D1 na Vysočině a noční uzavírky na Pražském okruhu. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Větrný Jeníkov jste hlásili zvěř u dálnice 110. kilometr.
8: Právě jsme projížděli po dálnici D1 a na 110. kilometru ve směru na Brno se pase na kraji dálnice Srna.
7: Pražský okruh bude v noci několikrát neprůjezdný. Údržba zavře Cholupický tunel mezi kilometry 7 až 9 obousměrně, kde jedničce i na Ruzyni. Ty uzavírky mají trvat 15 minut podle kamer, jedna z nich před chvílí začala. Na dálnici D1 z Ostravy do Přerova za sjezdem na Lipník nad Bečvou nepřehlédněte odstavené osobní auto. Stojí na kilometru 287 na krajnici s policií. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
6: Zítra bude jasno nebo skoro jasno. V západní polovině Čech se později odpoledne a večer můžou při zvětšené oblačnosti ojediněle vyskytnout přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší denní teploty stále vysoké 35 až 40 stupňů. Tolik zprávy.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
9: Nejsme my lidé více čichoví, než se zdálo?
10: Myš je na tom výrazně líp, má 5x víc chemosenzorických čichových neuronů, ale zřejmě jsme ani o tom nevíme.
9: Partnerské chování je s tím trošku spojeno.
11: Antilopy se určitě orientují hodně podle pachu, dokonce si nechávají vzkazy na stromech, vlastně si tak povídají.
9: Tomu máme daleko.
10: Já si myslím, že ne, protože když jdu po ulici a cítím ráno, jako se smaží cibulka, mám vyloženě prostorovou orientaci čichovou, že se otočím a bude guláš. A takhle to máte i v té přírodě, že poznáte, jako bude pršet, nebude pršet, taky nám to říká čich.
9: V dnešní laboratoři účinkují zoologové Pavla Hejcmanová. Dobrý den.
12: Dobrý den.
9: Pavel Stopka.
10: Dobrý den.
9: A student téhož oboru Tomáš Jelínek. Vítejte.
13: Dobrý den.
5: Laboratoř.
11: U lidí je čich pravděpodobně velmi podceňovaný orgán.
12: Ten čich je ještě složitý o to víc, že tam nejsou zapojení jenom ty čichové receptory. Je to prostě divadelní hra s mnoha herci.
10: Chobotnice se naučila používat to zrcadlo jako nástroj. Neprojevila známky vysoké úrovně vědomí, ale vysokou úroveň učení.
9: Badatelé z lékařské fakulty na Harvardu popsali, jak se u savců organizuje čich. Na myších popsali nervové buňky, které přijímají ty čichové signály. Tyto takzvané čichové receptory se řadí do úhledných řad, které se navzájem překrývají. Pro účely této studie vědci popsali miliony nervových buněk. Dalo by se tedy říct, že náš mozek má smysl pro pořádek? Ptám se Pavly Hejcmanové.
11: Já si myslím, že příroda má ohromný smysl pro orientaci a přežít v krajině, celkově na planetě Zemi, v jakémkoliv měřítku, ať v tom globálním nebo v tom mikroměřítku, je potřeba, aby ten organismus se dokázal orientovat. No a samozřejmě to se musí někde promítnout v adaptacích, které ty organismy mají, aby se opravdu neztratily.
9: Nemluvíme o ničem akademickém, protože, jak známo, čich u nám ubývá třeba s postupujícím věkem ve stáří. Mnozí z nás to pozorovali při covidu, jak to bylo nepříjemné nemít čich. Jak se vlastně děje to, že vědci dokážou počítat a popsat miliony nervových buněk? To je úplně nepředstavitelné. Pavel Stopka,
10: díky, díky metodě, která se nazývá prostorová transkriptomika, kdy vlastně dokážeme dneska už vizualizovat exprese jednotlivých transkriptů v nějaký tkání. To je vlastně ten hlavní objev, který v té práci je.
9: A co to je ty transkripty?
10: Transkripty to jsou vlastně produkty DNA, vyrobí se RNA, sestříhá se, máme transkript, který potom je návodem pro výrobu toho proteinu, toho receptoru například.
9: Takže vlastně je to přepisování dědičné informace, ale to novum té práce je v čem?
10: To novum je vlastně ta vizualizace, protože to, že máme čichové receptory nebo myš, za to dostala Linda Buck a Richard Axel Nobelovu cenu v roce 2004, to, že jsou uspořádány v diskrétních zónách, to taky objevili oni, následně to popsal Miloš Novotný z Blooming u přídatného čichového orgánu a to, že je to propojený, spárování s konkrétními okrsky glomeruly v čichovém laloku v mozku, tak to se taky vědělo, ale tu detailní mapu pomocí těch fajnových metod jsme ještě nevěděli do dneška.
9: Je tam ale i česká stopa, jak slyším.
10: Ta česká stopa není přímo v tom článku, ale ten Miloš Novotný se obdobnou problematikou taky zabýval, konkrétně jak se ty feromony vážou na ty konkrétní čichové receptory.
9: Vy k tomu máte nejbliž tematicky, ne?
12: Ano, já jsem to studoval hodně, ale já jsem spíš taky studoval, jak ten čich ještě složitý o to víc, že tam nejsou zapojeni jenom ty čichové receptory, ale další proteiny, které nám to tam možná nějak dováží, vychytávají a my pořádně ani doteď nevíme právě, jak ta celá plejáda se odehrává, protože to je tak krásně komplikovaný systém. Je to prostě divadelní hra s mnoha herci. Já se snažil nějak pochopit právě, jak to funguje matematicky trošku.
9: Takže vy věříte, že jsme lidé čichoví?
12: Já mám chronickou rýmu, takže jako z mého pohledu já u sebe to úplně nejsem schopný porovnávat, ale kdyby jsme nebyli čichoví, tak ten nos nemáme.
9: Co vás, Tomáši, zaujalo na téhle práci?
12: To právě, jak oni zmapovali tu organizaci, protože já jsem třeba osobně očekával, že ta organizace bude mnohem více třeba podle toho, jaký vnějem nám to vyvolá. Jestli cítím něco sladkého, jako budu se mi zbíjat sliny, tak jsem čekal, že to bude v jednom místě. Ale ono se ukazuje, že jak ten mozek si to tam uspořádává v tom takzvaném čichovém laloku, tak je podle právě prostoru, podle místa toho neuronu. Takže to není podle toho ani, co on váže za ligandy, s čím je spojený, s jakým procesem, ale je to podle prostoru, což mě velice zaujalo.
9: Tak přijde nějaký čichový vjem, dobře, můžeme zůstat u té cibulky, jo? Pavel Stopka jde po ulici, cítí cibulku, říká si, tak tamhle se něco smaží a v tom nose se děje co?
10: Ty organické látky, které charakterizují, to je víc látek najednou, to není jedna látka, vstupují do nosu, kde jsou receptory pro tu vůni, tak se aktivují ty receptory a ty pomocí dlouhých axonů pošlou tu informaci do čichového laloku. Co je ještě zajímavé je, že ty diskrétní zóny jsou bilaterálně symetrické, jsou v levé i v pravé části nosu. To znamená, že čich je vlastně i prostorovým orgánem.
9: Kolegové upozornili na takovou maličkost, že těch nervových buněk čichových je hrozně moc. Tisíce typů, tady mluvíme o milionech nervových buněk, ale třeba pro rozeznávání barev, že jsou jako tři typy. těch buněk, tak to je obrovský kontrast.
10: Ten RGB systém, ty vlastně receptory v oku, on je založený na podobným proteinovým základu. To je všechno rhodopsinová rodina, včetně těch čichových receptorů. Čili on funguje dost podobně. Tam dochází, tomu se říká kombinatoriální kódování, k tomu, že vlastně on si ty barvy poskládá na základě intenzity toho světla a převede do RGB, aby to bylo jednodušší.
9: Že nepotřebuje tolik buněk.
10: Nepotřebuje tolik buněk a tolik barev. Ten svět je výrazně jako barevnější a složitější. Kdybychom se podívali třeba pomocí nějaký spektrální analýzy, tak bychom se divili, kolik těch barev tady vůbec je.
9: Trošku jsme si přisvítili, ale aspoň něco. Tomáš Jelínek se hlásí, že chce doplnit.
12: Jenom právě ono taky tam jde o to, jaký je rozdíl mezi tou fyzikou a chemií. Oni zachytávají tu danou vlnovou délku, nějaký určitou část toho spektra a z toho už se to docela snadno proskládá. Ale když se podíváte, jakou plejádu máme molekul, jak mají různé tvary, jaké funkční skupiny, tak nejde vytvořit jednoduše nějaký protein, který by vychytával obrovskou hromadu a tak kombinatorálně. Oni jich vychytávají vícero, ale není to, že by jich zachytili třeba tisíce. Jsou to nějaký menší jednotky, maximálně desítky bych čekal. Ono pořádně doteď tomu nerozumíme, jak to všechno oni chytnou. Ale ten čich je právě, ta plejáda molekul je mnohem zkomplikovanější fyzikálně, chemicky pro nás vychytávat, než nějakou část spektra světla. Proto bylo to nutné vyvinout si tolik strašně možných receptorů.
9: Kolegyně Pavla Hejsmanová, myslím, taky ještě chtěla poznamenat, já jsem pořád přemýšlela o těch antilopách v tom smyslu, že vlastně tady je to popsáno pro nás všechny, pro nás, pro myši, pro antilopy.
11: No, já jsem chtěla poukázat na to, že vlastně čich, chemická komunikace je úplně základní, evolučně základní typ komunikace, který se vyvinul už u jednobuněčného organismu. Každá buňka, ať je samostatná nebo v nějakém organismu, musí komunikovat s prostředím. A to je prostřednictvím nějakých receptorů, nějakého porozumění chemické látce, která k té bunce, k jejímu povrchu přijde a nějaké reakce na ní.
9: Ono se to vlastně týká i takových věcí, jako je bezpečnost, že? Poznat, že jsem nebezpečí, tak musím čichat.
11: Určitě živočichové používají chemickou komunikaci, tedy čich, k rozpoznávání obrovské spousty podnětů z prostředí. A to je jak nebezpečí, ale taky si tím povídají a zjišťují, jak jsou na tom další členové skupiny. To znamená, jestli jsou přátelé či nepřátelé, kdo je dominantní, kdo je submisivní, nebo jestli jsou připraveni k reprodukci, nebo kde jsou dobré potravní zdroje.
9: A Pavel Stopka dá tečku tomuhle prvnímu tématu.
10: Další význam chemické komunikace je rozpoznání jednak hygienického stavu a hlavně teda zdraví nemocný. Myši běžně rozpoznávají nemocné jedince, aby se s nimi nepářili, aby něco nechytili. Doktoři ještě donedávna používali čich třeba v 17. století, aby rozpoznali typ choroby, že třeba tuberkulóza má vůni jako zetlelé listí, nebo různý dermatitidy se dají poznat podle čichu, jako je to spálení nebo je to zánět, to se dá všechno poznat podle čichu. Akorát my jsme se nějak odnaučili to používat, protože ne všechno máme dneska drahé, složité přístroje, tak už ho nepoužíváme a zapomínáme, že byl v evoluci důležitý.
11: Já bych doplněla, že vlastně u lidí je čich pravděpodobně velmi podceňovaný orgán, ačkoliv to, co jsem řekla předtím o té společenské komunikaci, nebezpečí i reprodukční připravenosti, to platí vlastně i na lidi, ale je to překryto kulturami a tím, co je vhodné, přijatelné, či naopak nepřijatelné.
9: Tak budeme zase více zkoumat, jestli si voníme.
5: Mm-hmm. Posloucháte Laboratoř. Laboratoř.
9: V dnešní laboratoři účinkují zoologové Pavla Hejcmanová a Pavel Stopka a student téhož oboru Tomáš Jelínek. Chobotnice, o který bude řeč v souvislosti s další prací, kterou jsem vybrala, využívají zrcadlo, aby nacházeli potravu, kterou nevidí. Neurovědci z amerického státu New Hampshire tvrdí, že tato zvířata se chováním dají přirovnat dokonce ke kočkám. V tomto ohledu potravě se dostala v 73% případů. Ta zvláštnost, jestli jsem to dobře pochopila, je v tom, že tahle schopnost je doménou savců a ptáků, vyžaduje určitý trénink, co asi museli dát chobotnici, aby si pro jídlo nakoukla za roh.
10: Tam stačil ten obrázek toho kraba, protože ona ho, když ho vidí, tak jde po něm a chce ho vlastně sežrat. A teďka to kouzlo toho experimentu, který se dělal na mnoha jiných druzích, říká se mu seberozpoznávací test, spočívá v tom, že my si myslíme, jako vědci, že to odhalí nějaký aspoň fragment vědomí toho zvířete, protože když něco rozpoznám, tak o tom přemýšlím. To je ta první část. No a ta druhá část je, že by to zvíře mělo rozpoznat sebe. A ty chobotničky vlastně, když viděli v zrcadle chobotničku jinou, ale sebe, tak mysleli, že je to jiný jedinec. Teprve, když jim tam dali tu potravu, tak tam byla nějaká motivace, ta spustila učení a ta chobotnice se naučila používat to zrcadlo jako nástroj. Čili v tu chvíli ta chobotnice neprojevila známky vysokého vědomí, úrovně vědomí, ale vysokou úroveň učení. A v tom jsou právě chobotničky známí, že oni se strašně rychle učí.
9: To se mi taky líbilo. Poznámky našich dalších hostů.
11: Tento experiment ukazuje vlastně, že živočichové jsou schopni řešit důležité prostorové úlohy a jsou samozřejmě důležité pro jejich přežití. To znamená, evolučně to navazuje na schopnost rozpoznání, co je v prostoru přínosem, v tomto případě teda nějaká potrava, co může být nebezpečné, případně jestli je tam nějaký jiný jedinec, s kterým se může to zvíře pářit.
9: Dám slovo Tomášovi.
12: Ono to není úplně jako poprvé, co vidíme, takhle schopnost přemýšlet prostorově a dostat se za potravou. Ono třeba právě v New England v akváriu v roce 1982, tam zaznamenali kuriozní případ, kdy jim zmizely platýzové z vedlejšího akvária a našli tam chobotnici, která tam vůbec neměla být, a to je s tím, že ona si zkrátka vyklouzla víkem, protože jak oni nemají kosti a ve finále je omezuje pouze jejich ústí, tak proklouzla a vlezla si do akvárka, kde vůbec neměla co být, a snědla tam veškerý ty, ne veškerý šest platýzů.
9: No, nebyly platýzové. Pavel Stopka pokračuje.
10: Tady je ještě dobré dodat, že ten experiment je strašně jednoduchý sám o sobě. Já když jsem byl ještě jako, měl jsem fellowship, postdoc v Oxfordu, tak jsem byl součástí toho akademického sboru a tam jsme tento model používali na praktikách. Jsme měli rybky a dávali jsme zrcadlo nebo obrázek predátora dokonce. K tomu predátorovi nešli, ale když byli dvě nebo tři, tak už provokovali a šli k němu. Aha. Takže tohle je jeden vlastně z úkolů, který se dělá běžně na praktikách na různých vysokých školách, a vlastně nic moc nestál tenhle experiment. To je jako na tom docela kouzelné, ale jinak, když si vyhledáte všechny články o tady těch zrcadlových experimentech, tak to jsou jako stovky v časopise třeba Animal Behavior. A zajímavý třeba, že kočka taky jako nechápe, co je v tom zrcadle. Medvěd to taky jako asi moc nechápe, ale pak jsou různý krkavcovičí ptáci, který to jako umějí, straka to umí, ta pochopí velice rychle. A jedna taková teorie říká, že ty druhy zvířat, který mají zkušenost s vodní plochou, kde vlastně se zrcadlí ten jedinec, tak ty jsou spíš schopný pochopit, že vidějí sami sebe.
9: Kočka, když si chodí lovit pstruhy do potoka, tak ta se s tou vodní hladinou setká, ale nepoznala by sama sebe v zrcadle?
10: Asi ne. Jako některé kočky to zřejmě jako umějí. Nějaká frakce, to nedokážu vypočítat, ale ta kočka, to je vlastně noční živočich. A celá řada nočních živočichů ten self-recognition test jako nepochopí nebo neukáže, že má dobré vědomí, protože se prostě orientuje jinak nebo v jiných spektrech světelných. Takže svět je opravdu složitý.
9: No, tomu přistupují nějaké individuální schopnosti těch jedinců, že? Že ne, není chobotnice jako chobotnice, není kočka jako kočka?
11: Určitě v tom ta individualita má nějaký význam. Vlastně tento experiment neměl být nejspíš experiment na to sebeuvědomění, jako spíše ukazuje na schopnost učení a řešení prostorové úlohy. A když se podíváme na velkou ekologickou škálu, tak si uvědomíme, že třeba antilopy také musí řešit obrovsky složité ekologické úlohy, které souvisí s prostorem. Například migrující antilopy si vlastně musí pamatovat trasu, musí si pamatovat kam nějaké orientační body, pamatují si různé zdroje vody, pamatují si třeba svou pozici ve stádě, pokud migruje obrovské stádo najednou, jako v případě pakoňů a zeber v ekosystému Masai Mara. Takže je to skutečně komplexní kognitivní proces, kde je proces učení, proces paměti a využití dalších smyslů.
10: Strašně moc záleží na tom primárním nastavení toho zvířete. Chobotničky jsou vizuální predátoři, ty musí vidět tu kořist, zatímco kočka ta reaguje na zvukové věmy, třeba uslyší ptáčka, na pachové věmy, když loví vlastně na zemi, a pak teprve přichází ty oči. A ty oči rozhodují pouze o tom, jak vypadá nebezpečně, nevypadá nebezpečně, nebo je to malý, je to myš. ale detailní feature, nějaké rysy nesleduje. Zatímco my jsme úplně vizuální. To zrcadlo u nás dává naprostou jako jasnou logiku.
9: Mm-hmm. To je na světě nejkrásnější. A Tomáš Jelínek, myslím, ještě chtěl poznamenat něco k tomu, jak se liší jedinci v těchto výkonech.
12: Ano, tady je právě zajímavé na tady tom výzkumu, že ve finále všechny chobotnice, co to dokončili, byly samečci a ne samičky. A ten důvodem je, že když samička je březí, tak ona potom velice rychle umírá. Říkají tomu senescence. No a tak to bohužel dokončili jenom muži, ale vykompenzovali teda tady tu nerovnost alespoň tím, že ty samičky pojmenovali po ženách významných vědeckých, takže se jmenovala třeba Rosalind Franklin, Ada Lovelace a tak. Byť je to ženské jméno, tak takhle pojmenovali samečky.
9: V laboratoři dnes účinkují zoologové Pavla Hejcmanová, Pavel Stopka a Tomáš Jelínek, který studuje tentýž obor. Neopomeneme antilopy, obor Pavly Hejcmanové, protože ta další studie o nich bude. Mutace, která pomáhá tibetským antilopám nebo také jakům přežít ve velkých nadmořských výškách, by mohla najít uplatnění medicíně. Vědci ze Šangaje přišli na to, že u zmíněných kopytníků umožňuje regeneraci nervové tkáně. Nedostatek kyslíku ve velkých nadmořských výškách totiž ničí obal nervových vláken, myelin. Tohle je téma moc zajímavé jako medicínsky, ale já se přece jenom dostanu nejdřív k té etologii, abych si představila tu antilopu průměrné nadmořské výšce kolem 4,5 kilometru. Jak žije?
11: Antilopa tibetská, nebo také ji známe pod jménem Chiru, anebo Orongo, žije výhradně na tibetské náhorní plošině, to znamená v obrovské výšce ve specifickém prostředí, a tak se vytvořila spoustu zajímavých adaptací. Jedna z nich je tedy adaptace na hypoxii. Je to ukázka obrovské rozmanitosti antilop. Je to jedna z antilop, která ukazuje, jak je obrovsky přizpůsobivá podmínkám prostředí. Antilopy mají obrovskou spoustu druhů, celkově kolem 90 druhů, záleží podle toho, jakou taxonomii použijeme, a žijí v obrovském množství prostředí, které si můžeme představit. To znamená například v těchto vysokohorských podmínkách, ale antilopy obecně přežijí i v horkých pouštích, anebo v deštném pralese, v zaplavených oblastech či v otevřených savanách, a z každé té antilopy si můžeme vybrat nějakou zajímavou adaptaci.
9: Teď propojeme obory našich dvou vědeckých hostů, protože budeme mluvit o myších. Pokus byl, myslím, dělán na myších, protože myši s touhle mutací, která umožňuje přežití ve velkých nadmořských výškách, vystavili podmínkách, jak žijí antilopy, a najednou myšky se lépe učily, lépe si pamatovaly, měly více toho myelinu. To je docela překvapivé, ne?
10: Je to překvapivé, a ono je to hlavně tím, že oni našli u právě těchto vysokohorských kopytníků mutaci v genu RedSat, který vlastně ovlivňuje nebo reguluje konverzi z vitamínu A na retinoidy. Má to celou řadu dalších vlivů, třeba mnohem lépe díky zvýšenému působení retinoidů ukládají energii do tukových tkání, což se ve vysokých horách děje. Na těch myších se to vlastně projevilo naprosto identicky.
9: Tak tomu potřebujeme vitamin A.
10: K tomu potřebujeme vitamin A. A taková ta největší bomba je, že ta tibetská antilopa není antilopa. To patří do tribu kapriny, kde jsou kozy, ovce a kamzíci. A je to vlastně tibetská koza. To znamená, ona je bazální linie všech koz. Je to bazální, to znamená sesterská ke všem ostatním. Čili ona se jmenuje antilopa, latinsky dokonce pantolop. To znamená jako úplná antilopa, ale vůbec to antilopa není. Ta má ten metabolismus a funguje podobně jako kozy nebo vysokohorské ovce, než ty antilopy právě v té Africe. Takže to je jedna taková věc. Ale ten myší model, ano, ukázal, že evoluce, hlavně teda jako selekce, funguje, že dokáže vybírat z populace různých jedinců ty jedince, který mají nějakou výhodu. A ta výhoda právě spočívala v té mutaci tady toho genu RedSat.
9: Takže vlastně jsme si udělali pořádek v tom názvosloví. I když se to jmenuje antilopa tibetská, tak ve skutečnosti to má vlastnosti kozí a žije to v Tibetu a má to velkou odolnost k vysokým nadmořským výškám. A teď to má ještě takovou zajímavou souvislost, to, že

0: jsou právě retinoidy taky strašně důležité při iniciálním vlastně růstu těch neuronů do nosu z mozku. A retinoidy říkají těm buňkám, co mají dělat a jak mají prostorově organizovat vlastně tu dynamiku buněčnou.
1: Tomáš Jelínek chtěl ještě poznamenat tohle práci.
2: Já jsem chtěl doplnit ten bioinformatický pohled, že tam je zajímavé, že tam došlo k změně substituce pouze jedné aminokyseliny. Tak malinká změna, taková, když si řeknete blbost, 500 aminokyselin dlouhý protein, jedno jediné písmenko změníme a máme úplně jinou funkční dráhu.
1: Tohle byla ta dráha, která umožňuje přizpůsobivost těm velkým nadmořským výškám.
2: Ano, právě, že oni dělají mnohem více tu konverzi a co je taky zajímavé, já jsem se podíval do genomové databáze, jestli nějaký člověk náhodou tady to taky nemůže být a normálně máme mezi náma nějakou toho chodícího antilopáka, u nějž to zachytili, že má přesně tady tu mutaci. Nejspíše on to sám neví, protože se nevystavuje hypoxii a nevidí, že mu je lépe, ale teoreticky i my lidé třeba postupem času můžeme sami taky zafixovat tady tu mutaci, ale jenom my nejsme vystavováni často té hypoxii, mimo teda nějaké tibetské šerpy.
1: No tak, právě, ale jestli to není jeden šerpa.
2: Byl nalezený v Evropě, takže asi není.
0: Mm-hmm. To je vlastně první věc, která mě napadla. U těch lidí ta mutace je taky v nějaké části a je dost možný, že je to jeden z těch genů, který jsme získali od našich sesterských linií, to znamená od těch Denisovanů, protože Denisovaní, kteří mají větší zastoupení v Nepálu, v Číně, v Tibetu než ve zbytku světové populace, tak mají celou řadu genetických odlišností, které jim umožňují vlastně žít v hypoxickém prostředí. A druhá ta populace v Indonésii, ty se naopak vydrží třeba 5 minut potápět pod vodou, což já nedokážu. A za to může stejný gen.
1: No ale že nám ti Denisované nevydrželi, když jsou takhle odolní.
0: Evidentně. Vydrželi tam, kde ty podmínky byly horší pro ty druhé linie, to znamená Homo sapiens a neandertálec.
1: Mně je vlastně líto, že tady s náma nezůstali. To bylo zajímavé.
0: To je tak, jako to my si myslíme. Ale my jsme všichni taková jako mozaika. U nás taky může být 5 až 10% z neandertálců, nějaký procento z těch Denisovanů. Za to mimochodem byla udělena Nobelova cena před 5 lety.
1: Možná, že bych to, máte pravdu, no. Prostě oni jsou v té naší dědičné informaci.
0: Jsou skrytí. Jako někdo je víc neandertálec, někdo je víc homo sapiens, někdo je víc Denisovan. A díky tomu může žít ve vysokých horách nebo se potápět 10 minut pod vodou.
3: Já myslím, že tahle studie je dobrou ukázku také toho, proč stojí za to chránit přírodu. Protože nikdy nevíme, co nového objevíme a co může pomoct lidem. Co vlastně taková věc, jako je hypoxie, jako je nějaká mutace u kopytníka, který žije někde daleko, přitom může mít daleko sáhlý dopad na
1: lidské zdraví
3: a na lidskou medicínu.
1: Tak děti si budou se zájmem prohlížet jaka v zoologické zahradě?
0: Důležitá věc, která by měla zaznít, ta aplikace v medicíně, ta tady byla dřív, než vlastně tenhle gen byl vůbec popsán, protože jedna ta varianta toho retinoidu, dihydroretinyl, se běžně používá právě na ty dermatitidy, protože on otvírá kanály kožní a umožní jiným aktivním substancím, třeba hydrokortizonu, pronikat do těch poškozených tkání. Používá se při léčbě nejrůznějších onemocnění a při vývojových problémech, takže my vlastně ty retinoidy používáme desítky let. Retinol nebo retinová kyselina byla poprvé popsaná v roce, myslím, 1903. Od té doby se vlastně intenzivně studuje. Víme, že je zahrnutá úplně ve všech procesech vývojových, ale pořád nevíme jak.
1: Aha, takže i proto je zajímavé studovat tady ty kozy lomeno antilopy tibetské a nebo jaký.
0: Dá se to zobecnit tak, že vlastně jakýkoliv výzkum, nejenom lékařský výzkum, ale jakýkoliv výzkum je ve finále částečně nebo hodně užitečný i pro vlastně studium člověka.
2: Nikdo se může právě podívat, proč zkoumáme nějaké antilopy nebo třeba ještěrky, ale třeba protože jsme právě zkoumali sliny ještěrek, tak máme Ozempic, který nyní užívá podstatná část populace. No a třeba právě protože jsme zkoumali tady ty horské kozy nebo antilopy, tak můžeme lépe chápat tady tu dráhu, protože nám ta mutace umožnila pochopit, jak se to v tom mozku vlastně děje. A právě tady vždycky ten mozek zkoumáme skrze to, že se tam něco většinou pokazí a díky tomu víme, aha, tak to je zodpovědný za tady to. No a nebo se tam něco změní a teďka vidíme ty změny a právě my víme, že ten dihydroretinol nám tam funguje jako progenitor pro ty buňky, aby nám dělali tu myelinizaci a můžeme ho třeba potom podávat těm lidem, kteří mají roztroušenou sklerózu. Uvidíme, to je zatím čistě teorie, ale aby se jim lépe hojily právě ty jizvy, které jim způsobily ty jejich imunitní buňky splašené.
1: Tohle je hudba, v budoucnosti vždycky to trvá desítky let, než se objeví nový lék, ale tady možná ne.
0: To je hudba minulosti a současnosti, jo, protože ty retinoidy se dlouho zkoumaly a zkoumají a ví se jako opravdu hodně, jaký je vliv retinoidu na nějakou funkčnost nebo uzdravování, ale ten přesný mechanismus, co ty retinoidy dělají, jak spolupracují s různými transkripčními faktory, tak ten úplně jako ještě neznáme.
1: Tak je ještě co objevovat, je ještě zase dostávat Nobelovy ceny. A já moc děkuju za inspirativní debatu. V dnešní rozhlasové laboratoři učinkovali zoolog

0: Kolárové, Pavla Hejcmanová, děkuji vám.
1: Děkuji.
0: A Pavla Stopka.
2: Naslyšenou.
0: A student téhož oboru Tomáš Jelínek.
3: Též děkuji.
0: Děkuji moc, že jste se zapojili. Martina Mašková se těší za týden zase naslyšenou v rozhlasové laboratoři.
4: Laboratoř. Laboratoř. O životním prostředí vám na Plusu řekneme všechno. Vysíláme o klimatické změně, vysvětlujeme důvody sucha i povodní, mapujeme ochranu přírody, práci ekologických organizací i to, jak se do ekologie promítá politika samospráv. Vysvětlujeme opatření na ochranu přírody a klimatu na světové, evropské, národní i lokální úrovni. Sledujeme kroky vědců a zasazujeme je do kontextu. Zaostřeno Věda Plus, Hovory, Leonardo Plus, Raní i Odpolední Plus. Poslouchejte, když chcete vědět proč. Ochrana přírody a životního prostředí je doma na Plusu. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Čtyři evropské země, včetně Česka, mají nový absolutní teplotní rekord. Venezuelské úřady aktualizovaly počet obětí středečního zemětřesení na 1430. Do nedělního kola golfového turnaje Ladies European Tour v Berouně prošlo 5 Češek a zítra bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 35 až 40 stupňů.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Měřící stanice v pražském Klementinu dnes zaznamenala svůj absolutní teplotní rekord. Bylo tam 39 stupňů Celsia, informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Klementinum je nejdéle fungující meteorologická stanice v Česku. Počasí sleduje od roku 1775. Dosavadní rekord tam byl z července 1983, kdy naměřili necelých 38 stupňů. Nejvýš se dnes podle meteorologů dostala teplota v Doksanech na Litoměřicku, a to na 40,9 desetin. Je to nový absolutní rekord pro celé Česko. Nový absolutní teplotní rekord má i Německo, Švýcarsko a Dánsko. Podle propočtu agentury AFP zažilo dnes v Evropě teploty nad 35 stupňů téměř 200 milionů lidí. Meteorologové očekávají, že by další teplotní rekordy mohly padat i v neděli.
6: V Německu je nová historicky nejvyšší teplota 41,5 stupně Celsia. Rekord přitom padl druhý den v řadě. Ten páteční se v sobotu ještě o 0,2 zvýšil. Horko v Německu komplikuje železniční i silniční dopravu. Na 11 dálnicích v zemi popraskal beton. Vlna veder dopadá taky na švýcarské ledovce. Odborníci očekávají, že sníh a led nahromaděný během zimy zcela roztaje už v pondělí, což by byl druhý nejdřívější termín v historii. Například v Itálii pak rekordním tempem vysychá řeka Pád a prosakuje do ní mořská voda, což ohrožuje úrodu. Adéla Bartáková, Radiožurnál.
5: Počet obětí středečního zemětřesení ve Venezuele stoupl na 1430, pohřešovaných jsou dál desítky tisíc lidí. Záchranáři místní se už desítky hodin snaží vyprostit přeživší ze sutin. Do země dorazily stovky členů záchranných týmů ze zahraničí. Další budou ještě přijíždět. V zasažené zemi nebo na cestě do ní je podle OSN také 140 záchranářských psů. Týmy vyslaly například Spojené státy, Kolumbie, Francie, Německo nebo Česko. Součástí českého USAR týmu je 69 lidí z řad hasičů, statiků nebo kynologů. Mají sebou také 8 cvičených psů. Do Venezuely by měli dorazit před 1 hodinou ráno našeho času. Zemřel čestný předseda Konfederace politických vězňů František Víndl, bylo mu 102 let, informoval o tom projekt Paměť národa. Víndl se během svého života zapojil do protinacistického i protikomunistického odboje. Po únoru 1948 například pomáhal politicky pronásledovaným lidem opustit Československo, říká mluvčí Paměti národa Alžběta Chrobáková.
7: Pomohl v období komunismu uprchnout za hranice stovkám lidí a kvůli tomu strávil v různých vězeních, včetně Jáchymovských dolů, více než 10 let. Z osobních setkání víme, že pan František byl čestný muž a měl své principy, za kterými se vždy stál.
5: Nejlepší českou golfistkou turnaje Ladies European Tour v Berouně je po sobotním kole Jana Melichová. Vítězka turnaje z roku 2022 zahrála druhé kolo za 4 údery pod par a celkově má skóre minus 9. Melichová mluvila o tom, jak těžké bylo ve velkém vedru udržet výkonnost.
1: Asi nebylo tak těžký udržet nervy, ale spíš opravdu tu energii. Měla jsem tam takovou krizičku na přechodu na druhou devítku, kdy jsem opravdu cítila, že mi jako padá drasticky energie, takže jsem začala pít hodně elektrolyty, snědla jsem banán, nějaký tyčinky a tu energii jsem dodala a fakt jo, mi to strašně pomohlo na tu druhou devítku.
5: Do finálového nedělního kola postoupili z českých hráček ještě Tereza Zapletal, Koželuhová, Lucie Váchová, Sára Kousková a Patricie Maková.
2: Úplné uzavírky na Pražském okruhu a nehoda u Benátek nad Jízerou. Na Pražském okruhu bude v noci několikrát zavřený Cholupický tunel. Údržba zhruba 8krát zavře úsek mezi kilometry 7 až 9, jak k D1, tak na Ruzini. Uzavírky mají trvat 15 minut. Ta první skončila zhruba před půl hodinou a trvala 10 minut. Na dálnici D1 z Ostravy do Přerova se za sjezdem na Lipník objíždí odstavené osobní auto. Stojí na kilometru 287 na Krajnici. Místo je dobře označené šipkou a kužely. Na silnici 36 na výjezdu z Holic do Borohrádku havarovala dvě osobní auta. Čekejte, omezený průjezd, policie hlásí záchranné práce. Podobně na Mladoboleslavsku silnici 610 z Benátek nad Jízerou do Brodců narazila motorka do stromu. Nehoda je u Ovčína a na místo jedou záchranáři. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: Zítra bude jasno nebo skoro jasno. V západní polovině Čech se později odpoledne můžou při zvětšené oblačnosti ojediněle vyskytnout přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 35 až 40 stupňů. Tolik zprávy.
4: Posloucháte Český rozhlas Plus.
3: Psům a Židům vstup zakázán. Bylo mi 8, když právě tahle cedule na cukrárně definitivně ukončila moje dětství. Najednou jsem pochopila, že už nejsme normální rodina jako ostatní, vzpomíná spisovatelka Eva Erbenová, přeživší holokaustu, která žije už 77 let v Izraeli a dodává, když se někde vraždí, tak má svět křičet. Co říká na nárůst antisemitismu po celém světě a jak moc se jí život změnil po útoku Hamasu ze 7. října 2023? Dobrý den, paní Erbenová.
8: Dobrý den.
3: Děkujeme, že jste přišla.
8: Děkuji za pozvání.
3: A dobrý poslech přeje Světlana Vitovská.
4: Osobnost Plus.
3: Letos oslavíte 96. narozeniny. Jak se vám daří?
8: Děkuji, dobře, obdivuhodně dobře. Ani nemůžu věřit, že jsem tak stará. A jsem vděčná za to, protože člověk v tomhle stáří nějak vidí a váží si života jinak. Mohlo to být všechno úplně, úplně jiný. A nakonec
3: je to
8: dopadlo to dobře. Jsou tu děti, jsou tu vnuci.
3: Přestože žijete v Izraeli už 77 let, pořád říkáte, že jste Češka.
8: Určitě.
3: Spíš než Izraelka. Jak to mají vaše děti, vnoučata a pravnoučata?
8: Moje děti jsou Izraelci. Moje dcera ještě rozumí česky, ale nemluví, protože mateřština je česká. Ale co bylo to hlavní? Podívejte, Židi jsou hosti na celém světě. A my v Čechách, můj dědeček, pradědeček, všechno byli Češi. Češi, Masarykovi, lidi, kteří, že jsme byli Židi, to nám nevadilo. Tak nebyl takový antisemitismus.
3: A mimochodem, kolik máte vnoučat a pravnoučat?
8: Vnoučat mám 9 a pravnoučat mám 16.
3: 16, to je velká rodina, když se sejdete. Co se vám jako první vybaví, když řeknu Děčín?
8: Skály, Hřensko, dědečková továrna na konzervování ryb, celý ten ta vůně, Labe a krásný život, který jsme měli. Já si vzpomínám do 5 let, že to byla taková pohoda. Těčině krásné okolí. My jsme nebyli nějak chudí, ani ne tak bohatí, ale nebyli jsme chudí. Dělo se krásně.
9: A první vzpomínka na Prahu?
8: První vzpomínka na Prahu je úplně tak divná z Slavín. Já vím, že jsme užívali Prahu taky rodiči, jo? Že Hradčany, Slavín, že jsme stáli u těch hrobů a maminka mě říkala, kdo Dvořák a všechny ty lidi. Praha pro nás byla poklad a taky jsme ta byla ve Strašnicích a ještě jsme měli naši Boženku a naše auto, tatínek měl svou firmu a mysleli jsme, že jako Čechy, Češi to vydrží a my to vydržíme s nima.
9: A když řeknu Terezín a Osvětim?
8: Když řeknu Terezín a Osvětim, podívejte, když jsme dostali předvolání, když jsem nesměla už do školy a když do Terezína, tak tatínek tak řekl, dobře, všechno nám sebrali. S 50-kilovým kufrem jsme odešli z ty krásné vily, když se otočím a vidím tam ty moje hračky a postýlku a moje obrázky a moje knížky, všechno. A jste pryč a nevíte kam a nevíte na jak dlouho. Ale táta řekl, nevadí, ta obruda Hitler nebude věčně, my to přežijeme, vrátíme se, budeme pracovat. Optimismus, a to nebyl jenom můj táta, to byly český Židi. A já, než jsem teďko jela do Prahy, tak jsem si vzala hovorit s TG Masarykem od Čapka, abych se trochu vrátila. Já jsem ještě Masaryka viděla na koni, jako malá holčička. A celá jeho filozofie životní, co on si myslel o Židech, on se taky zastával Dreyfus, tu aféru, jak tenkrát, tak ta jeho filozofie je tak humanistická, tak demokratická, tak lidská, že kdyby dneska se na lidi vrátili k desatero přikázání, rabin byl věřící.
9: A co pro vás znamená Postřekov na Domažlicku?
8: A domov, úplný domov. To je rodina. Teď jsem tam byla taky. To je rodina, tam přijdu, prostě já jsem jejich teta. To je moje rodina prostě, no.
9: A Aškalon?
8: Aškalon byly naše začátky. My jsme přišli do Izraele s jedním kufrem a s příškem a brzy se nám narodila holčička. A neměli jsme nic, ne rodinu, ne peníze, ne byt. A lidi se k nám nechovali nějak. Víte, izraelská společnost, ta, která žila a nezažila holou válku, tak říkala, no, jak jste se nechali vraždit, šli jste jako dobytek na jatka. No a to mě strašně, strašně rvalo.
9: Když se zastavím u Osvětimi, kde vás podle vašich slov zachránila vaše teta dobrou radou, co vám tehdy řekla?
8: Ne, v Osvětimi mě nezachránila teta. My jsme přijeli do Osvětina a vyklopili nás z těch vagónů a vůbec nevíte, kde jste, že Osvětin je vůbec na této planetě. Co je to za místo? To je tak něco strašného.
9: Ale vy jste někde říkala, že jste musela říct, že je vám víc let, než...
8: Přijeli a najednou maminčina přítelkyně, která byla v Terezíně, už dřív se byla v Osvětině a to byla taková herdek ženská, měla ode, že jako něco dělá. Chytla mě od maminky a řekla, když se budou se zeptat, jak si stará, tak řekni 18. No a jsem nevěděla proč, co a jak, jenom jsem pořád koukala, kde je maminka, protože Mengele se viděl dítě, jo, když se zeptal, tak malý a 14-letý neměli velkou šanci zůstat naživu.
9: Takže to vám zachránilo život?
8: Ale ne, já vůbec nevím, jestli se mě něco ptal. Já jsem viděla ten naleštěný holinky a já jsem si jenom pořád dívala, kde je maminka. Ale v dokladech po válce Jad Vašem vidím Eva Levitová Auschwitz, ročník 1927. Tak jak na to přišli, nevím. Ale jestli jsem to řekla nebo ne, na to si už nevzpomínám.
9: Důležitým místem vašeho života je právě Postřekov na Domažlicku, kam jste došla během pochodu smrti, během kterého bohužel vaše maminka zemřela. Ale vám se podařilo přežít díky rodině, o které teď mluvíte jako o svojí rodině. Kdo vás tehdy zachránil a jak?
8: Podívejte, já jsem usnula. To nebyla žádná moudrost, žádný to, že jsem se zachránila. Maminka umřela a já jsem byla víc mrtvá než živá. A nachránili nás ten večer do stodoly a mě byla hrozná zima. A ve stodole to bylo takový, lidi se začali rvát, kde, kdo, místečko. A já jsem někde viděla v rohu krávu, ale já nevím, jestli tam byla kráva, nebo tam byl jenom honoj. Ale kouřilo to tam a bylo tam teplo. A já jsem si prostě do toho žuchla a usnula jsem. A když jsem se probudila, tak jsem byla sama. Tak nikdo tam nebyl. A najednou se objevil vedle mě nějaký mladý kluk, asi 25, nevím. A takhle mě mačkal tady na krku a říkal, já nevím, jestli se živá nebo jestli ještě mrtvá, ale že to tady ťukalo, tak se rozhodl, že jsem živá, přinesl mě něco pít a řekl, že musím jít ven, že mě tam zabijou. No dobře. A mluvil polsky. Polsky, česky, člověk rozumí trochu. A jsem vyšla ven a nikde nebylo nic. Les, luka a nic. A nějaký domeček, když jsem viděla malej, tak jsem se bála tam přijít. Špinavá, zavšivená. Ne, bála jsem se lidí. A pod sněhem byly sněženky. A to mě tak upoutali, ty sněženky. Já jsem se tak někam do toho sněhu zabalila a začala jsem ty sněženky vytahovat a dělala jsem mamince hrobeček. A tak jsem tam nějak usnula. A když jsem otevřela oči, tak se zleknutím se na mě díval německý voják. A taky mladý kluk. A povídá, co tu děláš německé. A německy mluvím, co tu děláš. Jsem mu řekla, Osvětín a tak dále. Co je to Osvětín? No jako mladý kluk. Dneska, když ho vidím, to můj pravnuk, to může být 25, 23 kluk. Posadil se vedle mě, dal mě kus chleba a napít jeho termosky a řekl, že je 17. dubna. Tak jsem viděla, kdy maminka umřela a odešel. Je dezertér, zbud, konec.
9: A pak vás někdo našel?
8: A odešel a nechal mě. A to nebylo, to bylo přátelské setkání. Člověk s člověkem.
9: A ta rodina, která vás potom...
8: Šla jsem kousek dál. Druhý den, já jsem spala v noci sama. Druhý den jsem šli okolo mě, naproti mě dva kluci a mluvili česky. A ten jeden povedal, já jdu tak a ten kluk jeden povídal, podívej, potkali jsme mrtvolu. No, a tak jsem se zasmála. Řekla jsem, že jako nejsem mrtvá. Úplně se na mě dívali, jako kdybych přišla, já nevím, odkud. A řekli, pojď s námi, my ti pomůžeme, tady dole je vesnice, všechno Češi. A pojď. A já jsem s nima nemohla jít, já jsem byla strašně slabá, nemohla. Tak mi řekli, ti tady tudy a tady dole a tady jedu potok a my tě na tebe budeme čekat. No tak já jsem šla a najednou slyším halt. A z budky, které tam hlídali, vyskočil německý voják a mířil na mě. A už takhle
9: natáhl
8: pušku. No a už jsem viděla tu konec. V tom okamžiku vyskočil druhý voják a chytil ho takhle za ruku, za páži, a říkal německy, lasi gehen die krepiert von allein, to znamená, nech jít, ona chcípne sama. A tak mě strčili, no a to jsem pomodlila už. A probudila jsem se v posteli, čistá, okolo mě samý krásný malovaný hrnečky, lidi mluví česky, a jedna paní povídá, ta potřebuje doktora, ta umře. Ta druhá povídá, nemůžeme doktora. On je taky pro Němce, protože oni se spojou pijou. A Němci ne všichni byli vrahové, to byli taky děti, vojáci, kteří prostě byli Němci, no tak byli na vojně. A v Postřekově, byli v Postřekově, no taky to byli lidi. Tak ne, doktora ne. Tak co uděláme, ona umírá. To jsem jenom slyšela, nemohla jsem mluvit vůbec, tak jsem ani se nehlásila k životu, protože jsem vůbec nevěděla, co se mnou děje. Jsem si říkala, pane Bože, jestli tohle je nebe, jsem se dostala do nebe. A přišla nějaká babka a přinesla hrneček s něčím, co mě strkali do pusy, jako lžičkou, a bylo to moc špatný, ale polikala jsem to, přinesla mateřské mlíko od nějaký rodičky, co tam byla. A tak mě krmili několik dní. A když se mě potom udělali takové místo taky ve Světnici, celý Postřekov věděl, že tam mají. Já jsem neřekla, že jsem židovka. Jsem řekla, že se jmenuji Eva Králová. Mm-hmm. Ale oni věděli, protože kdo jiný byl v koncentráku. Ne? Ale nechtěla jsem říct.
9: Takže to byla vaše další rodina.
8: Úplně. Pak jsem byla Eva Jánuc, po něco byli Jánovi. A teta zadělával se chleba nebo tak, se nekupovalo a ten chleba jsem dostala do nůže a z nůži jsem šla k pekaři, no tak Jánuc Eva tady přinesla chleba.
9: Vy jste říkala v jednom rozhovoru, že vám dětství skončilo v 8, když jste v cukrárně viděla ten nápis psům a židům vstup zakázán. To vám bylo 8. Co taková 8letá holčička si v tu chvíli pomyslí?
8: Já jsem myslela, že to vtip. Já jsem to nebrala vážně.
9: A jak vám to vysvětlili rodiče?
8: No, já nevím, jestli mě to vysvětlili. Já myslím, že jsem to pochopila, jo? Protože rádio, tenkrát nebyla televize a byla... To bylo v době, kdy pálili krystal nacht, jak se to řekne česky, krystalová
9: noc
8: v Berlíně a pálili Kafku a Goethe a to všechno, ten křik byl slyšet v rádiu. A já vím, že táta seděl u rádia a řekl, no to není možný, německý národ, historicky vzdělaný a tak nepálí knihy, to jsou nějaký Raudis se tomu říkalo. A Německo udělá pořádek. Víte, ta naivita těch mých rodičů, jako toho pokolení. Člověk si vůbec nemohl představit, že existují takový lidi.
9: Vy jste při uvedení svojí knihy Vzpomínek Cesta řekla, teď cituju, čím jsem starší, tím si víc uvědomuju, jak katastrofálně a rychle se to zničilo, rozbilo, ztratilo. Mojí touhou bylo to zaznamenat a sdělit nejen mým dětem, ale taky světu. Jakou zprávu tu jako přeživší holokaustu světu chcete nechat?
8: Abych to řekla, vědomí, vědět věci, jak byly, fakta, rozum, jsou krev života. Protože podívejte, celá nenávist vůči židům je tisíciletá pořád. Proč se říká, že potřebujeme krev, aby jsme udělali macesy? Proč se říká, když se někde něco stane, v Gaze nějak měli zkaženou vodu, protože tam měli pod tím nějaký zmí a já vím, jaký hnůj, no tak řekli, že to udělali Izrael. Ale že se nechají potom operovat v našich nemocnicích, Krán Husein, nechal udělat katarax. Žena od Abu Mazina dostala srdeční záchvat, tak přišla do nemocnice. Tak to, o tom se nemluví. Proč? To je taková nemoc. Dneska není antisemitismus, dneska je antiizraelismus. A nikdo nevidí ten malinký stát, že my jsme z těch trosek, co nám zůstalo, postavili domy, nemocnice, školy, porodili děti.
9: A jak jste si jako dospělá vysvětlovala to, co dopustilo lidstvo během druhé světové války? Že nechalo nacisty dojít až tak daleko, že začali stavět továrny na smrt?
8: Víte, když jsem četla Božskou komedii Danteho, tak tam stojí na konci nebo na začátku, že ten, kdo se dívá, jak se křivdí a dějou bezpráva lidem a mlčí, je největší hřích. A že svět se provinil strašně na nás. Ne každý židovský člověk je pomilování hodný. Ne s každým chci pít kafe. Rozhodně ne. Ale nezabiju ho kvůli tomu. Nechám ho žít ve svým bordílku, ať se žije, jak tě chce. Ale, a to je na celém světě. Ne s každým Čechem chci jít na výlet nebo chraň pánbu do postele.
9: No a přesto, že jste přišla o oba rodiče, máte za sebou Terezín, Osvětim, Pochod smrti, máte v sobě pořád spoustu síly a optimismu.
8: Já myslím, že
9: vy pořád máte víru v lidstvo?
8: Ano. Mám. Protože jsem měla neobyčejné štěstí s lidma. Maminka vždycky říkala, jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. Já ještě si řídím svoje auto a víte, stará ženská řídí auto, tak nějaký takový mlad mi přijde, jde a tak má se. No a já se usměju, pošlu mu pusinku, zamávám ho, děk čertu. Prostě brát život a hodně mě pomohla více filozofie, nežli psychologie nebo vůbec, že věc je tak hrozná, kolik jí dáváte důležitost. A Shoa je důležitost, když vám zavraždí rodiče, když všechno ztratíte, no tak je to těžké to brát na lehkou váhu, tak to je katastrofa. Ale na druhé straně z Postřekova jsem se dostala k tetičce, jsem byla rok ve Žonově Městci, tam jsem ještě chodila do školy rok a tam jsem našla naše album, co maminka dala tetičce, než jsme odjeli do Terezína, taky dala album. Vlastně tetička mě ho dala. A najednou jsem viděla ty naše výlety a kde Hřensko pod Ralskem a já v Krkonoších lyžuju a maminku a tatínka, všechny tyhle fotky tady máte, ty zůstalo v Čechách. Tak jsem říkala, takový život, já chci zpátky.
9: A čím si vysvětlujete, že pořád jsou na světě lidi, kteří holokaust třeba zpochybňují?
8: No, to jsou blbí. Kde je rozum? Proboha, jak člověk může? Řeknu, že jsme si to vymysleli, aby nám bylo lépe. A já se taky ptám, já vidím tisíce dětí ve školách v Německu hlavně, tak se ptám, jestli život se stal lepší po tom, co 6 milionů Židů, jestli někdo je zdravější, šťastnější, no, tak nic dobrého to světu nedalo.
9: Na co se vás děti ptají v Německu?
8: Děti v Německu, musím říct, jsou úžasný. Jeden kluk mě skočí a povídá, co byste dělala, kdybyste potkala Hitlera? Mám, co bych já, bych ho pozvala domů a ukázala bych mu domov a ukázala bych mu třeba fotky a pak bych ho vzala na procházku. Ukázala bych mu třeba, jak u nás sad kvete, jak obilí a řekla, to všechno byla poušť. A to jsme udělali, voda a tak. Pak bych vzala do Tel Avivu, ukázala bych mu naše univerzity a naše nemocnice. Taky bych ho vzala k vojsku, ukázala bych mu naše kanóny a naše letadla a naše vojáky. No a všechno takhle. Pak bych ho vzala k moři a děti už se tak vrtějí, co dělám s Hitlerem. A objednala bych mu dobré jídlo, takový ryby, izraelský. A řekla bych mu, podívejte, pane Hitler, vy jste se tak namáhal tenhle národ vyhubit, že se vám to podařilo 6 milionů zabít. To není maličkost, to je moje rodiče nežijou kvůli vám, moje děti neměly někdy babičku. Ale ten malý zbytek, který přežil, udělal všechno to, co jste teď viděl. Vy máte třeba taky telefon, máte Waze, máte WhatsApp a víte, tam to všecko. Izraelský mozek. A já vám přeju teďko dobrou chuť. A tady je náš Inbet a ten se o vás už postará.
9: Říká Eva Erbenová, spisovatelka, která je hostem Osobnosti Plus.
4: Posloucháte Osobnost Plus. Atraktivní hosté a moderátorka Světlana Vitovská. K jejich rozhovoru se můžete vrátit také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
9: V Izraeli bydlíte v Aškalonu, což je kousek od pásma Gazy. Nad vámi letejí dost často rakety. Jak se vám tam žije?
8: Víte, já už jsem tolik válek a tolik raket. Je to něco, člověk si nějak zvykne se nebát, protože nemůžete lítat pořád do krytu. Já nemám kryt, absolutně ne, nejsem ochotná. Petr vždycky říkal, můj manžel říkal, že rakety nezná naši adresu. Tak jsme klidně seděli, ale 600 raket, když vám přiletí přes barák a dokonce jedna spadla do zahrady vzadu a okna vyletěly, no a v tom okamžiku volalo české vyslanectví, že je tady letadlo a že abych jako, že mě by mohl být.
9: To bylo v roce 23, ano, po útoku Hamas.
8: Ano, to bylo. A já jsem říkal, nechci, protože jsou děti. A to, tak můj syn telefonoval, mámi, prosím tě, vody, bude o jednu starost míň. No, tak jsem přiletěla do Prahy. A to je snad dobré poděkovat se České republice, jak se chová k Izraeli a jak neopouští nás Čechy, že taky víme, že sem patříme trošku.
9: Já jsem četla, že když nad vámi létají rakety, tak vy, kromě toho, že nechodíte do krytu, protože žádný nemáte, tak třeba pečete vanilkové
8: ano,
9: rohačky.
8: Ano. Měli jsme narozeniny, můj syn se narodil, máme stejný den a já jsem pekla vanilkové rohličky, který se elektrika na elektrodráha nebyla, zhaslo to všechno, ale dopekli se. A pak jsem to všechno sebrala z trouby a přinesla to do Ludu a seděli jsme tam s českou vlajkou a izraelskou vlajkou a jedli jsme vanilkové rohlíčky.
9: Vy říkáte, že nemáte strach, ale obavy o děti máte.
8: Ano.
9: A z čeho máte ty obavy?
8: Podívej. Já říkám tak, že Izrael musí existovat. To malé místečko, které tam můžou kritizovat vládu, která je teď strašná a kterou my nechceme a doufáme, že padne. A bude zase, ta vláda nereprezentuje Izrael. když přijde do Tel Avivu, tak si myslíte, že jste někde. No to je Amerika plus. Všecko tam je, dobré jídlo, kultura, hudba, všechno.
9: A myslíte si, že předčasné volky, ke kterým možná Izrael míří?
8: Teďko bych se jenom chtěla vrátit. Ano. Ty rakety, že jsou poslaný, ty místa, odkud to posílají rakety, jsou pod školama, pod nemocnicema. A my to víme, ale celý svět to ví. A teďko já mám v rodině tolik pilotů a já vím, že Izrael posílá letáky. Evakuujete tu nemocnici, evakuovat tu školu. My to napadneme, protože se musí zničit to místo, odkud se to posílí.
9: No vy se na to současnou vládu ale hodně zlobíte. A co byste chtěla, aby se změnilo?
8: Aby ta ultraortodoxní a ta nenávistná taková, víte, Arabové a Palestinanci, no dobře, tam jsou taky úplně normální lidi, kteří jsou inteligentní a kteří chtějí žít. My jsme měli hodně přátel a hodně lidí a oni sami se bojí toho hamaského režimu, jo? Takže to není, a ta nenávist těch ultraortodoxních a těch, jakože řeknou, že každý Arab je špatný. No to nereprezentuje Izrael. Páč, v Izraeli žijou 2 miliony Arabů. Já mám arabského lékaře, chodím do lékárny a jsme v nejlepším tom. Ty mezilidský vztahy by mohly být výborný, kdyby nebyla politika. A Gaza už mohla být Singapur 3x. To byl nejdřív Arafat, pak Abu Mazen a teďko nevím, kdo ještě, dokud žil rabin, tak jsme byli na cestě k míru. A co je ta katastrofa? Kdo zabil rabina? Právě tahle ultraortodoxní, super pobožná, to nejsou Izraelci, to jsou prostě Židi.
9: Po útoku Hamasu 7. října roku 23 se po celém světě zvedla antisemitská vlna.
8: Ano.
9: Jakou zkušenost máte s antisemitismem po druhé světové válce vy? Osobně?
8: Já žádnou. Ale víte, to je tak něco nepochopitelného. Já jsem měla Zoom s studentama z Oxfordu a to nejsou blbí lidi, když se někdo studuje na Oxfordu, že kde, jak můžete se natchnout tady pro lidi, kteří sami hlásají jenom smrt. Víte, všecko, kdo nevěří, kdo není s nima, nesmí žít. A kde zůstal ten intelekt? Proč to nerozumíme, jaký je tady konflikt šílený? Co je to from the river to the sea? Víte, já jsem byla teďko v Německu a na Vánoce. A šla jsem na takové, vždycky se ptám těch dětí, těch muslimských dětí, jak se jim líbí Vánoce, ty všechny hvězdičky a svíčičky a dárečky. Tak oni mě řeknou, nám se to líbí, ale my to nesmíme říct, podívat, Hamas to nelegitimizuje. No tak jsem šla na trh a viděla jsem tam takový stánek, taky arabský, který tam prodává různý tretky. No a tak jsem tam šla, jsem si myslela, jako Izraelka, tam něco koupím, udělám dobrý takový to relationship. No a tak si tam vybírám a to a najednou boom, někdo začne křičet from the river to the sea, zapálej izraelskou vlajku. No a jsem šla pryč, tak to nepotřebuji být. Ale víte, že já myslím, že se musí světová organizace jít do škol, vidět, jak ty děti, já jsem ošetřovatelka byla v Aškalonu a v porodnici. Každý porod, který byl nějak komplikovaný v Gaze, přišel do Aškalonu. Porodili se děti stejně hezký, stejně milý, stejně jako naše, vaše, ty arabský. Spřátelili jsme se, telefony jsme si vyměnili. V okamžiku, jak ty lidi se vrátí do Gazy, tak mají taky strach z toho Hamasu a stanou se anti.
9: Říká spisovatelka Eva Erbenová, která byla hostem Osobnosti Plus. Moc vám za to děkuju a přeju vám pevné zdraví.
8: Děkuju a já přeju republice na věky, aby byla taková, jaká je, a díky.
9: Od mikrofonu zdraví Světlana Vitovská.
4: Naše pořady najdete také na webu plus.rozhlas.cz.

0: Stopy, fakta, tajemství. Dávné příběhy a nová pátrání Stanislava Motla. Kdo byl Tenzing Norgay?
1: Úvodem krátká vzpomínka. Společně s polským kamarádem Jackem sestupujeme od ledopádu Kumbu do Sianboče. Zasvěcení už vědí, že se nacházíme na úpatí nejvyšší hory světa, Mount Everestu. Zatímco Jacek se dostal s polskou expedicí až do výšky 7030 metrů, já jsem se musel co by člen jiné polské výpravy spokojit se 6000. I tak to ale považuji za svůj velký osobní úspěch. Pod velkým balvanem se zabivakujeme. Na úzké plošině jsme zachumláni ve spacácích. Nad námi je obloha plná hvězd. Noc má mrazivý dech. Jenomže předtím jsme se museli dobrou půl hodinu věnovat úklidu. Naši neznámí předchůdci po sobě zanechali slušnou dávku odpadků. Všude kolem se povalovaly plastikové láhve, plechovky. Bože, ulevl si v jednom okamžiku Jacek. Vůbec se mi nechce věřit, že Everest byl také někdy úplně panenský a cesta na jeho vrchol byla zcela volná. Můj polský kamarád Mimoděk připomněl, že nejvyšší hora světa už zcela podlehla tomu, čemu říkáme komerce. Výstupy na vrchol hory jsou čím dál větším biznesem. Jakoby i tady nastal už soumrak opravdový dobrodruhů. V té souvislosti ještě než usnu, si v duchu vybavím staré černobílé filmové záběry. Záběry, které každý milovník Himaláje, hlavně Everestu, notoricky zná. Píše se rok 1953 a londýnské letiště vítá své hrdiny. Horolezce, kteří před několika dny jako úplně první pokořili nejvyšší horu světa, Mount Everest. Objevuje se úvodní titulek. Hrdinové Everestu doma. A pak už má slovo komentátor.
2: Colonel Hunt, followed by Tiger Tenzing, leaves the aircraft which brings the triumphant Everest expedition back to Britain. London Airport is crowded with hundreds of well-wishers and nearly 100 pressmen. Posing with the rest of his party, Colonel Hunt...
1: Komentátor hovoří o vedoucím expedice Johnu Huntovi. Také třeba o muži, který zdolal Everest, Edmundu Hillaryho. Zmiňuje se rovněž o přítomném šerpovi Tenzingovi, který si sebou, jak reportér konstatuje, přivezl do Londýna ženu a děti. A to bylo o tomto muži vcelku všechno. Tenzing, tenhle skromný, přitom odvážný a pokorný horský šerpa, byl a zůstává symbolem Mount Everestu. Symbolem toho čistého, nekomerčního. Právě tohle, ale dacos jiného, jsem si tenkrát u ledopádu Kumbu uvědomil. Celá desetiletí byl Tenzing spíše ve stínu slavného Edmunda Hillaryho. O Tenzingovi se vědělo a ví, zejména u nás, stále velmi málo. Kdo to vlastně byl? Ve stati Tenzing Norgay se o něm uvádí.
0: Nenaučil se číst ani psát. Byl naivní a pro některé lidi snad i jednoduchý. Přesto dokázal udělit lekci těm, kteří si sportovní výkon záměrně pletli s bojem o národní a politickou prestiž.
1: A ještě jednou citát ze zmíněné statě. Pokouší se, dá-li se to tak říci, popsat kořeny Tenzingova života.
0: Rodiče ho poslali do kláštera, aby se stal lámou. Životy šerpů, národa jehož pravlastí je východotibetská provincie Cham, odkud se šerpové vystěhovali do himálajských údolí v Nepálu, provází neodmyslitelně lamaistické náboženství. V klášteře oholili Tenzingovi hlavu. Po několika dnech ho jeden z lámů v záchvatu zlosti uhodil dřevěnou tabulkou do hlavy. Tenzing z kláštera utekl. Čím dál více ho přitahovaly hory, hlavně Chumulangma, bohyně matka větru nebo bohyně matka světa. Tajemný a nehezký vrchol, který Britové pojmenovali na počest ředitele indického zeměměřického úřadu Sira George Everesta Mount Everestem. Tenzing a další šerpové znali ještě jedno její označení, Sagar Mata. Sagar moře, Mata matka. Tenzing Norgay, který se nedaleko úpatí Everestu narodil v roce 1914, byl touto horou posedlý. Přátelé mu později říkávali, to máš určitě od té rány do hlavy, že tě tolik pobláznila.
1: V době Tenzingova dětství přijížděli do Himaláje první odvážlivci, kteří chtěli zdolat Mount Everest, nejvyšší vrchol světa. Vrchol ležící v nadmořské výšce 8848 metrů. Spolu s nimi vstupovali do království sněhu a ledu šerpové. První pokus o výstup na Everest se uskutečnil v roce 1921, druhý o rok později. Ve 24. roce se Britové vypravili na nepokořitelnou horu potřetí. Potřetí bojoval o vrchol i George Mallory. Společně s Andrewem Irvingem se dostali podle oficiálních údajů do výše 8600 metrů, tedy graně severovýchodního hřebene. Potom ale oba navždy zmizeli. Nyní je zapotřebí malé odbočení. Už také proto, že před časem byly pod vrcholem Mount Everestu nalezeny Mallorieho ostatky. Peter Firsbrook o tom napsal.
0: Expedici, která se vydala v roce 1999 pátrat po ostatcích těl Mallorieho a Irvinga, vedl Eric Simonsen. Mallorieho tělo bylo objeveno 1. května 1999 v nadmořské výšce 8155 metrů. Zřejmě se stal obětí pádu. I když Irvingovo tělo zatím nalezeno nebylo, podle několika indicí je zřejmé, že oba sestupovali do tábora. Je ale otázkou, zda předtím dosáhli vrcholu či nikoliv. Odpověď neznáme.
1: Ale zpět Tenzingovi. O vrchol Everestu se chtěl prvně pokusit již v roce 1933. Tomu bylo 19 let. Nabídl své služby další britské expedici. Byl odmítnut. Britové ho považovali za příliš slabého. Tenzing bude později vyprávět o svých pocitech americkému spisovateli Jamesi Ulmanovi.
0: Když ta výprava vycházela z Darjeelingu, bylo mi hrozně. Sledoval jsem ty muže s netajenou závistí. Několik nocí jsem potom nemohl pořádně spát.
1: Píše se rok 1935 a 21-letý šerpa Tenzing Norgay dostává svou první velkou šanci. Britové ho přijímají do nově se tvořící expedice. Tenzing tu bude patřit mezi nemnoho nosičů, jimž se podaří i s nákladem vystoupit až na severní sedlo, tedy do výše 6700 metrů. Dále už se ale výprava nedostala. Tenzing se později spisovateli Ulmanovi svěří.
0: Uvědomil jsem si, že se od ostatních šerpů liším. Zatímco kamarádi byli rádi, že mají vyděláno a mohou se vrátit, já chtěl stoupat nahoru. Jsem-li na Everestu, nemyslím na nic jiného, chci jít pořád dál. Je to sen, potřeba, horečka.
1: V roce 1936 stoupá Tenzing znovu po svazích Everestu. Opět z Brity a opět vystoupali až k severnímu sedlu. Monzun však přišel dříve, než očekávali. Museli se vrátit. Everest pronásledoval Tenzinga jako zlý sen. Nepomohlo, že se oženil. Hora pro něho byla důležitější než vlastní rodina. Přichází rok 1939 a s ním nová britská výprava. Tenzing tu nemůže chybět. Tentokrát ale bude mít doslova z pekla štěstí. V jednom okamžiku ho totiž málem smete lavina. Tak stihne zaseknout cepín do pevného sněhu. Čtyři účastníci expedice dosáhnou 8290 metrů. Hora ale stále odolává. Další výpravy přeruší druhá světová válka. Tenzing prožije osobní tragédii. Ve stati Tenzing Norgay se o tom píše.
0: Uprostřed válečné vřavy zemřel Tenzingovi čtyřletý syn, krátce poté žena. Zůstal sám se dvěma malými dcerami. Znovu se oženil a znovu se chystal na Mount Everest. Psal se rok 1947. Do Himálaje přicestoval Kanaďan Earl Denman. I on se chtěl pokusit o vrchol nejvyšší hory. Pro svůj záměr získal dva šerpy, včetně Tenzinga. Někdo tvrdil, že ho motivovala finanční odměna, kterou kanadský dobrodruh sliboval. Jiná svědectví však říkala, že Denman byl chudý jako kostelní myš. Je více než pravděpodobné, že Tenzinga hnala vidina, umocněná takřka 10 lety půstu, kdy pro něho byl Ivrist tabu.
1: Byl to vpravdě šílený projekt. Všichni tři lesy se však v rekordní době dostali až ke stěně pod severním sedlem. Tenzing Jamesi Ulmanovi řekl:
0: v srdci jsem cítil, že musím jít. Ivrist byl pro mě přitažlivější než cokoliv na světě.
1: Lesy pak podnikli krátký útok na příkrou sněžnou a ledovou stěnu. Vítr však málem smetl do údolí. Denman trpěl. Nebyl totiž na tejší podmínky moc zvyklý. Naštěstí pochopil marnost svého počínání a vzdal. O blázinném kousku dvou šerpů a jednoho Kanaďana se dozvěděla veřejnost. Horolezci vytýkali Tenzingovi trestuhodnou lehkomyslnost. Mnozí však cítili, že jeho vztah k Ivristu přerostl obvyklé meze. Citujme opět ze stati Tenzing Norgay.
0: Doba přinesla nové události. Tibetu se zmocnila komunistická Čína a přístup k Ivristu ze severu byl pro horolezce na dlouhou dobu uzavřen. Se žádostmi o povolení expedice se vedoucí výprav obraceli na vládu Nepálského království. Do hry roku 1952 vstoupili Švýcaři. O účast ve své výpravě požádali také Tenzinga.
1: Právě tehdy o Tenzingovi jistý nejmenovaný novinář napsal, že je to muž, který má troje plíce. Populární šerpa se však tomu jen smál. Jinému novináři řekl:
0: troje plíce? K smíchu. Myslím však, že jsem přece jenom uspůsoben trochu jinak než ostatní lidé. Čím jsem výše, tím je mi lépe a dobře se mi dýchá. I v teplém počasí mívám chladné ruce. Lékaři říkají, že mi srdce bije pomalu. Výšky jsou mým domovem, patřím jim.
1: Tehdy se Tenzing společně s horolezcem Lambertem dostali až pod jižní vrchol Mount Everestu. K vrcholu jim chybělo pouhých 260 metrů. Na podzim téhož roku následoval další pokus. Výprava skončila těsně nad hranicí 8000 metrů. Znovu nepřálo počasí. Tenzing později řekl:
0: odcházel jsem dolů a věděl, že se musím opět vrátit. Připadal jsem si už skoro jako blázen. Příště vystoupím na vrchol, říkal jsem si. Buď se mi to podaří, nebo raději zemřu.
1: Je rok 1953. Jaro. Tenzing se opět připravuje na Ivrist. Po 7. Po 7. dává Všan svůj život. Žena mu prý tehdy řekla: jsi opravdu blázen. Teď už to jistě vím. Zabiješ se na té hoře. Zemřeš. Tenzing prý v rozčilení odpověděl: dobrá, tak tedy umřu. Raději umřu na Ivristu, než v tvém domě v posteli. Znovu dejeme slovo biografické stati Tenzing Norgay.
0: Britská výprava, kterou vedl John Hunt, nastupovala stejně jako před rokem Švýcaři na Ivrist od jihu. Bylo tedy nejprve zapotřebí překonat ledopád Khumbu, jižní bránu Ivristu. John Hunt rozhodl, že o vrchol Ivristu se pokusí Tenzing a s ním Novozélanďan Edmund Hillary, 27-letý dlouhán, který do svých 16 let nespatřil hory ani sníh. V průběhu další doby se však stal výborným horolezcem, jenž se velmi dobře orientoval zejména ve sněžném a ledovcovém terénu. Britové vsadili na vytrvalou a nesobeckou spolupráci. Postupně vybudovali tábory na západním ledovci Lhotse, dostali se na jižní sedlo Mount Everestu. Dva členové výpravy se pak dostali na jižní vrchol, poprvé v dějinách lidstva. Od vytouženého cíle je už dělilo pouhých 100 výškových metrů. Horolezci nechtěli pokoušet osud, stmívalo se a zesílil vítr. Vrátili se do tábora číslo 8. Na jižním vrcholu však nechali kyslíkové přístroje určené Hillarymu a Tenzingovi. Přístroje, které, jak se v zápětí ukázalo, měly cenu zlata.
1: Útok na vrchol zahájili Hillary a Tenzing 29. května 1953. O 6:30 ráno. Počasí přálo. Byl krásný den. Dostali se na jižní vrchol. Stoupali dále. Po hodině cesty je zastavil vysoký skalní stupeň. Mezi skalami a zledovatělou převěji se ukázala spára. Hillary po velké námaze překážku slezl. Jednou nohou se přitom vzpíral v úzké spáře. Pak se mu podařilo vyšvihnout přes hranu skalní plotny. Totéž pak učinil Tenzing. Hillary později uváděl, že ho musel vytáhnout lanem.
0: Nakonec se Tenzing zhroutil jako obrovitá ryba, která byla po hrozném zápase vytažena z moře.
1: Hillary rovněž tvrdil, že šerpa měl potíže s dýcháním. Tenzing se ale bránil.
0: Hillary je můj přítel, výborný horolezec a dobrý člověk. Jsem hrdý na to, že jsme spolu dobili Everest. Nemohu se však zbavit dojmu, že přilíčení vrcholového výstupu není ke mně docela spravedlivý.
1: Tenzingovi při výstupu bezesporu pomohla především jeho takřka až neuvěřitelná fyzická, ale také psychická odolnost. Podstatu této kondice objasnil Tenzing spisovateli Ulmanovi.
0: Neustále jsem se něčím zaměstnával. Buď jsem se staral o výzbroj, nebo uklízel ve stanech, vařil. A když jsem neměl vůbec nic na práci, alespoň jsem bušil pěstmi do ledu nebo do skály. Zkrátka dobře, dělal jsem všechno proto, aby krev obíhala a já odolal příznakům slabosti. Proto jsem také nikdy nezvracel, nikdy mě nebolela hlava. Dobře se mi dýchalo a nikdy jsem nebral prášky pro spaní.
1: Hillary a Tenzing stále postupovali vzhůru. Pomocí cepínů vysekávali stupně. Zdolávali jednu římsu za druhou. Pak už stanuli na vrcholu. Byl 29. květen 1953. 11 hodin 30 minut. Novozélanďan a šerpa si podali ruce. Objali se. Hillary si na chvíli sněl kyslíkovou masku. Okamžitě pocítil malátnost. Tenzing zakopal do sněhu oběti bohům. Čokoládu, sušenky a bonbony. Pak zarazil do vrcholu cepín. Zavěsl na něj vlajky Nepálu, Indie, OSN a Velké Británie. Nabídli Hillarymu, že ho vyfotografuje. Ten však odmítl. V Hillaryho archivu tedy chybí osobní vrcholový snímek z Mount Everestu. Oba strávili na temeni nejvyšší hory světa 15 minut. Začali pak sestupovat k jižnímu vrcholu. Tenzing ještě nemohl tušit, že tohle všechno je teprve začátek. Začátek jeho nového života. Života, který pro něho neměl být ani trochu příjemný. Nenadarmo spisovateli Ulmanovi řekl.
0: Bylo mi souzeno poznat, jak draze musí člověk za úspěchy platit.
1: Zalistujme nyní v autobiografické stati Tenzing Norgay.
0: V Nepálu vypuklo celonárodní nadšení, nebralo konce. Kolem slavného šerpy se začali točit prazvláštní lidé. Chtěli, aby vyhlásil, že je Nepálec a nikoliv Ind. Nutili ho říci, že na vrcholu Everestu stál jako první. Tenzing na to reagoval. Tyhle lidi nezajímalo dobytí Everestu, pouze politika. Já jim na rovinu řekl, že mě politika nebaví. Až dosud se nikdo nestaral o mou národnost, proč je zajímá zrovna teď. Ind, Nepálec, jaký je v tom vlastně rozdíl? Měli bychom si být všichni rovni, Hillary, já, Ind, Nepálec, každý.
1: Tehdy se vynořila řada divokých historek. Tenzing prý vytáhl Hillaryho na vrchol a horu slezl prakticky sám. Nepál a Indie provolávali slávu Tenzingovi a Brity ignorovali. Při jedné z mnoha slavností přistoupil místní reportér s mikrofonem před zaraženého Hillaryho a řekl: mluvte, prosím. Rádi něco uslyšíme i od druhého muže na Everestu. Vedoucí výpravy John Hunt odmítl tuto schizofrenní situaci snášet a vydal prohlášení.
0: Tenzing není vůbec žádný hrdina, kromě toho není ani dobrý horolezec.
1: Nebylo to však spravedlivé. Stejně jako nebylo úplně spravedlivé Hillaryho zdůrazňování vlastní osoby při výstupu i sestupu v jeho článcích a některých knihách. Když se na to spisovatel Ulman Tenzinga zeptal, ten mu odpověděl.
0: Celou dobu jakoby Edmund Hillary naznačoval, že kdykoliv se něco povedlo, byla to jeho zásluha. Nezdary naopak vznikaly údajně mou vinou. Není to pravda. Nikdy jsem ani slovem nenaznačil, že bych mohl na Everest vystoupit sám. Po celou dobu výstupu i sestupu jsme si navzájem pomáhali, ostatně tak to má být. Nikdo z nás nevedl a nebyl veden. Byli jsme partnery.
1: Tenzing, přestože svou najevitou občas přispěl k nedorozuměním mezi ním a některými britskými kolegy, záhy konečně pochopil, že se stoupil z Everestu do úplně jiného světa. Uvědomil si také, že je snaha udělat z něho snadno manipulovatelnou loutku. Tuto roli odmítl hrát. Zbouřil se. S Hillerym připravil prohlášení o výstupu. Stalo v něm mimo jiné. Vrcholu jsme dosáhli téměř společně. Otázky však neustávaly. Tenzing tvrdil, že odpověď na to, kdo vystoupil na Everest první, není důležitá. Pak se ale rozhodl. Znovu přestoupil před veřejnost. Byť tušil, že tentokrát riskuje ztrátu sympatií u blízkých přátel. A řekl.
0: Těsně pod vrcholem jsme se s Hillerym zastavili. Pohlédli jsme vzhůru, potom jsme šli dále. Lano, na němž jsme byli uvázáni, bylo 10 metrů dlouhé. Většinu jsme ale drželi stočenou v ruce, takže mezi námi byla asi 2metrová vzdálenost.

0: že taková otázka neměla být vůbec položena. Vystoupil přece na Everest spojen lanem s Hillerym. To jediné by mělo být důležité. Prostý horský vůdce z Nepálu zahanbil Angličany i vedoucího výpravy Johna Hunta, který ho neustále přemlouval, aby prohlásil, že se na vrchol dostal až za Hillerym. Ať už Hunt jednal z vyššího příkazu nebo znal své krajany v Dílii, jejich národní povýšenost, čestného a spravedlivého šerpu hluboce urazil. Hillary se naštěstí těchto trapností neúčastnil. Držel se toho, co mu přikazovala slušnost.
1: Nepálský král udělil Tenzingovi nejvyšší vyznamenání země, nepálskou hvězdu. Britská královna povýšila Hunta a Hillaryho do šlechtického stavu. Tenzing odcestoval do Londýna, zúčastnil se slavnostní recepce, pozdravil se s královnou, putoval po Evropě a vrátil se pak domů. Opedeme slovo jeho biografické stati.
0: Zájem o Tenzingovu osobu neustával. Byl zoufalý. Muž do té doby zdravý jako skála zhubl o 12 kilogramů a musel ulehnout. Naštěstí se rychle vzpamatoval. Stál u zrodu indické horolezecké školy, pak se věnoval i výchově šerpského dorostu. Z jeho líhně vzešel například Angrita, šerpa, který doprovázel na Mount Everest několik expedicí. V roce 1984 vystoupil na vrchol nejvyšší hory ve společnosti slovenských horolezců Zola Demiana a Josefa Psotky. Žel Psotka při sestupu zahynul. Tenzing Norgay se dočkal i chvíle, kdy se na nejvyšším bodu naší planety objevila i první žena, Japonka Junko Tabejová. Hned po ní vystoupila Tibeťanka Phantongová. Měl možnost blahopřát i mužům, kteří jako první zdolali vrchol Everestu bez umělého kyslíku. Byli to Reinhold Messner a Peter Habeler v 78. roce.
1: Mnoho let po svém jedinečném úspěchu Tenzing řekl:
0: chtěli mě politicky využívat, mořili mě dotazy, proč nosím indický, nepálský nebo zase západní oděv. Ptali se mě, proč byly vlajky na cepínu, který jsem pozdvihl na vrcholu Everestu v určitém pořadí a ne v jiném. Bylo mi na nic a chtěl jsem utéct někam pryč, kde mě nikdo neznal. Musel jsem však vydržet, kvůli Everestu. Je příliš velký, příliš cenný na takové malichernosti. Dobili ho muži z východu i ze západu. Patří nám všem.
1: Pár let před svou smrtí navštívil Tenzing Evropu, Chamonix. Tady na úpatí nejvyšší evropské hory, Mont Blancu, poskytl krátký rozhovor. Vzpomněl tu krátce také na svůj výstup na Mount Everest. Máte tedy nyní šanci zaposlouchat se do Tenzingova autentického hlasu. Dodám, že tuto nahrávku uchovává horolezecké muzeum v Chamonix.
2: That is the first time in the south we opened with Remo Lobe, myself, and it is not necessary to go. I've been many times in the Everest. 1952 with Remo Lobe, myself, without oxygen.
1: Kamarádem Jackem jsme potom putovali ještě údolími. Dingboče, Tengboče. Museli jsme se opřed vyhýbat nejrůznějším expedicím, které směřovaly k base campu. Připadal jsem si občas jako na pražském Václaváku. Invaze horolezců a trekařů tu rok od roku stoupá. Slavný Reinhold Messner před časem řekl: jsem přesycen Himalájem. Ztratil jsem ideály, které mě dovedly k lezení. S Jackem jsme se rozloučili věs Jan Boče. Kamarád letěl do Kátmandu letadlem. Mě čekalo ještě několika denní putování horami až do města Džiry. Odtud vede autobusová linka do hlavního města Nepálu. Mnohokrát jsem si ještě cestou vzpomněl na Tenzinga, na tohoto neobyčejného muže, který zemřel v roce 1986 a který pro mě nikdy nepřestane být symbolem toho čistého, pozitivního, co Mount Everest a Himalaj vůbec stále v sobě mají a co se odtud navzdory komerci nikdy nevytratí.
3: Posloucháte Český rozhlas.

0: Plus. Radiokniha.
1: Kdy začali Češi v létě jezdit do Chorvatska a kdy se přestali bát turistiky ve vysokých horách, to prozradí historik Jan Pezda v knize Slunce, voda, vzduch. Publikaci popsal rozvoj moderního turismu od 18. do 20. století. Vysvětluje, z jak skromných počátků vyrůstal, jakými proměnami prošel a co se přes veškerý technologický i společenský pokrok vůbec nezměnilo.
0: Radiokniha dnes půl hodinu před půlnocí na Plusu.

0: Česko padl teplotní rekord, zítra má být ještě tepleji. Ukrajinské rakety zasáhly zbrojovku ve Volgogradu. Fotbalisti Anglie nastoupili na mistrovství světa na závěr skupiny proti Panamě, Chorvatsko proti Ghaně. A čekáme jasno nebo skoro jasno, teploty až 40 stupňů. První prázdninový týden přinese tropické teploty. Už dnes v Doksanech na Litoměřicku padl 14 let starý absolutní rekord. Bylo tam 40,9 stupně Celsia. Zítra může být na některých místech i 42 stupňů. To hlavně v nížinách Polabí a Poohří. Na co si v takovém počasí dát pozor, připomíná meteorolog Josef Hanzlík.
1: Je samozřejmostí, že bychom se měli vyhýbat pohybu na přímém slunci a v rozpálené zástavbě, zejména při těch nejvyšších odpoledních teplotách. Měli bychom dodržovat pitný režim, zcela se vyhýbat fyzické zátěži.
0: Začátkem příštího týdne už by ale vlna veder měla končit. Bude oblačno až zataženo, od pondělí pak čekáme postupně na celém území přehánky nebo bouřky, místy i silné. A teploty ty budou postupně taky klesat a v polovině týdne naměříme kolem 24 stupňů. Ukrajinské rakety s plochou dráhou letu zasáhly ruský vojenský podnik ve Volgogradu. Informoval o tom ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Volgogradské úřady tvrdí, že protivzdušná obrana ukrajinský útok odrazila.
2: Očití svědci natočili mobilními telefony 4 velké exploze v továrně Titan Barikády. Tam mimo jiné vyrábí odpalovací rampy pro rakety typu Iskander, Topol a Yars. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský k tomu na sociálních sítích napsal, že každý ruský podnik, který pracuje pro válku, je spravedlivým cílem. Dalším cílem byla už podruhé tento měsíc důležitá přečerpávací stanice v Torovo ve Vladimirské oblasti. Ta zásobuje Moskvu ropnými produkty. Rusko dnes leteckými bombami zasáhlo Záporoží, odkud tamní úřady hlásí nejméně 9 zraněných, z toho 2 děti. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
0: Na očkování před dovolenou je pořád ještě čas. Kromě základních vakcín, jako je tetanus nebo žloutenka typu A, se může hodit i typ B nebo klíšťová encefalitída. Očkování začíná většinou chránit za 14 dnů. Stačí i první dávka, která začne působit až během dovolené, jak říká předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek.
3: Za mě, kdo nebyl očkovaný proti žloutence typu A a každý rok někam jezdí na dovolenou, tak ještě pořád může stihnout teď jednu dávku před odjezdem. Ta už ho bude chránit a druhou dávku může doplnit v horizontu až do konce 5 let. Tam je velký interval.
0: Další očkování závisí na tom, kam člověk odjíždí. Do některých exotických zemí je potřeba třeba vakcína proti choleře nebo léky na malárii. Angličtí fotbalisti bojují na světovém šampionátu na dálku s Ghanou o postup do play-off z prvního místa tabulky skupiny L. Úvod utkání Chorvatů s Ghanou sleduje Jakub Kanta.
4: Začala třetí minuta a Chorvatsko zatím aktivnější, Ghana se hlavně brání, každopádně stav je 0-0 a to také i v souběžně hraném duelu mezi Panamou a Anglií. Jakub Kanta, Radiožurnál.
0: Od 1:30 ráno českého času jsou na programu duely Kolumbie-Portugalsko a Uzbekistán-Demokratická republika Kongo. Skupinovou fázi mistrovství světa uzavřou od 4 hodin zápasy Alžírsko-Rakousko a Jordánsko-Argentina.
5: Nehody na D11 se u Poděbrad a dálnici D7 u sjezdu na Stehelčeves. Nejprve dobrá zpráva z dálnice D55 z Bzence do Otrokovic. Policie před chvílí zrušila výstrahu před autem, které na trase jelo proti správnému směru jízdy. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové u sjezdu na Poděbrady je hlášená nehoda. 34. kilometr mimo kamery, místo průjezdné, kolona se tam netvoří. Na D7 z Prahy do Chomutova za sjezdem na Stehelčeves havarovalo osobní auto. Na 11. kilometru srazilo zvěř a to znamená omezený průjezd, čekejte překážky. A na Blanensku pozorně na silnici z Boskovic do Knínic. V úseku se pohybuje neoznačený chodec. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Na mnoha místech nás čeká další tropická noc. Teploty klesnou na 23 až 18 stupňů Celsia. Zítra bude jasno nebo skoro jasno. V západní polovině Čech se později odpoledne a večer můžou při zvětšené oblačnosti ojedinělé objevit přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty zítra 35 až 40 stupňů Celsia. V Polabí a Poohří výjimečně až 42 stupňů Celsia. Na horách kolem 32. Tolik zprávy.
6: Posloucháte Český rozhlas Plus.
7: Bělorusko se přestává spoléhat na ruské spojence. Pěvkyně Dagmar Pecková kandiduje do Senátu. Itálii trápí pracovní vykořisťování. Těmto a dalším tématům se budou věnovat naši renomovaní komentátoři v dnešním vydání pořadu Názory a argumenty. Od mikrofonu dnes zdraví a příjemný poslech přeje Kamila Pešeková.
6: Názory a argumenty.
7: V Bělorusku, které je blízkým spojencem Putinova Ruska, došlo k nečekanému vývoji. Tamní diktátor Alexandr Lukašenko se začal zcela otevřeně distancovat od vládce Kremlu. Vyhověl třeba požadavku Ukrajiny na demontáž zesilovačů pro ruské drony. Co to znamená, nad tím se zamýšlí komentátor Českého rozhlasu Ondřej Soukup.
8: Bělorusko tento týden demontovalo nebo vypnulo ruské retranslační stanice, které na hranici Běloruska a Ukrajiny naváděly ruské drony na cíle v ukrajinském Týlu. Alespoň to tvrdí ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Běloruský autoritář Alexandr Lukašenko zprávu nějak nekomentoval a jeho tisková mluvčí jen oznámila, že Lukašenko v nejbližších dnech odjede na zahraniční turné, v rámci kterého se potká i se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem. Skončila tak alespoň dočasně krize, kdy vzduchem létala ostrá slova a výhrušky. Před týdnem Volodymyr Zelenský požádal o demontáž retranslátorů. S jejich pomocí Rusové zabíjejí naši lidi, útočí na civilní vlaky. Buď je odstraníte vy, nebo se o to postaráme my vlastními prostředky. Prohlásil výhružně. Kyjev také řekl, že na problém upozorňoval Minsk diplomatickými způsoby, leč neúspěšně. Nyní tedy přišel čas otevřených hrozeb. K překvapení mnohých Alexandr Lukašenko zařadil zpátečku. V rozhovoru pro televizní stanici Al Arabiya prohlásil, že nikdy nenechá zatáhnout Bělorusko do války a omluvil se Zelenskému za urážlivá slova na adresu ukrajinského prezidenta. Kromě toho přiznal, že země je více méně bezbraná proti možným leteckým útokům ze strany Ukrajiny. Což je pravda. Běloruská armáda, která je mimochodem menší než česká, má jen pár protileteckých pluků a rozhodně by nebyla schopná zastavit útok několika desítek ukrajinských dronů nebo raket. Na ruské spojence se také nedá spoléhat. Jejich vlastní protiletecké síly nejsou schopné ani ochránit Krym nebo Petrohrad v době konání Mezinárodního ekonomického fóra. Při pohledu na hořící rafinerii v moskevské Kapotně si Lukašenko jistě vzpomněl na běloruské rafinerie v Novopolocku nebo Mozeru, přičemž druhá jmenovaná se nachází pouhých 45 kilometrů od ukrajinské hranice. Kromě toho, Alexandr Lukašenko skutečně nechce svou zemi zatáhnout do války. Znamenalo by to totiž totální závislost na Rusku a jako výsledek definitivní ztrátu suverenity. Což nechce dopustit už proto, že by tak přišel o svou moc. I proto se snaží komunikovat s americkými diplomaty a výměnou za zrušení části sankcí propustil stovky politických vězňů. Otázkou ovšem je, jak dlouho mu podobnou nezávislou politiku bude Vladimír Putin tolerovat.
7: Konstatuje Ondřej Soukup. Pomalu začíná být jasné, jací kandidáti budou na podzim usilovat o zvolení do Senátu. Do horní komory českého parlamentu často kandidují známé osobnosti a tak tomu bude i letos. Mezi nimi je například i mezzosopranistka Dagmar Pecková, která kandiduje za ODS na Praze 9. Více už v komentáři spolupracovníka deníku Forum 24 Martina Fendricha.
9: Kdo sleduje sociální sítě, tomu neušlo, jak aktivní je v poslední době známá mezzosopranistka Dagmar Pecková. Dříve se objevovala na velkých protivládních, protibabišovských demonstracích, kde zpívala českou hymnu. Teď se z aktivistky mění v političku. Dohodla se s ODS, že za tuto stranu bude kandidovat do Senátu v obvodu číslo 24 v Praze 9. Pecková, jež vypadá, jako by poháněl nějaký speciální zdroj nevyčerpatelné energie, je pro ODS nepochybně přínosem. Je to opravdové volební eso. Jako problém se však politické opozici může jevit, že kandiduje proti Davidu Smoljakovi, ten je členem hnutí Starostů a nezávislých a před 6 lety do Senátu kandidoval i s podporou TOP 09 a Pirátů. Tehdy porazil kandidáta lidovců a ODS Eduarda Stehlíka. Letos bude mít scénárista a dramaturg Smoljak těžkou soupeřku. Charakter senátních voleb je ovšem právě takový. Bratrovražedné boje v nich vidíme často. Jde a má jít o střet osobností. V Praze se bude volit ve 3 senátních obvodech. Opoziční strany se spolu popasovat musí. Zároveň platí, že to může vyhovovat hnutí ANO. Leckoho asi překvapí, že se slavná zpěvačka, která mimo dalších ocenění dostala také cenu Thálie v oboru opera z roli Carmen před 6 lety, pokouší vstoupit do politiky. Je to něco jiného, než být občansky aktivní. Senátor je zaměstnání, hodně práce, pokud to člověk bere vážně. Pecková říká, že se o veřejné dění zajímá celý život. Cituji, patřím ke generaci, kterou formoval srpen 1968 a roky nesvobody, pokrytectví a strachu, které následovaly. Kdo zažil nesvobodu, ten ví, že svoboda, demokracie, svoboda slova ani ukotvení na západě nejsou samozřejmost. Popisuje, že čím je starší, tím víc si uvědomuje, že nestačí být jen pozorovatelem. Nestačí jen komentovat dění kolem sebe a čekat, že problémy vyřeší někdo jiný. Cituji, pokud člověku záleží na zemi, ve které se narodil a která je jeho domovem, měl by být připraven převzít svůj díl odpovědnosti. To je spíše nečeské uvažování, cenné uvažování. Zpěvačka kandiduje jako nečlenka za ODS a považuje se za pravicově smýšlející liberálku, cituji. Věřím ve svobodu jednotlivce, osobní odpovědnost, vlastní iniciativu a aktivní občanskou společnost. Zároveň jsem přesvědčenou zastánkyní členství České republiky v Evropské unii a NATO. Pravicová liberálka aktivní v občanské společnosti. Dá se tedy pochopit, proč nevstoupila do ODS. Ta nikdy občanské společnosti příliš nefandila. Stejně jako veřejnoprávním médiím, za které se nyní Dagmar Pecková bere. Na síti X zveřejnila video, kde říká, že rozhodnutí vlády o snížení rozpočtu České televize a Českého rozhlasu o 15% považuje za brutální zásah do fungování obou institucí a že se z Oty Klempíře stává hrobař českých veřejnoprávních médií. Ještě jedna poznámka. Nasazení mezinárodně uznávané zpěvačky v době, kdy českou kulturu ve vládě reprezentuje bývalý agent STB, je dobře promyšlený krok.
7: Dodává Martin Fendrich.
6: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
7: V Itálii dochází již dlouhou dobu k něčemu, co by se dalo nazvat moderním otrokářstvím. Levné pracovní síly z Afriky nebo Blízkého východu, které pobývají na Apeninském poloostrově, často ilegálně, jsou připravovány o dohodnutou mzdu. Když si oni řeknou, končí to pro ně často tragicky. Podrobnosti dodává publicistka Veronika Lefrancová.
10: Čtyři mladí muži, tři Afgánci a jeden Pakistánec, uhořeli zaživa začátkem června v jihoitalské Kalábrii poté, co jejich auto někdo polil benzínem a zapálil. Jediný muž, který z auta vyvázl, vypověděl, že všichni pracovali jako zemědělští dělníci při sběru jahod. Podle jeho svědectví tragédie souvisela se sporem o nevyplácené mzdy a s tím, že usilovali o důstojnější pracovní podmínky. Tragédie z městečka Amendolára znovu otevřela debatu o takzvaném kaporalátu, systému nelegálního náboru a vykořisťování pracovníků, který je v některých oblastech italského venkova hluboce zakořeněný. Nejde zdaleka o první případ, který v posledních letech Itálii otřásl. Před časem došlo k jiné šokující události, tentokrát v regionu Lazio, blízko Říma. Při práci na farmě utrhl zemědělský stroj ruku indickému dělníkovi Satnamu Singhovi. Místo, aby zaměstnavatel přivolal pomoc, naložil těžce raněného muže do dodávky a pohodil ho na kraji silnice blízko jeho domu. Vedle něj položil plastovou bedinku na ovoce s utrženou končetinou. Záchranáři přijeli příliš pozdě a dělník po převozu do nemocnice zemřel na vykrvácení. Po podobných tragédiích většinou běžné Italy zahryže svědomí a pustí se znovu do debaty o poměrech v zemědělství. Podle odhadů celá čtvrtina zaměstnanců na italských polích pracuje v podmínkách, které připomínají moderní otrokářství. Itálie přitom už před 10 lety přijala jeden z nejpřísnějších evropských zákonů proti pracovnímu vykořisťování. Nicméně problém se stále nedaří vyřešit. Systém funguje jednoduše, takzvaní kaporáli neboli kaprálové vybírají dělníky mezi těmi nejbezmocnějšími, většinou migranty, kteří v zemi často nemají legální ochranu. Kaprálové organizují dopravu na pole v přeplněných dodávkách, zajišťují ubytování v chatrčích, kde se spí po 10, a kontrolují vyplácení mezd, pokud mzdy vůbec vyplácejí. Pracovníci jsou na nich zcela závislí. Za dopravu do práce platí několik eur denně, za ubytování další poplatky. Někdy pracují bez smlouvy, jindy mají smlouvu pouze formálně. Ve skutečnosti odpracují mnohem více hodin, než je uvedeno v dokumentech. Pro běžného zákazníka v samoobsluze přitom zůstává tento svět prakticky neviditelný. Jahody sklizené v Kalábrii, rajčata z Apulie nebo pomeranče ze Sicílie se dostávají do obchodů po celé Evropě. Spotřebitel většinou nemá možnost zjistit, za jakých podmínek byly vypěstovány a sklizeny. Právě po tragédii v Amendoláře proto některé spotřebitelské organizace znovu žádají zavedení takzvaného sociálního značení potravin. Podobně jako dnes etikety informují o původu výrobků, měly by podle nich uvádět i to, zda při výrobě byly dodrženy pracovní standardy a zda nedocházelo k vykořisťování zaměstnanců. Ne všichni věří, že speciální označení problém vyřeší. Kritici upozorňují, že skutečnou příčinou jsou nedostatečné kontroly, ale i obrovský tlak na co nejnižší ceny potravin. Jedna otázka se ale stále vrací. Pokud kilo jahod nebo rajčat stojí jen několik eur, kdo nakonec platí skutečnou cenu?
7: Ptá se Veronika Lefrancová. Nástup populistů, který je charakteristický pro mnohé západní země, výrazně mění způsob politické komunikace. Díky prudkému rozvoji sociálních sítí a jejich ambici přinášet informace hlavně rychle a ne vždy v kontextu, mají ale paradoxně na oslabování demokracie svůj podíl i novináři, soudí publicista Karel Hvížděla.
11: 19. století bylo stoletím nacionalismu, 20. století bylo stoletím totalitarismu a 21. století začalo ve znamení populismu. Píše Jacques Rupnik v knize Probuzení Evropy s podtitulem Krize demokracie, civilizace, identity. V této poznámce se budu věnovat jen demokracii. Demokracie se původně šířila z centra na periferii, ale dnes je zpochybněno samotné centrum. A to dokonce přímo ve Spojených státech, které sloužily 250 let jako vzor demokracie. Rupnik píše, nejde o nástup diktatury, ale takzvané neoliberální demokracie. Máte ještě volby, ale ne už právní stát, dělbu moci a ohrožena jsou svobodná média. A jak jinde připomíná Zakaria, paradoxem je, že úspěšná ekonomika je spjata s nefunkčním modelem správy věcí veřejných. Třeba v Kalifornii vzrostly výdaje státu o 200%, ale jejich služeb se tento vzrůst netýká, na nich se šetří. Bytů je nedostatek a ceny nemovitostí stoupají. Jinými slovy, prosperita Kalifornie maskuje slabiny státu a to se týká velké části celé naší civilizace. Rupnik vidí tři příčiny tohoto nevyváženého stavu. První příčina je socioekonomická. 1% občanů vlastní 2/3 globálního bohatství. Politický liberalismus je trestán za excesy ekonomického liberalismu. Nástup nacionalismu v kontextu rostoucích obav z migrace představuje druhou příčinu. Třetí příčina tkví v kulturní válce. Podle oponentů liberální demokracie starost o různé menšiny rozkládá tradiční hodnoty rodinu, národ a náboženství. To vše způsobuje krizi důvěry ve stát a vyhrocuje střed vzájemně se posilujících trendů technokracie a populismu. Populisté si dělají morální a politický nárok na monopol reprezentace lidu. Mluví ve jménu jednotného lidu proti skorumpovaným elitám, ať jsou to často právě oni, kteří patří k těm nejbohatším. Může za to nový způsob komunikace ve veřejném prostoru. Sociální sítě vnutily ostatním médiím tyranii přítomnosti, která mobilizuje emoce, strach a rychlost. A my novináři si musíme přiznat, že jsme spoluviníky. O tom sice Jacques Rupnik nepíše, ale je to tak. Soutěžíme v rychlosti místo v důkladnosti. Aktuality jsou jen černobílé fotografie událostí. Chybí jim široký kontext, který hledá příčinu a odkrývá viníky. Pokud se nezastavíme, nevystoupíme z vřavy a nezačneme myslet, tedy vidět sebe očima druhých, budeme sami maskovat skutečnost a podporovat umělé rozdělování společnosti. Budeme pomáhat dominantům, kteří z člověka falešnými spory dělají pouhý objekt.
7: Tolik Karel Hvížďala. A v této chvíli se ohlédneme za zajímavými komentáři uplynulého týdne a pozornost zaměříme na státní rozpočet. Ten bývá považován za klíčový zákon státu, který mnoho vypovídá o jeho prioritách a cílech. Z návrhu, který ale schválila česká vláda letos, toho ale občané moc nevyčtou. To zrovna nepřispívá k tomu, aby rostla jejich důvěra ve vládu, domnívá se publicista Petr Holub.
12: Česko se udrží mezi evropskými rozpočtovými premianty a stát přitom dokáže víc investovat do hospodářského růstu. Těmito slovy ministryně financí Alena Schillerová nepochválila návrh rozpočtu na rok 2027, i když už je konec června. Popsala tím fiskální či rozpočtový plán, který v pondělí schválila vláda Andreje Babiše a který následně poslala Evropské komisi. Fiskální plán ovšem nabízí jen obecnější data. Z pohledu daňového poplatníka se ovšem svodka pro potřeby Bruselu stala důležitější, než byla v minulých letech. Nejde jen o to, že se novými rozpočtovými pravidly odkládá povinnost předložit návrh státního rozpočtu, a to včetně celkového schodku až na srpen. Zároveň se rozpočet stal méně závazným, než byl v minulých desetiletích, protože vláda do něho může zásadní změny, včetně navyšování schodku bez velkých problémů, zanést i během projednávání ve sněmovně a dokonce v průběhu rozpočtového roku. Fiskální plán se ovšem musí dodržovat v podobě, v jaké ho pražské ministerstvo do Bruselu poslalo a jak ho Evropská komise schválila. Daňový poplatník jistě nemá radost, že se rozpočtový schodek nezvýší jen letos, ale i v příštím roce. Podle ministryně však půjde jen o 10% a celoroční sekyra nepřesáhne ani na přes rok 3% hrubého domácího produktu. Přepoštěno na hotovost si tedy stát letos vypůjčí 310 miliard korun, v příštím roce by to mělo být kolem 350 miliard. To budeme vědět přesně právě až v srpnu. Ovšem zmíněné navýšení výdajů podpoří hospodářský růst a tak už od roku 2028 začne deficit poměrně rychle klesat. Až Babišova vláda ukončí svůj mandát, nebude stát rozpočtový schodek vlastně ani za řeč, určitě nepřekročí 200 miliard a co je hlavní, nárůst státního dluhu se zastaví zřetelně pod úrovní poloviny ekonomického výkonu země. Je pravda, že Národní rozpočtová rada takový vývoj zpochybňuje poznámkou, že v předvolebním roce se rozpočtové schodky zpravidla nesnižují, ale nevěřit slibům nakonec patří mezi její povinnosti. Vláda předložila více či méně rozumný plán, zavázala se ho dodržet a my občané tedy víme, co od ní v zásadě čekat. V jednom ohledu se však ministryni Schillerové pochybnosti o rozpočtové kompetenci vlády Andreje Babiše rozehnat nepodařilo. Bude jistě skvělé, až vláda rozjede svá prorůstová opatření a až tato opatření zajistí, že se peníze do státní pokladny budou jen sypat. Jen není z fiskální prognózy jasné, o jaká opatření půjde a v čem bude jejich vtip. Vládní dokument je v tomto ohledu spíše neurčitý. Slibuje přechod na nízkoemisní hospodářství, reformu zdravotnictví, včetně rušení nemocnic, posílení přenosu znalostí do podniků, potlačení šedé práce. Kolik ale stát investuje do konkrétních opatření a kolik peněz navíc mu to vynese, to se člověk dozví jedně ze státního rozpočtu, na kterém bude vláda pracovat přes léto. Lidé si zvykli svěřovat státu nepředstavitelné částky peněz a pokud nerezignovali, tak věří tomu, že stát výnosy z daní využije užitečným způsobem. Aktuální vláda prozatím pro posílení důvěry daňových poplatníků mnoho nepodnikla, ale pořád to může přijít.
7: To byl Petr Holub. Nejdřív podepsal Keir Starmer zákony, které měly zjednodušit Britům stěhování. O několik dní později začal chystat stěhování vlastní, i když jen ze sídla britských premiérů. Z jeho strany to ovšem nebyl žádný vtip, protože pokud se něčím jako politik vyznačoval, tak právě mimořádnou suchopárností. Slovo má komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland.
13: Jeho vážnost a sklon k mentorování jistě nebyly hlavním důvodem, proč Keir Starmer po necelých dvou letech v čele vlády končí, ale byly důležitým doprovodným jevem jeho politického stylu. Je jeho velkou zásluhou, že převzal libristickou stranu ve velmi špatném stavu, zbavil ji problematického dědictví Jeremyho Corbyna a nakonec přivedl k velmi výraznému vítězství ve volbách. Byl vnímán jako zachránce demokratické levice a málo koho napadlo, že uvedením libristů do vlády hlavním vchodem to končí. Ukázalo se, že Starmer je sice zdatný právník, ale mizerný politik, který navíc dorazil do vysoké politiky jako padesátník. Neosvojil si vůbec hlavní principy této práce. Jeho pozici například podkopala neochota komunikovat s vlastními poslanci a přesvědčovat je o správnosti vlastních plánů, budovat aliance a vysvětlovat jednotlivým proudům potřebu kompromisů. Rezignoval v okamžiku, kdy před ním byla jen varianta trapného přežívání v Downing Street ve stínu rezignací vlastních ministrů a rozpadu vlády. Krátce předtím zaznamenali libristé sérii porážek v květnových místních volbách a sami pak do parlamentu v doplňovacích volbách protlačili bývalého manchesterského starostu Andy Murnhama, aby jim mohli Starmera snadno nahradit. To bylo pro Starmera nepochybně ponižující. On sám ale prý své spolustraníky urážel svou přezíravostí a mentorováním. A samozřejmě si lidé nemohli nevšimnout, že v politické kultuře, která si tak potrpí na dobrý a duchaplný projev, stanul v čele vlády člověk, který vůbec neumí mluvit k poslancům, straníkům, voličům nebo vůbec všem Britům. Z jejich hlediska ale bylo důležitější něco jiného. Libristé strávili čekáním na svou příležitost mnoho let a sám Starmer poté, co převzal vedení od Jeremyho Corbyna, měl možnost systematicky pracovat na tom, jak libristé změní Británii pozitivním směrem. Jenže se ukázalo, že Starmer nemá žádné plány, které by se pokusil naplnit, natož aby vyvolával pocit, že zemi někam vede. Neustále pak osciloval kolem různých nápadů, které po sebemenším protitlaku zase bral zpátky. Přitom Británie, podobně jako řada jiných zemí, čelí velkým výzvám od deindustrializace, nástupu nových technologií, otázkám imigrace až po válku na Ukrajině. V poslední jmenované záležitosti Starmer zachoval Kyjevu silnou podporu, nastavenou předtím konzervativci. Britští komentátoři si všímají, že hned 4 z 6 posledních premiérů odcházeli od moci, aniž by sami prohráli volby. Dostávali se do problémů, které si sami vyrobili, nerozhodností, impulzivností, neschopností komunikovat, nebo sérií naprosto nesprávných úsudků. Podle některých názorů je to i proto, že celá britská politika, a možná nejen britská, je v hlubší krizi. Do vrcholné politiky se dostávají lidé, kteří vůbec neovládají elementární řemeslo svého oboru, nemají nápady ani schopnost chápat, co je potřeba a dlouhodobě to prosazovat. Namísto tradičních stran se tlačí populisté a radikálové. Konkrétně Labour Party ztrácí hlasy ve prospěch krajně levicových zelených a Farageovi Reform UK. Příštím britským premiérem bude s největší pravděpodobností zmíněný Andy Burnham, který se prý vyznačuje úplně stejnou sadou nedostatků. Jen se u toho umí, na rozdíl od Starmera, příjemně tvářit.
7: A slova Jana Fingerlanda zazněla na závěr dnešních Názorů a argumentů. Mistr zvuku byl Pavel Vondrák, od mikrofonu se dnes loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Kamila Pešeková.
14: Chyba systému. Detektor problémů české společnosti.
15: Spojené státy slaví 250 let od vyhlášení deklarace nezávislosti. Podle stávajícího prezidenta země zažívá zlaté časy. Zároveň se ozývají varování, že demokratický systém brzd a protivách slábne. Klesá zahraniční prestiž Spojených států, stoupá domácí inflace a sílí rozladění z nesplněných slibů. Jak Spojené státy změnil Donald Trump, kdo přijde po něm? A jak se nás v Česku všechno tohle týká? Speciálním hostem je politolog se zaměřením na mezinárodní vztahy, vysokoškolský pedagog s dlouhou zkušeností z prestižních amerických univerzit a bývalý ředitel knihovny Václava Havla Milan Babík.
14: S novinářkou Apolenou Rychlíkovou a komentátorem Davidem Klimešem poslouchejte na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích. Nebo v sobotu po 11. hodině dopoledne a v neděli po 15:30 odpoledne ve vysílání Českého rozhlasu Plus. Místo činu. Nikdo by na něm nechtěl být, ale každého zajímá. Právě proto vás mezi kriminalisty, policejní techniky a forenzní lékaře zavede cyklus Místo činu.
16: Na místě činu je vždycky bordel, nepořádek, když je tam mrtvo, tak je tam ještě navíc většinou hromada krve a dalších věcí.
14: Jak vypadá ohledání místa činu? Jak se získávají stopy? Jak si kriminalisté dělí práci? Jak vypadalo vyšetřování slavných případů v historii? To všechno zjistila Kateřina Radhouská a prozradí to v cyklu pořadů Místo činu. Poslechnout si ho můžete už teď v aplikaci Můj rozhlas a také v sobotu po 5:00 odpoledne a v neděli hodinu popoledni na Plusu. Politika, válka, věda, historie. Skutečné příběhy, události a postavy, které doopravdy žily. To jsou radioknihy Českého rozhlasu Plus. Četbu na pokračování poslouchejte právě teď a vrátit se k ní můžete na internetové adrese plus.rozhlas.cz.
17: Jan Pezda, Slunce, voda, vzduch. Zrod moderního turismu. Díl 7. Cesty do minulosti, regenerace, relax a sex v lázních. Část 2. Pohlavně specifická parcelace pláže. Pláže jsou v 19. století často rozčleněny na ženskou a mužskou část a takováto segregace, která brání převrácení měšťanských společenských pravidel a hodnot vzhůru nohama, bude trvat s místními odlišnostmi až do počátku 20. století. Různé stupně úřední regulace, někdy přísně zohledňující společenskou realitu oddělených sfér žen a mužů, jindy schovývavější a umožňující pohlavně smíšenou koupel pod cedulemi rodinných pláží, takzvaných familienbäder, kde se mohl jinopohlavní vetřelec tak říkajíc ztratit, se liší středisko od střediska, éru od éry. Tento typ pláže vznikne, co by vrchol osvobozování od předválečných sexuálních předsudků, v severním Německu až po roce 1900, kdy stoupne potřeba hostí koupat se společně s celou rodinou, což souvisí s utvářením nové turistické formy, takzvané rodinné dovolené od poslední třetiny 19. století. Předpojaté námitky a pochyby o cudnosti a mravnosti nového zařízení ovšem přežívají. A v některých ultrakonzervativních lázních vzniknou rodinná oddělení až po válce. V Langeoog roku 1919, v Norddorf auf Amrum v roce 1925. Ještě v první třetině 19. století se v severoevropských lázních dělí muži a ženy o pláž živelně, neboť se s delším pobytem na ní nepočítá a tak neexistuje ani pláž ve smyslu území, které by šlo regulovat a chránit tím měšťanskou mravopočestnost. Pánské a dámské oddělení, mezi nimiž je vklíněn pás jakési neutrální země nikoho, se na pláži objevuje ve 30. letech. Jenže už v 70. letech počty hostů narůstají do té míry, že se celý lázeňský ruch musí reorganizovat a zejména na Baltském moři se začnou stavět do moře vyčnívající dřevěná koupaliště na kůlech z žebříky a u nich stabilní převlékací kabiny. Lázně severního moře si naopak ponechávají koupací vozy, neboť prudší slapy, silnější vlnobití a zimní ledovcové drifty by způsobily, že by se prkená koupaliště brzy odporoučela do vln. Změna přispívá k tomu, že koupání už není intimní osamocenou činností, ale také se díky ní náhle vedle sebe ocitá vícero osob téhož pohlaví pohromadě. Turisté na pláži tak objevují dříve nemyslitelné důvody, proč se na ní zdržet o něco déle a koupel se stává poloveřejnou věcí. Byl-li dříve krátký kontakt s vodou, rychlé osušení a odcupitání zpět do lázeňských budov jediným plážovým programem, dostává se nyní do hry vítaný i nežádoucí pohled na tělo druhého člověka s jeho přednostmi i nedostatky, ale i zvýšená ostražitost vůči tělu vlastnímu. Koupací úbor má před rokem 1880 zakrývat co největší plochu těla měšťanské ženy. Po krk zapnutá blůza stažená opaskem a zkombinovaná s koupacími kalhotami, koupacím čepcem či kloboukem, černými punčochami a padnoucím pláštěm. Celý komplet je z tmavého vlněného flanelu. Po roce 1880 přicházejí do módy jasnější barvy, střihy se rozvolňují, nohy obnažují pod kolena. Zatímco ještě v 70. letech se ženy koupou v korzetu, okolo roku 1900 korzety z koupelí mizí. Objevují se nové, hebčí materiály, bavlna a hedvábí. Celý komplet se tak odlehčuje, mokrý lépe přiléhá k tělu a zvýrazňuje jeho křivky. Tím spíš jde-li o látku světlou, která promočením kompletně zprůhlední a dráždí pohledy ostatních žen. Ženské tělo se tak během vývoje koupacích kostýmů stává stále zřetelnějším. Mužský oděv se naproti tomu v průběhu let skoro vůbec nemění. Existují buď kraťasové plavky, anebo jednodílná trikotová kombinéza halící trup a stehna, přičemž obnažené zůstávají paže, holeně i kolena. Mužská postava se v elastickém trikotu také rýsuje. Zviditelňuje a bystří představivost dívajících se mužů. Ukázat se v koupacím úboru na neregulované či neutrální pláži ale nepřipadá v úvahu, neboť těla v ženských i mužských plavkách jsou v příkrém kontrastu k upjatým oblekům pánů i k obručovým sukním a korzetům, které falšují dobově žádoucí křivky fakticky povadlého svalstva dam. Čas strávený na přísně segregovaných plážích v plavkách se každopádně prodlužuje. Pohled na tělo se stává pronikavějším a koupele probíhají ve dvou a vícečlenných hloučcích. Oč otevřenější a bezprostřednější je koupání uvnitř pohlavně členěných lázní, o to ostražitější je mravokárné oko zřízenců. Plavčíci musí být ženatí. Vstup dospívajících, natož pak chtivých mužů do ženských lázní je přísně zakázán. A leckde se pánům zapovídají i procházky v blízkosti dámských lázní během koupacích hodin, čímž se rodí figurka čumila. Zatímco ohraničené dámské a pánské oddělení nadále slouží k převlékání a koupelím, z neutrální země nikoho vzniká po roce 1880 společenské hřiště pro posedávání, četbu, klábosení, stavění pískových hradů, kafíčkování a svačení v restauracích. Ženy jsou přitom oblečeny do světlého vycházkového šik oděvu z lehčích prodyšných látek, který podléhá přísnému hodnocení tehdejší módní policie. V roce 1910 pozorovatel píše: obraz mezinárodní společnosti, jaký se naskýtá zejména v severomořských lázních Ostende, Scheveningen, Nordenai, Helgolandu a Siltu, prozradí pozorovateli zároveň směr vkusu každé jednotlivé národnosti. Angličanka jest vždy přejednoduše velmi vybraně oděna, ale není nikdy šik. Francouzka je nápadná poněkud výstředními střihy toalet i sestavením barev. Němkyně bývá oblečena velmi nevkusně, kromě vídeňačky, která se francouzkám šikem vyrovná. Slovanka má eleganci pařížanky, spojenou s korektností angličanky. Zejména Polky a Rusky jsou krásnými zjevy a velmi váženými lázeňskými hosty pro své bohatství a štědrost. Pláž jako Luna Park. Lázeňský pobyt u moře s rodinou nebo s přáteli si získává širší oblibu od poloviny 19. století, současně s popularitou letní dovolené a s rozvojem železniční sítě, která turismus pomáhá zlevnit a demokratizovat. Během poslední třetiny 19. století začínají turisté svěřovat svá těla vlnám i během hřejivých letních měsíců, a to nezřízeně, spontánně, bez dozírajícího oka lékaře. Moře už pouze léčebně neužívají, ale v duchu slastného principu si ho začínají užívat, přičemž roku 1884 hedonistické sklony léčebný motiv již zřetelně zastiňují. Jenže řada skeptiků se k požitkářskému koupání v moři i nadále staví s rezervou. Tento rozpor mezi léčebným a slastným principem vysvítá i z výstražného tónu dopisu historika Jaroslava Gola, zaslaného Josefu Pekařovi roku 1902. Jen před jednou věcí tě musím varovat co nejdůtklivěji. Neprodlužuj lázeň v moři tak dlouho. To je nebezpečné. Nejednou pocítíš následky, dostaví se třeba nespavost. Můžeš se koupat při nízké temperatuře, při každém počasí, ale krátce. Věř mi, mám v tom mnoho zkušeností. Okolo roku 1900 étos slasti s drtivou převahou vítězí. Jaké požitky ale pláž, proměněná v Luna Park, vlastně přináší? Co se na pláži má dít? Inu, především nic. Nejdůležitější náplní pobytu na pláži je příslovečné dolce far niente, sladké nic nedělání, přesněji produktivní zahálka. Přidržíme-li se Jaroslava Gola, který dva měsíce před válkou roku 1914 pohodlně rozvaluje své profesorské tělo na Jadranském gradu. Žiju zde, jak se žije v mořských lázních. Ein geschäftiges Nichtstun. Brzy se objeví nové turistické praktiky jako placené fotografování, aby si turisté mohli po příjezdu domů svou dovolenou u moře přehrát na sucho, nebo aby fotkami nudili své nenápadně zívající přátele. Neodmyslitelnou součástí pobytu zůstává povznášející mžourání na širé moře. Styčnými plážovými praktikami mezi obdobím, kdy panuje léčebný princip, a etapou, kterou řídí slastný princip. Někteří si vykračují suchým pískem či kamením, jiní brouzdají mořskou vodou s vyhrnutými nohavicemi nebo povytaženými šaty. Nohy naše jen klouzají po měkkém, jemňoučkém písku, skvost náš brachtanice. Tak užívali nohy naše mořské koupele až ke Svineminde, kde jsme v opuštěném koši upravili toaletu. Píše Viktor Kamil Jeřábek. Promenování zpestřují i nákupy suvenýrů, ozdob a drobného turistického zboží v přilehlých stáncích. U dřevěných krámků dnes živo, líčí opět Jeřábek. Zde jsou vyloženy ulity všech možných tvarů, uvnitř pomalované partiemi ze Sasnice a okolí, jinde nabízí tašky z líčí, koupací obleky, nádherná jantarová těžítka, špičky, křížky, tam zase spousty pohlednic. Sbírání lastur na plážích nese v kolektivním podvědomí turistů mnohé z někdejších aktivit osvícenských paleontologů a geologů, kteří v sedimentech pobřežních útesů pátrali po skameněných zbytcích dávnověku. Ani lékař Mauric Remeš, co by amatérský paleontolog a geolog, nesbírá jen mušle. V San Sebastiánu se roku 1910 při pohledu na nekonečný oceán z místa, které je poseté pomníky a válečnými rovy s větrávanými slanými vichry, s takřka žalospěvnou romantičností nostalgicky noří do evropských dějin a přitom stíhá i pátrat po fosíliích. Vrch Monte Urgul. Na severní straně vrchu jsou hroby padlých anglických vojínů z let 1813 a 1836. Podivně vypínají se ty pomníky rozličných tvarů, umístěné mezi skálami, tam, kde trochu místa. Mnohý nápis je už nečitelný, tak spí tu spánek věčný a ukolébavkou je jim mohutná píseň hlučícího oceánu. Prohlíželi jsme s Valinkou důkladně vrstvy, ze kterých se vrch ten skládá. Z kamenělin jsme nenašli docela žádných. Pláž představuje nečasový protisvět, kde děti, matky a mladiství přebírají velení a otcové mutují z patriarchů do kluků hrabajících v písku a infantilně skotačících ve vlnách. Pláž plná smíchu okounějících, volajících a žertujících, jako kdyby vůbec byla jedním velkým bitevním polem, kde pištící děti kyblíčkují písek, staví hrady a hrají si na dobyvatele a obránce v souladu s tím, co se děje na skutečných bojištích. Tak to líčí ony bitvy Jeřábek. Děti v kalhotkách a sukénkách vysoko vyhrnutých malými rýčky a lopatkami vyhazují z písku valy, dělají rybníčky a různé stavby dle fantazie. Tou dobou těší se neobyčejné oblibě stavění Port Arthuru. Jest jich zde celá řada a děti, jakmile je vyrobili, ihned je stékají. Běda Rusům uvnitř, nebo tito stateční dobyvatelé nejenže zastupují zde Japonce, oni většinou i smýšlením zajedno s nimi jsou, třeba že zbožňovaný jimi Vilém II. A orgánové jeho s ohledem na věci příští zaujímají jiné, chytřejší stanovisko. Hrad z písku, který chrání proti ostrému větru, současně stělesňuje symbol obrany měšťanského soukromí ve veřejném prostoru. Pláž, která se okolo roku 1900 stává centrem lázeňského života, je totiž místem prolínání různých tříd, profesí, věků i pohlaví a dochází na ní k těsnému styku jindy sobě dosti vzdálených jedinců. Vedle nás usedl po chvíli párek manželský, ale my pokračujeme dále po Česku v našem rozjímání, píše opět Jeřábek. Po prvních slovech otočí párek k nám udiveně hlavy. Češi? Doktor J. z Hradce Králové schotí. Milé seznámení. Na promenádě seznali jsme i syna realistu malíře a slečnu. Několik kroků dále představil se nám nový párek pánů. Soudní adjunkt z Moravské Ostravy s bratrem technikem, pak několik Pražanů. Půjde-li to tak dále, počeštíme do 24 hodin Sasnici a ubohá Germánie, bez tak co chvíle oloupená o kus Bezicštandu, ztratí i perlu Rujány na prožluklé Čechy. Přítomnost druhých je na pláži jaksi intenzivnější, skutečnější a hmatatelnější a pohled civějících turistů upřenější, pronikavější a zaostřenější. S cizími je plážový turista v koupacím úboru nenadále uvržen do bezprostředních a nezvykle civilních hovorů. Trapnost z pohybu na písčině i ve vodě musí být proto překryta komičností a pobaveným nadhledem. V tom obrátí se k nám dvě hlavy s radostnou otázkou. Páni jsou Češi? Plujeme sobě vstříc, pokračuje Jeřábek. A vzájemně se představujeme. Profesor X schotí z Prahy, N učitel schotí z Moravy. Komické jsou ty poklony a potřásání rukama lidí po prsa ve vodě stojících, ale milé a upřímné. Jak naznačuje Remeš, proměny pláží v hřiště se podepisují na jejich čistotě. Trochu více měli by Vlaši svému Ostende věnovati. Na Spiáži je mnoho nečistoty, leží tu hromady mořem vyvržených zbytků rostlinných. Viděl jsem staré střevíce a boty, rozbitou láhev od vína i exkrement. To by přece nemělo býti. Ráno hned po snídani do lázní. Máme špinavou zapáchající kabinu, komůne s ostatními hosty vily. Lázeň se mi naprosto nelíbila pro špinavou vodu. Plavali v ní občas kusy jakési tmavohnědé hmoty. O jejímž původu nemůžeme podat i určitějších zpráv. Na sklonku sezóny pak pláž pročesávají amatérští hledači pokladů, kteří se pídí po vytroušených mincích, zlatých prstenech, náramcích i brožích, ale najdou se i pudřenky nebo vlasové jehlice neobezřetných turistek. Tento lidský species, prosívající písek, zaplavuje ostendské pláže na konci října, kdy z nich před hromobitím ponurými mračny a vichry prchají poslední turisté. Na pláži, kde se během krátkých měsíců sezóny rozvaloval elegantní svět, dají se nyní vidět skupiny horlivě hrabajících pracantů s rýči a motykami. Opalování. Já se zase hněvám na svoje ústa, na která sice nejsem pyšná, ale jež ráda čisté mám, a nyní se mi každé okamžení vyrazí buď na té nebo jiné straně puchýř. Ostatně jsem o mnoho zdravější a sílím, jenže opálená jako cigánka jsem. Tmavě tónovaná pokožka, kterou na sobě Božena Němcová, znechucená svým ponižujícím zbarvením, pozoruje během dovolené na Slovensku, je ještě v polovině 19. století v příkrém rozporu s měšťanským ideálem evropské, rasově čisté, tedy bílé pokožky, jak ho u žen roku 1840 prosazuje například časopis Květy. Pleť i vůbec budiš bílá, něco málo načervenalá, měkká a úplně zdravá, rámě bílé, okrouhlé. Opálená pleť je tehdy nežádoucí efekt dovolené u moře. Hojné pobyty v Nice, které s rodinou prodělává přibližně mezi lety 1840 a 1870 František Palacký, probíhají v naprosté většině během zimní sezóny. Prosvitne-li přitom mezi mraky březnový paprsek kýžené sluneční záře, necítí nadšení plážového nudisty, nýbrž radost mrazem skřehlého výletníka z netrpělivě očekávaného tepla. V Itálii vůbec mívá Palacký s neurvalým žhavým slunečním zářením mnoho trýznění. Ještě roku 1871 shledá pražská učitelka Anna Cardová-Lamblová, když zajede k bratrovi do chorvatských Kryževců, že tamní ženy, jak píše, nejsou pranic hezké, opálené, vysmahlé až hrůza. Jenže hněď pleti, kterou získávají při práci na polích rolníci, vybledne během druhé poloviny 19. století, kdy se lidé zhusta přesunou do továren, obchodů a kanceláří. Bílá pokožka, do té doby žádoucí, neboť připodobňovala lidi k ušlechtilému mramoru antických soch, je tak už okolo roku 1900 naopak stigmatizujícím symptomem ulopoceného dělnictva a neturistů. Kult snědě opáleného těla, které má být napříště pomyslnou kopií antické bronzové sochy, tou dobou naopak budují hlavně němečtí nudističtí stoupenci hnutí Lebensreform a nový módní trend opékání těla si záhy rychle osvojují i běžní turisté. Ležím v trávě, píše pražský tiskař Emil Geistlich, když tu se ze svého studijního místa zvedne ten z křesťanské společnosti. Vysoký, krásné tělo, dohněda opálený, špičatá bradka, šťastný vzhled. V době, kdy přímořským lázním vévodí léčba, se na plážích ani nepolehává, ani záměrně neopaluje. Jenže s postupným prosazením rozpustile slastného dovádění na pláži si turisté v písčinách začnou lehat do kdysi nevídané vodorovné polohy s cílem nachytat bronz. Z pokoje rovnou do moře, píše se v anonymním svědectví. A v skutku je tomu tak. Člověk vyjde z pokoje, projde chodbou a ocitá se na štrandu.

0: hnutí německých nudistů k ideálu antické bronzové sochy funguje jako pojistka proti ponižujícímu stotožňování s podřadnými africkými etniky. Podobnost opálené kůže měšťanů s pletí indiánů, huronů nebo hotentotů nemá mezi běžnými turisty urážlivý efekt, na rozdíl od koloniálního Německa, kde vede k úzkostlivé snaze definovat stupeň zdravé a přijatelné opálenosti. Módou se turistické opalování ovšem stává zprvu hlavně u mužů, jak se píše v magazínu Světozor roku 1914. Společnost mužská se na pláži dělí na černé, poločerné a bílé, nehledě k těm, kteří se předělávají nadušenou v rozpáleném písku. Černí jsou nejvíce zdomácnělí, pozdravují se vzájemně, porovnávají tón svých koží, poplácávají se a jsou aranžery her s míčem a provazem, při nichž huronský řev je hlavní podmínkou. V roce 1899 se totiž ženská spanilost a půvab ještě stále zarytě spojuje s umně přilíčenou jasnou bělostí, která zahání stín podřadné černi mimo evropských etnik, jak vzpomíná na svůj pařížský pobyt pražská spisovatelka Růžena Čechová. Ve městě světových módních trendů ohnivý nádech vlasů hodil se velmi dobře ke skvělobílé pleti, snad i přibělené. Dámy tehdejší nelibovaly si v černošské opálenině. Některé turistky se zdráhavě přidržují této staré normy ještě roku 1910. Tehdy, píše Remeš, zpět do hotelu na Češ koupel mořská, sluneční, vzdušná, téměř až dopoledne trvající. Jsme ožehnutí bašským sluncem všichni tři. Nejvíce Karel, potom já, nejméně Valinka. Ti hosté ostatní zde vypadají jako indiáni, mají bronzovou pleť. A těsně před první světovou válkou tuto korzety sešněrovanou bělost zavrhne svou opálenou svalnatou paží v Praze vlivný nudistický gymnasta Jürgen Peter Miller, který ji onálepkuje coby jasný příznak neduživosti a chorobný následek pošetilé a škodlivé módy zdegenerovaných Pařížanek. Se stoupající oblibou záměrného slunění se potom turisté rychle učí, že s bašťanským sluníčkem nejsou žádné špásy. Neobezřetné nastavování těl ostrým paprskům, vídané u fanatických reformistů, může totiž zanechávat i trvalé kožní jizvy. Co může způsobit jižní slunce na naší kůži, zkusil jsem sám v loni na Bašce, kde jsem měl na zádech spáleniny druhého stupně. Dlouho to trvalo, než se mi kůže oloupala. Letos jsem působení slunka jižního pocítil v pouhém erytému. Za to bylo vidět v lázních na Lapadu jednoho krajana, který měl na zádech skutečné vředy, způsobené popálením slunečními paprsky. Natíral si po lázni svoje zubožená záda vazelínem. Píše opět olomoucký lékař Mauric Remeš. Z knihy Jana Pezdy Slunce, voda, vzduch, zrod moderního turismu připravil Viktor Bezdíček. Dramaturgie Alena Blažejovská, režie Jakub Doubrava, účinkoval Ondřej Jiráček, zvuková spolupráce Ondřej Franěk.
1: K dnešnímu dílu radioknihy se můžete vrátit na internetové adrese plus.rozhlas.cz. Léto je tady a s radioknihou Českého rozhlasu Plus bude ještě hezčí. S námi totiž nemusíte číst, ale jen poslouchat se zavřenýma očima. A vybírat bude z čeho. Čeká vás vyprávění o historii turismu nebo o nebezpečné cestě do Afriky. Mrazivý true crime o masové vražetkyni Olze Hepnarové nebo syrový pohled na život disidentů od Ludvíka Vaculíka. Dozvíte se, co v Chorvatsku znamená fiaka a jak se žilo v Ostravě v době normalizace. A taky to, jestli v Londýně opravdu žijí lišky pod Big Benem. Letní radioknihy budeme postupně zveřejňovat na webu Plusu a v aplikaci Můj rozhlas. Přejeme pohodové léto při poslechu Českého rozhlasu Plus.

0: půlnoc. Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Čtyři evropské země, včetně Česka, mají nový absolutní teplotní rekord. Čeští záchranáři odletěli do Venezuely, která je zasažená ničivým zemětřesením. Chorvačtí fotbalisti se snaží projít do play-off mistrovství světa, hrají s Ghanou. A čekáme jasno nebo skoro jasno, teploty až 40 stupňů Celsia. Začíná neděle 28. června. Klidný pozdní večer vám přeje Marek Sedláček.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: V Česku včera padaly teplotní rekordy, a to i ten absolutní. Stanice v Doksanech na Litoměřicku odpoledne naměřila podle webu Českého hydrometeorologického ústavu 40,9 stupně Celsia. To je o 4 desetiny víc, než byl dosavadní rekord ze srpna 2012. Ten drželi do Břichovice u Prahy. Kvůli horku často vyjížděli záchranáři.
2: Nejčastějším pacientem je člověk v seniorním věku, který trpí jedním nebo vícero chronickými onemocněními.
3: Říká mluvčí pražských záchranářů Karel Kirs. Zdravotníci taky ošetřovali několik hasičů zasahující u požáru. Horko ovlivnilo i dopravu v Praze. Podle mluvčí dopravního podniku Anety Řehkové jezdí tramvaje kvůli prověšeným trolejím pomaleji a nabírají zpoždění.
4: Podnik musel plošně snížit rychlost tramvají na 40 km v hodině.
3: V neděli by mělo být ještě tepleji. Rekordy navíc můžou padat i v noci. Na Moravě meteorologové prodloužili výstrahu před extrémními teplotami až do pondělí. Ve zbytku Česka se začátkem příštího týdne ochladí. Eliška Zábrocká, Radiožurnál.
1: A vysoké teploty společně s dlouhodobým suchem zvyšují riziko možných požárů na Šumavě. Turisti by proto měli striktně dodržovat pravidla pohybu v Národním parku a chráněné krajinné oblasti. Podle nich smí rozdělávat oheň pouze na zastavěných plochách a vyznačených místech. 7 nouzových nocovišť mezi ně nepatří, apeluje mluvčí šumavského parku Jan Dvořák.
5: Aktuálně je i na jinak zamokřené Šumavě opravdu velké sucho. Dokonce i v polohách nad 1000 metrů dosahují teploty 30 stupňů Celsia, což je pro tato území netypické. Připomínám, že v lesích platí zákaz kouření. I malý nedopalek může způsobit velký požár.
1: Nový absolutní teplotní rekord mají kromě Česka i Německo, Švýcarsko a Dánsko. Podle propočtu agentury AFP zažilo včera v Evropě teploty nad 35 stupňů Celsia téměř 200 milionů lidí. Meteorologové očekávají, že by další teplotní rekordy měly padat i dnes.
6: V Německu je nová historicky nejvyšší teplota 41,5 stupně Celsia. Rekord přitom padl druhý den v řadě. Ten páteční se v sobotu ještě o 0,2 zvýšil. Horko v Německu komplikuje železniční i silniční dopravu. Na 11 dálnicích v zemi popraskal beton. Vlna veder dopadá taky na švýcarské ledovce. Odborníci očekávají, že sníh a led nahromaděný během zimy zcela roztaje už v pondělí, což by byl druhý nejdřívější termín v historii. Například v Itálii pak rekordním tempem vysychá řeka Pád a prosakuje do ní mořská voda, což ohrožuje úrodu. Adéla Bartáková, Radiožurnál.
1: Mezinárodní námořní dopravci varují, že jejich lodě při proplouvání Hormuzským průlivem nadále nemají zaručenou bezpečnou cestu. V praxi tak podle nich nefunguje dohoda, kterou uzavřely Spojené státy a Irán. Cena pojistky na tankerovou loď vzrostla na víc než 1 milion dolarů.
7: Irán nově vyžaduje, aby si lodě elektronicky vyřídili takzvanou záruku bezpečného průjezdu u nově zřízeného úřadu. Jenže e-maily se podle CNN vracejí jako nedoručitelné. Místo jedné trasy musí kapitáni vybírat ze 3 různých koridorů. Hrozí jim ale, že pokud zvolí iránskou trasu, časem na ně dopadnou americké sankce. Napjatá situace se v týdnu ještě vyhrotila po iránském útoku na nákladní loď a páteční americké odvetě. Dnes si obě strany navzájem vyčetly další útoky v regionu. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
1: Počet obětí středečního zemětřesení ve Venezuele stoupl na 1430. Pohřešovaných jsou dál desítky tisíc lidí. Záchranáři i místní se už desítky hodin snaží vyprostit přeživší ze sutin. Do země dorazily stovky členů záchranných týmů ze zahraničí. Další budou ještě přijíždět. V zasažené zemi nebo na cestě do ní je podle Organizace spojených národů taky 140 záchranářských psů. Týmy vyslaly například Spojené státy, Kolumbie, Francie, Německo nebo taky Česko. A desítky českých hasičů a záchranářů včera odletěli z letiště Václava Havla v Praze právě do Venezuely. Budou tam hledat lidi v sutinách a poskytovat jim potřebnou pomoc.
8: Podle generálního ředitele hasičského záchranného sboru Vladimíra Vlčka odlet speciálního týmu zdržela doprava.
9: Česká republika nemá takový transportní prostředek, nemá takový letoun, aby jsme mohli přepravit celý těžký tým. Nakonec za pomoci armády České republiky se podařilo zajistit letoun pomocí NATO.
8: Záchranáři ze záběru odhadují, že situace bude podobná jako v Turecku v roce 2023, říká velitel záchranného oddílu Petr Vodička.
10: Některé ty objekty skutečně vypadají tak, že by v nich ještě lidé mohli přežívat. Bohužel některé vypadají velmi poškozeně.
8: Do Venezuely odletěli kromě specializovaných hasičů také statici, specialisté na drony a kynologové s 8 záchranářskými psy. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Radiožurnál.
1: Ten, kdo jezdí s dodávkou do zahraničí, do ní do července musí nainstalovat tachograf. Pro mezinárodní přepravu zboží nad 2,5 tuny totiž začínají platit stejná pravidla jako pro kamiony. Ta se týkají povinného odpočinku řidičů.
11: Systém hlídající dobu jízdy a přestávky naopak nemusí mít třeba dělníci převážející své nástroje, říká mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.
12: Také se to netýká rodin, kteří jedou na dovolenou a mají obytnou dodávku nad 2,5 tuny, protože nepřepravují zboží.
11: Dodržování pravidel bude kontrolovat inspekce silniční dopravy. Ta zatím větší akce zaměřené čistě na dodávky neplánuje, říká ředitel kontrolní sekce silniční inspekce Pavel Bergman.
13: Pochopitelně, že dodávky jedoucí v příhraničních oblastech a mířící z republiky nebo do republiky nevylučují, že do toho kontrolního balíčku spadnou také.
11: Za nenainstalovaný tachograf řidičům dodávek hrozí pokuta ve výši až 500 tisíc korun. Sára Adamcová, Radiožurnál.
1: Na pustevnách v Beskydech a v okolí horského střediska vznikají 2 nová nocoviště pro turisty. Místo pro zhruba 10 stanů bude k dispozici naproti horní stanici Lanovky. Druhé nocoviště vzniklo na cyklostezce vedoucí z prostřední Bečvy do Kněhyň. Nabídne dřevěnou útulnu na kůlech s přibližně 6 lůžky.
14: Jak budou nová nocoviště na pustevnách fungovat, vysvětluje manažerka fondu pustevny Petra Kavková.
15: V případě, že je tam volno, rozloží stan v 9 ráno, musí tento stan zbalit a odejít.
14: Provoz nocoviště na cyklostezce pod Kněhyní se ještě dolaďuje, dodává nezávislý starosta prostřední Bečvy Radim Gálik.
16: Ještě promyšlíme, jestli to necháme otevřené opravdu pro každého, bez nějaké kontroly, anebo prostě zavedeme nějaký rezervační systém, abychom měli ty nocležníky pod kontrolou.
14: Cílem nových nocovišť je omezit nelegální táboření v chráněné krajinné oblasti. Gabriela Hykl, Radiožurnál.
1: Do rána bude jasno o všech účastnících play-off mistrovství světa ve fotbale. Ve 4 hodiny ráno českého času startují zápasy Argentina-Jordánsko a Rakousko-Alžírsko. Už od 1:30 se střetnou Kolumbie s Portugalskem a Uzbekistán s Demokratickou republikou Kongo. Co nového v utkání skupiny L, poví Jakub Kanta.
17: 47. minuta běží v duelu mezi Chorvatskem a Ganou a od 31. minuty po gólu Sučiče vedou Chorvaté v tomhle utkání. V souběžně hraném duelu mezi Panamou a Anglií platí v New Jersey stav 0-0. Jakub Kanta, Radiožurnál.
1: Tenistka Karolína Muchová získala v této sezóně 2. titul na okruhu WTA. Po únorovém triumfu v Kataru na tvrdém povrchu teď uspěla na trávě v Bad Homburgu. Ve finále v Německu porazila Japonku Osakaovou, která zápas zastavuje 1-6 a 0-1 kvůli zdravotním potížím skrečovala. Pokračuje Muchová.
18: Vyhrát skrečí, to asi nechce nikdo, je mi líto Naomi, že byla schopná dohrát, ale myslím si, že jsem od prvního míče až do posledního předváděla dobrý tenis, věřila jsem si dnes.
1: Po titulu se Muchová v pondělním vydání žebříčku WTA posune na 9. místo.
19: Na D10 u sjezdu na Hlavenec a u Roudnice nad Labem. Na dálnici D10 z Mladé Boleslavy do Prahy u sjezdu na Hlavenec se srazila 2 auta. 17. kilometr kousek za čerpací stanicí Robin Oil. Na místě jsou záchranáři, kolona se v úseku netvoří. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy havarovalo osobní auto. Nehoda je za sjezdem na Litoměřice 37. kilometru a místo nehody stále plynule průjezdné. Na silnici z Roudnice nad Labem do obce Kleneč je osobní auto na střeše. Nehoda je na 2. kruhovém objezdu, obešla se bez zranění nahlášené uzavírky místa. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Přes den bude jasno nebo skoro jasno, teploty 35 až 40 stupňů, výjimečně až 42. To byly hlavní zprávy.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
20: 79% českých rodičů souhlasí se zavedením zákazu sociálních sítí pro děti mladší 15 let. Vyplynulo to z průzkumu agentury Stemamark. K omezení se podle svých dřívějších vyjádření kloní i například premiér Andrej Babiš, i když se nerozhodl, nebo prezident Petr Pavel. Odborníci zabývající se psychologií, pedagogikou a výchovou dětí se ale přiklání spíš k tomu, že plošný zákaz není dobrým řešením. Proč? Téma dnešního vydání pravidelného pořadu o světě počítačů a internetu, kterým vás provází David Slížek.
0: Online Plus.
20: Ve studiu vítám samozřejmě našeho pravidelného komentátora, redaktora deníku N. Petra Koupského. Ahoj Petře.
21: Ahoj Davide.
20: A diskutovat s námi dnes bude Martin Kožíšek, projektový manažer sdružení CZNIC, který se ochranou dětí na internetu zabývá ve sdružení CZNIC. Dobrý den.
22: Dobrý den.
20: Já možná začnu trošku z minulosti. Vy jste před lety pracoval ve firmě Seznam.cz, jak jsem si přečetl, a měl jste na starosti mimo jiné služby, které se dají označit za zárodky sociálních sítí v Česku, portály Lidé.cz a Spolužáci.cz. Jak se podle vás ty sociální sítě od těch dob po dnešní vlastně dobu změnily?
22: No, to je hodně těžká otázka, protože jsme neznali věci, jako jsou algoritmy, doručovací systémy, takže spousta toho obsahu, který se na těch sítích zobrazoval, se zobrazoval chronologicky. Uživatelé se vyhledávali náhodně, cíleně a ne pomocí nějakých algoritmů. Dnešní doba je taková, že pokud dítě přijde na sociální síť, tak tam mu sama odhadne, co by mělo vidět, jaké má pocity, s kým by mělo kamarádit. A paradoxně je to třeba u služby typu Snapchat děláno tak, že i když přijde predátor na tu sociální síť, tak ta sociální síť se mu snaží vyhovět, mu najít ideálního kamaráda, takže odhadne i to, že by se mu líbí menší děti a začne mu nabízet vlastně jako rizikové chování nebo nějakou rizikovou aktivitu. Tam se to posunulo docela nebezpečně, ale jinak co se týká těch rizikových jevů, kyberšikanu jsme tady měli už před 20 lety, měli jsme tady vydírání, stalking, celou řadu podvodů, to všechno zůstalo, akorát se ten internet zrychlil, můžeme nahrávat větší fotky, větší soubory, můžeme mít videohovory v reálném čase, to dřív nebylo, takže ty možnosti třeba zneužití těch sítí jsou dneska jinde, než byly třeba před mnoha lety.
20: Tak není se divit možná, že pod tím návalem rizik se teď snaží různě politici v různých zemích, nejenom tady v České republice, vlastně nějakým způsobem sociální sítě omezit. Ale jak jsem říkal v úvodu, tak vlastně v prohlášení, v nějakém odborném stanovisku, pod kterým jsou podepsáni lidé právě z českých univerzit, z Olomouce, z Brna a další odborníci právě na online problematiku nebo na pedagogiku a další obory související, tak tam se píše, že tito odborníci nedoporučují tedy ten plošný zákaz sociálních sítí. Proč?
22: Těch důvodů je celá řada. Bohužel se do té debaty hodně vlily emoce a hodně těch témat se spojilo dohromady. Jednak zákazy nefungují a musíme si taky uvědomit, co je sociální síť. Je to jakákoliv služba, kde si můžu založit profil a interagovat s ostatníma. A tuto definici dneska splňují jako desítky, stovky tisíce, slovy klasika, desítky tisíc služeb po celém světě. A to nejenom jako ty velké platformy typu Instagram, YouTube, Snapchat a podobně, ale i tuto definici splňuje třeba WhatsApp. A ta v tom seznamu zakázaných jako sociálních sítí vůbec není. A když se podíváme, kde dneska probíhá mezi dětmi nejvíc rizikové chování, tak je to paradoxně na těch službách, které se to nařízení jako nechystá vůbec omezit.
20: To jsou které?
22: Tak je to WhatsApp, jsou to služby jako menšího charakteru, jako jsou sociální sítě typu Seznamek, jsou to služby jako Reddit, Telegram, případně Signál. A ve chvíli, kdy děti chtějí dělat něco nezákonného nebo něco, aby unikly pozornosti rodičů, tak si vždycky najdou nějakou menší platformu, kde spolu komunikují, kde nalézají nějaký závadný obsah, které ty velké platformy dost často jako odstraňují nebo je nezobrazují.
20: Dobře, není tady řešením přidávat na ten seznam, dejme tomu, zakázaných sociálních sítí nebo aplikací další a další a další služby?
22: Tak sociální sítě i Pinterest. Já neznám jediný případ, kdyby Pinterest jako mohl za něco rizikové chování. Do té definice patří třeba i platforma typu Steam. Spousta těch online her má taky jako sociální prvky a když to vezmu hodně do extrému, tak spousta e-shopů, tak tam můžu vytvořit profil, recenzovat produkty a komunikovat s ostatníma, takže bychom museli zakázat úplně všechno a ve finále bychom dětem omezili i možnost svobodně komunikovat na internetu v různých diskuzích jako základní dovednost, kterou by měli umět.
20: Petře, zeptám se tebe, myslíš, že tady je možné vlastně ten zákaz udělat tak plošně, aby opravdu zamizel používání těch rizikových služeb a snížil velmi výrazně ta rizika, kterým děti opravdu čelí třeba v tom online prostoru?
2: Ne.
20: Tak to bylo rychlé. A můžeš to trošku rozvést, jenom proč si to myslíš?
2: No vlastně většinu těch argumentů jsme slyšeli. Současný internet je celý vysoce komunikativní, těch možností komunikovat je tam nesmírně mnoho a v tom je základ jeho fungování a jeho smysl. A ty děti, o kterých tady mluvíme, to jsou budoucí dospělí, kteří tohle budou muset umět, pokud možno lépe. Pokud možno podstatně lépe, než současná starší generace, která neumí o těch sítích ani pořádně uvažovat, protože jejich základní a jedinou představou sociální sítě je Facebook. A jak se to mají naučit, když jim ten přístup zakážeme? To je úplně na hlavu. My bychom měli, když to malinko přeženu, povzbuzovat děti k tomu, aby sociální sítě používali, ale aby je používali inteligentně, rozumně, zpočátku pod vedením někoho zkušenějšího, zralejšího. A to se vůbec neděje. Řešit věci tím, že je plošně zakážu, když to jsou věci, které jsou důležité pro život, je ptákovina. Můžu říct, vyrozhal se slovo ptákovina. Můžu.
20: Myslím, že úplně bez problémů.
2: Dobře.
20: Už si ho řekl každopádně. Vystříháme to nebudeme. Dobře, budu znovu citovat ještě ten Stemmermark. Tak podle této agentury se zákazem sociálních sítí dětem nadprůměrně souhlasí rodiče, kteří v tom průzkumu řekli, že u svých dětí zaznamenali nějaké psychické potíže. Bylo to 84% těchto rodičů, kteří tedy s tím zákazem souhlasili. Podle té agentury to může souviset s tím, že online prostředí bývá označováno za jednu z nejčastějších příčin právě psychických problémů dětí. Jak velký problém tedy sociální sítě pro děti jsou? Působí opravdu psychické problémy, tak to v takovém masovém měřítku? Jsou na to třeba nějaké výzkumy, máme nějaká čísla?
22: Čísla k tomu zatím nemáme, ale já bych chtěl tady zdůraznit, že my řešíme následek. Kdo pořizuje dítěti první sociální síť nebo první telefon, jak se poprvé dostanou do toho online prostoru. Dost často to jsou děti ve věku 2 až 3 let, kterým rodiče nebo blízcí příbuzní dali do ruky telefon, tablet, aby je možná neotravovali. S cílem jim tam možná pustit nějakou pohádku. Dítě si tím prstíkem tam nějakým způsobem brouzdá. Já to dost často nazývám digitální mrtvá máma. A tam už můžeme pozorovat vlastně první jako známky toho, že ty děti neodhadnou to, na co se mají dívat, kde je ta vhodnost, délka a podobně. A pro mě je rozhodně lepší, když se dítě dívá hodinu v kuse na pohádku, která má nějaký příběh vystavěný, než když tam jako krátce shortuje jako 100 krátkých videí, což mu prokazatelně může narušit nějaký vývoj. Ale stejně tak můžeme mluvit o tom, že sociální sítě můžou nějakým způsobem radikalizovat i starší populaci voliče. A když se bavíme o zákazu sociální sítí, tak proč se nebavíme o tom, že zakážeme sociální sítě jako seniorům? Protože můžou být stejně ovlivnitelní těmi algoritmy jako ty malé děti, které bohužel to nedokáží jako dostatečně ovládnout ten svůj čas v tom kyberprostoru. A to jsou rodiče, aby jim nastavili nějaká pravidla.
4: Posloucháte Online Plus. Aktuality ze světa internetu a nových médií, kterými vás provází David Slížek. Vrátit se k ním můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
20: V souvislosti s těmi zákazy nebo omezeními sociálních sítí dětem se hodně mluví o tom australském příkladu, protože Austrálie je opravdu první velký tady západní stát, který něco podobného koncem loňského roku zavedl. My už jsme tady v našem pořadu s Petrem několikrát se snažili reflektovat, jak to vlastně funguje nebo nefunguje. I vlastně australská vláda uznává, že skoro 2/3 těch dětí říkají, že i po tom zákazu mají nějaké účty na sociálních sítích. Fungují tedy tyto zákazy z tohohle pohledu, jako že by se opravdu dodržovaly?
22: z té Austrálie jako vyplývá a zatím je brzo to vyhodnotit, že 2/3 dětí ty zákazy obchází nebo respektive sociální sítě používají dál, ale Austrálie, mám pocit, zakázala asi nějakých 6 nebo 8 velkých platform, z toho jedna je Facebook, kterou používá opravdu podle posledních čísel jenom 7% dětí. Přesunuli se na sociální sítě, které nejsou pod nějakým monitoringem. Mezi těma sociálníma sítěma je třeba i Discord, které ty děti používají masivně, a celá řada dalších nástrojů. A z výzkumu, který jsme nedávno dělali s Univerzitou Palackého v Olomouci, navíc vyplývá, že 99% dětí do 13 let ty zákazy nebo to omezení na sociální sítí obchází. Takže ve chvíli, kdy tady nějakým způsobem zařízneme nebo posuneme tu věkovou hranici, tak se dá předpokládat, že děti se přesunou do nějakého jiného, míně regulovaného prostředí, kde ztratíme nějakým způsobem dozor, nebo tady vznikne nějaká šedá zóna, šedý trh s identitami, protože nevíme, jakým způsobem se bude ověřovat ten věk do platform, jestli to bude na základě biometrických údajů, což je problematické, protože neexistuje žádný nástroj, který by měl, nebo zatím by uměl jako rozpoznat obličej dítěte, zvlášť v době dospívání. Ten obličej se neuvěřitelně mění jako během toho věku. Takže si to dokážu představit, ale ty první čísla mě jako naplnily spíš takovým jako pesimismem v tom, že ta regulace není dobrý nápad.
20: Ty 13-leté děti a ten průzkum, to byly české děti, předpokládám?
22: Byl to výzkum čeští žáci v online světě. My jsme se věnovali zhruba 7 velkým oblastem. Do toho výzkumu se zapojilo 53 000 dětí z celé České republiky. Věnovali jsme se tématům, jaké sociální sítě děti používají, co tam dělají, jestli si povídají s umělou inteligencí, nebo třeba jak sextují a jaké rizikové chování vlastně provozují. A vypadla z toho celá řada zajímavých dat, včetně nových jako fenoménů typu svlékací aplikace, což je třeba taky důvod, proč by se měly některé ty platformy omezit, protože pomáhají dětem vlastně tam vytvářet rizikové chování, které jsme donedávna vůbec neznali.
20: Když se ještě vrátím k těm zákazům sociálních sítí, tak zase vlastně jejich zastánci, a zaznívá to třeba právě i z té Austrálie, tak říkají, že tam nejde o to, aby každé dítě prostě do 15 nebo do 16 let jako nebylo vůbec na sociálních sítích, ale jde o to vyslat nějaký signál, říct prostě, že něco není úplně vhodné, není to dobré, není to zdravé, prostě říct nějakou takovouhle věc veřejně, a vlastně o to celé jde, že nejde opravdu o to, aby reálně ty děti na těch sociálních sítích nebyly. Co říkáte, pánové, oba dva na tenhle ten argument?
2: To já se přiznám, že jsem ho neslyšel. Já ho slyším poprvé od tebe. To opravdu, jenom abych se ubezpečil, to opravdu je myšlené tak, že něco zakážeme, víme, že dodržovat se to nebude, ale učinili jsme politickou deklaraci, čtu to správně.
20: Do nějaké míry se to dodržovat nebude,
2: to je naprosto, děti to budou obcházet. Ano, do nějaké, ale to je naprosto absurdní, morálně naprosto vadné chování, které zesměšňuje pravidla, zesměšňuje zákony. Tímhle způsobem se zákona omezení používat nemají. To je nejhorší způsob. Kromě toho tam vzniká ještě prostor, dobře, budeme to tolerovat, ale když se nám někdo nebude líbit, tak ho můžeme střihnout pomocí toho. Tohle není chování slušné demokratické země.
22: Já si myslím, že bychom tu debatu měli vést, na jaké sociální sítě zakážeme, ale spíš tlačit ty platformy, aby minimalizovali ten design, který může být škodlivý. Můžou být různé algoritmy sbírání osobních údajů, vlastně i nějaké jednání těch sítí, které vlastně způsobuje závislost, protože ve chvíli, kdy děti používají nějaký nástroj typu Shorts a dalších videí, tak to je, jako kdybyste hrál automaty. To je dva příspěvky dobré, jeden špatný, a pořád točíte a najednou zjistíte, že se tam 3 hodiny a ten mozek máte zavařený. Tak já bych spíš tlačil na ty platformy, aby tyto vlastně designy z těch sítí odstranili minimálně do určitého věku, a nechal bych naprosto jako tu svobodu u těch ostatních sociálních sítí, protože některé sociální sítě jsou naprosto neškodné.
4: Online Plus Davida Slíška.
20: V souvislosti vlastně s tím omezením nebo zákazem sociálních sítí dětem se mluví také o druhém tématu, které je trochu příbuzné, a to je omezení používání mobilních telefonů ve školách. Tam už tuzemská vláda řekla, že tedy vydá nějaký zákon, který plošně tedy zakáže používání mobilu ve školách.
2: Promiň, navrhne.
20: Dobře, navrhne, ano, dobře, je to tak. Je pravda, že kdo ví pak, co s tím zákonem bude dál, ale minimálně ten návrh tedy tady bude.
2: I když samozřejmě to že vláda vydá zákon to za pár let, kdo ví.
20: Tak jsem to úplně nemyslel, ale děkuji Petře za opravu. Co si myslíte o tomhle tématu? Mobilní telefony samozřejmě nejsou to samé, co sociální sítě, ale myslíte si, že třeba tohle by pomohlo, protože asi také děti používají sociální sítě hlavně na těch mobilních telefonech?
22: Já můžu subjektivně, protože navštěvuji docela dost škol, říct, že ve chvíli, kdy ta škola má ty mobilní telefony omezeny, tak se mi tam působí lépe. Ale to je můj subjektivní názor. A zároveň je potřeba podotknout, že dneska už ten zákaz si může ten ředitel nastavit sám a může ho dát do školního řádu. Takže ten nový návrh jenom kopíruje to, co vlastně ředitele už dávno můžou, akorát, že to teď tu bude plošně, ale když jsem se bavil s různými řediteli škol, tak říkali, no teď všichni rodiče za mnou běhají s tím, že za to může ředitel a teď já se můžu vymluvit na toho Babiše. A na druhou stranu ty ředitele škol také říkají věci ve smyslu, my jsme si tu dohodu mezi žáky a dětskými parlamenty vybudovali na vzájemné důvěře, my jsme sami odhadli situaci, ano, je to vhodné, není to vhodné a teď najednou jako ta důvěra padne, protože přijde plošný zákaz a navíc je to zákaz, který neřeší, jako co bude s tím zařízením. Jo. V Irsku, irská vláda ve chvíli, kdy zakázala mobily ve školách plošně, tak dala těm školám peníze na vybudování nějaké infrastruktury. Tuším, že to bylo v přepočtu více miliardy korun, takže na odkládací skřínky a podobně. Ale my tady neřešíme další věc, protože jestli důvodem měla být pozornost dětí, aby se připravovali o přestávkách, přesouvali, svačili a podobně, tak je potom otázka na místě se ptát, budeme zakazovat i chytré hodinky, protože do nich chodí různé notifikace, dají se tam hrát hry, zdravotní náramky a podobně. A myslím, že ta debata se jako sploštila jenom na to, že telefon rovná se sociální síť, ale ten telefon má celou řadu funkcí, včetně toho, že se můžu přihlásit do bakalářů.
20: Mm-hmm. No, já zase, co jsem četl argumenty zastánců toho zákazu, tak ti říkají, že často i velké procento těch dětí říká, že by to bylo fajn, kdyby v té škole ty mobily byly zakázané. Tak není to třeba signál, že by to třeba ty děti nakonec přece jenom i přivítali, Petře?
2: Proč ne? Já si umím představit tenhle způsob uvažování, ale na to nepotřebujeme zákon. Tak jak jsme to teď před chvilkou slyšeli, to si může škola zařídit sama, když by to dokonce bylo třeba z iniciativy nějakých zástupců těch dětí, tak to jistě vedení školy přivítá. Tyhle věci řešit nějakým pokynem hodně ze zhora, něco, co se dá normálně dohodnout mezi lidmi, to je taky vadná věc pro dobré fungování společnosti. Hmm.
22: Já jsem ještě viděl jednu takovou jako debatu, kde se říkalo, že důvodem může být to, že děti se dostávají k rizikovému chování nebo můžou být oběťmi kyberšikany. A tady bych chtěl upozornit na to, že to, že dítě bude 6-8 hodin ve škole, neznamená, že ve chvíli, kdy vyběhne ze školy a ten telefon nezapne, že jako se najednou těm zprávám a těm tomu závadnému obsahu jako nedostane. Takže my jenom odložíme tu dobu, než to dítě stejně jako k tomu závadnému obsahu přijde. Takže tam je to jenom o té pozornosti. A děti si myslím, a těch debat jsme vedli mnoho, ty zákazy vítají svým způsobem a tam, kde to bylo zavedeno, tak s tím ze začátku měli velký problém, ale potom říkali, že vlastně ten zákaz byl jako relativně jako dobrý nápad.
20: Hmm. My jsme tady zmínili rodiče, nebo vy jste zmiňoval rodiče, že vlastně i u těch sociálních sítí a předpokládám, že i u toho používání digitálních zařízení by to všechno mělo vycházet z rodičů, měli by děti nějakým způsobem vychovávat, vést k tomu, být s nimi třeba na těch sociálních sítích, sledovat, co tam dělají a podobně. To jsou také argumenty, které hodně zaznívají. Ale neklademe na ty rodiče třeba další jaksi náklad nějakých jako povinností výchovných, na které třeba ani nemají čas, energii nebo znalosti?
22: Ono to není o tom, jestli ten rodič zná rozdíl mezi Instagramem a TikTokem. Jo, to je o tom, aby si s dítětem vybudoval nějakou důvěru a ve chvíli, kdy se jako stane nějaký problém, aby se to dítě nebálo na toho rodiče obrátit s tím, že má problém a ten rodič to vyřeší. Samozřejmě ve chvíli, kdy dítě zažívá extrémní případy kyberšikany, nátlaku, vydírání, dost často jako je to spojeno s nějakým intimním materiálem, tak ten rodič je poslední, za kým to dítě jako půjde a bude hledat oporu někde v nějakých linkách pomoci, návodech na internetu a podobně. A asi rodič pravděpodobně nebude vědět, jak zareagovat jako klidně. Ve chvíli, kdy za mnou to dítě přijde s obrovským problémem, tak dost často to řeší právě zákazy, omezením a pro boha, co s tou udělá, na co to koukáš a podobně. Tam je potřeba s tím ještě určitě pracovat. Já si myslím, že se o tom v poslední době v médiích mluví relativně dost a ta současná generace rodičů už vyrůstala na sociálních sítích, takže by z ní úplně negramotnou jako generaci nedělal.
2: Vy jste říkal, že to není o tom, aby rodič znal rozdíl mezi Instagramem a TikTokem. Já s tím úplně nesouhlasím. Já si myslím, že je to i o tom. Protože rodiče musí vychovávat děti k životu v tom prostředí, v jakém se nacházíme. Za dob lovců mamutů bylo naprosto nezodpovědné neukázat dítěti rozdíl mezi bíložravcem a masožravcem v jejich okolí, protože šlo o život. A v dnešní době naše prostředí dotváří, vytváří do značné míry, formuje interaktivní internet a v něm jako jeho nejpodstatnější složka sociální média, sociální sítě. Čili když nikoho by nenapadlo argumentovat, že nebude učit děti přecházet bezpečně přes ulici ve městě, protože to je přece starost někoho jiného. Je to součást našeho života, prostředí, musíme tomu všichni v nějaké přiměřené míře rozumět, nedá se nic dělat. To je požadavek doby.
20: Zas na druhou stranu pak zaznívá také argument, že tady máme celou řadu právě rodin, které nejsou úplně funkční, tam ty děti nemají tu oporu od rodičů, nedostávají ty informace, prostě to není možné, aby je třeba nějaká ta nefunkční rodina vychovávala v tomhle směru a že právě ten zákaz plošný těmto dětem by mohl pomoci. Co na to říkáte?
22: Je to o nastavení pravidel. Možná jste si někdy i prožili situaci, když jste byli někde třeba v restauraci a vedle vás seděla rodina s dětmi a aby to dítě se najedlo, tak před něj postavili mobil. Já si myslím, že u malých dětí je to třeba i o nějakým nastavení typu rodičovské zámky. Samozřejmě, čím dítě potom dospívá, tak to dokáže tyto nastavení jako jednoduše obejít. A u těch malých dětí klidně můžeme mít dohodu i o tom, že já ti zařídím nějaký přístup do nějaké služby, ale budu mít na něm kontrolu, budu se ti do těch zpráv dívat, budeš mi říkat o tom, co jsi zažil, jak se cítíš a budu se ptát jenom na to, jak bylo ve škole, ale jak bylo na internetu. U těch starších je to už bohužel jako problém, protože ty už žijí jiným způsobem, seznamují se, mají tam nějaké rizikové vztahy, uzavřené skupiny a málo kdy zatím jako rodičem přijdou, ale tam ty restrikce prostě vůbec nepomáhají. A jenom ještě taková jako vsuvka, když se bavíme o těch jako rodičích nebo učitelích, oni se dost často podceňují, že nemají ty jako digitální kompetence a když se zeptáte, jestli používají bankovnictví, jestli používají internet, mají přístup do účtu, dvoufázové ověření, tak vám na všechno odkejvou. A to většina těch dětí prostě třeba nezná. Zeptáte se, máte dvoufázové ověření, jako zeptáte se jako na Gimplu, na vás koukají, co to jako vlastně je. Takže já si jako nemyslím, že ta propast je tak velká. Je to jenom o fungování těch sociálních médiích, o nějakých principech a o nějakých algoritmech, ale ty základní principy fungování internetu, tam se myslím, že jsme na stejné lodi všichni.
2: Ty se z Davide ptal na ty nefunkční rodiny.
20: Přesně tak.
2: Samozřejmě existence sociálních nůžek, které se stále více rozevírají, je obrovský problém téhle země. A ano, to by měl stát systémově řešit. Ale řešit to tím, že se to spolicajtuje, to je špatné řešení. Dobré řešení je starat se o to, aby tyhle děti měly budoucnost. A to je daleko širší problém, naprosto neřešitelný zákazem jakéhokoliv chování. To je prostor k tomu dávat jim možnosti, dávat jim šanci. Škola, neziskovky, kroužky, všechno pokud možno zadarmo finančně přístupné právě pro tyhle děti. To je budoucnost země, to je budoucnost státu, to je budoucnost české společnosti. Pokud tohle nevyřešíme, tak jsme jako generace zklamali.
20: říká náš pravidelný komentátor, redaktor deníku N. Petr Koupský, kterému děkuju za dnešní diskuzi. Petře, a těším se za týden naslyšenou. A děkuju také našemu dnešnímu hostovi Martinovi Kožíškovi, projektovému manažerovi sdružení CZNIC. Taky děkuju a naslyšenou.
22: Děkuji za pozvání.
20: A my budeme v naší debatě opravdu za týden pokračovat a podíváme se tentokrát ne na zákazy, ale na to, co by se dalo dělat, aby právě nějaké negativní vlivy nebo rizika potenciálních sociálních sítí byla co nejmenší právě pro děti. Tolik tedy příští týden a teď se od mikrofonu s vámi loučí David Slížek.
3: Vědci, kteří vidí za hranice svého oboru a kteří dokáží vysvětlit i věci nevysvětlitelné. To je Leonardo Plus. Ekonomika, architektura, historie, biologie, vesmír, ale také vztahy mezi lidmi. O tom všem mluví odborníci seriózně, ale především srozumitelně a atraktivně. Ve vysílání Plusu v neděli po 10. hodině a pak na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových platformách.
5: Česká národní banka vynesla v boji za nízkoinflační prostředí první kartu, když zvýšila téměř po 2 letech základní úrokovou sazbu o 0,25 bodu. Udělala to navzdory, anebo možná i kvůli vládní kritice její dosavadní měnové politiky. Tu sama označuje za restriktivní. Co to zvýšení dělá s měnovou politikou a s ekonomikou? A potřebuje Česko zdražit peníze? Budu se ptát mého dnešního hosta, kterým je rektor Vysoké školy ekonomické v Praze Petr Dvořák. Dobrý den, vítejte.
21: Hezký horký den a děkuji za pozvání.
5: Řeč bude také o tom, jak se ovlivňují fiskální a monetární politika a co tedy to zvýšení udělá třeba s financováním státního dluhu. Obohacující poslech přeje Václav Pešička.
3: Řečí peněz.
23: Jádrová inflace zůstává již 6 měsíců zvýšená, těsně pod 3% bez tendence k poklesu. Jejího snížení je možné dosáhnout dostatečně přísnou měnovou politikou. A k tomu právě přispěje to dnešní zvýšení sazeb.
5: Tak to začal vysvětlování možná překvapivého zvýšení základní úrokové sazby na 3,75% guvernér České národní banky Aleš Michl. Podle centrální banky k tomu vedlo zhoršení následujících faktorů.
23: Zrychlující se dynamika úvěru a dluhové financování zvýšených veřejných výdajů přispívá k růstu množství peněz v ekonomice. Trh práce zůstává napjatý a mzdy rostou rychlým tempem. Ceny rostou zejména v sektoru služeb, jehož cenová dynamika je podstatnou částí jádrové inflace. Roste i spotřeba domácností. Proinflačně působí stále zvýšený růst cen nemovitostí. Podle aktualizované prognózy sekce měnové dnešní rozhodnutí povede, a to je důležité, k udržení nízkoinflačního prostředí v České republice. Nová data zároveň naznačují nižší růst ekonomiky v letošním roce oproti naší předešlé květnové prognóze.
5: A právě ekonomický růst a jeho podpora se staly v posledních týdnech tématem ostré přestřelky mezi guvernérem Michlem a premiérem Andrejem Babišem z hnutím ANO. Ten kritizuje přísnou měnovou politiku i poslední rozhodnutí centrálních bankéřů.
24: Proč to navýšila ECB o 0,25% bodu? No protože inflace v Evropské unii je 3,5% nebo kolik, jo? Takže Evropě to stouplo, logicky ECB reagovala 0,25%. U nás to kleslo, jo, a protože tam vykládá nějaké nesmysly tyhle teoretici, tak potom, když nám vyčítají, že hypotéky jsou drahé, tak ať se laskavě všichni obrátí na ČNB, která se tváří, že má nějaký vliv na inflaci. A kdo zrazil tu inflaci? My jsme ji zrazili tím, že jsme zaplatili poplatky za obnovitelné zdroje z rozpočtu. Už v lednu jsme zradili inflaci a teďka držíme inflaci dolů, protože pohonné hmoty stále regulujeme tu marži a tím zlevňujeme lidem život, takže my to držíme a Já mám právo se k tomu vyjádřovat, protože byl jsem ministr financí, trošku tomu rozumím a zásadně nesouhlasím s těmito nějakými teoriemi.
5: Říká premiér Andrej Babiš, kterému vadí také velký rozdíl 1,5% bodu mezi základní úrokovou sazbou v eurozóně a v Česku. Právě dosavadní protiinflační kroky vlády, které premiér zmínil, vedly část trhu k očekávání stability úrokových sazeb. Třeba hlavní ekonomka Raiffeisen Bank a členka Národní ekonomické rady vlády předchozího kabinetu očekávala spíše zachování sazeb a případné rozhodování o navýšení až na srpnovém jednání bankovní rady.
6: Doteďka máme levnější potraviny, ty nám snižují inflaci, máme určité stropy na ceny pohonných hmot, ty nám také snižují inflaci a máme také vlastně redukované neboli snížené poplatky za obnovitelné zdroje energie, které převzal stát místo na domácnosti. A to jsou věci, které pomohly snížit tu inflaci na začátku roku dokonce po 2%, teď ji máme mírně na 2%, ale ani jedno z těch, řekněme, regulovaných opatření není dlouhodobé, to nelze udržet. To znamená, jak regulace ceny vytváří nerovnováhu na trhu pohonných hmot, má nějaké makroekonomické dopady, nenutí vlastně řidiče omezovat spotřebu i při vyšších cenách, tak jsou to věci, které jsou jednorázové. Na co centrální banka musí dávat pozor na ty dlouhodobé efekty. A tam vidíme u služeb inflaci, která je daleko vyšší, je to inflace, která je tažená růstem mest a ta je nebezpečná pro cenovou stabilitu. Proto nevidím důvod ke snižování úrokových sazeb. O tom nelze vůbec v této situaci mluvit.
5: Říká ekonomka Helena Horská, která ještě před rozhodnutím připomněla, že přísné měnové politice také nahrává posilující kurz české koruny.
6: A česká koruna v nedávné době posílila o 20 až 30 halířů. Jinými slovy, ona tu práci za centrální banku už udělala, protože posilování koruny zhruba o 10% znamená, že úrokové sazby vlastně potažmo vzrostly.
5: Vysvětluje hlavní ekonomka Raiffeisen Bank Helena Horská. Pane rektore, překvapila vás Česká národní banka tím navýšením základní úrokové sazby o 0,25%?
7: Ani úplně ne, protože jsem to do určité míry čekal, protože už i z některých vyjádření předtím bylo zřejmé, že o tom Česká národní banka uvažuje. Pak trošku se přiznám, že jsem zaváhal ve chvíli, když se ta situace kolem Hormuzského průlivu začala měnit, ale jak se ukázalo, tak ten tam faktor v tom rozhodování nebyl ten podstatný a významný, takže z tohoto pohledu to rozhodnutí si myslím, že je logické.
5: A co to říká o tom, jakou inflaci vlastně Česká národní banka vidí, protože se říká nákladová inflace, s tou nemůže Česká národní banka udělat nic, může řešit tu poptávkovou. Jak to čtete?
7: Já bych to rozdělil právě, protože tam je potřeba vidět, že samozřejmě pokud se hýbají ceny ropy, tak to ekonomiku a potažmo inflaci vždycky ovlivňuje, ale tam je zřejmé, že s tím, co jako Česká národní banka, vůbec centrální banka může obtížně co dělat, ale tady vidíme, že jsou právě poměrně významné faktory na té straně poptávkové a to je právě ta situace, na kterou musí centrální banka reagovat a kde má, si myslím, ty účinné nástroje, jak na ní reagovat může.
5: A ona zareagovala, zvýšila základní úrokovou sazbu na 3,75%, tedy o 0,25%. Co vlastně to rozhodnutí aktuálně změnilo? Co všechno to zdražuje?
7: Samozřejmě všude, kde budeme pracovat s úrokovými sazbami, tak se to tam projeví, ale je potřeba vidět tak, že to nebude nějaká okamžitá reakce, ať už vezmeme v oblasti úvěrů či v jiných, protože je jasné, že se každé zvýšení, každá změna promítá postupně, tak jak budou se brát nové úvěry, jak se budou vlastně ceňovat aktuální úvěry a samozřejmě z tohoto pohledu se dá říct, že všichni ti, kteří vlastně čerpají peníze, čerpají úvěry, budou asi postupně platit trošku více. Naopak se dá čekat, že určitým způsobem se naopak zvýší sazby pro ty, kteří spoří.
5: Je ale nedostatek kapitálu zásadní brzdou českého biznesu, protože poslední roky se spíše mluvilo o vysoké ziskovosti firem a jako brzda se označovala nedostatek kvalifikované pracovní síly.
8: Jak moc tedy české firmy potřebují levný kapitál?
7: Vždycky, když byste se ptal firm, jestli mají zájem o levnější kapitál, tak každá firma bude mít zájem, aby kapitál byl co možná nejlevnější. Ale pokud bych se na to snažil podívat objektivně, tak si myslím, že to není aktuální úplně zásadní problém české ekonomiky, protože musíme si uvědomit to, že ať už to bylo v minulosti, tak i v současné době se dá čekat, že firmy budou spíše potom sahat po eurovém financování, které bude úrokově výhodnější. Takže si myslím, že pokud se udrží tenhle ten diferenciál, který je tam v současné době mezi eurovými a korunovými úroky, tak to spíš čekám, že zvýší poptávku po eurových úvěrech.
8: My se k tomu rozdílu dostaneme ještě podrobněji, ale guvernér České národní banky Aleš Michal jako jeden z hlavních důvodů uvedl, že se zvyšuje dynamika úvěrování, tedy že české firmy a české domácnosti čerpají více úvěrů a berou si více úvěrů. Jak moc je to vlastně špatná zpráva? Není to naopak dobrá zpráva, že chtějí firmy investovat a domácnosti, že chtějí utrácet, že si věří?
7: Jistě, to můžeme snad dívat, že to je zpráva dobrá, protože to samozřejmě ekonomice pomáhá, ale pak je potřeba vidět, že ta centrální banka musí dobře hlídat, aby vlastně ta zvýšená poptávka, která logicky s tím je spojená, tak byla taková, že se nepromítne do navýšení ceny. Místo tam je potřeba, aby ta zvýšená poptávka se promítala i vyšší produktivity. A tady si myslím, teď právě centrální banka vidí určitá rizika v tom, že ten nárůst úvěru, ať už vezmeme hypotéky, firemní úvěry, ale zejména také z poslední doby spotřebitelské úvěry, logicky zvyšují tu poptávku a nevidíme zatím ten odraz té produktivitě takový a z toho vyplývá potom právě to nebezpečí, že by se mohla ta vyšší poptávka přelít do těch cen a proto ta reakce centrální banky.
8: No, když mluvíte o té produktivitě, tak bývalý člen bankovní rady Tomáš Nídecký v České televizi mluvil o příliš rychlém růstu mezd, které rostou přes 8%. Prý je to vlivem přehrátého trhu. Kde se bere takovýto růst mezd? Protože my už jsme poslední dva roky slyšeli o tom, že firmy na takový růst 4-5% už mít nebudou, že bude mírnější a teď vidíme 8%.
7: Je to růst, který je možná trochu překvapivý, ale můžeme to přičítat právě, že to je ještě určitá reakce právě na to období, které je už snad za námi, ale samozřejmě je to i výsledek toho, že česká ekonomika...
8: Jenom mluvíte o období, kdy jsme měli vysokou inflaci, nižší růst mezd, takže reálné mzdy téměř přes dva roky klesaly.
7: Ano, přesně tak. Jo. Na to tam, řekl bych, přetrvává a je jasné, že ten propad, který tam byl, tak se projevuje v tom, že kdybychom bývali rostli lineárně, tak jsme dneska někde jinde, takže to tam určitě určitou roli hrát bude, ale je tam i ten fakt, že české ekonomice se myslím daří relativně velmi dobře, byla schopná se vypořádat i s různými externími šoky, včetně toho, že třeba když se podíváme dneska na Německo, na které jsme dlouhodobě hodně vázáni, tak si myslím, že ten vývoj české ekonomiky je lepší a to je logické potom, že se promítá určitým způsobem do těch mest.
8: Teď tedy máme růst mest přes 8%, samozřejmě je to v různých oborech a v různých zaměstnáních jinde, ne každý dostává přes 8%, ale jak dlouho ještě takovýto růst můžeme čekat, tuto kompenzační, dejme tomu, prémii?
7: Ano, já bych chtěl zdůraznit to ošidnost průměru a tady v tomto případě je jasné, že to je rozloženo různě a navíc jako 8% z různého základu jsou potom absolutní jiné částky. Ale jak můžeme dlouho čekat, já si myslím, že bude hodně záviset právě na tom, jak se bude dařit ekonomice dál. Jinými slovy, ty vlivy, které tam budou, tak budou naše interní domácí, ale samozřejmě hodně ty vnější geopolitické, které do značné míry ovlivnit neumíme a nebudeme moci. To znamená, to jsou ty věci, které už jsme zmiňovali a které tady působí. Tam, kdyby došlo k nějaké změně, tak si myslím, že to bude velmi pozitivní impuls nejen pro českou, ale vůbec celosvětovou ekonomiku.
8: No, my máme inflaci poměrně nízkou. Přes půl roku se inflace držela blízko inflačního 2% cíle České národní banky. Guvernér Aleš Michl ale to aktuální navýšení o 0,25% bodu zdůvodňoval tím, že vidí riziko v jádrové inflaci, která poslední půl rok byla vyšší, byla těsně pod 3%. Jak silný ukazatel nebo jak důležitý ukazatel pro nastavování měnové politiky právě jádrová inflace je? V čem je tak důležitá?
7: Očišťuje o tyto položky potraviny, pohonné hmotny a regulované ceny. Jinými slovy, vlastně tam zůstává potom to, co můžeme říci, že je primárně ovlivňováno tím stavem poptávky, nabídky, a to je přesně ta oblast, na kterou by centrální banka měla reagovat přes tím, že bude ovlivňovat přes úrokové sazby tu poptávku. Jinými slovy, když vidíme, že je tam určitý nebo hrozí spíš vyšší nesoulad, to znamená převyšující, rostoucí, dynamičtější poptávka, ale ne na straně druhé ta nabídka, že na to reaguje, tak aby se to nepřelilo do těch cen, logicky musí centrální banka reagovat a musí reagovat s předstihem, jo, protože je potřeba si uvědomit právě to, že změna úrokových sazeb se promítá do té ekonomiky s určitým zpožděním.
8: My už roky mluvíme, nebo od inflační krize mluvíme o sektoru služeb, kde ty ceny neustále rostou a ta inflace se nepodařila zkrotit a přiblížit ani tomu požadovanému 2% cíli. Proč?
7: Tam je poměrně vysoká mzdová náročnost těchto odvětvích, to jinými slovy, když je celkově tlak na zvýšení mest, tak v odvětvích, které jsou mzdově náročnější, se to logicky promítá více než v těch, kterých hraje vedle těch mest větší.
8: Takže dokud budeme vyrovnávat tu ztrátu těch reálných mest, tak nemůžeme očekávat, že by služby zlevňovaly nebo nezdražovaly tak rychle.
7: Pokud
8: tak
7: porostou mzdy, tak se dá čekat, že ten dopad do služeb bude větší. Je tam samozřejmě stále i to, že poptávka i přes ten poměr značný nárůst cen zůstává. Jinými slovy, že obyvatelstvo a i firmy jsou ochotní si za služby platit více. Myslím si, že se tam projevuje i to, že jsou větší nároky na kvalitu těch služeb, a tohle to všechno potom si myslím, že když dáme dohromady, tak projevuje se v tom, že vývoj inflační v oblasti služeb je nad tím, co je zbytek ekonomiky.
8: Říká rektor Vysoké školy ekonomické Petr Dvořák, který zůstává i nadále naším hostem.
9: Posloucháte pořad Řečí peněz se špičkovými ekonomy a analytiky o jejich světě čísel. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
8: My jsme se bavili o ekonomickém růstu, o tom, jak je důležitý pro vývoj českých mest i pro celou českou ekonomiku. Před a vlastně i po jednání Bankovní rady České národní banky jsme od premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO slyšeli poměrně ostrá slova směrem k měnové politice. Dokonce chtěl po Bankovní radě, nebo na ní apeloval, aby úroky snížila. Ale jak řekl guvernér České národní banky Aleš Michl pro agenturu Bloomberg, dokonce v průběhu takzvané mediální karantény, Česká národní banka by měla být apolitická a ohradil se proti těmto výzvám. Podle profesora ekonomie Tomáše Havránka dokonce tento spor uspíšil, to zvýšení sazeb, aby Česká národní banka ujistila o své apolitičnosti, řekl to pro aktuálně CZ. Je to podle vás reálné, že by takovýto mediální střet nebo přestřelka mohly vést k tomu, že by Bankovní rada uspíšila to své rozhodnutí? Například Helena Horská, ekonomka, kterou jsme také slyšeli, hlavně ekonomka Raiffeisen Bank, očekávala, že se sazby zvednou až v srpnu.
7: Já si myslím, že to radní určitě vnímají, ale tak, jak se dívám na to složení Bankovní rady a jsou to ekonomové erudování, já si myslím, že to na jejich rozhodování vliv mít rozhodně nemůže a nemá. Ale možná bych ještě řekl, že vůbec taková vyjádření jsou nešťastná. Jsou nešťastná ne z hlediska toho dopadu na to rozhodování, protože jak jsem říkal, tam nevěřím, že by to ten vliv mělo, ale toho povědomí, které se o tom vytváří. Jinými slovy, takové, že se to spojuje, že rozhodnutí bylo chybné a že prostě je to nekompetence. To je nešťastné.
8: No, poškozuje důvěru České národní banky, určitě, protože důvěra je jedna z nejdůležitějších vlastností, které má Česká národní banka mít.
7: Jo, a je to takové, to, co se mi zdá, že stále hledáme nějakého nepřítele, jako jistě může každý udělat ve svém rozhodování chybu, ale nehledejme a nestavme to do takovéto roviny, do které se to v poslední době mnohdy dostává. To si myslím, že je úplně nešťastné. Ono vůbec si myslím to s tou inflací, co se stalo, že se z toho stalo takové No to je politikum, ale takové to nešťastné politikum v tom, že dáváme někomu za vinu inflaci, nebo naopak slibujeme, že inflaci udržíme tam, je potřeba si uvědomit, že ta schopnost je omezená a cokoliv takového vytváří se tom povědomí té širší veřejnosti, buď nesprávná očekávání, nebo naopak, že to ovlivňuje nějakou důstojnost a vážnost určitých úřadů.
8: Je ale takovýto politický tlak něco výjimečného? Já mohu připomenout situaci ve Spojených státech amerických, kde prezident Donald Trump otevřeně bojoval proti guvernérovi Fedu Jeromu Powellovi a ten boj zatím nevedl ke zdárnému konci, protože i nástupce jmenovaný nebo dosazený podle přání Donalda Trumpa také nejde v těch jeho intencích a v těch jeho notičkách a nesnižuje nijak zásadně úrokové sazby, aby pomohla ekonomice.
7: Jistě, není to nic neobvyklé, přesto si myslím, že to je nešťastné, ať už se dostává kdekoliv. Na druhou stranu si myslím, že ta odolnost potom centrálních bank, pokud to ustojí, ukazuje na to, že opravdu tady jsou instituce, které se tomu nepodvolují. A jak jsem měl možnosti včera mluvit s jedním členem bankovní rady, tak říkal, že oni vlastně jakoby to vnímají, takže to není nic úplně tak mimořádného z hlediska, tak jak to funguje třeba v jiných zemích.
8: No ale Aleš Michl mluvil o fiskálních stimulech. Jak tedy to rozhodování bankovní rady ovlivňují ty zprávy o příštím rozpočtu, kdy víme, že vláda chce rozvolnit rozpočtová pravidla, aby měla až 200 miliard podle propočtů mimo rozpočtový schodek, tedy navíc, aby mohla vzít toto zadlužení. A pak ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO sama řekla, že schodek rozpočtu na ten příští rok bude ještě vyšší než ten letošní, že si to nedokáže představit. Jak moc tyto zprávy jsou důležité pro rozhodování členů bankovní rady? Jsou takovéto fiskální stimuly v řádu stovek miliard, se kterými se asi nepočítalo dopředu, něčím, co by je mohlo přimět k tomu říci si, aha, tak to musíme ty sazby zvednout rychleji, protože příštím roce bude v ekonomice, dejme tomu, o 200-250 miliard víc, než jsme čekali.
7: Jistě, každý takový fiskální stimul s tou poptávkou může výrazným způsobem zahýbat a je to něco, co musí brát a bere centrální banka v úvahu. Takže kdybych měl říct si svůj pohled na to, tak si myslím, že tyto kroky jsou z pohledu inflace jednoznačně inflačním rizikem a zase platí
8: a jsou zásadním inflačním rizikem.

0: víc si myslím, že je to důležité udělat ve chvíli, kdy ještě ten prostor pro nějaké řešení, relativně dobré řešení máme.
1: Ty základní sazby úrokové České národní banky ale ovlivňují i takzvanou obsluhu státního dluhu, tedy za jaké úroky si Česko půjčují. Jak moc je to důležité?
0: Dneska se vynakládá na obsluhu státního dluhu někde přes 100 miliard, což je částka, která je hodně, hodně vysoká už. Jo. A zase nedá se říct, že bychom ji dneska nebyli schopni zvládnout, ale co je podstatné, zase, že pokud neuděláme nic, tak ta částka se bude dále zvyšovat. Zvýšení úrokových sazeb, které teď nastává, tak logicky přispěje k tomu, že ta dluhová služba bude ještě do budoucna vyšší.
1: Premiér Babiš kritizuje velký úrokový diferenciál, o kterém jsme se bavili. V eurozóně, tedy v zemích, kde se platí eurem, je ta základní úroková sazba o 1,5 procentního bodu nižší. Jak velký je to problém, nebo jak velký je to konkurenční nevýhoda pro českou ekonomiku, české firmy? No, vy jste sám mluvil o tom, že české firmy už si půjčují v eurech, takže by to taková nevýhoda být nemusela.
0: Je to tak, že i v minulosti, když to tak bylo, tak české firmy se s tím vyrovnaly přes eurové úvěry. Takže z tohoto pohledu já si myslím, že dopad na většinu firm, zejména potom těch větších, nebude prakticky žádný. Samozřejmě je jasné, že ti, co nemohou si sáhnout na eurové úvěry, protože banky v tomto směru také jsou obezřetné, musí vnímat měrové riziko s tím spojené, tak tam ten dopad bude větší. Takže z tohoto pohledu bych řekl, že to může právě mít určitý rozdílný strukturální dopad spíš na ty menší. A z tohoto pohledu možná ta diskuse kolem eura, která se vždycky přetočí do nějaké takové politické roviny, je tady opravdu na místě. A tady vidíme konkrétní dopady toho, že euro nemáme.
1: Helena Horská připomněla, že centrální bance pomáhá naopak, ale posilující koruna. A to dost výrazně. Posílila o téměř 10%. Jak velká je za vás ta hrozba inflace, že bankéři sáhli ke zvýšení sazeb už nyní o 4% bodu?
0: Já si myslím, že z těch údajů, které měla bankovní rada k dispozici a které vlastně i zveřejnili, tak to riziko je tam poměrně vysoké a myslím si, že i z hlediska zkušeností z minula je logické, že centrální banka, která má ten hlavní cíl právě držet inflaci, se takto rozhodnout musela, protože uvědomme si, kdyby to neudělala...
1: Takže správné rozhodnutí za vás. Správné rozhodnutí za vás.
0: Správné rozhodnutí, ano, správné rozhodnutí, protože kdyby to neudělat, tak logicky potom může přijít někdo a řekne, a proč jste nezasáhli, když jste tohle to věděli. Jinými slovy, tak jak čtu dneska ty faktory, které tam jsou, tak to vede k tomu, že ten krok je na místě. Znovu říkám, je potřeba vidět, že pro centrální banku je na prvním místě inflace. Jo. Jinými slovy, ona se musí dívat na to, aby naplňovala svůj cíl a z tohoto pohledu je to rozhodnutí naprosto logické.
1: Takže uvidíme, jestli centrální banka na svých dalších zasedání bude vidět tato rizika takto vysoko stejně a například zasáhne. A bavit se o tom budeme například s rektorem Vysoké školy ekonomické Petrem Dvořákem, který je dnes naším hostem. A já mu za to moc děkuju.
0: Děkuji ještě jednou za pozvání a přeju všem hezké léto.
1: A obohacující poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Václav Pešička.
2: Chyba systému a na východ. To jsou dva originální pořady z produkce Českého rozhlasu Plus, které se na svět dívají neotřele a originálně. Chyba systému hledá a vysvětluje problémy české společnosti v kontextu i detailu. Na východ rozebírá a komentuje postsovětský prostor a jeho svérázná specifika. Apolena Rychlíková, Jan Pokorný, David Klimeš, Ondřej Soukup a Josef Pazderka. Osobnosti s názory, které byste měli znát. Každý pátek na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a ve všech podcastových aplikacích. A v sobotu po 11. dopoledne a v neděli po 15:30 odpoledne ve vysílání Českého rozhlasu Plus. Jedna hodina. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: V Česku by dnes mohl znovu padnout teplotní rekord. Je proto důležité dodržovat pitný režim. Klíčovou dopravní tepnu v Rakousku blokovali aktivisti. Fotbalisti Chorvatska bojují s Ghanou o přímý postup do vyřazovací fáze mistrovství světa. A čekáme jasno nebo skoro jasno teploty až 40 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete.

0: Chcete vědět proč?
1: V Česku by dnes podle meteorologů výjimečně mohlo být až 42 stupňů Celsia. Lidi by tak měli omezit pohyb na přímém slunci a pít hodně vody. Praktický lékař z Prahy Josef Štolfa popisuje, co může s dodržováním pitného režimu pomoct.
2: Já vždycky doporučuji svým pacientům, zejména tím starším, aby si ve svém bytě tak po různých místech rozestavěli skleničky nebo plastovky s malým objemem vody nebo tekutiny. Ten pohled vlastně na to napadne, že aha, měl bych. Jo, to znamená, že to udělají třeba méně, než si myslíme, ale alespoň častěji, než by to udělali, kdyby to tam neměli.
1: České hotely a penziony letos meziročně zdražily o necelých 5%. Český rozhlas to zjistil od Asociace hotelů a restaurací. Obsazenost podle ní bude zhruba stejná nebo i lepší než loni. S rezervacemi pobytu zatím čeští turisté váhají, jak potvrzuje David Jiráček z prezidentské chaty v Jizerských horách.
3: Máme nějakou stálou klientelu, která nám jezdí pravidelně, ale zároveň jsou tam i volné pokoje, které se snažíme co nejlépe samozřejmě doobsadit. Takže tak z poloviny jsme obsazení.
1: 700 demonstrantů v Rakousku zablokovalo jednu z nejdůležitějších silničních tras v Alpách, Fernský průsmyk u hranic s Německem. Blokáda začala v sobotu v 10 hodin dopoledne a trvala zhruba 2 hodiny. Komplikace ale trvaly až do večera. Průvod demonstrantů úsek ochromil v době, kdy jim desítky tisíc turistů projíždějí na dovolenou.
4: Obyvatelé regionu nesouhlasí s vládním návrhem Fernský průsmyk modernizovat. Podle organizátora protestu Ludviga Grubera projekt za zhruba 500 milionů eur tranzit přes region ještě zvýší. Veřejnoprávní stanice ORF upozornila, že oblastí projede každou sobotu průměrně 20 tisíc aut, v létě ještě více. Koncem května lidé ze stejného důvodu protestovali na dalším vytíženém úseku, Brennerském průsmyku u Itálie. A podobné blokády jsou naplánované také na srpen. Bára Vránová, Radiožurnál.
1: Do běžně nepřístupné vodní elektrárny Lipno se v létě podívají návštěvníci. Prázdninové exkurze připravila pro zájemce společnost ČES. V nabídce je taky okružní jízda okolo Temelína a Hněvkovic. Lidi se virtuálně podívají přímo do útrop jaderné elektrárny Temelín. O prohlídky provozu elektráren je podle mluvčího ČESu Marka Svitáka každoročně velký zájem.
5: Letos nabídku rozšiřujeme o projížďky kolem vodní elektrárny Hněvkovice a její čerpací stanice, která je klíčová pro zásobování temelínské jaderné elektrárny vodou, spolu s virtuální prohlídkou Temelína a exkluzivním sestupem do podzemní lipenské vodní elektrárny, tak nabízíme program na každý den v týdnu během července.
1: Fotbalisti Chorvatska hrají s Ghanou o přímý postup ze skupiny do vyřazovací fáze mistrovství světa. Víc informací má reportér Jakub Kanta.
6: Utkání ve Filadelfii před malou chvílí skončilo vítězstvím Chorvatska nad Ghanou 2-1, které znamená, že Chorvati postupují ze skupiny L ze druhého místa. Ghana do playoff ale prochází také, a to z místa třetího. Z vítězství v této tabulce skupiny L se raduje Anglie, která porazila v New Jersey na závěr Panamu 2-0. Jakub Kanta, Radiožurnál.
1: Za půl hodiny čeká poslední duel ve skupině Portugalsko a Kolumbii. Ve vzájemném zápase se představí Demokratická republika Kongo a Uzbekistán. Ve 4 hodiny ráno našeho času pak začnou poslední utkání ve skupinách Argentina-Jordánsko a Alžírsko-Rakousko. Na Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport uslyšíte pravidelné vstupy.
7: Nehoda na dálnici D1 na Benešovsku a omezení na dálnici D11 u sjezdu na městec Králové. Na dálnici D1 z Prahy do Brna se za sjezdem na Benešov srazila dvě osobní auta. Nehoda je na kilometru 22,5 v omezení u Šmejkalky. Následky zřejmě obět jdou podle kamer. Poblíž je úsek průjezdný, kolona se netvoří. Dálnice teď i jinde bez kolon s odstavenými vozidly. Na D35 stojí jedno na trase z Olomouce do Mohelnice u sjezdu na Unčovice exitu 253. Připomínáme, že na trase je většinou úzký odstavný pruh. A na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na městec Králové zůstalo značně značení. Kilometr 51,5 na krajnici Šipka a Kužely. Odstavené auto je už pryč. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Dnes bude jasno, teploty 35 až 40 stupňů. Tolik zprávy.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
8: První kompetenční žaloba v historii Česka. Prezident Petr Pavel v předběžném verdiktu ústavního soudu uspěl a na summit NATO do Ankary by v červenci měl odjet. Český rozhlas a Česká televize za sebou mají výstražnou 24-hodinovou stávku. Jak to před historickou budovou na Vinohradské 12 vypadalo? Velkou část Evropy, včetně Česka, sužuje silná vlna veder. A proč rezignoval na svou funkci britský premiér Keir Starmer? Je tu souhrn důležitých událostí tohoto týdne. Týden plus. Příjemný poslech přeje Tereza Chlubná.
0: Týden plus.
8: Ostrý spor prezidenta Petra Pavla s vládou premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO vygradoval tento týden kompetenční žalobou u ústavního soudu. Ten v předběžném opatření nařídil kabinetu, aby vyslala hlavu státu na summit NATO. Toho se tak prezident Petr Pavel zúčastní i přes nesouhlas vlády, která nejdřív na začátku týdne rozhodla, že Pavel do Ankary nepojede. Jenže ústavní soud nakonec později v týdnu rozhodl opačně, tedy že Pavel pojede. Například ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů mluví o ústavním puči. Že ministerstvo zahraničí prezidenta Pavla na summit skutečně akreditovalo, chce rezort oznámit až po tomto víkendu. Tématu se věnoval redaktor Krištof Jiřík.
9: Petr Pavel prohlásil, že pokud je prezident součástí delegace, tak je automaticky jejím vedoucím. Reagoval tak na slova ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů. Podle něj totiž delegaci povede předseda vlády Andrej Babiš z ANO a o roli Pavla v Ankaře by měla rozhodnout vláda až na pondělním zasedání. S tím ale prezident Pavel nesouhlasí.
10: Pokud je prezident v jakékoliv delegaci, je automaticky vedoucím této delegace. O tom, jestli se zúčastní kterékoliv součásti summitu, tedy neformální večeře nebo hlavního jednání, rozhodne prezident, ne vláda, ne ministr zahraničí.
9: Na jeho výroky premiér Babiš řekl, že spor poškodí pověst Česka v zahraničí.
11: Je to směšné, je to trapné, budeme zase světoví a teď pokud pan prezident se rvá do nějakou židli v Ankaře, tak je to jeho výběr. Sliboval před volbami, že bude spojovat tu společnost, dělá všechno pro to, aby ještě více rozděloval.
9: Pavel ale oponuje tím, že se posledního půl roku snažil o kompromis. Ministr Macinka a vláda ale podle něj neprojevili žádnou vůli se dohodnout. Argumentovali tím, že zahraniční politika je v kompetenci vlády a že k účasti prezidenta nevidí důvod. Pavel zase tvrdí, že podle ústavy má reprezentovat stát navenek. O tom, kdo má pravdu, rozhodne ústavní soud. O čem si ale nejspíš budou muset politici rozhodnout sami, je právě rozdělení rolí na summitu. Podle bývalého ministra zahraničí Cyrila Svobody vláda nebude k prezidentovi vstřícná.
12: Za normální okolností samozřejmě hlava státu je v čele delegace. Nicméně v tomto konfliktu platí to, že mandát určuje vláda a vláda dokonce může prezidentovi napsat projev, může mu schválit usnesením a řekne, tohle to, pane prezidente, přečtete, nic víc neřeknete, protože my schvalujeme mandát. A dokáže se představit, že vláda také řekne, že tedy v čele delegace bude premiér a prezident republiky se něčeho zúčastní. To se může stát. Mluvíme o situaci, kde je válka.
9: Vládě totiž soud přikázal prezidenta do delegace začlenit, ale ne výslovně do jejího čela. I tak ale toto předběžné opatření koaliční politici kritizují. Například ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO.
13: To, že ta věc budí emoce, je asi zřejmé. Konec konců ústavní soud rozhodl po jednom dni, bez toho, aniž by dal jedné straně vůbec možnost se vyjádřit, tedy nedal možnost vládě.
9: Předběžné opatření ústavního soudu kritizuje i Petr Macinka. Označil ho za ústavní puč. Taková slova ministra zahraničí kritizuje opozice. Třeba poslanec TOP 09 a bývalý ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil označil výroky vládních politiků na adresu justice za nebezpečné.
14: ti pánové a dámy, co to říkají, tak nevyjadřují pouze svůj názor. Oni tím definují vztah politické elity k nezávislé justici. A zpochybňování justice já považuji za velký problém. Vedle moci výkonné vlády jsou zde ještě další složky veřejné moci, které mají být na vládě nezávislé.
9: Macinkovy výroky ale považují za nevhodné i někteří zástupci koalice. Poslankyně a bývalá ministryně spravedlnosti Helena Válková z ANO řekla, že nejde o první případ, kdy z Macinkových slov nemá radost.
15: Já si myslím, že to nebylo vhodné vyjádření. Těch různých nevhodných vyjádření bylo více, ale to neznamená, že bych zpochybňovala to, že má právo se vyjádřit. Jsme ve svobodné zemi a musí potom nést odpovědnost za to vyjádření.
9: Ani Válková ale s předběžným opatřením soudu nesouhlasí.
8: Informoval redaktor Krištof Jiřík. Mluvit kvůli rozhodnutí ústavního soudu o ústavním puči, jako to dělá ministr zahraničí Macinka, je podle ústavního právníka profesora Jana Kysely skandální. A podle bývalého dlouholetého předsedy ústavního soudu Pavla Rycheckého se ministr Macinka chová, cituji, jako dítě. Pavel Rychetský byl hostem pořadu Osobnost Plus a moderátor Petr Vizina se ho ptal třeba na to, zda si myslí, že spor mezi prezidentem a vládou bude dál eskalovat.
16: Nebude eskalovat, abych to řekl, v tom řízení před ústavním soudem. Ale to, že mezi vládou, respektive tou marginální menšinou částí vlády představovanou Macinkovýho motoristy a panem prezidentem, tam je evidentně situace velmi napjatá. Prostě ten Macinka není schopen se vůbec vyrovnat s tím, že neuspěli s nominací Turka na člena vlády. Neunesl to evidentně tedy, co si budeme namlouvat. Není to vlastně dospělý soudní člověk a politik. Chová se jak malé dítě.
17: Ústavní právník Jan Kysela v našem vysílání konstatoval, že vydání předběžného opatření v takovéhle politické kauze je značně neobvyklé. Prezident je obklopený nápaditými právníky, kteří na tohle řešení přišli a zjevně ústavní soud přesvědčili, řekl Jan Kysela. Vidíte to stejně, je to neobvyklý tah.
16: Tak je především se třeba uvědomit, že to, co je neobvyklé, je tento typ sporu. Kompetenční spor mezi vrcholnými ústavními činiteli, to je situace, kterou téměř nepamatujeme. A už málo kdo si vzpomene, že takový spor asi před 20 lety před ústavním soudem probíhal v kauze tehdejšího prezidenta Miloše Zemana, Národní banky, jmenování různých profesorů a podobně. Takže neobvyklé je to, že se opět vracíme do situace, kdy mezi vrcholnými ústavními institucemi je tak výrazný rozpor, tak výrazný nesoulad, že jim nezbývá, než se obrátit na ústavní soud, aby tento spor rozhodl.
8: Popsal bývalý předseda ústavního soudu Pavel Rychetský. Evropa zažívá extrémní vlnu veder. Například Francie tento týden hlásí nejteplejší dny v historii měření. Teploty tam opakovaně překračovaly hranici 40 stupňů Celsia a i v noci se pohybují kolem třicítky. Tisícovky škol zrušily výuku nebo upravily rozvrh. Paříž kvůli vlně veder dokonce omezeně zakázala prodej a pití alkoholu a taky výjimečně povolila koupání v kanálu Saint-Martin, kam se každý den vyráželi schladit davy lidí. Natáčel náš francouzský zpravodaj Martin Balucha.
18: Teploměr v Paříži ukazuje 40 stupňů, kanál Saint-Martin se proměnil v jeden velký městský bazén. Stovky lidí na obou stranách nábřeží a další desítky, možná stovky lidí na malých můstcích, které jsou nad kanálem a skákají do vody.
19: Voda je výborná, pane. Nemusíte se ničeho bát, je to tady neuvěřitelné.
18: Depřel z předměstí Paříže říká, že tam žádné takovéhle koupání nemají a když už, tak se musí platit. A jeden z těch, kteří se koupají v oblečení. Tričko, kraťasy, slipy, nic si nesundal, rovnou tam skočil. A k letnímu koupání samozřejmě hudba. What's your name?
20: Kristen, Florida, USA.
18: Osvěžit se do kanálu přišla i Američanka Christine. z Floridy.
20: We're here visiting during the worst heat wave.
21: Přijeli jsme sem na dovolenou a zrovna jsme se strefili do nejhorší vlny veder. Z Floridy jsme zvyklí na velká horka, ale na rozdíl od Paříže máme klimatizaci.
20: We do, but we have air
18: conditioner. Tenhle kanál vznikl na začátku 19. století. Původní myšlenku měl Napoleon Bonaparte a cílem bylo přivádět pitnou vodu do centra Paříže. Později se používal taky jako přepravní tepna, přepravě potravin, surovin, obilovin. A v 70. letech dokonce hrozilo, že ho nahradí čtyřproudá silnice, což se naštěstí nestalo. Naštěstí pro všechny ty davy lidí, kteří se teď v této vodě můžou schladit. Pokračuju dál po nábřeží a tady skupinka studentů v plavkách, na dece, na dlaždičkách. Prénom se jmenuje
22: Camille.
18: Camille má v ruce pivo a cigaretu.
21: V bytech je teď příliš horko, nedá se to vyvětrat a nemáme klimatizaci. Chodíme sem aspoň jednou denně po škole nebo po práci. Koupali jsme se tady ještě předtím, než to bylo povolené. Hlídkovali tady policisté a bránili lidem skákat z lávek. Teď už to nikdo nehlídá.
18: Aha, z těch lávek, které jsou nad kanálem, by se nemělo skákat, protože tady jsou kovové zábrany, ale ty dráty, které by měly bránit průchodu, tak jsou nadzvednuté. Stačí se sehnout, vyjít pár schůdků a lidé můžou skákat do vody. Vytahuji z kapsy telefon a na sociálních sítích jsem našel video, které hodně frčelo v posledních dnech. Jeden z popelářů pomocí hadice stříkal odpadky přímo do kanálu Saint-Martin, kde se koupají teď stovky, možná tisícovky lidí. Starosta to odsoudil, řekl, že to je izolovaný případ a ptám se právě na tohle Camille, jestli jí to nevadí.
21: Když jsem viděla tohle video, tak jsem si říkala, že do té vody jen tak znovu neskočím. Ale je příliš horko. Na druhou stranu v Normandii už jsem se koupala i ve špinavější vodě. Prostě se pak umyju a snažím se nepolikat vodu.
18: Tak jsem vodu taky vyzkoušel a musím říct, že parádní. Krásně jsem se v tom horku osvěžil. Pravda, není tak průzračná jako v Ženevském jezeru, ale žádné odpadky jsem neviděl v té mé části kanálu. Připomíná mi rybníkovou vodu podle té vůně. A co je tady taky krásné, že se tady mísí různé skupiny obyvatel z předměstí, z centra Paříže. A ještě jednu výhodu to má oproti třeba říčním plovárnám na Seině, které se otevřou až začátkem července, je, že to koupání tady je méně regulované. Člověk má k dispozici větší plochu na koupání a nemusí mít plováky.
8: Ve Francii natáčel náš zahraniční zpravodaj Martin Balucha. Extrémní teplo zasáhlo třeba i Belgii. Jak se s vysokými teplotami vyrovnávají obyvatelé Bruselu, zjišťovala naše zahraniční zpravodajka Zdeňka Trachtová. Ptal se jí moderátor Vojtěch Bidrman.
23: Brusel je v těchto dnech opravdu rozžhavený. Data z družice Koperniku zaznamenala tento týden teploty zemského povrchu na uzavřených městských površích Bruselu více než 47 stupňů Celsia, zatímco teploty pod korunami stromů v nedalekém lese Sonian byly ve stejnou dobu pouze 25 stupňů. Čili je tu výrazný efekt tepelného ostrova. Navíc Brusel nemá, na rozdíl od Prahy, téměř žádná veřejná koupaliště a bazény. Naštěstí moře je odtud vzdálené asi 100 kilometrů, takže velká část obyvatel Bruselu se na víkend přesunula právě na mořské pláže. Úřady obyvatelům Bruselu posílají varování. Mně včera večer také přišla SMS zpráva s výstrahou před velkými vedry a připomínkou, že je třeba vyhnout se fyzické námaze a všude sebou brát vodu.
24: Tolik tady o Bruselu, ale co zbytek Belgie? Přijali úřady kvůli vedrům nějaká krizová opatření?
23: Ano, v Belgii byly zrušené některé vlakové spoje, protože horko roztahuje kovové součásti a hrozí tam tedy riziko větší nehod. Ze stejného důvodu se společnost Infrabel rozhodla snížit rychlost trati TGV mezi Bruselem a Paříží. Konkrétně teď tedy vlaky jezdí rychlostí 170 km na místo 300 km za hodinu. Zrušené byly také některé autobusové linky, protože ne všechny autobusy mají klimatizaci. No a ruší se celá řada akcí, uzavřené jsou částečně některé památky. Belgické úřady kvůli extrémnímu horku zrušily například rekonstrukci bitvy u Waterloo z roku 1815, která připomíná porážku francouzského císaře Napoleona, a každoročně tato akce přiláká tisíce diváků.
8: Dodala zahraniční zpravodajka Zdeňka Trachtová. A v souvislosti s vlnou veder zemřelo ve Španělsku už víc než 200 lidí. Vyplývá to z dat systému pro monitorování úmrtnosti. Španělsko tento týden zaznamenalo nejteplejší červnové dny od začátku měření v roce 1950. Průměrná teplota dosáhla okolo 28 stupňů Celsia. V některých částech země padly i celoroční rekordy. Podle španělské veřejnoprávní stanice RTVE například v regionu Kantábria naměřili v uplynulých dnech skoro 44 stupňů Celsia. A extrémní teploty pociťují už i několik dní v řadě i lidé v Česku. A přestože odborníci doporučují v extrémních teplotách omezit pohyb, v Praze na Vyšehradě se o víkendu běhalo. Přes 1000 lidí, včetně malých dětí, se tam účastnilo série závodů Urban Challenge. Organizátoři nicméně kvůli vedru změnili časy startů jednotlivých závodů a přidali občerstvovací stanice a chladicí prvky. Na místě byl reportér Tomáš Jeník.
2: Kdo může, schovává se ve stínu, kde ale teplota v tuto chvíli už dosahuje 34 stupňů Celsia. Na asfaltové ploše Kongresového centra Praha, kde je většina zázemí, musí být výrazně přes 50. Lidé se ale můžou ochlazovat vodou a také na trasu přibyly občerstvovací stanice, říká Antonín Pospíchal, hlavní organizátor akce.
3: Přidali jsme občerstvovačky, na 5 kilometrech máme 5 občerstvovaček, každý kilometr je jedna občerstvovací stanice, což je skvělý, na 10 kilometrech jich máme 9.
2: Organizátoři také změnili program a všechny závody posunuli na dopoledne. Záchranáři zatím řešili jenom jednotky případů přehřátí a dehydratace.
8: Dodal reportér Tomáš Jeník.
0: Posloucháte Týden Plus. Ohlédnutí za uplynulými 7 dny. Souhrn událostí najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
8: Venezuelu tento týden zasáhla dvojce mimořádně silných zemětřesení o magnitudě 7,2 a 7,5 stupně, která následovala pouhých 39 sekund po sobě. Patří k nejsilnějším zemětřesením v zemi za víc než 100 let. Počet obětí neustále stoupá. V době uzávěrky tohoto pořadu jich bylo přes 900. Zraněny jsou nižší tisíce lidí, jenže další desítky tisíc lidí se pohřešují a čísla tak ještě porostou. Pokračuje naše zpravodajka ve Spojených státech Jana Ciglerová.
4: Lidé pátrají po svých blízkých. Americký geologický úřad USGS ale varuje, že konečné číslo obětí může dosáhnout i desítek tisíc. Záchranářům komplikují práci další otřesy a nedostatek techniky. Trosky tak na mnoha místech odklízejí sami obyvatelé. Pomoc do Venezuely posílají v desítky zemí a do postižené oblasti odlétá i český hasičský tým o 68 lidech. Sbírky vyhlásili Člověk v tísni, Charita i Adra. Americká vláda uvolnila v přepočtu přes 3 miliardy korun a dočasně zmírnila sankce, aby šly peníze na pomoc bez problémů.
8: Informovala zpravodajka ve Spojených státech Jana Ciglerová. Do Venezuely míří mezinárodní pomoc z desítek zemí a svůj těžký záchranářský tým tam o víkendu vyslalo i Česko. Součástí bezmála 70 člené skupiny jsou hasiči, kinologové, lékaři nebo piloti dronů. Na místě budou hledat lidi pod sutinami a poskytovat jim potřebnou pomoc. Odlet českého týmu na pražském letišti Václava Havla sledoval v sobotu reportér Mikuláš Vochoska. Na detaily se ho ptala moderátorka Patricie Strouhalová.
5: Hlavním úkolem celého týmu bude vyhledávat a vyprošťovat lidi ze zřícených nebo vážně poškozených budov. Záchranáři věří, že v některých domech jsou stále lidé, kteří by mohli být naživu a právě na jejich záchranu se chtějí po příletu co nejrychleji zaměřit.
22: Kdo všechno je součástí toho českého týmu?
5: Tak to hlavní jádro tvoří příslušníci hasičského záchranného sboru specializovaní na pátrání v sutinách a doplní je statici, specialisté na drony, kinologové s 8 záchranářskými psy, 2 lékaři a také tlumočnice policie České republiky. Tým si veze speciální techniku pro vyhledávání osob, stabilizaci narušených budov i poskytování první pomoci.
22: No a tam my se potom příletu, co budou dělat, jak to bude všechno na sebe navazovat?
5: Tak ze všeho nejdříve celý ten tým USAR doletí na ostrov Curaçao, odkud bude po přeložení techniky tým pokračovat letounem německého Bundeswehru do Caracasu. Tam se záchranáři spojí s místními úřady a koordinačními týmy OSN. Převezmou předělený sektor a okamžitě zahájí průzkum a záchranné práce. Podle vedení hasičů bude vedle samotné pomoci důležité taky zajistit bezpečnost celého toho českého týmu, protože situace v zemi je komplikovaná. Ve Venezuele si dosavadní zemětřesení vyžádalo stovky obětí a tisíce zraněných. Proto se počítá s tím, že práce českých záchranářů budou mimořádně náročné.
8: O odletu českého záchranářského týmu do Venezuely informoval reportér Mikuláš Vochoska. Britský premiér Keir Starmer končí ve funkci. Oznámil to na začátku tohoto týdne před sídlem premiérů v londýnské Downing Street. O svém rozhodnutí informoval krále Karla III. Pokračuje náš zahraniční zpravodaj Jaromír Marek.
1: V emotivním projevu uvedl Keir Starmer, že vyslyšel hlas své strany a odchází z pozice lídra Labouristů. Otevřely se tak dveře pro výběr nového lídra strany a předsedy britské vlády. Nominace se uzavřou 16. července. Za favorita je považován donedávna starosta Manchesteru Andy Burnham. Starmer slíbil, že na předání úřadu nástupci bude spolupracovat.
8: Informoval zahraniční zpravodaj Jaromír Marek. Pracovníci Českého rozhlasu a České televize v pondělí vstoupili do 24-hodinové výstražné stávky. Důvodem je plán vlády Andreje Babiše z hnutí ANO zrušit televizní a rozhlasové poplatky a nahradit je financováním ze státního rozpočtu. Diváci a posluchači mohli protest po celý den zaznamenat na všech stanicích s výjimkou dětských kanálů Déčko a Rádio Junior. Převod pod státní rozpočet a zároveň výrazné omezení peněz podle obou veřejnoprávních institucí omezí jejich nezávislost a stabilitu.
6: Minuta ticha za stabilitu a nezávislost Českého rozhlasu a České televize.
7: Tikající minutu ticha mohli posluchači spolu s odůvodněním stávky slyšet ve spojeném vysílání všech stanic Českého rozhlasu před hlavními zprávami v 8, 12 a 18 hodin. Některé pořady pak byly zkrácené. Na kanálech České televize pak pořady začínaly se zpožděním, třeba i hlavní zpravodajská relace Události.
10: Výjimečný den, výjimečná relace. Taky Události dnes začínají s minutovým zpožděním. Důvodem je výstražná stávka zaměstnanců České televize.
11: O jejich důvodech a průběhu budeme informovat během relace jako o každé podobné události. Hezký večer.
7: Pracovníci taky demonstrovali před budovami obou médií. Už od dopoledne se na malém pódiu před Českým rozhlasem ve Vinohradské ulici v Praze střídali hudebníci, třeba první Aneta Langerová. Herci Národního nebo Dejvického divadla pak štefetově předčítali z kodexu Českého rozhlasu nebo ze světových literárních děl. Obdobně se zapojila i regionální studia, třeba v Ústí nad Labem.
25: Timothy Snyder, Tyrania. Historie se sice nikdy neopakuje, ale skýtá nám poučení.
7: Na stávku upozornil na koncertě v Ostravě i symfonický orchestr Českého rozhlasu a jeho ředitel Jakub Čížek.
26: Kultura je bohužel většinou na těch prvních místech, kde se hledají úspory. Proto se jako symfonický orchestr Českého rozhlasu k této stávce takto symbolicky připojujeme.
7: Iniciativa veřejnoprávně, pracovníci obou médií, ale taky třeba Evropská vysílací unie kritizují vládní záměry na změnu financování. Podle nich ohrožují profesní novinářskou nezávislost a finanční stabilitu obou médií. Pokračuje mluvčí iniciativy veřejnoprávně Jan Herget.
27: Trváme na tom, že nejvyšší garancí nezávislosti a stability je zachování systému financování prostřednictvím poplatků. Pokud budou snahy o ovládnutí médií pokračovat, jsme připraveni v protestech přitvrdit.
7: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO dnes znovu výtky k návrhu odmítl. Podle vládního návrhu by Česká televize měla proti současnosti přijít o miliardu korun ročně, Český rozhlas o 400 milionů. Podle Andreje Babiše teď instituce dostatečně nešetří.
28: Určitě se tam dá ušetřit a my jenom plníme ten náš program, takže taká nějaká ta atmosféra a ty protesty a urážení, sprosté urážení nás na náměstích nic nezmění.
7: Koalice chce změny zavést od příštího roku. Podle ředitelů rozhlasu a televize by to znamenalo rušení pořadů a stanic i propouštění. Opozice chce proti vládnímu návrhu v parlamentu bojovat.
8: Informoval reportér Jakub Vik. V pátek ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný z motoristů řekl České televizi, že vládní koalice odložila projednávání mediálního zákona až na září. A to už je z tohoto týdne plus všechno. Naslyšenou se těší Tereza Chlubná.
0: Hlavní události víkendu ve zprávách, analýzách i komentářích. To je nedělní odpolední plus. Doma, v autě nebo při běhání. Poslouchejte pestrý výběr aktualit a informací z domova i zahraničí, z biznesu i vědy a samozřejmě také z dopravy. Reportéři, analytici a komentátoři zhodnotí aktuální události a předpoví, co vás čeká v dalším týdnu. V neděli od 15 do 18.30 na Plusu. Katolíci, pravoslavní, evangelíci, buddhisté i hinduisté. Ti všichni na jednom místě mezi nebem a zemí. Bohoslužby i aféry, požehnání, hříchy i odpuštění. To vše ve Vertikále v neděli po 8. na Plusu a pak také na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas. Půl druhé. Český rozhlas Plus. Zprávy.
9: Česko včera zaznamenalo absolutní teplotní rekord. V Doksanech na Litoměřicku odpoledne naměřili 40,9 Celsia. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Dosavadní rekord drželi Dobřichovice u Prahy, kde bylo 20. srpna 2012 40,4 Celsia, tedy o půl stupně míň. Podobně vysoké teploty očekávají meteorologové ve většině Česka i dnes a na Moravě ještě v pondělí. V platnosti dál zůstává i výstraha před požáry. V bývalém výcvikovém prostoru na hranici německých spolkových zemí Sasko a Braniborsko vypukl požár. Podle agentury DPA se oheň rychle šíří. Kvůli staré nevybuchlé munici ho ale není možné hasit. Na stejném místě požár vypukl už loni 1. července. Hašení trvalo zhruba 2 týdny a pomohly s ním i vydatné srážky. Schořela tehdy zhruba čtvrtina chráněné oblasti. Spolkové úřady k odstranění nevybuchlé munice nepřistoupily z finančních důvodů. Podle DPA by vyčištění hektaru oblasti stálo zhruba 24 milionů korun. Zemřel čestný předseda Konfederace politických vězňů František Windl. Bylo mu 102 let, informoval o tom projekt Paměť národa. Windl se během svého života zapojil do protinacistického i protikomunistického odboje. Po únoru 1948 například pomohl uprchnout za hranice několika desítkám lidí, které komunistický režim pronásledoval. Asi 10 let kvůli tomu strávil ve vězení. Konfederaci politických vězňů založil Windl po sametové revoluci v rodných Klatovech. A restaurátoři v Kutnohorské Kostnici dokončují stavbu druhé pyramidy z kostí. Rozebrání díla, restaurování ostatků a jejich znovu složení jim trvalo zhruba 3 roky. Hotoví budou do konce června. Za práce na jedné pyramidě zaplatí sedlecká farnost 20 milionů korun. Fotbalisti Anglie, Chorvatska i Ghany postupují na mistrovství světa ze skupiny L do vyřazovacích bojů. Z prvního místa jdou dál Angličani po vítězství s Panamou 2-0. V přímém souboji o druhou příčku zdolalo Chorvatsko Ghanu 2-1. Začaly už další 2 zápasy a hlavně ten mezi Kolumbií a Portugalskem sleduje Karel Schamberger.
12: Kolumbie, Portugalsko 0-0 v první minutě duelu, ve kterém se bojuje o první místo ve skupině K. Kolumbijcům stačí k udržení první příčky i remíza. Souběžně hraném utkání Uzbekistán, Demokratická republika Kongo 0-0. Karel Schamberger, Radiožurnál.
9: A od 4 hodin ráno se střetnou na závěr základní fáze ještě Argentina s Jordánskem a Alžírsko zabojuje o postup proti Rakousku.
13: Nehoda na D1 na Benešovsku, další na Kladensku. Na dálnici D3 z Českých Budějovic na Benešovsko a do Prahy mělo jet auto proti správnému směru jízdy. Policie hlásila, že u Tábora na kilometru 78 dálnici zavřela. Na kamerách jsme viděli na trase projíždět policejní hlídky. Na dálnici D1 z Prahy do Brna se za sjezdem na Benešov srazila 2 osobní auta. Nehoda je na kilometru 22,5, je to v omezení u Šmejkalky, kde se jezdí zúženými pruhy. Úsek je průjezdný, kolona se tam netvoří. A na Kladensku silnici 606 z Tuchlovic do Kamenných Žehrovic havarovalo osobní auto. Řidič je lehce zraněný a z vozidla se kouří. Projíždějte opatrně. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
9: Bude jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 35 až 40 stupňů. Tolik zprávy.
14: Svět v té době bez dechu sledoval přistání lidí na měsíci. U nás byla už v plném proudu Husákova normalizace a ve střední Americe propukla prapodivná válka. Měla co dělat s fotbalem, ale nebyla jen o něm. Dnes se v posledním čtvrtém díle speciálu Historie Plus o fotbalu poznamenaném válkou a politikou podíváme do roku 1969 a k poslechu vás zve Jan Sedmidubský.
0: Fotbal a válka.
14: Osmého a 15. června 1969 na sebe při kvalifikačních utkáních pro mistrovství světa v Mexiku 1970 narazily dvě středoamerické země, Honduras a Salvador. A když už ten los dopadl takto, bylo jasné, že může nastat problém? Na tuto otázku mi odpověděl sportovní novinář Stanislav Hrabě.
15: Ten může nastat kdekoliv, ten může nastat v politicky zmítané třeba v Evropě, to může nastat v Africe, nastalo to ve Střední Americe. Jenom bych upozornil, že to byla kvalifikační zóna CONCACAF, takže tam hráli pravidelně jako ty místní týmy a zvláštní to bylo v tom, že tuto zónu neskutečně vždycky úplně v pohodě opanovalo Mexiko, které hrálo na každém šampionátu, ale tím, že byl pořadatel, tak vlastně uvolnilo jedno místo někomu dalšímu. Takže do té doby to ani tak nebylo zajímavé, že věděli, že přijde Mexiko, pak tam byli USA, kteří sice hráli spíš americký fotbal nebo jiné ty sporty, baseball, ale taky mohli mít sílu. A teď najednou se bylo vidět, že někdo se může dostat na šampionát a v roce 70 už věděli, že to je velice prestižní i finančně zajímavý. Systém kvalifikací je nakonec semifinále dal proti sobě a nebylo to nějak řízený, byla to nejspíš náhoda, byl to prostě vývoj těch fotbalových střetnutí.
14: Na první pohled by se mohlo zdát, že podobně jako v Jižní Americe je fotbal i ve středoamerických zemích jednak lidovou zábavou, jednak pro vybrané jedince cestou nahoru, společensky i existenčně. To jistě platí, ale přesto tu rozdíly jsou, jak upřesňuje latinoamerikanista Radek Buben z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.
16: Fotbal v tomto regionu jako je důležitý sport, ale ne tolik, jak my si můžeme myslet. Ta Střední Amerika není fotbalově nějak úspěšná, ty země nejsou nějak silné fotbalově, výjima částečně Kostariky. A ve státě jako je Nicaragua i díky letité americké přítomnosti je mnohem oblíbenější baseball a tak dále. Podobně jsme v Panamě, to úplně ještě jinak. Takže to nejsou úplně ty fanatické fotbalové země. Není to ten jih Ameriky, který jako opravdu fotbalem žije. Ale ano, je to důležitá součást nějaké národní identity. Oni taky, tyto státy, mají ten problém, že oni nemají, tím jak jsou mladé, jednak oni nemají ty dlouhé dějiny. A oni na rozdíl opět od těch jihoamerických států nezažili dva žádné slavné války za nezávislost. Oni získali nezávislost vlastně poté, co opravdu španělská vláda definitivně skončila, tak elita těch zemí usoudila, děláme nezávislost. A původně dokonce se chtěli spojit s Mexikem a tak dále. Takže tam chybí jiná silná pouta národních identit, tak vlastně i ten fotbal jim může být, ale myslím si, ve srovnání s Evropou bych klidně neváhal povědět, že v Evropě najdeme mnohem větší fotbalový fanatismus než v Salvadoru nebo Hondurasu.
14: Fotbalový nacionalismus bychom tedy v pozadí událostí roku 69 možná hledali marně. Příčiny byly jinde.
16: Salvador v té době byla vlastně a zůstává nejhustěji zalidněná země na americkém kontinentu. V podstatě v ní žilo nějakých 3,6-7 milionů obyvatel na území, které ale bylo v rozloze 21 tisíc kilometrů čtverečních. Naopak Honduras byl pětinásobný, je to velká středoamerická země, ale je úplně jakoby vylidněná. Na jeho území v té době žilo o prakticky milion lidí méně. To znamená, ta hustota obyvatel byla taková, že zatímco v Salvadoru žilo 142 lidí na kilometr čtvereční, v Hondurasu to bylo pouhých tedy 21 obyvatel. To znamená, Salvador byl zalidněná země, ve které nebyla půda a byla to stále země zemědělská, ve které zejména káva se pěstovala a v podstatě, kdo se nedostal k pěstování kávy, tak neměl moc šanci se uživit, protože jiné možnosti tam moc nebyly. Naopak v Hondurasu té půdy bylo historicky dost. Byla to země primárně postavená na banánové produkci, která se pěstovala na pobřeží. Bylo tam velké množství státní neosídlené půdy, takže tohle byly dva první rozdíly. Druhý byl, Salvador byl výrazně průmyslovější země. Vydělával na tak takzvaném středoamerickém volném obchodu, na té zóně volného obchodu, která tam vznikla v 60. letech. Byla to ta země, která na tom vydělala vlastně nejvíce, protože se dostal na trhy sousedních států. Honduras na tom naopak zdaleka nejvíce prodělával, stále zůstával zemí, která dovážela průmyslové výrobky nyní od svých sousedů a vyvážela k ním primárně některé tedy produkty zemědělské, o které ale oni vlastně neměli zájem, protože je produkovali také. Takže Honduras byl vlastně systematicky naštvanou zemí.
14: Ty nepokoje propukly už před tím prvním zápasem Hondurasu, to jest 8. června 69. Já jsem tak trochu pochopil, že Honduras si začal, protože před tím hotelem, kde byli ubytovaní salvátorští fotbalisti, seděly dost neuvěřitelné scény.
15: Běžná věc. To se děje v NHL teďko, no, jako to se děje běžná věc, že ty týmy se musí hlídat, aby si ohlídat hotel, by byl klid, ale je to i dneska, že prostě je ruch, aby se nevyspali, oni jako různě izolujou, takže to není nic neobvyklého, prostě, že přijedete na cizí území jako hosté, tak se snaží vás i tak rozhodit, samozřejmě pak tam, že třeba dopravní obslužnost, stravování a podobně, prostě jde o tolik a říkám, děje se to ještě dneska v NHL, myslím v hokeji a v dalších těch velkých sportech, takže to bych neviděl, že by to bylo něco výjimečného.
16: Ten fotbal vlastně byl důsledkem pouze, podobně jako ta válka, vyšel ze stejného v podstatě zdroje. Tím zdrojem byl fakt, že opravdu Honduras se viděl jako poražený celé té modernizace toho regionu od 50. do konce 60. let a Salvador viděl jako vítěze. A v momentě, kdy v Hondurasu docházelo k tomu, že do té doby dominantní americké banánové společnosti začaly mechanizovat zemědělství, nezaměstnávali vlastně tolik lidí, ti lidé neměli čeho se chopit, když se zvětšoval počet velkostatků v Hondurasu, kdy honduraská elita začala více chovat tedy dobytek, začala více vyvážet hovězí maso ze Spojených států, Američané tomu byli nakloněni, opět jako forma vlastně i pomoci těmto zemím, tak najednou tam byl hlad po půdě a opět ani honduraská vláda nechtěla sáhnout na půdu domácí pozemkové elity, protože s ní byla spojena. To byl opravdu oligarchický mechanismus, jako nedovedeme si představit, že by Andrej Babiš stejně tomu prováděl pozemkovou reformu v Česku. A stejně tak ale se nedovolila sáhnout na půdu těch amerických společností, ty vlastnili až 10% té půdy v zemi, drželi ji často mnohem více, než ji používali, respektive mnohem více, než ji používali, i z důvodu, aby nikdo jiný jim nemohl v tom pěstování konkurovat. A najednou se ukázalo, že je možné sáhnout na tu půdu jednak vlastnímu cizinci, to znamená lidmi ze Salvadoru, ať už legálně nebo ilegálně, nebo na tu půdu, která je státní, nebyla zatím využívána, na které opět zejména tedy ilegálně fungovali obyvatelé Salvadoru. A pozemková reforma z roku 67, která prohloubila reformu z roku 62, v podstatě už byla jednoznačně antisalvadorsky orientovaná. A v lednu 1969 honduraská vláda odmítla prodloužit migrační pakt se Salvadorem a v podstatě začala se chystat masivní deportace salvadorinů z té země, včetně toho, že se objevily v Hondurasu nacionalistické parastátní skupiny, konkrétně takzvaná Mancha Brava skupina, opravdu taková jakoby bojůvka, která se dopouštěla čas od času útoků na obyvatele salvadorského původu nebo domnělé salvadorského původu.
2: Napětí mezi dvěma středoamerickými republikami Hondurasem a Salvadorem dále trvá. Obě země přerušily před 14 dny diplomatické styky po řadě incidentů, které následovaly po sportovním zápase mezi národními týmy obou zemí. Oba státy podaly stížnost Organizaci amerických států. Ta vyslala do této oblasti zvláštní komisi. Honduraské úřady vydali rozkaz farmářům v oblasti salvadorských hranic, aby opustili svá obydlí vzhledem k možným vojenským operacím. Tisíce rodin se už stěhují do vnitrozemí.
16: Během jara a léta 1969 se ty útoky násobily a lidé z Hondurasu začali odcházet toho salvadorského původu a samozřejmě vedle toho, co se jim negativně dělo, tak se ty věci dofukovaly v salvadorském tisku a tak dále a obě dvě ty země najeli na velmi napjatou jakoby komunikaci a na budování vlastně velmi negativních stereotypů u národů, kde se velmi těžko budují, poněvadž vy nemáte rozdíly jazykové, nemáte rozdíly náboženské, nemáte rozdíly etnické, ale i tak se prostě povedlo oběma těm dvou zemím vykreslit toho druhého, jako buď tedy toho závistivého, to je ten Honduras, závidí nám úspěch, nebo v případě Hondurasu líčit ty Salvadorany jako cizí v podstatě invazory, kteří jsou líní, alkoholici a tak dále. Existuje spousta studií, které ukazují velmi krásně, jak se během pár měsíců v obou dvou zemích ten obraz toho druhého extrémně zhoršil a vyhrotil.
3: Na závěr si ještě poslechněte dálnopis, který jsem dostal od našeho latinskoamerického zpravodaje Dušana Rupelta. To, co před měsícem začínalo na fotbalovém hřišti, přerostlo v posledních hodinách v opravdovou válku. V akci už nejsou rozvášnění fanouškové, ale letectvo a armády dvou středoamerických minirepublik, z nichž jedna Honduras má 2 miliony obyvatel a druhá Salvador kolem 3 milionů. V obou zemích jsou u moci vojenské režimy, které zřejmě využívají, tak jak se to někdy stává, i sportovních utkání jako záminky tentokrát svých minimocenských cílů.
15: Tenkrát to bylo takový pravidlo, že se rozhodovalo body nikoli góly, takže přestože první zápas vyhrál Honduras pouze 1-0 a v odvětě prohrál 3-0, tak musel být ještě třetí rozhodující. Začalo se samozřejmě vyčítat, že ty Salvadorčané, kteří žijí na území Hondurasu, šli fandit, šli na ten stadion, že fandili vlastně svými, když byli v Hondurasu. Teď došlo vlastně k vyhoštění těch zemědělců. Takový zajímavý je, že bylo vyhoštěno několik tisíc a dokonce snad 400 dětí, které už se narodili v Hondurasu. Takže podle dnešního práva vlastně už by mohli být jako uznávaný všeobecně, narodili se na ty státu, tak mají i to občanství, takže byli s těma Salvadorčany vyhoštěni taky. Jo. Nakonec se to naoznačilo jako 100-hodinová válka, bohužel těch mrtvých tam bylo dost. Odhaduje se, že kolem 6 tisíc lidí se zemřelo, což je opravdu neskutečně hrůzné číslo.
16: Ten fotbal pouze akceleroval něco, co by se asi stalo tak jako tak. Ono, ten fotbal je něco, co je jenom jedním z kroků v tom napětí, protože v momentě, kdy v podstatě Hondurasu odchází obyvatelé salvadorského původu a Salvador začíná chystat po vzoru Izraele, velmi jakoby po vzoru vlastně šestidenní války, nějakou velmi rychlou operaci, kterou než se svět zpamatuje, tak by dokázal získat takové pozice, na jejich základě by jednak si mohl vynutit návrat těch lidí anebo odškodnění. Salvador se samozřejmě bál, že několik set tisíc lidí, co se vrátí do země, kde není půda, najednou tu zemi destabilizuje. A ten fotbal, jako v červnu 1969, byly to nejprve dva zápasy. Jeden v Hondurasu, který Hondurasa nevyhráli, už tehdy na tu salvadorskou reprezentaci velmi bučeli a tak dále, nenechali je spát, dejme tomu v hotelu, aby nebyli čerství a tak dále. Potom odveta, kterou zase vyhrál Salvador doma, která byla ještě tvrdší, tam byli zabiti asi i dva fanoušci Hondurasu, mluvilo se i o znásilňování honduraských žen na stadionu, přímo vlajka honduraská byla stržena, byl tam místo ní pověšen špinavý hadr, na hráče se házeli pytlíky sled s čím, ani nebudu popisovat s čím a tak dále. A potom ještě ty dvě země, aby toho nebylo málo, čekalo, protože to bylo vlastně 1-1, tam se hrálo na vítězství, takže to bylo nerozhodně, tak je čekal zápas v Mexiku, který tedy 27. června Salvador v prodloužení vyhrál. V ten moment už to bylo den poté, co Salvador ukončil diplomatické styky s Hondurasem a už to byl moment, kdy pomalu organizace amerických států začala do toho vstupovat, by viděla hrozící válečný konflikt a v tomto momentě se ještě konal tedy ten fotbalový zápas. Takže nakonec se Salvador kvalifikoval na mistrovství světa, ale mezi tím v podstatě již organizace amerických států vyzývala obě dvě země, aby alespoň podél svých hranic udělali nějakou demilitarizovanou zónu bez vojenské přítomnosti a tak dále. Ale Salvador v této době, jeho vláda prezidenta tedy Fidela Sánchez Hernándeze, byla rozhodnuta zaútočit. Byla rozhodnuta i z toho důvodu, že se obávala, že pokud to neudělá, tak nastoupí jiná potenciálně vojenská chunta, že by byla svržena za zbabělost. Ale také se obávala toho masivního návratu a toho národního ponížení, takže už byli v tento moment rozhodnuti k útoku, také byli mnohem lépe vyzbrojeni.
3: Všechna smírčí jednání Organizace amerických států, která se postavila do funkce rozhodčího, byla dosud marná. Včera zaútočila salvadorská letadla na několik honduraských měst a vzápětí na to honduraská letadla na několik salvadorských. Začala tedy fotbalová válka v plné síle a nikdo z diváků neví, kde to může všechno skončit. Z vojenského hlediska má větší šance Honduras, který má nejsilnější letectvo ve Střední Americe. Na druhé straně však salvadorští vojáci jsou tradičně mnohem více disciplinovaní a mají vojenského ducha. Takže typovat vítěze je zatím velmi těžké.
14: Když se dnes podíváme na fotografii z klíčového zápasu mezi oběma zeměmi v Mexiku, zarazí nás poloprázdné tribuny. To znamenalo jediné. Mezinárodní fotbalová asociace po obou skandálních kvalifikačních zápasech z 8. a 15. června neponechala nic náhodě.
15: FIFA už byla trošičku dál, protože samozřejmě pořádala šampionáty v nesmírně složitých v obdobích od 30. let a už začala reagovat. Tehdy zaprvé opravdu se nevědělo, že ten Střední Amerika je tak třaskavá, protože, říkám, tam byl většinou klid. Tam se hrála kvalifikace, vyhrál Mexiko, jak se říká, naprostou převahou a ty amatérský týmy, jak říkám, odstupovali z kvalifikace. Spíš to byla taková prestiž a najednou cítili tu velkou možnost dosáhnout na šampionát. Takže FIFA na to reaguje tak, že nedává a priorně nelosuje třaskavé země proti sobě. FIFA potom na tom reagovala aspoň tak, že ten rozhodující zápas, že se nesměl hrát ani v jedné zemi a hrál se na Mexiku, což bylo zase dobrý, že tam byl na tom aztéckém stadionu, kde se potom se hrálo včetně finále, takže si to vyzkoušeli. A přesto, že to je stadion, který má kapacitu, tehdy měl přes 100 tisíc, určitě snad 105 tisíc a něco, tak tam pustili 30 tisíc diváků pro jistotu, aby se zabránilo dalším provokacím a konfliktu.
14: Je zvláštní, když se menší země vojensky vrhne na většího souseda, byť je lépe vyzbrojená, i když k té výzbroji se ještě vrátíme. V čase mezi posledním zápasem obou zemí v Mexiku a vypuknutím takzvané 100-hodinové války uplynulo dalších 14 dnů. Během nich už ale probíhaly cílené přípravy Salvadoru na konflikt, bez ohledu na to, že v Mexiku jeho fotbalová reprezentace vyhrála a národní pohana by tím mohla být zlikvidována.
16: Opravdu ten fotbal tam nehrál takovou roli, to byla spíš shoda okolností, že se to dělo, ničemu to nepomohlo, samozřejmě umocnilo to tu lidovou mobilizaci, že ty obě dvě země mohly jako vyhecovat to své vlastně chudé obyvatelstvo, kterým ten stát nikdy nic moc nedal, které v podstatě trpělo od svých lokálních vlád víc než od té cizí země, proti které mělo nastoupit do boje, tak se jim to povedlo využít tohoto pro masivní mobilizaci. Co se té výzbroje týče, ano, Salvador byl mnohem lépe vyzbrojen, zejména jeho pozemní armáda. Ta byla vyzbrojována dlouhodobě. Salvador měl i historicky i tím, jak je to kompaktní země a jak je to země, ve které právě elita měla mnohem větší obavu z lidového povstání, protože těch lidí je tam hodně. A na malém území tak měl velmi silnou armádu, zejména tu pozemní. Co měl slabší proti Hondurasu, bylo letectvo, protože Honduras, jak budoval své ozbrojené síly později, tak paradoxně vlastně kladl větší důraz na tu modernější složku a hlavně jeho vojenský diktátor na konci 60. let byl z leteckých sil, takže honduraské letectvo bylo o něco vybavenější a hlavně vycvičenější, ale pro milovníky zbraní to byla poslední válka, kde se utkali v stroje fakticky z druhé světové války. Na obou dvou stranách létaly adaptované ale Mustangy nebo Korzáry a létaly adaptované Dakoty, které byly v podstatě civilní letadla, z nichž se schazovaly často opravdu formou schození jako v první světové válce, hození bomby dolů, prostě bomby. Takže to byla velmi, velmi z tohoto hlediska osobitá válka, ale ta honduraská pozemní armáda byla mnohem méně jednak vyzbrojená a vycvičená, ale hlavně Honduras opravdu nečekal, že ten Salvador by v regionu, kterému dominují Spojené státy, které nechtějí válku, které mají páky na obě dvě ty země, že by Salvador zkusil provést tu válku. Ale Salvador viděl izraelskou akci v roce tedy 67 a hodlal ji zopakovat. A 14. července v 18.10 večer, tedy to znamená ve velmi vlastně neobvyklou dobu začít útok v těchto hodinách, zahájil prostě Salvador bombardování několika cílů v Hondurasu, včetně letiště v hlavním městě Tegucigalpě.
0: Posloucháte speciál Historie Plus o roli fotbalu ve válečných konfliktech. Poslechnout si ho můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikací.
14: Ta válka nakonec byla vlastně dvoudenní. Co se za tak krátkou dobu dalo vojensky stihnout a co mělo ale původně být vlastně tím cílem Salvadoru?
16: Ona byla vlastně pětidenní. Ano, ty tvrdé boje na zemi trvaly v podstatě dva dny. Cílem Salvadoru bylo postoupit co nejdále do Hondurasu, eliminovat rychlými údery jeho letectvo, zabrat co nejvíce území a to území potom využít jako vyjednávací pozici pro návrat obyvatelstva, pro získání odškodnění za zabavený majetek, ale také pro uklidnění domácí nacionalistické vlny, která byla ponížena tím, co Honduras dělal tomu salvadorskému obyvatelstvu. Ten počáteční útok byl velmi úspěšný Salvadoru, ale i tam se samé projevovaly nedostatky té armády. Hlavně Honduras dokázal v jeden moment leteckým mostem přesunout k hranicím část dokonce prezidentské gardy, která dokázala zdržet ten salvadorský postup. Honduras byl pak úspěšnější ve vzduchu, dokázal vlastně zničit pětinu zásob benzínu, paliv tedy v Salvadoru svými nálety. A v podstatě v momentě, kdy plně vstoupilo mezinárodní společenství, respektive americké společenství do té války a pohrozilo oběma zemím sankcemi, zejména tedy Salvadoru, který byl asi oprávně označen za agresora, byť oni zase tu válku začínají tím vyháněním toho obyvatelstva, tak v tento moment i ta salvadorská vláda, která sice chystala ještě dokonce výsadkovou operaci u hlavního města Hondurasu, oni chtěli zabrat hlavní město, aby měli co nejvíce tedy těch karet v ruce pro to jednání, tak ta salvadorská vláda vlastně také k tomu 18. červenci akceptovala příměří a začalo se tedy vyjednávat. Tím pádem ta válka, ona, my ji nazýváme fotbalová, ale v tom regionu se nazývá 100-hodinová válka. Byla to válka, která opravdu trvala těch zhruba 5 dní, z čehož 2 dny na té zemi byly opravdu velmi brutální. My si musíme uvědomit, že honduraské ztráty jsou uváděny na 1500 lidí za takhle malou krátkou dobu. Bylo to dáno i tím, že na straně Hondurasu bojovali civilisté z těch zabraných

0: Podru se stala hrdinkou té země, jo, že ona neunesla tu porážku fotbalového týmu v kvalifikaci na mistrovství světa. Vemte si, když se podíváme na neúspěchy českého fotbalu, kolik bychom zde měli za, od roku 2006 do dnes, tedy sebevrahu. Takže ti civilisté byli opravdu oběti na té hlavně honduraské straně, ta salvadorská obětě, ta nejslavnější Amelie Bolaños. Ale je to zrážející ten počet obětí. Oni obě dvě ty strany své negují tu výši těch svých. Paradox, Honduras krátce po té válce oznámil, že padlo 99 jeho vojáků. CIA v té samé době, která měla ty země opravdu dost pod kontrolou a jejich armády dost pod kontrolou, pověděla, ne, bylo jich minimálně 1500.
1: Asi nepřekvapí, že obě země se považovaly za vítěze konfliktu, ale zároveň platí, že Salvador z dlouhodobého hlediska na takzvanou fotbalovou, nebo chcete-li 100-hodinovou válku, doplatil mnohem víc.
0: Ty desetitisíce navrátivších do země opravdu destabilizovali už tamní prekarizovaný trh práce a trh s půdou a i díky dalším tedy politickým problémům v zemi, zejména čím dál tím více antikomunistickému postoji té salvadorské elity, která pak znemožňovala jakoukoliv demokratizaci s tím, že vyhrají demagogové nebo prokomunisté, tak v podstatě ta země směřovala k tomu, že její interní problémy se na konci 70. let úplně vymkly mimo kontrolu a v roce 1979-1980 v té zemi začíná občanská válka, která bude trvat až do roku 1992 a která bude stát 70 tisíc životů. Tomu se ten Honduras dokázal vyhnout, on po té válce, ti vojáci v podstatě zavedli takovou více redistributivní, více můžeme povědět levicovou politiku, protože jakoby ocenili ten rolnický lid, který se postavil také na těch hranicích tomu invazorovi a ten Honduras se dokázal vyhnout internímu vojenskému konfliktu, který v 70. hlavně 80. letech zachvátil Guatemalu, Salvador, Nicaragua.
1: Jak by to vypadalo dnes po víc než 55 letech od krvavé války v létě 69, pokud by se obě mužstva zase postavila proti sobě?
2: Bude to napjaté jako vždycky, prostě jako když my budeme hrát se Slovenskem. Bude to samozřejmě méně napjatější, než budou hrát Chorvati se Srbama. Bude to asi na takový úrovni, jako když budou hrát Chorvati s Bosnou Hercegovinou, že když si měli nějaký konflikty nebo tohleto, tam se to prostě přelnulo. Říkám, ta situace byla naprosto výjimečná a ta Střední Amerika, jak říkám, má pořád tu svoji politickou stabilitu, nestabilitu, takovou tu střídavou, ale myslím, že to je tolik let, že ten konflikt si samozřejmě někdo připomene, ale není to už ten třaskavý náboj, aby to vyvolalo a priorně nebo okamžitě nějaký další reakce.
0: Ty staré události opravdu byly vyvolány jinými věcmi a ten výbuch, sice ono to bylo velmi ošklivé, ale myslím, že občas to, co vidíme mezi fanoušky Celticu a Glasgow Rangers jako ve Skotsku, takže si to nezadá s tím, co se dělo kolem těchto zápasů. A nechci tady teď mluvit o tribuně Sever a Slávie Sparta, ale ono to bylo to ošklivé, ale vemte si, že to bylo v situaci, kdy mezi těmi státy se již v podstatě blížila válka a kdy z jedné země byly deportováni obyvatelé té druhé, tak na to v zásadě ještě to úplné drama nebylo.
1: A tím končí čtvrtá část cyklu o fotbalu a politice. Děkuji za spolupráci autorovi námětu Stanislavu Vintrovi, dramaturgyni Veronice Kindlové, archiváři Petru Markovskému a zvukovému mistru Radku Veselému.
3: 2 hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Vystrčil i Okamura, vystoupí na parlamentním summitu NATO v Turecku. Srbský prezident Vučić skončí ve funkci a vypíše předčasné volby. Angličtí fotbalisti vyhráli nad Panamou 2-0. Kane 11. gólem na mistrovství světa překonal rekord Krajana Linekra. A čekáme jasno nebo skoro jasno, teploty až 40 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Začíná parlamentní summit členských států NATO v tureckém Istanbulu. Česko zastoupí předsedové obou komor parlamentu, tedy šéf senátu Miloš Vystrčil z ODS a předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura z SPD. Jednat budou o klíčových otázkách týkajících se transatlantické bezpečnosti, parlamentní diplomacie nebo spolupráce v oblasti obrany. Vystrčil chce v Turecku znovu zdůraznit, že Česko je pevnou součástí aliance.
5: Zároveň jsem přesvědčen, že je nutné také přiznat, že je na nás, Evropanech, abychom posilovali